0: stalo, ale je to spíš o tom připomenutí těch lidí, kteří tady žili ty svoje běžné životy, co se vlastně dokáže stát, když jako se bohužel jako ty národy proti sobě obrátí. A my chceme, aby to tady byl prostor vlastně pro vznik nových přátelství a podobně.
1: Festival vzniká v úzké spolupráci s Pamětí národa, která pro návštěvníky připravila tematické instalace, výstavy i další doprovodný program, přibližující osudy zdejších obyvatel.
2: Všichni návštěvníci festivalu si můžou nejprve prohlídnout výstavu Vysídlení dosídlení, která vlastně mapuje příběhy lidí, kteří opouštěli místa a na jejich vlastně do jejich domovů se stěhovali lidé zase z jiných míst. Máme tady dále Stánek paměti národa a kinokavárnu, kde si lidé můžou seznámit s dokumenty, které jsme vytvořili. A krom toho jsme tady připravili několik landartových instalací, které vlastně obnovují ten život v Pavlově Studenci, nebo snaží se o to, vypráví příběhy lidí, kteří tady žili.
1: Přímo z řad pamětníků, kteří zde před odsunem prožili své dětství, vzešel také nápad na obnovení staré tradice šáfaja, která zde proběhla naposledy před 81 lety.
3: Jeden pán se mu podařilo vlastně, nebo jeho rodičům při odsunu tady z Pavlova Studenci zachránit Madonu, což vlastně byla takový důležitý artefakt té celé slavnosti. Ty Madony existovaly 4 a jednu z nich právě se podařilo zachránit a díky tomu vlastně se může i dnes znovu účastnit téhle akce. Velkým přáním toho pána bylo, aby se Madona mohla znovu podívat do Pavlova Studence, takže po 81 letech se tomu tak dneska stane.
0: Ta slavnost vlastně původně spočívala v tom, že měla přinést dobrou úrodu, dobrý počasí, prošla vlastně nějakou transformací, protože původně to byla staroněmecká slavnost. S příchodem křesťanství se ten rámec trošku změnil, nicméně ta podstata zůstávala stejná. Byl to den, kdy se na Pavlově Studenci slavilo vlastně nejvíc, byl to největší svátek vlastně za celý rok.
1: Letošní festival Pavlův Studenec ožívá je sice u konce, v příštích letech ho ale bude moci opět navštívit každý, kdo má zájem o historii i poznání místní krajiny. Z Pavlova Studence pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
4: Rozfrézovaná vozovka, těžká technika a pracující dělníci. Tak v těchto dnech vypadá ulice v Plzni na Roudné, kde probíhá rozsáhlá rekonstrukce komunikace. Přestože je úsek zcela uzavřený pro běžnou dopravu, někteří řidiči si zákaz vjezdu vykládají po svém.
5: My bychom rádi aktuálně apelovali na všechny řidiče motorových vozidel, aby důsledně respektovali zákazovou značku zákaz vjezdu mimo vozidel stavby, a to na okružní křižovatce, která souvisí s opravou a rekonstrukcí ulice na Roudné, protože v úseku zhruba 1 kilometru se zde provádí stavební práce, pohybuje se zde také stavební technika a vjezd vozidel zde komplikuje právě tyto stavební práce, pohyb vozidel anebo prostředku MHD.
4: Úsek je aktuálně průjezdný Kyvadlově. Dopravu řídí světelná signalizace. Oficiálně je vjezd povolen pouze autobusům veřejné dopravy, vozidlům stavby a případně těm, kteří v okolí bydlí. Realita je však jiná. Řidiči osobních aut zákaz ignorují a jezdí sem buď podle navigace, nebo takzvaně naslepo.
6: Já se potřebuji dostat do fakultky, do práce.
5: Budete muset potom z druhé strany, anebo doporučuji tady dělat, když vás otočím, tak vyjet z horem, potom
6: na
5: minovou nemáte.
4: Už v prvních dnech omezení se ukázalo, že půjde o větší problém a o nebezpečné situace nebude nouze. Městská policie proto na místo posílá své hlídky.
5: Od doby, kdy se vlastně začala realizovat ta uzavírka ulice na Roudné, tak jsou zde hlídky v podstatě pravidelně. Nechci zmiňovat časy ani přímo konkrétní časové úseky, kde se zde hlídky vyskytují, ale je to nárazově, je to každý den.
4: Jen za dobu našeho natáčení chtěla místem projet více než 10 vozidel.
7: Já ani nevím, jestli teda tam něco je, nějaké upozornění, že jo, koukáte na ty auta, abyste, že jo, za přednost jízdy a tak, a najednou je tady značka.
8: Vzhledem k tomu, že nejsem z Plzně nebo podobně a potřebuji se dostat do nemocnice na schůzku, tak mi je navigace neukázala žádnou jinou možnost, takže jakoby bohužel jsem se nechal ovlivnit.
9: Všim se značky.
4: Že by bylo místo špatně značené, ale plzeňští strážníci odmítají.
5: Máme určitě za to, že úsek je velmi dobře osazen dopravními značkami, kdy zákazová značka je velmi dobře viditelná přímo už z ústí okružní křižovatky, takže zdali je to schválnost nebo pouze nevšímavost řidičů, už můžeme pouze polemizovat.
4: Omezení v Plzni na Roudné je jedním z mnoha, s nímž se musí řidiči v Plzni potýkat.
9: Snažíme se jednak ty uzavírky naplánovat v čase, tak aby jedna neovlivnila druhou. A i ta samotná opatření se vždycky volí takovým způsobem, aby se do plynulosti dopravy projevovala co nejméně.
4: Rekonstrukce silnice na Roudné skončí 7. srpna. Do té doby si řidiči musí dávat velký pozor, kam vyjíždí. Jinak jim může hrozit pokuta až 1500 korun. Z Plzně pro televizi ZAK připravili Marie Osvaldová a Lenka Prokšová.
10: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve druhém červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
11: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
10: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
12: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
13: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
14: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů. A furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený, se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam úplně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak okopíroval.
10: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
11: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
10: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
15: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
10: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
16: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
10: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaily. Ze Staňkova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
17: Od začátku července slouží ve Varšavské ulici nové veřejné toalety. Nahradili původní sociální zařízení u Alžbětiných lázní, které už bylo v nevyhovujícím technickém stavu.
18: Máme obrovskou radost, že se na Varšavské ulici, což je velmi strategické místo v Karlových Varech, přímo v centru, kousíček od tržnice, budou otevírat nové toalety.
17: Nové sociální zařízení vzniklo z modulového systému. K dispozici jsou toalety pro ženy i muže, bezbariérové zázemí pro imobilní návštěvníky i prostor pro obsluhu. Otevřeno je každý den od 8 do 20 hodin, během Mezinárodního filmového festivalu až do 10. večer.
18: Cena za využití toalet je nastavena stejně jako na tržnici, to znamená 10 korun. Budeme tady mít celodenní službu, takže doufám, že i tato služba, veřejná služba, bude ku prospěchu nejen našich obyvatel, ale také návštěvníků Karlových Varů.
19: Spousta lidí tady hledá toaletu a není jako kde, takže jako a i lidi jsou rádi, že to je poblíž.
20: Někdy asi jo, pak člověk hledá, kam musí do restaurace, někam, takže někdy se to asi hodí.
21: Určitě
12: je to důležité, protože záchody se tak nenajdou nikde. Takže si myslím, že to je fajn.
17: Vybudování nových toalet stálo přibližně 6 milionů korun bez DPH. 2 miliony pokryla dotace Karlovarského kraje na podporu cestovního ruchu v památce UNESCO. Ve městě je nyní v provozu 6 veřejných sociálních zařízení. Martina Straková, Televize ZAK.
10: Léto, pohyb a trocha soutěžního napětí. Oblíbená prázdninová štafeta vstoupila už do svého 23. ročníku a znovu láká celé rodiny k objevování zajímavých míst regionu. Letos poprvé zavítala kromě Plzeňského i do Karlovarského kraje a nabízí rekordní počet cílů.
20: Princip prázdninové štafety spočívá v tom, že vybereme většinou 5 desítek, letos je to 8 desítek soutěžních cílů, které mají děti a s nimi samozřejmě jejich rodiče, prarodiče, takže celé rodiny navštívit v průběhu prázdnin, navštěvují je, vyfotí se na nich, letos nově můžou použít i QR kódy, takže to je další novinka a v podstatě ve chvíli, kdy splní 15 soutěžních cílů, tak v tu chvíli jsou zařazení do slosování.
10: Jedním z 8 desítek cílů je také areál Škodalent, kde organizátoři připravili mimo jiné i speciální rodinnou naučnou stezku využívající QR kódy.
21: Na panelech je například, v kterých letech vznikaly první přírodní rezervace v kraji, kolik je národních parků v kraji. Je to spíš ne zaměřený na jednotlivé cíle, jako ta prázdninová štafeta, ale spíš na takové zajímavosti právě v tom tématu, který otevírá ta prázdninová štafeta. A je to formou kvízu, takže návštěvník si přečte otázku, má tam A, B, C a samozřejmě pokud odpoví, tam jsou přesně instrukce, bude vyhodnocený.
10: Dalšími turistickými cíly jsou například hrady, stezky, ale i jiné zajímavosti.
20: Z těch úplně nejnavštěvovanějších je to třeba Arboretum Sofronka v Plzni, a z Karlovarského kraje je to hrad Cheb a třeba jedna věc, která je z těch úplně nejnavštěvovanějších, ve Zbyroze je zapíchnutý ve skále meč. To je krásné místo, takže třeba i to.
10: Po stopách prázdninové štafety se vydala i 9letá Jasmín.
22: Líbí se mi tady prázdninová štafeta. Už jsem byla na Radyni, na Homolce a tady ve Škodalendu a plánuju někam ještě sdělat těch 15 cílů.
10: Za skvělý nápad považuje prázdninovou štafetu také starosta centrálního obvodu David Procházka.
23: Náš kraj je úžasný, nicméně, když se jako dítě vzpomenu, tak k tomu obdivování hradů, zámků, těch turistických cílů jsem přece jenom musel trošičku dorost a proto věřím, že pro ty menší děti, tak návštěva tuto hradu u nás ve Škodalandu spolu s těma dalšíma atrakcemi, které tady máme, tak tu turistickou štafetu oživí a jsem moc rád, že tady ten Škodaland jedním z cílů je.
10: Vyhlášení vítězů prázdninové štafety se uskuteční 13. září na hradu Radyně. Těm nejúspěšnějším tam předá ceny Karel IV. Se svojí družinou. Z Plzně pro Televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Obloha nad Staňkovem na Plzeňsku patřila těm nejlepším parašutistům z Česka. Právě tamní letiště hostilo otevřené mistrovství republiky.
1: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve druhém červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
2: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
1: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
3: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
4: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
5: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů. A furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam plně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak okopíroval.
1: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
2: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
1: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
6: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
1: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
7: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
1: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaily. Ze Staňkova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Pouťové atrakce, staročeský jarmark i mezinárodní folklorní festival. Klatovy opět hostili jednu z největších kulturních akcí v regionu, která každoročně přiláká tisíce návštěvníků z Česka i zahraničí.
8: Historické centrum Klatov se od středy 8. do neděle 12. července proměnilo v místo, kde se střetávají náboženské tradice, lidová kultura i pouťová zábava. Klatovská pouť a 31. ročník Klatovského folklorního festivalu i letos nabídli program, který oslovil návštěvníky všech generací.
9: Klatovská pouť je tradičně největší letní slavnost, která v našem městě se koná. Od pátka do neděle se město zaplní nejen hudbou, tancem, ale třeba také pouťovými atrakcemi, tržištěm a výstavou jak v Klatovském pavilonu skla, tak třeba u karafiátníků. A pokud by toho nebylo dost, popojdou o kousek dál do jezuitské koleje, kde je tábor ostrostřelců, v letním kině jsou heligonkáři, no a samozřejmě, že ty nejmladší tu nevydrží. O kilometr výš je spousta pouťových atrakcí a tam už od včera je mimořádně živo.
8: Vedle pouťových atrakcí patří ke koloritu klatovské pouti také staročeský jarmark. Každoročně sem přijíždějí desítky řemeslníků a prodejců nejrůznějších výrobků.
10: No s tím pouťové samozřejmě akce po republice, kde v těchto končinách, v jižních Čechách a Pošumaví jsou poutě nesmírně tradiční, kam se vždycky těším. Je tady úžasná atmosféra. Oproti severu, kde jsem od Liberce z Českého ráje, tak tam ač poutě jsou, tak nemají takového ducha, jako je tady. Proto se sem rád vracím a snažím se tady tu atmosféru ještě zpestřit svými bylinkami, aby zákazník, který se mě po roce, po dvou, po třech vrátí, aby zde nacházel cosi nového.
8: Významnou součástí pouti je ovšem zejména Mezinárodní folklorní festival. Ten letos do Klatov opět přivedl soubory z řady zemí Evropy a nabídl divákům pestrou přehlídku lidových tanců, hudby i tradičních krojů.
11: Přijeli soubory z Řecka, Francie, Lotyšska, Německa, Slovenska, Moravy a Čech. A určitě takovým highlightem toho festivalu bude páteční koncert hrubé hudby, což je horňácká hudba, která zpracovávané tradičním způsobem s moderními prvky, folklorní písničky. Potom v sobotu během odpoledne budou probíhat folklorní pořady během celého odpoledne na Klatovském náměstí a vyvrcholením bude festivalový gala program od 8 hodin a ten bude trvat až do půlnoci.
8: Z původně náboženské pouti se během let stala událost, která daleko přesahuje svůj historický význam. Vedle duchovní tradice dnes připomíná také bohatství lidové kultury a spojuje místní obyvatele i návštěvníky z celé republiky. Z Klatov pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Už 4 roky využívají hasiči v Mostě novou moderní zbrojnici, která poskytuje kvalitní zázemí jak téměř 100 hasičů, tak i specializované technice. Zbrojnice vznikla i díky přispění Evropské unie.
12: Už 4 roky mají hasiči v Mostě novou hasičskou zbrojnici. Díky ní jsou mnohem lépe připraveni na mimořádné události a jejich zázemí zcela odpovídá náročnosti hasičské profese.
13: Jedná se teda o novou centrální hasičskou stanici v Mostě. Nyní se nacházíme v areálu této stanice. Začala se realizovat stavba v roce 2019 a kolaudace proběhla v únoru roku 2022, takže nyní jsme zde 4. rokem. Tato stanice v podstatě je předurčená, máme speciální techniku na stabilizaci budov a vlastně tahání osob z výkopů. Máme zde speciální předurčenou techniku pro celý kraj na tyto typy událostí.
12: Stanice nahradila 40 let starou staticky narušenou budovu. Mostečtí hasiči mají v nové zbrojnici krom jiného také veškeré vybavení potřebné ke své fyzické.

0: jaké přípravě?
1: Před touto celá novou hasičskou stanicí zde byla vlastně od roku 1975 zde stála stará hasičská stanice, která v podstatě postupem času byla značně staticky narušená, vyskytovala se v nich plíseň a v podstatě bylo doporučeno i statiky celou tuto stanici zbourat a vystavit novou. Jsme velice spokojeni s výstavbou této stanice a s žitím v této nové stanici. Je to v podstatě nesrovnatelné s tou minulou stanicí. Máme zde celá nové prostory, máme každou místnost máme klimatizovanou, máme zde saunu, posilovnou tělocvičnu pro hasiče, máme zde venkovní sportovní prostory, takže jsme plně maximálně spokojeni.
0: Stanice pro téměř stovku hasičů vznikla i díky podpoře Evropské unie.
1: Celkově hasičský záchranný sbor dostal na toto dotaci v rámci projektu Evropské unie REACT-EU ve výši 96 milionů korun.
0: Centrální hasičská stanice v Mostě realizuje 10 až 12 výjezdů každý den. Stanici musí hasiči opustit do 2 minut od vyhlášení poplachu.
2: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace.
3: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
4: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
3: S rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
4: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
3: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
5: Péče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
6: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
7: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní, tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
3: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř, naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
4: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
2: Na další protipovodňové opatření mohou města a obce získat peníze z nového dotačního programu. O podporu chce žádat také Povodí Moravy na pokračování 4. etapy ochrany jihu Olomouce. Město zároveň připravuje další projekty, díky kterým může dokončit ochranu před velkou vodou.
8: Od ničivých povodní, které na podzim zasáhly Olomoucký kraj, uplynou téměř 2 roky. Města a obce dále pokračují v budování protipovodňových opatření. Například Olomouc loni dokončila jejich 4. etapu, která ochrání Nový svět a Nemilany před velkou vodou. S financováním dalších projektů má pomoci nový dotační program, který při návštěvě kraje představil ministr životního prostředí Igor Červený.
9: Jsme zde v předchozím období jako ministerstvo životního prostředí investovali peníze. Je to vlastně proti právě těm protipovodňovým opatřením, cca 180 milionů korun. A ta nová dotace má právě pomoci vlastně pokračovat v dalších etapách.
10: Výzva na protipovodňová opatření má celkovou alokaci z operačního programu životní prostředí ve výši 2 miliardy korun, přičemž jsme připraveni alokaci případně navýšit, pokud projekty budou.

0: příští rok to bude 30 let od roku 97, kdy město Olomouc zasáhla ta ničivá povodeň, která zasáhla asi třetinu města, přímo se dotkla přibližně 30 tisíc obyvatel. Já jsem hrozně rád, že se nám z Povodí Moravy, Ministerstvem životního prostředí a Státním fondem životního prostředí daří za ty poslední dekády budovat protipovodňovou ochranu města, protože ji považuji nejen, ale věřím, že většina Olomoučanů za nejdůležitější.
1: Loni dokončená protipovodňová opatření chrání více než 2000 lidí na jihu města. Hráz odolá průtoku až 650 kubíků za sekundu, což odpovídá zhruba 400leté vodě.
2: Ani především tady část nemíla na pravém břehu řeky Moravy. Revitalizací jak řeky Moravy nebo břehu řeky Moravy, tak napojení slepého ramena, které bude neustále zvodněné. Pak jsou zde nějaké přírodě blízké prvky jako tůňky, náhradní výsadba v počtu třeba stromů. Zde bylo vysazeno nějakých 1800 stromů, 1700 keřů, jak měkkého, tak tvrdého luhu. Čili je to takový komplex opatření, který pomůže nejen při zvládání těch povodňových průtoků, ale i v době sucha pomůže s posílením biodiverzity říční nivy.
0: Neméně důležitá bude celkové dobudování protipovodňové ochrany, to znamená nadcházející třetí etapa, na kterou nyní děláme architektonicko-krajinářskou soutěž. A v neposlední řadě, a je to klíčové, aby město získalo ochranu před, řekněme, 400letou vodou, tak je důležitý i ten sever města, kde se řeka Morava vlévá do Olomouce, to znamená v městské části Chomoutov, udělat taktéž protipovodňová opatření.
1: Městskou část před 2 lety velká voda také zasáhla, zatímco centrum města se díky protipovodňové ochraně podařilo udržet. Aneta Lindovská, Televize Morava.
3: Masarykovo náměstí v Uherském Brodě ožilo tóny bubnů a orchestru. Nebylo to ale jen tak nějaké vystoupení. Hudebníci totiž dorazili z nizozemského Nardenu.
4: Schlagwerk Group Narden a Jong, to je dvojice nizozemských hudebních skupin, které v sobotu dorazili do Uherského Brodu, aby pořádně rozproudili letní atmosféru na Masarykově náměstí. Mládežnický orchestr spolu s bubenickým uskupením ovšem nepřivezl žádnou nudnou klasiku, právě naopak. Nebojí se experimentovat s popovými a tanečními prvky, zasazenými do typického orchestrálního stylu.
5: Přijeli naši holandští přátelé z našeho partnerského města z Nardenu, kteří jsou o tomto víkendu ve Starých Hrozenkově na kopančářských slavnostech. No a sami nás oslovili, jestli by mohli přijet i k nám do Brodu zahrát, tak samozřejmě jsme za to rádi, že tady přišli potěšit naše občany, protože jezdí k nám zhruba co každé 2 roky, zejména na ty bílokarpatské slavnosti. Teď se letos nemohli zúčastnit, ale protože jsme věděli, že jdou nyní, takže zahráli, jejich hudba je velice temperativní a lidé i tady z Uherského Brodu je máme moc rádi.
4: Město Uherský Brod je neodmyslitelně spjato s Janem Amosem Komenským, který je pohřben právě v Nardenu. Spolupráce s tímto nizozemským městem je proto pochopitelná a uherskobrodští zastupitelé se jí snaží poctivě

0: lednu, jak byly bělokarpatské slavnosti, tak přijeli představitelé z holandského Nardenu k nám do Uherského Brodu, jak pan starosta, tak místostarosta, a hovořili jsme o další vzájemné spolupráci právě s Holandskem a chtěli bychom rozšířit, a máme obě strany zájem na to, aby se naše školské organizace propojily, a tam už probíhá nějaká základní domluva. Chceme to zkusit na úrovni středních škol, kdy se vzájemně podobné školské zařízení vzájemně kontaktují, a chtěli bychom tam udělat vzájemné výměny vlastně studentů.
1: Pokud ovšem milovníci kultury nezvažují cestu do Holandska, připravilo si pro ně město zajímavý letní program. Příkladem může být Fire Festival nebo experimentální ročník Augustfestu, který po vzoru německého Oktoberfestu nabídne ochutnávku piv, dobré jídlo a hudbu. Chystá se také otevření zrekonstruovaného prostoru přímo v centru Uherského Brodu.
0: Ještě bych takto rád předběžně pozval naše spoluobčany na pátek 18. září, to je datum, kdy bychom slavnostně chtěli otevřít Panskou zahradu, která se

0: rekonstruuje, kde to bude krásné kulturní zázemí anebo volnočasové zázemí, a chtěli bychom to otevřít v rámci Dnů evropského kulturního dědictví, které se každoročně koná nejenom v různých městech, ale také u nás v Uherském Brodě, kdy budeme otvírat různé památky, které město má, a v rámci toho bychom i chtěli otevřít tu panskou zahradu.
1: Z dnešního Týden v regionech už je to všechno. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Víte, že letos Hurvínek slaví svoje sté narozeniny. Možná i vás tahle loutková postavička s nezaměnitelným hlasem provázela dětstvím. Tak ji nezapomeňte třeba připít na zdraví. No a hned je důvod k oslavě. Další dobré zprávy přidáváme z našich regionů. K létu a dovoleným patří nejen pohoda u vody, ale taky dobré jídlo. Byli jste někdy na soutěži bramborových salátů nebo gulášů? Ty totiž každý dělá trochu jinak a každý je přesvědčen o tom, že ten jeho je nejlepší. Tak pojďte ochutnat.
1: Areál Rychmalského Sokola patřil po roce opět gulášovému klání. Do soutěže se zapojilo 15 týmů a každý věřil, že právě jeho guláš bude lidem chutnat nejvíce.
2: Tradiční akce Rychmalské gulášové klání, kterou pořádáme už po páté, je to ve spolupráci spolku Naš Rychvald, Sokol Rychvald a město Rychvald. Těšíme se na to, že návštěvníci přijdou, budou hlasovat, budeme mít i odbornou porotu, která bude vyhodnocovat guláše a samozřejmě bude hlasovat i veřejnost. Vstup je zdarma, je bohatý doprovodný program a letos to máme ve stylu westernu, takže budou i program takto laděný.
3: Každý tým musí navařit minimálně 20 litrů guláše. Každý tým musí mít k dispozici degustační porci, která obsahuje 1 deci šťávy a minimálně 1 kousek masa tam musí být. Náš tým vaří dneska 40 litrů guláše, děláme vepřový guláš. Náš guláš je výjimečný tím, že ho děláme z čuníka, který byl kojený ohnivou vodou, takže bude lehce pikantní.
4: Soutěžíme s hovězím maďarským gulášem, poctivým, musím podotknout, a vlastně vítězným. Minulý rok jsme se umístili na prvním místě v Boumíně, takže to chceme nějak obhajovat. A ještě chci zmínit jako chválu mojí manželky karlovarský knedlík, který asi jsme jediní tady. A chci zmínit, že ho pěkně tuní a je čím dál tím lepší. Tady ta akce je výborná, skvělá, můžu doporučit. Jo.
1: Vítězným týmem se nakonec u veřejnosti stal westernový Richmond City Ranch a porotě nejvíce chutnal guláš od místních myslivců.
0: Už jste někdy jeli na lodi, loďce nebo alespoň na šlapadle? Za mě je to nejkrásnější způsob dopravy i zábavy. A třeba taky netradiční možnost, jak si prohlédnout Prahu. A možností je opravdu hodně.
5: Plavba po Vltavě patří mezi oblíbené letní aktivity metropole. Půjčovna šlapadel na Slovanském ostrově je otevřená za příznivého počasí každý den od 11 hodin a nabízí šlapadla, pramičky i oblíbené labutě.
6: Můžou si u nás půjčit šlapadla pro 1 až 4 osoby, jak vidíte tady. Za vámi jsou vlastně ještě labutě. Ty půjčujeme taky a máme i šlapadla pro 5 osob s tím, že vlastně, kdyby měl někdo chuť si zaveslovat, tak si může půjčit i pramičky tamhle na konci. Lidi přijdou, jenom fungujeme na principu jako na matějské pouti. Takže kdo přijde, ten jede. Úplně nejlepší je to vlastně pod mostem Legií, když si projedete, tak tam vidíte krásně Karlův most, Pražský hrad, je tam Petřín, jsou tam takový ty žlutý tučňáci, tak to mají rádi lidi. Potom vlastně, když projedete okolo Střeleckého ostrova, tak na druhé straně vidíte ještě tančící dům. Standardně půjčujeme na hodinu, s tím, že není problém si to půjčit klidně i na celý den, ale za tu hodinu ten okruh, co jsem popisoval, je úplně bez problému, se dá zvládnout.
5: Za hodinovou plavbu na šlapadle dáte 350 korun, na 5 místním šlapadle pak 450 korun a na pramičce 300 korun.
6: Myslím si, že když někdo zvládne jezdit na kole, tak tohle je úplně to samé. S tím, že vlastně půjčujeme šlapadla i rodinám s dětmi, máme tady vesty pro ně, takže to není problém, půjčujeme je zdarma. Když přijdou vlastně, tak na začátku u kasy jim řekneme nějaký pravidla. Důležitý je určitě dávat si pozor být 5 metrů aspoň od břehu a nejezdit za žluté boje, protože tam jsou potom splavy. Také tady máme vlastně parník, který jezdí kolem každou hodinu, takže když potká parník, tak určitě se

0: musí vyhnout, protože velká loď má přednost.
1: Vyplout ale nemusíte jen přes den, půjčovna totiž nabízí i noční plavby, při kterých máte možnost prohlédnout si osvětlené panorama historické Prahy přímo z hladiny řeky.
0: 30 až 45 minut před západem slunce, tak my musíme dávat lampičky, protože každé plavidlo musí být osvětlené. S tím je to vlastně taková romantická plavba, hodně to využívají páry, když přijdou třeba na nějaké rande.
1: K dispozici tady mají plavidla až pro 6 lidí a přímo v půjčovně si také můžete koupit i drobné občerstvení. Natálie Vašková, Televize Praha.
2: Máte na výlet nebo dovolenou namířeno na západ Čech? Pak pro vás mám dobrou zprávu. Ve všech kontrolovaných přírodních koupalištích se můžete bez obav schladit. Kvalita vody je zatím velmi dobrá.
3: Podle posledního měření hygieniků jsou všechna koupací místa v našem regionu na jednotce nebo dvojce. Zhoršená kvalita je pouze na Babylonu na Domažlicku.
4: Koupací vody v rámci celého Plzeňského kraje jsou bezproblémové. Problémem zůstává jenom nižší hladina vod, vzhledem k tomu, že je nedostatek dešťových srážek, takže i ty hladiny těch vodních nádrží a vlastně míst, která se využívají ke koupání, bývají snížená. Výhledově nám tam díky tomu narůstá možnost zhoršení kvality vody díky nárůstu sinic.
3: Sinice se už nyní částečně objevují v některých částech Hrachluské přehrady, ale i tady je zatím situace velmi dobrá.
5: Voda čistá, úžasný prostředí, málo lidí, je to tady moc pěkný.
6: Ale dobře se nám to tady líbí a je to tady hezký.
3: Bez obav pak můžeme zamířit i do plzeňských boleveckých rybníků.
7: Všechny rybníky, které sledujeme jako místa pro koupání, což je Šídlovský rybník, Kamen rybník, Senecký rybník a samozřejmě Velký Bolevecký rybník, vykazují pořád vysokou kvalitu vody s minimem sinic.
3: Podrobné informace o kvalitě vody zveřejňují hygienici na webových stránkách koupacivody.cz. Samozřejmě ale nejezdí na kontroly úplně všude. A tak třeba městská koupaliště musíme dohledávat na vlastním webu nebo na stránkách obcí.
4: Na stránkách, co nemáme uveřejněno, ale víme, že se odebírá a jsou taky v pořádku, jsou třeba koupaliště v obci Nezvěstice, které pravidelně zase výsledky jsou na stránkách k dispozici na stránkách obce, a nebo i třeba koupaliště na Tachovsku, popřípadě Klatovi, Sušice a podobně.
3: Horší zprávu máme bohužel pro vodáky. Berounka z Plzně je jen 3 cm nad limitem, Ohře z Karlových Varů už je pod ním a na hranici sjízdnosti je také Otava za Sušicí. Pro Televizi ZAK Jonáš Novotný.
2: Historický úspěch zaznamenali v uplynulých dnech nejen české tenistky na Wimbledonu, ale taky mladí motokrosaři na domácím světovém šampionátu. Mluvil jsem o tom s manažerem reprezentace.
3: Dnes o motokrosu a dnes o motokrosu velmi pozitivně, protože máme velké světové úspěchy. Naším hostem je manažer národní reprezentace Emil Končil. Ahoj.
8: Ahoj.
3: Juniorské reprezentace, abych to řekl správně, nebo je to tak ten titul oficiálně?
8: Ano, ano.
3: Je to tak. Máme za sebou vlastně velké mistrovství, které se odehrávalo u nás, mistrovství světa, odehrávalo se na jihu Čech. A jak jsme si stáli jako Česká republika?
8: Tak jako pořádající země jsme měli 17 jezdců, který byli pozvaní do reprezentace České republiky. Z toho 3 se probojovali do nedělních finále a největším úspěchem asi 5. místo Milana Rubeše, 40. Benedikt Svobota a 27. v kategorii 125. David Kadleček. Takže to, na co máme, jsme splnili a překvapení ve formě akorát 65. u Benedikta Svobody. Takže za nás to dopadlo asi tak, jak mělo.
3: Co jsem koukal, tak celkově Česká republika skončila 12., což je asi nejlepší umístění, co jsem tak jako dohledal v nějakých historických tabulkách. Co to vypovídá?
8: Je to v novodobé historii, je to tak, loni po mistrovství světa, na mistrovství světa ve Francii jsme byli 14., takže teď jsme byli 12. Zhruba před 2 rokama jsme začali dělat dětský juniorský projekt motokrosovej, kde vycházíme z poznatků MXGP Academy a je to holandský projekt. A myslíme si, že to prostě má vzestupnou tendenci a je to vidět na výsledkách ostatně, takže jako musíme v tom vydržet a myslíme si, že zase se dostaneme na výsluní s motokrosem.
3: Co jsem koukal, tak tam hodně vysoko se umístili Francouzi, Američani. Opravdu se k nám takhle sletěl úplně celý svět?
8: Je bylo 40 zemí se účastnilo tohohle mistrovství světa a ta úroveň motokrosu i dětského juniorského motokrosu ve světě je neskutečná, takže jako máme se co učit a určitě máme co dohánět.
2: Oni to jsou, ono se řekne junioři, ale oni jsou to fakt děti, protože ta 65, to jsou opravdu malí kluci, ne?
8: Je to do 12 let, je to kategorie do 12 let, 85 do 14, máme 16 letý kluky na těch 125, jo, ale ty děti opravdu, co se týče těch 65, jsou to prostě dneska jezdci i úrovní a stylem a prostě je to jako neskutečný z toho světa, co přijíždí.
2: Já chápu, že u dospělých už potom mají sponzory, někdo jezdí jako tovární jezdec, ale tady jsou sponzoři asi hlavně rodiče.
8: Jako tady pochopitelně patří obrovský dík rodičům, protože díky rodičům vlastně, který dopřávají ten motokros tím dětem, co se týče času, financí a úplně všeho, nebejt jich, tak ty děti prostě tenhle sport ani dělat nemůžou, takže v tom jim patří obrovský dík a asi prostě by měla přijít zase doba, kdy ten motokros bude všeobecně podporovaný i partnerama nějakýma a tyhle tím, protože si myslím, že to má vzestupnou tendenci a pokud to tak bude fungovat, tak si myslím, že je to otázka času a dostaneme se zase někam, tam, kde jsme bývali.
2: Je to tak i v tomhletom dětským nebo v té juniorské kategorii, abych se někoho nedotkl, když už mu bude 14, asi by nechtěl, abych říkal, že je děti. Je to tak, že třeba si ho vyhlídne nějaký velký sponzor nebo už třeba nějaká továrna a řeknou, ten je talentovaný, ten bude jednou hodně dobrý, ten je náš?
8: Je to tak, teďko třeba po mistrovství světa v kategorii 65 vyhrál francouzský reprezentant a už v pondělí rakouská značka s ním uzavírala smlouvu a stal se jezdcem této továrny. Takže prostě je to vyloženě o tom, jaký má přístup pochopitelně, kdy nejde jenom o ten dílčí výsledek, ale je to přístup rodiny, je to přístup federace, je to přístup úplně všeho. A když se tam sejdou tyhle ty věci, tak pro tyhle kluky prostě je to nějaká budoucnost, která jim zaručuje, že na tom výsledku se budou podovat delší dobu a je jim to jenom přáno.
2: Mluvil jsi o tom, že u nás se to mění poslední dobou, že se zlepšuje to zázemí, dá se říct?
8: Je to pořád ještě furt, to vycházíme z toho, že je to závislí na rodičích hlavně. Musíme nějakým způsobem zabezpečit nebo respektive založit různý střediska, aby jsme měli pod kontrolou ty děti svým způsobem výkonnostně. To znamená, že i ty školení těch trenérů, kdy prostě musíme začít rozlišovat náborové věci, rozlišovat hobby motocross, rozlišovat výkonnostní motocross, plus pochopitelně, kde bude vrcholem ta reprezentace. A tyhle ty věci, pokud nezačneme dělat, kdy se nám budou míchat tyhle ty věci dohromady, tak je strašně těžký vybudovat z něčeho něco, co bude mít opravdu nějakou vzestupnou tendenci a nějakou výkonnost, nějaký výkonnostní růst. Ale myslím si, že i tímhletím prostě je to jeden z bodů, který řešíme a daří se to.
2: Říkal jsi, že druhým rokem jedeme v nějakém systému, který jsme koukali od Holanděnů, ano. Správně pamatuju. Je to třeba už teď vidět, už se to podepisuje, nebo to je běh na dlouhou trať a bude to vidět za 10 let?
8: Je to vidět už v tom, že ta komunita těch rodičů chápe to, že dokážou přijmout radu v tom, že ty jezdci musí jezdit kvalitní závody a pochopitelně, pokud se nebudeme srovnávat s cizinou, nebudeme jezdit závody, které budou mít smysl výkonnostního charakteru, tak prostě ty děti nebo ty jezdci nemůžou vstoupat, nemůžou mít prostě výkonnostně navrh oproti tím, který prostě nějakým způsobem i to berou jinak ten motokros, jo, to neznamená, že všichni budou chtít jezdit mistrovství světa, všichni budou chtít být v reprezentaci, ale pokud ti lidi chtějí nějakým způsobem fungovat na mezinárodní bázi, tak musí jezdit mezinárodní závody a závodit s těma nejlepšíma.
2: Já vím, když jsme přijeli s mojí 6letou dcerou za tebou do Dobřan, tak si rovnou posadil na nějaký takový jako odrážedlo a jeď, elektrická motorčička. Funguje to takhle? Posadíš dítě na motorku a oni ty děti se moc nebojí, tak prostě jedou. A čím lepší má motorku, tím líp jezdí? Nebo prostě už to v těch dětech opravdu někde musí být?
8: V těch dětech pochopitelně, že ten talent je strašně moc důležitý, ale je to strašná dřina.
2: No a v tom následujícím, tedy mistrovství nebo v tom velkém finále, máme želízka v ohni?
8: Tak my teď odjíždíme na semifinále mistrovství Evropy do Estonska, tam jedou tři jezdci, dva v 65, jeden v 85 a podle toho semifinále pochopitelně budeme fungovat v lokti. Věřím klukům, že v tom Estonsku si poradí a podle výsledků, co zajížděli v Evropách už v Central Europe Zone, my spadáme po tuhle zónu, tak si myslím, že by mohli postoupit a že by měli přivést to jisté místo do lokte a nemůžeme jim držet jenom palce, protože ta atmosféra v lokti na MXGP je neskutečná. Celý Čechy to milujou, že jo, tohle a je to prostě takový svátek českého motokrosu vždycky v tom červenci a přeju jim to.
2: Když se budou lidi chtít přijít podívat, kdy je ideální den, kdy pojedou třeba nějaký nabušený mladý a kdy se pojede hlavní závod?
8: Tak v sobotu se jedou hlavně ty evropské kategorie a tyhle ty závody a kategorie MXGP kvalifikace a v neděli jsou vyloženě závody MXGP, kdy jedou jedničky, dvojky, takže pochopitelně, že ta největší atmosféra je tam v tu neděli, ale takový to srdíčko, to závodění a ty juniory můžou vidět v sobotu.
2: Mm-hmm. Já budu držet palce, ať se nám daří. Budu držet palce hlavně, ať se nikomu nic nestane. A to by držím palce, ať tě to hlavně nadále baví.
8: Děkuji moc.
2: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě někde u motorek, a nebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se daří i vám.

0: Hezký dobrý den, dnes si budeme povídat o velké hudební události, která čeká plzeňský amfiteátr, ale zároveň má i takový zajímavý a dobročinný přesah. Mými hosty je Michála Gemrotová-Štiková, zakladatelka nadace Aneška, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A Pavel Višňovský, pořadatel zmíněné akce, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Já jsem sice řekl, že to je hudební událost, klidně můžeme říkat hudební událost desetiletí třeba, to se tak jako říká, ale neřekl jsem, co to bude, nechávám to na vás.
2: Tak my jsme se rozhodli udělat v plzeňském amfiteátru unikátní koncert hudební legendy a bude to koncert Diany Ross, který se uskuteční 29. července právě teda v plzeňském amfiteátru, jak už jste zmínil.
0: Mě překvapilo, že tahle zpěvačka, kterou všichni znají, nebo minimálně všichni znají ty její velký hity, ještě nikdy v České republice nekoncertovala. Čím to je?
2: Tak bylo docela složité vůbec teda se domluvit na tom, aby do České republiky přijela. Upřímně ta komunikace s managementem zpěvačky trvala více jak 2 roky. První podmínka byla, že nechce vystupovat v žádné velké aréně a proto vlastně se na to váže taková zajímavá náhoda, že jsme všichni z Plzně, náš tým je z Plzně. A vzpomněli jsme si na to, že jsme odtud vzešli, byly tady takové naše první krůčky v rámci těch našich aktivit a rozhodli jsme se tedy využít prezentaci toho amfiteátru plzeňského, který se za to desetiletí velmi pozdvihl. A myslíme si, že právě ten amfiteátr, což je největší český přírodní amfiteátr na Lachutině v Plzni, taky přesvědčil pro to, aby konečně navštívila Českou republiku.
0: Ten amfiteátr zažil obrovské koncerty, legendární Porta, která tam nalákala 10 000 lidí a byl to vlastně svátek, potom velké koncerty Lucie, zrovna v těchto dnech tam probíhá velký Metal Fest, takže tradičně je to místo, které je plné a jí se líbilo přímo tohle místo, je to tak, že můžeme říct, že Plzeň přesvědčila, aby přijela do Čech?
2: Přesně tak, nejenom Plzeň, ale právě ten amfiteátr na Lachutině ji přesvědčil pro to, aby se přijela konečně na české publikum podívat, aby ukázala svoji show, která je opravdu bezkonkurenční, je ve výborné kondici, můžeme si to ověřit při jejich vystoupeních, měla turné po Americe, po Japonsku a zpívají to v jejich letech naprosto perfektně, zpívá naživo a zároveň ta show je nádherná.
0: Vás jsem představil jako zakladatelku nadace Aneška, co vy máte společného s tím koncertem?
1: Tak já jsem moc šťastná, že vlastně nadace Aneška byla vždy produkcí nebo firmou Jaro Event podporovaná. Jakýkoliv koncert, kdy dělali, tak vždycky část výtěžku šla na nadaci Aneška, na naše dětičky. Nadace Aneška se věnuje dětem s pohybovým handicapem. A jsem moc šťastná, že zrovna tenhle ten koncert je ještě takový speciální, protože máme velmi silný příběh a to je naše Sofinka, která do nadace přišla jako úplně první. A tak nám spadla do klína taková úžasná holčička, která měla opravdu extrémně těžký začátek a nejenom začátek, ale celý její život bude velmi náročný, protože ona se narodila s mnohočetnýma mrtvicema a myslím si, že jedna z největších koulí na noze je to, že vlastně 3 týdny po tom, co se Sofinka narodila, tak jí zemřela maminka. To, že je dítě nemocný, je strašný. Kdo děti má, tak si to nedovede ani představit, aby jeho dítě mělo horečku, natož když má celoživotní postižení, který je náročný. Ale nemít u toho svoji mámu je prostě... Já vím, že Peťa Bogner, její táta, je skvělý chlap. Ten je opravdu tatínek na jedničku. On je skvělej a myslím si, že má fakt skvělýho parťáka a Sofinka udělala neuvěřitelný pokrok za tu dobu, co se my známe. Ale nemít mámu je velká bolest. Zatím to Sofinka třeba tolik nevnímá, ale jednou bude větší a bude stejně muset cvičit tak, jak cvičí doteď. Bude cvičit každý den, aby byla na tom líp a líp a bude jí to čekat celý život. To je její úděl a nemít po boku svoji mámu bude prostě pro ní jednou velmi náročný. A jsem šťastná, že Jaro Event a Diana Ross podpoří právě nadaci Aneška a tím pádem teď konkrétně Sofinku, která si to, myslím, opravdu zaslouží. A proto říkám, i kdybyste na ten koncert nešli, tak kupte lístky někomu z vašich blízkých, z vašich přátel, protože já Sofinku znám a opravdu, jestli něco za to stojí, tak Sofinka to je.
0: Tak děkuju za tohle představení vlastně té malé slečny, pro kterou ty peníze půjdou. Už to zaznělo, koupí vstupenky, podpoříme, ale vím, že se nějak peníze budou vybírat i přímo během koncertu.
2: Samozřejmě, nadace Aneška tam bude mít i vlastní stánek, bude tam určitě mít své zástupce a bude možnost tedy přispět přímo na Sofinku i během koncertu a samozřejmě i před koncertem, protože vycházejí články, vychází publikace o tom, že podporujeme právě přímo Sofinku a určitě na internetu už teď budou moci i vyhledat například QR kódy nebo údaje pro platbu a můžou přispět ještě před koncertem a samozřejmě i během toho koncertu.
0: Abychom se vrátili zpátky k té hudební produkci, jak moc složité je uspořádat koncert takovéhle velké hvězdy, která je zvyklá na světová pódia právě v Plzni v amfiteátru, protože, co si budeme povídat, ono tam to zázemí úplně super luxusní není, tak co všechno tam musíte přivést, udělat, změnit, aby tam Diana Ross mohla přijet?
2: Je toho opravdu hodně. Myslím si, že nikdo si nedokáže, kdo nedělá teda hudební produkce, představit, co to všechno obnáší. Samozřejmě tam budeme muset vystavit pódium, budeme tam muset vystavit stage, budeme tam muset taky vystavit backstage a zázemí teda pro umělce a nejenom pro Diana Ross, protože to není jenom Diana Ross, ale je to samozřejmě celý její tým, který přijíždí do Plzně a bude součástí toho velkého koncertu. Každopádně amfiteátr na Lokotině má krásnou atmosféru sám o sobě a pro ty diváky to bude krásná zkušenost vidět takovou hudební legendu, slyšet její známé písně, jako je Ain't No Mountain High na I Will Survive, a nebo třeba ikonická Upside Down ze seriálu Stranger Things. A bude to vlastně průřez i pro celou generaci lidí, protože to opravdu není jenom pro vyzrálé rodiče nebo prarodiče, ale ta hudba podle mě nemá limity a poslouchají opravdu i v dnešní době generace dvacátníků a myslím si, že to je krásná příležitost přijet, užít si léto, užít si krásný letní den a užít si ho společně třeba i s celou rodinou, zároveň vědět, že je takový přesah, jaký je, a to teda i ta podpora Sofinky. A přijet se podívat na krásné město, protože Plzeň je krásné město, myslím si, že to třeba plno lidí ani neví.
0: Stíháte vy při své práci a při péči o svoji rodinu zajít třeba právě na podobnou velkou akci?
1: Tak já jakožto zpěvačka říkám i mému manželovi, že ráda vyhledávám i klid. Ale je pravda, že takovouhle legendu, jako je Diana Ross, tak to si rozhodně nenechám ujít, už právě včetně toho, jaký neuvěřitelný přesah to má právě i pro Sofinku a pro nadaci Aneška, takže jsem moc šťastná, že budu u toho.
0: Jak bude celá ta show vypadat? Je to tak, že v 7 hodin začne zpívat Diana Ross a bude zpívat až do půlnoci?
2: Máme tady další překvapení pro všechny posluchače a pro ty, kteří se chystají na ten koncert. Celý koncert otevřou čtyři tenoři, kteří minulý měsíc vystupovali v Carnegie Hall v Americe a v červenci otevřou celý koncert Diany Ross svým velkolepým vystoupením. Mm-hmm. Zároveň myslím, že je pro všechny, kdo navštíví tento koncert, i atraktivní, že se sem do Plzně, do plzeňského amfiteátru na Lochotině chystá celý český show business, včetně slovenského, takže budou mít i možnost potkat třeba nějaké hvězdy, ke kterým zhlíží, nebo umělce, které celý život chtěli potkat.
0: A potká je normálně v kotli. Nebo třeba ve frontě na pivo, protože já vím, že vy jste ty, kteří mají rádi Plzeň a přihlásí se k tomu, ať už Plzeň jakoukoliv, tak byste pro ně připravili zajímavou akci.
2: Určitě. My jsme si pro všechny plzeňáky a všechny lidi, kteří milují Plzeň, ať už tekutou, nebo právě tu městskou, připravili akci a mohou využít kód Plzeňák s tím, že si budou moci zakoupit 2 vstupenky za cenu 1. Takže Plzeňák, vstupenky můžete zakoupit v sítích Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka.
0: No a 29. července bude ten velký den, kdy se všichni potkáme v Plzni v amfiteátru na Lochotině. Já budu držet palce, aby vyšlo počasí, aby bylo takové správné, ideální koncertové. Každopádně si užijeme parádní léto. Děkuju za návštěvu.
1: My děkujeme za pozvání.
2: Děkujeme za pozvání.
0: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na tomhle velkolepém koncertě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

0: Nejen dechberoucí příroda, ale také místo zatížené nepříliš radostnou minulostí. Pavlův Studenec. Ještě před druhou světovou válkou zde žilo více než 1000 obyvatel. Po válce přišel jejich odsun, obec se ocitla v pohraničním pásmu a v následujících desetiletích prakticky zmizela z mapy. Dnes její příběh připomíná tichý letní festival, který prostřednictvím vzpomínek pamětníků, výstav i společných setkání otevírá prostor k poznání historie tohoto výjimečného místa i k česko-německému porozumění.
1: Pavlu Studenec ožívá je tichý letní festival, je to taková specialita, se kterou si myslím, že jsme přišli jako možná úplně první. Je to vlastně takový sousedský setkání, kde nehraje hlasitá muzika, naopak je tu prostor pro to, aby vlastně lidi mohli rozjímat, dozvědět se něco o společné historii, vlastně setkat se, popovídat si a přespat na louce. Pavlu Studenec vlastně tady pro to setkání slouží jako taková historická kulisa, nějaký společný historie. Není to vlastně o tom hledat třeba proč se tady co jak stalo, ale je to spíš o tom připomenutí těch lidí, kteří tady žili ty svoje běžné životy, co se vlastně dokáže stát, když jako se bohužel jako ty národy proti sobě obrátí. A my chceme, aby to tady byl prostor vlastně pro vznik nových přátelství a podobně.
0: Festival vzniká v úzké spolupráci s Pamětí národa, která pro návštěvníky připravila tematické instalace, výstavy i další doprovodný program, přibližující osudy zdejších obyvatel.
2: Všichni návštěvníci festivalu si můžou nejprve prohlídnout výstavu Vysídlení dosídlení, která vlastně mapuje příběhy lidí, kteří opouštěli místa a na jejich vlastně do jejich domovů se stěhovali lidé zase z jiných míst. Máme tady dále stánek Paměti národa a kinokavárnu, kde si lidé můžou seznámit s dokumenty, které jsme vytvořili. A krom toho jsme tady připravili několik landartových instalací, které vlastně obnovují ten život Pavlově Studenci nebo snaží se o to, vypráví příběhy lidí, kteří tady žili.
0: Přímo z řad pamětníků, kteří zde před odsunem prožili své dětství, vzešel také nápad na obnovení staré tradice šáfaja, která zde proběhla naposledy před 81 lety.
3: Jeden pán se mu podařilo vlastně, nebo jeho rodičům při odsunu tady z Pavlova Studence zachránit Madonu, což vlastně byla takový důležitý artefakt té celé slavnosti. Ty Madony existovaly 4 a jednu z nich právě se podařilo zachránit a díky tomu vlastně se může i dnes znovu účastnit téhle akce. Velkým přáním toho pána bylo, aby se Madona mohla znovu podívat do Pavlova Studence. Takže po 81 letech se tomu tak dneska stane.
1: Ta slavnost vlastně původně spočívala v tom, že měla přinést dobrou úrodu, dobrý počasí. Prošla vlastně nějakou transformací, protože původně to byla staroněmecká slavnost. S příchodem křesťanství se ten rámec trošku změnil, nicméně ta podstata zůstávala stejná. Byl to den, kdy se na Pavlově Studenci slavilo vlastně nejvíc, byl to největší svátek vlastně za celý rok.
0: Letošní festival Pavlův Studenec ožívá je sice u konce, v příštích letech ho ale bude moci opět navštívit každý, kdo má zájem o historii i poznání místní krajiny. Z Pavlova Studence pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
4: Rozfrézovaná vozovka, těžká technika a pracující dělníci. Tak v těchto dnech vypadá ulice v Plzni na Roudné, kde probíhá rozsáhlá rekonstrukce komunikace. Přestože je úsek zcela uzavřený pro běžnou dopravu, někteří řidiči si zákaz vjezdu vykládají po svém.
5: My bychom rádi aktuálně apelovali na všechny řidiče motorových vozidel, aby důsledně respektovali zákazovou značku zákaz vjezdu mimo vozidel stavby, a to na okružní křižovatce, která souvisí s opravou a rekonstrukcí ulice na Roudné, protože v úseku zhruba 1 kilometru se zde provádí stavební práce, pohybuje se zde také stavební technika a vjezd vozidel zde komplikuje právě tyto stavební práce, pohyb vozidel anebo prostředku MHD.
4: Úsek je aktuálně průjezdný Kyvadlově. Dopravu řídí světelná signalizace. Oficiálně je vjezd povolen pouze autobusům veřejné dopravy, vozidlům stavby a případně těm, kteří v okolí bydlí. Realita je však jiná. Řidiči osobních aut zákaz ignorují a jezdí sem buď podle navigace, nebo takzvaně naslepo.
6: Já se potřebuji dostat do fakultky, do práce.
5: Budete muset potom z druhé strany, anebo doporučuji tady, když vás otočím, tak vyjet s horem, potom
6: no
5: nová nahoru,
6: nad Hornáta. No to já nevím, no, tak to musím vůbec takhle.
5: Tam jinou volbu nemáte.
4: Už v prvních dnech omezení se ukázalo, že půjde o větší problém a o nebezpečné situace nebude nouze. Městská policie proto na místo posílá své hlídky.
5: Od doby, kdy se vlastně začala realizovat ta uzavírka ulice na Roudné, tak jsou zde hlídky v podstatě pravidelně. Nechci zmiňovat časy ani přímo konkrétní časové úseky, kde se zde hlídky vyskytují, ale je to nárazově, je to každý den.
4: Jen za dobu našeho natáčení chtěla místem projet více než desítka vozidel.
7: Já ani nevím, jestli teda tam něco je, nějaký upozornění, že jo, koukáte na ty auta, abyste, že jo, za přednost jízdy a tak, a najednou je tady značka.
8: Vzhledem k tomu, že nejsem zpozněná nebo podobně a potřebuji se dostat do nemocnice na schůzku, tak mi je navigace neukázala žádnou jinou možnost, takže jakoby... Bohužel jsem se nechal ovlivnit.
9: Všim se značky.
4: Že by bylo místo špatně značené, ale plzeňští strážníci odmítají.
5: Máme určitě za to, že úsek je velmi dobře osazen dopravními značkami, kdy zákazová značka je velmi dobře viditelná přímo už z ústí okružní křižovatky, takže zdali je to schválnost nebo pouze nevšímavost řidičů, už můžeme pouze polemizovat.
4: Omezení v Plzni na Roudné je jedním z mnoha, s nímž se musí řidiči v Plzni potýkat.
10: Snažíme se jednak ty uzavírky naplánovat v čase, tak aby jedna neovlivňovala druhou, a i ta samotná opatření se vždycky volí takovým způsobem, aby se do plynulosti dopravy projevovala co nejméně.
4: Rekonstrukce silnice na Roudné skončí 7. srpna. Do té doby si řidiči musí dávat velký pozor, kam vyjíždí. Jinak jim může hrozit pokuta až 1500 korun. Z Plzně pro televizi ZAK připravili Marie Osvaldová a Lenka Prokšová.
11: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve 2. červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
12: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
11: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
13: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
14: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
15: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů. A furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam úplně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak kopíroval.
11: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
12: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
11: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
16: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
11: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
17: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok, a já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
11: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaily. Ze Staňkova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
18: Od začátku července slouží ve Varšavské ulici nové veřejné toalety. Nahradili původní sociální zařízení u Alžbětiných lázní, které už bylo v nevyhovujícím technickém stavu.
19: Máme obrovskou radost, že se na Varšavské ulici, což je velmi strategické místo v Karlových Varech, přímo v centru, kousíček od tržnice, budou otevírat nové toalety.
18: Nové sociální zařízení vzniklo z modulového systému. K dispozici jsou toalety pro ženy i muže, bez barvy. bezbariérové zázemí pro imobilní návštěvníky i prostor pro obsluhu. Otevřeno je každý den od 8 do 20 hodin během Mezinárodního filmového festivalu až do 10. večer.
19: Cena za využití toalet je nastavena stejně jako na tržnici, to znamená 10 korun. Budeme tady mít celodenní službu, takže doufám, že i tato služba, veřejná služba, bude ku prospěchu nejen našich obyvatel, ale také návštěvníků Karlových Varů.
9: Spousta lidí tady hledá toaletu a není jako kde, takže jako, a i lidi jsou rádi, že to je poblíž.
20: Někdy asi jo, pak člověk hledá, kam musí do restaurace někam, takže někdy se to asi hodí.
21: Určitě je to důležitý, protože záchody se tak nenajdou nikde, takže si myslím, že to je fajn.
18: Vybudování nových toalet stálo přibližně 6 milionů korun bez DPH. 2 miliony pokryla dotace Karlovarského kraje na podporu cestovního ruchu v památce UNESCO. Ve městě je nyní v provozu 6 veřejných sociálních zařízení. Martina Straková, Televize ZAK.
11: Léto, pohyb a trocha soutěžního napětí. Oblíbená prázdninová štafeta vstoupila už do svého 23. ročníku a znovu láká celé rodiny k objevování zajímavých míst regionu. Letos poprvé zavítala kromě Plzeňského i do Karlovarského kraje a nabízí rekordní počet cílů.
22: Princip prázdninové štafety spočívá v tom, že vybereme většinou 5 desítek, letos je to 8 desítek soutěžních cílů, které mají děti a s nimi samozřejmě jejich rodiče, prarodiče, takže celé rodiny, navštívit v průběhu prázdnin, navštěvují je, vyfotí se na nich, letos nově můžou použít i QR kody, takže to je další novinka a v podstatě ve chvíli, kdy splní 15 soutěžních cílů, tak v tu chvíli jsou zařazení do slosování.
11: Jedním z 8 desítek cílů je také areál Škodalent, kde organizátoři připravili mimo jiné i speciální rodinnou naučnou stezku využívající QR kódy.
23: Na panelech je například, v kterých letech vznikaly první přírodní rezervace v kraji, kolik je národních parků v kraji. Je to spíš ne zaměřený na jednotlivé cíle, jako ta prázdninová štafeta, ale spíš na takové zajímavé.

0: zajímavosti právě v tom tématu, který otevírá ta prázdninová štafeta. A je to formou kvízu, takže návštěvník si přečte otázku, má tam A, B, C a samozřejmě pokud odpoví, tam jsou přesně instrukce, bude vyhodnocený.
1: Dalšími turistickými cíly jsou například hrady, stezky, ale i jiné zajímavosti.
2: Z těch úplně nejnavštěvovanějších je to třeba Arboretum Sofronka v Plzni, z Karlovarského kraje je to hrad Cheb a třeba jedna věc, která je z těch úplně nejnavštěvovanějších, ve Zbiroze je zapíchnutý ve skále meč, takové krásné místo, takže třeba i to.
1: Po stopách prázdninové štafety se vydala i 9letá Jasmín.
3: Líbí se mi tady prázdninová štafeta, už jsem byla na Radyni, na Homolce a tady ve Škodalandu a plánuju někam ještě sdělat těch 15 cílů.
1: Za skvělý nápad považuje prázdninovou štafetu také starosta centrálního obvodu David Procházka.
4: Náš kraj je úžasný, nicméně, když se jako dítě vzpomenu, tak k tomu obdivování hradů, zámků, těch turistických cílů jsem přece jenom musel trošičku dorost a proto věřím, že pro ty menší děti, tak návštěva tuto hradu u nás ve Škodalandu spolu s těma dalšíma atrakcemi, které tady máme, tak tu turistickou štafetu oživí a jsem moc rád, že tady ten Škodaland jedním z cílů je.
1: Vyhlášení vítězů prázdninové štafety se uskuteční 13. září na hradu Radyně. Těm nejúspěšnějším tam předá ceny Karel IV. Se svojí družinou. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Obloha nad Staňkovem na Plzeňsku patřila těm nejlepším parašutistům z Česka. Právě tamní letiště hostilo otevřené mistrovství republiky.
1: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve druhém červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
2: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
1: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
3: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
4: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
5: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů a furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený, se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam úplně přistanu, až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak kopíroval.
1: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný, dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
2: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
1: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
6: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
1: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
7: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok a já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
1: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaily. Ze Staňkova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Pouťové atrakce, staročeský jarmark i mezinárodní folklorní festival. Klatovy opět hostili jednu z největších kulturních akcí v regionu, která každoročně přiláká tisíce návštěvníků z Česka i zahraničí.
8: Historické centrum Klatov se od středy 8. do neděle 12. července proměnilo v místo, kde se střetávají náboženské tradice, lidová kultura i pouťová zábava. Klatovská pouť a 31. ročník Klatovského folklorního festivalu i letos nabídli program, který oslovil návštěvníky všech generací.
9: Klatovská pouť je tradičně největší letní slavnost, která v našem městě se koná. Od pátka do neděle se město zaplní nejen hudbou, tancem, ale třeba také pouťovými atrakcemi, tržištěm a výstavou jak v Klatovském pavilonu skla, tak třeba u karafiátníků. A pokud by toho nebylo dost, popojdou o kousek dál do jezuitské koleje, kde je tábor ostrostřelců, v letním kině jsou heligonkáři, no a samozřejmě, že ty nejmladší tu nevydrží. O kilometr výš je spousta pouťových atrakcí a tam už od včera je mimořádně živo.
8: Vedle pouťových atrakcí patří ke koloritu klatovské pouti také staročeský jarmark. Každoročně sem přijíždějí desítky řemeslníků a prodejců nejrůznějších výrobků.
10: No s tím pouťové samozřejmě akce po republice, kde v těchto končinách, v jižních Čechách a Pošumaví jsou poutě nesmírně tradiční, kam se vždycky těším. Je tady úžasná atmosféra. Oproti severu, kde jsem od Liberce z Českého ráje, tak tam ač poutě jsou, tak nemají takového ducha, jako je tady. Proto se sem rád vracím a snažím se tady tu atmosféru ještě zpestřit svými bylinkami, aby zákazník, který se mě po roce, po dvou, po třech vrátí, aby zde nacházel cosi nového.
8: Významnou součástí pouti je ovšem zejména Mezinárodní folklorní festival. Ten letos do Klatov opět přivedl soubory z řady zemí Evropy a nabídl divákům pestrou přehlídku lidových tanců, hudby i tradičních krojů.
11: Přijeli soubory z Řecka, Francie, Lotyšska, Německa, Slovenska, Moravy a Čech. A určitě takovým highlightem toho festivalu bude páteční koncert Hrubé hudby, což je hornácká hudba, která zpracovává netradičním způsobem s moderními prvky folklorní písničky. Potom v sobotu během odpoledne budou probíhat folklorní pořady během celého odpoledne na Klatovském náměstí a vyvrcholením bude festivalový gala program od 8 hodin a ten bude trvat až do půlnoci.
8: Z původně náboženské pouti se během let stala událost, která daleko přesahuje svůj historický význam. Vedle duchovní tradice dnes připomíná také bohatství lidové kultury a spojuje místní obyvatele i návštěvníky z celé republiky. Z Klatov pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Už 4 roky využívají hasiči v Mostě novou moderní zbrojnici, která poskytuje kvalitní zázemí jak téměř 100 hasičů, tak i specializované technice. Zbrojnice vznikla i díky přispění Evropské unie.
12: Už 4 roky mají hasiči v Mostě novou hasičskou zbrojnici. Díky ní jsou mnohem lépe připraveni na mimořádné události a jejich zázemí zcela odpovídá náročnosti hasičské profese.
13: Jedná se teda o novou centrální hasičskou stanici v Mostě. Nyní se nacházíme v areálu této stanice. Začala se realizovat stavba v roce 2019 a kolaudace proběhla v únoru roku 2022, takže nyní jsme zde 4. rokem. Tato stanice v podstatě je předurčená na, máme speciální techniku na stabilizaci budov a vlastně tahání osob z výkopů. Máme zde speciální předurčenou techniku pro celý kraj na tyto typy událostí.
12: Stanice nahradila 40 let starou staticky narušenou budovu. Mostečtí hasiči mají v nové zbrojnici krom jiného také veškeré vybavení potřebné ke své fyzické přípravě.
13: Před touto celou novou hasičskou stanicí zde byla vlastně od roku 1970 zde stála stará hasičská stanice, která v podstatě postupem času byla značně staticky narušená, vyskytovala se v nich plíseň a v podstatě bylo doporučeno i statiky celou tuto stanici zbourat a vystavit novou. Jsme velice spokojeni s výstavbou této stanice a s žitím v této nové stanici. Je to v podstatě nesrovnatelné s tou minulou stanicí. Máme zde celá nové prostory, máme každou místnost máme klimatizovanou, máme zde saunu, posilovnu, tělocvičnu pro hasiče, máme zde venkovní sportovní prostory, takže jsme plně maximálně spokojeni.
12: Stanice pro téměř 100 hasičů vznikla i díky podpoře Evropské unie.
13: Celkově hasičský záchranný sbor dostal na toto dotaci v rámci projektu Evropské unie REACT-EU ve výši 96 milionů korun.
12: Centrální hasičská stanice v Mostě realizuje 10 až 12 výjezdů každý den. Stanici musí hasiči opustit do 2 minut od vyhlášení poplachu.
0: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace.
14: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
15: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
14: S rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
15: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
14: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
16: Peče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
17: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
18: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do Lázny, tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
14: Zdejší Lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř, naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
15: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Na další protipovodňové opatření mohou města a obce získat peníze z nového dotačního programu. O podporu chce žádat také Povodí Moravy na pokračování čtvrté etapy ochrany jihu Olomouce. Město zároveň připravuje další projekty, díky kterým může dokončit ochranu před velkou vodou.
19: Od ničivých povodní, které na podzim zasáhly Olomoucký kraj, uplynou téměř 2 roky. Města a obce dále pokračují v budování protipovodňových opatření. Například Olomouc loni dokončila jejich 4. etapu, která ochrání Nový Svět a Nemilany před velkou vodou. S financováním dalších projektů má pomoci nový dotační program, který při návštěvě kraje představil ministr životního prostředí Igor Červený.
20: Jsme zde v předchozím období jako ministerstvo životního prostředí investovali peníze. Je to vlastně proti právě těm protipovodňovým opatřením, cca 180 milionů korun. A ta nová dotace má právě pomoci vlastně pokračovat v dalších etapách.
21: Výzva na protipovodňová opatření má celkovou alokaci z operačního programu životní prostředí ve výši 2 miliardy korun, přičemž jsme připraveni alokaci případně navýšit, pokud projekty budou. Jedná se o projekty na přírodě blízká protipovodňová opatření, to znamená, podporujeme revitalizaci toků tak, aby v případě povodňových stavů se voda mohla volně odtékat do krajiny a postupně zasakovat.
19: Města a obce mohou už nyní o dotaci žádat do prosince letošního roku. O státní podporu má zájem také Povodí Moravy na pokračování 4. B etapy protipovodňových opatření na jižní straně Olomouce,
22: která je zatím v rozpočtově ve výši nějakých 430 milionů korun, předpokládáme právě využití těch dotačních prostředků z této nové otevřené výzvy.
23: Tak Olomoučané si jistě pamatují a příští rok to bude 30 let od roku 1997, kdy město Olomouc zasáhla ta ničivá povodeň, která zasáhla

0: řeky Moravy, revitalizaci jak řeky Moravy nebo břehu řeky Moravy, tak napojení slepého ramena, které bude neustále zvodněné. Pak jsou zde nějaké přírodě blízké prvky jako tůňky, náhradní výsadba v počtu třeba stromů. Zde bylo vysazeno nějakých 1800 stromů, 1700 keřů, jak měkkého, tak tvrdého luhu. Čili je to takový komplex opatření, který pomůže nejen při zvládání těch povodňových průtoků, ale i v době sucha pomůže s posílením biodiverzity říční nivy.
1: Neméně důležitá bude celkové dobudování protipovodňové ochrany, to znamená nadcházející třetí etapa, na kterou nyní děláme architektonicko-krajinářskou soutěž. A v neposlední řadě, a je to klíčové, aby město získalo ochranu před, řekněme, 400letou vodou, tak je důležitý i ten sever města, kde se řeka Morava vlévá do Olomouce, to znamená v městské části Chomoutov, udělat taktéž protipovodňová opatření.
2: Městskou část před 2 lety velká voda také zasáhla, zatímco centrum města se díky protipovodňové ochraně podařilo udržet. Aneta Lindovská, Televize Morava.
3: Masarykovo náměstí v Uherském Brodě ožilo tóny bubnů a orchestru. Nebylo to ale jen tak nějaké vystoupení. Hudebníci totiž dorazili z nizozemského Nardenu.
4: Schlagwerk Group Naarden a Jong, to je dvojice nizozemských hudebních skupin, které v sobotu dorazili do Uherského Brodu, aby pořádně rozproudili letní atmosféru na Masarykově náměstí. Mládežnický orchestr spolu s bubenickým uskupením ovšem nepřivezl žádnou nudnou klasiku, právě naopak. Nebojí se experimentovat s popovými a tanečními prvky, zasazenými do typického orchestrálního stylu.
5: Přijeli naši holandští přátelé z našeho partnerského města z Naardenu, kteří jsou o tomto víkendu ve Starých Hrozenkově na kopančářských slavnostech. No a sami nás oslovili, jestli by mohli přijet i k nám do Brodu zahrát, tak samozřejmě jsme za to rádi, že tady přišli potěšit naše občany, protože jezdí k nám zhruba co každé 2 roky, zejména na ty bílokarpatské slavnosti. Teď se letos nemohli zúčastnit, ale protože jsme věděli, že jdou nyní, takže zahráli, jejich hudba je velice temperativní a lidé tady z Uherského Brodu je máme moc rádi.
4: Město Uherský Brod je neodmyslitelně spjato s Janem Amosem Komenským, který je pohřben právě v Naardenu. Spolupráce s tímto nizozemským městem je proto pochopitelná a uherskobrodští zastupitelé se jí snaží poctivě rozvíjet.

0: červnu, jak byly bělokarpatské slavnosti, tak přijeli představitelé z holandského Nardenu k nám do Uherského Brodu, jak pan starosta, tak místostarosta, a hovořili jsme o další vzájemné spolupráci právě s Holandskem a chtěli bychom rozšířit, a máme obě strany zájem na to, aby se naše školské organizace propojily, a tam už probíhá nějaká základní domluva. Chceme to zkusit na úrovni střední škol, kdy se vzájemně podobné školské zařízení vzájemně kontaktují, a chtěli bychom tam udělat vzájemné výměny vlastně studentů.
1: Pokud ovšem milovníci kultury nezvažují cestu do Holandska, připravilo si pro ně město zajímavý letní program. Příkladem může být Fire Festival nebo experimentální ročník Augustfestu, který po vzoru německého Oktoberfestu nabídne ochutnávku piv, dobré jídlo a hudbu. Chystá se také otevření zrekonstruovaného prostoru přímo v centru Uherského Brodu.
0: Ještě bych takto rád předběžně pozval naše spoluobčany na pátek 18. září, to je datum, kdy bychom slavnostně chtěli otevřít Panskou zahradu, která se rekonstruuje, kde to bude krásné kulturní zázemí anebo volnočasové zázemí, a chtěli bychom to otevřít v rámci Dnů evropského kulturního dědictví, které se každoročně koná nejenom v různých městech, ale také u nás v Uherském Brodě, kdy budeme otvírat různé památky, které město má, a v rámci toho bychom i chtěli otevřít tu Panskou zahradu.
2: Z dnešního týdne v regionech už je to všechno. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Víte, že letos Hurvínek slaví svoje sté narozeniny. Možná i vás tahle loutková postavička s nezaměnitelným hlasem provázela dětstvím. Tak ji nezapomeňte třeba připít na zdraví. No a hned je důvod k oslavě. Další dobré zprávy přidáváme z našich regionů. K létu a dovoleným patří nejen pohoda u vody, ale taky dobré jídlo. Byli jste někdy na soutěži bramborových salátů nebo gulášů? Ty totiž každý dělá trochu jinak a každý je přesvědčen o tom, že ten jeho je nejlepší. Tak pojďte ochutnat.
1: Areál Rychvaldského Sokola patřil po roce opět gulášovému klání. Do soutěže se zapojilo 15 týmů a každý věřil, že právě jeho guláš bude lidem chutnat nejvíce.
2: Tradiční akce Rychvaldské gulášové klání, kterou pořádáme už po páté, je to ve spolupráci spolku Naš Rychvald, Sokol Rychvald a město Rychvald. Těšíme se na to, že návštěvníci přijdou, budou hlasovat, budeme mít i odbornou porotu, která bude vyhodnocovat guláše a samozřejmě bude hlasovat i veřejnost. Vstup je zdarma, je bohatý doprovodný program a letos to máme ve stylu westernu, takže budou i program takto laděný.
3: Každý tým musí navařit minimálně 20 litrů guláše. Každý tým musí mít k dispozici degustační porci, která obsahuje 1 deci šťávy a minimálně jeden kousek masa tam musí být. Náš tým vaří dneska 40 litrů guláše, děláme vepřový guláš. Náš guláš je výjimečný tím, že ho děláme z čuníka, který byl kojený ohnivou vodou, takže bude lehce pikantní.
4: Soutěžíme s hovězím maďarským gulášem, poctivým, musím podotknout, a vlastně vítězným. Minulý rok jsme se umístili na prvním místě v Boumíně, takže to chceme nějak obhajovat. A ještě chci zmínit jako chválu mojí manželky karlovarský knedlík, který asi jsme jediní tady. A chci zmínit, že ho pěkně tuní a je čím dál tím lepší. Tady ta akce je výborná, skvělá, můžu doporučit. Jo.
1: Vítězným týmem se nakonec u veřejnosti stal westernový Richmond City Ranch a porotě nejvíce chutnal guláš od místních myslivců.
0: Už jste někdy jeli na lodi, loďce nebo alespoň na šlapadle? Za mě je to nejkrásnější způsob dopravy i zábavy. A třeba taky netradiční možnost, jak si prohlédnout Prahu. A možností je opravdu hodně.
5: Plavba po Vltavě patří mezi oblíbené letní aktivity metropole. Půjčovna šlapadel na Slovanském ostrově je otevřená za příznivého počasí každý den od 11 hodin a nabízí šlapadla, pramičky i oblíbené labutě.
6: Můžou si u nás půjčit šlapadla pro 1 až 4 osoby, jak vidíte tady. Za vámi jsou vlastně ještě labutě. Ty půjčujeme taky a máme i šlapadla pro 5 osob s tím, že vlastně, kdyby měl někdo chuť si zaveslovat, tak si může půjčit i pramičky tamhle na konci. Lidi přijdou, jenom fungujeme na principu jako na matějské poutě. Takže kdo přijde, ten jede. Úplně nejlepší je to vlastně pod mostem Legií, když si projedete, tak tam vidíte krásně Karlův most, Pražský hrad, je tam Petřín, jsou tam takový ty žlutý tučňáci, tak to mají rádi lidi. Potom vlastně, když projedete okolo Střeleckého ostrova, tak na druhé straně vidíte ještě tančící dům. Standardně půjčujeme na hodinu, s tím, že není problém si to půjčit klidně i na celý den, ale za tu hodinu ten okruh, co jsem popisoval, je úplně bez problémů, se dá zvládnout.
5: Za hodinovou plavbu na šlapadle dáte 350 korun, na 5 místním šlapadle pak 450 korun a na pramičce 300 korun.
6: Myslím si, že když někdo zvládne jezdit na kole, tak tohle je úplně to samé. S tím, že vlastně půjčujeme šlapadla i rodinám s dětmi, máme tady vesty pro ně, takže to není problém, půjčujeme je zdarma. Když přijdou vlastně, tak na začátku u kasy jim řekneme nějaký pravidla. Důležitý je určitě dávat si pozor být 5 metrů aspoň od břehu a nejezdit za žluté boje, protože tam jsou potom splavy. Také tady máme vlastně parník, který jezdí kolem každou hodinu, takže když potká parník, tak určitě se musí vyhnout, protože velká loď má přednost.
5: Vyplout ale nemusíte jen přes den. Půjčovna totiž nabízí i noční plavby, při kterých máte možnost prohlédnout si osvětlené panorama historické Prahy přímo z hladiny řeky.
6: 35 minut před západem slunce, tak my musíme dávat lampičky, protože každé plavidlo musí být osvětlené. S tím je to vlastně taková romantická plavba, hodně to využívají páry, když přijdou třeba na nějaké rande.
5: K dispozici tady mají plavidla až pro 6 lidí a přímo v půjčovně si také můžete koupit i drobné občerstvení. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Máte na výlet nebo dovolenou namířeno na západ Čech? Pak pro vás mám dobrou zprávu. Ve všech kontrolovaných přírodních koupalištích se můžete bez obav schladit. Kvalita vody je zatím velmi dobrá. Podle posledního měření hygieniků jsou všechna koupací místa v našem regionu na jednotce nebo dvojce. Zhoršená kvalita je pouze na Babylonu na Domažlicku.
7: Koupací vody v rámci celého Plzeňského kraje jsou bezproblémové. Problémem zůstává jenom nižší hladina vod vzhledem k tomu, že je nedostatek dešťových srážek, takže i ty hladiny těch vodních nádrží a vlastně míst, která se využívají ke koupání, bývají snížená. Výhledově nám tam díky tomu narůstá možnost zhoršení kvality vody díky nárůstu sinic.
0: Sinice se už nyní částečně objevují v některých částech Hrachluské přehrady, ale i tady je zatím situace velmi dobrá.
8: Voda čistá, úžasná, úžasný prostředí, málo lidí. Je to tady moc pěkný.
9: Ale dobře se nám to tady líbí a je to tady hezký.
0: Bez obav pak můžeme zamířit i do plzeňských Boleveckých rybníků.
10: Všechny rybníky, které sledujeme jako místa pro koupání, což je Šídlovský rybník, Kamen rybník, Senecký rybník a samozřejmě Velký Bolevecký rybník, vykazují pořád vysokou kvalitu vody s minimem sinic.
0: Podrobné informace o kvalitě vody zveřejňují hygienici na webových stránkách koupacivody.cz. Samozřejmě ale nejezdí na kontroly úplně všude. A tak třeba městská koupaliště musíme dohledávat na vlastním webu nebo na stránkách obcí.
7: Na stránkách, co nemáme uveřejněno, ale víme, že se odebírá a jsou taky v pořádku, jsou třeba koupaliště v obci Nezvěstice, které pravidelně zase výsledky jsou na stránkách k dispozici na stránkách obce, a nebo i třeba koupaliště na Tachovsku, po případě Klatovi, Sušice a podobně.
0: Horší zprávu máme bohužel pro vodáky. Berounka z Plzně je jen 3 cm nad limitem, Ohře z Karlových Varů už je pod ním a na hranici sýznosti je také Otava za Sušicí. Pro televizi ZAK Jonáš Novotný. Historický úspěch zaznamenali v uplynulých dnech nejen české tenistky na Wimbledonu, ale taky mladí motokrosaři na domácím světovém šampionátu. Mluvil jsem o tom s manažerem reprezentace. Dnes o motokrosu a dnes o motokrosu velmi pozitivně, protože máme velké světové úspěchy. Naším hostem je manažer národní reprezentace Emil Končil. Ahoj.
11: Ahoj.
0: Juniorské reprezentace, abych to řekl správně. Nebo je to tak ten titul oficiálně?
11: Ano, ano.
0: Je to tak. Máme za sebou vlastně velké mistrovství, které se odehrávalo u nás, mistrovství světa, odehrávalo se na jihu Čech. A jak jsme si stáli jako Česká republika?
11: Tak jako pořádající země jsme měli 17 jezdců, který byli pozvaní do reprezentace České republiky. Z toho 3 se probojovali do nedělních finále a největším úspěchem asi 5. místo Milana Rubeše, 40. Benedikt Svoboda a 27. v kategorii 125. David Kadleček. Takže to, na co máme, jsme splnili a překvapení ve formě akorát 65. u Benedikta Svobody. Takže za nás to dopadlo asi tak, jak mělo.
0: Co jsem koukal, tak celkově Česká republika skončila 12., což je asi nejlepší umístění, co jsem tak jako dohledal v nějakých historických tabulkách. Co to vypovídá?
11: Je to v novodobé historii, je to tak, loni po mistrovství světa, na mistrovství světa ve Francii jsme byli 14., takže teď jsme byli 12. Zhruba před 2 rokama jsme začali dělat dětský juniorský projekt motokrosovej, kdy vycházíme z poznatků MXGP Academy a je to holandský projekt. A myslíme si, že to prostě má vzestupnou tendenci a je to vidět na výsledkách ostatně, takže jako musíme v tom vydržet a myslíme si, že zase se dostaneme na výsluní s motokrosem.
0: Co jsem koukal, tak tam hodně vysoko se umístili Francouzi, Američani. Opravdu se k nám takhle sletěl úplně celý svět?
11: Je bylo 40 zemí se účastnilo tohohle mistrovství světa a ta úroveň motokrosu i dětského juniorského motokrosu ve světě je neskutečná, takže jako máme se co učit a určitě máme co dohánět.
0: Oni to jsou, ono se řekne junioři, ale oni jsou to fakt děti, protože ta 65 to jsou opravdu malí kluci, ne?
11: Je to do 12 let, je to kategorie do 12 let, 85 do 14, máme 16 letý kluky na těch 125, jo, ale ty děti opravdu, co se týče těch 65, jsou to prostě dneska jezdci i úrovní a stylem a prostě je to jako neskutečný z toho světa, co přijíždí.
0: Já chápu, že u dospělých už potom mají sponzory, někdo jezdí jako tovární jezdec, ale tady jsou sponzoři asi hlavně rodiče.
11: Jako tady pochopitelně patří obrovský dík rodičům, protože díky rodičům, vlastně, který dopřávají ten motokros tím dětem, co se týče času, financí a úplně všeho, nebejt jich, tak ty děti prostě tenhle sport ani dělat nemůžou. Takže v tom jim patří obrovský dík a asi prostě by měla přijít zase doba, kdy ten motokros bude všeobecně podporovaný i partnerama nějakýma a tyhletím, protože si myslím, že to má vzestupnou tendenci a pokud to tak bude fungovat, tak si myslím, že je to otázka času a dostaneme se zase někam, kde jsme bývali.
0: Hmm. Je to tak i v tomhletom dětským nebo v té juniorské kategorii, abych se někoho nedotkl, když už mu bude 14 a asi by nechtěl, abych říkal, že je děti. Je to tak, že třeba si ho vyhlídne nějaký velký sponzor nebo už třeba nějaká továrna a řeknou, ten je talentovaný, ten bude jednou hodně dobrý, ten je náš?
11: Je to tak, teďko třeba po mistrovství světa v kategorii 65 vyhrál francouzský reprezentant a už v pondělí rakouská značka s ním uzavírala smlouvu a stal se jezdcem této továrny. Hmm. Takže prostě je to vyloženě o tom, jaký má přístup pochopitelně, kdy nejde jenom o ten dílčí výsledek, ale je to přístup rodiny, je to přístup federace, je to přístup úplně všeho. A když se tam sejdou tyhle ty věci, tak pro tyhle kluky prostě je to nějaká budoucnost, která jim zaručuje, že na tom výsledku se budou podovat další dobu a je jim to jenom přáno.
0: Mluvil jsi o tom, že u nás se to mění poslední dobou, že se zlepšuje to zázemí, dá se říct?
11: Je to pořád ještě furt, to vycházíme z toho, že je to závisí na rodičích hlavně. Musíme nějakým způsobem zabezpečit nebo respektive založit různý střediska, aby jsme měli pod kontrolou ty děti svým způsobem výkonnostně. To znamená, že i ty školení těch trenérů, kdy prostě musíme začít rozlišovat náborové věci, rozlišovat hobby motocross, rozlišovat výkonnostní motocross, plus pochopitelně, kde bude vrcholem ta reprezentace. A tyhle ty věci, pokud nezačneme dělat, kdy se nám budou míchat tyhle ty věci dohromady, tak je strašně těžký vybudovat z něčeho něco, co bude mít opravdu nějakou vzestupnou tendenci a nějaký výkonnostní růst. Ale myslím si, že i tímhletím prostě je to jeden z bodů, který řešíme a daří se to.
0: Říkal jsi, že druhým rokem jedeme v nějakém systému, který jsme koukali od Holanděnů, ano, správně pamatuju. Je to třeba už teď vidět, už se to podepisuje, nebo to je běh na dlouhou trať a bude to vidět za 10 let?
11: Je to vidět už v tom, že ta komunita těch rodičů chápe to, že dokážou přijmout radu v tom, že ty jezdci musí jezdit kvalitní závody a pochopitelně, pokud se nebudeme srovnávat s cizinou, nebudeme jezdit závody, které budou mít smysl výkonnostního charakteru, tak prostě ty děti nebo ty jezdci nemůžou stoupat, nemůžou mít prostě výkonnostně navrh oproti tím, který prostě nějakým způsobem i to berou jinak ten motokros, že jo? To neznamená, že všichni budou chtít jezdit mistrovství světa, všichni budou chtít být v reprezentaci, ale pokud ti lidi chtějí nějakým způsobem fungovat na mezinárodní bázi, tak musí jezdit mezinárodní závody a závodit s těma nejlepšíma.
0: Hmm. Já vím, když jsme přijeli s mojí 6letou dcerou za tebou do Dobřan, tak si rovnou posadil na nějaký takový jako odrážedlo a jeď, elektrická motorčička. Funguje to takhle? Posadíš dítě na motorku a oni ty děti se moc nebojí, tak prostě jedou. A čím lepší má motorku, tím líp jezdí? Nebo prostě už to v těch dětech opravdu někde musí být?
11: V těch dětech pochopitelně, že ten talent je strašně moc důležitý, ale je to strašná dřina.
0: No a v tom následujícím tedy mistrovství nebo v tom velkém finále máme želízka v ohni?
11: Tak my teď odjíždíme na semifinále mistrovství Evropy do Estonska, tam jedou tři jezdci, dva v 65, jeden v 85 a podle toho semifinále pochopitelně budeme fungovat v lokti. Věřím klukům, že v tom Estonsku si poradí a podle výsledků, co zajížděli v Evropách už v Central Europe Zone, my spadáme po tuhle zónu, tak si myslím, že by mohli postoupit a že by měli přivést to jisté místo do lokte a nemůžeme jim držet jenom palce, protože ta atmosféra v lokti na MXGP je neskutečná. Celý Čechy to milujou, že jo, tohle a je to prostě takový svátek českého motokrosu vždycky v tom červenci a přeju jim to.
0: Hmm. Když se budou lidi chtít přijít podívat, kdy je ideální den, kdy pojedou třeba nějaký nabušený mladý a kdy se pojede hlavní závod?
11: Tak v sobotu se jedou hlavně ty evropské kategorie a tyhle ty závody a kategorie MXGP kvalifikace a v neděli jsou vyloženě závody MXGP, kdy jedou jedničky, dvojky, takže pochopitelně, že ta největší atmosféra je tam v tu neděli, ale takový to srdíčko, to závodění a ty juniory můžou vidět v sobotu.
0: Mm-hmm. Já budu držet palce, ať se nám daří. Budu držet palce hlavně, ať se nikomu nic nestane. A to by držím palce, ať tě to hlavně nadále baví.
11: Děkujeme moc.
0: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě někde u motorek, a nebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se daří i vám.

0: Hezký dobrý den, dnes si budeme povídat o velké hudební události, která čeká plzeňský amfiteátr, ale zároveň má i takový zajímavý a dobročinný přesah. Mými hosty je Michála Gemrotová-Štiková, zakladatelka nadace Aneška, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A Pavel Višňovský, pořadatel zmíněné akce. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Já jsem sice řekl, že to je hudební událost, klidně můžeme říkat hudební událost desetiletí třeba, to se určitě tak jako říká, ale neřekl jsem, co to bude, nechávám to na vás.
2: Tak my jsme se rozhodli udělat v plzeňském amfiteátru unikátní koncert hudební legendy a bude to koncert Diany Ross, který se uskuteční 29. července právě teda v plzeňském amfiteátru, jak už jste zmínil.
0: Mě překvapilo, že tahle zpěvačka, kterou všichni znají, nebo minimálně všichni znají ty její velký hity, ještě nikdy v České republice nekoncertovala. Čím to je?
2: Tak bylo docela složité vůbec teda se domluvit na tom, aby do České republiky přijela. Upřímně ta komunikace s managementem zpěvačky trvala více jak 2 roky. Hmm. První podmínka byla, že nechce vystupovat v žádné velké aréně a proto vlastně se na to váže taková zajímavá náhoda, že jsme všichni z Plzně, náš tým je z Plzně. A vzpomněli jsme si na to, že jsme odtud vzešli, byly tady takové naše první krůčky v rámci těch našich aktivit a rozhodli jsme se tedy využít prezentaci toho amfiteátru plzeňského, který se za to desetiletí velmi pozdvihl a myslíme si, že právě ten amfiteátr, což je největší český přírodní amfiteátr na Lachutině v Plzni, taky přesvědčil pro to, aby konečně navštívila Českou republiku. Hmm.
0: Ten amfiteátr zažil obrovské koncerty, legendární Porta, která tam nalákala 10 000 lidí a byl to vlastně svátek, potom velké koncerty Lucie, zrovna v těchto dnech tam probíhá velký Metal Fest, takže tradičně je to místo, které je plné a jí se líbilo přímo tohle místo, je to tak, že můžeme říct, že Plzeň přesvědčila, aby přijela do Čech?
2: Přesně tak, nejenom Plzeň, ale právě ten amfiteátr na Lachutině jí přesvědčil pro to, aby se přijela konečně na české publikum podívat, aby ukázala svoji show, která je opravdu bezkonkurenční, je ve výborné kondici, můžeme si to ověřit při jejich vystoupeních, měla turné po Americe, po Japonsku a zpívají to v jejich letech, naprosto perfektně zpívá naživo a zároveň ta show je nádherná.
0: Vás jsem představil jako zakladatelku nadace Aneška, co vy máte společného s tím koncertem?
1: Tak já jsem moc šťastná, že vlastně nadace Aneška byla vždy produkcí nebo firmou Jaro Event podporovaná. Jakýkoliv koncert, kdy dělali, tak vždycky část výtěžku šla na nadaci Aneška, na naše dětičky. Nadace Aneška se věnuje dětem s pohybovým handicapem. A jsem moc šťastná, že zrovna tenhle ten koncert je ještě takový speciální, protože máme velmi silný příběh a to je naše Sofinka, která do nadace přišla jako úplně první. A tak nám spadla do klína taková úžasná holčička, která měla opravdu extrémně těžký začátek a nejenom začátek, ale celý její život bude velmi náročný, protože ona se narodila s mnohočetnýma mrtvicema a myslím si, že jedna z největších koulí na noze je to, že vlastně 3 týdny po tom, co se Sofinka narodila, tak jí zemřela maminka. To, že je dítě nemocný, je strašný. Kdo děti má, tak si to nedovede ani představit, aby jeho dítě mělo horečku, natož když má celoživotní postižení, který je náročný. Ale nemít u toho svoji mámu je prostě... Já vím, že Peťa Bogner, její táta, je skvělý chlap. Ten je opravdu tatínek na jedničku. On je skvělej a myslím si, že má fakt skvělýho parťáka a Sofinka udělala neuvěřitelný pokrok za tu dobu, co se my známe. Ale nemít mámu je velká bolest. Zatím to Sofinka třeba tolik nevnímá, ale jednou bude větší a bude stejně muset cvičit tak, jak cvičí doteď. Bude cvičit každý den, aby byla na tom líp a líp a bude jí to čekat celý život. To je její úděl a nemít po boku svoji mámu bude prostě pro ní jednou velmi náročný. A jsem šťastná, že Jaro Event a Diana Ross podpoří právě nadaci Aneška, tím pádem teď konkrétně Sofinku, která si to, myslím, opravdu zaslouží. A proto říkám, i kdybyste na ten koncert nešli, tak kupte lístky, někomu z vašich blízkých, z vašich přátel, protože já Sofinku znám a opravdu, jestli něco za to stojí, tak Sofinka to je.
0: Tak děkuju za tohle představení vlastně té malé slečny, pro kterou ty peníze půjdou. Už to zaznělo, koupí vstupenky, podpoříme, ale vím, že se nějak peníze budou vybírat i přímo během koncertu.
2: Samozřejmě, nadace Aneška tam bude mít i vlastní stánek, bude tam určitě mít své zástupce a bude možnost tedy přispět přímo na Sofinku i během koncertu a samozřejmě i před koncertem, protože vycházejí články, vychází publikace o tom, že podporujeme právě přímo Sofinku a určitě na internetu už teď budou moci i vyhledat například QR kódy nebo údaje pro platbu a můžou přispět ještě před koncertem a samozřejmě i během toho koncertu.
0: Abychom se vrátili zpátky k té hudební produkci, jak moc složité je uspořádat koncert takovéhle velké hvězdy, která je zvyklá na světová pódia právě v Plzni v amfiteátru, protože, co si budeme povídat, ono tamto zázemí úplně superluxusní není, tak co všechno tam musíte přivést, udělat, změnit, aby tam Diana Ross mohla přijet?
2: Je toho opravdu hodně. Myslím si, že nikdo si nedokáže, kdo nedělá teda hudební produkce, představit, co to všechno obnáší. Samozřejmě tam budeme muset vystavit pódium, budeme tam muset vystavit stage, budeme tam muset taky vystavit backstage a zázemí teda pro umělce a nejenom pro Dianu Ross, protože to není jenom Diana Ross, ale je to samozřejmě celý její tým, který přijíždí do Plzně a bude součástí toho velkého koncertu. Každopádně amfiteátr na Lochotině má krásnou atmosféru sám o sobě a pro ty diváky to bude krásná zkušenost vidět takovou hudební legendu, slyšet její známé písně, jako je Ain't No Mountain High na I Will Survive, a nebo třeba ikonická Upside Down ze seriálu Stranger Things. A bude to vlastně průřez i pro celou generaci lidí, protože to opravdu není jenom pro vyzrálé rodiče nebo prarodiče, ale ta hudba podle mě nemá limity a poslouchají opravdu i v dnešní době generace dvacátníků a myslím si, že to je krásná příležitost přijet, užít si léto, užít si krásný letní den a užít si ho společně třeba i s celou rodinou, zároveň vědět, že je takový přesah, jaký je, a to teda i ta podpora Sofinky. A přijet se podívat na krásné město, protože Plzeň je krásné město, myslím si, že to třeba plno lidí ani neví.
0: Stíháte vy při své práci a při péči o svoji rodinu zajít třeba právě na podobnou velkou akci?
1: Tak já jakožto zpěvačka říkám i mému manželovi, že ráda vyhledávám i klid. Ale je pravda, že takovouhle legendu, jako je Diana Ross, tak to si rozhodně nenechám ujít, už právě včetně toho, jaký neuvěřitelný přesah to má právě i pro Sofinku a pro nadaci Aneška, takže jsem moc šťastná, že budu u toho.
0: Jak bude celá ta show vypadat? Je to tak, že v 7 hodin začne zpívat Diana Ross a bude zpívat až do půlnoci?
2: Máme tady další překvapení pro všechny posluchače a pro ty, kteří se chystají na ten koncert. Celý koncert otevře čtyři tenoři, kteří minulý měsíc vystupovali v Carnegie Hall v Americe a v červenci otevřou celý koncert Diany Ross svým velkolepým vystoupením. Mm-hmm. Zároveň myslím, že je pro všechny, kdo navštíví tento koncert, i atraktivní, že se sem do Plzně, do plzeňského amfiteátru na Lochotíně chystá celý český showbiznis, včetně slovenského, takže budou mít i možnost potkat třeba nějaké hvězdy, ke kterým zhlíží, nebo umělce, které celý život chtěli potkat.
0: A potká je normálně v kotli. Nebo třeba ve frontě na pivo, protože já vím, že vy jste ty, kteří mají rádi Plzeň a přihlásí se k tomu, ať už Plzeň jakoukoliv, tak byste pro ně připravili zajímavou akci.
2: Určitě. My jsme si pro všechny plzeňáky a všechny lidi, kteří milují Plzeň, ať už tekutou, nebo právě tu městskou, připravili akci a mohou využít kód Plzeňák s tím, že si budou moci zakoupit 2 vstupenky za cenu 1. Takže Plzeňák, vstupenky můžete zakoupit v sítích Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka.
0: No a 29. července bude ten velký den, kdy se všichni potkáme v Plzni, v amfiteátru na Lochotině. Já budu držet palce, aby vyšlo počasí, aby bylo takové správné, ideální koncertové. Každopádně si užijeme parádní léto. Děkuju za návštěvu.
1: My děkujeme za pozvání.
2: Děkujeme za pozvání.
0: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na tomhle velkolepém koncertě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

0: Nejen dechberoucí příroda, ale také místo zatížené nepříliš radostnou minulostí. Pavlův Studenec. Ještě před druhou světovou válkou zde žilo více než 1000 obyvatel. Po válce přišel jejich odsun, obec se ocitla v pohraničním pásmu a v následujících desetiletích prakticky zmizela z mapy. Dnes její příběh připomíná tichý letní festival, který prostřednictvím vzpomínek pamětníků, výstav i společných setkání otevírá prostor k poznání historie tohoto výjimečného místa i k česko-německému porozumění.
1: Pavlův Studenec ožívá je tichý letní festival, je to taková specialita, se kterou si myslím, že jsme přišli jako možná úplně první. Je to vlastně takový sousedský setkání, kde nehraje hlasitá muzika, naopak je tu prostor pro to, aby vlastně lidi mohli rozjímat, dozvědět se něco o společné historii, vlastně setkat se, popovídat si a přespat na louce. Pavlův Studenec vlastně tady pro to setkání slouží jako taková historická kulisa nějaké společné historie. Není to vlastně o tom hledat třeba proč se tady co jak stalo, ale je to spíš o tom připomenutí těch lidí, kteří tady žili ty svoje běžné životy, co se vlastně dokáže stát, když jako se bohužel jako ty národy proti sobě obrátí. A my chceme, aby to tady byl prostor vlastně pro vznik nových přátelství a podobně.
0: Festival vzniká v úzké spolupráci s Pamětí národa, která pro návštěvníky připravila tematické instalace, výstavy i další doprovodný program, přibližující osudy zdejších obyvatel.
2: Všichni návštěvníci festivalu si můžou nejprve prohlídnout výstavu Vysídlení dosídlení, která vlastně mapuje příběhy lidí, kteří opouštěli místa a na jejich vlastně do jejich domovů se stěhovali lidé zase z jiných míst. Máme tady dále stánek Paměti národa a kinokavárnu, kde si lidé můžou seznámit s dokumenty, které jsme vytvořili. A krom toho jsme tady připravili několik landartových instalací, které vlastně obnovují ten život Pavlově Studenci nebo snaží se o to, vypráví příběhy lidí, kteří tady žili.
0: Přímo z řad pamětníků, kteří zde před odsunem prožili své dětství, vzešel také nápad na obnovení staré tradice šáfaja, která zde proběhla naposledy před 81 lety.
3: Jeden pán se mu podařilo vlastně, nebo jeho rodičům při odsunu tady z Pavlova Studence zachránit Madonu, což vlastně byla takový důležitý art,

0: Efekt té celé slavnosti. Ty Madony existovaly 4 a jednu z nich právě se podařilo zachránit a díky tomu vlastně se může i dnes znovu účastnit téhle akce. Velkým přáním toho pána bylo, aby se Madona mohla znovu podívat do Pavlova Studence, takže po 81 letech se tomu tak dneska stane.
1: Ta slavnost vlastně původně spočívala v tom, že měla přinést dobrou úrodu, dobrý počasí, prošla vlastně nějakou transformací, protože původně to byla staroněmecká slavnost. S příchodem křesťanství se ten rámec trošku změnil, nicméně ta podstata zůstávala stejná. Byl to den, kdy se na Pavlově Studenci slavilo vlastně nejvíc, byl to největší svátek vlastně za celý rok.
2: Letošní festival Pavlův Studenec ožívá, je sice u konce, v příštích letech ho ale bude moci opět navštívit každý, kdo má zájem o historii i poznání místní krajiny. Z Pavlova Studence pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
3: Rozfrézovaná vozovka, těžká technika a pracující dělníci. Tak v těchto dnech vypadá ulice v Plzni na Roudné, kde probíhá rozsáhlá rekonstrukce komunikace. Přestože je úsek zcela uzavřený pro běžnou dopravu, někteří řidiči si zákaz vjezdu vykládají po svém.
4: My bychom rádi aktuálně apelovali na všechny řidiče motorových vozidel, aby důsledně respektovali zákazovou značku zákaz vjezdu mimo vozidel stavby, a to na okružní křižovatce, která souvisí s opravou a rekonstrukcí ulice na Roudné, protože v úseku zhruba 1 kilometru se zde provádí stavební práce, pohybuje se zde také stavební technika a vjezd vozidel zde komplikuje právě tyto stavební práce, pohyb vozidel anebo prostředku MHD.
3: Úsek je aktuálně průjezdný kyvadlově. Dopravu řídí světelná signalizace. Oficiálně je vjezd povolen pouze autobusům veřejné dopravy, vozidlům stavby a případně těm, kteří v okolí bydlí. Realita je však jiná. Řidiči osobních aut zákaz ignorují a jezdí sem buď podle navigace, nebo takzvaně naslepo.
5: Já se potřebuji dostat do fakultky, do práce.
4: Budete muset potom z druhé strany, anebo doporučuji tady dodat, když vás otočím, tak vyjet s horem, potom
5: no
4: nebo nahoru,
5: tak
4: horná,
5: na
4: minou volbu nemáte.
3: Už v prvních dnech omezení se ukázalo, že půjde o větší problém a o nebezpečné situace nebude nouze. Městská policie proto na místo posílá své hlídky.
4: Od doby, kdy se vlastně začala realizovat ta uzavírka ulice na Roudné, tak jsou zde hlídky v podstatě pravidelně. Nechci zmiňovat časy ani přímo konkrétní časové úseky, kde se zde hlídky vyskytují, ale je to nárazově, je to každý den.
3: Jen za dobu našeho natáčení chtěla místem projet více než 10 vozidel.
6: Já ani nevím, jestli teda tam něco je, nějaké upozornění, že jo, koukáte na ty auta, abyste, že jo, za přednost jízdy a tak, a najednou je tady značka.
7: Vzhledem tomu, že nejsem zpozněná nebo podobně a potřebuji se dostat do nemocnice na schůzku, tak mi je navigace neukázala žádnou jinou možnost, takže jakoby... Bohužel jsem se nechal ovlivnit.
8: Nevšiml jsem se značky.
3: Že by bylo místo špatně značené, ale plzeňští strážníci odmítají.
4: Máme určitě za to, že úsek je velmi dobře osazen dopravními značkami, kdy zákazová značka je velmi dobře viditelná přímo už z ústí okružní křižovatky, takže zdali je to schválnost nebo pouze nevšímavost řidičů, už můžeme pouze polemizovat.
3: Omezení v Plzni na Roudné je jedním z mnoha, s nímž se musí řidiči v Plzni potýkat.
9: Snažíme se jednak ty uzavírky naplánovat v čase, tak aby jedna neovlivňovala druhou, a i ta samotná opatření se vždycky volí takovým způsobem, aby se do plynulosti dopravy projevovala co nejméně.
3: Rekonstrukce silnice na Roudné skončí 7. srpna. Do té doby si řidiči musí dávat velký pozor, kam vjíždí. Jinak jim může hrozit pokuta až 1500 korun. Z Plzně pro televizi ZAK připravili Marie Osvaldová a Lenka Prokšová.
10: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve 2. červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
11: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
10: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
12: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
13: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
14: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů. A furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam plně přistanu. až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak kopíroval.
10: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný, dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
11: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
10: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
8: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
10: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
15: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
10: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaili. Ze Staňkova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
16: Od začátku července slouží ve Varšavské ulici nové veřejné toalety. Nahradili původní sociální zařízení u Alžbětiných lázní, které už bylo v nevyhovujícím technickém stavu.
17: Máme obrovskou radost, že se na Varšavské ulici, což je velmi strategické místo v Karlových Varech, přímo v centru, kousíček od tržnice, budou otevírat nové toalety.
16: Nové sociální zařízení vzniklo z modulového systému. K dispozici jsou toalety pro ženy i muže, bezbariérové zázemí pro imobilní návštěvníky i prostor pro obsluhu. Otevřeno je každý den od 8 do 20 hodin, během Mezinárodního filmového festivalu až do 10. večer.
17: Cena za využití toalet je nastavena stejně jako na tržnici, to znamená 10 korun. Budeme tady mít celodenní službu, takže doufám, že i tato služba, veřejná služba, bude ku prospěchu nejen našich obyvatel, ale také návštěvníků Karlových Varů.
18: Spousta lidí tady hledá toaletu a není jako kde, takže jako, a i lidi jsou rádi, že to je poblíž.
19: Někdy asi jo, pak člověk hledá, kam musí do restaurace někam, takže někdy se to asi hodí.
20: Určitě je to důležitý, protože záchody se tak nenajdou nikde. Takže si myslím, že to je fajn.
16: Vybudování nových toalet stálo přibližně 6 milionů korun bez DPH. 2 miliony pokryla dotace Karlovarského kraje na podporu cestovního ruchu v památce UNESCO. Ve městě je nyní v provozu 6 veřejných sociálních zařízení. Martina Straková, televize ZAK.
10: Léto, pohyb a trocha soutěžního napětí. Oblíbená prázdninová štafeta vstoupila už do svého 23. ročníku a znovu láká celé rodiny k objevování zajímavých míst regionu. Letos poprvé zavítala kromě Plzeňského i do Karlovarského kraje a nabízí rekordní počet cílů.
21: Princip prázdninové štafety spočívá v tom, že vybereme většinou 5 desítek, letos je to 8 desítek soutěžních cílů, které mají děti a s nimi samozřejmě jejich rodiče, prarodiče, takže celé rodiny navštívit v průběhu prázdnin, navštěvují je, vyfotí se na nich, letos nově můžou použít i QR kódy, takže to je další novinka a v podstatě ve chvíli, kdy splní 15 soutěžních cílů, tak v tu chvíli jsou zařazení do slosování.
10: Jedním z 80 cílů je také areál Škodalent, kde organizátoři připravili mimo jiné i speciální rodinnou naučnou stezku využívající QR kódy.
22: Na panelech je například, v kterých letech vznikaly první přírodní rezervace v kraji, kolik je národních parků v kraji. Je to spíš ne zaměřený na jednotlivé cíle, jako ta prázdninová štafeta, ale spíš na takové zajímavosti právě v tom tématu, který otevírá ta prázdninová štafeta. A je to formou kvízu, takže návštěvník si přečte otázku, má tam A, B, C a samozřejmě pokud odpoví, tam jsou přesně instrukce, bude vyhodnocený.
10: Dalšími turistickými cíly jsou například hrady, stezky, ale i jiné zajímavosti.
21: Z těch úplně nejnavštěvovanějších je to třeba Arboretum Sofronka v Plzni, a z Karlovarského kraje je to hrad Cheb a třeba jedna věc, která je z těch úplně nejnavštěvovanějších, ve Zbyroze je zapíchnutý ve skále meč, takové krásné místo, takže třeba i to.
10: Po stopách prázdninové štafety se vydala i 9letá Jasmín.
0: Líbí se mi tady prázdninová štafeta. Už jsem byla na Radyni, na Homolce a tady ve Škodalandu a plánuju někam ještě sdělat těch 15 cílů.
10: Za skvělý nápad považuje prázdninovou štafetu také starosta centrálního obvodu David Procházka.
1: Náš kraj je úžasný, nicméně, když se jako dítě vzpomenu, tak k tomu obdivování hradů, zámků, těch turistických cílů jsem přece jenom musel trošičku dorost a proto věřím, že pro ty menší děti, tak návštěva tuto hradu u nás ve Škodalandu spolu s těma dalšíma atrakcemi, které tady máme, tak tu turistickou štafetu oživí a jsem moc rád, že tady ten Škodaland jedním z cílů je.
10: Vyhlášení vítězů prázdninové štafety se uskuteční 13. září na hradu Radyně. Těm nejúspěšnějším tam předá ceny Karel IV. Se svojí družinou. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Obloha nad Staňkovem na Plzeňsku patřila těm nejlepším parašutistům z Česka. Právě tamní letiště hostilo otevřené mistrovství republiky.
1: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve druhém červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
2: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
1: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
3: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
4: No trochu se nám změnil vítr předtěsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
5: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů. A furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený, se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam úplně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak okopíroval.
1: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný, dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
2: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
1: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
6: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
1: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
7: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
1: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaili. Ze Staňkova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Pouťové atrakce, staročeský jarmark i mezinárodní folklorní festival. Klatovy opět hostili jednu z největších kulturních akcí v regionu, která každoročně přiláká tisíce návštěvníků z Česka i zahraničí.
8: Historické centrum Klatov se od středy 8. do neděle 12. července proměnilo v místo, kde se střetávají náboženské tradice, lidová kultura i pouťová zábava. Klatovská pouť a 31. ročník Klatovského folklorního festivalu i letos nabídli program, který oslovil návštěvníky všech generací.
9: Klatovská pouť je tradičně největší letní slavnost, která v našem městě se koná. Od pátka do neděle se město zaplní nejen hudbou, tancem, ale třeba také pouťovými atrakcemi.

0: atrakcemi, tržištěm a výstavou jak v Klatovském pavilonu skla, tak třeba u karafiátníků. A pokud by toho nebylo dost, popojdou o kousek dál do jezuitské koleje, kde je tábor ostrostřelců, v letním kině jsou heligonkáři, no a samozřejmě, že ty nejmladší tu nevydrží. O kilometr výš je spousta pouťových atrakcí a tam už od včera je mimořádně život.
1: Vedle pouťových atrakcí patří ke koloritu klatovské pouti také staročeský jarmark. Každoročně sem přijíždějí desítky řemeslníků a prodejců nejrůznějších výrobků.
2: No, ctím pouťové samozřejmě akce po republice, kde v těchto končinách, v jižních Čechách a Pošumaví jsou poutě nesmírně tradiční, kam se vždycky těším. Je tady úžasná atmosféra. Oproti severu, kde jsem od Liberce z Českého ráje, tak tam ač poutě jsou, tak nemají takového ducha, jako je tady. Proto se sem rád vracím a snažím se tady tu atmosféru ještě zpestřit svými blinkami, aby zákazník, který se mě po roce, po dvou, po třech vrátí, aby zde nacházel cosi nového.
1: Významnou součástí pouti je ovšem zejména mezinárodní folklorní festival. Ten letos do Klatov opět přivedl soubory z řady zemí Evropy a nabídl divákům pestrou přehlídku lidových tanců, hudby i tradičních krojů.
3: Přijeli soubory z Řecka, Francie, Lotyšska, Německa, Slovenska, Moravy a Čech. A určitě takovým highlightem toho festivalu bude páteční koncert hrubé hudby, což je hornácká hudba, která zpracovává netradičním způsobem s moderními prvky folklorní písničky. Potom v sobotu během odpoledne budou probíhat folklorní pořady během celého odpoledne na Klatovském náměstí a vyvrcholením bude festivalový gala program od 8 hodin a ten bude trvat až do půlnoci.
1: Z původně náboženské pouti se během let stala událost, která daleko přesahuje svůj historický význam. Vedle duchovní tradice dnes připomíná také bohatství lidové kultury a spojuje místní obyvatele i návštěvníky z celé republiky. Z Klatov pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
4: Už 4 roky využívají hasiči v Mostě novou moderní zbrojnici, která poskytuje kvalitní zázemí jak téměř 100 hasičů, tak i specializované technice. Zbrojnice vznikla i díky přispění Evropské unie.
5: Už 4 roky mají hasiči v Mostě novou hasičskou zbrojnici. Díky ní jsou mnohem lépe připraveni na mimořádné události a jejich zázemí zcela odpovídá náročnosti hasičské profese.
6: Jedná se teda o novou centrální hasičskou stanici v Mostě. Nyní se nacházíme v areálu této stanice. Začala se realizovat stavba v roce 2019 a kolaudace proběhla v únoru roku 2022, takže nyní jsme zde 4. rokem. Tato stanice v podstatě je předurčená na, máme speciální techniku na stabilizaci budov a vlastně tahání osob z výkopů. Máme zde speciální předurčenou techniku pro celý kraj na tyto typy událostí.
5: Stanice nahradila 40 let starou staticky narušenou budovu. Mostečtí hasiči mají v nové zbrojnici krom jiného také veškeré vybavení potřebné ke své fyzické přípravě.
6: Před touto celá novou hasičskou stanicí zde byla vlastně od roku 1970 zde stála stará hasičská stanice, která v podstatě postupem času byla značně staticky narušená, vyskytovala se v nich plíseň a v podstatě bylo doporučeno i statiky celou tuto stanici zbourat a vystavit novou. Jsme velice spokojeni s výstavbou této stanice a s žitím v této nové stanici. Je to v podstatě nesrovnatelné s tou minulou stanicí. Máme zde celá nové prostory, máme každou místnost máme klimatizovanou, máme zde saunu, posilovnu, tělocvičnu pro hasiče, máme zde venkovní sportovní prostory, takže jsme plně maximálně spokojeni.
5: Stanice pro téměř 100 hasičů vznikla i díky podpoře Evropské unie.
6: Celkově hasičský záchranný sbor dostal na toto dotaci v rámci projektu Evropské unie REACT-EU ve výši 96 milionů korun.
5: Centrální hasičská stanice v Mostě realizuje 10 až 12 výjezdů každý den. Stanici musí hasiči opustit do 2 minut od vyhlášení poplachu.
4: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace.
7: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví.

0: Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
1: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
0: S rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
1: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
0: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
2: Peče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
3: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
4: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní, tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
0: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř. Naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
1: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
5: Na další protipovodňové opatření mohou města a obce získat peníze z nového dotačního programu. O podporu chce žádat také Povodí Moravy na pokračování čtvrté etapy ochrany jihu Olomouce. Město zároveň připravuje další projekty, díky kterým může dokončit ochranu před velkou vodou.
6: Od ničivých povodní, které na podzim zasáhly Olomoucký kraj, uplynou téměř 2 roky. Města a obce dále pokračují v budování protipovodňových opatření. Například Olomouc loni dokončila jejich 4. etapu, která ochrání Nový svět a Nemilany před velkou vodou. S financováním dalších projektů má pomoci nový dotační program, který při návštěvě kraje představil ministr životního prostředí Igor Červený.
7: Jsme zde v předchozím období jako ministerstvo životního prostředí investovali peníze. Je to vlastně proti právě těm protipovodňovým opatřením, cca 180 milionů korun. A ta nová dotace má právě pomoci vlastně pokračovat v dalších etapách.
8: Výzva na protipovodňová opatření má celkovou alokaci z operačního programu životní prostředí ve výši 2 miliardy korun, přičemž jsme připraveni alokaci případně navýšit, pokud projekty budou. Jedná se o projekty na přírodě blízká protipovodňová opatření, to znamená, podporujeme revitalizaci toků tak, aby v případě povodňových stavů se voda mohla volně odtékat do krajiny a postupně zasakovat.
6: Města a obce mohou už nyní o dotaci žádat do prosince letošního roku. O státní podporu má zájem také Povodí Moravy na pokračování 4. B etapy protipovodňových opatření na jižní straně Olomouce,
9: která je zatím v rozpočtově ve výši nějakých 430 milionů korun, předpokládáme právě využití těch dotačních prostředků z této nové otevřené výzvy.
10: Tak Olomoučané si jistě pamatují a příští rok to bude 30 let od roku 1997, kdy město Olomouc zasáhla ta ničivá povodeň, která zasáhla asi 1/3 města, přímo se dotkla přibližně 30 tisíc obyvatel. Já jsem hrozně rád, že se nám z Povodí Moravy, ministerstvem životního prostředí a státním fondem životního prostředí daří za ty poslední dekády budovat protipovodňovou ochranu města, protože ji považuji nejen, ale věřím, že většina Olomoučanů za nejdůležitější.
6: Loni dokončená protipovodňová opatření chrání více než 2000 lidí na jihu města. Hráz odolá průtoku až 650 kubíků za sekundu, což odpovídá zhruba 400 leté vodě.
9: Ani především tady část Nemíla na pravém břehu řeky Moravy, revitalizací jak řeky Moravy nebo břehu řeky Moravy, tak napojení slepého ramena, které bude neustále zvodněné. Pak jsou zde nějaké

0: vodou, tak je důležitý i ten sever města, kde se řeka Morava vlévá do Olomouce, to znamená v městské části Chomoutov, udělat taktéž protipovodňová opatření.
1: Městskou část před dvěma lety velká voda také zasáhla, zatímco centrum města se díky protipovodňové ochraně podařilo udržet. Aneta Lindovská, Televize Morava.
2: Masarykovo náměstí v Uherském Brodě ožilo tóny bubnů a orchestru. Nebylo to ale jen tak nějaké vystoupení. Hudebníci totiž dorazili z nizozemského Nardenu.
3: Schlachwerk Group Narden a Jong, to je dvojice nizozemských hudebních skupin, které v sobotu dorazili do Uherského Brodu, aby pořádně rozproudili letní atmosféru na Masarykově náměstí. Mládežnický orchestr spolu s bubenickým uskupením ovšem nepřivezl žádnou nudnou klasiku, právě naopak. Nebojí se experimentovat s popovými a tanečními prvky, zasazenými do typického orchestrálního stylu.
4: Přijeli naši holandští přátelé z našeho partnerského města z Nardenu, kteří jsou o tomto víkendu ve Starých Hrozenkově na kopančářských slavnostech. No a sami nás oslovili, jestli by mohli přijet i k nám do Brodu zahrát, tak samozřejmě jsme za to rádi, že tady přišli potěšit naše občany, protože jezdí k nám zhruba co každé dva roky, zejména na ty bílokarpatské slavnosti. Teď se letos nemohli zúčastnit, ale protože jsme věděli, že jdou nyní, takže zahráli, jejich hudba je velice temperativní a lidé i tady z Uherského Brodu je máme moc rádi.
3: Město Uherský Brod je neodmyslitelně spjato s Janem Amosem Komenským, který je pohřben právě v Nardenu. Spolupráce s tímto nizozemským městem je proto pochopitelná a uherskobrodští zastupitelé se jí snaží poctivě rozvíjet.

0: nedávno, jak byly bělokarpatské slavnosti, tak přijeli představitelé z holandského Nardenu k nám do Uherského Brodu, jak pan starosta, tak místostarosta, a hovořili jsme o další vzájemné spolupráci právě s Holandskem a chtěli bychom rozšířit, a máme obě strany zájem na to, aby se naše školské organizace propojily, a tam už probíhá nějaká základní domluva. Chceme to zkusit na úrovni středních škol, kdy se vzájemně podobné školské zařízení vzájemně kontaktují, a chtěli bychom tam udělat vzájemné výměny vlastně studentů.
1: Pokud ovšem milovníci kultury nezvažují cestu do Holandska, připravilo si pro mě město zajímavý letní program. Příkladem může být Fire Festival nebo experimentální ročník Augustfestu, který po vzoru německého Oktoberfestu nabídne ochutnávku piv, dobré jídlo a hudbu. Chystá se také otevření zrekonstruovaného prostoru přímo v centru Uherského Brodu.
0: Ještě bych takto rád předběžně pozval naše spoluobčany na pátek 18. září, to je datum, kdy bychom slavnostně chtěli otevřít panskou zahradu, která se rekonstruuje, kde to bude krásné kulturní zázemí anebo volnočasové zázemí, a chtěli bychom to otevřít v rámci Dnů evropského kulturního dědictví, které se každoročně koná nejenom v různých městech, ale také u nás v Uherském Brodě, kdy budeme otvírat různé památky, které město má, a v rámci toho bychom i chtěli otevřít tu panskou zahradu.
2: Z dnešního týdne v regionech už je to všechno. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Dobrý den, u dobrých zpráv. Víte, že letos Hurvínek slaví svoje sté narozeniny. Možná i vás tahle loutková postavička s nezaměnitelným hlasem provázela dětstvím. Tak ji nezapomeňte třeba připít na zdraví. No a hned je důvod k oslavě. Další dobré zprávy přidáváme z našich regionů. K létu a dovoleným patří nejen pohoda u vody, ale taky dobré jídlo. Byli jste někdy na soutěži bramborových salátů nebo gulášů? Ty totiž každý dělá trochu jinak a každý je přesvědčen o tom, že ten jeho je nejlepší. Tak pojďte ochutnat.

0: Areál Rychmalckého Sokola patřil po roce opět gulášovému klání. Do soutěže se zapojilo 15 týmů a každý věřil, že právě jeho guláš bude lidem chutnat nejvíce.
1: Tradiční akce Rychmalské gulášové klání, kterou pořádáme už po páté, je to ve spolupráci spolku Náš Rychvald, Sokol Rychvald a Město Rychvald. Těšíme se na to, že návštěvníci přijdou, budou hlasovat, budeme mít i odbornou porotu, která bude vyhodnocovat guláše a samozřejmě bude hlasovat i veřejnost. Vstup je zdarma, je bohatý doprovodný program a letos to máme ve stylu westernu, takže budou i program takto laděný.
2: Každý tým musí navařit minimálně 20 litrů guláše. Každý tým musí mít k dispozici degustační porci, která obsahuje 1 deci šťávy a minimálně jeden kousek masa tam musí být. Náš tým vaří dneska 40 litrů guláše, děláme vepřový guláš. Náš guláš je výjimečný tím, že ho děláme z čuníka, který byl kojený ohnivou vodou, takže bude lehce pikantní.
3: Soutěžíme s hovězím maďarským gulášem, poctivým, musím podotknout, a vlastně vítězným. Minulý rok jsme se umístili na prvním místě v Boumině, takže to chceme nějak obhajovat. A ještě chci zmínit jako chválu mojí manželky karlovarský knedlík, který asi jsme jediní tady, a chci zmínit, že ho pěkně tuní a je čím dál tím lepší. Tady ta akce výborná, skvělá, můžu doporučit. No.
0: Vítězným týmem se nakonec u veřejnosti stal westernový Richmond City Ranch a porotě nejvíce chutnal guláš od místních myslivců.
4: Už jste někdy jeli na lodi, loďce nebo alespoň na šlapadle? Za mě je to nejkrásnější způsob dopravy i zábavy. A třeba taky netradiční možnost, jak si prohlédnout Prahu. A možností je opravdu hodně.
5: Plavba po Vltavě patří mezi oblíbené letní aktivity metropole. Půjčovna šlapadel na Slovanském ostrově je otevřená za příznivého počasí každý den od 11 hodin a nabízí šlapadla, pramičky i oblíbené labutě.
6: Můžou si u nás půjčit šlapadla pro 1 až 4 osoby, jak vidíte tady. Za vámi jsou vlastně ještě labutě. Ty půjčujeme taky a máme i šlapadla pro 5 osob s tím, že vlastně, kdyby měl někdo chuť si zaveslovat, tak si může půjčit i pramičky tamhle na konci. Lidi přijdou, jenom fungujeme na principu jako na matějské poutě. Takže kdo přijde, ten jede. Úplně nejlepší je to vlastně pod mostem Legií, když si projedete, tak tam vidíte krásně Karlův most, Pražský hrad, je tam Petřín, jsou tam takový ty žlutý tučňáci, tak to mají rádi lidi. Potom vlastně, když projedete okolo Střeleckého ostrova, tak na druhé straně vidíte ještě tančící dům. Standardně půjčujeme na hodinu, s tím, že není problém si to půjčit klidně i na celý den, ale za tu hodinu ten okruh, co jsem popisoval, je úplně bez problému, se dá zvládnout.
5: Za hodinovou plavbu na šlapadle dáte 350 korun, na 5místném šlapadle pak 450 korun a na pramičce 300 korun.
6: Myslím si, že když někdo zvládne jezdit na kole, tak tohle je úplně to samé, s tím, že vlastně půjčujeme šlapadla i rodinám s dětmi, máme tady vesty pro ně, takže to není problém, půjčujeme zdarma. Když přijdou vlastně, tak na začátku u kasy jim řekneme nějaký pravidla. Důležitý je určitě dávat si pozor, být 5 metrů aspoň od břehu a nejezdit za žluté boje, protože tam jsou potom splavy. Také tady máme vlastně parník, který jezdí kolem každou hodinu, takže když potká parník, tak určitě se musí vyhnout, protože velká loď má přednost.
5: Vyplout ale nemusíte jen přes den, půjčovna totiž nabízí i noční plavby, při kterých máte možnost prohlédnout si osvětlené panorama historické Prahy přímo z hladiny řeky.
6: 30 až 45 minut před západem slunce, tak my musíme dávat lampičky, protože každé plavidlo musí být osvětlené. S tím je to vlastně taková romantická plavba, hodně to využívají páry, když přijdou třeba na nějaké rande.
5: K dispozici tady mají plavidla až pro 6 lidí a přímo v půjčovně si také můžete koupit i drobné občerstvení. Natálie Vašková, Televize Praha.
4: Máte na výlet nebo dovolenou namířeno na západ Čech? Pak pro vás mám dobrou zprávu. Ve všech kontrolovaných přírodních koupalištích se můžete bez obav schladit. Kvalita vody je zatím velmi dobrá.
7: Podle posledního měření hygieniků jsou všechna koupací místa v našem regionu na jednotce nebo dvojce. Zhoršená kvalita je pouze na Babylonu na Domažlicku.
8: Koupací vody v rámci celého Plzeňského kraje jsou bezproblémové. Problémem zůstává jenom nižší hladina vod vzhledem k tomu, že je nedostatek dešťových srážek, takže i ty hladiny těch vodních nádrží a vlastně míst, která se využívají ke koupání, bývají snížená. Výhledově nám tam díky tomu narůstá možnost zhoršení kvality vody díky nárůstu sinic.
7: Sinice se už nyní částečně objevují v některých částech Hrachluské přehrady, ale i tady je zatím situace velmi dobrá.
9: Voda čistá, úžasný prostředí, málo lidí. Je to tady moc pěkný.
10: Ale dobře se nám to tady líbí a je to tady hezký.
7: Bez obav pak můžeme zamířit i do plzeňských boleveckých rybníků.
11: Všechny rybníky, které sledujeme jako místa pro koupání, což je Šídlovský rybník, Kamen rybník, Senecký rybník a samozřejmě Velký Bolevecký rybník, vykazují pořád vysokou kvalitu vody s minimem sinic.
7: Podrobné informace o kvalitě vody zveřejňují hygienici na webových stránkách koupacivody.cz. Samozřejmě ale nejezdí na kontroly úplně všude. A tak třeba městská koupaliště musíme dohledávat na vlastním webu nebo na stránkách obcí.
8: Na stránkách, co nemáme uveřejněno, ale víme, že se odebírá a jsou taky v pořádku, jsou třeba koupaliště v obci Nezvěstice, které pravidelně zase výsledky jsou na stránkách k dispozici na stránkách obce, a nebo i třeba koupaliště na Tachovsku, popřípadě Klatovi, Sušice a podobně.
7: Horší zprávu máme bohužel pro vodáky. Berounka z Plzně je jen 3 cm nad limitem, Ohře z Karlových Varů už je pod ním a na hranici sýznosti je také Otava za Sušicí. Pro televizi ZAK Jonáš Novotný.
4: Historický úspěch zaznamenali v uplynulých dnech nejen české tenistky na Wimbledonu, ale taky mladí motokrosaři na domácím světovém šampionátu. Mluvil jsem o tom s manažerem reprezentace. Dnes o motokrosu a dnes o motokrosu velmi pozitivně, protože máme velké světové úspěchy. Naším hostem je manažer národní reprezentace Emil Končil. Ahoj.
12: Ahoj.
4: Juniorské reprezentace, abych to řekl správně, nebo je to tak ten titul oficiálně?
12: Ano, ano.
4: Je to tak. Máme za sebou vlastně velké mistrovství, které se odehrávalo u nás, mistrovství světa, odehrávalo se na jihu Čech. A jak jsme si stáli jako Česká republika?
12: Tak jako pořádající země jsme měli 17 jezdců, kteří byli pozvaní do reprezentace České republiky. Z toho 3 se probojovali do nedělních finále a největším úspěchem asi 5. místo Milana Rubeše, 40. Benedikt Svoboda a 27. v kategorii 125. David Kadleček. Takže to, na co máme, jsme splnili a překvapení ve formě akorát 65. u Benedikta Svobody. Takže za nás to dopadlo asi tak, jak mělo.
4: Co jsem koukal, tak celkově Česká republika skončila 12., což je asi nejlepší umístění, co jsem tak jako dohledal v nějakých historických tabulkách. Co to vypovídá?
12: Je to v novodobé historii, je to tak, loni po mistrovství světa, na mistrovství světa ve Francii jsme byli 14., takže teď jsme byli 12. Zhruba před 2 rokama jsme začali dělat dětský juniorský projekt motokrosovej, kde vycházíme z poznatků MXGP Akademie a je to holandský projekt. A myslíme si, že to prostě má vzestupnou tendenci a je to vidět na výsledkách ostatně, takže jako musíme v tom vydržet a myslíme si, že zase se dostaneme na výsluní s motokrosem.
4: Co jsem koukal, tak tam hodně vysoko se umístili Francouzi, Američani. Opravdu se k nám takhle sletěl úplně celý svět?
12: Je bylo 40 zemí se účastnilo tohohle mistrovství světa a ta úroveň motokrosu i dětského juniorského motokrosu ve světě je neskutečná, takže jako máme se co učit a určitě máme co dohánět.
4: Oni to jsou, ono se řekne junioři, ale oni jsou to fakt děti, protože ta 65 to jsou opravdu malí kluci, ne?
12: Je to do 12 let, je to kategorie do 12 let, 85 do 14, máme 16 letý kluky na těch 125, jo, ale ty děti opravdu, co se týče těch 65, jsou to prostě dneska jezdci i úrovní a stylem a prostě je to jako neskutečný z toho světa, co přijíždí.
4: Já chápu, že u dospělých už potom mají sponzory, někdo jezdí jako tovární jezdec, ale tady jsou sponzoři asi hlavně rodiče.
12: Jako tady pochopitelně patří obrovský dík rodičům, protože díky rodičům, vlastně, který dopřávají ten motokros tím dětem, co se týče času, financí a úplně všeho, nebejt jich, tak ty děti prostě tenhle sport ani dělat nemůžou. Takže v tom jim patří obrovský dík a asi prostě by měla přijít zase doba, kdy ten motokros bude všeobecně podporovaný i partnerama nějakýma a tyhle tím, protože si myslím, že to má vzestupnou tendenci a pokud to tak bude fungovat, tak si myslím, že je to otázka času a dostaneme se zase někam, kde jsme bývali.
4: Je to tak i v tomhletom dětským nebo v té juniorské kategorii, abych se někoho nedotkl, když už mu bude 14, asi by nechtěl, abych říkal, že je děti. Je to tak, že třeba si ho vyhlídne nějaký velký sponzor nebo už třeba nějaká továrna a řeknou, ten je talentovaný, ten bude jednou hodně dobrý, ten je náš?
12: Je to tak, teďko třeba po mistrovství světa v kategorii 65 vyhrál francouzský reprezentant a už v pondělí rakouská značka s ním uzavírala smlouvu a stal se jezdcem této továrny. Takže prostě je to vyloženě o tom, jaký má přístup pochopitelně, kdy nejde jenom o ten dílčí výsledek, ale je to přístup rodiny, je to přístup federace, je to přístup úplně všeho. A když se tam sejdou tyhle ty věci, tak pro tyhle kluky prostě je to nějaká budoucnost, která jim zaručuje, že na tom výsluní se budou podovat další dobu a jim to jenom přáno.
4: Mluvil jsi o tom, že u nás se to mění poslední dobou, že se zlepšuje to zázemí, dá se říct?
12: Je to pořád ještě furt, to vycházíme z toho, že je to závislý na rodičích hlavně. Musíme nějakým způsobem zabezpečit nebo respektive založit různý střediska, aby jsme měli pod kontrolou ty děti svým způsobem výkonnostně. To znamená, že i ty školení těch trenérů, kdy prostě musíme začít rozlišovat náborové věci, rozlišovat hobby motocross, rozlišovat výkonnostní motocross, plus pochopitelně, kde bude vrcholem ta reprezentace. A tyhle ty věci, pokud nezačneme dělat, kdy se nám budou míchat tyhle ty věci dohromady, tak je strašně těžký vybudovat z něčeho něco, co bude mít opravdu nějakou vzestupnou tendenci a nějakou výkonnost, nějaký výkonnostní růst. Ale myslím si, že i tímhletím prostě je to jeden z bodů, který řešíme a daří se to.
4: Říkal jsi, že druhým rokem jedeme v nějakém systému, který jsme koukali od Holanděnů, ano, správně pamatuju. Je to třeba už teď vidět, už se to podepisuje, nebo to je běh na dlouhou trať a bude to vidět za 10 let?
12: Je to vidět už v tom, že ta komunita těch rodičů chápe to, že dokážou přijmout radu v tom, že ty jezdci musí jezdit kvalitní závody a pochopitelně, pokud se nebudeme srovnávat s cizinou, nebudeme jezdit závody, které budou mít smysl výkonnostního charakteru, tak prostě ty děti nebo ty jezdci nemůžou stoupat, nemůžou mít prostě výkonnostně navrh oproti tím, který prostě nějakým způsobem i to berou jinak ten motocross, jo? To neznamená, že všichni budou chtít jezdit mistrovství světa, všichni budou chtít být v reprezentaci, ale pokud ti lidi chtějí nějakým způsobem fungovat na mezinárodní bázi, tak musí jezdit mezinárodní závody a závodit s těmi nejlepšíma.
4: Já vím, když jsme přijeli s mojí 6letou dcerou za tebou do Dobřan, tak si rovnou posadil na nějaký takový jako odrážedlo a jeď, elektrická motorčička. Funguje to takhle? Posadíš dítě na motorku a oni ty děti se moc nebojí, tak prostě jedou. A čím lepší má motorku, tím líp jezdí? Nebo prostě už to v těch dětech opravdu někde musí být?
12: V těch dětech pochopitelně, že ten talent je strašně moc důležitý, ale je to strašná dřina.
4: No a v tom následujícím tedy mistrovství nebo v tom velkém finále máme žlízka v ohni?
12: Tak my teď odjíždíme na semifinále mistrovství Evropy do Estonska. Tam jedou tři jezdci, dva v 65, jeden v 85 a podle toho semifinále pochopitelně budeme fungovat v lokti. Věřím klukům, že v tom Estonsku si poradí a podle výsledků, co zajížděli v Evropách už v Central Europe Zone, my spadáme po tuhle zónu, tak si myslím, že by mohli postoupit a že by měli přivést to jisté místo do lokte a nemůžeme jim držet jenom palce, protože ta atmosféra v lokti na MXGP je neskutečná. Celý Čechy to milujou, že jo, tohle, a je to prostě takový svátek českého motokrosu vždycky v tom červenci a přeju jim to.
4: Když se budou lidi chtít přijít podívat, kdy je ideální den, kdy pojedou třeba nějaký nabušený mladý a kdy se pojede hlavní závod?
12: Tak v sobotu se jedou hlavně ty evropské kategorie a tyhle ty závody a kategorie MXGP kvalifikace a v neděli jsou vyloženě závody MXGP, kdy jedou jedničky, dvojky, takže pochopitelně, že ta největší atmosféra je tam v tu neděli, ale takový to srdíčko, to závodění a ty juniory můžou vidět v sobotu. Mhm.
4: Já budu držet palce, ať se nám daří. Budu držet palce hlavně, ať se nikomu nic nestane. A to by držím palce, ať je to hlavně nadále baví.
12: Děkuji moc.
4: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě někde u motorek, a nebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se daří i vám.

0: Hezký dobrý den, dnes si budeme povídat o velké hudební události, která čeká plzeňský amfiteátr, ale zároveň má i takový zajímavý a dobročinný přesah. Mými hosty je Michála Gemrotová-Štiková, zakladatelka nadace Aneška, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A Pavel Višňovský, pořadatel zmíněné akce. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Já jsem sice řekl, že to je hudební událost, klidně můžeme říkat hudební událost desetiletí třeba, to se určitě tak jako říká, ale neřekl jsem, co to bude, nechávám to na vás.
2: Tak my jsme se rozhodli udělat v plzeňském amfiteátru unikátní koncert hudební legendy a bude to koncert Diany Ross, který se uskuteční 29. července právě teda v plzeňském amfiteátru, jak už jste zmínil.
0: Mě překvapilo, že tahle zpěvačka, kterou všichni znají, nebo minimálně všichni znají ty její velký hity, ještě nikdy v České republice nekoncertovala. Čím to je?
2: Tak bylo docela složité vůbec teda se domluvit na tom, aby do České republiky přijela. Upřímně ta komunikace s managementem zpěvačky trvala více jak 2 roky. Hmm. První podmínka byla, že nechce vystupovat v žádné velké aréně a proto vlastně se na to váže taková zajímavá náhoda, že jsme všichni z Plzně, náš tým je z Plzně. A vzpomněli jsme si na to, že jsme odtud vzešli, byly tedy takové naše první krůčky v rámci těch našich aktivit a rozhodli jsme se tedy využít prezentaci toho amfiteátru plzeňského, který se za to desetiletí velmi pozdvihl a myslíme si, že právě ten amfiteátr, což je největší český přírodní amfiteátr na Lochotině v Plzni, tak ji přesvědčil pro to, aby konečně navštívila Českou republiku. Hmm.
0: Ten amfiteátr zažil obrovské koncerty, legendární Porta, která tam nalákala 10 000 lidí a byl to vlastně svátek, potom velké koncerty Lucie, zrovna v těchto dnech tam probíhá velký Metal Fest, takže tradičně je to místo, které je plné a jí se líbilo přímo tohle místo, je to tak, že můžeme říct, že Plzeň přesvědčila, aby přijela do Čech?
2: Přesně tak, nejenom Plzeň, ale právě ten amfiteátr na Lochotině jí přesvědčil pro to, aby se přijela konečně na české publikum podívat, aby ukázala svoji show, která je opravdu bezkonkurenční, je ve výborné kondici, můžeme si to ověřit při jejich vystoupeních, měla turné po Americe, po Japonsku a zpívají to v jejich letech, naprosto perfektně zpívá naživo a zároveň ta show je nádherná.
0: Vás jsem představil jako zakladatelku nadace Aneška, co vy máte společného s tím koncertem?
1: Tak já jsem moc šťastná, že vlastně nadace Aneška byla vždy produkcí nebo firmou Jaro Event podporovaná. Jakýkoliv koncert, kdy dělali, tak vždycky část výtěžku šla na nadace Aneška, na naše dětičky. Nadace Aneška se věnuje dětem s pohybovým handicapem. A jsem moc šťastná, že zrovna tenhle ten koncert je ještě takový speciální, protože máme velmi silný příběh a to je naše Sofinka, která do nadace přišla jako úplně první. A tak nám spadla do klína taková úžasná holčička, která měla opravdu extrémně těžký začátek a nejenom začátek, ale celý její život bude velmi náročný, protože ona se narodila s mnohočetnýma mrtvicema a myslím si, že jedna z největších koulí na noze je to, že vlastně 3 týdny po tom, co se Sofinka narodila, tak jí zemřela maminka. To, že je dítě nemocný, je strašný. Kdo děti má, tak si to nedovede ani představit, aby jeho dítě mělo horečku, natož když má celoživotní postižení, který je náročný. Ale nemít u toho svoji mámu je prostě... Já vím, že Peťa Bogner, její táta, je skvělý chlap. Ten je opravdu tatínek na jedničku. On je skvělej a myslím si, že má fakt skvělýho parťáka a Sofinka udělala neuvěřitelný pokrok za tu dobu, co se my známe. Ale nemít mámu je velká bolest. Zatím to Sofinka třeba tolik nevnímá, ale jednou bude větší a bude stejně muset cvičit tak, jak cvičí doteď. Bude cvičit každý den, aby byla na tom líp a líp a bude jí to čekat celý život. To je její úděl a nemít po boku svoji mámu bude prostě pro ní jednou velmi náročný. A jsem šťastná, že Jaro Event a Diana Ross podpoří právě nadaci Aneška a tím pádem teď konkrétně Sofinku, která si to myslím opravdu zaslouží. A proto říkám, i kdybyste na ten koncert nešli, tak kupte lístky, někomu z vašich blízkých, z vašich přátel, protože já Sofinku znám a opravdu, jestli něco za to stojí, tak Sofinka to je.
0: Hmm. Tak děkuju za tohle představení vlastně té malé slečny, pro kterou ty peníze půjdou. Už to zaznělo, koupí vstupenky, podpoříme, ale vím, že se nějak peníze budou vybírat i přímo během koncertu.
2: Samozřejmě, nadace Aneška tam bude mít i vlastní stánek, bude tam určitě mít své zástupce a bude možnost tedy přispět přímo na Sofinku i během koncertu a samozřejmě i před koncertem, protože vycházejí články, vychází publikace o tom, že podporujeme právě přímo Sofinku a určitě na internetu už teď budou moci i vyhledat například QR kódy nebo údaje pro platbu a můžou přispět ještě před koncertem a samozřejmě i během toho koncertu.
0: Hmm. Abychom se vrátili zpátky k té hudební produkci, jak moc složité je uspořádat koncert takovéhle velké hvězdy, která je zvyklá na světová pódia právě v Plzni v amfiteátru, protože, co si budeme povídat, ono tamto zázemí úplně superluxusní není, tak co všechno tam musíte přivést, udělat, změnit, aby tam Diana Ross mohla přijet?
2: Je toho opravdu hodně. Myslím si, že nikdo si nedokáže, kdo nedělá teda hudební produkce, představit, co to všechno obnáší. Samozřejmě tam budeme muset vystavit pódium, budeme tam muset vystavit stage, budeme tam muset taky vystavit backstage a zázemí teda pro umělce a nejenom pro Dianu Ross, protože to není jenom Diana Ross, ale je to samozřejmě celý její tým, který přijíždí do Plzně a bude součástí toho velkého koncertu. Každopádně amfiteátr na Lochotině má krásnou atmosféru sám o sobě a pro ty diváky to bude krásná zkušenost vidět takovou hudební legendu, slyšet její známé písně, jako je Ain't No Mountain High na I Will Survive, a nebo třeba ikonická Upside Down ze seriálu Stranger Things. A bude to vlastně průřez i pro celou generaci lidí, protože to opravdu není jenom pro vyzrálé rodiče nebo prarodiče, ale ta hudba podle mě nemá limity a poslouchají opravdu i v dnešní době generace dvacátníků a myslím si, že to je krásná příležitost přijet, užít si léto, užít si krásný letní den a užít si ho společně třeba i s celou rodinou, zároveň vědět, že je takový přesah, jaký je, a to teda i ta podpora Sofinky. A přijet se podívat na krásné město, protože Plzeň je krásné město, myslím si, že to třeba plno lidí ani neví.
0: Stíháte vy při své práci a při péči o svoji rodinu zajít třeba právě na podobnou velkou akci?
1: Tak já jakožto zpěvačka říkám i mému manželovi, že ráda vyhledávám i klid. Ale je pravda, že takovouhle legendu, jako je Diana Ross, tak to si rozhodně nenechám ujít, už právě včetně toho, jaký neuvěřitelný přesah to má právě i pro Sofinku a pro nadaci Aneška, takže jsem moc šťastná, že budu u toho.
0: Jak bude celá ta show vypadat? Je to tak, že v 7 hodin začne zpívat Diana Ross a bude zpívat až do půlnoci?
2: Máme tady další překvapení pro všechny posluchače a pro ty, kteří se chystají na ten koncert. Celý koncert otevře čtyři tenoři, kteří minulý měsíc vystupovali v Carnegie Hall v Americe a v červenci otevřou celý koncert Diany Ross svým velkolepým vystoupením. Mm-hmm. Zároveň myslím, že je pro všechny, kdo navštíví tento koncert, i atraktivní, že se sem do Plzně, do plzeňského amfiteátru na Lochotíně chystá celý český showbiznis, včetně slovenského, takže budou mít i možnost potkat třeba nějaké hvězdy, ke kterým zhlíží, nebo umělce, které celý život chtěli potkat.
0: A potká je normálně v kotli. Nebo třeba ve frontě na pivo, protože já vím, že vy jste ty, kteří mají rádi Plzeň a přihlásí se k tomu, ať už Plzeň jakoukoliv, tak byste pro ně připravili zajímavou akci.
2: Určitě. My jsme si pro všechny plzeňáky a všechny lidi, kteří milují Plzeň, ať už tekutou, nebo právě tu městskou, připravili akci a mohou využít kód Plzeňák s tím, že si budou moci zakoupit 2 vstupenky za cenu 1. Takže Plzeňák, vstupenky můžete zakoupit v sítích Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka.
0: No a 29. července bude ten velký den, kdy se všichni potkáme v Plzni, v amfiteátru na Lochotině. Já budu držet palce, aby vyšlo počasí, aby bylo takové správné, ideální koncertové. Každopádně si užijeme parádní léto. Děkuju za návštěvu.
1: My děkujeme za pozvání.
2: Děkujeme za pozvání.
0: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na tomhle velkolepém koncertě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

0: Nejen dechberoucí příroda, ale také místo zatížené nepříliš radostnou minulostí. Pavlův Studenec. Ještě před druhou světovou válkou zde žilo více než 1000 obyvatel. Po válce přišel jejich odsun, obec se ocitla v pohraničním pásmu a v následujících desetiletích prakticky zmizela z mapy. Dnes její příběh připomíná tichý letní festival, který prostřednictvím vzpomínek pamětníků, výstav i společných setkání otevírá prostor k poznání historie tohoto výjimečného místa i k česko-německému porozumění.
1: Pavlův Studenec ožívá je tichý letní festival, je to taková specialita, se kterou si myslím, že jsme přišli jako možná úplně první. Je to vlastně takový sousedský setkání, kde nehraje hlasitá muzika, ale naopak je tu prostor pro to, aby vlastně lidi mohli rozjímat, dozvědět se něco o společné historii, vlastně setkat se, popovídat si a přespat na louce. Pavlův Studenec vlastně tady pro to setkání slouží jako taková historická kulisa nějaké společné historie. Není to vlastně o tom hledat třeba proč se tady co jak stalo, ale je to spíš o tom připomenutí těch lidí, kteří tady žili ty svoje běžné životy, co se vlastně dokáže stát, když jako se bohužel jako ty národy proti sobě obrátí. A my chceme, aby to tady byl prostor vlastně pro vznik nových přátelství a podobně.
0: Festival vzniká v úzké spolupráci s Pamětí národa, která pro návštěvníky připravila tematické instalace, výstavy i další doprovodný program, přibližující osudy zdejších obyvatel.
2: Všichni návštěvníci festivalu si můžou nejprve prohlídnout výstavu vysídlení dosídlení, která vlastně mapuje příběhy lidí, kteří opouštěli místa a na jejich vlastně do jejich domovů se stěhovali lidé zase z jiných míst. Máme tady dále stánek Paměti národa a kinokavárnu, kde si lidé můžou seznámit s dokumenty, které jsme vytvořili. A krom toho jsme tady připravili několik landartových instalací, které vlastně obnovují ten život v Pavlově Studenci nebo snaží se o to, vypráví příběhy lidí, kteří tady žili.
0: Přímo z řad pamětníků, kteří zde před odsunem prožili své dětství, vzešel také nápad na obnovení staré tradice šáfaja, která zde proběhla naposledy před 81 lety.
3: Jeden pán se mu podařilo vlastně, nebo jeho rodičům při odsunu tady z Pavlova Studenci zachránit Madonu, což vlastně byla takový důležitý artefakt té celé slavnosti. Ty Madony existovaly 4 a jednu z nich právě se podařilo zachránit a díky tomu vlastně se může i dnes znovu účastnit téhle akce. Velkým přáním toho pána bylo, aby se Madona mohla znovu podívat do Pavlova Studence, takže po 81 letech se tomu tak dneska stane.
1: Ta slavnost vlastně původně spočívala v tom, že měla přinést dobrou úrodu, dobrý počasí, prošla vlastně nějakou transformací, protože původně to byla staroněmecká slavnost. S příchodem křesťanství se ten rámec trošku změnil, nicméně ta podstata zůstávala stejná. Byl to den, kdy se na Pavlově Studenci slavilo vlastně nejvíc, byl to největší svátek vlastně za celý rok.
0: Letošní festival Pavlův Studenec ožívá je sice u konce, v příštích letech ho ale bude moci opět navštívit každý, kdo má zájem o historii i poznání místní krajiny. Z Pavlova Studence pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
4: Rozfrézovaná vozovka, těžká technika a pracující dělníci. Tak v těchto dnech vypadá ulice v Plzni na Roudné, kde probíhá rozsáhlá rekonstrukce komunikace. Přestože je úsek zcela uzavřený pro běžnou dopravu, někteří řidiči si zákaz vjezdu vykládají po svém.
5: My bychom rádi aktuálně apelovali na všechny řidiče motorových vozidel, aby důsledně respektovali zákazovou značku zákaz vjezdu mimo vozidel stavby, a to na okružní křižovatce, která souvisí s opravou a rekonstrukcí ulice na Roudné, protože v úseku zhruba 1 kilometru se zde provádí stavební práce, pohybuje se zde také stavební technika a vjezd vozidel zde komplikuje právě tyto stavební práce, pohyb vozidel anebo prostředku MHD.
4: Úsek je aktuálně průjezdný Kyvadlově. Dopravu řídí světelná signalizace. Oficiálně je vjezd povolen pouze autobusům veřejné dopravy, vozidlům stavby a případně těm, kteří v okolí bydlí. Realita je však jiná. Řidiči osobních aut zákaz ignorují a jezdí sem buď podle navigace nebo takzvaně naslepo.
6: vzácná značka.
7: Já se potřebuji dostat do fakultky, do práce.
5: Budete muset potom z druhé strany, anebo doporučuji tady dolec, když vás otočím, tak vyjet s horem, potom
7: no
5: nemá nahoru,
7: no,
5: nad Hornáta,
7: no,
5: tam jinou volbu nemáte.
4: Už v prvních dnech omezení se ukázalo, že půjde o větší problém a o nebezpečné situace nebude nouze. Městská policie proto na místo posílá své hlídky.
5: Od doby, kdy se vlastně začala realizovat ta uzavírka ulice na Roudné, tak jsou zde hlídky v podstatě pravidelně. Nechci zmiňovat časy ani přímo konkrétní časové úseky, kde se zde hlídky vyskytují, ale je to nárazově, je to každý den.
4: Jen za dobu našeho natáčení chtěla místem projet více než 10 vozidel.
8: Já ani nevím, jestli teda tam něco je, nějaký upozornění, že jo, koukáte na ty auta, abyste, že jo, za přednost jízdy a tak, a najednou je tady značka.
9: Vzhledem k tomu, že nejsem zpozněná nebo podobně a potřebuji se dostat do nemocnice na schůzku, tak mi je navigace neukázala žádnou jinou možnost, takže jakoby... Bohužel jsem se nechal ovlivnit.
10: Nevím zase značky.
4: Že by bylo místo špatně značené, ale plzeňští strážníci odmítají.
5: Máme určitě za to, že úsek je velmi dobře osazen dopravními značkami, kdy zákazová značka je velmi dobře viditelná přímo už z ústí okružní křižovatky, takže zdali je to schválnost nebo pouze nevšímavost řidičů, už můžeme pouze polemizovat.
4: Omezení v Plzni na Roudné je jedním z mnoha, s nímž se musí řidiči v Plzni potýkat.
11: Snažíme se jednak ty uzavírky naplánovat v čase, tak, aby jedna neovlivňovala druhou, a i ta samotná opatření se vždycky volí takovým způsobem, aby se do plynulosti dopravy projevovala co nejméně.
4: Rekonstrukce silnice na Roudné skončí 7. srpna. Do té doby si řidiči musí dávat velký pozor, kam vyjíždí. Jinak jim může hrozit pokuta až 1500 korun. Z Plzně pro televizi ZAK připravili Marie Osvaldová a Lenka Prokšová.
12: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve 2. červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
13: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
12: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
14: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
15: No trochu se nám změnil vítr předtěsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
16: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů. A furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený, se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam úplně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak kopíroval.
12: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
13: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
12: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
17: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
12: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
18: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok, a já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
12: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaily. Ze Staňkova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
19: Od začátku července slouží ve Varšavské ulici nové veřejné toalety. Nahradili původní sociální zařízení u Alžbětiných lázní, které už bylo v nevyhovujícím technickém stavu.
6: Máme obrovskou radost, že se na Varšavské ulici, což je velmi strategické místo v Karlových Varech, přímo v centru, kousíček od tržnice, budou otevírat nové toalety.
19: Nové sociální zařízení vzniklo z modulového systému. K dispozici jsou toalety pro ženy i muže, bezbariérové zázemí pro imobilní návštěvníky i prostor pro obsluhu. Otevřeno je každý den od 8 do 20 hodin během Mezinárodního filmového festivalu až do 10. večer.
6: Cena za využití toalet je nastavena stejně jako na tržnici, to znamená 10 korun. Budeme tady mít celodenní službu, takže doufám, že i tato služba, veřejná služba, bude ku prospěchu nejen našich obyvatel, ale také návštěvníků Karlových Varů.
10: Spousta lidí tady hledá toaletu a není jako kde, takže jako, a i lidi jsou rádi, že to je poblíž.
20: Někdy asi jo, pak člověk hledá, kam musí do restaurace, někam, takže někdy se to asi hodí.
21: Určitě je to důležité, protože záchody se tak nenajdou nikde. Takže si myslím, že to je fajn.
19: Vybudování nových toalet stálo přibližně 6 milionů korun bez DPH. 2 miliony pokryla dotace Karlovarského kraje na podporu cestovního ruchu v památce UNESCO. Ve městě je nyní v provozu 6 veřejných sociálních zařízení. Martina Straková, Televize ZAK.
12: Léto, pohyb a trocha soutěžního napětí. Oblíbená prázdninová štafeta vstoupila už do svého 23. ročníku a znovu láká celé rodiny k objevování zajímavých míst regionu. Letos poprvé zavítala kromě Plzeňského i do Karlovarského kraje a nabízí rekordní počet cílů.
22: Princip prázdninové štafety spočívá v tom, že vybereme většinou 5 desítek, letos je to 8 desítek soutěžních cílů, které mají děti a s nimi samozřejmě jejich rodiče, prarodiče, takže celé rodiny, navštívit v průběhu prázdnin, navštěvují je, vyfotí se na nich, letos nově můžou použít i QR kódy, takže to je další novinka a v podstatě ve chvíli, kdy splní 15 soutěžních cílů, tak v tu chvíli jsou zařazeni do slosování.
12: Jedním z 80 cílů je také areál Škodalent, kde organizátoři připravili mimo jiné i speciální rodinnou naučnou stezku využívající QR kódy.
23: Na Panalech je například, v kterých letech vznikaly první přírodní rezervace v kraji, kolik je národních parků v kraji. Je to spíš ne zaměřený na jednotlivé cíle, jako ta prázdninová štafeta, ale spíš na takové zajímavosti právě v tom tématu, který otevírá ta prázdninová štafeta. A je to formou kvízu, takže návštěvník si přečte otázku, má tam A, B, C a samozřejmě pokud odpoví, tam jsou přesně instrukce, bude vyhodnocený.
12: Dalšími turistickými cíly jsou například hrady, stezky, ale i jiné zajímavosti.
22: Z těch úplně nejnavštěvovanějších je to třeba Arboretum Sofronka v Plzni, a z Karlovarského kraje je to hrad Cheb a třeba jedna věc, která je z těch úplně nejnavštěvovanějších, ve Zbyroze je zapíchnutý ve skále meč. Takové krásné místo, takže třeba i to.
12: Po stopách prázdninové štafety se vydala i 9letá Jasmín.
24: Líbí se mi tady prázdninová štafeta. Už jsem byla na Radyni, na Homolce a tady ve Škodalendu a plánuju někam ještě sdělat těch 15 cílů.
12: Za skvělý nápad považuje prázdninovou štafetu také starosta centrálního obvodu David Procházka.
25: Náš kraj je úžasný, nicméně, když se jako dítě vzpomenu, tak k tomu obdivování hradů, zámků, těch turistických cílů jsem přece jenom musel trošičku dorost a proto věřím, že pro ty menší děti, tak návštěva tuto hradu u nás ve Škodalandu spolu s těma dalšíma atrakcemi, které tady máme, tak tu turistickou štafetu oživí a jsem moc rád, že tady ten Škodalant jedním z cílů je.
12: Vyhlášení vítězů prázdninové štafety se uskuteční 13. září na hradu Radyně. Těm nejúspěšnějším tam předá ceny Karel IV. Se svojí družinou. Z Plzně pro Televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Obloha nad Staňkovem na Plzeňsku patřila těm nejlepším parašutistům z Česka. Právě tamní letiště hostilo otevřené mistrovství republiky.
1: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve druhém červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
2: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
1: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
3: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
4: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
5: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů. A furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam úplně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak okopíroval.
1: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
2: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
1: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
6: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
1: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
7: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok a já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
1: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaily. Ze Staňkova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Pouťové atrakce, staročeský jarmark i mezinárodní folklorní festival. Klatovy opět hostili jednu z největších kulturních akcí v regionu, která každoročně přiláká tisíce návštěvníků z Česka i zahraničí.
8: Historické centrum Klatov se od středy 8. do neděle 12. července proměnilo v místo, kde se střetávají náboženské tradice, lidová kultura i pouťová zábava. Klatovská pouť a 31. ročník Klatovského folklorního festivalu i letos nabídli program, který oslovil návštěvníky všech generací.
9: Klatovská pouť je tradičně největší letní slavnost, která v našem městě se koná. Od pátka do neděle se město zaplní nejen hudbou, tancem, ale třeba také pouťovými atrakcemi, tržištěm a výstavou jak v Klatovském pavilonu skla, tak třeba u karafiátníků. A pokud by toho nebylo dost, popojdou o kousek dál do jezuitské koleje, kde je tábor ostrostřelců, v letním kině jsou heligonkáři, no a samozřejmě, že ty nejmladší tu nevydrží. O kilometr výš je spousta pouťových atrakcí a tam už od včera je mimořádně živo.
8: Vedle pouťových atrakcí patří ke koloritu klatovské pouti také staročeský jarmark. Každoročně sem přijíždějí desítky řemeslníků a prodejců nejrůznějších výrobků.
10: No s tím pouťové samozřejmě akce po republice, kde v těchto končinách, v jižních Čechách,

0: A po Šumaví jsou poutě nesmírně tradiční, kam se vždycky těším. Je tady úžasná atmosféra. Oproti severu, kde jsem od Liberce z Českého ráje, tak tam, ač poutě jsou, tak nemají takového ducha, jako je tady. Proto se sem rád vracím a snažím se tady tu atmosféru ještě zpestřit svými bylinkami, aby zákazník, který se mě po roce, po dvou, po třech vrátí, aby zde nacházel cosi nového.
1: Významnou součástí pouti je ovšem zejména Mezinárodní folklorní festival. Ten letos do Klatov opět přivedl soubory z řady zemí Evropy a nabídl divákům pestrou přehlídku lidových tanců, hudby i tradičních krojů.
2: Přijeli soubory z Řecka, Francie, Lotyšska, Německa, Slovenska, Moravy a Čech. A určitě takovým highlightem toho festivalu bude páteční koncert Hrubé hudby, což je horňácká hudba, která zpracovává netradičním způsobem s moderními prvky folklorní písničky. Potom v sobotu během odpoledne budou probíhat folklorní pořady během celého odpoledne na Klatovském náměstí a vyvrcholením bude festivalový gala program od 8 hodin a ten bude trvat až do půlnoci.
1: Z původně náboženské pouti se během let stala událost, která daleko přesahuje svůj historický význam. Vedle duchovní tradice dnes připomíná také bohatství lidové kultury a spojuje místní obyvatele i návštěvníky z celé republiky. Z Klatov pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
3: Už 4 roky využívají hasiči v Mostě novou moderní zbrojnici, která poskytuje kvalitní zázemí jak téměř 100 hasičů, tak i specializované technice. Zbrojnice vznikla i díky přispění Evropské unie.
4: Už 4 roky mají hasiči v Mostě novou hasičskou zbrojnici. Díky ní jsou mnohem lépe připraveni na mimořádné události a jejich zázemí zcela odpovídá náročnosti hasičské profese.
5: Jedná se teda o novou centrální hasičskou stanici v Mostě. Nyní se nacházíme v areálu této stanice. Začala se realizovat stavba v roce 2019 a kolaudace proběhla v únoru roku 2022, takže nyní jsme zde 4. rokem. Tato stanice v podstatě je předurčená, máme speciální techniku na stabilizaci budov a vlastně tahání osob z výkopů. Máme zde speciální předurčenou techniku pro celý kraj na tyto typy událostí.
4: Stanice nahradila 40 let starou staticky narušenou budovu. Mostečtí hasiči mají v nové zbrojnici krom jiného také veškeré vybavení potřebné ke své fyzické přípravě.
5: Před touto celou novou hasičskou stanicí zde byla vlastně od roku 1970 zde stála stará hasičská stanice, která v podstatě postupem času byla značně staticky narušená, vyskytovala se v nich plíseň a v podstatě bylo doporučeno i statiky celou tuto stanici zbourat a vystavit novou. Jsme velice spokojeni s výstavbou této stanice a s žitím v této nové stanici. Je to v podstatě nesrovnatelné s tou minulou stanicí. Máme zde celá nové prostory, máme každou místnost máme klimatizovanou, máme zde saunu, posilovnu, tělocvičnu pro hasiče, máme zde venkovní sportovní prostory, takže jsme plně maximálně spokojeni.
4: Stanice pro téměř 100 hasičů vznikla i díky podpoře Evropské unie.
5: Celkově hasičský záchranný sbor dostal na toto dotaci v rámci projektu Evropské unie React-EU výši 96 milionů korun.
4: Centrální hasičská stanice v Mostě realizuje 10 až 12 výjezdů každý den. Stanici musí hasiči opustit do 2 minut od vyhlášení poplachu.
3: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace.
6: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
7: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
6: S rekonstrukcí jim tady pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
7: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
6: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
8: Peče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
9: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
10: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do Lázny, tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
6: Zdejší Lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř, naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
7: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
3: Na další protipovodňové opatření mohou města a obce získat peníze z nového dotačního programu. O podporu chce žádat také Povodí Moravy na pokračování 4. etapy ochrany jihu Olomouce. Město zároveň připravuje další projekty, díky kterým může dokončit ochranu před velkou vodou.
11: Od ničivých povodní, které na podzim zasáhly Olomoucký kraj, uplynou téměř 2 roky. Města a obce dále pokračují v budování protipovodňových opatření. Například Olomouc loni dokončila jejich 4. etapu, která ochrání Nový Svět a Nemilany před velkou vodou. S financováním dalších projektů má pomoci nový dotační program, který při návštěvě kraje představil ministr životního prostředí Igor Červený.
12: Jsme zde v předchozím období jako ministerstvo životního prostředí investovali peníze. Je to vlastně proti právě těm protipovodňovým opatřením cca 180 milionů korun a ta nová dotace má právě pomoci vlastně pokračovat v dalších etapách.
13: Výzva na protipovodňová opatření má celkovou alokaci z operačního programu životní prostředí ve výši 2 miliardy korun, přičemž jsme připraveni alokaci případně navýšit, pokud projekty budou. Jedná se o projekty na přírodě blízká protipovodňová opatření, to znamená podporujeme revitalizaci toků, tak aby v případě povodňových stavů se voda mohla volně odtékat do krajiny a postupně zasakovat.
11: Města a obce mohou už nyní o dotaci žádat do prosince letošního roku. O státní podporu má zájem také Povodí Moravy na pokračování 4. B etapy protipovodňových opatření na jižní straně Olomouce,
14: která je zatím v rozpočtově ve výši nějakých 430 milionů korun, předpokládáme právě využití těch dotačních prostředků z této nové otevřené výzvy.
15: Tak Olomoučané si jistě pamatují a příští rok to bude 30 let od roku 1997, kdy město Olomouc zasáhla ta ničivá povodeň, která zasáhla asi třetinu města, přímo se dotkla přibližně 30 tisíc obyvatel. Já jsem hrozně rád, že se nám z Povodí Moravy, Ministerstvem životního prostředí a Státním fondem životního prostředí daří za ty poslední dekády budovat protipovodňovou ochranu města, protože ji považuji nejen, ale věřím, že většina Olomoučanů za nejdůležitější.
11: Loni dokončená protipovodňová opatření chrání více než 2000 lidí na jihu města. Hráz odolá průtoku až 650 kubíků za sekundu, což odpovídá zhruba 400leté vodě.
14: Ani především tady část Nemila na pravém břehu řeky Moravy, revitalizaci jak řeky Moravy nebo břehu řeky Moravy, tak napojení slepého ramena, které bude neustále zvodněné. Pak jsou zde nějaké přírodě blízké prvky jako tůňky, náhradní výsadba v počtu třeba stromů. Zde bylo vysazeno nějakých 1800 stromů, 1700 keřů, jak měkkého, tak tvrdého luhu. Čili je to takový komplex opatření, který pomůže nejen při zvládání těch povodňových průtoků, ale i v době sucha pomůže s posílením ty biodiverzity říční nivy.
15: Neméně důležitá bude celkové dobudování protipovodňové ochrany, to znamená nadcházející 3. etapa, na kterou nyní děláme architektonicko-krajinářskou soutěž. A v neposlední řadě, a je to klíčové, aby město získalo ochranu před, řekněme, 400letou vodou, tak je důležitý i ten sever města, kde se řeka Morava vlévá do Olomouce, to znamená v městské části

0: aby pořádně rozproudili letní atmosféru na Masarykově náměstí. Mládežnický orchestr spolu s bubenickým uskupením ovšem nepřivezl žádnou nudnou klasiku, právě naopak. Nebojí se experimentovat s popovými a tanečními prvky, zasazenými do typického orchestrálního stylu.
1: Přijeli naši holandští přátelé z našeho partnerského města z Nardenu, kteří jsou o tomto víkendu ve Starých Hrozenkově na kopančářských slavnostech. No a sami nás oslovili, jestli by mohli přijet i k nám do Brodu zahrát, tak samozřejmě jsme za to rádi, že tady přišli potěšit naše občany, protože jezdí k nám zhruba co každé dva roky, zejména na ty bílokarpatské slavnosti. Teď se letos nemohli zúčastnit, ale protože jsme věděli, že jdou nyní, takže zahráli, jejich hudba je velice temperativní a lidé tady z Uherského Brodu je máme moc rádi.
0: Město Uherský Brod je neodmyslitelně spjato s Janem Amosem Komenským, který je pohřben právě v Nardenu. Spolupráce s tímto nizozemským městem je proto pochopitelná a uherskobrodští zastupitelé se jí snaží poctivě rozvíjet.

0: červnu, jak byly bělokarpatské slavnosti, tak přijeli představitelé z holandského Nardenu k nám do Uherského Brodu, jak pan starosta, tak místostarosta, a hovořili jsme o další vzájemné spolupráci právě s Holandskem a chtěli bychom rozšířit, a máme obě strany zájem na to, aby se naše školské organizace propojily, a tam už probíhá nějaká základní domluva. Chceme to zkusit na úrovni střední škol, kdy se vzájemně podobné školské zařízení vzájemně kontaktují, a chtěli bychom tam udělat vzájemné výměny vlastně studentů.
1: Pokud ovšem milovníci kultury nezvažují cestu do Holandska, připravilo si pro mě město zajímavý letní program. Příkladem může být Fire Festival nebo experimentální ročník Augustfestu, který po vzoru německého Oktoberfestu nabídne ochutnávku piv, dobré jídlo a hudbu. Chystá se také otevření zrekonstruovaného prostoru přímo v centru Uherského Brodu.
0: Ještě bych takto rád předběžně pozval naše spoluobčany na pátek 18. září, to je datum, kdy bychom slavnostně chtěli otevřít Panskou zahradu, která se rekonstruuje, kde to bude krásné kulturní zázemí anebo volnočasové zázemí, a chtěli bychom to otevřít v rámci Dnu evropského kulturního dědictví, které se každoročně koná nejenom v různých městech, ale také u nás v Uherském Brodě, kdy budeme otvírat různé památky, které město má, a v rámci toho bychom i chtěli otevřít tu Panskou zahradu.
2: Z dnešního Týdne v regionech už je to všechno. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Víte, že letos Hurvínek slaví svoje sté narozeniny. Možná i vás tahle loutková postavička s nezaměnitelným hlasem provázela dětstvím. Tak ji nezapomeňte třeba připít na zdraví. No a hned je důvod k oslavě. Další dobré zprávy přidáváme z našich regionů. K létu a dovoleným patří nejen pohoda u vody, ale taky dobré jídlo. Byli jste někdy na soutěži bramborových salátů nebo gulášů? Ty totiž každý dělá trochu jinak a každý je přesvědčen o tom, že ten jeho je nejlepší. Tak pojďte ochutnat.
1: Areál Rychmalského Sokola patřil po roce opět gulášovému klání. Do soutěže se zapojilo 15 týmů a každý věřil, že právě jeho guláš bude lidem chutnat nejvíce.
2: Tradiční akce Rychmalské gulášové klání, kterou pořádáme už po páté, je to ve spolupráci spolku Naš Rychvald, Sokol Rychvald a město Rychvald. Těšíme se na to, že návštěvníci přijdou, budou hlasovat, budeme mít i odbornou porotu, která bude vyhodnocovat guláše a samozřejmě bude hlasovat i veřejnost. Vstup je zdarma, je bohatý doprovodný program a letos to máme ve stylu westernu, takže budou i program takto laděný.
3: Každý tým musí navařit minimálně 20 litrů guláše. Každý tým musí

0: mít k dispozici degustační porci, která obsahuje 1 deci šťávy a minimálně jeden kousek masa tam musí být. Náš tým vaří dneska 40 litrů guláše, děláme vepřový guláš. Náš guláš je výjimečný tím, že ho děláme z čuníka, který byl kojený ohnivou vodou, takže bude lehce pikantní.
1: Soutěžíme s hovězím maďarským gulášem, poctivým, musím podotknout, a vlastně vítězným. Minulý rok jsme se umístili na prvním místě v Boumíně, takže to chceme nějak obhajovat. A ještě chci zmínit jako chválu mojí manželky karlovarský knedlík, který asi jsme jediní tady, a chci zmínit, že ho pěkně tuní a je čím dál tím lepší. Tady ta akce výborná, skvělá, můžu doporučit. No.
2: Vítězným týmem se nakonec u veřejnosti stal westernový Richmond City Ranch a porotě nejvíce chutnal guláš od místních myslivců.
3: Už jste někdy jeli na lodi, loďce nebo alespoň na šlapadle? Za mě je to nejkrásnější způsob dopravy i zábavy. A třeba taky netradiční možnost, jak si prohlédnout Prahu. A možností je opravdu hodně.
4: Plavba po Vltavě patří mezi oblíbené letní aktivity metropole. Půjčovna šlapadel na Slovanském ostrově je otevřená za příznivého počasí každý den od 11 hodin a nabízí šlapadla, pramičky i oblíbené labutě.
5: Můžou si nás půjčit šlapadla pro 1 až 4 osoby, jak vidíte tady. Za vámi jsou vlastně ještě labutě. Ty půjčujeme taky a máme i šlapadla pro 5 osob s tím, že vlastně, kdyby měl někdo chuť si zaveslovat, tak si může půjčit i pramičky tamhle na konci. Lidi přijdou, jenom fungujeme na principu jako na matějské poutě. Takže kdo přijde, ten jede. Úplně nejlepší je to vlastně pod mostem Legií, když si projedete, tak tam vidíte krásně Karlův most, Pražský hrad, je tam Petřín, jsou tam takový ty žlutý tučňáci, tak to mají rádi lidi. Potom vlastně, když projedete okolo Střeleckého ostrova, tak na druhé straně vidíte ještě tančící dům. Standardně půjčujeme na hodinu, s tím, že není problém si to půjčit klidně i na celý den, ale za tu hodinu ten okruh, co jsem popisoval, je úplně bez problému, se dá zvládnout.
4: Za hodinovou plavbu na šlapadle dáte 350 korun, na 5 místném šlapadle pak 450 korun a na pramičce 300 korun.
5: Myslím si, že když někdo zvládne jezdit na kole, tak tohle je úplně to samé, s tím, že vlastně půjčujeme šlapadla i rodinám s dětmi, máme tady vesty pro ně, takže to není problém, půjčujeme zdarma. Když přijdou vlastně, tak na začátku u kasy jim řekneme nějaký pravidla. Důležitý je určitě dávat si pozor být 5 metrů aspoň od břehu a nejezdit za žluté boje, protože tam jsou potom splavy. Také tady máme vlastně parník, který jezdí kolem každou hodinu, takže když potká parník, tak určitě se musí vyhnout, protože velká loď má přednost.
4: Vyplout ale nemusíte jen přes den. Půjčovna totiž nabízí i noční plavby, při kterých máte možnost prohlédnout si osvětlené panorama historické Prahy přímo z hladiny řeky.
5: 30 až 45 minut před západem slunce, tak my musíme dávat lampičky, protože každé plavidlo musí být osvětlené. S tím je to vlastně taková romantická plavba, hodně to využívají páry, když přijdou třeba na nějaké rande.
4: K dispozici tady mají plavidla až pro 6 lidí a přímo v půjčovně si také můžete koupit i drobné občerstvení. Natálie Vašková, Televize Praha.
3: Máte na výlet nebo dovolenou namířeno na západ Čech? Pak pro vás mám dobrou zprávu. Ve všech kontrolovaných přírodních koupalištích se můžete bez obav schladit. Kvalita vody je zatím velmi dobrá.
6: Podle posledního měření hygieniků jsou všechna koupací místa v našem regionu na jednotce nebo dvojce. Zhoršená kvalita je pouze na Babylonu na Domažlicku.
7: Koupací vody v rámci celého Plzeňského kraje jsou bezproblémové. Problémem zůstává jenom nižší hladina vod vzhledem k tomu, že je nedostatek dešťových srážek, takže i ty hladiny těch vodních nádrží a vlastně míst, která se využívají ke koupání, bývají snížená. Výhledově nám tam díky tomu narůstá možnost zhoršení kvality vody díky nárůstu sinic.
6: Sinice se už nyní částečně objevují v některých částech Rachlovské přehrady, ale i tady je zatím situace velmi dobrá.
8: Voda čistá, úžasná, úžasný prostředí, málo lidí. Je to tady moc pěkný.
9: Ale dobře se nám to tady líbí a je to tady hezký.
6: Bez obav pak můžeme zamířit i do plzeňských boleveckých rybníků.
10: Všechny rybníky, které sledujeme jako místa pro koupání, což je Šídlovský rybník, Kamen rybník, Senecký rybník a samozřejmě Velký Bolevecký rybník, vykazují pořád vysokou kvalitu vody s minimem sinic.
6: Podrobné informace o kvalitě vody zveřejňují hygienici na webových stránkách koupacivody.cz. Samozřejmě ale nejezdí na kontroly úplně všude. A tak třeba městská koupaliště musíme dohledávat na vlastním webu nebo na stránkách obcí.
7: Na stránkách, co nemáme uveřejněno, ale víme, že se odebírá a jsou taky v pořádku, jsou třeba koupaliště v obci Nezvěstice. které pravidelně zase výsledky jsou na stránkách k dispozici na stránkách obce, a nebo i třeba koupaliště na Tachovsku, po případě Klatovy, Sušice a podobně.
6: Horší zprávu máme bohužel pro vodáky. Berounka z Plzně je jen 3 cm nad limitem, Ohře z Karlových Varů už je pod ním a na hranici sýznosti je také Otava za Sušicí. Pro televizi ZAK Jonáš Novotný. Historický úspěch zaznamenali v uplynulých dnech nejen české tenistky na Wimbledonu, ale taky mladí motokrosaři na domácím světovém šampionátu. Mluvil jsem o tom s manažerem reprezentace. Dnes o motokrosu a dnes o motokrosu velmi pozitivně, protože máme velké světové úspěchy. Naším hostem je manažer národní reprezentace Emil Končil. Ahoj.
11: Ahoj.
6: Juniorské reprezentace, abych to řekl správně, nebo je to tak ten titul oficiálně?
11: Ano, ano.
6: Je to tak. Máme za sebou vlastně velké mistrovství, které se odehrávalo u nás, mistrovství světa, odehrávalo se na jihu Čech. A jak jsme si stáli jako Česká republika?
11: Tak jako pořádající země jsme měli 17 jezdců, kteří byli pozvaní do reprezentace České republiky. Z toho 3 se probojovali do nedělních finále a největším úspěchem asi 5. místo Milana Rubeše, 40. Benedikt Svoboda a 27. v kategorii 125. David Kadleček. Takže to, na co máme, jsme splnili a překvapení ve formě akorát 65. u Benedikta Svobody. Takže za nás to dopadlo asi tak, jak mělo.
6: Co jsem koukal, tak celkově Česká republika skončila 12., což je asi nejlepší umístění, co jsem tak jako dohledal v nějakých historických tabulkách. Co to vypovídá?
11: Je to v novodobé historii, je to tak, loni po mistrovství světa, na mistrovství světa ve Francii jsme byli 14., takže teď jsme byli 12. Zhruba před 2 rokama jsme začali dělat dětský juniorský projekt motokrosovej, kde vycházíme z poznatků MXGP Academy a je to holandský projekt. A myslíme si, že to prostě má vzestupnou tendenci a je to vidět na výsledkách ostatně, takže jako musíme v tom vydržet a myslíme si, že zase se dostaneme na výsluní s motokrosem.
6: Co jsem koukal, tak tam hodně vysoko se umístili Francouzi, Američani. Opravdu se k nám takhle sletěl úplně celý svět?
11: Je bylo 40 zemí se účastnilo tohohle mistrovství světa a ta úroveň motokrosu i dětského juniorského motokrosu ve světě je neskutečná, takže jako máme se co učit a určitě máme co dohánět.
6: Oni to jsou, ono se řekne junioři, ale oni jsou to fakt děti, protože ta 65 to jsou opravdu malí kluci, ne?
11: Je to do 12 let, je to kategorie do 12 let, 85 do 14, máme 16 letý kluky na těch 125, jo, ale ty děti opravdu, co se týče těch 65, jsou to prostě dneska jezdci i úrovní a stylem a prostě je to jako neskutečný z toho světa, co přijíždí.
6: Já chápu, že u dospělých už potom mají sponzory, někdo jezdí jako tovární jezdec, ale tady jsou sponzoři asi hlavně rodiče.
11: Jako tady pochopitelně patří obrovský dík rodičům, protože díky rodičům vlastně, který dopřávají ten motokros tím dětem, co se týče času, financí a úplně všeho, nebejt jich, tak ty děti prostě tenhle sport ani dělat nemůžou, takže v tom jim patří obrovský dík a asi prostě by měla přijít zase doba, kdy ten motokros bude všeobecně podporovaný i partnerama nějakýma a tyhletím, protože si myslím, že to má vzestupnou tendenci a pokud to tak bude fungovat, tak si myslím, že je to otázka času a dostaneme se zase někam, kde jsme bývali.
6: Je to tak i v tomhletom dětským nebo v té juniorské kategorii, abych se někoho nedotkl, když už mu bude 14, asi by nechtěl, abych říkal, že je děti. Je to tak, že třeba si ho vyhlídne nějaký velký sponzor nebo už třeba nějaká továrna a řeknou, ten je talentovaný, ten bude jednou hodně dobrý, ten je náš?
11: Je to tak, teďko třeba po mistrovství světa v kategorii 65 vyhrál francouzský reprezentant a už v pondělí rakouská značka s ním uzavírala smlouvu a stal se jezdcem této továrny. Takže prostě je to vyloženě o tom, jaký má přístup pochopitelně, kdy nejde jenom o ten dílčí výsledek, ale je to přístup rodiny, je to přístup federace, je to přístup úplně všeho. A když se tam sejdou tyhle ty věci, tak pro tyhle kluky prostě je to nějaká budoucnost, která jim zaručuje, že na tom výsluní se budou podovat další dobu a je jim to jenom přáno.
6: Mluvil jsi o tom, že u nás se to mění poslední dobou, že se zlepšuje to zázemí, dá se říct?
11: Je to pořád ještě furt, to vycházíme z toho, že je to závisí na rodičích hlavně. Musíme nějakým způsobem zabezpečit nebo respektive založit různý střediska, aby jsme měli pod kontrolou ty děti svým způsobem výkonnostně. To znamená, že i ty školení těch trenérů, kdy prostě musíme začít rozlišovat náborové věci, rozlišovat

0: hobby motocross, rozlišovat výkonnostní motocross, plus pochopitelně, kde bude vrcholem ta reprezentace. A tyhle ty věci, pokud nezačneme dělat, kdy se nám budou míchat tyhle ty věci dohromady, tak je strašně těžký vybudovat z něčeho něco, co bude mít opravdu nějakou vzestupnou tendenci a nějakou výkonnost, nějaký výkonnostní růst. Ale myslím si, že i tímhletím prostě je to jeden z bodů, který řešíme a daří se to.
1: Říkal jsi, že druhým rokem jedeme v nějakém systému, který jsme koukali od Holanděnů, ano, správně pamatuju. Je to třeba už teď vidět, už se to podepisuje, nebo to je běh na dlouhou trať a bude to vidět za 10 let?
0: Je to vidět už v tom, že ta komunita těch rodičů chápe to, že dokážou přijmout radu. Dokážou přijmout radu v tom, že ty jezdci musí jezdit kvalitní závody a pochopitelně, pokud se nebudeme srovnávat s cizinou, nebudeme jezdit závody, které budou mít smysl výkonnostního charakteru, tak prostě ty děti nebo ty jezdci nemůžou vstoupat, nemůžou mít prostě výkonnostně navrh oproti tím, který prostě nějakým způsobem i to berou jinak ten motokros, že jo? To neznamená, že všichni budou chtít jezdit mistrovství světa, všichni budou chtít být v reprezentaci, ale pokud ti lidi chtějí nějakým způsobem fungovat na mezinárodní bázi, tak musí jezdit mezinárodní závody a závodit s těma nejlepšíma.
1: Já vím, když jsme přijeli s mojí 6letou dcerou za tebou do Dobřan, tak si rovnou posadil na nějaký takový jako odrážedlo a jeď, elektrická motorčička. Funguje to takhle? Posadíš dítě na motorku a oni ty děti se moc nebojí, tak prostě jedou. A čím lepší má motorku, tím líp jezdí? Nebo prostě už to v těch dětech opravdu někde musí být?
0: V těch dětech pochopitelně, že ten talent je strašně moc důležitý, ale je to strašná dřina.
1: No a v tom následujícím tedy mistrovství nebo v tom velkém finále máme želízka v ohni?
0: Tak my teď odjíždíme na semifinále mistrovství Evropy do Estonska. Tam jedou tři jezdci, dva v 65, jeden v 85 a podle toho semifinále pochopitelně budeme fungovat v lokti. Věřím klukům, že v tom Estonsku si poradí a podle výsledků, co zajížděli v Evropách už v Central Europe Zone, my spadáme po tuhle zónu, tak si myslím, že by mohli postoupit a že by měli přivést to jisté místo do lokte a nemůžeme jim držet jenom palce, protože ta atmosféra v lokti na MXGP je neskutečná. Celý Čechy to milujou, že jo, tohle, a je to prostě takový svátek českého motokrosu vždycky v tom červenci a přeju jim to.
1: Když se budou lidi chtít přijít podívat, kdy je ideální den, kdy pojedou třeba nějaký nabušený mladý a kdy se pojede hlavní závod?
0: Tak v sobotu se jedou hlavně ty evropské kategorie a tyhle ty závody a kategorie MXGP kvalifikace a v neděli jsou vyloženě závody MXGP, kdy jedou jedničky, dvojky, takže pochopitelně, že ta největší atmosféra je tam v tu neděli, ale takový to srdíčko, to závodění a ty juniory můžou vidět v sobotu.
1: Mm-hmm. Já budu držet palce, ať se nám daří. Budu držet palce hlavně, ať se nikomu nic nestane. A to by držím palce, ať tě to hlavně nadále baví.
0: Děkuji moc.
1: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě někde u motorek, a nebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se daří i vám.

0: Hezký dobrý den, dnes si budeme povídat o velké hudební události, která čeká plzeňský amfiteátr, ale zároveň má i takový zajímavý a dobročinný přesah. Mými hosty je Michála Gimrotová-Štiková, zakladatelka nadace Aneška, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A Pavel Višňovský, pořadatel zmíněné akce. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Já jsem sice řekl, že to je hudební událost, klidně můžeme říkat hudební událost desetiletí třeba, to se určitě tak jako říká, ale neřekl jsem, co to bude, nechávám to na vás.
2: Tak my jsme se rozhodli udělat v plzeňském amfiteátru unikátní koncert hudební legendy a bude to koncert Diany Ross, který se uskuteční 29. července právě teda v plzeňském amfiteátru, jak už jste zmínil.
0: Mě překvapilo, že tahle zpěvačka, kterou všichni znají, nebo minimálně všichni znají ty její velký hity, ještě nikdy v České republice nekoncertovala. Čím to je?
2: Tak bylo docela složité vůbec teda se domluvit na tom, aby do České republiky přijela. Upřímně ta komunikace s managementem zpěvačky trvala více jak 2 roky. Hmm. První podmínka byla, že nechce vystupovat v žádné velké aréně a proto vlastně se na to váže taková zajímavá náhoda, že jsme všichni z Plzně, náš tým je z Plzně. A vzpomněli jsme si na to, že jsme odtud vzešli, byly tedy takové naše první krůčky v rámci těch našich aktivit a rozhodli jsme se tedy využít prezentaci toho amfiteátru plzeňského, který se za to desetiletí velmi pozdvihl a myslíme si, že právě ten amfiteátr, což je největší český přírodní amfiteátr na Lachutině v Plzni, taky přesvědčil pro to, aby konečně navštívila Českou republiku. Hmm.
0: Ten amfiteátr zažil obrovské koncerty, legendární Porta, která tam nalákala 10 000 lidí a byl to vlastně svátek, potom velké koncerty Lucie, zrovna v těchto dnech tam probíhá velký Metal Fest, takže tradičně je to místo, které je plné a jí se líbilo přímo tohle místo, je to tak, že můžeme říct, že Plzeň přesvědčila, aby přijela do Čech?
2: Přesně tak, nejenom Plzeň, ale právě ten amfiteátr na Lachutině jí přesvědčil pro to, aby se přijela konečně na české publikum podívat, aby ukázala svoji show, která je opravdu bezkonkurenční, je ve výborné kondici, můžeme si to ověřit při jejich vystoupeních, měla turné po Americe, po Japonsku a zpívají to v jejich letech, naprosto perfektně zpívá naživo a zároveň ta show je nádherná.
0: Vás jsem představil jako zakladatelku nadace Aneška, co vy máte společného s tím koncertem?
1: Tak já jsem moc šťastná, že vlastně nadace Aneška byla vždy produkcí nebo firmou Jaro Event podporovaná. Jakýkoliv koncert, kdy dělali, tak vždycky část výtěžku šla na nadaci Aneška, na naše dětičky. Nadace Aneška se věnuje dětem s pohybovým handicapem. A jsem moc šťastná, že zrovna tenhle ten koncert je ještě takový speciální, protože máme velmi silný příběh a to je naše Sofinka, která do nadace přišla jako úplně první. A tak nám spadla do klína taková úžasná holčička, která měla opravdu extrémně těžký začátek a nejenom začátek, ale celý její život bude velmi náročný, protože ona se narodila s mnohočetnýma mrtvicema a myslím si, že jedna z největších koulí na noze je to, že vlastně 3 týdny po tom, co se Sofinka narodila, tak jí zemřela maminka. To, že je dítě nemocný, je strašný. Kdo děti má, tak si to nedovede ani představit, aby jeho dítě mělo horečku, natož když má celoživotní postižení, který je náročný. Ale nemít u toho svoji mámu je prostě... Já vím, že Peťa Bogner, její táta, je skvělý chlap. Ten je opravdu tatínek na jedničku. On je skvělej a myslím si, že má fakt skvělýho parťáka a Sofinka udělala neuvěřitelný pokrok za tu dobu, co se my známe. Ale nemít mámu je velká bolest. Zatím to Sofinka třeba tolik nevnímá, ale jednou bude větší a bude stejně muset cvičit tak, jak cvičí doteď. Bude cvičit každý den, aby byla na tom líp a líp a bude jí to čekat celý život. To je její úděl a nemít po boku svoji mámu bude prostě pro ní jednou velmi náročný. A jsem šťastná, že Jaro Event a Diana Ross podpoří právě nadaci Aneška, tím pádem teď konkrétně Sofinku, která si to, myslím, opravdu zaslouží. A proto říkám, i kdybyste na ten koncert nešli, tak kupte lístky někomu z vašich blízkých, z vašich přátel, protože já Sofinku znám a opravdu, jestli něco za to stojí, tak Sofinka to je.
0: Tak děkuju za tohle představení vlastně té malé slečny, pro kterou ty peníze půjdou. Už to zaznělo, koupí vstupenky, podpoříme, ale vím, že se nějak peníze budou vybírat i přímo během koncertu.
2: Samozřejmě, nadace Aneška tam bude mít i vlastní stánek, bude tam určitě mít své zástupce a bude možnost tedy přispět přímo na Sofinku i během koncertu a samozřejmě i před koncertem, protože vycházejí články, vychází publikace o tom, že podporujeme právě přímo Sofinku a určitě na internetu už teď budou moci i vyhledat například QR kódy nebo údaje pro platbu a můžou přispět ještě před koncertem a samozřejmě i během toho koncertu.
0: Abychom se vrátili zpátky k té hudební produkci, jak moc složité je uspořádat koncert takovéhle velké hvězdy, která je zvyklá na světová pódia právě v Plzni v amfiteátru, protože, co si budeme povídat, ono tam to zázemí úplně superluxusní není, tak co všechno tam musíte přivést, udělat, změnit, aby tam Diana Ross mohla přijet?
2: Je toho opravdu hodně. Myslím si, že nikdo si nedokáže, kdo nedělá teda hudební produkce, představit, co to všechno obnáší. Samozřejmě tam budeme muset vystavit pódium, budeme tam muset vystavit stage, budeme tam muset taky vystavit backstage a zázemí teda pro umělce a nejenom pro Dianu Ross, protože to není jenom Diana Ross, ale je to samozřejmě celý její tým, který přijíždí do Plzně a bude součástí toho velkého koncertu. Každopádně amfiteátr na Lochotině má krásnou atmosféru sám o sobě a pro ty diváky to bude krásná zkušenost vidět takovou hudební legendu, slyšet jí známé písně, jako je Ain't No Mountain High na I Will Survive, a nebo třeba ikonická Upside Down ze seriálu Stranger Things. A bude to vlastně průřez i pro celou generaci lidí, protože to opravdu není jenom pro vyzrálé rodiče nebo prarodiče, ale ta hudba podle mě nemá limity a poslouchají opravdu i v dnešní době generace dvacátníků a myslím si, že to je krásná příležitost přijet, užít si léto, užít si krásný letní den a užít si ho společně třeba i s celou rodinou, zároveň vědět, že je takový přesah, jaký je, a to teda i ta podpora Sofinky. A přijet se podívat na krásné město, protože Plzeň je krásné město, myslím si, že to třeba plno lidí ani neví.
0: Stíháte vy při své práci a při péči o svoji rodinu zajít třeba právě na podobnou velkou akci?
1: Tak já jakožto zpěvačka říkám i mému manželovi, že ráda vyhledávám i klid. Ale je pravda, že takovouhle legendu, jako je Diana Ross, tak to si rozhodně nenechám ujít, už právě včetně toho, jaký neuvěřitelný přesah to má právě i pro Sofinku a pro nadaci Aneška, takže jsem moc šťastná, že budu u toho.
0: Jak bude celá ta show vypadat? Je to tak, že v 7 hodin začne zpívat Diana Ross a bude zpívat až do půlnoci?
2: Máme tady další překvapení pro všechny posluchače a pro ty, kteří se chystají na ten koncert. Celý koncert otevře čtyři tenoři, kteří minulý měsíc vystupovali v Carnegie Hall v Americe a v červenci otevřou celý koncert Diany Ross svým velkolepým vystoupením. Mm-hmm. Zároveň myslím, že je pro všechny, kdo navštíví tento koncert, i atraktivní, že se sem do Plzně, do plzeňského amfiteátru na Lochotíně chystá celý český show business, včetně slovenského, takže budou mít i možnost potkat třeba nějaké hvězdy, ke kterým zhlíží, nebo umělce, které celý život chtěli potkat.
0: A potká je normálně v kotli. Nebo třeba ve frontě na pivo, protože já vím, že vy jste ty, kteří mají rádi Plzeň a přihlásí se k tomu, ať už Plzeň jakoukoliv, tak byste pro ně připravili zajímavou akci.
2: Určitě. My jsme si pro všechny plzeňáky a všechny lidi, kteří milují Plzeň, ať už tekutou, nebo právě tu městskou, připravili akci a mohou využít kód Plzeňák s tím, že si budou moci zakoupit 2 vstupenky za cenu 1. Takže Plzeňák, vstupenky můžete zakoupit v sítích Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka.
0: No a 29. července bude ten velký den, kdy se všichni potkáme v Plzni, v amfiteátru na Lochotině. Já budu držet palce, aby vyšlo počasí, aby bylo takové správné, ideální koncertové. Každopádně si užijeme parádní léto. Děkuju za návštěvu.
1: My děkujeme za pozvání.
2: Děkujeme za pozvání.
0: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na tomhle velkolepém koncertě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

0: Nejen dechberoucí příroda, ale také místo zatížené nepříliš radostnou minulostí. Pavlův Studenec. Ještě před druhou světovou válkou zde žilo více než 1000 obyvatel. Po válce přišel jejich odsun, obec se ocitla v pohraničním pásmu a v následujících desetiletích prakticky zmizela z mapy. Dnes její příběh připomíná tichý letní festival, který prostřednictvím vzpomínek pamětníků, výstav i společných setkání otevírá prostor k poznání historie tohoto výjimečného místa i k česko-německému porozumění.
1: Pavlův Studenec ožívá je tichý letní festival, je to taková specialita, se kterou si myslím, že jsme přišli jako možná úplně první. Je to vlastně takový sousedský setkání, kde nehraje hlasitá muzika, naopak je tu prostor pro to, aby vlastně lidi mohli rozjímat, dozvědět se něco o společné historii, vlastně setkat se, popovídat si a přespat na louce. Pavlův Studenec vlastně tady pro to setkání slouží jako taková historická kulisa, nějaký společný historie. Není to vlastně o tom hledat třeba proč se tady co jak stalo, ale je to spíš o tom připomenutí těch lidí, kteří tady žili ty svoje běžné životy, co se vlastně dokáže stát, když jako se bohužel jako ty národy proti sobě obrátí. A my chceme, aby to tady byl prostor vlastně pro vznik nových přátelství a podobně.
0: Festival vzniká v úzké spolupráci s Pamětí národa, která pro návštěvníky připravila tematické instalace, výstavy i další doprovodný program, přibližující osudy zdejších obyvatel.
2: Všichni návštěvníci festivalu si můžou nejprve prohlídnout výstavu Vysídlení dosídlení, která vlastně mapuje příběhy lidí, kteří opouštěli místa a na jejich vlastně do jejich domovů se stěhovali lidé zase z jiných míst. Máme tady dále Stánek paměti národa a kinokavárnu, kde si lidé můžou seznámit s dokumenty, které jsme vytvořili. A krom toho jsme tady připravili několik landartových instalací, které vlastně obnovují ten život Pavlově Studenci, nebo snaží se o to, vypráví příběhy lidí, kteří tady žili.
0: Přímo z řad pamětníků, kteří zde před odsunem prožili své dětství, vzešel také nápad na obnovení staré tradice šáfaja, která zde proběhla naposledy před 81 lety.
3: Jeden pán se mu podařilo vlastně, nebo jeho rodičům při odsunu tady z Pavlova Studence zachránit Madonu, což vlastně byla takový důležitý artefakt té celé slavnosti. Ty Madony existovaly 4 a jednu z nich právě se podařilo zachránit a díky tomu vlastně se může i dnes znovu účastnit téhle akce. Velkým přáním toho pána bylo, aby se Madona mohla znovu podívat do Pavlova Studence, takže po 81 letech se tomu tak dneska stane.
1: Ta slavnost vlastně původně spočívala v tom, že měla přinést dobrou úrodu, dobrý počasí, prošla vlastně nějakou transformací, protože původně to byla staroněmecká slavnost. S příchodem křesťanství se ten rámec trošku změnil, nicméně ta podstata zůstávala stejná. Byl to den, kdy se na Pavlově Studenci slavilo vlastně nejvíc, byl to největší svátek vlastně za celý rok.
0: Letošní festival Pavlův Studenec ožívá je sice u konce, v příštích letech ho ale bude moci opět navštívit každý, kdo má zájem o historii i poznání místní krajiny. Z Pavlova Studence pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
4: Rozfrézovaná vozovka, těžká technika a pracující dělníci. Tak v těchto dnech vypadá ulice v Plzni na Roudné, kde probíhá rozsáhlá rekonstrukce komunikace. Přestože je úsek zcela uzavřený pro běžnou dopravu, někteří řidiči si zákaz vjezdu vykládají po svém.
5: My bychom rádi aktuálně apelovali na všechny řidiče motorových vozidel, aby důsledně respektovali zákazovou značku zákaz vjezdu mimo vozidel stavby, a to na okružní křižovatce, která souvisí s opravou a rekonstrukcí ulice na Roudné, protože v úseku zhruba 1 kilometru se zde provádí stavební práce, pohybuje se zde také stavební technika a vjezd vozidel zde komplikuje právě tyto stavební práce, pohyb vozidel anebo prostředku MHD.
4: Úsek je aktuálně průjezdný Kyvadlově. Dopravu řídí světelná signalizace. Oficiálně je vjezd povolen pouze autobusům veřejné dopravy, vozidlům stavby a případně těm, kteří v okolí bydlí. Realita je však jiná. Řidiči osobních aut zákaz ignorují a jezdí sem buď podle navigace nebo takzvaně naslepo.
6: krásná značka.
7: Já se potřebuju dostat do fakultky, do práce.
5: Budete muset potom z druhé strany, anebo doporučuji tady, když vás otočím, tak vyjet s horem, potom
7: no to
5: nová nahoru,
7: no,
5: nad Hornáta.
7: No.
5: Na jinou volbu nemáte.
4: Už v prvních dnech omezení se ukázalo, že půjde o větší problém a o nebezpečné situace nebude nouze. Městská policie proto na místo posílá své hlídky.
5: Od doby, kdy se vlastně začala realizovat ta uzavírka ulice na Roudné, tak jsou zde hlídky v podstatě pravidelně. Nechci zmiňovat časy ani přímo konkrétní časové úseky, kde se zde hlídky vyskytují, ale je to nárazově, je to každý den.
4: Jen za dobu našeho natáčení chtěla místem projet více než desítka vozidel.
8: Já ani nevím, jestli teda tam něco je, nějaký upozornění, že jo, koukáte na ty auta, abyste, že jo, za přednost jízdil a tak, a najednou je tady značka.
9: Vzhledem k tomu, že nejsem zpozněná nebo podobně a potřebuji se dostat do nemocnice na schůzku, tak mi je navigace neukázala žádnou jinou možnost, takže jakoby... Bohužel jsem se nechal ovlivnit.
10: Nevšiml jsem se značky.
4: Že by bylo místo špatně značené, ale plzeňští strážníci odmítají.
5: Máme určitě za to, že úsek je velmi dobře osazen dopravními značkami, kdy zákazová značka je velmi dobře viditelná přímo už z ústí okružní křižovatky, takže zdali je to schválnost nebo pouze nevšímavost řidičů, už můžeme pouze polemizovat.
4: Omezení v Plzni na Roudné je jedním z mnoha, s nímž se musí řidiči v Plzni potýkat.
11: Snažíme se jednak ty uzavírky naplánovat v čase, tak aby jedna neovlivnila druhou, a i ta samotná opatření se vždycky volí takovým způsobem, aby se do plynulosti dopravy projevovala co nejméně.
4: Rekonstrukce silnice na Roudné skončí 7. srpna. Do té doby si řidiči musí dávat velký pozor, kam vyjíždí. Jinak jim může hrozit pokuta až 1500 korun. Z Plzně pro televizi ZAK připravili Marie Osvaldová a Lenka Prokšová.
12: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve 2. červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
13: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
12: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
14: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
15: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
16: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů. A furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam úplně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak kopíroval.
12: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobacii, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
13: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
12: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
17: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
12: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
18: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok, a já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
12: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaili. Ze Staňkova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
19: Od začátku července slouží ve Varšavské ulici nové veřejné toalety. Nahradili původní sociální zařízení u Alžbětiných lázní, které už bylo v nevyhovujícím technickém stavu.
20: Máme obrovskou radost, že se na Varšavské ulici, což je velmi strategické místo v Karlových Varech, přímo v centru, kousíček od tržnice, budou otevírat nové toalety.
19: Nové sociální zařízení vzniklo z modulového systému. K dispozici jsou toalety pro ženy i muže, bez barvy. bezbariérové zázemí pro imobilní návštěvníky i prostor pro obsluhu. Otevřeno je každý den od 8 do 20 hodin během Mezinárodního filmového festivalu až do 10. večer.
20: Cena za využití toalet je nastavena stejně jako na tržnici, to znamená 10 korun. Budeme tady mít celodenní službu, takže doufám, že i tato služba, veřejná služba, bude ku prospěchu nejen našich obyvatel, ale také návštěvníků Karlových Varů.
6: Spousta lidí tady hledá toaletu a není jako kde, takže jako a i lidi jsou rádi, že to je poblíž.
10: Někdy asi jo, pak člověk hledá, kam musí do restaurace někam, takže někdy se to asi hodí.
21: Určitě je to důležitý, protože záchody se tak nenajdou nikde, takže si myslím, že to je fajn.
19: Vybudování nových toalet stálo přibližně 6 milionů korun bez DPH. 2 miliony pokryla dotace Karlovarského kraje na podporu cestovního ruchu v památce UNESCO. Ve městě je nyní v provozu 6 veřejných sociálních zařízení. Martina Straková, televize ZAK.
12: Léto, pohyb a trocha soutěžního napětí. Oblíbená prázdninová štafeta vstoupila už do svého 23. ročníku a znovu láká celé rodiny k objevování zajímavých míst regionu. Letos poprvé zavítala kromě Plzeňského i do Karlovarského kraje a nabízí rekordní počet cílů.
22: Princip prázdninové štafety spočívá v tom, že vybereme většinou 5 desítek, letos je to 8 desítek soutěžních cílů, které mají děti a s nimi samozřejmě jejich rodiče, prarodiče, takže celé rodiny, navštívit v průběhu prázdnin, navštěvují je, vyfotí se na nich, letos nově můžou použít i QR kody, takže to je další novinka a v podstatě ve chvíli, kdy splní 15 soutěžních cílů, tak v tu chvíli jsou zařazeni do slosování.
12: Jedním z 8 desítek cílů je také areál Škodalent, kde organizátoři připravili mimo jiné i speciální rodinnou naučnou stezku využívající QR kódy.
23: Na panelech je například, v kterých letech vznikaly první přírodní rezervace v kraji, kolik je národních parků v kraji. Je to spíš ne zaměřený na jednotlivé cíle, jako ta prázdninová štafeta, ale spíš na takové zajímavosti právě v tom tématu, který otevírá ta prázdninová štafeta. A je to formou kvízu, takže návštěvník si přečte otázku, má tam A, B, C a samozřejmě pokud odpoví, tam jsou přesně instrukce, bude vyhodnocený.
12: Dalšími turistickými cíly jsou například hrady, stezky, ale i jiné zajímavosti.
22: Z těch úplně nejnavštěvovanějších je to třeba Arboretum Sofronka v Plzni, a z Karlovarského kraje je to hrad Cheb a třeba jedna věc, která je z těch úplně nejnavštěvovanějších, ve Zbyroze je zapíchnutý ve skále meč. To je krásné místo, takže třeba i to.
12: Po stopách prázdninové štafety se vydala i 9letá Jasmín.
24: Líbí se mi tady prázdninová štafeta. Už jsem byla na Radyni, na Homolce a tady ve Škodalendu a plánuju někam ještě sdělat těch 15 cílů.
12: Za skvělý nápad považuje prázdninovou štafetu také starosta centrálního obvodu David Procházka.
25: Náš kraj je úžasný, nicméně, když se jako dítě vzpomenu, tak k tomu obdivování hradů, zámků, těch turistických cílů jsem přece jenom musel trošičku dorost a proto věřím, že pro ty menší děti, tak návštěva tuto hradu u nás ve Škodalandu spolu s těma dalšíma atrakcemi, které tady máme, tak tu turistickou štafetu oživí a jsem moc rád, že tady ten Škodaland jedním z cílů je.
12: Vyhlášení vítězů prázdninové štafety se uskuteční 13. září na hradu Radyně. Těm nejúspěšnějším tam předá ceny Karel IV. Se svojí družinou. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Obloha nad Staňkovem na Plzeňsku patřila těm nejlepším parašutistům z Česka. Právě tamní letiště hostilo otevřené mistrovství republiky.
1: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve druhém červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
2: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
1: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
3: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
4: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
5: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů. A furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam plně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak okopíroval.
1: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
2: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
1: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
6: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
1: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
7: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
1: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaili. Ze Staňkova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Pouťové atrakce, staročeský jarmark i mezinárodní folklorní festival. Klatovy opět hostili jednu z největších kulturních akcí v regionu, která každoročně přiláká tisíce návštěvníků z Česka i zahraničí.
8: Historické centrum Klatov se od středy 8. do neděle 12. července proměnilo v místo, kde se střetávají náboženské tradice, lidová kultura i pouťová zábava. Klatovská pouť a 31. ročník Klatovského folklorního festivalu i letos nabídli program, který oslovil návštěvníky všech generací.
9: Klatovská pouť je tradičně největší letní slavnost, která v našem městě se koná. Od pátka do neděle se město zaplní nejen hudbou, tancem, ale třeba také pouťovými atrakcemi, tržištěm a výstavou jak v Klatovském pavilonu skla, tak třeba u karafiátníků. A pokud by toho nebylo dost, popojdou o kousek dál do jezuitské koleje, kde je tábor ostrostřelců, v letním kině jsou heligonkáři, no a samozřejmě, že ty nejmladší tu nevydrží. O kilometr výš je spousta pouťových atrakcí a tam už od včera je mimořádně život.
8: Vedle pouťových atrakcí patří ke koloritu klatovské pouti také staročeský jarmark. Každoročně sem přijíždějí desítky řemeslníků a prodejců nejrůznějších výrobků.
10: No s tím pouťové samozřejmě akce po republice, kde v těchto končinách v jižních Čechách a Pošumaví jsou poutě nesmírně tradiční, kam se vždycky těším. Je tady úžasná atmosféra. Oproti severu, kde jsem od Liberce z Českého ráje, tak tam ač poutě jsou, tak nemají takového ducha, jako je tady. Proto se sem rád vracím a snažím se tady tu atmosféru ještě zpestřit svými bylinkami, aby zákazník, který se mě po roce, po dvou, po třech vrátí, aby zde nacházel cosi nového.
8: Významnou součástí pouti je ovšem zejména Mezinárodní folklorní festival. Ten letos do Klatov opět přivedl soubory z řady zemí Evropy a nabídl divákům pestrou přehlídku lidových tanců, hudby i tradičních krojů.
11: Přijeli soubory z Řecka, Francie, Lotyšska, Německa, Slovenska, Moravy a Čech. A určitě takovým highlightem toho festivalu bude páteční koncert Hrubé hudby, což je horňácká hudba, která zpracovává netradičním způsobem s moderními prvky folklorní písničky. Potom v sobotu během odpoledne budou probíhat folklorní pořady během celého odpoledne na Klatovském náměstí a vyvrcholením bude festivalový gala program od 8 hodin a ten bude trvat až do půlnoci.
8: Z původně náboženské pouti se během let stala událost, která daleko přesahuje svůj historický význam. Vedle duchovní tradice dnes připomíná také bohatství lidové kultury a spojuje místní obyvatele i návštěvníky z celé republiky. Z Klatov pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Už 4 roky využívají hasiči v Mostě novou moderní zbrojnici, která poskytuje kvalitní zázemí jak téměř 100 hasičů, tak i specializované technice. Zbrojnice vznikla i díky přispění Evropské unie.
12: Už 4 roky mají hasiči v Mostě novou hasičskou zbrojnici. Díky ní jsou mnohem lépe připraveni na mimořádné události a jejich zázemí zcela odpovídá náročnosti hasičské profese.
13: Jedná se teda o novou centrální hasičskou stanici v Mostě. Nyní se nacházíme v areálu této stanice. Začala se realizovat stavba v roce 2019 a kolaudace proběhla v únoru roku 2022, takže nyní jsme zde 4. rokem. Tato stanice v podstatě je předurčená na, máme speciální techniku na stabilizaci budov a vlastně tahání osob z výkopů. Máme zde speciální předurčenou techniku pro celý kraj na tyto typy událostí.
12: Stanice nahradila 40 let starou staticky narušenou budovu. Mostečtí hasiči mají v nové zbrojnici krom jiného také veškeré vybavení potřebné ke své fyzické přípravě.
13: Před touto celou novou hasičskou stanicí zde byla vlastně od roku 1970 zde stála stará hasičská stanice, která v podstatě postupem času byla značně staticky narušená, vyskytovala se v nich plíseň a v podstatě bylo doporučeno i statiky celou tuto stanici zbourat a vystavit novou. Jsme velice spokojeni s výstavbou této stanice a s žitím v této nové stanici. Je to v podstatě nesrovnatelné s tou minulou stanicí. Máme zde celá nové prostory, máme každou místnost máme klimatizovanou, máme zde saunu, posilovnu, tělocvičnu pro hasiče, máme zde venkovní sportovní prostory, takže jsme plně maximálně spokojeni.
12: Stanice pro téměř 100 hasičů vznikla i díky podpoře Evropské unie.
13: Celkově hasičský záchranný sbor dostal na toto dotaci v rámci projektu Evropské unie REACT-EU výši 96 milionů korun.
12: Centrální hasičská stanice v Mostě realizuje 10 až 12 výjezdů každý den. Stanici musí hasiči opustit do 2 minut od vyhlášení poplachu.
0: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace.
14: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
15: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
14: Z rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
15: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
14: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
16: Peče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
17: No je to tady úžasný, my zase jsme přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
18: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do Lázny, tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
14: Zdejší Lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř, naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
15: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Na další protipovodňové opatření mohou města a obce získat peníze z nového dotačního programu. O podporu chce žádat také Povodí Moravy na pokračování 4. etapy ochrany jihu Olomouce. Město zároveň připravuje další projekty, díky kterým může dokončit ochranu před velkou vodou.
19: Od ničivých povodní, které na podzim zasáhly Olomoucký kraj, uplynou téměř 2 roky. Města a obce dále pokračují v budování protipovodňových opatření. Například Olomouc loni dokončila jejich 4. etapu, která ochrání Nový svět a Nemilany před velkou vodou. S financováním dalších projektů má pomoci nový dotační program, který při návštěvě kraje představil ministr životního prostředí Igor Červený.
20: Jsme zde v předchozím období jako ministerstvo životního prostředí investovali peníze. Je to vlastně proti právě těm protipovodňovým opatřením cca 180 milionů korun a ta nová dotace má právě pomoci vlastně pokračovat v dalších etapách.
21: Výzva na protipovodňová opatření má celkovou alokaci z operačního programu životní prostředí ve výši 2 miliardy korun, přičemž jsme připraveni alokaci případně na výši, pokud projekty budou. Jedná se o projekty na přírodě blízká protipovodňová opatření, to znamená podporujeme revitalizaci toků tak, aby v případě povodňových stavů se voda mohla volně odtékat do krajiny a postupně zasakovat.
19: Města a obce mohou už nyní o dotaci žádat do prosince letošního roku. O státní podporu má zájem také Povodí Moravy na pokračování 4. B etapy protipovodňových opatření na jižní straně Olomouce,
22: která je zatím v rozpočtově ve výši nějakých 430 milionů korun, předpokládáme právě využití těch dotačních prostředků z této nové otevřené výzvy.
23: Tak Olomoučané si jistě pamatují a příští rok to bude 30 let od roku 1997, kdy město Olomouc zasáhla ta ničivá povodeň, která zasáhla asi třetinu města, přímo se dotkla přibližně 30 tisíc obyvatel. Já jsem hrozně rád, že se nám z Povodí Moravy, ministerstvem životního prostředí a státním fondem životního prostředí daří za ty poslední dekády budovat protipovodňovou ochranu města, protože ji považuji nejen, ale věřím, že většina Olomoučanů za nejdůležitější.
19: Loni dokončená protipovodňová opatření chrání více než 2000 lidí na jihu města. Hráz odolá průtoku až 650 kubíků za sekundu, což odpovídá zhruba 400 leté vodě.
22: Ani především tady část Nemila na pravém břehu řeky Moravy, revitalizaci jak řeky Moravy nebo břehu řeky Moravy, tak napojení slepého ramena, které bude neustále zvodněné. Pak jsou zde nějaké přírodě blízké prvky jako tůňky, náhradní výsadba v počtu třeba stromů. Zde bylo vysazeno nějakých 1800 stromů, 1700 keřů, jak měkkého, tak tvrdého luhu. Čili je to takový komplex opatření, který pomůže nejen při zvládání těch povodňových průtoků, ale i v době sucha pomůže s posílením ty biodiverzity říční nivy.
23: Neméně důležitá bude celkové dobudování protipovodňové ochrany, to znamená nadcházející 3. etapa, na kterou nyní děláme architektonicko-krajinářskou soutěž. A v neposlední řadě, a je to klíčové, aby město získalo ochranu před, řekněme, 400letou vodou, tak je důležitý i ten sever města, kde se řeka Morava vlévá do Olomouce, to znamená v městské části Chomoutov, udělat taktéž protipovodňová opatření.
19: Městskou část před 2 lety velká voda také zasáhla, zatímco centrum města se díky protipovodňové ochraně podařilo udržet. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Masarykovo náměstí v Uherském Brodě ožilo tóny bubnů a orchestru. Nebylo to ale jen tak nějaké vystoupení. Hudebníci totiž dorazili z nizozemského Nardenu.
2: Slachwerk Group Naarden a Jong. To je dvojice nizozemských hudebních skupin, které v sobotu dorazili do Uherského Brodu, aby pořádně rozproudili letní atmosféru na Masarykově náměstí. Mládežnický orchestr spolu s bubenickým uskupením ovšem nepřišel.

0: naše občany, protože jezdí k nám zhruba co každé dva roky, zejména na ty bílokarpatské slavnosti. Teď se letos nemohli zúčastnit, ale protože jsme věděli, že jdou nyní, takže zahráli. Jejich hudba je velice temperativní a lidé i tady z Uherského Brodu je máme moc rádi.
1: Město Uherský Brod je neodmyslitelně spjato s Janem Amosem Komenským, který je pohřben právě v Nárdenu. Spolupráce s tímto nizozemským městem je proto pochopitelná a uherskobrodští zastupitelé se jí snaží poctivě rozvíjet.

0: lednu, jak byly bělokarpatské slavnosti, tak přijeli představitelé z holandského Nardenu k nám do Uherského Brodu, jak pan starosta, tak místostarosta, a hovořili jsme o další vzájemné spolupráci právě s Holandskem a chtěli bychom rozšířit, a máme obě strany zájem na to, aby se naše školské organizace propojily, a tam už probíhá nějaká základní domluva. Chceme to zkusit na úrovni středních škol, kdy se vzájemně podobné školské zařízení vzájemně kontaktují, a chtěli bychom tam udělat vzájemné výměny vlastně studentů.
1: Pokud ovšem milovníci kultury nezvažují cestu do Holandska, připravilo si pro mě město zajímavý letní program. Příkladem může být Fire Festival nebo experimentální ročník Augustfestu, který po vzoru německého Oktoberfestu nabídne ochutnávku piv, dobré jídlo a hudbu. Chystá se také otevření zrekonstruovaného prostoru přímo v centru Uherského Brodu.
0: Ještě bych takto rád předběžně pozval naše spoluobčany na pátek 18. září, to je datum, kdy bychom slavnostně chtěli otevřít panskou zahradu, která se rekonstruuje, kde to bude krásné kulturní zázemí anebo volnočasové zázemí, a chtěli bychom to otevřít v rámci Dnů evropského kulturního dědictví, které se každoročně koná nejenom v různých městech, ale také u nás v Uherském Brodě, kdy budeme otvírat různé památky, které město má, a v rámci toho bychom i chtěli otevřít tu panskou zahradu.
2: Z dnešního Týdne v regionech už je to všechno. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Víte, že letos Hurvínek slaví svoje sté narozeniny. Možná i vás tahle loutková postavička s nezaměnitelným hlasem provázela dětstvím. Tak ji nezapomeňte třeba připít na zdraví. No a hned je důvod k oslavě. Další dobré zprávy přidáváme z našich regionů. K létu a dovoleným patří nejen pohoda u vody, ale taky dobré jídlo. Byli jste někdy na soutěži bramborových salátů nebo gulášů? Ty totiž každý dělá trochu jinak a každý je přesvědčen o tom, že ten jeho je nejlepší. Tak pojďte ochutnat.
1: Areál Rychmalského Sokola patřil po roce opět gulášovému klání. Do soutěže se zapojilo 15 týmů a každý věřil, že právě jeho guláš bude lidem chutnat nejvíce.
2: Tradiční akce Rychmalské gulášové klání, kterou pořádáme už po páté, je to ve spolupráci spolku Náš Rychvald, Sokol Rychvald a město Rychvald. Těšíme se na to, že návštěvníci přijdou, budou hlasovat, budeme mít i odbornou porotu, která bude vyhodnocovat guláše a samozřejmě bude hlasovat i veřejnost. Vstup je zdarma, je bohatý doprovodný program a letos to máme ve stylu westernu, takže budou i program takto laděný.
3: Každý tým musí navařit minimálně 20 litrů guláše. Každý tým musí mít k dispozici degustační porci, která obsahuje 1 deci šťávy a minimálně jeden kousek masa tam musí být. Náš tým vaří dneska 40 litrů guláše, děláme vepřový guláš. Náš guláš je výjimečný tím, že ho děláme z čuníka, který byl kojený ohnivou vodou, takže bude lehce pikantní.
4: Soutěžíme s hovězím maďarským gulášem, poctivým, musím podotknout, a vlastně vítězným. Minulý rok jsme se umístili na prvním místě v Boumině, takže to chceme nějak obhajovat. A ještě chci zmínit jako chválu mojí manželky karlovarský knedlík, který asi jsme jediní tady, a chci zmínit, že ho pěkně tuní a je čím

0: dal tím lepší.
1: Tady ta akce je výborná, skvělá, můžu doporučit. No.
2: Vítězným týmem se nakonec u veřejnosti stal westernový Richmond City Ranch a porotě nejvíce chutnal guláš od místních myslivců.
3: Už jste někdy jeli na lodi, loďce nebo alespoň na šlapadle? Za mě je to nejkrásnější způsob dopravy i zábavy. A třeba taky netradiční možnost, jak si prohlédnout Prahu. A možností je opravdu hodně.
4: Plavba po Vltavě patří mezi oblíbené letní aktivity metropole. Půjčovna šlapadel na Slovanském ostrově je otevřená za příznivého počasí každý den od 11 hodin a nabízí šlapadla, pramičky i oblíbené labutě.
5: Můžou si u nás půjčit šlapadla pro 1 až 4 osoby, jak vidíte tady. Za vámi jsou vlastně ještě labutě. Ty půjčujeme taky a máme i šlapadla pro 5 osob s tím, že vlastně, kdyby měl někdo chuť si zaveslovat, tak si může půjčit i pramičky tamhle na konci. Lidi přijdou, jenom fungujeme na principu jako na matějské poutě. Takže kdo přijde, ten jede. Úplně nejlepší je to vlastně pod mostem Legií, když si projedete, tak tam vidíte krásně Karlův most, Pražský hrad, je tam Petřín, jsou tam takový ty žlutý tučňáci, tak to mají rádi lidi. Potom vlastně, když projedete okolo Střeleckého ostrova, tak na druhé straně vidíte ještě tančící dům. Standardně půjčujeme na hodinu, s tím, že není problém si to půjčit klidně i na celý den, ale za tu hodinu ten okruh, co jsem popisoval, je úplně bez problému, se dá zvládnout.
4: Za hodinovou plavbu na šlapadle dáte 350 korun, na 5 místném šlapadle pak 450 korun a na pramičce 300 korun.
5: Myslím si, že když někdo zvládne jezdit na kole, tak tohle je úplně to samé, s tím, že vlastně půjčujeme šlapadla i rodinám s dětmi, máme tady vesty pro ně, takže to není problém, půjčujeme zdarma. Když přijdou vlastně, tak na začátku u kasy jim řekneme nějaký pravidla. Důležitý je určitě dávat si pozor být 5 metrů aspoň od břehu a nejezdit za žluté boje, protože tam jsou potom splavy. Také tady máme vlastně parník, který jezdí kolem každou hodinu, takže když potká parník, tak určitě se musí vyhnout, protože velká loď má přednost.
4: Vyplout ale nemusíte jen přes den. Půjčovna totiž nabízí i noční plavby, při kterých máte možnost prohlédnout si osvětlené panorama historické Prahy přímo z hladiny řeky.
5: 30 až 40 5 minut před západem slunce, tak my musíme dávat lampičky, protože každé plavidlo musí být osvětlené. S tím je to vlastně taková romantická plavba, hodně to využívají páry, když přijdou třeba na nějaké rande.
4: K dispozici tady mají plavidla až pro 6 lidí a přímo v půjčovně si také můžete koupit i drobné občerstvení. Natálie Vašková, Televize Praha.
3: Máte na výlet nebo dovolenou namířeno na západ Čech? Pak pro vás mám dobrou zprávu. Ve všech kontrolovaných přírodních koupalištích se můžete bez obav schladit. Kvalita vody je zatím velmi dobrá.
6: Podle posledního měření hygieniků jsou všechna koupací místa v našem regionu na jednotce nebo dvojce. Zhoršená kvalita je pouze na Babylonu na Domažlicku.
7: Koupací vody v rámci celého Plzeňského kraje jsou bezproblémové. Problémem zůstává jenom nižší hladina vod vzhledem k tomu, že je nedostatek dešťových srážek, takže i ty hladiny těch vodních nádrží a vlastně míst, která se využívají ke koupání, bývají snížená. Výhledově nám tam díky tomu narůstá možnost zhoršení kvality vody díky nárůstu sinic.
6: Sinice se už nyní částečně objevují v některých částech Hrachluské přehrady, ale i tady je zatím situace velmi dobrá.
8: Voda čistá, úžasný prostředí, málo lidí. Je to tady moc pěkný.
9: Ale dobře se nám to tady líbí a je to tady hezký.
6: Bez obav pak můžeme zamířit i do plzeňských Boleveckých rybníků.
10: Všechny rybníky, které sledujeme jako místa pro koupání, což je Šídlovský rybník, Kamen rybník, Senecký rybník a samozřejmě Velký Bolevecký rybník, vykazují pořád vysokou kvalitu vody s minimem sinic.
6: Podrobné informace o kvalitě vody zveřejňují hygienici na webových stránkách koupacivody.cz. Samozřejmě ale nejezdí na kontroly úplně všude. A tak třeba městská koupaliště musíme dohledávat na vlastním webu nebo na stránkách obcí.
7: Na stránkách, co nemáme uveřejněno, ale víme, že se odebírá a jsou taky v pořádku, jsou třeba koupaliště v obci Nezvěstice, které pravidelně zase výsledky jsou na stránkách k dispozici na stránkách obce, a nebo i třeba koupaliště na Tachovsku, popřípadě Klatovi, Sušice a podobně.
6: Horší zprávu máme bohužel pro vodáky. Berounka z Plzně je jen 3 cm nad limitem, Ohře z Karlových Varů už je pod ním a na hranici sýznosti je také Otava za Sušicí. Pro Televizi ZAK Jonáš Novotný.
3: Historický úspěch zaznamenali v uplynulých dnech nejen české tenistky na Wimbledonu, ale taky mladí motokrosaři na domácím světovém šampionátu. Mluvil jsem o tom s manažerem reprezentace. Dnes o motokrosu a dnes o motokrosu velmi pozitivně, protože máme velké světové úspěchy. Naším hostem je manažer národní reprezentace Emil Končil. Ahoj.
0: Ahoj.
3: Juniorské reprezentace, abych to řekl správně, nebo je to tak ten titul oficiálně?
0: Ano, ano.
3: Je to tak. Máme za sebou vlastně velké mistrovství, které se odehrávalo u nás, mistrovství světa, odehrávalo se na jihu Čech. A jak jsme si stáli jako Česká republika?
0: Tak jako pořádající země jsme měli 17 jezdců, kteří byli pozvaní do reprezentace České republiky. Z toho 3 se probojovali do nedělních finále a největším úspěchem asi 5. místo Milana Rubeše, 40. Benedikt Svoboda a 27. v kategorii 125. David Kadleček. Takže to, na co máme, jsme splnili a překvapení ve formě akorát 65. u Benedikta Svobody. Takže za nás to dopadlo asi tak, jak mělo.
3: Co jsem koukal, tak celkově Česká republika skončila 12., což je asi nejlepší umístění, co jsem tak jako dohledal v nějakých historických tabulkách. Co to vypovídá?
0: Je to v novodobé historii, je to tak, loni po mistrovství světa, na mistrovství světa ve Francii jsme byli 14., takže teď jsme byli 12., zhruba před 2 rokama jsme začali dělat dětský juniorský projekt motokrosovej, kde vycházíme z poznatků MXGP Academy a je to holandský projekt. A myslíme si, že to prostě má vzestupnou tendenci a je to vidět na výsledkách ostatně, takže jako musíme v tom vydržet a myslíme si, že zase se dostaneme na výsluní s motokrosem.
3: Co jsem koukal, tak tam hodně vysoko se umístili Francouzi, Američani. Opravdu se k nám takhle sletěl úplně celý svět?
0: Je bylo 40 zemí se účastnilo tohohle mistrovství světa a ta úroveň motokrosu i dětského juniorského motokrosu ve světě je neskutečná, takže jako máme se co učit a určitě máme co dohánět.
3: Oni to jsou, ono se řekne junioři, ale oni jsou to fakt děti, protože ta 65 to jsou opravdu malí kluci, ne?
0: Je to do 12 let, je to kategorie do 12 let, 85 do 14, máme 16 letý kluky na těch 125, jo, ale ty děti opravdu, co se týče těch 65, jsou to prostě dneska jezdci i úrovní a stylem a prostě je to jako neskutečný z toho světa, co přijíždí.
3: Já chápu, že u dospělých už potom mají sponzory, někdo jezdí jako tovární jezdec, ale tady jsou sponzoři asi hlavně rodiče.
0: Jako tady pochopitelně patří obrovský dík rodičům, protože díky rodičům, vlastně, který dopřávají ten motokros tím dětem, co se týče času, financí a úplně všeho, nebejt jich, tak ty děti prostě tenhle sport ani dělat nemůžou. Takže v tom jim patří obrovský dík a asi prostě by měla přijít zase doba, kdy ten motokros bude všeobecně podporovaný i partnerama nějakýma a tyhletím, protože si myslím, že to má vzestupnou tendenci a pokud to tak bude fungovat, tak si myslím, že je to otázka času a dostaneme se zase někam, kde jsme bývali.
3: Je to tak i v tomhletom dětským nebo v té juniorské kategorii, abych se někoho nedotkl, když už mu bude 14, asi by nechtěl, abych říkal, že je děti. Je to tak, že třeba si ho vyhlídne nějaký velký sponzor nebo už třeba nějaká továrna a řeknou, ten je talentovaný, ten bude jednou hodně dobrý, ten je náš?
0: Je to tak, teďko třeba po mistrovství světa v kategorii 65 vyhrál francouzský reprezentant a už v pondělí rakouská značka s ním uzavírala smlouvu a stal se jezdcem této továrny. Takže prostě je to vyloženě o tom, jaký má přístup pochopitelně, kdy nejde jenom o ten dílčí výsledek, ale je to přístup rodiny, je to přístup federace, je to přístup úplně všeho. A když se tam sejdou tyhle ty věci, tak pro tyhle kluky prostě je to nějaká budoucnost, která jim zaručuje, že na tom výsluní se budou půjdovat delší dobu a je jim to jenom přáno.
3: Mluvil jsi o tom, že u nás se to mění poslední dobou, že se zlepšuje to zázemí, dá se říct?
0: Je to pořád ještě furt, to vycházíme z toho, že je to závisí na rodičích hlavně. Musíme nějakým způsobem zabezpečit nebo respektive založit různý střediska, aby jsme měli pod kontrolou ty děti svým způsobem výkonnostně. To znamená, že i ty školení těch trenérů, kdy prostě musíme začít rozlišovat náborové věci, rozlišovat hobby motocross, rozlišovat výkonnostní motocross, plus pochopitelně, kde bude vrcholem ta reprezentace. A tyhle ty věci, pokud nezačneme dělat, kdy se nám budou míchat tyhle ty věci dohromady, tak je strašně těžký vybudovat z něčeho něco, co bude mít opravdu nějakou vzestupnou tendenci a nějaký výkonnostní růst. Ale myslím si, že i tímhletím prostě je to jeden z bodů, který řešíme a daří se to.
3: Říkal jsi, že druhým rokem jedeme v nějakém systému, který jsme koukali od Holanděnů, správně pamatuju. Je to třeba už teď vidět, už se to podepisuje, nebo to je běh na dlouhou trať a bude to vidět za 10 let?
0: Je to vidět už v tom, že ta komunita těch rodičů chápe to, že

0: dokážou přijmout radu. Dokážou přijmout radu v tom, že ty jezdci musí jezdit kvalitní závody a pochopitelně, pokud se nebudeme srovnávat s cizinou, nebudeme jezdit závody, které budou mít smysl výkonnostního charakteru, tak prostě ty děti nebo ty jezdci nemůžou stoupat, nemůžou mít prostě výkonnostně navrh oproti tím, který prostě nějakým způsobem i to berou jinak ten motokros, jo, to neznamená, že všichni budou chtít jezdit mistrovství světa, všichni budou chtít být v reprezentaci, ale pokud ti lidi chtějí nějakým způsobem fungovat na mezinárodní bázi, tak musí jezdit mezinárodní závody a závodit s těma nejlepšíma.
1: Já vím, když jsme přijeli s mojí 6letou dcerou za tebou do Dobřan, tak si rovnou posadil na nějaký takový jako odrážedlo a jeď, elektrická motorčička. Funguje to takhle? Posadíš dítě na motorku a oni ty děti se moc nebojí, tak prostě jedou. A čím lepší má motorku, tím líp jezdí? Nebo prostě už to v těch dětech opravdu někde musí být?
0: V těch dětech pochopitelně, že ten talent je strašně moc důležitý, ale je to strašná dřina.
1: No a v tom následujícím tedy mistrovství nebo v tom velkém finále máme želízka v ohni?
0: Tak my teď odjíždíme na semifinále mistrovství Evropy do Estonska, tam jedou tři jezdci, dva v 65, jeden v 85 a podle toho semifinále pochopitelně budeme fungovat v lokti. Věřím klukům, že v tom Estonsku si poradí a podle výsledků, co zajížděli v Evropách už v Central Europe Zone, my spadáme po tuhle zónu, tak si myslím, že by mohli postoupit a že by měli přivést to jisté místo do lokte a nemůžeme jim držet jenom palce, protože ta atmosféra v lokti na MXGP je neskutečná. Celý Čechy to milujou, že jo, tohle a je to prostě takový svátek českého motokrosu vždycky v tom červenci a přeju jim to.
1: Když se budou lidi chtít přijít podívat, kdy je ideální den, kdy pojedou třeba nějaký nabušený mladý a kdy se pojede hlavní závod?
0: Tak v sobotu se jedou hlavně ty evropské kategorie a tyhle ty závody a kategorie MXGP kvalifikace a v neděli jsou vyloženě závody MXGP, kdy jedou jedničky, dvojky, takže pochopitelně, že ta největší atmosféra je tam v tu neděli, ale takový to srdíčko, to závodění a ty juniory můžou vidět v sobotu.
1: Mm-hmm. Já budu držet palce, ať se nám daří. Budu držet palce hlavně, ať se nikomu nic nestane. A to by držím palce, ať tě to hlavně nadále baví.
0: Děkuji moc.
1: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě někde u motorek, a nebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se daří i vám.

0: Hezký dobrý den, dnes si budeme povídat o velké hudební události, která čeká plzeňský amfiteátr, ale zároveň má i takový zajímavý a dobročinný přesah. Mými hosty je Michála Gemrotová-Štiková, zakladatelka nadace Aneška, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A Pavel Višňovský, pořadatel zmíněné akce. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Já jsem sice řekl, že to je hudební událost, klidně můžeme říkat hudební událost desetiletí třeba, to se určitě tak jako říká, ale neřekl jsem, co to bude, nechávám to na vás.
2: Tak my jsme se rozhodli udělat v plzeňském amfiteátru unikátní koncert hudební legendy a bude to koncert Diany Ross, který se uskuteční 29. července právě teda v plzeňském amfiteátru, jak už jste zmínil.
0: Mě překvapilo, že tahle zpěvačka, kterou všichni znají, nebo minimálně všichni znají ty její velký hity, ještě nikdy v České republice nekoncertovala. Čím to je?
2: Tak bylo docela složité vůbec teda se domluvit na tom, aby do České republiky přijela. Upřímně ta komunikace s managementem zpěvačky trvala více jak 2 roky. První podmínka byla, že nechce vystupovat v žádné velké aréně a proto vlastně se na to váže taková zajímavá náhoda, že jsme všichni z Plzně, náš tým je z Plzně. A vzpomněli jsme si na to, že jsme odtud vzešli, byly tady takové naše první krůčky v rámci těch našich aktivit a rozhodli jsme se tedy využít prezentaci toho amfiteátru plzeňského, který se za to desetiletí velmi pozdvihl a myslíme si, že právě ten amfiteátr, což je největší český přírodní amfiteátr na Lachutině v Plzni, tak ji přesvědčil pro to, aby konečně navštívila Českou republiku.
0: Ten amfiteátr zažil obrovské koncerty, legendární Porta, která tam nalákala 10 000 lidí a byl to vlastně svátek, potom velké koncerty Lucie, zrovna v těchto dnech tam probíhá velký metalfest, takže tradičně je to místo, které je plné a jí se líbilo přímo tohle místo, je to tak, že můžeme říct, že Plzeň přesvědčila, aby přijela do Čech?
2: Přesně tak, nejenom Plzeň, ale právě ten amfiteátr na Lachutině ji přesvědčil pro to, aby se přijela konečně na české publikum podívat, aby ukázala svoji show, která je opravdu bezkonkurenční, je ve výborné kondici, můžeme si to ověřit při jejich vystoupeních, měla turné po Americe, po Japonsku a zpívají to v jejich letech, naprosto perfektně zpívá naživo a zároveň ta show je nádherná.
0: Vás jsem představil jako zakladatelku nadace Aneška, co vy máte společného s tím koncertem?
1: Tak já jsem moc šťastná, že vlastně nadace Aneška byla vždy produkcí nebo firmou Jaro Event podporovaná. Jakýkoliv koncert, kdy dělali, tak vždycky část výtěžku šla na nadace Aneška, na naše dětičky. Nadace Aneška se věnuje dětem s pohybovým handicapem. A jsem moc šťastná, že zrovna tenhle ten koncert je ještě takový speciální, protože máme velmi silný příběh a to je naše Sofinka, která do nadace přišla jako úplně první. A tak nám spadla do klína taková úžasná holčička, která měla opravdu extrémně těžký začátek a nejenom začátek, ale celý její život bude velmi náročný, protože ona se narodila s mnohočetnýma mrtvicema a myslím si, že jedna z největších koulí na noze je to, že vlastně 3 týdny po tom, co se Sofinka narodila, tak jí zemřela maminka. To, že je dítě nemocný, je strašný. Kdo děti má, tak si to nedovede ani představit, aby jeho dítě mělo horečku, natož když má celoživotní postižení, který je náročný. Ale nemít u toho svoji mámu je prostě... Já vím, že Peťa Bogner, její táta, je skvělý chlap. Ten je opravdu tatínek na jedničku. On je skvělej a myslím si, že má fakt skvělýho parťáka a Sofinka udělala neuvěřitelný pokrok za tu dobu, co se my známe. Ale nemít mámu je velká bolest. Zatím to Sofinka třeba tolik nevnímá, ale jednou bude větší a bude stejně muset cvičit tak, jak cvičí doteď. Bude cvičit každý den, aby byla na tom líp a líp a bude jí to čekat celý život. To je její úděl a nemít po boku svoji mámu bude prostě pro ní jednou velmi náročný. A jsem šťastná, že Jaro Event a Diana Ross podpoří právě nadaci Aneška a tím pádem teď konkrétně Sofinku, která si to, myslím, opravdu zaslouží. A proto říkám, i kdybyste na ten koncert nešli, tak kupte lístky, někomu z vašich blízkých, z vašich přátel, protože já Sofinku znám a opravdu, jestli něco za to stojí, tak Sofinka to je.
0: Hmm. Tak děkuju za tohle představení vlastně té malé slečny, pro kterou ty peníze půjdou. Už to zaznělo, koupí vstupenky, podpoříme, ale vím, že se nějak peníze budou vybírat i přímo během koncertu.
2: Samozřejmě, nadace Aneška tam bude mít i vlastní stánek, bude tam určitě mít své zástupce a bude možnost tedy přispět přímo na Sofinku i během koncertu a samozřejmě i před koncertem, protože vycházejí články, vychází publikace o tom, že podporujeme právě přímo Sofinku a určitě na internetu už teď budou moci i vyhledat například QR kódy nebo údaje pro platbu a můžou přispět ještě před koncertem a samozřejmě i během toho koncertu.
0: Hmm. Abychom se vrátili zpátky k té hudební produkci, jak moc složité je uspořádat koncert takovéhle velké hvězdy, která je zvyklá na světová pódia právě v Plzni v amfiteátru, protože co si budeme povídat, ono tam to zázemí úplně super luxusní není, tak co všechno tam musíte přivést, udělat, změnit, aby tam Diana Ross mohla přijet?
2: Je toho opravdu hodně. Myslím si, že nikdo si nedokáže, kdo nedělá teda hudební produkce, představit, co to všechno obnáší. Samozřejmě tam budeme muset vystavit pódium, budeme tam muset vystavit stage, budeme tam muset taky vystavit backstage a zázemí teda pro umělce a nejenom pro Dianu Ross, protože to není jenom Diana Ross, ale je to samozřejmě celý její tým, který přijíždí do Plzně a bude součástí toho velkého koncertu. Každopádně amfiteátr na Lochotině má krásnou atmosféru sám o sobě a pro ty diváky to bude krásná zkušenost vidět takovou hudební legendu, slyšet její známé písně, jako je Ain't No Mountain High na I Will Survive a nebo třeba ikonická Upside Down ze seriálu Stranger Things. A bude to vlastně průřez i pro celou generaci lidí, protože to opravdu není jenom pro vyzrálé rodiče nebo prarodiče, ale ta hudba podle mě nemá limity a poslouchají opravdu i v dnešní době generace dvacátníků a myslím si, že to je krásná příležitost přijet, užít si léto, užít si krásný letní den a užít si ho společně třeba i s celou rodinou, zároveň vědět, že je takový přesah, jaký je, a to teda i ta podpora Sofinky. A přijet se podívat na krásné město, protože Plzeň je krásné město, myslím si, že to třeba plno lidí ani neví.
0: Stíháte vy při své práci a při péči o svoji rodinu zajít třeba právě na podobnou velkou akci?
1: Tak já jakožto zpěvačka říkám i mému manželovi, že ráda vyhledávám i klid. Ale je pravda, že takovouhle legendu, jako je Diana Ross, tak to si rozhodně nenechám ujít, už právě včetně toho, jaký neuvěřitelný přesah to má právě i pro Sofinku a pro nadaci Aneška, takže jsem moc šťastná, že budu u toho.
0: Jak bude celá ta show vypadat? Je to tak, že v 7 hodin začne zpívat Diana Ross a bude zpívat až do půlnoci?
2: Máme tady další překvapení pro všechny posluchače a pro ty, kteří se chystají na ten koncert. Celý koncert otevřel čtyři tenoři, mm-hmm. kteří minulý měsíc vystupovali v Carnegie Hall v Americe a v červenci otevřou celý koncert Diany Ross svým velkolepým vystoupením. Mm-hmm. Zároveň myslím, že je pro všechny, kdo navštíví tento koncert, i atraktivní, že se sem do Plzně, do plzeňského amfiteátru na Lochotíně chystá celý český show business, včetně slovenského, takže budou mít i možnost potkat třeba nějaké hvězdy, ke kterým zhlíží, nebo umělce, které celý život chtěli potkat.
0: A potká je normálně v kotli. Nebo třeba ve frontě na pivo, protože já vím, že vy jste ty, kteří mají rádi Plzeň a přihlásí se k tomu, ať už Plzeň jakoukoliv, tak byste pro ně připravili zajímavou akci.
2: Určitě. My jsme si pro všechny plzeňáky a všechny lidi, kteří milují Plzeň, ať už tekutou, nebo právě tu městskou, připravili akci a mohou využít kód Plzeňák s tím, že si budou moci zakoupit 2 vstupenky za cenu 1. Takže Plzeňák, vstupenky můžete zakoupit v sítích Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka.
0: No a 29. července bude ten velký den, kdy se všichni potkáme v Plzni v amfiteátru na Lochotině. Já budu držet palce, aby vyšlo počasí, aby bylo takové správné, ideální koncertové. Každopádně si užijeme parádní léto. Děkuju za návštěvu.
1: My děkujeme za pozvání.
2: Děkujeme za pozvání.
0: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na tomhle velkolepém koncertě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

0: Nejen dechberoucí příroda, ale také místo zatížené nepříliš radostnou minulostí. Pavlův Studenec. Ještě před druhou světovou válkou zde žilo více než 1000 obyvatel. Po válce přišel jejich odsun, obec se ocitla v pohraničním pásmu a v následujících desetiletích prakticky zmizela z mapy. Dnes její příběh připomíná tichý letní festival, který prostřednictvím vzpomínek pamětníků, výstav i společných setkání otevírá prostor k poznání historie tohoto výjimečného místa i k česko-německému porozumění.
1: Pavlův Studenec ožívá je tichý letní festival, je to taková specialita, se kterou si myslím, že jsme přišli jako možná úplně první. Je to vlastně takový sousedský setkání, kde nehraje hlasitá muzika, naopak je tu prostor pro to, aby vlastně lidi mohli rozjímat, dozvědět se něco o společné historii, vlastně setkat se, popovídat si a přespat na louce. Pavlův Studenec vlastně tady pro to setkání slouží jako taková historická kulisa, nějaký společný historie. Není to vlastně o tom hledat třeba proč se tady co jak stalo, ale je to spíš o tom připomenutí těch lidí, kteří tady žili ty svoje běžné životy, co se vlastně dokáže stát, když jako se bohužel jako ty národy proti sobě obrátí. A my chceme, aby to tady byl prostor vlastně pro vznik nových přátelství a podobně.
0: Festival vzniká v úzké spolupráci s Pamětí národa, která pro návštěvníky připravila tematické instalace, výstavy i další doprovodný program, přibližující osudy zdejších obyvatel.
2: Všichni návštěvníci festivalu si můžou nejprve prohlídnout výstavu Vysídlení dosídlení, která vlastně mapuje příběhy lidí, kteří opouštěli místa a na jejich vlastně do jejich domovů se stěhovali lidé zase z jiných míst. Máme tady dále Stánek paměti národa a kinokavárnu, kde si lidé můžou seznámit s dokumenty, které jsme vytvořili. A krom toho jsme tady připravili několik landartových instalací, které vlastně obnovují ten život Pavlově Studenci, nebo snaží se o to, vypráví příběhy lidí, kteří tady žili.
0: Přímo z řad pamětníků, kteří zde před odsunem prožili své dětství, vzešel také nápad na obnovení staré tradice šáfaja, která zde proběhla naposledy před 81 lety.
3: Jeden pán se mu podařilo vlastně, nebo jeho rodičům při odsunu tady z Pavlova Studence zachránit Madonu, což vlastně byla takový důležitý artefakt té celé slavnosti. Ty Madony existovaly 4 a jednu z nich právě se podařilo zachránit a díky tomu vlastně se může i dnes znovu účastnit téhle akce. Velkým přáním toho pána bylo, aby se Madona mohla znovu podívat do Pavlova Studence. Takže po 81 letech se tomu tak dneska stane.
1: Ta slavnost vlastně původně spočívala v tom, že měla přinést dobrou úrodu, dobrý počasí. Prošla vlastně nějakou transformací, protože původně to byla staroněmecká slavnost. S příchodem křesťanství se ten rámec trošku změnil, nicméně ta podstata zůstávala stejná. Byl to den, kdy se na Pavlově Studenci slavilo vlastně nejvíc, byl to největší svátek vlastně za celý rok.
0: Letošní festival Pavlův Studenec ožívá je sice u konce, v příštích letech ho ale bude moci opět navštívit každý, kdo má zájem o historii i poznání místní krajiny. Z Pavlova Studence pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
4: Rozfrézovaná vozovka, těžká technika a pracující dělníci. Tak v těchto dnech vypadá ulice v Plzni na Roudné, kde probíhá rozsáhlá rekonstrukce komunikace. Přestože je úsek zcela uzavřený pro běžnou dopravu, někteří řidiči si zákaz vjezdu vykládají po svém.
5: My bychom rádi aktuálně apelovali na všechny řidiče motorových vozidel, aby důsledně respektovali zákazovou značku zákaz vjezdu mimo vozidel stavby, a to na okružní křižovatce, která souvisí s opravou a rekonstrukcí ulice na Roudné, protože v úseku zhruba 1 kilometru se zde provádí stavební práce, pohybuje se zde také stavební technika a vjezd vozidel zde komplikuje právě tyto stavební práce, pohyb vozidel anebo prostředku MHD.
4: Úsek je aktuálně průjezdný Kyvadlově. Dopravu řídí světelná signalizace. Oficiálně je vjezd povolen pouze autobusům veřejné dopravy, vozidlům stavby a případně těm, kteří v okolí bydlí. Realita je však jiná. Řidiči osobních aut zákaz ignorují a jezdí sem buď podle navigace nebo takzvaně naslepo.
6: Já se potřebuji dostat do fakultky, do práce.
5: Budete muset potom z druhé strany, anebo doporučuji tady, když vás otočím, tak vyjet s horem, potom
6: no
5: nová nahoru,
6: no,
5: nad Hornáta.
6: No.
5: Tam jinou volbu nemáte.
4: Už v prvních dnech omezení se ukázalo, že půjde o větší problém a o nebezpečné situace nebude nouze. Městská policie proto na místo posílá své hlídky.
5: Od doby, kdy se vlastně začala realizovat ta uzavírka ulice na Roudné, tak jsou zde hlídky v podstatě pravidelně. Nechci zmiňovat časy ani přímo konkrétní časové úseky, kde se zde hlídky vyskytují, ale je to nárazově, je to každý den.
4: Jen za dobu našeho natáčení chtěla místem projet více než desítka vozidel.
7: Já ani nevím, jestli teda tam něco je, nějaký upozornění, že jo, koukáte na ty auta, abyste, že jo, za přednost jízdy a tak, a najednou je tady značka.
8: Vzhledem k tomu, že nejsem zpozněná nebo podobně a potřebuji se dostat do nemocnice na schůzku, tak mi je navigace neukázala žádnou jinou možnost, takže jakoby... Bohužel jsem se nechal ovlivnit.
9: Našim zase značky.
4: Že by bylo místo špatně značené, ale plzeňští strážníci odmítají.
5: Máme určitě za to, že úsek je velmi dobře osazen dopravními značkami, kdy zákazová značka je velmi dobře viditelná přímo už z ústí okružní křižovatky, takže zdali je to schválnost nebo pouze nevšímavost řidičů, už můžeme pouze polemizovat.
4: Omezení v Plzni na Roudné je jedním z mnoha, s nímž se musí řidiči v Plzni potýkat.
10: Snažíme se jednak ty uzavírky naplánovat v čase, tak aby jedna neovlivnila druhou, a i ta samotná opatření se vždycky volí takovým způsobem, aby se do plynulosti dopravy projevovala co nejméně.
4: Rekonstrukce silnice na Roudné skončí 7. srpna. Do té doby si řidiči musí dávat velký pozor, kam vyjíždí. Jinak jim může hrozit pokuta až 1500 korun. Z Plzně pro televizi ZAK připravili Marie Osvaldová a Lenka Prokšová.
11: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve 2. červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
12: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
11: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
13: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
14: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
15: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů. A furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam úplně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak kopíroval.
11: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobacii, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
12: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
11: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
16: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
11: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
17: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok, a já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
11: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaily. Ze Staňkova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
18: Od začátku července slouží ve Varšavské ulici nové veřejné toalety. Nahradili původní sociální zařízení u Alžbětiných lázní, které už bylo v nevyhovujícím technickém stavu.
9: Máme obrovskou radost, že se na Varšavské ulici, což je velmi strategické místo v Karlových Varech, přímo v centru, kousíček od tržnice, budou otevírat nové toalety.
18: Nové sociální zařízení vzniklo z modulového systému. K dispozici jsou toalety pro ženy i muže, bezbariérové zázemí pro imobilní návštěvníky i prostor pro obsluhu. Otevřeno je každý den od 8 do 20 hodin během mezinárodního filmu.

0: filmového festivalu až do 10. večer.
1: Cena za využití toalet je nastavena stejně jako na tržnici, to znamená 10 korun. Budeme tady mít celodenní službu, takže doufám, že i tato služba, veřejná služba, bude ku prospěchu nejen našich obyvatel, ale také návštěvníků Karlových Varů.
2: Spousta lidí tady hledá toaletu a není jako kde, takže jako a i lidi jsou rádi, že to je poblíž.
3: Někdy asi jo, pak člověk hledá, kam musí do restaurace někam, takže někdy se to asi hodí.
4: Určitě je to důležitý, protože záchody se tak nenajdou nikde. Takže si myslím, že to je fajn.
0: Vybudování nových toalet stálo přibližně 6 milionů korun bez DPH. 2 miliony pokryla dotace Karlovarského kraje na podporu cestovního ruchu v památce UNESCO. Ve městě je nyní v provozu 6 veřejných sociálních zařízení. Martina Straková, televize ZAK.
5: Léto, pohyb a trocha soutěžního napětí. Oblíbená prázdninová štafeta vstoupila už do svého 23. ročníku a znovu láká celé rodiny k objevování zajímavých míst regionu. Letos poprvé zavítala kromě Plzeňského i do Karlovarského kraje a nabízí rekordní počet cílů.
6: Princip prázdninové štafety spočívá v tom, že vybereme většinou 5 desítek, letos je to 8 desítek soutěžních cílů, které mají děti a s nimi samozřejmě jejich rodiče, prarodiče, takže celé rodiny navštívit v průběhu prázdnin, navštěvují je, vyfotí se na nich, letos nově můžou použít i QR kódy, takže to je další novinka a v podstatě ve chvíli, kdy splní 15 soutěžních cílů, tak v tu chvíli jsou zařazení do slosování.
5: Jedním z 8 desítek cílů je také areál Škodalent, kde organizátoři připravili mimo jiné i speciální rodinnou naučnou stezku využívající QR kódy.
7: Na panelech je například, v kterých letech vznikaly první přírodní rezervace v kraji, kolik je národních parků v kraji. Je to spíš ne zaměřený na jednotlivé cíle, jako ta prázdninová štafeta, ale spíš na takové zajímavosti právě v tom tématu, který otevírá ta prázdninová štafeta. A je to formou kvízu, takže návštěvník si přečte otázku, má tam A, B, C a samozřejmě pokud odpoví, tam jsou přesně instrukce, bude vyhodnocený.
5: Dalšími turistickými cíly jsou například hrady, stezky, ale i jiné zajímavosti.
6: Z těch úplně nejnavštěvovanějších je to třeba Arboretum Sofronka v Plzni, z Karlovarského kraje je to hrad Cheb a třeba jedna věc, která je z těch úplně nejnavštěvovanějších, ve Zbyroze je zapíchnutý ve skále meč. Takové krásné místo, takže třeba i to.
5: Po stopách prázdninové štafety se vydala i 9letá Jasmín.
8: Líbí se mi tady prázdninová štafeta. Už jsem byla na Radyni, na Homolce a tady ve Škodalendu a plánuju někam ještě sdělat těch 15 cílů.
5: Za skvělý nápad považuje prázdninovou štafetu také starosta centrálního obvodu David Procházka.
9: Náš kraj je úžasný, nicméně, když se jako dítě vzpomenu, tak k tomu obdivování hradů, zámků, těch turistických cílů jsem přece jenom musel trošičku dorost a proto věřím, že pro ty menší děti, tak návštěva tuto hradu u nás ve Škodalandu spolu s těma dalšíma atrakcemi, které tady máme, tak tu turistickou štafetu oživí a jsem moc rád, že tady ten Škodaland jedním z cílů je.
5: Vyhlášení vítězů prázdninové štafety se uskuteční 13. září na hradu Radyně. Těm nejúspěšnějším tam předá ceny Karel IV. Se svojí družinou. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Obloha nad Staňkovem na Plzeňsku patřila těm nejlepším parašutistům z Česka. Právě tamní letiště hostilo otevřené mistrovství republiky.
1: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve druhém červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
2: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
1: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
3: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
4: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
5: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů a furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený, se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam úplně přistanu, až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak kopíroval.
1: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný, dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
2: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
1: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
6: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím, jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
1: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
7: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok a já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
1: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaily. Ze Staňkova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Pouťové atrakce, staročeský jarmark i mezinárodní folklorní festival. Klatovy opět hostili jednu z největších kulturních akcí v regionu, která každoročně přiláká tisíce návštěvníků z Česka i zahraničí.
8: Historické centrum Klatov se od středy 8. do neděle 12. července proměnilo v místo, kde se střetávají náboženské tradice, lidová kultura i pouťová zábava. Klatovská pouť a 31. ročník Klatovského folklorního festivalu i letos nabídli program, který oslovil návštěvníky všech generací.
9: Klatovská pouť je tradičně největší letní slavnost, která v našem městě se koná. Od pátka do neděle se město zaplní nejen hudbou, tancem, ale třeba také pouťovými atrakcemi, tržištěm a výstavou jak v Klatovském pavilonu skla, tak třeba u karafiátníků. A pokud by toho nebylo dost, popojdou o kousek dál do jezuitské koleje, kde je tábor ostrostřelců, v letním kině jsou heligonkáři, no a samozřejmě, že ty nejmladší tu nevydrží. O kilometr výš je spousta pouťových atrakcí a tam už od včera je mimořádně život.
8: Vedle pouťových atrakcí patří ke koloritu klatovské pouti také staročeský jarmark. Každoročně sem přijíždějí desítky řemeslníků a prodejců nejrůznějších výrobků.
10: No s tím pouťové samozřejmě akce po republice, kde v těchto končinách, v jižních Čechách a Pošumaví jsou poutě nesmírně tradiční, kam se vždycky těším. Je tady úžasná atmosféra. Oproti severu, kde jsem od Liberce z Českého ráje, tak tam ač poutě jsou, tak nemají takového ducha, jako je tady. Proto se sem rád vracím a snažím se tady tu atmosféru ještě zpestřit svými bylinkami, aby zákazník, který se mě po roce, po dvou, po třech vrátí, aby zde nacházel cosi nového.
8: Významnou součástí pouti je ovšem zejména Mezinárodní folklorní festival. Ten letos do Klatov opět přivedl soubory z řady zemí Evropy a nabídl divákům pestrou přehlídku lidových tanců, hudby i tradičních krojů.
11: Přijeli soubory z Řecka, Francie, Lotyšska, Německa, Slovenska, Moravy a Čech. A určitě takovým highlightem toho festivalu bude páteční koncert Hrubé hudby, což je horňácká hudba, která zpracovává netradičním způsobem s moderními prvky folklorní písničky. Potom v sobotu během odpoledne budou probíhat folklorní pořady během celého odpoledne na Klatovském náměstí a vyvrcholením bude festivalový gala program od 8 hodin a ten bude trvat až do půlnoci.
8: Z původně náboženské pouti se během let stala událost, která daleko přesahuje svůj historický význam. Vedle duchovní tradice dnes připomíná také bohatství lidové kultury a spojuje místní obyvatele i návštěvníky z celé republiky. Z Klatov pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Už 4 roky využívají hasiči v Mostě novou moderní zbrojnici, která poskytuje kvalitní zázemí jak téměř 100 hasičů, tak i specializované technice. Zbrojnice vznikla i díky přispění Evropské unie.
12: Už 4 roky mají hasiči v Mostě novou hasičskou zbrojnici. Díky ní jsou mnohem lépe připraveni na mimořádné události a jejich zázemí zcela odpovídá náročnosti hasičské profese.
13: Jedná se teda o novou centrální hasičskou stanici v Mostě. Nyní se nacházíme v areálu této stanice. Začala se realizovat stavba v roce 2019 a kolaudace proběhla v únoru roku 2022, takže nyní jsme zde 4. rokem. Tato stanice v podstatě je předurčená na, máme speciální techniku na stabilizaci budov a vlastně tahání osob z výkopů. Máme zde speciální předurčenou techniku pro celý kraj na tyto typy událostí.
12: Stanice nahradila 40 let starou staticky narušenou budovu. Mostečtí hasiči mají v nové zbrojnici krom jiného také veškeré vybavení potřebné ke své fyzické přípravě.
13: Před touto celou novou hasičskou stanicí zde byla vlastně od roku 1970 zde stála stará hasičská stanice, která v podstatě postupem času byla značně staticky narušená, vyskytovala se v nich plíseň a v podstatě bylo doporučeno i statiky celou tuto stanici zbourat a vystavit novou. Jsme velice spokojeni s výstavbou této stanice a s žitím v této nové stanici. Je to v podstatě nesrovnatelné s tou minulou stanicí. Máme zde celé nové prostory, máme každou místnost máme klimatizovanou, máme zde saunu, posilovnu, tělocvičnu pro hasiče, máme zde venkovní sportovní prostory, takže jsme plně maximálně spokojeni.
12: Stanice pro téměř 100 hasičů vznikla i díky podpoře Evropské unie.
13: Celkově hasičský záchranný sbor dostal na toto dotaci v rámci projektu Evropské unie REACT-EU výši 96 milionů korun.
12: Centrální hasičská stanice v Mostě realizuje 10 až 12 výjezdů každý den. Stanici musí hasiči opustit do 2 minut od vyhlášení poplachu.
0: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace.
14: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
15: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
14: Z rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
15: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
14: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
16: Peče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
17: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
18: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do Lázny, tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
14: Zdejší Lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř, naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
15: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázně,

0: zdravotnické péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
1: Na další protipovodňové opatření mohou města a obce získat peníze z nového dotačního programu. O podporu chce žádat také Povodí Moravy na pokračování čtvrté etapy ochrany jihu Olomouce. Město zároveň připravuje další projekty, díky kterým může dokončit ochranu před velkou vodou.
2: Od ničivých povodní, které na podzim zasáhly Olomoucký kraj, uplynou téměř 2 roky. Města a obce dále pokračují v budování protipovodňových opatření. Například Olomouc loni dokončila jejich 4. etapu, která ochrání Nový Svět a Nemilany před velkou vodou. S financováním dalších projektů má pomoci nový dotační program, který při návštěvě kraje představil ministr životního prostředí Igor Červený.
3: Jsme zde v předchozím období jako ministerstvo životního prostředí investovali peníze. Je to vlastně proti právě těm protipovodňovým opatřením cca 180 milionů korun a ta nová dotace má právě pomoci vlastně pokračovat v dalších etapách.
4: Výzva na protipovodňová opatření má celkovou alokaci z operačního programu životní prostředí ve výši 2 miliardy korun, přičemž jsme připraveni alokaci případně navýšit, pokud projekty budou. Jedná se o projekty na přírodě blízká protipovodňová opatření, to znamená podporujeme revitalizaci toků, tak aby v případě povodňových stavů se voda mohla volně odtékat do krajiny a postupně zasakovat.
2: Města a obce mohou už nyní o dotaci žádat do prosince letošního roku. O státní podporu má zájem také Povodí Moravy na pokračování 4. B etapy protipovodňových opatření na jižní straně Olomouce,
5: která je zatím rozpočtově ve výši nějakých 430 milionů korun. Předpokládáme právě využití těch dotačních prostředků z této nové otevřené výzvy.
6: Tak Olomoučané si jistě pamatují a příští rok to bude 30 let od roku 1997, kdy město Olomouc zasáhla ta ničivá povodeň, která zasáhla asi 1/3 města, přímo se dotkla přibližně 30 tisíc obyvatel. Já jsem hrozně rád, že se nám z Povodí Moravy, Ministerstvem životního prostředí a Státním fondem životního prostředí daří za ty poslední dekády budovat protipovodňovou ochranu města, protože ji považuji nejen, ale věřím, že většina Olomoučanů za nejdůležitější.
2: Loni dokončená protipovodňová opatření chrání více než 2000 lidí na jihu města. Hráz odolá průtoku až 650 kubíků za sekundu, což odpovídá zhruba 400leté vodě.
5: Ani především tady část Nemila na pravém břehu řeky Moravy, revitalizaci jak řeky Moravy nebo břehu řeky Moravy, tak napojení slepého ramena, které bude neustále zvodněné. Pak jsou zde nějaké přírodě blízké prvky jako tůňky, náhradní výsadba v počtu třeba stromů. Zde bylo vysazeno nějakých 1800 stromů, 1700 keřů, jak měkkého, tak tvrdého luhu. Čili je to takový komplex opatření, který pomůže nejen při zvládání těch povodňových průtoků, ale i v době sucha pomůže s posílením biodiverzity říční nivy.
6: Neméně důležitá bude celkové dobudování protipovodňové ochrany, to znamená nadcházející 3. etapa, na kterou nyní děláme architektonicko-krajinářskou soutěž. A v neposlední řadě, a je to klíčové, aby město získalo ochranu před, řekněme, 400letou vodou, tak je důležitý i ten sever města, kde se řeka Morava vlévá do Olomouce, to znamená v městské části Chomoutov, udělat taktéž protipovodňová opatření.
2: Městskou část před 2 lety velká voda také zasáhla, zatímco centrum města se díky protipovodňové ochraně podařilo udržet. Aneta Lindovská, Televize Morava.
1: Masarykovo náměstí v Uherském Brodě ožilo tóny bubnů a orchestru. Nebylo to ale jen tak nějaké vystoupení. Hudebníci totiž dorazili z nizozemského Nardenu.
7: Schlagwerk Group Narden a Jong, to je dvojice nizozemských hudebních skupin, které v sobotu dorazili do Uherského Brodu, aby pořádně rozproudili letní atmosféru na Masarykově náměstí. Mládežnický orchestr spolu s bubenickým uskupením ovšem nepřivezl žádnou nudnou klasiku, právě naopak. Nebojí se experimentovat s popovými a tanečními prvky, zasazenými do typického orchestrálního stylu.
8: Jeli naši holandští přátelé z našeho partnerského města z Nárdenu, kteří jsou o tomto víkendu ve Starých Hrozenkově na kopančářských slavnostech. No a sami nás oslovili, jestli by mohli přijet i k nám do Brodu zahrát, tak samozřejmě jsme za to rádi, že tady přišli potěšit naše občany, protože jezdí k nám zhruba co každé dva roky, zejména na ty bílokarpatské slavnosti.

0: červnu, jak byly bělokarpatské slavnosti, tak přijeli představitelé z holandského Nardenu k nám do Uherského Brodu, jak pan starosta, tak místostarosta, a hovořili jsme o další vzájemné spolupráci právě s Holandskem a chtěli bychom rozšířit a máme obě strany zájem na to, aby se naše školské organizace propojily a tam už probíhá nějaká základní domluva. Chceme to zkusit na úrovni středních škol, kdy se vzájemně podobné školské zařízení vzájemně kontaktují a chtěli bychom tam udělat vzájemné výměny vlastně studentů.
1: Pokud ovšem milovníci kultury nezvažují cestu do Holandska, připravilo si pro ně město zajímavý letní program. Příkladem může být Fire Festival nebo experimentální ročník Augustfestu, který po vzoru německého Oktoberfestu nabídne ochutnávku piv, dobré jídlo a hudbu. Chystá se také otevření zrekonstruovaného prostoru přímo v centru Uherského Brodu.
0: Ještě bych takto rád předběžně pozval naše spoluobčany na pátek 18. září, to je datum, kdy bychom slavnostně chtěli otevřít Panskou zahradu, která se rekonstruuje, kde to bude krásné kulturní zázemí anebo volnočasové zázemí, a chtěli bychom to otevřít v rámci Dnu evropského kulturního dědictví, které se každoročně koná nejenom v různých městech, ale také u nás v Uherském Brodě, kdy budeme otvírat různé památky, které město má, a v rámci toho bychom i chtěli otevřít tu Panskou zahradu.
2: Z dnešního Týdne v regionech už je to všechno. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Víte, že letos Hurvínek slaví svoje sté narozeniny. Možná i vás tahle loutková postavička s nezaměnitelným hlasem provázela dětstvím. Tak ji nezapomeňte třeba připít na zdraví. No a hned je důvod k oslavě. Další dobré zprávy přidáváme z našich regionů. K létu a dovoleným patří nejen pohoda u vody, ale taky dobré jídlo. Byli jste někdy na soutěži bramborových salátů nebo gulášů? Ty totiž každý dělá trochu jinak a každý je přesvědčen o tom, že ten jeho je nejlepší. Tak pojďte ochutnat.
1: Areál Rychmalského Sokola patřil po roce opět gulášovému klání. Do soutěže se zapojilo 15 týmů a každý věřil, že právě jeho guláš bude lidem chutnat nejvíce.
2: Tradiční akce Rychmalské gulášové klání, kterou pořádáme už po páté, je to ve spolupráci spolku Naš Rychvald, Sokol Rychvald a město Rychvald. Těšíme se na to, že návštěvníci přijdou, budou hlasovat, budeme mít i odbornou porotu, která bude vyhodnocovat guláše a samozřejmě bude hlasovat i veřejnost. Vstup je zdarma, je bohatý doprovodný program a letos to máme ve stylu westernu, takže budou i program takto laděný.
3: Každý tým musí navařit minimálně 20 litrů guláše. Každý tým musí mít k dispozici degustační porci, která obsahuje 1 deci šťávy a minimálně jeden kousek masa tam musí být. Náš tým vaří dneska 40 litrů guláše, děláme vepřový guláš. Náš guláš je výjimečný tím, že ho děláme z čuníka, který byl kojený ohnivou vodou, takže bude lehce pikantní.
4: Soutěžíme s hovězím maďarským gulášem, poctivým, musím podotknout, a vlastně vítězným. Minulý rok jsme se umístili na prvním místě v Boumíně, takže to chceme nějak obhajovat. A ještě chci zmínit jako chválu mojí manželky karlovarský knedlík, který asi jsme jediní tady, a chci zmínit, že ho pěkně tuní a je čím dál tím lepší. Tady ta akce je výborná, skvělá, můžu doporučit. No.
1: Vítězným týmem se nakonec u veřejnosti stal westernový Richmond City Ranch a porotě nejvíce chutnal guláš od místních myslivců.
0: Už jste někdy jeli na lodi, loďce nebo alespoň na šlapadle? Za mě je to nejkrásnější způsob dopravy i zábavy. A třeba taky netradiční možnost, jak si prohlédnout Prahu. A možností je opravdu hodně.
5: Plavba po Vltavě patří mezi oblíbené letní aktivity metropole. Půjčovna šlapadel na Slovanském ostrově je otevřená za příznivého počasí každý den od 11 hodin a nabízí šlapadla, pramičky i oblíbené labutě.
6: Můžou si nás půjčit šlapadla pro 1 až 4 osoby.

0: Vidíte tady, za vámi jsou vlastně ještě labutě, ty půjčujeme taky a máme i šlapadla pro 5 osob s tím, že vlastně, kdyby měl někdo chuť si zaveslovat, tak si může půjčit i pramičky tamhle na konci. Lidi přijdou, jenom fungujeme na principu jako na matějské pouti, takže kdo přijde, ten jede. Úplně nejlepší je to vlastně pod mostem Legií, když si projedete, tak tam vidíte krásně Karlův most, Pražský hrad, je tam Petřín, jsou tam takový ty žlutý tučňáci, tak to mají rádi lidi. Potom vlastně, když projedete okolo Střeleckého ostrova, tak na druhé straně vidíte ještě tančící dům. Standardně půjčujeme na hodinu, s tím, že není problém si to půjčit klidně i na celý den, ale za tu hodinu ten okruh, co jsem popisoval, je úplně bez problému, se dá zvládnout.
1: Za hodinovou plavbu na šlapadle dáte 350 korun, na 5místném šlapadle pak 450 korun a na pramičce 300 korun.
0: Myslím si, že když někdo zvládne jezdit na kole, tak tohle je úplně to samé, s tím, že vlastně půjčujeme šlapadla i rodinám s dětmi, máme tady vesty pro ně, takže to není problém, půjčujeme je zdarma. Když přijdou vlastně tak na začátku u kasy jim řekneme nějaký pravidla. Důležitý je určitě dávat si pozor být 5 metrů aspoň od břehu a nejezdit za žluté boje, protože tam jsou potom splavy. Také tady máme vlastně parník, který jezdí kolem každou hodinu, takže když potká parník, tak určitě se musí vyhnout, protože velká loď má přednost.
1: Vyplout ale nemusíte jen přes den. Půjčovna totiž nabízí i noční plavby, při kterých máte možnost prohlédnout si osvětlené panorama historické Prahy přímo z hladiny řeky.
0: 30 až 45 minut před západem slunce, tak my musíme dávat lampičky, protože každé plavidlo musí být osvětlené. S tím je to vlastně taková romantická plavba, hodně to využívají páry, když přijdou třeba na nějaké rande.
1: K dispozici tady mají plavidla až pro 6 lidí a přímo v půjčovně si také můžete koupit i drobné občerstvení. Natálie Vašková, Televize Praha.
2: Máte na výlet nebo dovolenou namířeno na západ Čech? Pak pro vás mám dobrou zprávu. Ve všech kontrolovaných přírodních koupalištích se můžete bez obav schladit. Kvalita vody je zatím velmi dobrá.
3: Podle posledního měření hygieniků jsou všechna koupací místa v našem regionu na jednotce nebo dvojce. Zhoršená kvalita je pouze na Babylonu na Domažlicku.
4: Koupací vody v rámci celého Plzeňského kraje jsou bezproblémové. Problémem zůstává jenom nižší hladina vod vzhledem k tomu, že je nedostatek dešťových srážek, takže i ty hladiny těch vodních nádrží a vlastně míst, která se využívají ke koupání, bývají snížená. Výhledově nám tam díky tomu narůstá možnost zhoršení kvality vody díky nárůstu sinic.
3: Sinice se už nyní částečně objevují v některých částech Hrachluské přehrady, ale i tady je zatím situace velmi dobrá.
5: Voda čistá, úžasná, úžasný prostředí, málo lidí. Je to tady moc pěkný.
6: Ale dobře se nám to tady líbí a je to tady hezký.
3: Bez obav pak můžeme zamířit i do plzeňských Boleveckých rybníků.
7: Všechny rybníky, které sledujeme jako místa pro koupání, což je Šídlovský rybník, Kamen rybník, Senecký rybník a samozřejmě Velký Bolevecký rybník, vykazují pořád vysokou kvalitu vody s minimem sinic.
3: Podrobné informace o kvalitě vody zveřejňují hygienici na webových stránkách koupacivody.cz. Samozřejmě ale nejezdí na kontroly úplně všude. A tak třeba městská koupaliště musíme dohledávat na vlastním webu nebo na stránkách obcí.
4: Na stránkách, co nemáme uveřejněno, ale víme, že se odebírá a jsou taky v pořádku, jsou třeba koupaliště v obci Nezvěstice, které pravidelně zase výsledky jsou na stránkách k dispozici na stránkách obce, a nebo i třeba koupaliště na Tachovsku, popřípadě Klatovi, Sušice a podobně.
3: Horší zprávu máme bohužel pro vodáky. Berounka z Plzně je jen 3 cm nad limitem, Ohře z Karlových Varů už je pod ním a na hranici sýznosti je také Otava za Sušicí. Pro Televizi ZAK Jonáš Novotný.
2: Historický úspěch zaznamenali v uplynulých dnech nejen české tenistky na Wimbledonu, ale taky mladí motokrosaři na domácím světovém šampionátu. Mluvil jsem o tom s manažerem reprezentace.
3: Dnes o motokrosu a dnes o motokrosu velmi pozitivně, protože máme velké světové úspěchy. Naším hostem je manažer národní reprezentace Emil Končil. Ahoj.
8: Ahoj.
3: Juniorské reprezentace, abych to řekl správně, nebo je to tak ten titul oficiálně?
8: Ano, ano.
3: Je to tak. Máme za sebou vlastně velké mistrovství, které se odehrávalo u nás, mistrovství světa, odehrávalo se na jihu Čech. A jak jsme si stáli jako Česká republika?
8: Tak jako pořádající země jsme měli 17 jezdců, kteří byli pozvaní do reprezentace České republiky. Z toho 3 se probojovali do nedělních finále a největším úspěchem asi 5. místo Milana Rubeše, 40. Benedikt Svobota a 27. v kategorii 125. David Kadleček. Takže to, na co máme, jsme splnili a překvapení ve formě akorát 65 u Benedikta Svobody, a takže za nás to dopadlo asi tak, jak mělo.
2: Co jsem koukal, tak celkově Česká republika skončila 12., což je asi nejlepší umístění, co jsem tak jako dohledal v nějakých historických tabulkách. Co to vypovídá?
8: Je to v novodobé historii, je to tak, loni po mistrovství světa, na mistrovství světa ve Francii jsme byli 14., takže teď jsme byli 12. Zhruba před dvouma rokama jsme začali dělat dětský juniorský projekt motokrosovej, kde vycházíme z poznatků MXGP Academy a je to holandský projekt. A myslíme si, že to prostě má vzestupnou tendenci a je to vidět na výsledkách ostatně, takže jako musíme v tom vydržet a myslíme si, že zase se dostaneme na výsluní s motokrosem.
2: Co jsem koukal, tak tam hodně vysoko se umístili Francouzi, Američani. Opravdu se k nám takhle sletěl úplně celý svět?
8: Je bylo 40 zemí se účastnilo tohohle mistrovství světa a ta úroveň motokrosu i dětského juniorského motokrosu ve světě je neskutečná, takže jako máme se co učit a určitě máme co dohánět.
2: Oni to jsou, ono se řekne junioři, ale oni jsou to fakt děti, protože ta 65 to jsou opravdu malí kluci, ne?
8: Je to do 12 let, je to kategorie do 12 let, 85 do 14, máme 16 letý kluky na těch 125, jo, ale ty děti opravdu, co se týče těch 65, jsou to prostě dneska jezdci i úrovní a stylem a prostě je to jako neskutečný z toho světa, co přijíždí.
2: Já chápu, že u dospělých už potom mají sponzory, někdo jezdí jako tovární jezdec, ale tady jsou sponzoři asi hlavně rodiče.
8: Jako tady pochopitelně patří obrovský dík rodičům, protože díky rodičům, vlastně, který dopřávají ten motokros tím dětem, co se týče času, financí a úplně všeho, nebejt jich, tak ty děti prostě tenhle sport ani dělat nemůžou, takže v tom jim patří obrovský dík a asi prostě by měla přijít zase doba, kdy ten motokros bude všeobecně podporovaný i partnerama nějakýma a tyhletím, protože si myslím, že to má vzestupnou tendenci a pokud to tak bude fungovat, tak si myslím, že je to otázka času a dostaneme se zase někam, kde jsme bývali.
2: Je to tak i v tomhletom dětským nebo v té juniorské kategorii, abych se někoho nedotkl, když už mu bude 14, asi by nechtěl, abych říkal, že je děti. Je to tak, že třeba si ho vyhlídne nějaký velký sponzor nebo už třeba nějaká továrna a řeknou, ten je talentovaný, ten bude jednou hodně dobrý, ten je náš?
8: Je to tak, teďko třeba po mistrovství světa v kategorii 65 vyhrál francouzský reprezentant a už v pondělí rakouská značka s ním uzavírala smlouvu a stal se jezdcem této továrny. Takže prostě je to vyloženě o tom, jaký má přístup pochopitelně, kdy nejde jenom o ten dílčí výsledek, ale je to přístup rodiny, je to přístup federace, je to přístup úplně všeho. A když se tam sejdou tyhle ty věci, tak pro tyhle kluky prostě je to nějaká budoucnost, která jim zaručuje, že na tom výsluní se budou podovat další dobu a je jim to jenom přáno.
2: Mluvil jsi o tom, že u nás se to mění poslední dobou, že se zlepšuje to zázemí, dá se říct?
8: Je to pořád ještě furt, to vycházíme z toho, že je to závisí na rodičích hlavně. Musíme nějakým způsobem zabezpečit nebo respektive založit různý střediska, aby jsme měli pod kontrolou ty děti svým způsobem výkonnostně. To znamená, že i ty školení těch trenérů, kdy prostě musíme začít rozlišovat náborové věci, rozlišovat hobby motocross, rozlišovat výkonnostní motocross, plus pochopitelně, kde bude vrcholem ta reprezentace. A tyhle ty věci, pokud nezačneme dělat, kdy se nám budou míchat tyhle ty věci dohromady, tak je strašně těžký vybudovat z něčeho něco, co bude mít opravdu nějakou vzestupnou tendenci a nějakou výkonnost, nějaký výkonnostní růst. Ale myslím si, že i tímhletím prostě je to jeden z bodů, který řešíme a daří se to.
2: Říkal jsi, že druhým rokem jedeme v nějakém systému, který jsme koukali od Holanděnů, ano. Správně pamatuju. Je to třeba už teď vidět, už se to podepisuje, nebo to je běh na dlouhou trať a bude to vidět za 10 let?
8: Je to vidět už v tom, že ta komunita těch rodičů chápe to, že dokážou přijmout radu v tom, že ty jezdci musí jezdit kvalitní závody a pochopitelně, pokud se nebudeme srovnávat s cizinou, nebudeme jezdit závody, které budou mít smysl výkonnostního charakteru, tak prostě ty děti nebo ty jezdci nemůžou vstoupat, nemůžou mít prostě výkonnostně navrh oproti tím, který prostě nějakým způsobem i to berou jinak ten motokros, že jo? To neznamená, že všichni budou chtít jezdit mistrovství světa, všichni budou chtít být v reprezentaci, ale pokud ti lidi chtějí nějakým způsobem fungovat na mezinárodní bázi, tak musí jezdit mezinárodní závody a závodit s těma nejlepšíma.
2: Já vím, když jsme přijeli s mojí 6letou dcerou za tebou do Dobřán, tak si rovnou posadil na nějaký takový jako odrážedlo a jeď, elektrická motorčička. Funguje to takhle? Posadíš dítě na motorku a oni ty děti se moc nebojí, tak prostě jedou. A čím lepší má motorku, tím líp jezdí? Nebo prostě už to v těch dětech opravdu někde musí být?
8: V těch dětech pochopitelně, že ten talent je strašně moc důležitý, ale je to strašná dřina.
2: No a v tom následujícím tedy mistrovství nebo v tom velkém finále máme želízka v ohni?
8: Tak my teď odjíždíme na semifinále mistrovství Evropy do Estonska, tam jedou tři jezdci, dva v 65, jeden v 85 a podle toho semifinále pochopitelně budeme fungovat v lokti. Věřím klukům, že v tom Estonsku si poradí a podle výsledků, co zajížděli v Evropách už v Central Europe zone, my spadáme po tuhle zónu, tak si myslím, že by mohli postoupit a že by měli přivést to jisté místo do lokte a nemůžeme jim držet jenom palce, protože ta atmosféra v lokti na MXGP je neskutečná. Celý Čechy to milujou, že jo, tohle, a je to prostě takový svátek českého motokrosu vždycky v tom červenci a přeju jim to.
2: Když se budou lidi chtít přijít podívat, kdy je ideální den, kdy pojedou třeba nějaký nabušený mladý a kdy se pojede hlavní závod?
8: Tak v sobotu se jedou hlavně ty evropské kategorie a tyhle ty závody a kategorie MXGP kvalifikace a v neděli jsou vyloženě závody MXGP, kdy jedou jedničky, dvojky, takže pochopitelně, že ta největší atmosféra je tam v tu neděli, ale takový to srdíčko, to závodění a ty juniory můžou vidět v sobotu.
2: Mm-hmm. Já budu držet palce, ať se nám daří. Budu držet palce hlavně, ať se nikomu nic nestane. A to by držím palce, ať tě to hlavně nadále baví.
8: Děkujeme moc.
2: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě někde u motorek, a nebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se daří i vám.

0: Hezký dobrý den, dnes si budeme povídat o velké hudební události, která čeká plzeňský amfiteátr, ale zároveň má i takový zajímavý a dobročinný přesah. Mými hosty je Michála Gemrotová-Štiková, zakladatelka nadace Aneška, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A Pavel Višňovský, pořadatel zmíněné akce. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Já jsem sice řekl, že to je hudební událost, klidně můžeme říkat hudební událost desetiletí třeba, to se určitě tak jako říká, ale neřekl jsem, co to bude, nechávám to na vás.
2: Tak my jsme se rozhodli udělat v plzeňském amfiteátru unikátní koncert hudební legendy a bude to koncert Diany Ross, který se uskuteční 29. července právě teda v plzeňském amfiteátru, jak už jste zmínil.
0: Mě překvapilo, že tahle zpěvačka, kterou všichni znají, nebo minimálně všichni znají ty její velký hity, ještě nikdy v České republice nekoncertovala. Čím to je?
2: Tak bylo docela složité vůbec teda se domluvit na tom, aby do České republiky přijela. Upřímně ta komunikace s managementem zpěvačky trvala více jak 2 roky. První podmínka byla, že nechce vystupovat v žádné velké aréně a proto vlastně se na to váže taková zajímavá náhoda, že jsme všichni z Plzně, náš tým je z Plzně. A vzpomněli jsme si na to, že jsme odtud vzešli, byly tady takové naše první krůčky v rámci těch našich aktivit a rozhodli jsme se tedy využít prezentaci toho amfiteátru plzeňského, který se za to desetiletí velmi pozdvihl a myslíme si, že právě ten amfiteátr, což je největší český přírodní amfiteátr na Lachutině v Plzni, tak ji přesvědčil pro to, aby konečně navštívila Českou republiku.
0: Ten amfiteátr zažil obrovské koncerty, legendární Porta, která tam nalákala 10 000 lidí a byl to vlastně svátek, potom velké koncerty Lucie, zrovna v těchto dnech tam probíhá velký metalfest, takže tradičně je to místo, které je plné a jí se líbilo přímo tohle místo, je to tak, že můžeme říct, že Plzeň přesvědčila, aby přijela do Čech?
2: Přesně tak, nejenom Plzeň, ale právě ten amfiteátr na Lachutině ji přesvědčil pro to, aby se přijela konečně na české publikum podívat a aby ukázala svoji show, která je opravdu bezkonkurenční, je ve výborné kondici, můžeme si to ověřit při jejich vystoupeních, měla turné po Americe, po Japonsku a zpívají to v jejich letech, naprosto perfektně zpívá naživo a zároveň ta show je nádherná.
0: Vás jsem představil jako zakladatelku nadace Aneška, co vy máte společného s tím koncertem?
1: Tak já jsem moc šťastná, že vlastně nadace Aneška byla vždy produkcí nebo firmou Jaro Event podporovaná. Jakýkoliv koncert, kdy dělali, tak vždycky část výtěžku šla na nadace Aneška, na naše dětičky. Nadace Aneška se věnuje dětem s pohybovým handicapem. A jsem moc šťastná, že zrovna tenhle ten koncert je ještě takový speciální, protože máme velmi silný příběh a to je naše Sofinka, která do nadace přišla jako úplně první. A tak nám spadla do klína taková úžasná holčička, která měla opravdu extrémně těžký začátek a nejenom začátek, ale celý její život bude velmi náročný, protože ona se narodila s mnohočetnýma mrtvicema a myslím si, že jedna z největších koulí na noze je to, že vlastně 3 týdny po tom, co se Sofinka narodila, tak jí zemřela maminka. To, že je dítě nemocný, je strašný. Kdo děti má, tak si to nedovede ani představit, aby jeho dítě mělo horečku, natož když má celoživotní postižení, který je náročný. Ale nemít u toho svoji mámu je prostě... Já vím, že Peťa Bogner, její táta, je skvělý chlap. Ten je opravdu tatínek na jedničku. On je skvělej a myslím si, že má fakt skvělýho parťáka a Sofinka udělala neuvěřitelný pokrok za tu dobu, co se my známe. Ale nemít mámu je velká bolest. Zatím to Sofinka třeba tolik nevnímá, ale jednou bude větší a bude stejně muset cvičit tak, jak cvičí doteď. Bude cvičit každý den, aby byla na tom líp a líp a bude jí to čekat celý život. To je její úděl a nemít po boku svoji mámu bude prostě pro ní jednou velmi náročný. A jsem šťastná, že Jaro Event a Diana Ross podpoří právě nadaci Aneška a tím pádem teď konkrétně Sofinku, která si to, myslím, opravdu zaslouží. A proto říkám, i kdybyste na ten koncert nešli, tak kupte lístky, někomu z vašich blízkých, z vašich přátel, protože já Sofinku znám a opravdu, jestli něco za to stojí, tak Sofinka to je.
0: Tak děkuju za tohle představení vlastně té malé slečny, pro kterou ty peníze půjdou. Už to zaznělo, koupí vstupenky, podpoříme, ale vím, že se nějak peníze budou vybírat i přímo během koncertu.
2: Samozřejmě, nadace Aneška tam bude mít i vlastní stánek, bude tam určitě mít své zástupce a bude možnost tedy přispět přímo na Sofinku i během koncertu a samozřejmě i před koncertem, protože vycházejí články, vychází publikace o tom, že podporujeme právě přímo Sofinku a určitě na internetu už teď budou moci i vyhledat například QR kódy nebo údaje pro platbu a můžou přispět ještě před koncertem a samozřejmě i během toho koncertu.
0: Abychom se vrátili zpátky k té hudební produkci, jak moc složité je uspořádat koncert takovéhle velké hvězdy, která je zvyklá na světová pódia právě v Plzni v amfiteátru, protože, co si budeme povídat, ono tam to zázemí úplně superluxusní není, tak co všechno tam musíte přivést, udělat, změnit, aby tam Diana Ross mohla přijet?
2: Je toho opravdu hodně. Myslím si, že nikdo si nedokáže, kdo nedělá teda hudební produkce, představit, co to všechno obnáší. Samozřejmě tam budeme muset vystavit pódium, budeme tam muset vystavit stage, budeme tam muset taky vystavit backstage a zázemí teda pro umělce a nejenom pro Dianu Ross, protože to není jenom Diana Ross, ale je to samozřejmě celý její tým, který přijíždí do Plzně a bude součástí toho velkého koncertu. Každopádně amfiteátr na Lochotině má krásnou atmosféru sám o sobě a pro ty diváky to bude krásná zkušenost vidět takovou hudební legendu, slyšet její známé písně, jako je Ain't No Mountain High na I Will Survive a nebo třeba ikonická Upside Down ze seriálu Stranger Things. A bude to vlastně průřez i pro celou generaci lidí, protože to opravdu není jenom pro vyzrálé rodiče nebo prarodiče, ale ta hudba podle mě nemá limity a poslouchají opravdu i v dnešní době generace dvacátníků a myslím si, že to je krásná příležitost přijet, užít si léto, užít si krásný letní den a užít si ho společně třeba i s celou rodinou, zároveň vědět, že je takový přesah, jaký je, a to teda i ta podpora Sofinky. A přijet se podívat na krásné město, protože Plzeň je krásné město, myslím si, že to třeba plno lidí ani neví.
0: Stíháte vy při své práci a při péči o svoji rodinu zajít třeba právě na podobnou velkou akci?
1: Tak já jakožto zpěvačka říkám i mému manželovi, že ráda vyhledávám i klid. Ale je pravda, že takovouhle legendu, jako je Diana Ross, tak to si rozhodně nenechám ujít, už právě včetně toho, jaký neuvěřitelný přesah to má právě i pro Sofinku a pro nadaci Aneška, takže jsem moc šťastná, že budu u toho.
0: Jak bude celá ta show vypadat? Je to tak, že v 7 hodin začne zpívat Diana Ross a bude zpívat až do půlnoci?
2: Máme tady další překvapení pro všechny posluchače a pro ty, kteří se chystají na ten koncert. Celý koncert otevřel čtyři tenoři, kteří minulý měsíc vystupovali v Carnegie Hall v Americe a v červenci otevřou celý koncert Diany Ross svým velkolepým vystoupením. Mm-hmm. Zároveň myslím, že je pro všechny, kdo navštíví tento koncert, i atraktivní, že se sem do Plzně, do plzeňského amfiteátru na Lochotíně chystá celý český show business, včetně slovenského, takže budou mít i možnost potkat třeba nějaké hvězdy, ke kterým zhlíží, nebo umělce, které celý život chtěli potkat.
0: A potká je normálně v kotli. Nebo třeba ve frontě na pivo, protože já vím, že vy jste ty, kteří mají rádi Plzeň a přihlásí se k tomu, ať už Plzeň jakoukoliv, tak byste pro ně připravili zajímavou akci.
2: Určitě. My jsme si pro všechny plzeňáky a všechny lidi, kteří milují Plzeň, ať už tekutou, nebo právě tu městskou, připravili akci a mohou využít kód Plzeňák s tím, že si budou moci zakoupit 2 vstupenky za cenu 1. Takže Plzeňák, vstupenky můžete zakoupit v sítích Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka.
0: No a 29. července bude ten velký den, kdy se všichni potkáme v Plzni v amfiteátru na Lochotině. Já budu držet palce, aby vyšlo počasí, aby bylo takové správné, ideální koncertové. Každopádně si užijeme parádní léto. Děkuju za návštěvu.
1: My děkujeme za pozvání.
2: Děkujeme za pozvání.
0: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na tomhle velkolepém koncertě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

Nejen dechberoucí příroda, ale také místo zatížené nepříliš radostnou minulostí. Pavlův Studenec. Ještě před druhou světovou válkou zde žilo více než 1000 obyvatel. Po válce přišel jejich odsun, obec se ocitla v pohraničním pásmu a v následujících desetiletích prakticky zmizela z mapy. Dnes její příběh připomíná tichý letní festival, který prostřednictvím vzpomínek pamětníků, výstav i společných setkání otevírá prostor k poznání historie tohoto výjimečného místa i k česko-německému

0: porozumění.
1: Palus Tunec ožívá je tichý letní festival, je to taková specialita, se kterou si myslím, že jsme přišli jako možná úplně první. Je to vlastně takový sousedský setkání, kde nehraje hlasitá muzika, naopak je tu prostor pro to, aby vlastně lidi mohli rozjímat, dozvědět se něco o společné historii, vlastně setkat se, popovídat si a přespat na louce. Pavlův Studenec vlastně tady pro to setkání slouží jako taková historická kulisa nějaké společné historie. Není to vlastně o tom hledat třeba proč se tady co jak stalo, ale je to spíš o tom připomenutí těch lidí, kteří tady žili ty svoje běžné životy, co se vlastně dokáže stát, když jako se bohužel jako ty národy proti sobě obrátí. A my chceme, aby to tady byl prostor vlastně pro vznik nových přátelství a podobně.
0: Festival vzniká v úzké spolupráci s Pamětí národa, která pro návštěvníky připravila tematické instalace, výstavy i další doprovodný program, přibližující osudy zdejších obyvatel.
2: Všichni návštěvníci festivalu si můžou nejprve prohlídnout výstavu Vysídlení dosídlení, která vlastně mapuje příběhy lidí, kteří opouštěli místa a na jejich vlastně do jejich domovů se stěhovali lidé zase z jiných míst. Máme tady dále Stánek paměti národa a kinokavárnu, kde si lidé můžou seznámit s dokumenty, které jsme vytvořili. A krom toho jsme tady připravili několik landartových instalací, které vlastně obnovují ten život Pavlově Studenci nebo snaží se o to, vypráví příběhy lidí, kteří tady žili.
0: Přímo z řad pamětníků, kteří zde před odsunem prožili své dětství, vzešel také nápad na obnovení staré tradice šáfaja, která zde proběhla naposledy před 81 lety.
3: Jeden pán se mu podařilo vlastně, nebo jeho rodičům při odsunu tady z Pavlova Studence zachránit Madonu, což vlastně byla takový důležitý artefakt té celé slavnosti. Ty Madony existovaly 4 a jednu z nich právě se podařilo zachránit a díky tomu vlastně se může i dnes znovu účastnit téhle akce. Velkým přáním toho pána bylo, aby se Madona mohla znovu podívat do Pavlova Studence. Takže po 81 letech se tomu tak dneska stane.
1: Ta slavnost vlastně původně spočívala v tom, že měla přinést dobrou úrodu, dobrý počasí, prošla vlastně nějakou transformací, protože původně to byla staroněmecká slavnost. S příchodem křesťanství se ten rámec trošku změnil, nicméně ta podstata zůstávala stejná. Byl to den, kdy se na Pavlově Studenci slavilo vlastně nejvíc, byl to největší svátek vlastně za celý rok.
0: Letošní festival Pavlův Studenec ožívá je sice u konce, v příštích letech ho ale bude moci opět navštívit každý, kdo má zájem o historii i poznání místní krajiny. Z Pavlova Studence pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
4: Rozfrézovaná vozovka, těžká technika a pracující dělníci. Tak v těchto dnech vypadá ulice v Plzni na Roudné, kde probíhá rozsáhlá rekonstrukce komunikace. Přestože je úsek zcela uzavřený pro běžnou dopravu, někteří řidiči si zákaz vjezdu vykládají po svém.
5: My bychom rádi aktuálně apelovali na všechny řidiče motorových vozidel, aby důsledně respektovali zákazovou značku zákaz vjezdu mimo vozidel stavby, a to na okružní křižovatce, která souvisí s opravou a rekonstrukcí ulice na Roudné, protože v úseku zhruba 1 kilometru se zde provádí stavební práce, pohybuje se zde také stavební technika a vjezd vozidel zde komplikuje právě tyto stavební práce, pohyb vozidel anebo prostředku MHD.
4: Úsek je aktuálně průjezdný Kyvadlově. Dopravu řídí světelná signalizace. Oficiálně je vjezd povolen pouze autobusům veřejné dopravy, vozidlům stavby a případně těm, kteří v okolí bydlí. Realita je však jiná. Řidiči osobních aut zákaz ignorují a jezdí sem buď podle navigace, nebo takzvaně naslepo.
6: Já se potřebuji dostat do fakultky, do práce.
5: Budete muset potom z druhé strany, anebo doporučuji tady dělat, když vás otočím, tak běhat s horem, potom
6: no
5: nová nahoru,
6: tak
5: horná
6: to musím
5: Na minou volbu nemáte.
4: Už v prvních dnech omezení se ukázalo, že půjde o větší problém a o nebezpečné situace nebude nouze. Městská policie proto na místo posílá své hlídky.
5: Od doby, kdy se vlastně začala realizovat ta uzavírka ulice na Roudné, tak jsou zde hlídky v podstatě pravidelně. Nechci zmiňovat časy ani přímo konkrétní časové úseky, kde se zde hlídky vyskytují, ale je to nárazově, je to každý den.
4: Jen za dobu našeho natáčení chtěla místem projet více než 10 vozidel.
7: Já ani nevím, jestli teda tam něco je, nějaké upozornění, že jo, koukáte na ty auta, abyste, že jo, za přednost jízdy a tak, a najednou je tady značka.
8: Vzhledem k tomu, že nejsem z Plzně nebo podobně a potřebuji se dostat do nemocnice,

0: na schůzku, tak mi je navigace neukázala do žádnou jinou možnost, takže jakoby bohužel jsem se nechal ovlivnit.
1: Nevšiml jsem se značky.
2: Že by bylo místo špatně značené, ale plzeňští strážníci odmítají.
3: Máme určitě za to, že úsek je velmi dobře osazen dopravními značkami, kdy zákazová značka je velmi dobře viditelná přímo už z ústí okružní křižovatky, takže zdali je to schválnost nebo pouze nevšímavost řidičů, už můžeme pouze polemizovat.
2: Omezení v Plzni na Roudné je jedním z mnoha, s nímž se musí řidiči v Plzni potýkat.
4: Snažíme se jednak ty uzavírky naplánovat v čase, tak aby jedna neovlivnila druhou, a i ta samotná opatření se vždycky volí takovým způsobem, aby se do plynulosti dopravy projevovala co nejméně.
2: Rekonstrukce silnice na Roudné skončí 7. srpna. Do té doby si řidiči musí dávat velký pozor, kam vyjíždí. Jinak jim může hrozit pokuta až 1500 korun. Z Plzně pro televizi ZAK připravili Marie Osvaldová a Lenka Prokšová.
5: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve 2. červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
6: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
5: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
7: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
8: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
9: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů. A furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam úplně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak kopíroval.
5: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
6: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
5: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
10: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
5: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
11: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
5: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaili. Ze Staňkova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
12: Od začátku července slouží ve Varšavské ulici nové veřejné toalety. Nahradili původní sociální zařízení u Alžbětiných lázní, které už bylo v nevyhovujícím technickém stavu.
13: Máme obrovskou radost, že se na Varšavské ulici, což je velmi strategické místo v Karlových Varech, přímo v centru, kousíček od tržnice, budou otevírat nové toalety.
12: Nové sociální zařízení vzniklo z modulového systému. K dispozici jsou toalety pro ženy i muže, bezbariérové zázemí pro imobilní návštěvníky i prostor pro obsluhu. Otevřeno je každý den od 8 do 20 hodin, během Mezinárodního filmového festivalu až do 10. večer.
13: Cena za využití toalet je nastavena stejně jako na tržnici, to znamená 10 korun. Budeme tady mít celodenní službu, takže doufám, že i tato služba, veřejná služba, bude ku prospěchu nejen našich obyvatel, ale také návštěvníků Karlových Varů.
14: Spousta lidí tady hledá toaletu a není jako kde, takže jako, a i lidi jsou rádi, že to je poblíž.
15: Někdy asi jo, pak člověk hledá, kam musí do restaurace někam, takže někdy se to asi hodí.
16: Určitě je to důležité, protože záchody se tak nenajdou nikde. Takže
1: si myslím, že to je fajn.
12: Vybudování nových toalet stálo přibližně 6 milionů korun bez DPH. 2 miliony pokryla dotace Karlovarského kraje na podporu cestovního ruchu v památce UNESCO. Ve městě je nyní v provozu 6 veřejných sociálních zařízení. Martina Straková, televize ZAK.
5: Léto, pohyb a trocha soutěžního napětí. Oblíbená prázdninová štafeta vstoupila už do svého 23. ročníku a znovu láká celé rodiny k objevování zajímavých míst regionu. Letos poprvé zavítala kromě Plzeňského i do Karlovarského kraje a nabízí rekordní počet cílů.
16: Princip prázdninové štafety spočívá v tom, že vybereme většinou 5 desítek, letos je to 8 desítek soutěžních cílů, které mají děti a s nimi samozřejmě jejich rodiče, prarodiče, takže celé rodiny navštívit v průběhu prázdnin, navštěvují je, vyfotí se na nich, letos nově můžou použít i QR kody, takže to je další novinka a v podstatě ve chvíli, kdy splní 15 soutěžních cílů, tak v tu chvíli jsou zařazeni do slosování.
5: Jedním z 80 cílů je také areál Škodalent, kde organizátoři připravili mimo jiné i speciální rodinnou naučnou stezku využívající QR kódy.
17: Na panelech je například, v kterých letech vznikaly první přírodní rezervace v kraji, kolik je národních parků v kraji. Je to spíš ne zaměřený na jednotlivé cíle, jako ta prázdninová štafeta, ale spíš na takové zajímavosti právě v tom tématu, který otevírá ta prázdninová štafeta. A je to formou kvízu, takže návštěvník si přečte otázku, má tam A, B, C a samozřejmě pokud odpoví, tam jsou přesně instrukce, bude vyhodnocený.
5: Dalšími turistickými cíly jsou například hrady, stezky, ale i jiné zajímavosti.
16: Z těch úplně nejnavštěvovanějších je to třeba Arboretum Sofronka v Plzni, z Karlovarského kraje je to hrad Cheb a třeba jedna věc, která je z těch úplně nejnavštěvovanějších, ve Zbyroze je zapíchnutý ve skále meč, takové krásné místo, takže třeba i to.
5: Po stopách prázdninové štafety se vydala i 9letá Jasmín.
18: Líbí se mi tady prázdninová štafeta, už jsem byla na Radyni, na Homolce a tady ve Škodalendu a plánuju někam ještě sdělat těch 15 cílů.
5: Za skvělý nápad považuje prázdninovou štafetu také starosta centrálního obvodu David Procházka.
19: Náš kraj je úžasný, nicméně, když se jako dítě vzpomenu, tak k tomu obdivování hradů, zámků, těch turistických cílů jsem přece jenom musel trošičku dorost a proto věřím, že pro ty menší děti, tak návštěva tuto hradu u nás ve Škodalandu spolu s těma dalšíma atrakcemi, které tady máme, tak tu turistickou štafetu oživí a jsem moc rád, že tady ten Škodaland jedním z cílů je.
5: Vyhlášení vítězů prázdninové štafety se uskuteční 13. září na hradu Radyně. Těm nejúspěšnějším tam předá ceny Karel IV. Se svojí družinou. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Obloha nad Staňkovem na Plzeňsku patřila těm nejlepším parašutistům z Česka. Právě tamní letiště hostilo otevřené mistrovství republiky.
1: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve druhém červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
2: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
1: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
3: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
4: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
5: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů. A furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam úplně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak okopíroval.
1: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobacii, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
2: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
1: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
6: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
1: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
7: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
1: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaili. Ze Staňkova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Pouťové atrakce, staročeský jarmark i mezinárodní folklorní festival. Klatovy opět hostili jednu z největších kulturních akcí v regionu, která každoročně přiláká tisíce návštěvníků z Česka i zahraničí.
8: Historické centrum Klatov se od středy 8. do neděle 12. července proměnilo v místo, kde se střetávají náboženské tradice, lidová kultura i pouťová zábava. Klatovská pouť a 31. ročník Klatovského folklorního festivalu i letos nabídli program, který oslovil návštěvníky všech generací.
9: Klatovská pouť je tradičně největší letní slavnost, která v našem městě se koná. Od pátka do neděle se město zaplní nejen hudbou, tancem, ale třeba také pouťovými atrakcemi, tržištěm a výstavou jak v Klatovském pavilonu skla, tak třeba u karafiátníků. A pokud by toho nebylo dost, popojdou o kousek dál do jezuitské koleje, kde je tábor ostrostřelců, v letním kině jsou heligonkáři, no a samozřejmě, že ty nejmladší tu nevydrží. O kilometr výš je spousta pouťových atrakcí a tam už od včera je mimořádně život.
8: Vedle pouťových atrakcí patří ke koloritu klatovské pouti také staročeský jarmark. Každoročně sem přijíždějí desítky řemeslníků a prodejců nejrůznějších výrobků.
10: No s tím pouťové samozřejmě akce po republice, kde v těchto končinách, v jižních Čechách a Pošumaví jsou poutě nesmírně tradiční, kam se vždycky těším. Je tady úžasná atmosféra. Oproti severu, kde jsem od Liberce, z Českého ráje, tak tam ač poutě jsou, tak nemají takového ducha, jako je tady. Proto se sem rád vracím a snažím se tady tu atmosféru ještě zpestřit svými blinkami, aby zákazník, který se mě po roce, po dvou, po třech vrátí, aby zde nacházel cosi nového.
8: Významnou součástí pouti je ovšem zejména Mezinárodní folklorní festival. Ten letos do Klatov opět přivedl soubory z řady zemí Evropy a nabídl divákům pestrou přehlídku lidových tanců, hudby i tradičních krojů.
11: Přijeli soubory z Řecka, Francie, Lotyšska, Německa, Slovenska, Moravy a Čech. A určitě takovým highlightem toho festivalu bude páteční koncert Hrubé hudby, což je horňácká hudba, která zpracovává netradičním způsobem s moderními prvky folklorní písničky. Potom v sobotu během odpoledne budou probíhat folklorní pořady během celého odpoledne na Klatovském náměstí a vyvrcholením bude festivalový gala program od 8 hodin a ten bude trvat až do půlnoci.
8: Z původně náboženské pouti se během let stala událost, která daleko přesahuje svůj historický význam. Vedle duchovní tradice dnes připomíná také bohatství lidové kultury a spojuje místní obyvatele i návštěvníky z celé republiky. Z Klatov pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
0: Už 4 roky využívají hasiči v Mostě novou moderní zbrojnici, která poskytuje kvalitní zázemí jak téměř 100 hasičů, tak i specializované technice. Zbrojnice vznikla i díky přispění Evropské unie.
12: Už 4 roky mají hasiči v Mostě novou hasičskou zbrojnici. Díky ní jsou mnohem lépe připraveni na mimořádné události a jejich zázemí zcela odpovídá náročnosti hasičské profese.
13: Jedná se teda o novou centrální hasičskou stanici v Mostě. Nyní se nacházíme v areálu této stanice. Začala se realizovat stavba v roce 2019 a kolaudace proběhla v únoru roku 2022, takže nyní jsme zde 4. rokem. Tato stanice v podstatě je předurčená na, máme speciální techniku na stabilizaci budov a vlastně tahání osob z výkopů. Máme zde speciální předurčenou techniku pro celý kraj na tyto typy události.
12: Stanice nahradila 40 let starou staticky narušenou budovu. Mostečtí hasiči mají v nové zbrojnici krom jiného také veškeré vybavení potřebné ke své fyzické přípravě.
13: Před touto celá novou hasičskou stanicí zde byla vlastně od roku 1970 zde stála stará hasičská stanice, která v podstatě postupem času byla značně staticky narušená, vyskytovala se v nich plíseň a v podstatě bylo doporučeno i statiky celou tuto stanici zbourat a vystavit novou. Jsme velice spokojeni s výstavbou této stanice a s žitím v této nové stanici. Je to v podstatě nesrovnatelné s tou minulou stanicí. Máme zde celá nové prostory, máme každou místnost máme klimatizovanou, máme zde saunu, posilovnu, tělo rozpočinu pro hasiče, máme zde venkovní sportovní prostory, takže jsme plně maximálně spokojeni.
12: Stanice pro téměř 100 hasičů vznikla i díky podpoře Evropské unie.
13: Celkově hasičský záchranný sbor dostal na toto dotaci v rámci projektu Evropské unie REACT-EU výši 96 milionů korun.
12: Centrální hasičská stanice v Mostě realizuje 10 až 12 výjezdů každý den. Stanici musí hasiči opustit do 2 minut od vyhlášení poplachu.
0: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace.
14: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
15: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
14: Z rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
15: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
14: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
16: Peče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
17: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smeřic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
18: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do Lázny, tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
14: Zdejší Lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř. Naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
15: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Na další protipovodňové opatření mohou města a obce získat peníze z nového dotačního programu. O podporu chce žádat také Povodí Moravy na pokračování čtvrté etapy ochrany jihu Olomouce. Město zároveň připravuje další projekty, díky kterým může dokončit ochranu před velkou vodou.
19: Od ničivých povodní, které na podzim zasáhly Olomoucký kraj, uplynou téměř 2 roky. Města a obce dále pokračují v budování protipovodňových opatření. Například Olomouc loni dokončila jejich 4. etapu, která ochrání Nový Svět a Nemilany před velkou vodou. S financováním dalších projektů má pomoci nový dotační program, který při návštěvě kraje představil ministr životního prostředí Igor Červený.
20: Jsme zde v předchozím období jako ministerstvo životního prostředí investovali peníze. Je to vlastně proti právě těm protipovodňovým opatřením cca 180 milionů korun a ta nová dotace má právě pomoci vlastně pokračovat v dalších etapách.
21: Výzva na protipovodňová opatření má celkovou alokaci z operačního programu životní prostředí ve výši 2 miliardy korun, přičemž jsme připraveni alokaci případně navýšit, pokud projekty budou. Jedná se o projekty na přírodě blízká protipovodňová opatření, to znamená podporujeme revitalizaci toků, tak aby v případě povodňových stavů se voda mohla volně odtékat do krajiny a postupně zasakovat.
19: Města a obce mohou už nyní o dotaci žádat do prosince letošního roku. O státní podporu má zájem také Povodí Moravy na pokračování 4. B etapy protipovodňových opatření na jižní straně Olomouce,
22: která je zatím rozpočtově ve výši nějakých 430 milionů korun. Předpokládáme právě využití těch dotačních prostředků z této nové otevřené výzvy.
23: Tak Olomoučané si jistě pamatují a příští rok to bude 30 let od roku 1997, kdy město Olomouc zasáhla ta ničivá povodeň, která zasáhla asi 1/3 města, přímo se dotkla přibližně 30 tisíc obyvatel. Já jsem hrozně rád, že se nám z Povodí Moravy, Ministerstvem životního prostředí a Státním fondem životního prostředí daří za ty poslední dekády budovat protipovodňovou ochranu města, protože ji považuji nejen, ale věřím, že většina Olomoučanů za nejdůležitější.
19: Loni dokončená protipovodňová opatření chrání více než 2000 lidí na jihu města. Hráz odolá průtoku až 650 kubíků za sekundu, což odpovídá zhruba 400leté vodě.
22: Ani především tady část Nemila na pravém břehu řeky Moravy, revitalizaci jak řeky Moravy nebo břehu řeky Moravy, tak napojení slepého ramena, které bude neustále zvodněné. Pak jsou zde nějaké přírodě blízké prvky jako tůňky, náhradní výsadba v počtu třeba stromů. Zde bylo vysazeno nějakých 1800 stromů, 1700 keřů, jak měkkého, tak tvrdého luhu. Čili je to takový komplex opatření, který pomůže nejen při zvládání těch povodňových průtoků, ale i v době sucha pomůže s posílením biodiverzity říční nivy.
23: Neméně důležitá bude celkové dobudování protipovodňové ochrany, to znamená nadcházející 3. etapa, na kterou nyní děláme architektonicko-krajinářskou soutěž. A v neposlední řadě, a je to klíčové, aby město získalo ochranu před, řekněme, 400letou vodou, tak je důležitý i ten sever města, kde se řeka Morava vlévá do Olomouce, to znamená v městské části Chomoutov, udělat taktéž protipovodňová opatření.
19: Městskou část před 2 lety velká voda také zasáhla, zatímco centrum města se díky protipovodňové ochraně podařilo udržet. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Masarykovo náměstí v Uherském Brodě ožilo tóny bubnů a orchestru. Nebylo to ale jen tak nějaké vystoupení. Hudebníci totiž dorazili z nizozemského Nardenu.
2: Schlachwerk Group Narden a Jong, to je dvojice nizozemských hudebních skupin, které v sobotu dorazili do Uherského Brodu, aby pořádně rozproudili letní atmosféru na Masarykově náměstí. Mládežnický orchestr spolu s bubenickým uskupením ovšem nepřivezl žádnou nudnou klasiku, právě naopak. Nebojí se experimentovat s popovými a tanečními prvky, zasazenými do typického orchestrálního stylu.
3: Přijeli naši holandští přátelé z našeho partnerského města z Nardenu, kteří jsou o tomto víkendu ve Starých Hrozenkově na kopančářských slavnostech. No a sami nás oslovili, jestli by mohli přijet i k nám do Brodu zahrát, tak samozřejmě jsme za to rádi, že tady přišli potěšit naše občany, protože jezdí k nám zhruba co každé 2 roky, zejména na ty bílokarpatské slavnosti. Teď se letos nemohli zúčastnit, ale protože jsme věděli, že jdou nyní, takže zahráli, jejich hudba je velice temperativní a lidé i tady z Uherského Brodu je máme moc rádi.
2: Město Uherský Brod je neodmyslitelně spjato s Janem Amosem Komenským, který je pohřben právě v Nardenu. Spolupráce s tímto nizozemským městem je proto pochopitelná a uherskobrodští zastupitelé se jí snaží poctivě rozvíjet.

0: si pro mě město zajímavý letní program. Příkladem může být Fire Festival nebo experimentální ročník Augustfestu, který po vzoru německého Oktoberfestu nabídne ochutnávku piv, dobré jídlo a hudbu. Chystá se také otevření zrekonstruovaného prostoru přímo v centru Uherského Brodu.
1: Ještě bych takto rád předběžně pozval naše spoluobčany na pátek 18. září, to je datum, kdy bychom slavnostně chtěli otevřít Panskou zahradu, která se rekonstruuje, kde to bude krásné kulturní zázemí anebo volnočasové zázemí, a chtěli bychom to otevřít v rámci Dnů evropského kulturního dědictví, které se každoročně koná nejenom v různých městech, ale také u nás v Uherském Brodě, kdy budeme otvírat různé památky, které město má, a v rámci toho bychom i chtěli otevřít tu Panskou zahradu.
2: Z dnešního Týdne v regionech už je to všechno. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Víte, že letos Hurvínek slaví svoje sté narozeniny. Možná i vás tahle loutková postavička s nezaměnitelným hlasem provázela dětstvím. Tak ji nezapomeňte třeba připít na zdraví. No a hned je důvod k oslavě. Další dobré zprávy přidáváme z našich regionů. K létu a dovoleným patří nejen pohoda u vody, ale taky dobré jídlo. Byli jste někdy na soutěži bramborových salátů nebo gulášů? Ty totiž každý dělá trochu jinak a každý je přesvědčen o tom, že ten jeho je nejlepší. Tak pojďte ochutnat.
1: Areál Rychmaltského Sokola patřil po roce opět gulášovému klání. Do soutěže se zapojilo 15 týmů a každý věřil, že právě jeho guláš bude lidem chutnat nejvíce.
2: Tradiční akce Rychmaltské gulášové klání, kterou pořádáme už po páté, je to ve spolupráci spolku Naš Rychmalt, Sokol Rychmalt a město Rychmalt. Těšíme se na to, že návštěvníci přijdou, budou hlasovat, budeme mít i odbornou porotu, která bude vyhodnocovat guláše a samozřejmě bude hlasovat i veřejnost. Vstup je zdarma, je bohatý doprovodný program a letos to máme ve stylu westernu, takže budou i program takto laděný.
3: Každý tým musí navařit minimálně 20 litrů guláše. Každý tým musí mít k dispozici degustační porci, která obsahuje 1 deci šťávy a minimálně jeden kousek masa tam musí být. Náš tým vaří dneska 40 litrů guláše, děláme vepřový guláš. Náš guláš je výjimečný tím, že ho děláme z čuníka, který byl kojený ohnivou vodou, takže bude lehce pikantní.
4: Soutěžíme s hovězím maďarským gulášem, poctivým, musím podotknout, a vlastně vítězným. Minulý rok jsme se umístili na prvním místě v Boumině, takže to chceme nějak obhajovat. A ještě chci zmínit jako chválu mojí manželky karlovarský knedlík, který asi jsme jediní tady, a chci zmínit, že ho pěkně tuní a je čím dál tím lepší. Tady ta akce výborná, skvělá, můžu doporučit. No.
1: Vítězným týmem se nakonec u veřejnosti stal westernový Richmond City Ranch a porotě nejvíce chutnal guláš od místních myslivců.
0: Už jste někdy jeli na lodi, loďce nebo alespoň na šlapadle? Za mě je to nejkrásnější způsob dopravy i zábavy. A třeba taky netradiční možnost, jak si prohlédnout Prahu. A možností je opravdu hodně.
5: Plavba po Vltavě patří mezi oblíbené letní aktivity metropole. Půjčovna šlapadel na Slovanském ostrově je otevřená za příznivého počasí každý den od 11 hodin a nabízí šlapadla, pramičky i oblíbené labutě.
6: Můžou si u nás půjčit šlapadla pro 1 až 4 osoby, jak vidíte tady. Za vámi jsou vlastně ještě labutě. Ty půjčujeme taky, máme i šlapadla pro 5 osob s tím, že vlastně, kdyby měl někdo chuť si zaveslovat, tak si může půjčit i pramičky tamhle na konci. Lidi přijdou, jenom fungujeme na principu jako na matějské poutě. Takže kdo přijde, ten jede. Úplně nejlepší je to vlastně pod mostem Legií, když si projedete, tak tam vidíte krásně Karlův most, Pražský hrad, je tam Petřín, jsou tam takový ty žlutý tučňáci, tak to mají rádi lidi. Potom vlastně, když projedete okolo Střeleckého ostrova, tak na druhé straně vidíte ještě tančící dům. Standardně půjčujeme na hodinu, s tím, že není problém si to půjčit klidně i na celý den, ale za tu hodinu ten okruh, co jsem popisoval, je úplně bez problému, se dá zvládnout.
5: Za hodinovou plavbu na šlapadle dáte 350.

0: 350 korun, na pětimístném šlapadle pak 450 korun a na pramičce 300 korun.
1: Myslím si, že když někdo zvládne jezdit na kole, tak tohle je úplně to samé. S tím, že vlastně půjčujeme šlapadla i rodinám s dětmi, máme tady vesty pro ně, takže to není problém, půjčujeme je zdarma. Když přijdou vlastně, tak na začátku u kasy jim řekneme nějaký pravidla. Důležitý je určitě dávat si pozor být 5 metrů aspoň od břehu a nejezdit za žluté boje, protože tam jsou potom splavy. Také tady máme vlastně parník, který jezdí kolem každou hodinu, takže když potká parník, tak určitě se musí vyhnout, protože velká loď má přednost.
0: Vyplout ale nemusíte jen přes den, půjčovna totiž nabízí i noční plavby, při kterých máte možnost prohlédnout si osvětlené panorama historické Prahy přímo z hladiny řeky.
1: 30 až 45 minut před západem slunce, tak my musíme dávat lampičky, protože každé plavidlo musí být osvětlené. S tím je to vlastně taková romantická plavba, hodně to využívají páry, když přijdou třeba na nějaké rande.
0: K dispozici tady mají plavidla až pro 6 lidí a přímo v půjčovně si také můžete koupit i drobné občerstvení. Natálie Vašková, Televize Praha.
2: Máte na výlet nebo dovolenou namířeno na západ Čech? Pak pro vás mám dobrou zprávu. Ve všech kontrolovaných přírodních koupalištích se můžete bez obav schladit. Kvalita vody je zatím velmi dobrá.
3: Podle posledního měření hygieniků jsou všechna koupací místa v našem regionu na jednotce nebo dvojce. Zhoršená kvalita je pouze na Babylonu na Domažlicku.
4: Koupací vody v rámci celého Plzeňského kraje jsou bezproblémové. Problémem zůstává jenom nižší hladina vod, vzhledem k tomu, že je nedostatek dešťových srážek, takže i ty hladiny těch vodních nádrží a vlastně míst, která se využívají ke koupání, bývají snížená. Výhledově nám tam díky tomu narůstá možnost zhoršení kvality vody díky nárůstu sinic.
3: Sinice se už nyní částečně objevují v některých částech Rachlovské přehrady, ale i tady je zatím situace velmi dobrá.
5: Voda čistá, úžasný prostředí, málo lidí. Je to tady moc pěkný.
6: Ale dobře se nám to tady líbí a je to tady hezký.
3: Bez obav pak můžeme zamířit i do plzeňských boleveckých rybníků.
7: Všechny rybníky, které sledujeme jako místa pro koupání, což je Šídlovský rybník, Kamen rybník, Senecký rybník a samozřejmě Velký Bolevecký rybník, vykazují pořád vysokou kvalitu vody s minimem sinic.
3: Podrobné informace o kvalitě vody zveřejňují hygienici na webových stránkách koupacivody.cz. Samozřejmě ale nejezdí na kontroly úplně všude. A tak třeba městská koupaliště musíme dohledávat na vlastním webu nebo na stránkách obcí.
4: Na stránkách, co nemáme uveřejněno, ale víme, že se odebírá a jsou taky v pořádku, jsou třeba koupaliště v obci Nezvěstice, které pravidelně zase výsledky jsou na stránkách k dispozici na stránkách obce, a nebo i třeba koupaliště na Tachovsku, popřípadě Klatovi, Sušice a podobně.
3: Horší zprávu máme bohužel pro vodáky. Berounka z Plzně je jen 3 cm nad limitem, Ohře z Karlových Varů už je pod ním a na hranici sýznosti je také Otava za Sušicí. Pro Televizi ZAK Jonáš Novotný.
2: Historický úspěch zaznamenali v uplynulých dnech nejen české tenistky na Wimbledonu, ale taky mladí motokrosaři na domácím světovém šampionátu. Mluvil jsem o tom s manažerem reprezentace.
3: Dnes o motokrosu a dnes o motokrosu velmi pozitivně, protože máme velké světové úspěchy. Naším hostem je manažer národní reprezentace Emil Končil. Ahoj.
8: Ahoj.
3: Juniorské reprezentace, abych to řekl správně, nebo je to tak ten titul oficiálně?
8: Ano, ano.
3: Je to tak. Máme za sebou vlastně velké mistrovství, které se odehrávalo u nás, mistrovství světa, odehrávalo se na jihu Čech. A jak jsme si stáli jako Česká republika?
8: Tak jako pořádající země jsme měli 17 jezdců, kteří byli pozvaní do reprezentace České republiky. Z toho 3 se probojovali do nedělních finále a největším úspěchem asi 5. místo Milana Rubeše, 40. Benedikt Svoboda a 27. v kategorii 125. David Kadleček. Takže to, na co máme, jsme splnili a překvapení ve formě akorát 65. u Benedikta Svobody. Takže za nás to dopadlo asi tak, jak mělo.
3: Co jsem koukal, tak celkově Česká republika skončila 12., což je asi nejlepší umístění, co jsem tak jako dohledal v nějakých historických tabulkách. Co to vypovídá?
8: Je to v novodobé historii, je to tak, loni po mistrovství světa, na mistrovství světa ve Francii jsme byli 14., takže teď jsme byli 12. Zhruba před 2 rokama jsme začali dělat dětský juniorský projekt motocrossový, kde vycházíme z poznatků MXGP Academy a je to holandský projekt. a myslíme si, že to prostě má vzestupnou tendenci a je to vidět na výsledkách ostatně, takže jako musíme v tom vydržet a myslíme si, že zase se dostaneme na výsluní s motokrosem.
3: Hmm. Co jsem koukal, tak tam hodně vysoko se umístili Francouzi, Američani. Opravdu se k nám takhle sletěl úplně celý svět?
8: Je bylo 40 zemí, 40 zemí se účastnilo tohohle mistrovství světa a ta úroveň motokrosu i dětského juniorského motokrosu ve světě je neskutečná, takže jako máme se co učit a určitě máme co dohánět.
3: Oni to jsou, ono se řekne junioři, ale oni jsou to fakt děti, protože ta 65 to jsou opravdu malí kluci, ne?
8: Je to do 12 let, je to kategorie do 12 let, 85 do 14, máme 16 letý kluky na těch 125, jo, ale ty děti opravdu, co se týče těch 65, jsou to prostě dneska jezdci i úrovní a stylem a prostě je to jako neskutečný z toho světa, co přijíždí.
3: Já chápu, že u dospělých už potom mají sponzory, někdo jezdí jako tovární jezdec, ale tady jsou sponzoři asi hlavně rodiče.
8: Jako tady pochopitelně patří obrovský dík rodičům, protože díky rodičům, vlastně, který dopřávají ten motokros tím dětem, co se týče času, financí a úplně všeho, nebejt jich, tak ty děti prostě tenhle sport ani dělat nemůžou. Takže v tom jim patří obrovský dík a asi prostě by měla přijít zase doba, kdy ten motokros bude všeobecně podporovaný i partnerama nějakýma a tyhle tím, protože si myslím, že to má vzestupnou tendenci a pokud to tak bude fungovat, tak si myslím, že je to otázka času a dostaneme se zase někam, kde jsme bývali.
3: Je to tak i v tomhletom dětským nebo v té juniorské kategorii, abych se někoho nedotkl, když už mu bude 14, asi by nechtěl, abych říkal, že je děti. Je to tak, že třeba si ho vyhlídne nějaký velký sponzor nebo už třeba nějaká továrna a řeknou, ten je talentovaný, ten bude jednou hodně dobrý, ten je náš?
8: Je to tak, teďko třeba po mistrovství světa v kategorii 65 vyhrál francouzský reprezentant a už v pondělí rakouská značka s ním uzavírala smlouvu a stal se jezdcem této továrny. Takže prostě je to vyloženě o tom, jaký má přístup pochopitelně, kdy nejde jenom o ten dílčí výsledek, ale je to přístup rodiny, je to přístup federace, je to přístup úplně všeho. A když se tam sejdou tyhle ty věci, tak pro tyhle kluky prostě je to nějaká budoucnost, která jim zaručuje, že na tom výsluní se budou podovat delší dobu a je jim to jenom přáno.
3: Mluvil jsi o tom, že u nás se to mění poslední dobou, že se zlepšuje to zázemí, dá se říct?
8: Je to pořád ještě furt, to vycházíme z toho, že je to závislí na rodičích hlavně. Musíme nějakým způsobem zabezpečit nebo respektive založit různý střediska, aby jsme měli pod kontrolou ty děti svým způsobem výkonnostně. To znamená, že i ty školení těch trenérů, kdy prostě musíme začít rozlišovat náborové věci, rozlišovat hobby motocross, rozlišovat výkonnostní motocross, plus pochopitelně, kde bude vrcholem ta reprezentace. A tyhle ty věci, pokud nezačneme dělat, kdy se nám budou míchat tyhle ty věci dohromady, tak je strašně těžký vybudovat z něčeho něco, co bude mít opravdu nějakou vzestupnou tendenci a nějakou výkonnost, nějaký výkonnostní růst. Ale myslím si, že i tímhletím prostě je to jeden z bodů, který řešíme a daří se to.
3: Říkal jsi, že druhým rokem jedeme v nějakém systému, který jsme koukali od Holanděnů, ano, správně pamatuju. Je to třeba už teď vidět, už se to podepisuje, nebo to je běh na dlouhou trať a bude to vidět za 10 let?
8: Je to vidět už v tom, že ta komunita těch rodičů chápe to, že dokážou přijmout radu v tom, že ty jezdci musí jezdit kvalitní závody a pochopitelně, pokud se nebudeme srovnávat s cizinou, nebudeme jezdit závody, které budou mít smysl výkonnostního charakteru, tak prostě ty děti nebo ty jezdci nemůžou vstoupat, nemůžou mít prostě výkonnostně navrh oproti tím, který prostě nějakým způsobem i to berou jinak ten motokros, že jo? To neznamená, že všichni budou chtít jezdit mistrovství světa, všichni budou chtít být v reprezentaci, ale pokud ti lidi chtějí nějakým způsobem fungovat na mezinárodní bázi, tak musí jezdit mezinárodní závody a závody s těma nejlepšíma.
3: Já vím, když jsme přijeli s mojí 6letou dcerou za tebou do Dobřan, tak si rovnou posadil na nějaký takový jako odrážedlo a jeď, elektrická motorčička. Funguje to takhle? Posadíš dítě na motorku a oni ty děti se moc nebojí, tak prostě jedou. A čím lepší má motorku, tím líp jezdí? Nebo prostě už to v těch dětech opravdu někde musí být?
8: V těch dětech pochopitelně, že ten talent je strašně moc důležitý, ale je to strašná dřina.
3: No a v tom následujícím, tedy mistrovství nebo v tom velkém finále, máme želízka v ohni?
8: Tak my teď odjíždíme na semifinále mistrovství Evropy do Estonska, tam jedou tři jezdci, dva v 65, jeden v 85 a podle toho semifinále pochopitelně budeme fungovat v lokti. Věřím klukům, že v tom Estonsku si poradí a podle výsledků, co zajížděli v Evropách už v Central Europe Zone, my spadáme po tuhle zónu, tak si myslím, že by mohli postoupit a že by měli přivést to jisté místo do lokte a nemůžeme jim držet jenom palce, protože ta atmosféra v lokti na MXGP je neskutečná. Celý Čechy to milujou, že jo, tohle a je to prostě takový svátek českého motokrosu vždycky v tom červenci a přeju jim to.
2: Když se budou lidi chtít přijít podívat, kdy je ideální den, kdy pojedou třeba nějaký nabušený mladý a kdy se pojede hlavní závod?
8: Tak v sobotu se jedou hlavně ty evropské kategorie a tyhle ty závody a kategorie MXGP kvalifikace a v neděli jsou vyloženě závody MXGP, kdy jedou jedničky, dvojky, takže pochopitelně, že ta největší atmosféra je tam v tu neděli, ale takový to srdíčko, to závodění a ty juniory můžou vidět v sobotu.
2: Mm-hmm. Já budu držet palce, ať se nám daří. Budu držet palce hlavně, ať se nikomu nic nestane. A to by držím palce, ať je to hlavně nadále baví.
8: Děkuji moc.
2: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě někde u motorek, a nebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se daří i vám.

0: Hezký dobrý den, dnes si budeme povídat o velké hudební události, která čeká plzeňský amfiteátr, ale zároveň má i takový zajímavý a dobročinný přesah. Mými hosty je Michála Gemrotová-Štiková, zakladatelka nadace Aneška, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A Pavel Višňovský, pořadatel zmíněné akce. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Já jsem sice řekl, že to je hudební událost, klidně můžeme říkat hudební událost desetiletí třeba, to se určitě tak jako říká, ale neřekl jsem, co to bude, nechávám to na vás.
2: Tak my jsme se rozhodli udělat v plzeňském amfiteátru unikátní koncert hudební legendy a bude to koncert Diany Ross, který se uskuteční 29. července právě teda v plzeňském amfiteátru, jak už jste zmínil.
0: Mě překvapilo, že tahle zpěvačka, kterou všichni znají, nebo minimálně všichni znají ty její velký hity, ještě nikdy v České republice nekoncertovala. Čím to je?
2: Tak bylo docela složité vůbec teda se domluvit na tom, aby do České republiky přijela. Upřímně ta komunikace s managementem zpěvačky trvala více jak 2 roky. Hmm. První podmínka byla, že nechce vystupovat v žádné velké aréně a proto vlastně se na to váže taková zajímavá náhoda, že jsme všichni z Plzně, náš tým je z Plzně. A vzpomněli jsme si na to, že jsme odtud vzešli, byly tedy takové naše první krůčky v rámci těch našich aktivit a rozhodli jsme se tedy využít prezentaci toho amfiteátru plzeňského, který se za to desetiletí velmi pozdvihl a myslíme si, že právě ten amfiteátr, což je největší český přírodní amfiteátr na Lochutině v Plzni, tak ji přesvědčil pro to, aby konečně navštívila Českou republiku. Hmm.
0: Ten amfiteátr zažil obrovské koncerty, legendární Porta, která tam nalákala 10 000 lidí a byl to vlastně svátek, potom velké koncerty Lucie, zrovna v těchto dnech tam probíhá velký Metal Fest, takže tradičně je to místo, které je plné a jí se líbilo přímo tohle místo, je to tak, že můžeme říct, že Plzeň přesvědčila, aby přijela do Čech?
2: Přesně tak, nejenom Plzeň, ale právě ten amfiteátr na Lochotině jí přesvědčil pro to, aby se přijela konečně na české publikum podívat, aby ukázala svoji show, která je opravdu bezkonkurenční, je ve výborné kondici, můžeme si to ověřit při jejich vystoupeních, měla turné po Americe, po Japonsku a zpívají to v jejich letech, naprosto perfektně zpívá naživo a zároveň ta show je nádherná.
0: Vás jsem představil jako zakladatelku nadace Aneška, co vy máte společného s tím koncertem?
1: Tak já jsem moc šťastná, že vlastně nadace Aneška byla vždy produkcí nebo firmou Jaro Event podporovaná. Jakýkoliv koncert, kdy dělali, tak vždycky část výtěžku šla na nadace Aneška, na naše dětičky. Nadace Aneška se věnuje dětem s pohybovým handicapem. A jsem moc šťastná, že zrovna tenhle ten koncert je ještě takový speciální, protože máme velmi silný příběh a to je naše Sofinka, která do nadace přišla jako úplně první. A tak nám spadla do klína taková úžasná holčička, která měla opravdu extrémně těžký začátek a nejenom začátek, ale celý její život bude velmi náročný, protože ona se narodila s mnohočetnýma mrtvicema a myslím si, že jedna z největších koulí na noze je to, že vlastně 3 týdny po tom, co se Sofinka narodila, tak jí zemřela maminka. To, že je dítě nemocný, je strašný. Kdo děti má, tak si to nedovede ani představit, aby jeho dítě mělo horečku, natož když má celoživotní postižení, který je náročný. Ale nemít u toho svoji mámu je prostě... Já vím, že Peťa Bogner, její táta, je skvělý chlap. Ten je opravdu tatínek na jedničku. On je skvělej a myslím si, že má fakt skvělýho parťáka a Sofinka udělala neuvěřitelný pokrok za tu dobu, co se my známe. Ale nemít mámu je velká bolest. Zatím to Sofinka třeba tolik nevnímá, ale jednou bude větší a bude stejně muset cvičit tak, jak cvičí doteď. Bude cvičit každý den, aby byla na tom líp a líp a bude jí to čekat celý život. To je její úděl a nemít po boku svoji mámu bude prostě pro ní jednou velmi náročný. A jsem šťastná, že Jaro Event a Diana Ross podpoří právě nadaci Aneška a tím pádem teď konkrétně Sofinku, která si to myslím opravdu zaslouží. A proto říkám, i kdybyste na ten koncert nešli, tak kupte lístky, někomu z vašich blízkých, z vašich přátel, protože já Sofinku znám a opravdu, jestli něco za to stojí, tak Sofinka to je.
0: Hmm. Tak děkuju za tohle představení vlastně té malé slečny, pro kterou ty peníze půjdou. Už to zaznělo, koupí vstupenky, podpoříme, ale vím, že se nějak peníze budou vybírat i přímo během koncertu.
2: Samozřejmě, nadace Aneška tam bude mít i vlastní stánek, bude tam určitě mít své zástupce a bude možnost tedy přispět přímo na Sofinku i během koncertu a samozřejmě i před koncertem, protože vycházejí články, vychází publikace o tom, že podporujeme právě přímo Sofinku a určitě na internetu už teď budou moci i vyhledat například QR kódy nebo údaje pro platbu a můžou přispět ještě před koncertem, ale samozřejmě i během toho koncertu.
0: Hmm. Abychom se vrátili zpátky k té hudební produkci, jak moc složité je uspořádat koncert takovéhle velké hvězdy, která je zvyklá na světová pódia právě v Plzni v amfiteátru, protože, co si budeme povídat, ono tamto zázemí úplně super luxusní není, tak co všechno tam musíte přivést, udělat, změnit, aby tam Diana Ross mohla přijet?
2: Je toho opravdu hodně. Myslím si, že nikdo si nedokáže, kdo nedělá teda hudební produkce, představit, co to všechno obnáší. Samozřejmě tam budeme muset vystavit pódium, budeme tam muset vystavit stage, budeme tam muset taky vystavit backstage a zázemí teda pro umělce a nejenom pro Dianu Ross, protože to není jenom Diana Ross, ale je to samozřejmě celý její tým, který přijíždí do Plzně a bude součástí toho velkého koncertu. Každopádně amfiteátr na Lochotině má krásnou atmosféru sám o sobě a pro ty diváky to bude krásná zkušenost vidět takovou hudební legendu, slyšet její známé písně, jako je Ain't No Mountain High na I Will Survive, a nebo třeba ikonická Upside Down ze seriálu Stranger Things. A bude to vlastně průřez i pro celou generaci lidí, protože to opravdu není jenom pro vyzrálé rodiče nebo prarodiče, ale ta hudba podle mě nemá limity a poslouchají opravdu i v dnešní době generace dvacátníků a myslím si, že to je krásná příležitost přijet, užít si léto, užít si krásný letní den a užít si ho společně třeba i s celou rodinou, zároveň vědět, že je takový přesah, jaký je, a to teda i ta podpora Sofinky. A přijet se podívat na krásné město, protože Plzeň je krásné město, myslím si, že to třeba plno lidí ani neví.
0: Stíháte vy při své práci a při péči o svoji rodinu zajít třeba právě na podobnou velkou akci?
1: Tak já jakožto zpěvačka říkám i mému manželovi, že ráda vyhledávám i klid. Ale je pravda, že takovouhle legendu, jako je Diana Ross, tak to si rozhodně nenechám ujít, už právě včetně toho, jaký neuvěřitelný přesah to má právě i pro Sofinku a pro nadaci Aneška, takže jsem moc šťastná, že budu u toho.
0: Jak bude celá ta show vypadat? Je to tak, že v 7 hodin začne zpívat Diana Ross a bude zpívat až do půlnoci?
2: Máme tady další překvapení pro všechny posluchače a pro ty, kteří se chystají na ten koncert. Celý koncert otevře čtyři tenoři, kteří minulý měsíc vystupovali v Carnegie Hall v Americe a v červenci otevřou celý koncert Diany Ross svým velkolepým vystoupením. Mm-hmm. Zároveň myslím, že je pro všechny, kdo navštíví tento koncert, i atraktivní, že se sem do Plzně, do plzeňského amfiteátru na Lochotíně chystá celý český showbiznis, včetně slovenského, takže budou mít i možnost potkat třeba nějaké hvězdy, ke kterým zhlíží, nebo umělce, které celý život chtěli potkat.
0: A potká je normálně v kotli. Nebo třeba ve frontě na pivo, protože já vím, že vy jste ty, kteří mají rádi Plzeň a přihlásí se k tomu, ať už Plzeň jakoukoliv, tak byste pro ně připravili zajímavou akci.
2: Určitě. My jsme si pro všechny plzeňáky a všechny lidi, kteří milují Plzeň, ať už tekutou, nebo právě tu městskou, připravili akci a mohou využít kód Plzeňák s tím, že si budou moci zakoupit 2 vstupenky za cenu 1. Takže Plzeňák, vstupenky můžete zakoupit v sítích Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka.
0: No a 29. července bude ten velký den, kdy se všichni potkáme v Plzni, v amfiteátru na Lochotině. Já budu držet palce, aby vyšlo počasí, aby bylo takové správné, ideální koncertové. Každopádně si užijeme parádní léto. Děkuju za návštěvu.
1: My děkujeme za pozvání.
2: Děkujeme za pozvání.
0: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na tomhle velkolepém koncertě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

0: Nejen dechberoucí příroda, ale také místo zatížené nepříliš radostnou minulostí. Pavlův Studenec. Ještě před druhou světovou válkou zde žilo více než 1000 obyvatel. Po válce přišel jejich odsun, obec se ocitla v pohraničním pásmu a v následujících desetiletích prakticky zmizela z mapy. Dnes její příběh připomíná tichý letní festival, který prostřednictvím vzpomínek pamětníků, výstav i společných setkání otevírá prostor k poznání historie tohoto výjimečného místa i k česko-německému porozumění.
1: Pavlův Studenec ožívá je tichý letní festival, je to taková specialita, se kterou si myslím, že jsme přišli jako možná úplně první. Je to vlastně takový sousedský setkání, kde nehraje hlasitá muzika, naopak je tu prostor pro to, aby vlastně lidi mohli rozjímat, dozvědět se něco o společné historii, vlastně setkat se, popovídat si a přespat na louce. Pavlův Studenec vlastně tady pro to setkání slouží jako taková historická kulisa nějaké společné historie. Není to vlastně o tom hledat třeba proč se tady co jak stalo, ale je to spíš o tom připomenutí těch lidí, kteří tady žili ty svoje běžné životy, co se vlastně dokáže stát, když jako se bohužel jako ty národy proti sobě obrátí. A my chceme, aby to tady byl prostor vlastně pro vznik nových přátelství a podobně.
0: Festival vzniká v úzké spolupráci s Pamětí národa, která pro návštěvníky připravila tematické instalace, výstavy i další doprovodný program, přibližující osudy zdejších obyvatel.
2: Všichni návštěvníci festivalu si můžou nejprve prohlídnout výstavu Vysídlení dosídlení, která vlastně mapuje příběhy lidí, kteří opouštěli místa a na jejich vlastně do jejich domovů se stěhovali lidé zase z jiných míst. Máme tady dále Stánek paměti národa a kinokavárnu, kde si lidé můžou seznámit s dokumenty, které jsme vytvořili. A krom toho jsme tady připravili několik landartových instalací, které vlastně obnovují ten život Pavlově Studenci nebo snaží se o to, vypráví příběhy lidí, kteří tady žili.
0: Přímo z řad pamětníků, kteří zde před odsunem prožili své dětství, vzešel také nápad na obnovení staré tradice šáfaja, která zde proběhla naposledy před 81 lety.
3: Jeden pán se mu podařilo vlastně, nebo jeho rodičům při odsunu tady z Pavlova Studence zachránit Madonu, což vlastně byla takový důležitý artefakt té celé slavnosti. Ty Madony existovaly 4 a jednu z nich právě se podařilo zachránit a díky tomu vlastně se může i dnes znovu účastnit téhle akce. Velkým přáním toho pána bylo, aby se Madona mohla znovu podívat do Pavlova Studence, takže po 81 letech se tomu tak dneska stane.
1: Ta slavnost vlastně původně spočívala v tom, že měla přinést dobrou úrodu, dobrý počasí, prošla vlastně nějakou transformací, protože původně to byla staroněmecká slavnost. S příchodem křesťanství se ten rámec trošku změnil, nicméně ta podstata zůstávala stejná. Byl to den, kdy se na Pavlově Studenci slavilo vlastně nejvíc, byl to největší svátek vlastně za celý rok.
0: Letošní festival Pavlův Studenec ožívá je sice u konce, v příštích letech ho ale bude moci opět navštívit každý, kdo má zájem o historii i poznání místní krajiny. Z Pavlova Studence pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
4: Rozfrézovaná vozovka, těžká technika a pracující dělníci. Tak v těchto dnech vypadá ulice v Plzni na Roudné, kde probíhá rozsáhlá rekonstrukce komunikace. Přestože je úsek zcela uzavřený pro běžnou dopravu, někteří řidiči si zákaz vjezdu vykládají po svém.
5: My bychom rádi aktuálně apelovali na všechny řidiče motorových vozidel, aby důsledně respektovali zákazovou značku zákaz vjezdu mimo vozidel stavby, a to na okružní křižovatce, která souvisí s opravou a rekonstrukcí ulice na Roudné, protože v úseku zhruba 1 kilometru se zde provádí stavební práce, pohybuje se zde také stavební technika a vjezd vozidel zde komplikuje právě tyto stavební práce, pohyb vozidel anebo prostředku MHD.
4: Úsek je aktuálně průjezdný Kyvadlově. Dopravu řídí světelná signalizace. Oficiálně je vjezd povolen pouze autobusům veřejné dopravy, vozidlům stavby a případně těm, kteří v okolí bydlí. Realita je však jiná. Řidiči osobních aut zákaz ignorují a jezdí sem buď podle navigace nebo takzvaně naslepo.
6: krásná značka.
7: Já se potřebuji dostat do fakultky, do práce.
5: Budete muset potom z druhé strany, a nebo doporučuji tady, když vás otočím, tak běhat s horem, potom
7: no
5: nová nahoru,
7: no,
5: nad Horná,
7: no,
5: na jinou volbu nemáte.
4: Už v prvních dnech omezení se ukázalo, že půjde o větší problém a o nebezpečné situace nebude nouze. Městská policie proto na místo posílá své hlídky.
5: Od doby, kdy se vlastně začala realizovat ta uzavírka ulice na Roudné, tak jsou zde hlídky v podstatě pravidelně. Nechci zmiňovat časy ani přímo konkrétní časové úseky, kde se zde hlídky vyskytují, ale je to nárazově, je to každý den.
4: Jen za dobu našeho natáčení chtěla místem projet více než desítka vozidel.
8: Já ani nevím, jestli teda tam něco je, nějaké upozornění, že jo, koukáte na ty auta, abyste, že jo, za přednost jízdy a tak, a najednou je tady značka.
9: Vzhledem tomu, že nejsem zpozněná nebo podobně a potřebuji se dostat do nemocnice na schůzku, tak mi je navigace neukázala žádnou jinou možnost, takže jakoby... Bohužel jsem se nechal ovlivnit.
10: Naším zase značky.
4: Že by bylo místo špatně značené, ale plzeňští strážníci odmítají.
5: Máme určitě za to, že úsek je velmi dobře osazen dopravními značkami, kdy zákazová značka je velmi dobře viditelná přímo už z ústí okružní křižovatky, takže zdali je to schválnost nebo pouze nevšímavost řidičů, už můžeme pouze polemizovat.
4: Omezení v Plzni na Roudné je jedním z mnoha, s nímž se musí řidiči v Plzni potýkat.
11: Snažíme se jednak ty uzavírky naplánovat v čase, tak aby jedna neovlivnila druhou, a i ta samotná opatření se vždycky volí takovým způsobem, aby se do plynulosti dopravy projevovala co nejméně.
4: Rekonstrukce silnice na Roudné skončí 7. srpna. Do té doby si řidiči musí dávat velký pozor, kam vyjíždí. Jinak jim může hrozit pokuta až 1500 korun. Z Plzně pro televizi ZAK připravili Marie Osvaldová a Lenka Prokšová.
12: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve 2. červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
13: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
12: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
14: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
15: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
16: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů a furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam úplně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak kopíroval.
12: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
13: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
12: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
17: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
12: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
18: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok, a já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
12: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaily. Ze Staňkova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
19: Od začátku července slouží ve Varšavské ulici nové veřejné toalety. Nahradili původní sociální zařízení u Alžbětiných lázní, které už bylo v nevyhovujícím technickém stavu.
20: Máme obrovskou radost, že se na Varšavské ulici, což je velmi strategické místo v Karlových Varech, přímo v centru, kousíček od tržnice, budou otevírat nové toalety.
19: Nové sociální zařízení vzniklo z modulového systému. K dispozici jsou toalety pro ženy i muže, bez bezbariérové zázemí pro imobilní návštěvníky i prostor pro obsluhu. Otevřeno je každý den od 8 do 20 hodin během Mezinárodního filmového festivalu až do 10. večer.
20: Cena za využití toalet je nastavena stejně jako na tržnici, to znamená 10 korun. Budeme tady mít celodenní službu, takže doufám, že i tato služba, veřejná služba, bude ku prospěchu nejen našich obyvatel, ale také návštěvníků Karlových Varů.
6: Spousta lidí tady hledá toaletu a není jako kde, takže jako, a i lidi jsou rádi, že to je poblíž.
10: Někdy asi jo, pak člověk hledá, kam musí do restaurace někam, takže někdy se to asi hodí.
21: Určitě je to důležitý, protože záchody se tak nenajdou nikde, takže si myslím, že to je fajn.
19: Vybudování nových toalet stálo přibližně 6 milionů korun bez DPH. 2 miliony pokryla dotace Karlovarského kraje na podporu cestovního ruchu v památce UNESCO. Ve městě je nyní v provozu 6 veřejných sociálních zařízení. Martina Straková, Televize ZAK.
12: Léto, pohyb a trocha soutěžního napětí. Oblíbená prázdninová štafeta vstoupila už do svého 23. ročníku a znovu láká celé rodiny k objevování zajímavých míst regionu. Letos poprvé zavítala kromě Plzeňského i do Karlovarského kraje a nabízí rekordní počet cílů.
22: Princip prázdninové štafety spočívá v tom, že vybereme většinou 5 desítek, letos je to 8 desítek soutěžních cílů, které mají děti a s nimi samozřejmě jejich rodiče, prarodiče, takže celé rodiny navštívit v průběhu prázdnin, navštěvují je, vyfotí se na nich, letos nově můžou použít i QR kódy, takže to je další novinka a v podstatě ve chvíli, kdy splní 15 soutěžních cílů, tak v tu chvíli jsou zařazení do slosování.
12: Jedním z 8 desítek cílů je také areál Škodalent, kde organizátoři připravili mimo jiné i speciální rodinnou naučnou stezku využívající QR kódy.
23: Na panelech je například, v kterých letech vznikaly první přírodní rezervace v kraji, kolik je národních parků v kraji. Je to spíš ne zaměřený na jednotlivé cíle, jako ta prázdninová štafeta, ale spíš na takové zajímavosti právě v tom tématu, který otevírá ta prázdninová štafeta. A je to formou kvízu, takže návštěvník si přečte otázku, má tam A, B, C a samozřejmě pokud odpoví, tam jsou přesně instrukce, bude vyhodnocený.
12: Dalšími turistickými cíly jsou například hrady, stezky, ale i jiné zajímavosti.
22: Z těch úplně nejnavštěvovanějších je to třeba Arboretum Sofronka v Plzni, a z Karlovarského kraje je to hrad Cheb a třeba jedna věc, která je z těch úplně nejnavštěvovanějších, ve Zbyroze je zapíchnutý ve skále meč, takové krásné místo, takže třeba i to.
12: Po stopách prázdninové štafety se vydala i 9letá Jasmín.
24: Líbí se mi tady prázdninová štafeta, už jsem byla na Radyni, na Homolce a tady ve Škodalendu a plánuju někam ještě sdělat těch 15 cílů.
12: Za skvělý nápad považuje prázdninovou štafetu také starosta centrálního obvodu David Procházka.
25: Náš kraj je úžasný, nicméně, když se jako dítě vzpomenu, tak k tomu obdivování hradů, zámků, těch turistických cílů jsem přece jenom musel trošičku dorost a proto věřím, že pro ty menší děti, tak návštěva tuto hradu u nás ve Škodalandu spolu s těma dalšíma atrakcemi, které tady máme, tak tu turistickou štafetu oživí a jsem moc rád, že tady ten Škodalant jedním z cílů je.
12: Vyhlášení vítězů prázdninové štafety se uskuteční 13. září na hradu Radyně. Těm nejúspěšnějším tam předá ceny Karel IV. Se svojí družinou. Z Plzně pro Televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Obloha nad Staňkovem na Plzeňsku patřila těm nejlepším parašutistům z Česka. Právě tamní letiště hostilo otevřené mistrovství republiky.
1: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve druhém červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
2: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
1: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
3: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
4: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
5: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů. A furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam úplně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak okopíroval.
1: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
2: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
1: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
6: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
1: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
7: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok a já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
1: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaily. Ze Staňkova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Pouťové atrakce, staročeský jarmark i mezinárodní folklorní festival. Klatovy opět hostili jednu z největších kulturních akcí v regionu, která každoročně přiláká tisíce návštěvníků z Česka i zahraničí.
8: Historické centrum Klatov se od středy 8. do neděle 12. července proměnilo v místo, kde se střetávají náboženské tradice, lidová kultura i pouťová zábava. Klatovská pouť a 31. ročník Klatovského folklorního festivalu i letos nabídli program, který oslovil návštěvníky všech generací.
9: Klatovská pouť je tradičně největší letní slavnost, která v našem městě se koná. Od pátka do neděle se město zaplní nejen hudbou, tancem, ale třeba také pouťovými atrakcemi, tržištěm a výstavou jak v Klatovském pavilonu skla, tak třeba u karafiátníků. A pokud by toho nebylo dost, popojdou o kousek dál do jezuitské koleje, kde je tábor ostrostřelců, v letním kině jsou heligonkáři, no a samozřejmě, že ty nejmladší tu nevydrží. O kilometr výš je spousta pouťových atrakcí a tam už od včera je mimořádně živo.
8: Vedle pouťových atrakcí patří ke koloritu klatovské pouti také staročeský jarmark. Každoročně sem přijíždějí desítky řemeslníků a prodejců nejrůznějších výrobků.
10: No s tím pouťové samozřejmě akce po republice, kde v těchto končinách v jižních Čechách a Pošumaví jsou poutě nesmírně tradiční, kam se vždycky těším. Je tady úžasná atmosféra. Oproti severu, kde jsem od Liberce z Českého ráje, tak tam ač poutě jsou, tak nemají takového ducha, jako je tady. Proto se sem rád vracím a snažím se tady tu atmosféru ještě zpestřit s mými bylinkami, aby zákazník, který se mě po roce, po dvou, po třech vrátí, aby zde nacházel cosi nového.
8: Významnou součástí pouti je ovšem zejména Mezinárodní folklorní festival. Ten letos do Klatov opět přivedl soubory z řady zemí Evropy a nabídl divákům pestrou přehlídku lidových tanců, hudby i tradičních krojů.
11: Přijeli soubory z Řecka, Francie, Lotyšska, Německa, Slovenska, Moravy a Čech. A určitě takovým highlightem toho festivalu bude páteční koncert Hrubé hudby, což je horňácká hudba, která zpracovává netradičním způsobem s moderními prvky folklorní písničky. Potom v sobotu během odpoledne budou probíhat folklorní pořady během celého odpoledne na Klatovském náměstí a vyvrcholením bude festivalový gala program od 8 hodin a ten bude trvat až do půlnoci.
8: Z původně náboženské pouti se během let stala událost, která daleko přesahuje svůj historický význam. Vedle duchovní tradice dnes připomíná také bohatství lidové kultury a spojuje místní obyvatele i návštěvníky z celé republiky. Z Klatov pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Už 4 roky využívají hasiči v Mostě novou moderní zbrojnici, která poskytuje kvalitní zázemí jak téměř 100 hasičů, tak i specializované technice. Zbrojnice vznikla i díky přispění Evropské unie.
12: Už 4 roky mají hasiči v Mostě novou hasičskou zbrojnici. Díky ní jsou mnohem lépe připraveni na mimořádné události a jejich zázemí zcela odpovídá náročnosti hasičské profese.
13: Jedná se teda o novou centrální hasičskou stanici v Mostě. Nyní se nacházíme v areálu této stanice. Začala se realizovat stavba v roce 2019 a kolaudace proběhla v únoru roku 2022, takže nyní jsme zde 4. rokem. Tato stanice v podstatě je předurčená na, máme speciální techniku na stabilizaci budov a vlastně tahání osob z výkopů. Máme zde speciální předurčenou techniku pro celý kraj na tyto typy události.
12: Stanice nahradila 40 let starou staticky narušenou budovu. Mostečtí hasiči mají v nové zbrojnici krom jiného také veškeré vybavení potřebné ke své fyzické přípravě.
13: Před touto celou novou hasičskou stanicí zde byla vlastně od roku 1970 zde stála stará hasičská stanice, která v podstatě postupem času byla značně staticky narušená, vyskytovala se v nich plíseň a v podstatě bylo doporučeno i statiky celou tuto stanici zbourat a vystavit novou. Jsme velice spokojeni s výstavbou této stanice a s žitím v této nové stanici. Je to v podstatě nesrovnatelné s tou minulou stanicí. Máme zde celá nové prostory, máme každou místnost máme klimatizovanou, máme zde saunu, posilovnu, tělocvičnu pro hasiče, máme zde venkovní sportovní prostory, takže jsme plně maximálně spokojeni.
12: Stanice pro téměř 100 hasičů vznikla i díky podpoře Evropské unie.
13: Celkově hasičský záchranný sbor dostal na toto dotaci v rámci projektu Evropské unie REACT-EU výši 96 milionů korun.
12: Centrální hasičská stanice v Mostě realizuje 10 až 12 výjezdů každý den. Stanici musí hasiči opustit do 2 minut od vyhlášení poplachu.
0: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace.
14: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
15: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
14: S rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
15: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
14: Hlavní devizou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
16: Peče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
17: No je to tady úžasný, my jsme přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
18: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do Lázny, tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
14: Zdejší Lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř, naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
15: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Na další protipovodňové opatření mohou města a obce získat peníze z nového dotačního programu. O podporu chce žádat také Povodí Moravy na pokračování čtvrté etapy ochrany jihu Olomouce. Město zároveň připravuje další projekty, díky kterým může dokončit ochranu před velkou vodou.
19: Od ničivých povodní, které na podzim zasáhly Olomoucký kraj, uplynou téměř 2 roky. Města a obce dále pokračují v budování protipovodňových opatření. Například Olomouc loni dokončila jejich 4. etapu, která ochrání Nový Svět a Nemilany před velkou vodou. S financováním dalších projektů má pomoci nový dotační program, který při návštěvě kraje představil ministr životního prostředí Igor Červený.
20: Jsme zde v předchozím období jako ministerstvo životního prostředí investovali peníze. Je to vlastně proti právě těm protipovodňovým opatřením cca 180 milionů korun a ta nová dotace má právě pomoci vlastně pokračovat v dalších etapách.
21: Výzva na protipovodňová opatření má celkovou alokaci z operačního programu životní prostředí ve výši 2 miliardy korun, přičemž jsme připraveni alokaci případně navýšit, pokud projekty budou. Jedná se o projekty na přírodě blízká protipovodňová opatření, to znamená podporujeme revitalizaci toků, tak aby v případě povodňových stavů se voda mohla volně odtékat do krajiny a postupně zasakovat.
19: Města a obce mohou už nyní o dotaci žádat do prosince letošního roku. O státní podporu má zájem také Povodí Moravy na pokračování 4. B etapy protipovodňových opatření na jižní straně Olomouce,
22: která je zatím rozpočtově ve výši nějakých 430 milionů korun. Předpokládáme právě využití těch dotačních prostředků z této nové otevřené výzvy.
23: Tak Olomoučané si jistě pamatují a příští rok to bude 30 let od roku 1997, kdy město Olomouc zasáhla ta ničivá povodeň, která zasáhla asi třetinu města, přímo se dotkla přibližně 30 tisíc obyvatel. Já jsem hrozně rád, že se nám z Povodí Moravy, Ministerstvem životního prostředí a Státním fondem životního prostředí daří za ty poslední dekády budovat protipovodňovou ochranu města, protože ji považuji nejen, ale věřím, že většina Olomoučanů za nejdůležitější.
19: Loni dokončená protipovodňová opatření chrání více než 2000 lidí na jihu města. Hráz odolá průtoku až 650 kubíků za sekundu, což odpovídá zhruba 400leté vodě.
22: Ani především tady část Nemila na pravém břehu řeky Moravy, revitalizaci jak řeky Moravy nebo břehu řeky Moravy, tak napojení slepého ramena, které bude neustále zvodněné. Pak jsou zde nějaké přírodě blízké prvky jako tůňky, náhradní výsadba v počtu třeba stromů. Zde bylo vysazeno nějakých 1800 stromů, 1700 keřů, jak měkkého, tak tvrdého luhu. Čili je to takový komplex opatření, který pomůže nejen při zvládání těch povodňových průtoků, ale i v době sucha pomůže s posílením ty biodiverzity říční nivy.
23: Neméně důležitá bude celkové dobudování protipovodňové ochrany, to znamená nadcházející 3. etapa, na kterou nyní děláme architektonicko-krajinářskou soutěž. A v neposlední řadě, a je to klíčové, aby město získalo ochranu před, řekněme, 400letou vodou, tak je důležitý i ten sever města, kde se řeka Morava vlévá do Olomouce, to znamená v městské části Chomoutov, udělat taktéž protipovodňová opatření.
19: Městskou část před 2 lety velká voda také zasáhla, zatímco centrum města se díky protipovodňové ochraně podařilo udržet. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Masarykovo náměstí v Uherském Brodě ožilo tóny bubnů a orchestru. Nebylo to ale jen tak nějaké vystoupení. Hudebníci totiž dorazili z nizozemského Nardenu.
2: Schlachwerk Group Narden a Jong, to je dvojice nizozemských hudebních skupin, které v sobotu dorazili do Uherského Brodu, aby pořádně rozproudili letní atmosféru na Masarykově náměstí. Mládežnický orchestr spolu s bubenickým uskupením ovšem nepřivezl žádnou nudnou klasiku, právě naopak. Nebojí se experimentovat s popovými a tanečními prvky, zasazenými do typického orchestrálního stylu.
3: Přijeli naši holandští přátelé z našeho partnerského města z Nardenu, kteří jsou o tomto víkendu ve Starých Hrozenkově na kopančářských slavnostech. No a sami nás oslovili, jestli by mohli přijet i k nám do Brodu zahrát, tak samozřejmě jsme za to rádi, že tady přišli potěšit naše občany, protože jezdí k nám zhruba co každé 2 roky, zejména na ty bílokarpatské slavnosti. Teď se letos nemohli zúčastnit, ale protože jsme věděli, že jdou nyní, takže zahráli, jejich hudba je velice temperativní a lidé i tady z Uherského Brodu je máme moc rádi.
2: Město Uherský Brod je neodmyslitelně spjato s Janem Amosem Komenským, který je pohřben právě v Nardenu. Spolupráce s tímto nizozemským městem je proto pochopitelná a uherskobrodští zastupitelé se jí snaží poctivě rozvíjet.

0: červnu, jak byly bělokarpatské slavnosti, tak přijeli představitelé z holandského Nardenu k nám do Uherského Brodu, jak pan starosta, tak místostarosta, a hovořili jsme o další vzájemné spolupráci právě s Holandskem a chtěli bychom rozšířit a máme obě strany zájem na to, aby se naše školské organizace propojily a tam už probíhá nějaká základní domluva. Chceme to zkusit na úrovni středních škol, kdy se vzájemně podobné školské zařízení vzájemně kontaktují a chtěli bychom tam udělat vzájemné výměny vlastně studentů.
1: Pokud ovšem milovníci kultury nezvažují cestu do Holandska, připravilo si pro ně město zajímavý letní program. Příkladem může být Fire Festival nebo experimentální ročník Augustfestu, který

0: se každoročně koná nejenom v různých městech, ale také u nás v Uherském Brodě, kdy budeme otvírat různé památky, které město má, a v rámci toho bychom i chtěli otevřít tu panskou zahradu.
1: Z dnešního týdne v regionech už je to všechno. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Víte, že letos Hurvínek slaví svoje sté narozeniny. Možná i vás tahle loutková postavička s nezaměnitelným hlasem provázela dětstvím. Tak ji nezapomeňte třeba připít na zdraví. No a hned je důvod k oslavě. Další dobré zprávy přidáváme z našich regionů. K létu a dovoleným patří nejen pohoda u vody, ale taky dobré jídlo. Byli jste někdy na soutěži bramborových salátů nebo gulášů? Ty totiž každý dělá trochu jinak a každý je přesvědčen o tom, že ten jeho je nejlepší. Tak pojďte ochutnat.
1: Areál Rychmalského Sokola patřil po roce opět gulášovému klání. Do soutěže se zapojilo 15 týmů a každý věřil, že právě jeho guláš bude lidem chutnat nejvíce.
2: Tradiční akce Rychmalské gulášové klání, kterou pořádáme už po páté, je to ve spolupráci spolku Naš Rychvald, Sokol Rychvald a město Rychvald. Těšíme se na to, že návštěvníci přijdou, budou hlasovat, budeme mít i odbornou porotu, která bude vyhodnocovat guláše a samozřejmě bude hlasovat i veřejnost. Vstup je zdarma, je bohatý doprovodný program a letos to máme ve stylu westernu, takže budou i program takto laděný.
3: Každý tým musí navařit minimálně 20 litrů guláše. Každý tým musí mít k dispozici degustační porci, která obsahuje 1 deci šťávy a minimálně jeden kousek masa tam musí být. Náš tým vaří dneska 40 litrů guláše, děláme vepřový guláš. Náš guláš je výjimečný tím, že ho děláme z čuníka, který byl kojený ohnivou vodou, takže bude lehce pikantní.
4: Soutěžíme s hovězím maďarským gulášem, poctivým, musím podotknout, a vlastně vítězným. Minulý rok jsme se umístili na prvním místě v Boumíně, takže to chceme nějak obhajovat. A ještě chci zmínit jako chválu mojí manželky karlovarský knedlík, který asi jsme jediní tady. A chci zmínit, že ho pěkně tuní a je čím dál tím lepší. Tady ta akce výborná, skvělá, můžu doporučit. No.
1: Vítězným týmem se nakonec u veřejnosti stal westernový Richmond City Ranch a porotě nejvíce chutnal guláš od místních myslivců.
0: Už jste někdy jeli na lodi, loďce nebo alespoň na šlapadle? Za mě je to nejkrásnější způsob dopravy i zábavy. A třeba taky netradiční možnost, jak si prohlédnout Prahu. A možností je opravdu hodně.
5: Plavba po Vltavě patří mezi oblíbené letní aktivity metropole. Půjčovna šlapadel na Slovanském ostrově je otevřená za příznivého počasí každý den od 11 hodin a nabízí šlapadla, pramičky i oblíbené labutě.
6: Můžou si nás půjčit šlapadla pro 1 až 4 osoby, jak vidíte tady. Za vámi jsou vlastně ještě labutě. Ty půjčujeme taky a máme i šlapadla pro 5 osob s tím, že vlastně, kdyby měl někdo chuť si zaveslovat, tak si může půjčit i pramičky tamhle na konci. Lidi přijdou, jenom fungujeme na principu jako na matějské pouti. Takže kdo přijde, ten jede. Úplně nejlepší je to vlastně pod mostem Legií, když si projedete, tak tam vidíte krásně Karlův most, Pražský hrad, je tam Petřín, jsou tam takový ty žlutý tučňáci, tak to mají rádi lidi. Potom vlastně, když projedete okolo Střeleckého ostrova, tak na druhé straně vidíte ještě tančící dům. Standardně půjčujeme na hodinu, s tím, že není problém si to půjčit klidně i na celý den, ale za tu hodinu ten okruh, co jsem popisoval, je úplně bez problému, se dá zvládnout.
5: Za hodinovou plavbu na šlapadle dáte 350 korun, na 5 místném šlapadle pak 450 korun a na pramičce 300 korun.
6: Myslím si, že když někdo zvládne jezdit na kole, tak tohle je úplně to samé, s tím, že vlastně půjčujeme šlapadla i rodinám s dětmi, máme tady vesty pro ně, takže to není problém, půjčujeme zdarma. Když přijdou vlastně, tak na začátku u kasy jim řekneme nějaký pravidla. Důležitý je určitě dávat si pozor být 5 metrů aspoň od břehu a nejezdit za žluté boje, protože tam jsou potom splavy. Také tady máme vlastně parník, který jezdí kolem každou hodinu, takže když potká parník, tak určitě se musí vyhnout, protože velká loď má přednost.
5: Vyplout ale nemusíte jen přes den. Půjčovna totiž nabízí i noční plavby, při kterých máte možnost prohlédnout si osvětlené panorama historické Prahy přímo z hladiny řeky.
6: 30 až 40

0: 35 minut před západem slunce, tak my musíme dávat lampičky, protože každé plavidlo musí být osvětlené. S tím je to vlastně taková romantická plavba, hodně to využívají páry, když přijdou třeba na nějaké rande.
1: K dispozici tady mají plavidla až pro 6 lidí a přímo v půjčovně si také můžete koupit i drobné občerstvení. Natálie Vašková, Televize Praha.
2: Máte na výlet nebo dovolenou namířeno na západ Čech? Pak pro vás mám dobrou zprávu. Ve všech kontrolovaných přírodních koupalištích se můžete bez obav schladit. Kvalita vody je zatím velmi dobrá.
3: Podle posledního měření hygieniků jsou všechna koupací místa v našem regionu na jednotce nebo dvojce. Zhoršená kvalita je pouze na Babylonu na Domažlicku.
4: Koupací vody v rámci celého Plzeňského kraje jsou bezproblémové. Problémem zůstává jenom nižší hladina vod vzhledem k tomu, že je nedostatek dešťových srážek, takže i ty hladiny těch vodních nádrží a vlastně míst, která se využívají ke koupání, bývají snížená. Výhledově nám tam díky tomu narůstá možnost zhoršení kvality vody díky nárůstu sinic.
3: Sinice se už nyní částečně objevují v některých částech Hrachluské přehrady, ale i tady je zatím situace velmi dobrá.
5: Voda čistá, úžasná, úžasný prostředí, málo lidí. Je to tady moc pěkný.
6: Ale dobře se nám to tady líbí a je to tady hezký.
3: Bez obav pak můžeme zamířit i do plzeňských Boleveckých rybníků.
7: Všechny rybníky, které sledujeme jako místa pro koupání, což je Šídlovský rybník, Kamen rybník, Senecký rybník a samozřejmě Velký Bolevecký rybník, vykazují pořád vysokou kvalitu vody s minimem sinic.
3: Podrobné informace o kvalitě vody zveřejňují hygienici na webových stránkách koupacivody.cz. Samozřejmě ale nejezdí na kontroly úplně všude. A tak třeba městská koupaliště musíme dohledávat na vlastním webu nebo na stránkách obcí.
4: Na stránkách, co nemáme uveřejněno, ale víme, že se odebírá a jsou taky v pořádku, jsou třeba koupaliště v obci Nezvěstice, které pravidelně zase výsledky jsou na stránkách k dispozici na stránkách obce, a nebo i třeba koupaliště na Tachovsku, po případě Klatovy, Sušice a podobně.
3: Horší zprávu máme bohužel pro vodáky. Berounka z Plzně je jen 3 cm nad limitem, Ohře z Karlových Varů už je pod ním a na hranici sýznosti je také Otava za Sušicí. Pro Televizi ZAK Jonáš Novotný.
2: Historický úspěch zaznamenali v uplynulých dnech nejen české tenistky na Wimbledonu, ale taky mladí motokrosaři na domácím světovém šampionátu. Mluvil jsem o tom s manažerem reprezentace.
8: Dnes o motokrosu a dnes o motokrosu velmi pozitivně, protože máme velké světové úspěchy. Naším hostem je manažer národní reprezentace Emil Končil. Ahoj.
9: Ahoj.
8: Juniorské reprezentace, abych to řekl správně, nebo je to tak ten titul oficiálně?
9: Ano, ano.
8: Je to tak. Máme za sebou vlastně velké mistrovství, které se odehrávalo u nás, mistrovství světa, odehrávalo se na jihu Čech. A jak jsme si stáli jako Česká republika?
9: Tak jako pořádající země jsme měli 17 jezdců, kteří byli pozvaní do reprezentace České republiky. Z toho 3 se probojovali do nedělních finále a největším úspěchem asi 5. místo Milana Rubeše, 40. Benedikt Svoboda a 27. v kategorii 125. David Kadleček. Takže to, na co máme, jsme splnili a překvapení ve formě akorát 65. u Benedikta Svobody. Takže za nás to dopadlo asi tak, jak mělo.
8: Co jsem koukal, tak celkově Česká republika skončila 12., což je asi nejlepší umístění, co jsem tak jako dohledal v nějakých historických tabulkách. Co to vypovídá?
9: Je to v novodobé historii, je to tak, loni po mistrovství světa, na mistrovství světa ve Francii jsme byli 14., takže teď jsme byli 12. Zhruba před 2 rokama jsme začali dělat dětský juniorský projekt motokrosovej, kde vycházíme z poznatků MXGP Academy a je to holandský projekt. A myslíme si, že to prostě má vzestupnou tendenci a je to vidět na výsledkách ostatně, takže jako musíme v tom vydržet a myslíme si, že zase se dostaneme na výsluní s motokrosem.
8: Co jsem koukal, tak tam hodně vysoko se umístili Francouzi, Američani. Opravdu se k nám takhle sletěl úplně celý svět?
9: Bylo 40 zemí se účastnilo tohohle mistrovství světa a ta úroveň motokrosu i dětského juniorského motokrosu ve světě je neskutečná, takže jako máme se co učit a určitě máme co dohánět.
8: Oni to jsou, ono se řekne junioři, ale oni jsou to fakt děti, protože ta 65 to jsou opravdu malí kluci, ne?
9: Je to do 12 let, je to kategorie do 12 let, 85 do 14, máme 16 letý kluky na těch 125, jo, ale ty děti opravdu, co se týče těch 65, jsou to prostě dneska jezdci i úrovní a stylem a prostě je to jako neskutečný z toho světa, co přijíždí.
8: Já chápu, že u dospělých už potom mají sponzory, někdo jezdí jako tovární jezdec, ale tady jsou sponzoři asi hlavně rodiče.
9: Jako tady pochopitelně patří obrovský dík rodičům, protože díky rodičům vlastně, který dopřávají ten motokros tím dětem, co se týče času, financí a úplně všeho, nebejt jich, tak ty děti prostě tenhle sport ani dělat nemůžou, takže v tom jim patří obrovský dík a asi prostě by měla přijít zase doba, kdy ten motokros bude všeobecně podporovaný i partnerama nějakýma a tyhle tím, protože si myslím, že to má vzestupnou tendenci a pokud to tak bude fungovat, tak si myslím, že je to otázka času a dostaneme se zase někam, kde jsme bývali.
8: Je to tak i v tomhletom dětským nebo v té juniorské kategorii, abych se někoho nedotkl, když už mu bude 14, asi by nechtěl, abych říkal, že je děti. Je to tak, že třeba si ho vyhlídne nějaký velký sponzor nebo už třeba nějaká továrna a řeknou, ten je talentovaný, ten bude jednou hodně dobrý, ten je náš?
9: Je to tak, teďko třeba po mistrovství světa v kategorii 65 vyhrál francouzský reprezentant a už v pondělí rakouská značka s ním uzavírala smlouvu a stal se jezdcem této továrny. Takže prostě je to vyloženě o tom, jaký má přístup pochopitelně, kdy nejde jenom o ten dílčí výsledek, ale je to přístup rodiny, je to přístup federace, je to přístup úplně všeho. A když se tam sejdou tyhle ty věci, tak pro tyhle kluky prostě je to nějaká budoucnost, která jim zaručuje, že na tom výsluní se budou podovat další dobu a je jim to jenom přáno.
8: Mluvil jsi o tom, že u nás se to mění poslední dobou, že se zlepšuje to zázemí, dá se říct?
9: Je to pořád ještě furt, to vycházíme z toho, že je to závislí na rodičích hlavně. Musíme nějakým způsobem zabezpečit nebo respektive založit různý střediska, aby jsme měli pod kontrolou ty děti svým způsobem výkonnostně. To znamená, že i ty školení těch trenérů, kdy prostě musíme začít rozlišovat náborové věci, rozlišovat hobby motocross, rozlišovat výkonnostní motocross, plus pochopitelně, kde bude vrcholem ta reprezentace. A tyhle ty věci, pokud nezačneme dělat, kdy se nám budou míchat tyhle ty věci dohromady, tak je strašně těžký vybudovat z něčeho něco, co bude mít opravdu nějakou vzestupnou tendenci a nějakou výkonnost, nějaký výkonnostní růst. Ale myslím si, že i tímhletím prostě je to jeden z bodů, který řešíme a daří se to.
8: Říkal jsi, že druhým rokem jedeme v nějakém systému, který jsme koukali od Holanděnů, ano, správně pamatuju. Je to třeba už teď vidět, už se to podepisuje, nebo to je běh na dlouhou trať a bude to vidět za 10 let?
9: Je to vidět už v tom, že ta komunita těch rodičů chápe to, že dokážou přijmout radu v tom, že ty jezdci musí jezdit kvalitní závody a pochopitelně, pokud se nebudeme srovnávat s cizinou, nebudeme jezdit závody, které budou mít smysl výkonnostního charakteru, tak prostě ty děti nebo ty jezdci nemůžou stoupat, nemůžou mít prostě výkonnostně navrh oproti tím, který prostě nějakým způsobem i to berou jinak ten motokros, že jo? To neznamená, že všichni budou chtít jezdit mistrovství světa, všichni budou chtít být v reprezentaci, ale pokud ti lidi chtějí nějakým způsobem fungovat na mezinárodní bázi, tak musí jezdit mezinárodní závody a závodit s těma nejlepšíma.
8: Já vím, když jsme přijeli s mojí 6letou dcerou za tebou do Dobřan, tak si rovnou posadil na nějaký takový jako odrážedlo a jeď, elektrická motorčička. Funguje to takhle? Posadíš dítě na motorku a oni ty děti se moc nebojí, tak prostě jedou a čím lepší má motorku, tím líp jezdí, nebo prostě už to v těch dětech opravdu někde musí být?
9: V těch dětech pochopitelně, že ten talent je strašně moc důležitý, ale je to strašná dřina.
8: No a v tom následujícím, tedy mistrovství nebo v tom velkém finále, máme želízka v ohni?
9: Tak my teď, když jdeme na semifinále mistrovství Evropy do Estonska, tam jedou tři jezdci, dva v 65, jeden v 85 a podle toho semifinále pochopitelně budeme fungovat v lokti. Věřím klukům, že v tom Estonsku si poradí a podle výsledků, co zajížděli v Evropách už v Central Europe Zone, my spadáme po tuhle zónu, tak si myslím, že by mohli postoupit a že by měli přivést to jisté místo do lokte a nemůžeme jim držet jenom palce, protože ta atmosféra v lokti na MXGP je neskutečná. Celý Čechy to milujou, že jo, tohle a je to prostě takový svátek českého motokrosu vždycky v tom červenci a přeju jim to.
8: Když se budou lidi chtít přijít podívat, kdy je ideální den, kdy pojedou třeba nějaký nabušený mladý a kdy se pojede hlavní závod?
9: Tak v sobotu se jedou hlavně ty evropské kategorie a tyhle ty závody a kategorie MXGP kvalifikace a v neděli jsou vyloženě závody MXGP, kdy jedou jedničky, dvojky, takže pochopitelně, že ta největší atmosféra je tam v tu neděli, ale takový to srdíčko, to závodění a ty juniory můžou vidět v sobotu.
8: Mm-hmm. Já budu držet palce, ať se nám daří. Budu držet palce hlavně, ať se nikomu nic nestane. A to by držím palce, ať tě to hlavně nadále baví.
9: Děkujeme moc.
8: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě někde u motorek, a nebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se daří i vám.

0: Hezký dobrý den, dnes si budeme povídat o velké hudební události, která čeká plzeňský amfiteátr, ale zároveň má i takový zajímavý a dobročinný přesah. Mými hosty je Michála Gemrotová-Štiková, zakladatelka nadace Aneška, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A Pavel Višňovský, pořadatel zmíněné akce, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Já jsem sice řekl, že to je hudební událost, klidně můžeme říkat hudební událost desetiletí třeba, to se určitě tak jako říká, ale neřekl jsem, co to bude, nechávám to na vás.
2: Tak my jsme se rozhodli udělat v plzeňském amfiteátru unikátní koncert hudební legendy a bude to koncert Diany Ross, který se uskuteční 29. července právě teda v plzeňském amfiteátru, jak už jste zmínil.
0: Mě překvapilo, že tahle zpěvačka, kterou všichni znají, nebo minimálně všichni znají ty její velký hity, ještě nikdy v České republice nekoncertovala. Čím to je?
2: Tak bylo docela složité vůbec teda se domluvit na tom, aby do České republiky přijela. Upřímně ta komunikace s managementem zpěvačky trvala více jak 2 roky. První podmínka byla, že nechce vystupovat v žádné velké aréně a proto vlastně se na to váže taková zajímavá náhoda, že jsme všichni z Plzně, náš tým je z Plzně. A vzpomněli jsme si na to, že jsme odtud vzešli, byly tady takové naše první krůčky v rámci těch našich aktivit a rozhodli jsme se tedy využít prezentaci toho amfiteátru plzeňského, který se za to desetiletí velmi pozdvihl a myslíme si, že právě ten amfiteátr, což je největší český přírodní amfiteátr na Lachutině v Plzni, tak ji přesvědčil pro to, aby konečně navštívila Českou republiku.
0: Ten amfiteátr zažil obrovské koncerty, legendární Porta, která tam nalákala 10 000 lidí a byl to vlastně svátek. Potom velké koncerty Lucie, zrovna v těchto dnech tam probíhá velký metalfest, takže tradičně je to místo, které je plné. A jí se líbilo přímo tohle místo? Je to tak, že můžeme říct, že Plzeň přesvědčila, aby přijela do Čech?
2: Přesně tak. Nejenom Plzeň, ale právě ten amfiteátr na Lachutině ji přesvědčil pro to, aby se přijela konečně na české publikum podívat a aby ukázala svoji show, která je opravdu bezkonkurenční, je ve výborné kondici, můžeme si to ověřit při jejich vystoupeních, měla turné po Americe, po Japonsku a zpívají to v jejich letech naprosto perfektně, zpívá naživo a zároveň ta show je nádherná.
0: Vás jsem představil jako zakladatelku nadace Aneška. Co vy máte společného s tím koncertem?
1: Tak já jsem moc šťastná, že vlastně nadace Aneška byla vždy produkcí nebo firmou Jaro Event podporovaná. Jakýkoliv koncert, kdy dělali, tak vždycky část výtěžku šla na nadaci Aneška, na naše dětičky. Nadace Aneška se věnuje dětem s pohybovým handicapem. A jsem moc šťastná, že zrovna tenhle ten koncert je ještě takový speciální, protože máme velmi silný příběh a to je naše Sofinka, která do nadace přišla jako úplně první. A tak nám spadla do klína taková úžasná holčička, která měla opravdu extrémně těžký začátek a nejenom začátek, ale celý její život bude velmi náročný, protože ona se narodila s mnohočetnýma mrtvicema a myslím si, že jedna z největších koulí na noze je to, že vlastně 3 týdny po tom, co se Sofinka narodila, tak jí zemřela maminka. To, že je dítě nemocný, je strašný. Kdo děti má, tak si to nedovede ani představit, aby jeho dítě mělo horečku, natož když má celoživotní postižení, který je náročný. Ale nemít u toho svoji mámu je prostě... Já vím, že Peťa Bogner, její táta, je skvělý chlap. Ten je opravdu tatínek na jedničku. On je skvělej a myslím si, že má fakt skvělýho parťáka a Sofinka udělala neuvěřitelný pokrok za tu dobu, co se my známe. Ale nemít mámu je velká bolest. Zatím to Sofinka třeba tolik nevnímá, ale jednou bude větší a bude stejně muset cvičit tak, jak cvičí doteď. Bude cvičit každý den, aby byla na tom líp a líp a bude jí to čekat celý život. To je její úděl a nemít po boku svoji mámu bude prostě pro ní jednou velmi náročný. A jsem šťastná, že Jaro Event a Diana Ross podpoří právě nadaci Aneška a tím pádem teď konkrétně Sofinku, která si to myslím opravdu zaslouží. A proto říkám, i kdybyste na ten koncert nešli, tak kupte lístky, někomu z vašich blízkých, z vašich přátel, protože já Sofinku znám a opravdu, jestli něco za to stojí, tak Sofinka to je.
0: Tak děkuju za tohle představení vlastně té malé slečny, pro kterou ty peníze půjdou. Už to zaznělo, koupí vstupenky, podpoříme, ale vím, že se nějak peníze budou vybírat i přímo během koncertu.
2: Samozřejmě, nadace Anežka tam bude mít i vlastní stánek, bude tam určitě mít své zástupce a bude možnost tedy přispět přímo na Sofinku i během koncertu a samozřejmě i před koncertem, protože vycházejí články, vychází publikace o tom, že podporujeme právě přímo Sofinku a určitě na internetu už teď budou moci i vyhledat například QR kódy nebo údaje pro platbu a můžou přispět ještě před koncertem a samozřejmě i během toho koncertu.
0: Abychom se vrátili zpátky k té hudební produkci, jak moc složité je uspořádat koncert takovéhle velké hvězdy, která je zvyklá na světová pódia právě v Plzni v amfiteátru, protože, co si budeme povídat, ono tam to zázemí úplně super luxusní není, tak co všechno tam musíte přivést, udělat, změnit, aby tam Diana Ross mohla přijet?
2: Je toho opravdu hodně. Myslím si, že nikdo si nedokáže, kdo nedělá teda hudební produkce, představit, co to všechno obnáší. Samozřejmě tam budeme muset vystavit pódium, budeme tam muset vystavit stage, budeme tam muset taky vystavit backstage a zázemí teda pro umělce a nejenom pro Dianu Ross, protože to není jenom Diana Ross, ale je to samozřejmě celý její tým, který přijíždí do Plzně a bude součástí toho velkého koncertu. Každopádně amfiteátr na Lochotině má krásnou atmosféru sám o sobě a pro ty diváky to bude krásná zkušenost vidět takovou hudební legendu, slyšet její známé písně, jako je Ain't No Mountain High na I Will Survive, a nebo třeba ikonická Upside Down ze seriálu Stranger Things. A bude to vlastně průřez i pro celou generaci lidí, protože to opravdu není jenom pro vyzrálé rodiče nebo prarodiče, ale ta hudba podle mě nemá limity a poslouchají opravdu i v dnešní době generace dvacátníků a myslím si, že to je krásná příležitost přijet, užít si léto, užít si krásný letní den a užít si ho společně třeba i s celou rodinou, zároveň vědět, že je takový přesah, jaký je, a to teda i ta podpora Sofinky. A přijet se podívat na krásné město, protože Plzeň je krásné město, myslím si, že to třeba plno lidí ani neví.
0: Stíháte vy při své práci a při péči o svoji rodinu zajít třeba právě na podobnou velkou akci?
1: Tak já jakožto zpěvačka říkám i mému manželovi, že ráda vyhledávám i klid. Ale je pravda, že takovouhle legendu, jako je Diana Ross, tak to si rozhodně nenechám ujít, už právě včetně toho, jaký neuvěřitelný přesah to má právě i pro Sofinku a pro nadaci Anežka, takže jsem moc šťastná, že budu u toho.
0: Jak bude celá ta show vypadat? Je to tak, že v 7 hodin začne zpívat Diana Ross a bude zpívat až do půlnoci?
2: Máme tady další překvapení pro všechny posluchače a pro ty, kteří se chystají na ten koncert. Celý koncert otevřel čtyři tenoři, kteří minulý měsíc vystupovali v Carnegie Hall v Americe a v červenci otevřou celý koncert Diany Ross svým velkolepým vystoupením. Mm-hmm. Zároveň myslím, že je pro všechny, kdo navštíví tento koncert, i atraktivní, že se sem do Plzně, do plzeňského amfiteátru na Lochotině chystá celý český show business, včetně slovenského, takže budou mít i možnost potkat třeba nějaké hvězdy, ke kterým zhlíží, nebo umělce, které celý život chtěli potkat.
0: A potká je normálně v kotli. Nebo třeba ve frontě na pivo, protože já vím, že vy jste ty, kteří mají rádi Plzeň a přihlásí se k tomu, ať už Plzeň jakoukoliv, tak byste pro ně připravili zajímavou akci.
2: Určitě. My jsme si pro všechny plzeňáky a všechny lidi, kteří milují Plzeň, ať už tekutou, nebo právě tu městskou, připravili akci a mohou využít kód Plzeňák s tím, že si budou moci zakoupit 2 vstupenky za cenu 1. Takže Plzeňák, vstupenky můžete zakoupit v sítích Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka.
0: No a 29. července bude ten velký den, kdy se všichni potkáme v Plzni v amfiteátru na Lochotině. Já budu držet palce, aby vyšlo počasí, aby bylo takové správné, ideální koncertové. Každopádně si užijeme parádní léto. Děkuju za návštěvu.
1: My děkujeme za pozvání.
2: Děkujeme za pozvání.
0: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na tomhle velkolepém koncertě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

0: Nejen dechberoucí příroda, ale také místo zatížené nepříliš radostnou minulostí. Pavlův Studenec. Ještě před druhou světovou válkou zde žilo více než 1000 obyvatel. Po válce přišel jejich odsun, obec se ocitla v pohraničním pásmu a v následujících desetiletích prakticky zmizela z mapy. Dnes její příběh připomíná tichý letní festival, který prostřednictvím vzpomínek pamětníků, výstav i společných setkání otevírá prostor k poznání historie tohoto výjimečného místa i k česko-německému porozumění.
1: Pavlův Studenec ožívá je tichý letní festival, je to taková specialita, se kterou si myslím, že jsme přišli jako možná úplně první. Je to vlastně takový sousedský setkání, kde nehraje hlasitá muzika, ale naopak je tu prostor pro to, aby vlastně lidi mohli rozjímat, dozvědět se něco o společné historii, vlastně setkat se, popovídat si a přespat na louce. Pavlův Studenec vlastně tady pro to setkání slouží jako taková historická kulisa, nějaký společný historie. Není to vlastně o tom hledat třeba proč se tady co jak stalo, ale je to spíš o tom připomenutí těch lidí, kteří tady žili ty svoje běžné životy, co se vlastně dokáže stát, když jako se bohužel jako ty národy proti sobě obrátí. A my chceme, aby to tady byl prostor vlastně pro vznik nových přátelství a podobně.
0: Festival vzniká v úzké spolupráci s Pamětí národa, která pro návštěvníky připravila tematické instalace, výstavy i další doprovodný program, přibližující osudy zdejších obyvatel.
2: Všichni návštěvníci festivalu si můžou nejprve prohlídnout výstavu vysídlení dosídlení, která vlastně mapuje příběhy lidí, kteří opouštěli místa a na jejich vlastně do jejich domovů se stěhovali lidé zase z jiných míst. Máme tady dále stánek Paměti národa a kinokavárnu, kde si lidé můžou seznámit s dokumenty, které jsme vytvořili. A krom toho jsme tady připravili několik landartových instalací, které vlastně obnovují ten život v Pavlově Studenci, nebo snaží se o to, vypráví příběhy lidí, kteří tady žili.
0: Přímo z řad pamětníků, kteří zde před odsunem prožili své dětství, vzešel také nápad na obnovení staré tradice šáfaja, která zde proběhla naposledy před 81 lety.
3: Jeden pán se mu podařilo vlastně, nebo jeho rodičům při odsunu tady z Pavlova Studenci zachránit Madonu, což vlastně byla takový důležitý artefakt té celé slavnosti. Ty Madony existovaly 4 a jednu z nich právě se podařilo zachránit a díky tomu vlastně se může i dnes znovu účastnit téhle akce. Velkým přáním toho pána bylo, aby se Madona mohla znovu podívat do Pavlova Studence, takže po 81 letech se tomu tak dneska stane.
1: Ta slavnost vlastně původně spočívala v tom, že měla přinést dobrou úrodu, dobrý počasí, prošla vlastně nějakou transformací, protože původně to byla staroněmecká slavnost. S příchodem křesťanství se ten rámec trošku změnil, nicméně ta podstata zůstávala stejná. Byl to den, kdy se na Pavlově Studenci slavilo vlastně nejvíc, byl to největší svátek vlastně za celý rok.
0: Letošní festival Pavlův Studenec ožívá je sice u konce, v příštích letech ho ale bude moci opět navštívit každý, kdo má zájem o historii i poznání místní krajiny. Z Pavlova Studence pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
4: Rozfrézovaná vozovka, těžká technika a pracující dělníci. Tak v těchto dnech vypadá ulice v Plzni na Roudné, kde probíhá rozsáhlá rekonstrukce komunikace. Přestože je úsek zcela uzavřený pro běžnou dopravu, někteří řidiči si zákaz vjezdu vykládají po svém.
5: My bychom rádi aktuálně apelovali na všechny řidiče motorových vozidel, aby důsledně respektovali zákazovou značku zákaz vjezdu mimo vozidel stavby, a to na okružní křižovatce, která souvisí s opravou a rekonstrukcí ulice na Roudné, protože v úseku zhruba 1 kilometru se zde provádí stavební práce, pohybuje se zde také stavební technika a vjezd vozidel zde komplikuje právě tyto stavební práce, pohyb vozidel anebo prostředku MHD.
4: Úsek je aktuálně průjezdný Kyvadlově. Dopravu řídí světelná signalizace. Oficiálně je vjezd povolen pouze autobusům veřejné dopravy, vozidlům stavby a případně těm, kteří v okolí bydlí. Realita je však jiná. Řidiči osobních aut zákaz ignorují a jezdí sem buď podle navigace, nebo takzvaně naslepo.
6: Já se potřebuji dostat do fakultky, do práce.
5: Budete muset potom z druhé strany, anebo doporučuji tady dodat, když vás otočím, tak vyjet z horem, potom
6: no to já nevím,
5: nahoru,
6: no,
5: nad Hornáta. Na minovou volbu nemáte.
4: Už v prvních dnech omezení se se ukázalo, že půjde o větší problém a o nebezpečné situace nebude nouze. Městská policie proto na místo posílá své hlídky.
5: Od doby, kdy se vlastně začala realizovat ta uzavírka ulice na Roudné, tak jsou zde hlídky v podstatě pravidelně. Nechci zmiňovat časy ani přímo konkrétní časové úseky, kde se zde hlídky vyskytují, ale je to nárazově, je to každý den.
4: Jen za dobu našeho natáčení chtěla místem projet více než desítka vozidel.
7: Já ani nevím, jestli teda tam něco je, nějaký upozornění, že jo, koukáte na ty auta, abyste, že jo, za přednost jízdy a tak, a najednou je tady značka.
8: Vzhledem k tomu, že nejsem zpozněná nebo podobně a potřebuji se dostat do nemocnice na schůzku, tak mi je navigace neukázala žádnou jinou možnost, takže jakoby... Bohužel jsem se nechal ovlivnit.
9: Našim se značky.
4: Že by bylo místo špatně značené, ale plzeňští strážníci odmítají.
5: Máme určitě za to, že úsek je velmi dobře osazen dopravními značkami, kdy zákazová značka je velmi dobře viditelná přímo už z ústí okružní křižovatky, takže zdali je to schválnost nebo pouze nevšímavost řidičů, už můžeme pouze polemizovat.
4: Omezení v Plzni na Roudné je jedním z mnoha, s nímž se musí řidiči v Plzni potýkat.
10: Snažíme se jednak ty uzavírky naplánovat v čase, tak, aby jedna neovlivnila druhou, a i ta samotná opatření se vždycky volí takovým způsobem, aby se do plynulosti dopravy projevovala co nejméně.
4: Rekonstrukce silnice na Roudné skončí 7. srpna. Do té doby si řidiči musí dávat velký pozor, kam vyjíždí. Jinak jim může hrozit pokuta až 1500 korun. Z Plzně pro televizi ZAK připravili Marie Osvaldová a Lenka Prokšová.
11: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve 2. červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
12: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
11: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
13: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
14: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
15: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů. A furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam úplně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak okopíroval.
11: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
12: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
11: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
16: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
11: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
17: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
11: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaily. Ze Staňkova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
18: Od začátku července slouží ve Varšavské ulici nové veřejné toalety. Nahradili původní sociální zařízení u Alžbětiných lázní, které už bylo v nevyhovujícím technickém stavu.
19: Máme obrovskou radost, že se na Varšavské ulici, což je velmi strategické místo v Karlových Varech, přímo v centru, kousíček od tržnice, budou otevírat nové toalety.
18: Nové sociální zařízení vzniklo z modulového systému. K dispozici jsou toalety pro ženy i muže, bez bezbariérové zázemí pro imobilní návštěvníky i prostor pro obsluhu. Otevřeno je každý den od 8 do 20 hodin během Mezinárodního filmového festivalu až do 10. večer.
19: Cena za využití toalet je nastavena stejně jako na tržnici, to znamená 10 korun. Budeme tady mít celodenní službu, takže doufám, že i tato služba, veřejná služba, bude ku prospěchu nejen našich obyvatel, ale také návštěvníků Karlových Varů.
9: Spousta lidí tady hledá toaletu a není jako kde, takže jako a i lidi jsou rádi, že to je poblíž.
20: Někdy asi jo, pak člověk hledá, kam musí do restaurace někam, takže někdy se to asi hodí.
21: Určitě je to důležitý, protože záchody se tak nenajdou nikde, takže si myslím, že to je fajn.
18: Vybudování nových toalet stálo přibližně 6 milionů korun bez DPH. 2 miliony pokryla dotace Karlovarského kraje na podporu cestovního ruchu v památce UNESCO. Ve městě je nyní v provozu 6 veřejných sociálních zařízení. Martina Straková, televize ZAK.
11: Léto, pohyb a trocha soutěžního napětí. Oblíbená prázdninová štafeta vstoupila už do svého 23. ročníku a znovu láká celé rodiny k objevování zajímavých míst regionu. Letos poprvé zavítala kromě Plzeňského i do Karlovarského kraje a nabízí rekordní počet cílů.
22: Princip prázdninové štafety spočívá v tom, že vybereme většinou 5 desítek, letos je to 8 desítek soutěžních cílů, které mají děti a s nimi samozřejmě jejich rodiče, prarodiče, takže celé rodiny navštívit v průběhu prázdnin, navštěvují je, vyfotí se na nich, letos nově můžou použít i QR kódy, takže to je další novinka a v podstatě ve chvíli, kdy splní 15 soutěžních cílů, tak v tu chvíli jsou zařazeni do slosování.
11: Jedním z 8 desítek cílů je také areál Škodalent, kde organizátoři připravili mimo jiné i speciální rodinnou naučnou stezku využívající QR kódy.
23: Na panelech je například, v kterých letech vznikaly první přírodní rezervace v kraji, kolik je národních parků v kraji. Je to spíš ne zaměřený na jednotlivé cíle, jako ta prázdninová štafeta, ale spíš na takové zajímavosti právě v tom tématu, který otevírá ta prázdninová štafeta. A je to formou kvízu, takže návštěvník si přečte otázku, má tam A, B, C a samozřejmě

0: pokud odpoví, tam jsou přesně instrukce, bude vyhodnocený.
1: Dalšími turistickými cíly jsou například hrady, stezky, ale i jiné zajímavosti.
2: Z těch úplně nejnavštěvovanějších je to třeba Arboretum Sofronka v Plzni, z Karlovarského kraje je to hrad Cheb a třeba jedna věc, která je z těch úplně nejnavštěvovanějších, ve Zbyroze je zapíchnutý ve skále meč, takové krásné místo, takže třeba i to.
1: Po stopách prázdninové štafety se vydala i 9letá Jasmín.
3: Líbí se mi tady prázdninová štafeta, už jsem byla na Radyni, na Homolce a tady ve Škodalandu a plánuju někam ještě sdělat těch 15 cílů.
1: Za skvělý nápad považuje prázdninovou štafetu také starosta centrálního obvodu David Procházka.
4: Náš kraj je úžasný, nicméně, když se jako dítě vzpomenu, tak k tomu obdivování hradů, zámků, těch turistických cílů jsem přece jenom musel trošičku dorost a proto věřím, že pro ty menší děti, tak návštěva tuto hradu u nás ve Škodalandu spolu s těma dalšíma atrakcemi, které tady máme, tak tu turistickou štafetu oživí a jsem moc rád, že tady ten Škodaland jedním z cílů je.
1: Vyhlášení vítězů prázdninové štafety se uskuteční 13. září na hradu Radyně. Těm nejúspěšnějším tam předá ceny Karel IV. Se svojí družinou. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Obloha nad Staňkovem na Plzeňsku patřila těm nejlepším parašutistům z Česka. Právě tamní letiště hostilo otevřené mistrovství republiky.
1: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve druhém červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
2: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
1: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
3: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
4: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
5: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů a furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam úplně přistanu, až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak kopíroval.
1: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný, dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
2: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
1: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
6: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
1: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
7: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok a já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
1: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaili. Ze Staňkova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Pouťové atrakce, staročeský jarmark i mezinárodní folklorní festival. Klatovy opět hostili jednu z největších kulturních akcí v regionu, která každoročně přiláká tisíce návštěvníků z Česka i zahraničí.
8: Historické centrum Klatov se od středy 8. do neděle 12. července proměnilo v místo, kde se střetávají náboženské tradice, lidová kultura i pouťová zábava. Klatovská pouť a 31. ročník Klatovského folklorního festivalu i letos nabídli program, který oslovil návštěvníky všech generací.
9: Klatovská pouť je tradičně největší letní slavnost, která v našem městě se koná. Od pátka do neděle se město zaplní nejen hudbou, tancem, ale třeba také pouťovými atrakcemi, tržištěm a výstavou jak v Klatovském pavilonu skla, tak třeba u karafiátníků. A pokud by toho nebylo dost, popojdou o kousek dál do jezuitské koleje, kde je tábor ostrostřelců, v letním kině jsou heligonkáři, no a samozřejmě, že ty nejmladší tu nevydrží. O kilometr výš je spousta pouťových atrakcí a tam už od včera je mimořádně živo.
8: Vedle pouťových atrakcí patří ke koloritu klatovské pouti také staročeský jarmark. Každoročně sem přijíždějí desítky řemeslníků a prodejců nejrůznějších výrobků.
10: No s tím pouťové samozřejmě akce po republice, kde v těchto končinách, v jižních Čechách a Pošumaví jsou poutě nesmírně tradiční, kam se vždycky těším. Je tady úžasná atmosféra. Oproti severu, kde jsem od Liberce z Českého ráje, tak tam ač poutě jsou, tak nemají takového ducha, jako je tady. Proto se sem rád vracím a snažím se tady tu atmosféru ještě zpestřit svými bylinkami, aby zákazník, který se mě po roce, po dvou, po třech vrátí, aby zde nacházel cosi nového.
8: Významnou součástí pouti je ovšem zejména Mezinárodní folklorní festival. Ten letos do Klatov opět přivedl soubory z řady zemí Evropy a nabídl divákům pestrou přehlídku lidových tanců, hudby i tradičních krojů.
11: Přijeli soubory z Řecka, Francie, Lotyšska, Německa, Slovenska, Moravy a Čech. A určitě takovým highlightem toho festivalu bude páteční koncert hrubé hudby, což je horňácká hudba, která zpracovává netradičním způsobem s moderními prvky folklorní písničky. Potom v sobotu během odpoledne budou probíhat folklorní pořady během celého odpoledne na Klatovském náměstí a vyvrcholením bude festivalový gala program od 8 hodin a ten bude trvat až do půlnoci.
8: Z původně náboženské pouti se během let stala událost, která daleko přesahuje svůj historický význam. Vedle duchovní tradice dnes připomíná také bohatství lidové kultury a spojuje místní obyvatele i návštěvníky z celé republiky. Z Klatov pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Už 4 roky využívají hasiči v Mostě novou moderní zbrojnici, která poskytuje kvalitní zázemí jak téměř 100 hasičů, tak i specializované technice. Zbrojnice vznikla i díky přispění Evropské unie.
12: Už 4 roky mají hasiči v Mostě novou hasičskou zbrojnici. Díky ní jsou mnohem lépe připraveni na mimořádné události a jejich zázemí zcela odpovídá náročnosti hasičské profese.
13: Jedná se teda o novou centrální hasičskou stanici v Mostě. Nyní se nacházíme v areálu této stanice. Začala se realizovat stavba v roce 2019 a kolaudace proběhla v únoru roku 2022, takže nyní jsme zde 4. rokem. Tato stanice v podstatě je předurčená, máme speciální techniku na stabilizaci budov a vlastně tahání osob z výkopů. Máme zde speciální předurčenou techniku pro celý kraj na tyto typy událostí.
12: Stanice nahradila 40 let starou staticky narušenou budovu. Mostečtí hasiči mají v nové zbrojnici krom jiného také veškeré vybavení potřebné ke své fyzické přípravě.
13: Před touto celá novou hasičskou stanicí zde byla vlastně od roku 1970 zde stála stará hasičská stanice, která v podstatě postupem času byla značně staticky narušená, vyskytovala se v nich plíseň a v podstatě bylo doporučeno i statiky celou tuto stanici zbourat a vystavit novou. Jsme velice spokojeni s výstavbou této stanice a s žitím v této nové stanici. Je to v podstatě nesrovnatelné s tou minulou stanicí. Máme zde celá nové prostory, máme každou místnost máme klimatizovanou, máme zde saunu, posilovnu, tělocvičnu pro hasiče, máme zde venkovní sportovní prostory, takže jsme plně maximálně spokojeni.
12: Stanice pro téměř 100 hasičů vznikla i díky podpoře Evropské unie.
13: Celkově hasičský záchranný sbor dostal na toto dotaci v rámci projektu Evropské unie REACT-EU ve výši 96 milionů korun.
12: Centrální hasičská stanice v Mostě realizuje 10 až 12 výjezdů každý den. Stanici musí hasiči opustit do 2 minut od vyhlášení poplachu.
0: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace.
14: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
15: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
14: S rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
15: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
14: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
16: Peče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
17: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
18: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do Lázny, tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
14: Zdejší Lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř, naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
15: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Na další protipovodňové opatření mohou města a obce získat peníze z nového dotačního programu. O podporu chce žádat také Povodí Moravy na pokračování čtvrté etapy ochrany jihu Olomouce. Město zároveň připravuje další projekty, díky kterým může dokončit ochranu před velkou vodou.
19: Od ničivých povodní, které na podzim zasáhly Olomoucký kraj, uplynou téměř 2 roky. Města a obce dále pokračují v budování protipovodňových opatření. Například Olomouc loni dokončila jejich 4. etapu, která ochrání Nový Svět a Nemilany před velkou vodou. S financováním dalších projektů má pomoci nový dotační program, který při návštěvě kraje představil ministr životního prostředí Igor Červený.
20: Jsme zde v předchozím období jako ministerstvo životního prostředí investovali peníze. Je to vlastně proti právě těm protipovodňovým opatřením cca 180 milionů korun a ta nová dotace má právě pomoci vlastně pokračovat v dalších etapách.
21: Výzva na protipovodňová opatření má celkovou alokaci z operačního programu životní prostředí ve výši 2 miliardy korun, přičemž jsme připraveni alokaci případně na výši, pokud projekty budou. Jedná se o projekty na přírodě blízká protipovodňová opatření, to znamená podporujeme revitalizaci toků tak, aby v případě povodňových stavů se voda mohla volně odtékat do krajiny a postupně zasakovat.
19: Města a obce mohou už nyní o dotaci žádat do prosince letošního roku. O státní podporu má zájem také Povodí Moravy na pokračování 4. B etapy protipovodňových opatření na jižní straně Olomouce,
22: která je zatím v rozpočtově ve výši nějakých 430 milionů korun, předpokládáme právě využití těch dotačních prostředků z této nové otevřené výzvy.
23: Tak Olomoučané si jistě pamatují a příští rok to bude 30 let od roku 1997, kdy město Olomouc zasáhla ta ničivá povodeň, která zasáhla asi 1/3 města, přímo se dotkla přibližně 30 tisíc obyvatel. Já jsem hrozně rád, že se nám z Povodí Moravy, Ministerstvem životního prostředí a Státním fondem životního prostředí daří za ty poslední dekády budovat protipovodňovou ochranu města, protože ji považuji nejen, ale věřím, že většina Olomoučanů za nejdůležitější.
19: Loni dokončená protipovodňová opatření chrání více než 2000 lidí na jihu města. Hráz odolá průtoku až 650 kubíků za sekundu, což odpovídá zhruba 400leté vodě.
22: Ani především tady část Nemila na pravém břehu řeky Moravy, revitalizaci jak řeky Moravy nebo břehu řeky Moravy, tak napojení slepého ramena, které bude neustále zvodněné. Pak jsou zde nějaké přírodě blízké prvky jako tůňky, náhradní výsadba v počtu třeba stromů. Zde bylo vysazeno nějakých 1800 stromů, 1700 keřů, jak měkkého, tak tvrdého luhu. Čili je to takový komplex opatření, který pomůže nejen při zvládání těch povodňových průtoků, ale i v době sucha pomůže s posílením ty biodiverzity říční nivy.
23: Neméně důležitá bude celkové dobudování protipovodňové ochrany, to znamená nadcházející třetí etapa, na kterou nyní děláme architektonicko-krajinářskou soutěž. A v neposlední řadě, a je to klíčové, aby město získalo ochranu před, řekněme, 400letou vodou, tak je důležitý i ten sever města, kde se řeka Morava vlévá do Olomouce, to znamená v městské části Chomoutov, udělat taktéž protipovodňová opatření.
19: Městskou část před 2 lety velká voda také zasáhla, zatímco centrum města se díky protipovodňové ochraně podařilo udržet. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Masarykovo náměstí v Uherském Brodě ožilo tóny bubnů a orchestru. Nebylo to ale jen tak nějaké vystoupení. Hudebníci totiž dorazili z nizozemského Nardenu.
2: Schlachwerk Group Naarden a Jong. To je dvojice nizozemských hudebních skupin, které v sobotu dorazili do Uherského Brodu, aby pořádně rozproudili letní atmosféru na Masarykově náměstí. Mládežnický orchestr spolu s bubenickým uskupením ovšem nepřivezl žádnou nudnou klasiku, právě naopak. Nebojí se experimentovat s popovými a tanečními prvky, zasazenými do typického orchestrálního stylu.
3: Přijeli naši holandští přátelé z našeho partnerského města z Naardenu, kteří jsou o tomto víkendu ve Starých Hrozenkově na kopančářských slavnostech. No a sami nás oslovili, jestli by mohli přijet k nám do Brodu zahrát, tak samozřejmě jsme za to rádi, že tady přišli potěšit naše občany, protože jezdí k nám zhruba co každé 2 roky, zejména na ty bílokarpatské slavnosti. Teď se letos nemohli zúčastnit, ale protože jsme věděli, že jdou nyní, takže zahráli, jejich hudba je velice temperativní a lidé tady z Uherského Brodu je máme moc rádi.
2: Město Uherský Brod je neodmyslitelně spjato s Janem Amosem Komenským, který je pohřben právě v Naardenu. Spolupráce s tímto nizozemským městem je proto pochopitelná a uherskobrodští zastupitelé se jí snaží poctivě rozvíjet.

0: červnu, jak byly bělokarpatské slavnosti, tak přijeli představitelé z holandského Nardenu k nám do Uherského Brodu, jak pan starosta, tak místostarosta, a hovořili jsme o další vzájemné spolupráci právě s Holandskem a chtěli bychom rozšířit, a máme obě strany zájem na to, aby se naše školské organizace propojily, a tam už probíhá nějaká základní domluva. Chceme to zkusit na úrovni středních škol, kdy se vzájemně podobné školské zařízení vzájemně kontaktují, a chtěli bychom tam udělat vzájemné výměny vlastně studentů.
1: Pokud ovšem milovníci kultury nezvažují cestu do Holandska, připravilo si pro ně město zajímavý letní program. Příkladem může být Fire Festival nebo experimentální ročník Augustfestu, který po vzoru německého Oktoberfestu nabídne ochutnávku piv, dobré jídlo a hudbu. Chystá se také otevření zrekonstruovaného prostoru přímo v centru Uherského Brodu.
0: Ještě bych takto rád předběžně pozval naše spoluobčany na pátek 18. září, to je datum, kdy bychom slavnostně chtěli otevřít Panskou zahradu, která se rekonstruuje, kde to bude krásné kulturní zázemí anebo volnočasové zázemí, a chtěli bychom to otevřít v rámci Dnů evropského kulturního dědictví, které se každoročně koná nejenom v různých městech, ale také u nás v Uherském Brodě, kdy budeme otvírat různé památky, které město má, a v rámci toho

0: Z Hurvínek slaví svoje sté narozeniny. Možná i vás tahle loutková postavička s nezaměnitelným hlasem provázela dětstvím. Tak ji nezapomeňte třeba připít na zdraví. No a hned je důvod k oslavě. Další dobré zprávy přidáváme z našich regionů. K létu a dovoleným patří nejen pohoda u vody, ale taky dobré jídlo. Byli jste někdy na soutěži bramborových salátů nebo gulášů? Ty totiž každý dělá trochu jinak a každý je přesvědčen o tom, že ten jeho je nejlepší. Tak pojďte ochutnat.
1: Areál Rychmalského Sokola patřil po roce opět gulášovému klání. Do soutěže se zapojilo 15 týmů a každý věřil, že právě jeho guláš bude lidem chutnat nejvíce.
2: Tradiční akce Rychmalské gulášové klání, kterou pořádáme už po páté, je to ve spolupráci spolku Naš Rychvald, Sokol Rychvald a město Rychvald. Těšíme se na to, že návštěvníci přijdou, budou hlasovat, budeme mít i odbornou porotu, která bude vyhodnocovat guláše a samozřejmě bude hlasovat i veřejnost. Vstup je zdarma, je bohatý doprovodný program a letos to máme ve stylu westernu, takže budou i program takto laděný.
3: Každý tým musí navařit minimálně 20 litrů guláše. Každý tým musí mít k dispozici degustační porci, která obsahuje 1 deci šťávy a minimálně jeden kousek masa tam musí být. Náš tým vaří dneska 40 litrů guláše, děláme vepřový guláš. Náš guláš je výjimečný tím, že ho děláme z čuníka, který byl kojený ohnivou vodou, takže bude lehce pikantní.
4: Soutěžíme s hovězím maďarským gulášem, poctivým, musím podotknout, a vlastně vítězným. Minulý rok jsme se umístili na prvním místě v Boumíně, takže to chceme nějak obhajovat. A ještě chci zmínit jako chválu mojí manželky karlovarský knedlík, který asi jsme jediní tady, a chci zmínit, že ho pěkně tuní a je čím dál tím lepší. Tady ta akce je výborná, skvělá, můžu doporučit. No.
1: Vítězným týmem se nakonec u veřejnosti stal westernový Richmond City Ranch a porotě nejvíce chutnal guláš od místních myslivců.
0: Už jste někdy jeli na lodi, loďce nebo alespoň na šlapadle? Za mě je to nejkrásnější způsob dopravy i zábavy. A třeba taky netradiční možnost, jak si prohlédnout Prahu. A možností je opravdu hodně.
5: Plavba po Vltavě patří mezi oblíbené letní aktivity metropole. Půjčovna šlapadel na Slovanském ostrově je otevřená za příznivého počasí každý den od 11 hodin a nabízí šlapadla, pramičky i oblíbené labutě.
6: Můžou si u nás půjčit šlapadla pro 1 až 4 osoby, jak vidíte tady. Za vámi jsou vlastně ještě labutě. Ty půjčujeme taky a máme i šlapadla pro 5 osob s tím, že vlastně, kdyby měl někdo chuť si zaveslovat, tak si může půjčit i pramičky tamhle na konci. Lidi přijdou, jenom fungujeme na principu jako na matějské poutě. Takže kdo přijde, ten jede. Úplně nejlepší je to vlastně pod mostem Legí, když si projedete, tak tam vidíte krásně Karlův most, Pražský hrad, je tam Petřín, jsou tam takový ty žlutý tučňáci, tak to mají rádi lidi. Potom vlastně, když projedete okolo Střeleckého ostrova, tak na druhé straně vidíte ještě Tančící dům. Standardně půjčujeme na hodinu, s tím, že není problém si to půjčit klidně i na celý den, ale za tu hodinu ten okruh, co jsem popisoval, je úplně bez problému, se dá zvládnout.
5: Za hodinovou plavbu na šlapadle dáte 350 korun, na 5místném šlapadle pak 450 korun a na pramičce 300 korun.
6: Myslím si, že když někdo zvládne jezdit na kole, tak tohle je úplně to samé, s tím, že vlastně půjčujeme šlapadla i rodinám s dětmi, máme tady vesty pro ně, takže to není problém, půjčujeme zdarma. Když přijdou vlastně, tak na začátku u kasy jim řekneme nějaký pravidla. Důležitý je určitě dávat si pozor být 5 metrů aspoň od břehu a nejezdit za žluté boje, protože tam jsou potom splavy. Také tady máme vlastně parník, který jezdí kolem každou hodinu, takže když potká parník, tak určitě se musí vyhnout, protože velká loď má přednost.
5: Vyplout ale nemusíte jen přes den. Půjčovna totiž nabízí i noční plavby, při kterých máte možnost prohlédnout si osvětlené panorama historické Prahy přímo z hladiny řeky.
6: 30 až 40 minut před západem slunce, tak my musíme dávat lampičky, protože každé plavidlo musí být osvětlené. S tím je to vlastně taková romantická plavba, hodně to využívají páry, když přijdou třeba na nějaké rande.
5: K dispozici tady mají plavidla až pro 6 lidí a přímo v půjčovně si také můžete koupit i drobné občerstvení. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Máte na výlet nebo dovolenou namířeno na západ Čech? Pak pro vás mám dobrou zprávu. Ve všech kontrolovaných přírodních koupalištích se můžete bez obav schladit. Kvalita vody je zatím velmi dobrá. Podle posledního měření hygieniků jsou všechna koupací místa v našem regionu na jednotce nebo dvojce. Zhoršená kvalita je pouze na Babylonu na Domažlicku.
7: koupací vody v rámci celého plzeňského

0: kraje jsou bezproblémové. Problémem zůstává jenom nižší hladina vod, vzhledem k tomu, že je nedostatek dešťových srážek, takže i ty hladiny těch vodních nádrží a vlastně míst, která se využívají ke koupání, bývají snížená. Výhledově nám tam díky tomu narůstá možnost zhoršení kvality vody díky nárůstu sinic.
1: Sinice se už nyní částečně objevují v některých částech Rachlovské přehrady, ale i tady je zatím situace velmi dobrá.
2: Voda čistá, úžasná, úžasný prostředí, málo lidí. Je to tady moc pěkný.
3: Ale dobře se nám to tady líbí a je to tady hezký.
1: Bez obav pak můžeme zamířit i do plzeňských boleveckých rybníků.
4: Všechny rybníky, které sledujeme jako místa pro koupání, což je Šídlovský rybník, Kamen rybník, Senecký rybník a samozřejmě Velký Bolevecký rybník, vykazují pořád vysokou kvalitu vody s minimem sinic.
1: Podrobné informace o kvalitě vody zveřejňují hygienici na webových stránkách koupacivody.cz. Samozřejmě ale nejezdí na kontroly úplně všude. A tak třeba městská koupaliště musíme dohledávat na vlastním webu nebo na stránkách obcí.
0: Na stránkách, co nemáme uveřejněno, ale víme, že se odebírá a jsou taky v pořádku, jsou třeba koupaliště v obci Nezvěstice, které pravidelně zase výsledky jsou na stránkách k dispozici na stránkách obce, a nebo i třeba koupaliště na Tachovsku, popřípadě Klatovi, Sušice a podobně.
1: Horší zprávu máme bohužel pro vodáky. Berounka z Plzně je jen 3 cm nad limitem, Ohře z Karlových Varů už je pod ním a na hranici sjízdnosti je také Otava za Sušicí. Pro televizi ZAK Jonáš Novotný. Historický úspěch zaznamenali v uplynulých dnech nejen české tenistky na Wimbledonu, ale taky mladí motokrosaři na domácím světovém šampionátu. Mluvil jsem o tom s manažerem reprezentace. Dnes o motokrosu a dnes o motokrosu velmi pozitivně, protože máme velké světové úspěchy. Naším hostem je manažer národní reprezentace Emil Končil. Ahoj.
5: Ahoj.
1: Juniorské reprezentace, abych to řekl správně, nebo je to tak ten titul oficiálně?
5: Ano, ano.
1: Je to tak. Máme za sebou vlastně velké mistrovství, které se odehrávalo u nás, mistrovství světa, odehrávalo se na jihu Čech. A jak jsme si stáli jako Česká republika?
5: Tak jako pořádající země jsme měli 17 jezdců, který byli pozvaní do reprezentace České republiky. Z toho 3 se probojovali do nedělních finále a největším úspěchem asi 5. místo Milana Rubeše, 40. Benedikt Svobota a 27. v kategorii 125. David Kadleček. Takže to, na co máme, jsme splnili a překvapení ve formě akorát 65. u Benedikta Svobody. Takže za nás to dopadlo asi tak, jak mělo.
1: Co jsem koukal, tak celkově Česká republika skončila 12., což je asi nejlepší umístění, co jsem tak jako dohledal v nějakých historických tabulkách. Co to vypovídá?
5: Je to v novodobé historii, je to tak, loni po mistrovství světa, na mistrovství světa ve Francii jsme byli 14., takže teď jsme byli 12. Zhruba před 2 rokama jsme začali dělat dětský juniorský projekt motokrosovej, kde vycházíme z poznatků MXGP Academy a je to holandský projekt. A myslíme si, že to prostě má vzestupnou tendenci a je to vidět na výsledkách ostatně, takže jako musíme v tom vydržet a myslíme si, že zase se dostaneme na výsluní s motokrosem.
1: Co jsem koukal, tak tam hodně vysoko se umístili Francouzi, Američani. Opravdu se k nám takhle sletěl úplně celý svět?
5: Je bylo 40 zemí se účastnilo tohohle mistrovství světa a ta úroveň motokrosu i dětského juniorského motokrosu ve světě je neskutečná, takže jako máme se co učit a určitě máme co dohánět.
1: Oni to jsou, ono se řekne junioři, ale oni jsou to fakt děti, protože ta 65 to jsou opravdu malí kluci, ne?
5: Je to do 12 let, je to kategorie do 12 let, 85 do 14, máme 16 letý kluky na těch 125, jo, ale ty děti opravdu, co se týče těch 65, jsou to prostě dneska jezdci i úrovní a stylem a prostě je to jako neskutečný z toho světa, co přijíždí.
1: Já chápu, že u dospělých už potom mají sponzory, někdo jezdí jako tovární jezdec, ale tady jsou sponzoři asi hlavně rodiče.
5: Jako tady pochopitelně patří obrovský dík rodičům, protože díky rodičům vlastně, který dopřávají ten motokros tím dětem, co se týče času, financí a úplně všeho, nebejt jich, tak ty děti prostě tenhle sport ani dělat nemůžou, takže v tom jim patří obrovský dík a asi prostě by měla přijít zase doba, kdy ten motokros bude všeobecně podporovaný i partnerama nějakýma a tyhletím, protože si myslím, že to má vzestupnou tendenci a pokud to tak bude fungovat, tak si myslím, že je to otázka času a dostaneme se zase někam, kde jsme bývali.
1: Je to tak i v tomhletom dětským nebo v té juniorské kategorii, abych se někoho nedotkl, když už mu bude 14, asi by nechtěl, abych říkal, že je děti. Je to tak, že třeba si ho vyhlídne nějaký velký sponzor nebo už třeba nějaká továrna a řeknou, ten je talentovaný, ten bude jednou hodně dobrý, ten je náš?
5: Je to tak, teďko třeba po mistrovství světa v kategorii 65 vyhrál francouzský reprezentant a už v pondělí rakouská značka s ním uzavírala smlouvu a stal se jezdcem této továrny. Takže prostě je to vyloženě o tom, jaký má přístup pochopitelně, kdy nejde jenom o ten dílčí výsledek, ale je to přístup rodiny, je to přístup federace, je to přístup úplně všeho. A když se tam sejdou tyhle ty věci, tak pro tyhle kluky prostě je to nějaká budoucnost, která jim zaručuje, že na tom výsledku se budou podovat další dobu a je jim to jenom přáno.
1: Mluvil jsi o tom, že u nás se to mění poslední dobou, že se zlepšuje to zázemí, dá se říct?
5: Je to pořád ještě furt, to vycházíme z toho, že je to závislí na rodičích hlavně. Musíme nějakým způsobem zabezpečit nebo respektive založit různý střediska, aby jsme měli pod kontrolou ty děti svým způsobem výkonnostně. To znamená, že i ty školení těch trenérů, kdy prostě musíme začít rozlišovat náborové věci, rozlišovat hobby motocross, rozlišovat výkonnostní motocross, plus pochopitelně, kde bude vrcholem ta reprezentace. A tyhle ty věci, pokud nezačneme dělat, kdy se nám budou míchat tyhle ty věci dohromady, tak je strašně těžký vybudovat z něčeho něco, co bude mít opravdu nějakou vzestupnou tendenci a nějakou výkonnost, nějaký výkonnostní růst. Ale myslím si, že i tímhletím prostě je to jeden z bodů, který řešíme a daří se to.
1: Říkal jsi, že druhým rokem jedeme v nějakém systému, který jsme koukali od Holanděnů, ano. Správně pamatuju. Je to třeba už teď vidět, už se to podepisuje, nebo to je běh na dlouhou trať a bude to vidět za 10 let?
5: Je to vidět už v tom, že ta komunita těch rodičů chápe to, že dokážou přijmout radu v tom, že ty jezdci musí jezdit kvalitní závody a pochopitelně, pokud se nebudeme srovnávat s cizinou, nebudeme jezdit závody, které budou mít smysl výkonnostního charakteru, tak prostě ty děti nebo ty jezdci nemůžou vstoupat, nemůžou mít prostě výkonnostně navrh oproti tím, který prostě nějakým způsobem i to berou jinak ten motokros, že jo? To neznamená, že všichni budou chtít jezdit mistrovství světa, všichni budou chtít být v reprezentaci, ale pokud ti lidi chtějí nějakým způsobem fungovat na mezinárodní bázi, tak musí jezdit mezinárodní závody a závodit s těma nejlepšíma.
1: Já vím, když jsme přijeli s mojí 6letou dcerou za tebou do Dobřan, tak si rovnou posadil na nějaký takový jako odrážedlo a jeď, elektrická motorčička. Funguje to takhle? Posadíš dítě na motorku a oni ty děti se moc nebojí, tak prostě jedou. A čím lepší má motorku, tím líp jezdí? Nebo prostě už to v těch dětech opravdu někde musí být?
5: V těch dětech pochopitelně, že ten talent je strašně moc důležitý, ale je to strašná dřina.
1: No a v tom následujícím tedy mistrovství nebo v tom velkém finále máme želízka v ohni?
5: Tak my teďko odjíždíme na semifinále mistrovství Evropy do Estonska, tam jedou tři jezdci, dva v 65, jeden v 85 a podle toho semifinále pochopitelně budeme fungovat v lokti. Věřím klukům, že v tom Estonsku si poradí a podle výsledků, co zajížděli v Evropách už v Central Europe Zone, my spadáme po tuhle zónu, tak si myslím, že by mohli postoupit a že by měli přivést to jisté místo do lokte a nemůžeme jim držet jenom palce, protože ta atmosféra v lokti na MXGP je neskutečná. Celý Čechy to milujou, že jo, tohle, a je to prostě takový svátek českého motokrosu vždycky v tom červenci a přeju jim to.
1: Když se budou lidi chtít přijít podívat, kdy je ideální den, kdy pojedou třeba nějaký nabušený mladý a kdy se pojede hlavní závod?
5: Tak v sobotu se jedou hlavně ty evropské kategorie a tyhle ty závody a kategorie MXGP kvalifikace a v neděli jsou vyloženě závody MXGP, kdy jedou jedničky, dvojky, takže pochopitelně, že ta největší atmosféra je tam v tu neděli, ale takový to srdíčko, to závodění a ty juniory můžou vidět v sobotu.
1: Mm-hmm. Já budu držet palce, ať se nám daří. Budu držet palce hlavně, ať se nikomu nic nestane. A to by držím palce, ať tě to hlavně nadále baví.
5: Děkuji moc.
1: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě někde u motorek, a nebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se daří i vám.

0: Hezký dobrý den, dnes si budeme povídat o velké hudební události, která čeká plzeňský amfiteátr, ale zároveň má i takový zajímavý a dobročinný přesah. Mými hosty je Michála Gemrotová-Štiková, zakladatelka nadace Aneška, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A Pavel Višňovský, pořadatel zmíněné akce. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Já jsem sice řekl, že to je hudební událost, klidně můžeme říkat hudební událost desetiletí třeba, to se určitě tak jako říká, ale neřekl jsem, co to bude, nechávám to na vás.
2: Tak my jsme se rozhodli udělat v plzeňském amfiteátru unikátní koncert hudební legendy a bude to koncert Diany Ross, který se uskuteční 29. července právě teda v plzeňském amfiteátru, jak už jste zmínil.
0: Mě překvapilo, že tahle zpěvačka, kterou všichni znají, nebo minimálně všichni znají ty její velký hity, ještě nikdy v České republice nekoncertovala. Čím to je?
2: Tak bylo docela složité vůbec teda se domluvit na tom, aby do České republiky přijela. Upřímně ta komunikace s managementem zpěvačky trvala více jak 2 roky. Hmm. První podmínka byla, že nechce vystupovat v žádné velké aréně a proto vlastně se na to váže taková zajímavá náhoda, že jsme všichni z Plzně, náš tým je z Plzně. A vzpomněli jsme si na to, že jsme odtud vzešli, byly tady takové naše první krůčky v rámci těch našich aktivit a rozhodli jsme se tedy využít prezentaci toho amfiteátru plzeňského, který se za to desetiletí velmi pozdvihl a myslíme si, že právě ten amfiteátr, což je největší český přírodní amfiteátr na Lachutině v Plzni, taky přesvědčil pro to, aby konečně navštívila Českou republiku. Hmm.
0: Ten amfiteátr zažil obrovské koncerty, legendární Porta, která tam nalákala 10 000 lidí a byl to vlastně svátek, potom velké koncerty Lucie, zrovna v těchto dnech tam probíhá velký Metal Fest, takže tradičně je to místo, které je plné a jí se líbilo přímo tohle místo, je to tak, že můžeme říct, že Plzeň přesvědčila, aby přijela do Čech?
2: Přesně tak, nejenom Plzeň, ale právě ten amfiteátr na Lachutině jí přesvědčil pro to, aby se přijela konečně na české publikum podívat, aby ukázala svoji show, která je opravdu bezkonkurenční, je ve výborné kondici, můžeme si to ověřit při jejich vystoupeních, měla turné po Americe, po Japonsku a zpívají to v jejich letech, naprosto perfektně zpívá naživo a zároveň ta show je nádherná.
0: Vás jsem představil jako zakladatelku nadace Aneška, co vy máte společného s tím koncertem?
1: Tak já jsem moc šťastná, že vlastně nadace Aneška byla vždy produkcí nebo firmou Jaro Event podporovaná. Jakýkoliv koncert, kdy dělali, tak vždycky část výtěžku šla na nadace Aneška, na naše dětičky. Nadace Aneška se věnuje dětem s pohybovým handicapem. A jsem moc šťastná, že zrovna tenhle ten koncert je ještě takový speciální, protože máme velmi silný příběh a to je naše Sofinka, která do nadace přišla jako úplně první. A tak nám spadla do klína taková úžasná holčička, která měla opravdu extrémně těžký začátek a nejenom začátek, ale celý její život bude velmi náročný, protože ona se narodila s mnohočetnýma mrtvicema a myslím si, že jedna z největších koulí na noze je to, že vlastně 3 týdny po tom, co se Sofinka narodila, tak jí zemřela maminka. To, že je dítě nemocný, je strašný. Kdo děti má, tak si to nedovede ani představit, aby jeho dítě mělo horečku, natož když má celoživotní postižení, který je náročný. Ale nemít u toho svoji mámu je prostě... Já vím, že Peťa Bogner, její táta, je skvělý chlap. Ten je opravdu tatínek na jedničku. On je skvělej a myslím si, že má fakt skvělýho parťáka a Sofinka udělala neuvěřitelný pokrok za tu dobu, co se my známe. Ale nemít mámu je velká bolest. Zatím to Sofinka třeba tolik nevnímá, ale jednou bude větší a bude stejně muset cvičit tak, jak cvičí doteď. Bude cvičit každý den, aby byla na tom líp a líp a bude jí to čekat celý život. To je její úděl a nemít po boku svoji mámu bude prostě pro ní jednou velmi náročný. A jsem šťastná, že Jaro Event a Diana Ross podpoří právě nadaci Aneška, tím pádem teď konkrétně Sofinku, která si to, myslím, opravdu zaslouží. A proto říkám, i kdybyste na ten koncert nešli, tak kupte lístky někomu z vašich blízkých, z vašich přátel, protože já Sofinku znám a opravdu, jestli něco za to stojí, tak Sofinka to je.
0: Hmm. Tak děkuju za tohle představení vlastně té malé slečny, pro kterou ty peníze půjdou. Už to zaznělo, koupí vstupenky, podpoříme, ale vím, že se nějak peníze budou vybírat i přímo během koncertu.
2: Samozřejmě, nadace Aneška tam bude mít i vlastní stánek, bude tam určitě mít své zástupce a bude možnost tedy přispět přímo na Sofinku i během koncertu a samozřejmě i před koncertem, protože vycházejí články, vychází publikace o tom, že podporujeme právě přímo Sofinku a určitě na internetu už teď budou moci i vyhledat například QR kódy nebo údaje pro platbu a můžou přispět ještě před koncertem a samozřejmě i během toho koncertu.
0: Hmm. Abychom se vrátili zpátky k té hudební produkci, jak moc složité je uspořádat koncert takovéhle velké hvězdy, která je zvyklá na světová pódia právě v Plzni v amfiteátru, protože, co si budeme povídat, ono tamto zázemí úplně superluxusní není, tak co všechno tam musíte přivést, udělat, změnit, aby tam Diana Ross mohla přijet?
2: Je toho opravdu hodně. Myslím si, že nikdo si nedokáže, kdo nedělá teda hudební produkce, představit, co to všechno obnáší. Samozřejmě tam budeme muset vystavit pódium, budeme tam muset vystavit stage, budeme tam muset taky vystavit backstage a zázemí teda pro umělce a nejenom pro Dianu Ross, protože to není jenom Diana Ross, ale je to samozřejmě celý její tým, který přijíždí do Plzně a bude součástí toho velkého koncertu. Každopádně amfiteátr na Lochotině má krásnou atmosféru sám o sobě a pro ty diváky to bude krásná zkušenost vidět takovou hudební legendu, slyšet jí známé písně, jako je Ain't No Mountain High na I Will Survive, a nebo třeba ikonická Upside Down ze seriálu Stranger Things. A bude to vlastně průřez i pro celou generaci lidí, protože to opravdu není jenom pro vyzrálé rodiče nebo prarodiče, ale ta hudba podle mě nemá limity a poslouchají opravdu i v dnešní době generace dvacátníků a myslím si, že to je krásná příležitost přijet, užít si léto, užít si krásný letní den a užít si ho společně třeba i s celou rodinou, zároveň vědět, že je takový přesah, jaký je, a to teda i ta podpora Sofinky. A přijet se podívat na krásné město, protože Plzeň je krásné město, myslím si, že to třeba plno lidí ani neví.
0: Stíháte vy při své práci a při péči o svoji rodinu zajít třeba právě na podobnou velkou akci?
1: Tak já jakožto zpěvačka říkám i mému manželovi, že ráda vyhledávám i klid. Ale je pravda, že takovouhle legendu, jako je Diana Ross, tak to si rozhodně nenechám ujít, už právě včetně toho, jaký neuvěřitelný přesah to má právě i pro Sofinku a pro nadaci Aneška, takže jsem moc šťastná, že budu u toho.
0: Jak bude celá ta show vypadat? Je to tak, že v 7 hodin začne zpívat Diana Ross a bude zpívat až do půlnoci?
2: Máme tady další překvapení pro všechny posluchače a pro ty, kteří se chystají na ten koncert. Celý koncert otevře čtyři tenoři, kteří minulý měsíc vystupovali v Carnegie Hall v Americe a v červenci otevřou celý koncert Diany Ross svým velkolepým vystoupením. Mm-hmm. Zároveň myslím, že je pro všechny, kdo navštíví tento koncert, i atraktivní, že se sem do Plzně, do plzeňského amfiteátru na Lochotíně chystá celý český showbiznis, včetně slovenského, takže budou mít i možnost potkat třeba nějaké hvězdy, ke kterým zhlíží, nebo umělce, které celý život chtěli potkat.
0: A potká je normálně v kotli. Nebo třeba ve frontě na pivo, protože já vím, že vy jste ty, kteří mají rádi Plzeň a přihlásí se k tomu, ať už Plzeň jakoukoliv, tak byste pro ně připravili zajímavou akci.
2: Určitě. My jsme si pro všechny plzeňáky a všechny lidi, kteří milují Plzeň, ať už tekutou, nebo právě tu městskou, připravili akci a mohou využít kód Plzeňák s tím, že si budou moci zakoupit 2 vstupenky za cenu 1. Takže Plzeňák, vstupenky můžete zakoupit v sítích Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka.
0: No a 29. července bude ten velký den, kdy se všichni potkáme v Plzni, v amfiteátru na Lochotině. Já budu držet palce, aby vyšlo počasí, aby bylo takové správné, ideální koncertové. Každopádně si užijeme parádní léto. Děkuju za návštěvu.
1: My děkujeme za pozvání.
2: Děkujeme za pozvání.
0: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na tomhle velkolepém koncertě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

0: Nejen dechberoucí příroda, ale také místo zatížené nepříliš radostnou minulostí. Pavlův Studenec. Ještě před druhou světovou válkou zde žilo více než 1000 obyvatel. Po válce přišel jejich odsun, obec se ocitla v pohraničním pásmu a v následujících desetiletích prakticky zmizela z mapy. Dnes její příběh připomíná tichý letní festival, který prostřednictvím vzpomínek pamětníků, výstav i společných setkání otevírá prostor k poznání historie tohoto výjimečného místa i k česko-německému porozumění.
1: Pavlův Studenec ožívá je tichý letní festival, je to taková specialita, se kterou si myslím, že jsme přišli jako možná úplně první. Je to vlastně takový sousedský setkání, kde nehraje hlasitá muzika, naopak je tu prostor pro to, aby vlastně lidi mohli rozjímat, dozvědět se něco o společné historii, vlastně setkat se, popovídat si a přespat na louce. Pavlův Studenec vlastně tady pro to setkání slouží jako taková historická kulisa nějaké společné historie. Není to vlastně o tom hledat třeba proč se tady co jak stalo, ale je to spíš o tom připomenutí těch lidí, kteří tady žili ty svoje běžné životy, co se vlastně dokáže stát, když jako se bohužel jako ty národy proti sobě obrátí. A my chceme, aby to tady byl prostor vlastně pro vznik nových přátelství a podobně.
0: Festival vzniká v úzké spolupráci s Pamětí národa, která pro návštěvníky připravila tematické instalace, výstavy i další doprovodný program, přibližující osudy zdejších obyvatel.
2: Všichni návštěvníci festivalu si můžou nejprve prohlídnout výstavu Vysídlení dosídlení, která vlastně mapuje příběhy lidí, kteří opouštěli místa a na jejich vlastně do jejich domovů se stěhovali lidé zase z jiných míst. Máme tady dále stánek Paměti národa a kinokavárnu, kde si lidé můžou seznámit s dokumenty, které jsme vytvořili. A krom toho jsme tady připravili několik landartových instalací, které vlastně obnovují ten život Pavlově Studenci nebo snaží se o to, vypráví příběhy lidí, kteří tady žili.
0: Přímo z řad pamětníků, kteří zde před odsunem prožili své dětství, vzešel také nápad na obnovení staré tradice šáfaja, která zde proběhla naposledy před 81 lety.
3: Jeden pán se mu podařilo vlastně, nebo jeho rodičům při odsunu tady z Pavlova Studence zachránit Madonu, což vlastně byla takový důležitý artefakt té celé slavnosti. Ty Madony existovaly 4 a jednu z nich právě se podařilo zachránit a díky tomu vlastně se může i dnes znovu účastnit téhle akce. Velkým přáním toho pána bylo, aby se Madona mohla znovu podívat do Pavlova Studence. Takže po 81 letech se tomu tak dneska stane.
1: Ta slavnost vlastně původně spočívala v tom, že měla přinést dobrou úrodu, dobrý počasí, prošla vlastně nějakou transformací, protože původně to byla staroněmecká slavnost. S příchodem křesťanství se ten rámec trošku změnil, nicméně ta podstata zůstávala stejná. Byl to den, kdy se na Pavlově Studenci slavilo vlastně nejvíc, byl to největší svátek vlastně za celý rok.
0: Letošní festival Pavlův Studenec ožívá je sice u konce, v příštích letech ho ale bude moci opět navštívit každý, kdo má zájem o historii i poznání místní krajiny. Z Pavlova Studence pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
4: Rozfrézovaná vozovka, těžká technika a pracující dělníci. Tak v těchto dnech vypadá ulice v Plzni na Roudné, kde probíhá rozsáhlá rekonstrukce komunikace. Přestože je úsek zcela uzavřený pro běžnou dopravu, někteří řidiči si zákaz vjezdu vykládají po svém.
5: My bychom rádi aktuálně apelovali na všechny řidiče motorových vozidel, aby důsledně respektovali zákazovou značku zákaz vjezdu mimo vozidel stavby, a to na okružní křižovatce, která souvisí s opravou a rekonstrukcí ulice na Roudné, protože v úseku zhruba 1 kilometru se zde provádí stavební práce, pohybuje se zde také stavební technika a vjezd vozidel zde komplikuje právě tyto stavební práce, pohyb vozidel anebo prostředku MHD.
4: Úsek je aktuálně průjezdný kyvadlově. Dopravu řídí světelná signalizace. Oficiálně je vjezd povolen pouze autobusům veřejné dopravy, vozidlům stavby a případně těm, kteří v okolí bydlí. Realita je však jiná. Řidiči osobních aut zákaz ignorují a jezdí sem buď podle navigace, nebo takzvaně naslepo.
6: Já se potřebuji dostat do fakultky, do práce.
5: Budete muset potom z druhé strany, anebo doporučuji tady, když vás otočím, tak vyjet s horem, potom
6: no to já nevím,
5: nahoru,
6: no, tak to musím vůbec tak takhle.
5: Na minou volbu nemáte.
4: Už v prvních dnech omezení se ukázalo, že půjde o větší problém a o nebezpečné situace nebude nouze. Městská policie proto na místo posílá své hlídky.
5: Od doby, kdy se vlastně začala realizovat ta uzavírka ulice na Roudné, tak jsou zde hlídky v podstatě pravidelně. Nechci zmiňovat časy ani přímo konkrétní časové úseky, kde se zde hlídky vyskytují, ale je to nárazově, je to každý den.
4: Jen za dobu našeho natáčení chtěla místem projet více než 10 vozidel.
7: Já ani nevím, jestli teda tam něco je, nějaké upozornění, že jo, koukáte na ty auta, abyste, že jo, za přednost jízdy a tak, a najednou je tady značka.
8: Vzhledem tomu, že nejsem zpozněná nebo podobně a potřebuji se dostat do nemocnice na schůzku, tak mi je navigace neukázala žádnou jinou možnost, takže jakoby... Bohužel jsem se nechal ovlivnit.
9: Všim se značky.
4: Že by bylo místo špatně značené, ale plzeňští strážníci odmítají.
5: Máme určitě za to, že úsek je velmi dobře osazen dopravními značkami, kdy zákazová značka je velmi dobře viditelná přímo už z ústí okružní křižovatky, takže zdali je to schválnost nebo pouze nevšímavost řidičů, už můžeme pouze polemizovat.
4: Omezení v Plzni na Roudné je jedním z mnoha, s nímž se musí řidiči v Plzni potýkat.
10: Snažíme se jednak ty uzavírky naplánovat v čase, tak aby jedna neovlivňovala druhou, a i ta samotná opatření se vždycky volí takovým způsobem, aby se do plynulosti dopravy projevovala co nejméně.
4: Rekonstrukce silnice na Roudné skončí 7. srpna. Do té doby si řidiči musí dávat velký pozor, kam vyjíždí. Jinak jim může hrozit pokuta až 1500 korun. Z Plzně pro televizi ZAK připravili Marie Osvaldová a Lenka Prokšová.
11: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve 2. červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
12: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
11: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
13: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
14: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
15: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů. A furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svým asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam úplně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak okopíroval.
11: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
12: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
11: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
16: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
11: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
17: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok, a já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
11: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaily. Ze Staňkova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
18: Od začátku července slouží ve Varšavské ulici nové veřejné toalety. Nahradili původní sociální zařízení u Alžbětiných lázní, které už bylo v nevyhovujícím technickém stavu.
19: Máme obrovskou radost, že se na Varšavské ulici, což je velmi strategické místo v Karlových Varech, přímo v centru, kousíček od tržnice, budou otevírat nové toalety.
18: Nové sociální zařízení vzniklo z modulového systému. K dispozici jsou toalety pro ženy i muže, bez bezbariérové zázemí pro imobilní návštěvníky i prostor pro obsluhu. Otevřeno je každý den od 8 do 20 hodin během Mezinárodního filmového festivalu až do 10. večer.
19: Cena za využití toalet je nastavena stejně jako na tržnici, to znamená 10 korun. Budeme tady mít celodenní službu, takže doufám, že i tato služba, veřejná služba, bude ku prospěchu nejen našich obyvatel, ale také návštěvníků Karlových Varů.
9: Spousta lidí tady hledá toaletu a není jako kde, takže jako a i lidi jsou rádi, že to je poblíž.
20: Někdy asi jo, pak člověk hledá, kam musí do restaurace někam, takže někdy se to asi hodí.
21: Určitě je to důležitý, protože záchody se tak nenajdou nikde. Takže si myslím, že to je fajn.
18: Vybudování nových toalet stálo přibližně 6 milionů korun bez DPH. 2 miliony pokryla dotace Karlovarského kraje na podporu cestovního ruchu v památce UNESCO. Ve městě je nyní v provozu 6 veřejných sociálních zařízení. Martina Straková, Televize ZAK.
11: Léto, pohyb a trocha soutěžního napětí. Oblíbená prázdninová štafeta vstoupila už do svého 23. ročníku a znovu láká celé rodiny k objevování zajímavých míst regionu. Letos poprvé zavítala kromě Plzeňského i do Karlovarského kraje a nabízí rekordní počet cílů.
22: Princip prázdninové štafety spočívá v tom, že vybereme většinou 5 desítek, letos je to 8 desítek soutěžních cílů, které mají děti a s nimi samozřejmě jejich rodiče, prarodiče, takže celé rodiny navštívit v průběhu prázdnin, navštěvují je, vyfotí se na nich, letos nově můžou použít i QR kódy, takže to je další novinka a v podstatě ve chvíli, kdy splní 15 soutěžních cílů, tak v tu chvíli jsou zařazení do slosování.
11: Jedním z 8 desítek cílů je také areál Škodalent, kde organizátoři připravili mimo jiné i speciální rodinnou naučnou stezku využívající QR kódy.
23: Na panelech je například, v kterých letech vznikaly první přírodní rezervace v kraji, kolik je národních parků v kraji. Je to spíš ne zaměřený na jednotlivé cíle, jako ta prázdninová štafeta, ale spíš na takové zajímavosti právě v tom tématu, který otevírá ta prázdninová štafeta. A je to formou kvízu, takže návštěvník si přečte otázku, má tam A, B, C a samozřejmě pokud odpoví, tam jsou přesně instrukce, bude vyhodnocený.
11: Dalšími turistickými cíly jsou například hrady, stezky, ale i jiné zajímavosti.
22: Z těch úplně nejnavštěvovanějších je to třeba Arboretum Sofronka v Plzni, a z Karlovarského kraje je to hrad Cheb a třeba jedna věc, která je z těch úplně nejnavštěvovanějších, ve Zbyroze je zapíchnutý ve skále meč, takové krásné místo, takže třeba i to.
11: Po stopách prázdninové štafety se vydala i 9letá Jasmín.
24: Líbí se mi tady prázdninová štafeta, už jsem byla na Radyni, na Homolce a tady ve Škodalendu a plánuju někam ještě sdělat těch 15 cílů.
11: Za skvělý nápad považuje prázdninovou štafetu také starosta centrálního obvodu David Procházka.
25: Náš kraj je úžasný, nicméně, když se jako dítě vzpomenu, tak k tomu obdivování hradů, zámků, těch turistických cílů jsem přece jenom musel trošičku dorost a proto věřím, že pro ty menší děti, tak návštěva tuto hradu u nás ve Škodalandu spolu s těma dalšíma atrakcemi, které tady máme, tak tu turistickou štafetu oživí a jsem moc rád, že tady ten Škodaland jedním z cílů je.
11: Vyhlášení vítězů prázdninové štafety se uskuteční 13. září na hradu Radyně. Těm nejúspěšnějším tam předá ceny Karel IV. Se svojí družinou. Z Plzně pro Televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Obloha nad Staňkovem na Plzeňsku patřila těm nejlepším parašutistům z Česka. Právě tamní letiště hostilo otevřené mistrovství republiky.
1: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve druhém červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
2: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
1: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
3: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
4: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
5: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů a furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam úplně přistanu, až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak kopíroval.
1: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný, dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
2: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
1: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
6: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
1: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
7: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok a já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
1: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaili. Ze Staňkova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Pouťové atrakce, staročeský jarmark i mezinárodní folklorní festival. Klatovy opět hostili jednu z největších kulturních akcí v regionu, která každoročně přiláká tisíce návštěvníků z Česka i zahraničí.
8: Historické centrum Klatov se od středy 8. do neděle 12. července proměnilo v místo, kde se střetávají náboženské tradice, lidová kultura i pouťová zábava. Klatovská pouť a 31. ročník Klatovského folklorního festivalu i letos nabídli program, který oslovil návštěvníky všech generací.
9: Klatovská pouť je tradičně největší letní slavnost, která v našem městě se koná. Od pátka do neděle se město zaplní nejen hudbou, tancem, ale třeba také pouťovými atrakcemi, tržištěm a výstavou jak v Klatovském pavilonu skla, tak třeba u karafiátníků. A pokud by toho nebylo dost, popojdou o kousek dál do jezuitské koleje, kde je tábor ostrostřelců, v letním kině jsou heligonkáři, no a samozřejmě, že ty nejmladší tu nevydrží. O kilometr výš je spousta pouťových atrakcí a tam už od včera je mimořádně život.
8: Vedle pouťových atrakcí patří ke koloritu klatovské pouti také staročeský jarmark. Každoročně sem přijíždějí desítky řemeslníků a prodejců nejrůznějších výrobků.
10: No s tím pouťové samozřejmě akce po republice, kde v těchto končinách, v jižních Čechách a Pošumaví jsou poutě nesmírně tradiční, kam se vždycky těším. Je tady úžasná atmosféra. Oproti severu, kde jsem od Liberce z Českého ráje, tak tam ač poutě jsou, tak nemají takového ducha, jako je tady. Proto se sem rád vracím a snažím se tady tu atmosféru ještě zpestřit svými bylinkami, aby zákazník, který se mě po roce, po dvou, po třech vrátí, aby zde nacházel cosi nového.
8: Významnou součástí pouti je ovšem zejména Mezinárodní folklorní festival. Ten letos do Klatov opět přivedl soubory z řady zemí Evropy a nabídl divákům pestrou přehlídku lidových tanců, hudby i tradičních krojů.
11: Přijeli soubory z Řecka, Francie, Lotyšska, Německa, Slovenska, Moravy a Čech. A určitě takovým highlightem toho festivalu bude páteční koncert Hrubé hudby, což je hornácká hudba, která zpracovává netradičním způsobem s moderními prvky folklorní písničky. Potom v sobotu během odpoledne budou probíhat folklorní pořady během celého odpoledne na Klatovském náměstí a vyvrcholením bude festivalový gala program od 8 hodin a ten bude trvat až do půlnoci.
8: Z původně náboženské pouti se během let stala událost, která daleko přesahuje svůj historický význam. Vedle duchovní tradice dnes připomíná také bohatství lidové kultury a spojuje místní obyvatele i návštěvníky z celé republiky. Z Klatov pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Už 4 roky využívají hasiči v Mostě novou moderní zbrojnici, která poskytuje kvalitní zázemí jak téměř 100 hasičů, tak i specializované technice. Zbrojnice vznikla i díky přispění Evropské unie.
12: Už 4 roky mají hasiči v Mostě novou hasičskou zbrojnici. Díky ní jsou mnohem lépe připraveni na mimořádné události a jejich zázemí zcela odpovídá náročnosti hasičské profese.
13: Jedná se teda o novou centrální hasičskou stanici v Mostě. Nyní se nacházíme v areálu této stanice. Začala se realizovat stavba v roce 2019 a kolaudace proběhla v únoru roku 2022, takže nyní jsme zde 4. rokem. Tato stanice v podstatě je předurčená na, máme speciální techniku na stabilizaci budov a vlastně tahání osob z výkopů. Máme zde speciální předurčenou techniku pro celý kraj na tyto typy událostí.
12: Stanice nahradila 40 let starou staticky narušenou budovu. Mostečtí hasiči mají v nové zbrojnici krom jiného také veškeré vybavení potřebné ke své fyzické přípravě.
13: Před touto celá novou hasičskou stanicí zde byla vlastně od roku 1970 zde stála stará hasičská stanice, která v podstatě postupem času byla značně staticky narušená, vyskytovala se v nich plíseň a v podstatě bylo doporučeno i statiky celou tuto stanici zbourat a vystavit novou. Jsme velice spokojeni s výstavbou této stanice a s žitím v této nové stanici. Je to v podstatě nesrovnatelné s tou minulou stanicí. Máme zde celá nové prostory, máme každou místnost máme klimatizovanou, máme zde saunu, posilovnu, tělocvičnu pro hasiče, máme zde venkovní sportovní prostory, takže jsme plně maximálně spokojeni.
12: Stanice pro téměř 100 hasičů vznikla i díky podpoře Evropské unie.
13: Celkově hasičský záchranný sbor dostal na toto dotaci v rámci projektu Evropské unie REACT-EU ve výši 96 milionů korun.
12: Centrální hasičská stanice v Mostě realizuje 10 až 12 výjezdů každý den. Stanici musí hasiči opustit do 2 minut od vyhlášení poplachu.
0: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace.
14: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
15: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
14: S rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
15: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
14: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
16: Peče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
17: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
18: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do Lázny, tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
14: Zdejší Lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř, naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
15: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Na další protipovodňové opatření mohou města a obce získat peníze z nového dotačního programu. O podporu chce žádat také Povodí Moravy na pokračování čtvrté etapy ochrany jihu Olomouce. Město zároveň připravuje další projekty, díky kterým může dokončit ochranu před velkou vodou.
19: Od ničivých povodní, které na podzim zasáhly Olomoucký kraj, uplynou téměř 2 roky. Města a obce dále pokračují v budování protipovodňových opatření. Například Olomouc loni dokončila jejich 4. etapu, která ochrání Nový svět a Nemilany před velkou vodou. S financováním dalších projektů má pomoci nový dotační program, který při návštěvě kraje představil ministr životního prostředí Igor Červený.
20: Jsme zde v předchozím období jako ministerstvo životního prostředí investovali peníze. Je to vlastně proti právě těm protipovodňovým opatřením, cca 180 milionů korun. A ta nová dotace má právě pomoci vlastně pokračovat v dalších etapách.
21: Výzva na protipovodňová opatření má celkovou alokaci z operačního programu životní prostředí ve výši 2 miliardy korun, přičemž jsme připraveni alokaci případně navýšit, pokud projekty budou. Jedná se o projekty na přírodě blízká protipovodňová opatření, to znamená, podporujeme revitalizaci toků tak, aby v případě povodňových stavů se voda mohla volně odtékat do krajiny a postupně zasakovat.
19: Města a obce mohou už nyní o dotaci žádat do prosince letošního roku. O státní podporu má zájem také Povodí Moravy na pokračování 4. B etapy protipovodňových opatření na jižní straně Olomouce,
22: která je zatím v rozpočtově ve výši nějakých 430 milionů korun, předpokládáme právě využití těch dotačních prostředků z této nové otevřené výzvy.
23: Tak Olomoučané si jistě pamatují a příští rok to bude 30 let od roku 1997, kdy město Olomouc zasáhla ta ničivá povodeň, která zasáhla asi 1/3 města, přímo se dotkla přibližně 30 tisíc obyvatel. Já jsem hrozně rád, že se nám z Povodí Moravy, Ministerstvem životního prostředí a Státním fondem životního prostředí daří za ty poslední dekády budovat protipovodňovou ochranu města, protože ji považuji nejen, ale věřím, že většina Olomoučanů za nejdůležitější.
19: Loni dokončená protipovodňová opatření chrání více než 2000 lidí na jihu města. Hráz odolá průtoku až 650 kubíků za sekundu, což odpovídá zhruba 400leté vodě.
22: Ani především tady část Nemila na pravém břehu řeky Moravy, revitalizaci jak řeky Moravy nebo břehu řeky Moravy, tak napojení slepého ramena, které bude neustále zvodněné. Pak jsou zde nějaké přírodě blízké prvky jako tůňky, náhradní výsadba v počtu třeba stromů. Zde bylo vysazeno nějakých 1800 stromů, 1700 keřů, jak měkkého, tak tvrdého luhu. Čili je to takový komplex opatření, který pomůže nejen při zvládání těch povodňových průtoků, ale i v době sucha pomůže s posílením ty biodiverzity říční nivy.
23: Neméně důležitá bude celkové dobudování protipovodňové ochrany, to znamená nadcházející 3. etapa, na kterou nyní děláme architektonicko-krajinářskou soutěž. A v neposlední řadě, a je to klíčové, aby město získalo ochranu před, řekněme, 400letou vodou, tak je důležitý i ten sever města, kde se řeka Morava vlévá do Olomouce, to znamená v městské části Chomoutov, udělat taktéž protipovodňová opatření.
19: Městskou část před 2 lety velká voda také zasáhla, zatímco centrum města se díky protipovodňové ochraně podařilo udržet. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Masarykovo náměstí v Uherském Brodě ožilo tóny bubnů a orchestru. Nebylo to ale jen tak nějaké vystoupení. Hudebníci totiž dorazili z nizozemského Nardenu.
2: Schlachwerk Group Naarden a Jong. To je dvojice nizozemských hudebních skupin, které v sobotu dorazili do Uherského Brodu, aby pořádně rozproudili letní atmosféru na Masarykově náměstí. Mládežnický orchestr spolu s bubenickým uskupením ovšem nepřivezl žádnou nudnou klasiku, právě naopak. Nebojí se experimentovat s popovými a tanečními prvky, zasazenými do typického orchestrálního stylu.
3: Přijeli naši holandští přátelé z našeho partnerského města z Naardenu, kteří jsou o tomto víkendu ve Starých Hrozenkově na kopančářských slavnostech. No a sami nás oslovili, jestli by mohli přijet k nám do Brodu zahrát, tak samozřejmě jsme za to rádi, že tady přišli potěšit naše občany, protože jezdí k nám zhruba co každé 2 roky, zejména na ty bílokarpatské slavnosti. Teď se letos nemohli zúčastnit, ale protože jsme věděli, že jdou nyní, takže zahráli, jejich hudba je velice temperativní a lidé tady z Uherského Brodu je máme moc rádi.
2: Město Uherský Brod je neodmyslitelně spjato s Janem Amosem Komenským, který je pohřben právě v Naardenu. Spolupráce s tímto nizozemským městem je proto pochopitelná a uherskobrodští zastupitelé se jí snaží poctivě rozvíjet.

0: červnu, jak byly bělokarpatské slavnosti, tak přijeli představitelé z holandského Nardenu k nám do Uherského Brodu, jak pan starosta, tak místostarosta, a hovořili jsme o další vzájemné spolupráci právě s Holandskem a chtěli bychom rozšířit, a máme obě strany zájem na to, aby se naše školské organizace propojily, a tam už probíhá nějaká základní domluva. Chceme to zkusit na úrovni střední škol, kdy se vzájemně podobné školské zařízení vzájemně kontaktují, a chtěli bychom tam udělat vzájemné výměny vlastně studentů.
1: Pokud ovšem milovníci kultury nezvažují cestu do Holandska, připravilo si pro ně město zajímavý letní program. Příkladem může být Fire Festival nebo experimentální ročník Augustfestu, který po vzoru německého Oktoberfestu nabídne ochutnávku piv, dobré jídlo a hudbu. Chystá se také otevření zrekonstruovaného prostoru přímo v centru Uherského Brodu.
0: Ještě bych takto rád předběžně pozval naše spoluobčany na pátek 18. září, to je datum, kdy bychom slavnostně chtěli otevřít Panskou zahradu, která se rekonstruuje, kde to bude krásné kulturní zázemí anebo volnočasové zázemí, a chtěli bychom to otevřít v rámci Dnů evropského kulturního dědictví, které se každoročně koná nejenom v různých městech, ale také u nás v Uherském Brodě, kdy budeme otvírat různé památky, které město má, a v rámci toho bychom i chtěli otevřít tu Panskou zahradu.
2: Z dnešního Týdne v regionech už je to všechno. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Dobrý den, u dobrých zpráv. Víte, že letos Hurvínek slaví svoje 100. narozeniny. Možná i vás tahle loutková postavička s nezaměnitelným hlasem provázela dětstvím.

0: lidem chutnat nejvíce.
1: Tradiční akce Rychvácké gulášové klání, kterou pořádáme už po páté. Je to ve spolupráci spolku Naš Rychvált, Sokol Rychvált a Město Rychvált. Těšíme se na to, že návštěvníci přijdou, budou hlasovat, budeme mít i odbornou porotu, která bude vyhodnocovat guláše a samozřejmě bude hlasovat i veřejnost. Vstup je zdarma, je bohatý doprovodný program a letos to máme ve stylu westernu, takže budou i program takto laděný.
2: Každý tým musí navařit minimálně 20 litrů guláše. Každý tým musí mít k dispozici degustační porci, která obsahuje 1 deci šťávy a minimálně jeden kousek masa tam musí být. Náš tým vaří dneska 40 litrů guláše, děláme vepřový guláš. Náš guláš je výjimečný tím, že ho děláme z čuníka, který byl kojený ohnivou vodou, takže bude lehce pikantní.
3: Soutěžíme s hovězím maďarským gulášem, poctivým, musím podotknout, a vlastně vítězným. Minulý rok jsme se umístili na prvním místě v Boumíně, takže to chceme nějak obhajovat. A ještě chci zmínit jako chválu mojí manželky karlovarský knedlík, který asi jsme jediní tady, a chci zmínit, že ho pěkně tuní a je čím dál tím lepší. Tady ta akce je výborná, skvělá, můžu doporučit. No.
0: Vítězným týmem se nakonec u veřejnosti stal westernový Richmond City Ranch a porotě nejvíce chutnal guláš od místních myslivců.
4: Už jste někdy jeli na lodi, loďce nebo alespoň na šlapadle? Za mě je to nejkrásnější způsob dopravy i zábavy. A třeba taky netradiční možnost, jak si prohlédnout Prahu. A možností je opravdu hodně.
5: Plavba po Vltavě patří mezi oblíbené letní aktivity metropole. Půjčovna šlapadel na Slovanském ostrově je otevřená za příznivého počasí každý den od 11 hodin a nabízí šlapadla, pramičky i oblíbené labutě.
6: Můžou si u nás půjčit šlapadla pro 1 až 4 osoby, jak vidíte tady. Za vámi jsou vlastně ještě labutě. Ty půjčujeme taky a máme i šlapadla pro 5 osob s tím, že vlastně, kdyby měl někdo chuť si zaveslovat, tak si může půjčit i pramičky tamhle na konci. Lidi přijdou, jenom fungujeme na principu jako na matějské pouti. Takže kdo přijde, ten jede. Úplně nejlepší je to vlastně pod mostem Legií, když si projedete, tak tam vidíte krásně Karlův most, Pražský hrad, je tam Petřín, jsou tam takový ty žlutý tučňáci, tak to mají rádi lidi. Potom vlastně, když projedete okolo Střeleckého ostrova, tak na druhé straně vidíte ještě tančící dům. Standardně půjčujeme na hodinu, s tím, že není problém si to půjčit klidně i na celý den, ale za tu hodinu ten okruh, co jsem popisoval, je úplně bez problému, se dá zvládnout.
5: Za hodinovou plavbu na šlapadle dáte 350 korun, na 5místném šlapadle pak 450 korun a na pramičce 300 korun.
6: Myslím si, že když někdo zvládne jezdit na kole, tak tohle je úplně to samé, s tím, že vlastně půjčujeme šlapadla i rodinám s dětmi, máme tady vesty pro ně, takže to není problém, půjčujeme zdarma. Když přijdou vlastně, tak na začátku u kasy jim řekneme nějaký pravidla. Důležitý je určitě dávat si pozor být 5 metrů aspoň od břehu a nejezdit za žluté boje, protože tam jsou potom splavy. Také tady máme vlastně parník, který jezdí kolem každou hodinu, takže když potká parník, tak určitě se musí vyhnout, protože velká loď má přednost.
5: Vyplout ale nemusíte jen přes den. Půjčovna totiž nabízí i noční plavby, při kterých máte možnost prohlédnout si osvětlené panorama historické Prahy přímo z hladiny řeky.
6: 30 až 45 minut před západem slunce, tak my musíme dávat lampičky, protože každé plavidlo musí být osvětlené. S tím je to vlastně taková romantická plavba, hodně to využívají páry, když přijdou třeba na nějaké rande.
5: K dispozici tady mají plavidla až pro 6 lidí a přímo v půjčovně si také můžete koupit i drobné občerstvení. Natálie Vašková, Televize Praha.
4: Máte na výlet nebo dovolenou namířeno na západ Čech? Pak pro vás mám dobrou zprávu. Ve všech kontrolovaných přírodních koupalištích se můžete bez obav schladit. Kvalita vody je zatím velmi dobrá.
7: Podle posledního měření hygieniků jsou všechna koupací místa v našem regionu na jednotce nebo dvojce. Zhoršená kvalita je pouze na Babylonu na Domažlicku.
8: Koupací vody v rámci celého Plzeňského kraje jsou bezproblémové. Problémem zůstává jenom nižší hladina vod, vzhledem k tomu, že je nedostatek dešťových srážek, takže i ty hladiny těch vodních nádrží a vlastně míst, která se využívají ke koupání, bývají snížená. Výhledově nám tam díky tomu narůstá možnost zhoršení kvality vody díky nárůstu sinic.
7: Sinice se už nyní částečně objevují v některých částech Rachlovské přehrady, ale i tady je zatím situace velmi dobrá.
9: Voda čistá, úžasný prostředí, málo lidí, je to tady moc pěkný.
10: Dobře se nám to tady líbí a je to tady hezký.
7: Bez obav pak můžeme zamířit i do plzeňských boleveckých rybníků.
11: Všechny rybníky, které sledujeme jako místa pro koupání,

0: což je Šídlovský rybník, Kamen rybník, Senecký rybník a samozřejmě Velký Bolavecký rybník, vykazují pořád vysokou kvalitu vody s minimem sinic.
1: Podrobné informace o kvalitě vody zveřejňují hygienici na webových stránkách koupacivody.cz. Samozřejmě ale nejezdí na kontroly úplně všude. A tak třeba městská koupaliště musíme dohledávat na vlastním webu nebo na stránkách obcí.
2: Na stránkách, co nemáme uveřejněno, ale víme, že se odebírá a jsou taky v pořádku, jsou třeba koupaliště v obci Nezvěstice, které pravidelně zase výsledky jsou na stránkách k dispozici na stránkách obce, a nebo i třeba koupaliště na Tachovsku, po případě Klatovy, Sušice a podobně.
1: Horší zprávu máme bohužel pro vodáky. Berounka z Plzně je jen 3 cm nad limitem, Ohře z Karlových Varů už je pod ním a na hranici sýznosti je také Otava za Sušicí. Pro televizi ZAK Jonáš Novotný. Historický úspěch zaznamenali v uplynulých dnech nejen české tenistky na Wimbledonu, ale taky mladí motokrosaři na domácím světovém šampionátu. Mluvil jsem o tom s manažerem reprezentace. Dnes o motokrosu a dnes o motokrosu velmi pozitivně, protože máme velké světové úspěchy. Naším hostem je manažer národní reprezentace Emil Končil. Ahoj.
3: Ahoj.
1: Juniorské reprezentace, abych to řekl správně, nebo je to tak ten titul oficiálně?
3: Ano, ano.
1: Je to tak. Máme za sebou vlastně velké mistrovství, které se odehrávalo u nás, mistrovství světa, odehrávalo se na jihu Čech. A jak jsme si stáli jako Česká republika?
3: Tak jako pořádající země jsme měli 17 jezdců, který byli pozvaní do reprezentace České republiky. Z toho 3 se probojovali do nedělních finále a největším úspěchem asi 5. místo Milana Rubeše, 40. Benedikt Svoboda a 27. v kategorii 125. David Kadleček. Takže to, na co máme, jsme splnili a překvapení ve formě akorát 65. u Benedikta Svobody, a takže za nás to dopadlo asi tak, jak mělo.
1: Co jsem koukal, tak celkově Česká republika skončila 12., což je asi nejlepší umístění, co jsem tak jako dohledal v nějakých historických tabulkách. Co to vypovídá?
3: Je to v novodobé historii, je to tak, loni po mistrovství světa, na mistrovství světa ve Francii jsme byli 14., takže teď jsme byli 12. Zhruba před 2 rokama jsme začali dělat dětský juniorský projekt motokrosovej, kdy vycházíme z poznatků MXGP Academy a je to holandský projekt. A myslíme si, že to prostě má vzestupnou tendenci a je to vidět na výsledkách ostatně, takže jako musíme v tom vydržet a myslíme si, že zase se dostaneme na výsluní s motokrosem.
1: Co jsem koukal, tak tam hodně vysoko se umístili Francouzi, Američani. Opravdu se k nám takhle sletěl úplně celý svět?
3: Je bylo 40 zemí se účastnilo tohohle mistrovství světa a ta úroveň motokrosu i dětského juniorského motokrosu ve světě je neskutečná, takže jako máme se co učit a určitě máme co dohánět.
1: Oni to jsou, ono se řekne junioři, ale oni jsou to fakt děti, protože ta 65 to jsou opravdu malí kluci, ne?
3: Je to do 12 let, je to kategorie do 12 let, 85 do 14, máme 16 letý kluky na těch 125, jo, ale ty děti opravdu, co se týče těch 65, jsou to prostě dneska jezdci i úrovní a stylem a prostě je to jako neskutečný z toho světa, co přijíždí.
1: Já chápu, že u dospělých už potom mají sponzory, někdo jezdí jako tovární jezdec, ale tady jsou sponzoři asi hlavně rodiče.
3: Jako tady pochopitelně patří obrovský dík rodičům, protože díky rodičům vlastně, který dopřávají ten motokros tím dětem, co se týče času, financí a úplně všeho, nebejt jich, tak ty děti prostě tenhle sport ani dělat nemůžou, takže v tom jim patří obrovský dík a asi prostě by měla přijít zase doba, kdy ten motokros bude všeobecně podporovaný i partnerama nějakýma a tyhletím, protože si myslím, že to má vzestupnou tendenci a pokud to tak bude fungovat, tak si myslím, že je to otázka času a dostaneme se zase někam, kde jsme bývali.
1: Je to tak i v tomhletom dětským nebo v té juniorské kategorii, abych se někoho nedotkl, když už mu bude 14, asi by nechtěl, abych říkal, že je děti. Je to tak, že třeba si ho vyhlídne nějaký velký sponzor nebo už třeba nějaká továrna a řeknou, ten je talentovaný, ten bude jednou hodně dobrý, ten je náš?
3: Je to tak, teďko třeba po mistrovství světa v kategorii 65 vyhrál francouzský reprezentant a už v pondělí rakouská značka s ním uzavírala smlouvu a stal se jezdcem této továrny. Takže prostě je to vyloženě o tom, jaký má přístup pochopitelně, kdy nejde jenom o ten dílčí výsledek, ale je to přístup rodiny, je to přístup federace, je to přístup úplně všeho. A když se tam sejdou tyhle ty věci, tak pro tyhle kluky prostě je to nějaká budoucnost, která jim zaručuje, že na tom výsledku se budou pohodovat delší dobu a je jim to jenom přáno.
1: Mluvil jsi o tom, že u nás se to mění poslední dobou, že se zlepšuje to zázemí, dá se říct?
3: Je to pořád ještě furt, to vycházíme z toho, že je to závislí na rodičích hlavně. Musíme nějakým způsobem zabezpečit nebo respektive založit různý střediska, aby jsme měli pod kontrolou ty děti svým způsobem výkonnostně. To znamená, že i ty školení těch trenérů, kdy prostě musíme začít rozlišovat náborové věci, rozlišovat hobby motocross, rozlišovat výkonnostní motocross, plus pochopitelně, kde bude vrcholem ta reprezentace. A tyhle ty věci, pokud nezačneme dělat, kdy se nám budou míchat tyhle ty věci dohromady, tak je strašně těžký vybudovat z něčeho něco, co bude mít opravdu nějakou vzestupnou tendenci a nějakou výkonnost, nějaký výkonnostní růst. Ale myslím si, že i tímhletím prostě je to jeden z bodů, který řešíme a daří se to.
1: Říkal jsi, že druhým rokem jedeme v nějakém systému, který jsme koukali od Holanděnů, ano, správně pamatuju. Je to třeba už teď vidět, už se to podepisuje, nebo to je běh na dlouhou trať a bude to vidět za 10 let?
3: Je to vidět už v tom, že ta komunita těch rodičů chápe to, že dokážou přijmout radu v tom, že ty jezdci musí jezdit kvalitní závody a pochopitelně, pokud se nebudeme srovnávat s cizinou, nebudeme jezdit závody, které budou mít smysl výkonnostního charakteru, tak prostě ty děti nebo ty jezdci nemůžou vstoupat, nemůžou mít prostě výkonnostně navrh oproti tím, který prostě nějakým způsobem i to berou jinak ten motokros, že jo? To neznamená, že všichni budou chtít jezdit mistrovství světa, všichni budou chtít být v reprezentaci, ale pokud ti lidi chtějí nějakým způsobem fungovat na mezinárodní bázi, tak musí jezdit mezinárodní závody a závodit s těma nejlepšíma.
1: Já vím, když jsme přijeli s mojí 6letou dcerou za tebou do Dobřan, tak si rovnou posadil na nějaký takový jako odrážedlo a jeď, elektrická motorčička. Funguje to takhle? Posadíš dítě na motorku a oni ty děti se moc nebojí, tak prostě jedou. A čím lepší má motorku, tím líp jezdí? Nebo prostě už to v těch dětech opravdu někde musí být?
3: V těch dětech pochopitelně, že ten talent je strašně moc důležitý, ale je to strašná dřina.
1: No a v tom následujícím, tedy mistrovství nebo v tom velkém finále, máme žlízka v ohni?
3: Tak my teď odjíždíme na semifinále mistrovství Evropy do Estonska, tam jedou tři jezdci, dva v 65, jeden v 85 a podle toho semifinále pochopitelně budeme fungovat v lokti. Věřím klukům, že v tom Estonsku si poradí a podle výsledků, co zajížděli v Evropách už v Central Europe Zone, my spadáme po tuhle zónu, tak si myslím, že by mohli postoupit a že by měli přivést to jisté místo do lokte a nemůžeme jim držet jenom palce, protože ta atmosféra v lokti na MXGP je neskutečná. Celý Čechy to milujou, že jo, tohle, a je to prostě takový svátek českého motokrosu vždycky v tom červenci a přeju jim to.
1: Když se budou lidi chtít přijít podívat, kdy je ideální den, kdy pojedou třeba nějaký nabušený mladý a kdy se pojede hlavní závod?
3: Tak v sobotu se jedou hlavně ty evropské kategorie a tyhle ty závody a kategorie MXGP kvalifikace a v neděli jsou vyloženě závody MXGP, kdy jedou jedničky, dvojky, takže pochopitelně, že ta největší atmosféra je tam v tu neděli, ale takový to srdíčko, to závodění a ty juniory můžou vidět v sobotu.
1: Mm-hmm. Já budu držet palce, ať se nám daří. Budu držet palce hlavně, ať se nikomu nic nestane. A to by držím palce, ať tě to hlavně nadále baví.
3: Děkujeme moc.
1: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě někde u motorek, a nebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se daří i vám.

0: Hezký dobrý den, dnes si budeme povídat o velké hudební události, která čeká plzeňský amfiteátr, ale zároveň má i takový zajímavý a dobročinný přesah. Mými hosty je Michála Gemrotová-Štiková, zakladatelka nadace Aneška, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A Pavel Višňovský, pořadatel zmíněné akce. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Já jsem sice řekl, že to je hudební událost, klidně můžeme říkat hudební událost desetiletí třeba, to se tak jako říká, ale neřekl jsem, co to bude, nechávám to na vás.
2: Tak my jsme se rozhodli udělat v plzeňském amfiteátru unikátní koncert hudební legendy a bude to koncert Diany Ross, který se uskuteční 29. července právě teda v plzeňském amfiteátru, jak už jste zmínil.
0: Mě překvapilo, že tahle zpěvačka, kterou všichni znají, nebo minimálně všichni znají ty její velký hity, ještě nikdy v České republice nekoncertovala. Čím to je?
2: Tak bylo docela složité vůbec teda se domluvit na tom, aby do České republiky přijela. Upřímně ta komunikace s managementem zpěvačky trvala více jak 2 roky. První podmínka byla, že nechce vystupovat v žádné velké aréně a proto vlastně se na to váže taková zajímavá náhoda, že jsme všichni z Plzně, náš tým je z Plzně. A vzpomněli jsme si na to, že jsme odtud vzešli, byly tedy takové naše první krůčky v rámci těch našich aktivit a rozhodli jsme se tedy využít prezentaci toho amfiteátru plzeňského, který se za to desetiletí velmi pozdvihl. A myslíme si, že právě ten amfiteátr, což je největší český přírodní amfiteátr na Lachutině v Plzni, taky přesvědčil pro to, aby konečně navštívila Českou republiku.
0: Ten amfiteátr zažil obrovské koncerty, legendární Porta, která tam nalákala 10 000 lidí a byl to vlastně svátek, potom velké koncerty Lucie, zrovna v těchto dnech tam probíhá velký metalfest, takže tradičně je to místo, které je plné a jí se líbilo přímo tohle místo, je to tak, že můžeme říct, že Plzeň přesvědčila, aby přijela do Čech?
2: Přesně tak, nejenom Plzeň, ale právě ten amfiteátr na Lachutině ji přesvědčil pro to, aby se přijela konečně na české publikum podívat a aby ukázala svoji show, která je opravdu bezkonkurenční, je ve výborné kondici, můžeme si to ověřit při jejich vystoupeních, měla turné po Americe, po Japonsku a zpívají to v jejich letech naprosto perfektně, zpívá naživo a zároveň ta show je nádherná.
0: Vás jsem představil jako zakladatelku nadace Aneška, co vy máte společného s tím koncertem?
1: Tak já jsem moc šťastná, že vlastně nadace Aneška byla vždy produkcí nebo firmou Jaro Event podporovaná. Jakýkoliv koncert, kdy dělali, tak vždycky část výtěžku šla na nadaci Aneška, na naše dětičky. Nadace Aneška se věnuje dětem s pohybovým handicapem. A jsem moc šťastná, že zrovna tenhle ten koncert je ještě takový speciální, protože máme velmi silný příběh a to je naše Sofinka, která do nadace přišla jako úplně první. A tak nám spadla do klína taková úžasná holčička, která měla opravdu extrémně těžký začátek a nejenom začátek, ale celý její život bude velmi náročný, protože ona se narodila s mnohočetnýma mrtvicema a myslím si, že jedna z největších koulí na noze je to, že vlastně 3 týdny po tom, co se Sofinka narodila, tak jí zemřela maminka. To, že je dítě nemocný, je strašný. Kdo děti má, tak si to nedovede ani představit, aby jeho dítě mělo horečku, natož když má celoživotní postižení, který je náročný. Ale nemít u toho svoji mámu je prostě... Já vím, že Peťa Bogner, její táta, je skvělý chlap. Ten je opravdu tatínek na jedničku. On je skvělej a myslím si, že má fakt skvělýho parťáka a Sofinka udělala neuvěřitelný pokrok za tu dobu, co se my známe. Ale nemít mámu je velká bolest. Zatím to Sofinka třeba tolik nevnímá, ale jednou bude větší a bude stejně muset cvičit tak, jak cvičí doteď. Bude cvičit každý den, aby byla na tom líp a líp a bude jí to čekat celý život. To je její úděl a nemít po boku svoji mámu bude prostě pro ní jednou velmi náročný. A jsem šťastná, že Jaro Event a Diana Ross podpoří právě nadaci Aneška a tím pádem teď konkrétně Sofinku, která si to myslím opravdu zaslouží. A proto říkám, i kdybyste na ten koncert nešli, tak kupte lístky někomu z vašich blízkých, z vašich přátel, protože já Sofinku znám a opravdu, jestli něco za to stojí, tak Sofinka to je.
0: Tak děkuju za tohle představení vlastně té malé slečny, pro kterou ty peníze půjdou. Už to zaznělo, koupí vstupenky, podpoříme, ale vím, že se nějak peníze budou vybírat i přímo během koncertu.
2: Samozřejmě, nadace Anežka tam bude mít i vlastní stánek, bude tam určitě mít své zástupce a bude možnost tedy přispět přímo na Sofinku i během koncertu a samozřejmě i před koncertem, protože vycházejí články, vychází publikace o tom, že podporujeme právě přímo Sofinku a určitě na internetu už teď budou moci i vyhledat například QR kódy nebo údaje pro platbu a můžou přispět ještě před koncertem a samozřejmě i během toho koncertu.
0: Abychom se vrátili zpátky k té hudební produkci, jak moc složité je uspořádat koncert takovéhle velké hvězdy, která je zvyklá na světová pódia právě v Plzni v amfiteátru, protože, co si budeme povídat, ono tam to zázemí úplně super luxusní není, tak co všechno tam musíte přivést, udělat, změnit, aby tam Diana Ross mohla přijet?
2: Je toho opravdu hodně. Myslím si, že nikdo si nedokáže, kdo nedělá teda hudební produkce, představit, co to všechno obnáší. Samozřejmě tam budeme muset vystavit pódium, budeme tam muset vystavit stage, budeme tam muset taky vystavit backstage a zázemí teda pro umělce a nejenom pro Dianu Ross, protože to není jenom Diana Ross, ale je to samozřejmě celý její tým, který přijíždí do Plzně a bude součástí toho velkého koncertu. Každopádně amfiteátr na Lokotině má krásnou atmosféru sám o sobě a pro ty diváky to bude krásná zkušenost vidět takovou hudební legendu, slyšet její známé písně, jako je Ain't No Mountain High na I Will Survive, a nebo třeba ikonická Upside Down ze seriálu Stranger Things. A bude to vlastně průřez i pro celou generaci lidí, protože to opravdu není jenom pro vyzrálé rodiče nebo prarodiče, ale ta hudba podle mě nemá limity a poslouchají opravdu i v dnešní době generace dvacátníků a myslím si, že to je krásná příležitost přijet, užít si léto, užít si krásný letní den a užít si ho společně třeba i s celou rodinou, zároveň vědět, že je takový přesah, jaký je, a to teda i ta podpora Sofinky. A přijet se podívat na krásné město, protože Plzeň je krásné město, myslím si, že to třeba plno lidí ani neví.
0: Stíháte vy při své práci a při péči o svoji rodinu zajít třeba právě na podobnou velkou akci?
1: Tak já jakožto zpěvačka říkám i mému manželovi, že ráda vyhledávám i klid. Ale je pravda, že takovouhle legendu, jako je Diana Ross, tak to si rozhodně nenechám ujít, už právě včetně toho, jaký neuvěřitelný přesah to má právě i pro Sofinku a pro nadaci Anežka, takže jsem moc šťastná, že budu u toho.
0: Jak bude celá ta show vypadat? Je to tak, že v 7 hodin začne zpívat Diana Ross a bude zpívat až do půlnoci?
2: Máme tady další překvapení pro všechny posluchače a pro ty, kteří se chystají na ten koncert. Celý koncert otevřel čtyři tenoři, kteří minulý měsíc vystupovali v Carnegie Hall v Americe a v červenci otevřou celý koncert Diany Ross svým velkolepým vystoupením. Mm-hmm. Zároveň myslím, že je pro všechny, kdo navštíví tento koncert, i atraktivní, že se sem do Plzně, do plzeňského amfiteátru na Lochotině chystá celý český show business, včetně slovenského, takže budou mít i možnost potkat třeba nějaké hvězdy, ke kterým zhlíží, nebo umělce, které celý život chtěli potkat.
0: A potká je normálně v kotli. Nebo třeba ve frontě na pivo, protože já vím, že vy jste ty, kteří mají rádi Plzeň a přihlásí se k tomu, ať už Plzeň jakoukoliv, tak byste pro ně připravili zajímavou akci.
2: Určitě. My jsme si pro všechny Plzeňáky a všechny lidi, kteří milují Plzeň, ať už tekutou, nebo právě tu městskou, připravili akci a mohou využít kód Plzeňák s tím, že si budou moci zakoupit 2 vstupenky za cenu 1. Takže Plzeňák, vstupenky můžete zakoupit v sítích Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka.
0: No a 29. července bude ten velký den, kdy se všichni potkáme v Plzni v amfiteátru na Lochotině. Já budu držet palce, aby vyšlo počasí, aby bylo takové správné, ideální koncertové. Každopádně si užijeme parádní léto. Děkuju za návštěvu.
1: My děkujeme za pozvání.
2: Děkujeme za pozvání.
0: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na tomhle velkolepém koncertě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

0: Nejen dechberoucí příroda, ale také místo zatížené nepříliš radostnou minulostí. Pavlův Studenec. Ještě před druhou světovou válkou zde žilo více než 1000 obyvatel. Po válce přišel jejich odsun, obec se ocitla v pohraničním pásmu a v následujících desetiletích prakticky zmizela z mapy. Dnes její příběh připomíná tichý letní festival, který prostřednictvím vzpomínek pamětníků, výstav i společných setkání otevírá prostor k poznání historie tohoto výjimečného místa i k česko-německému porozumění.
1: Pavlu Studenec ožívá je tichý letní festival, je to taková specialita, se kterou si myslím, že jsme přišli jako možná úplně první. Je to vlastně takový sousedský setkání, kde nehraje hlasitá muzika, naopak je tu prostor pro to, aby vlastně lidi mohli rozjímat, dozvědět se něco o společné historii, vlastně setkat se, popovídat si a přespat na louce. Pavlu Studenec vlastně tady pro to setkání slouží jako taková historická kulisa, nějaký společný historie. Není to vlastně o tom hledat třeba proč se tady co jak stalo, ale je to spíš o tom připomenutí těch lidí, kteří tady žili ty svoje běžné životy, co se vlastně dokáže stát, když jako se bohužel jako ty národy proti sobě obrátí. A my chceme, aby to tady byl prostor vlastně pro vznik nových přátelství a podobně.
0: Festival vzniká v úzké spolupráci s Pamětí národa, která pro návštěvníky připravila tematické instalace, výstavy i další doprovodný program, přibližující osudy zdejších obyvatel.
2: Všichni návštěvníci festivalu si můžou nejprve prohlídnout výstavu Vysídlení dosídlení, která vlastně mapuje příběhy lidí, kteří opouštěli místa a na jejich vlastně do jejich domovů se stěhovali lidé zase z jiných míst. Máme tady dále stánek Paměti národa a kinokavárnu, kde si lidé můžou seznámit s dokumenty, které jsme vytvořili. A krom toho jsme tady připravili několik landartových instalací, které vlastně obnovují ten život Pavlově Studenci nebo snaží se o to, vypráví příběhy lidí, kteří tady žili.
0: Přímo z řad pamětníků, kteří zde před odsunem prožili své dětství, vzešel také nápad na obnovení staré tradice šáfaja, která zde proběhla naposledy před 81 lety.
3: Jeden pán se mu podařilo vlastně, nebo jeho rodičům při odsunu tady z Pavlova Studence zachránit Madonu, což vlastně byla takový důležitý artefakt té celé slavnosti. Ty Madony existovaly 4 a jednu z nich právě se podařilo zachránit a díky tomu vlastně se může i dnes znovu účastnit téhle akce. Velkým přáním toho pána bylo, aby se Madona mohla znovu podívat do Pavlova Studence. Takže po 81 letech se tomu tak dneska stane.
1: Ta slavnost vlastně původně spočívala v tom, že měla přinést dobrou úrodu, dobrý počasí, prošla vlastně nějakou transformací, protože původně to byla staroněmecká slavnost. S příchodem křesťanství se ten rámec trošku změnil, nicméně ta podstata zůstávala stejná. Byl to den, kdy se na Pavlově Studenci slavilo vlastně nejvíc, byl to největší svátek vlastně za celý rok.
0: Letošní festival Pavlův Studenec ožívá je sice u konce, v příštích letech ho ale bude moci opět navštívit každý, kdo má zájem o historii i poznání místní krajiny. Z Pavlova Studence pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
4: Rozfrézovaná vozovka, těžká technika a pracující dělníci. Tak v těchto dnech vypadá ulice v Plzni na Roudné, kde probíhá rozsáhlá rekonstrukce komunikace. Přestože je úsek zcela uzavřený pro běžnou dopravu, někteří řidiči si zákaz vjezdu vykládají po svém.
5: My bychom rádi aktuálně apelovali na všechny řidiče motorových vozidel, aby důsledně respektovali zákazovou značku zákaz vjezdu mimo vozidel stavby, a to na okružní křižovatce, která souvisí s opravou a rekonstrukcí ulice na Roudné, protože v úseku zhruba 1 kilometru se zde provádí stavební práce, pohybuje se zde také stavební technika a vjezd vozidel zde komplikuje právě tyto stavební práce, pohyb vozidel anebo prostředku MHD.
4: Úsek je aktuálně průjezdný Kyvadlově. Dopravu řídí světelná signalizace. Oficiálně je vjezd povolen pouze autobusům veřejné dopravy, vozidlům stavby a případně těm, kteří v okolí bydlí. Realita je však jiná. Řidiči osobních aut zákaz ignorují a jezdí sem buď podle navigace, nebo takzvaně naslepo.
6: Já se potřebuji dostat do fakultky, do práce.
5: Budete muset potom z druhé strany, anebo doporučuji tady, když vás otočím, tak vyjet z horem, potom
6: no to já nahoru, nevím, no,
5: nad
6: Hornáta.
5: Na minovou volbu nemáte.
4: Už v prvních dnech omezení se ukázalo, že půjde o větší problém a o nebezpečné situace nebude nouze. Městská policie proto na místo posílá své hlídky.
5: Od doby, kdy se vlastně začala realizovat ta uzavírka ulice na Roudné, tak jsou zde hlídky v podstatě pravidelně. Nechci zmiňovat časy ani přímo konkrétní časové úseky, kde se zde hlídky vyskytují, ale je to nárazově, je to každý den.
4: Jen za dobu našeho natáčení chtěla místem projet více než desítka vozidel.
7: Já ani nevím, jestli teda tam něco je, nějaké upozornění, že jo, koukáte na ty auta, abyste, že jo, za přednost jízdy a tak, a najednou je tady značka.
8: Vzhledem k tomu, že nejsem z Plzně nebo podobně a potřebuji se dostat do nemocnice na schůzku, tak mi je navigace neukázala žádnou jinou možnost, takže jakoby... Bohužel jsem se nechal ovlivnit.
9: Všim se značky.
4: Že by bylo místo špatně značené, ale plzeňští strážníci odmítají.
5: Máme určitě za to, že úsek je velmi dobře osazen dopravními značkami, kdy zákazová značka je velmi dobře viditelná přímo už z ústí okružní křižovatky, takže zdali je to schválnost nebo pouze nevšímavost řidičů, už můžeme pouze polemizovat.
4: Omezení v Plzni na Roudné je jedním z mnoha, s nímž se musí řidiči v Plzni potýkat.
10: Snažíme se jednak ty uzavírky naplánovat v čase, tak aby jedna neovlivňovala druhou, a i ta samotná opatření se vždycky volí takovým způsobem, aby se do plynulosti dopravy projevovala co nejméně.
4: Rekonstrukce silnice na Roudné skončí 7. srpna. Do té doby si řidiči musí dávat velký pozor, kam vyjíždí. Jinak jim může hrozit pokuta až 1500 korun. Z Plzně pro televizi ZAK připravili Marie Osvaldová a Lenka Prokšová.
11: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve 2. červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
12: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
11: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
13: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
14: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
15: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů. A furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam úplně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak kopíroval.
11: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
12: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
11: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
16: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
11: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
17: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
11: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaili. Ze Staňkova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
18: Od začátku července slouží ve Varšavské ulici nové veřejné toalety. Nahradili původní sociální zařízení u Alžbětiných lázní, které už bylo v nevyhovujícím technickém stavu.
19: Máme obrovskou radost, že se na Varšavské ulici, což je velmi strategické místo v Karlových Varech, přímo v centru, kousíček od tržnice, budou otevírat nové toalety.
18: Nové sociální zařízení vzniklo z modulového systému. K dispozici jsou toalety pro ženy i muže, bez barvy. bezbariérové zázemí pro imobilní návštěvníky i prostor pro obsluhu. Otevřeno je každý den od 8 do 20 hodin během Mezinárodního filmového festivalu až do 10. večer.
19: Cena za využití toalet je nastavena stejně jako na tržnici, to znamená 10 korun. Budeme tady mít celodenní službu, takže doufám, že i tato služba, veřejná služba, bude ku prospěchu nejen našich obyvatel, ale také návštěvníků Karlových Varů.
9: Spousta lidí tady hledá toaletu a není jako kde, takže jako, a i lidi jsou rádi, že to je poblíž.
20: Někdy asi jo, pak člověk hledá, kam musí do restaurace někam, takže někdy se to asi hodí.
21: Určitě je to důležitý, protože záchody se tak nenajdou nikde, takže si myslím, že to je fajn.
18: Vybudování nových toalet stálo přibližně 6 milionů korun bez DPH. 2 miliony pokryla dotace Karlovarského kraje na podporu cestovního ruchu v památce UNESCO. Ve městě je nyní v provozu 6 veřejných sociálních zařízení. Martina Straková, Televize ZAK.
11: Léto, pohyb a trocha soutěžního napětí. Oblíbená prázdninová štafeta vstoupila už do svého 23. ročníku a znovu láká celé rodiny k objevování zajímavých míst regionu. Letos poprvé zavítala kromě Plzeňského i do Karlovarského kraje a nabízí rekordní počet cílů.
22: Princip prázdninové štafety spočívá v tom, že vybereme většinou 5 desítek, letos je to 8 desítek soutěžních cílů, které mají děti a s nimi samozřejmě jejich rodiče, prarodiče, takže celé rodiny, navštívit v průběhu prázdnin, navštěvují je, vyfotí se na nich, letos nově můžou použít i QR kody, takže to je další novinka a v podstatě ve chvíli, kdy splní 15 soutěžních cílů, tak v tu chvíli jsou zařazení do slosování.
11: Jedním z 8 desítek cílů je také areál Škodalent, kde organizátoři připravili mimo jiné i speciální rodinnou naučnou stezku využívající QR kódy.
23: Na panelech je například, v kterých letech vznikaly první přírodní rezervace v kraji, kolik je národních parků v kraji. Je to spíš ne zaměřený na jednotlivé cíle, jako ta prázdninová štafeta, ale spíš na takové zajímavosti právě v tom tématu, který otevírá ta prázdninová štafeta. A je to formou kvízu, takže návštěvník si přečte otázku, má tam A, B, C a samozřejmě pokud odpoví, tam jsou přesně instrukce, bude vyhodnocený.
11: Dalšími turistickými cíly jsou například hrady, stezky, ale i jiné zajímavosti.
22: Z těch úplně nejnavštěvovanějších je to třeba Arboretum Sofronka v Plzni, z Karlovarského kraje je to hrad Cheb a třeba jedna věc, která je z těch úplně nejnavštěvovanějších, ve Zbyroze je zapíchnutý ve skále meč, takové krásné místo, takže třeba i to.
11: Po stopách prázdninové štafety se vydala i 9letá Jasmín.
24: Líbí se mi tady prázdninová štafeta, už jsem byla na Radyni, na Homolce a tady ve Škodalendu a plánuju někam ještě sdělat těch 15 cílů.
11: Za skvělý nápad považuje prázdninovou štafetu také starosta centrálního obvodu David Procházka.
25: Náš kraj je úžasný, nicméně, když se jako dítě vzpomenu, tak k tomu obdivování hradů, zámků, těch turistických cílů jsem přece jenom musel trošičku dorost a proto věřím, že pro ty menší děti, tak návštěva tuto hradu u nás ve Škodalandu spolu s těma dalšíma atrakcemi, které tady máme, tak tu turistickou štafetu oživí a jsem moc rád, že tady ten Škodaland jedním z cílů je.
11: Vyhlášení vítězů prázdninové štafety se uskuteční 13. září na hradu Radyně. Těm nejúspěšnějším tam předá ceny Karel IV. Se svojí družinou. Z Plzně pro Televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Obloha nad Staňkovem na Plzeňsku patřila těm nejlepším parašutistům z Česka. Právě tamní letiště hostilo otevřené mistrovství republiky.
1: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve druhém červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
2: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
1: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
3: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
4: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
5: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů a furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam úplně přistanu, až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak kopíroval.
1: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný, dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
2: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
1: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
6: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
1: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
7: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok a já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
1: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaili. Ze Staňkova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Pouťové atrakce, staročeský jarmark i mezinárodní folklorní festival. Klatovy opět hostili jednu z největších kulturních akcí v regionu, která každoročně přiláká tisíce návštěvníků z Česka i zahraničí.
8: Historické centrum Klatov se od středy 8. do neděle 12. července proměnilo v místo, kde se střetávají náboženské tradice, lidová kultura i pouťová zábava. Klatovská pouť a 31. ročník Klatovského folklorního festivalu i letos nabídli program, který oslovil návštěvníky všech generací.
9: Klatovská pouť je tradičně největší letní slavnost, která v našem městě se koná. Od pátka do neděle se město zaplní nejen hudbou, tancem, ale třeba také pouťovými atrakcemi, tržištěm a výstavou jak v Klatovském pavilonu skla, tak třeba u karafiátníků. A pokud by toho nebylo dost, popojdou o kousek dál do jezuitské koleje, kde je tábor ostrostřelců, v letním kině jsou heligonkáři, no a samozřejmě, že ty nejmladší tu nevydrží. O kilometr výš je spousta pouťových atrakcí a tam už od včera je mimořádně živo.
8: Vedle pouťových atrakcí patří ke koloritu klatovské pouti také staročeský jarmark. Každoročně sem přijíždějí desítky řemeslníků a prodejců nejrůznějších výrobků.
10: No s tím pouťové samozřejmě akce po republice, kde v těchto končinách, v jižních Čechách a Pošumaví jsou poutě nesmírně tradiční, kam se vždycky těším. Je tady úžasná atmosféra. Oproti severu, kde jsem od Liberce z Českého ráje, tak tam ač poutě jsou, tak nemají takového ducha, jako je tady. Proto se sem rád vracím a snažím se tady tu atmosféru ještě zpestřit svými bylinkami, aby zákazník, který se mě po roce, po dvou, po třech vrátí, aby zde nacházel cosi nového.
8: Významnou součástí pouti je ovšem zejména Mezinárodní folklorní festival. Ten letos do Klatov opět přivedl soubory z řady zemí Evropy a nabídl divákům pestrou přehlídku lidových tanců, hudby i tradičních krojů.
11: Přijeli soubory z Řecka, Francie, Lotyšska, Německa, Slovenska, Moravy a Čech. A určitě takovým highlightem toho festivalu bude páteční koncert hrubé hudby, což je horňácká hudba, která zpracovává netradičním způsobem s moderními prvky folklorní písničky. Potom v sobotu během odpoledne budou probíhat folklorní pořady během celého odpoledne na Klatovském náměstí a vyvrcholením bude festivalový gala program od 8 hodin a ten bude trvat až do půlnoci.
8: Z původně náboženské pouti se během let stala událost, která daleko přesahuje svůj historický význam. Vedle duchovní tradice dnes připomíná také bohatství lidové kultury a spojuje místní obyvatele i návštěvníky z celé republiky. Z Klatov pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Už 4 roky využívají hasiči v Mostě novou moderní zbrojnici, která poskytuje kvalitní zázemí jak téměř 100 hasičů, tak i specializované technice. Zbrojnice vznikla i díky přispění Evropské unie.
12: Už 4 roky mají hasiči v Mostě novou hasičskou zbrojnici. Díky ní jsou mnohem lépe připraveni na mimořádné události a jejich zázemí zcela odpovídá náročnosti hasičské profese.
13: Jedná se teda o novou centrální hasičskou stanici v Mostě. Nyní se nacházíme v areálu této stanice. Začala se realizovat stavba v roce 2019 a kolaudace proběhla v únoru roku 2022, takže nyní jsme zde 4. rokem. Tato stanice v podstatě je předurčená na, máme speciální techniku na stabilizaci budov a vlastně tahání osob z výkopů. Máme zde speciální předurčenou techniku pro celý kraj na tyto typy událostí.
12: Stanice nahradila 40 let starou staticky narušenou budovu. Mostečtí hasiči mají v nové zbrojnici krom jiného také veškeré vybavení potřebné ke své fyzické přípravě.
13: Před touto celou novou hasičskou stanicí zde byla vlastně od roku 1970 zde stála stará hasičská stanice, která v podstatě postupem času byla značně staticky narušená, vyskytovala se v nich plíseň a v podstatě bylo doporučeno i statiky celou tuto stanici zbourat a vystavit novou. Jsme velice spokojeni s výstavbou této stanice a s žitím v této nové stanici. Je to v podstatě nesrovnatelné s tou minulou stanicí. Máme zde celá nové prostory, máme každou místnost máme klimatizovanou, máme zde saunu, posilovnu, tělocvičnu pro hasiče, máme zde venkovní sportovní prostory, takže jsme plně maximálně spokojeni.
12: Stanice pro téměř 100 hasičů vznikla i díky podpoře Evropské unie.
13: Celkově hasičský záchranný sbor dostal na toto dotaci v rámci projektu Evropské unie REACT-EU ve výši 96 milionů korun.
12: Centrální hasičská stanice v Mostě realizuje 10 až 12 výjezdů každý den. Stanici musí hasiči opustit do 2 minut od vyhlášení poplachu.
0: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace.
14: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
15: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
14: S rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
15: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
14: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
16: Peče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
17: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
18: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do Lázny, tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
14: Zdejší Lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř, naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
15: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Na další protipovodňové opatření mohou města a obce získat peníze z nového dotačního programu. O podporu chce žádat také Povodí Moravy na pokračování čtvrté etapy ochrany jihu Olomouce. Město zároveň připravuje další projekty, díky kterým může dokončit ochranu před velkou vodou.
19: Od ničivých povodní, které na podzim zasáhly Olomoucký kraj, uplynou téměř 2 roky. Města a obce dále pokračují v budování protipovodňových opatření. Například Olomouc loni dokončila jejich 4. etapu, která ochrání Nový svět a Nemilany před velkou vodou. S financováním dalších projektů má pomoci nový dotační program, který při návštěvě kraje představil ministr životního prostředí Igor Červený.
20: Jsme zde v předchozím období jako ministerstvo životního prostředí investovali peníze. Je to vlastně proti právě těm protipovodňovým opatřením, cca 180 milionů korun. A ta nová dotace má právě pomoci vlastně pokračovat v dalších etapách.
21: Výzva na protipovodňová opatření má celkovou alokaci z operačního programu životní prostředí ve výši 2 miliardy korun, přičemž jsme připraveni alokaci případně navýšit, pokud projekty budou. Jedná se o projekty na přírodě blízká protipovodňová opatření, to znamená, podporujeme revitalizaci toků tak, aby v případě povodňových stavů se voda mohla volně odtékat do krajiny a postupně zasakovat.
19: Města a obce mohou už nyní o dotaci žádat do prosince letošního roku. O státní podporu má zájem také Povodí Moravy na pokračování 4. B etapy protipovodňových opatření na jižní straně Olomouce,
22: která je zatím v rozpočtově ve výši nějakých 430 milionů korun, předpokládáme právě využití těch dotačních prostředků z této nové otevřené výzvy.
23: Tak Olomoučané si jistě pamatují a příští rok to bude 30 let od roku 1997, kdy město Olomouc zasáhla ta ničivá povodeň, která zasáhla asi 1/3 města, přímo se dotkla přibližně 30 tisíc obyvatel. Já jsem hrozně rád, že se nám z Povodí Moravy, ministerstvem životního prostředí a státním fondem životního prostředí daří za ty poslední dekády budovat protipovodňovou ochranu města, protože ji považuji nejen, ale věřím, že většina Olomoučanů za nejdůležitější.
19: Loni dokončená protipovodňová opatření chrání více než 2000 lidí na jihu města. Hráz odolá průtoku až 650 kubíků za sekundu, což odpovídá zhruba 400leté vodě.
22: Ani především tady část Nemila na pravém břehu řeky Moravy, revitalizaci jak řeky Moravy nebo břehu řeky Moravy, tak napojení slepého ramena, které bude neustále zvodněné. Pak jsou zde nějaké přírodě blízké prvky jako tůňky, náhradní výsadba v počtu třeba stromů. Zde bylo vysazeno nějakých 1800 stromů, 1700 keřů, jak měkkého, tak tvrdého luhu. Čili je to takový komplex opatření, který pomůže nejen při zvládání těch povodňových průtoků, ale i v době sucha pomůže s posílením ty biodiverzity říční nivy.
23: Neméně důležitá bude celkové dobudování protipovodňové ochrany, to znamená nadcházející 3. etapa, na kterou nyní děláme architektonicko-krajinářskou soutěž. A v neposlední řadě, a je to klíčové, aby město získalo ochranu před, řekněme, 400letou vodou, tak je důležitý i ten sever města, kde se řeka Morava vlévá do Olomouce, to znamená v městské části Chomoutov, udělat taktéž protipovodňová opatření.
19: Městskou část před 2 lety velká voda také zasáhla, zatímco centrum města se díky protipovodňové ochraně podařilo udržet. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Masarykovo náměstí v Uherském Brodě ožilo tóny bubnů a orchestru. Nebylo to ale jen tak nějaké vystoupení. Hudebníci totiž dorazili z nizozemského Nardenu.
2: Schlachwerk Group Naarden a Jong. To je dvojice nizozemských hudebních skupin, které v sobotu dorazily do Uherského Brodu, aby pořádně rozproudili letní atmosféru na Masarykově náměstí. Mládežnický orchestr spolu s bubenickým uskupením ovšem nepřivezl žádnou nudnou klasiku, právě naopak. Nebojí se experimentovat s popovými a tanečními prvky, zasazenými do typického orchestrálního stylu.
3: Přijeli naši holandští přátelé z našeho partnerského města z Naardenu, kteří jsou o tomto víkendu ve Starých Hrozenkově na kopančářských slavnostech. No a sami nás oslovili, jestli by mohli přijet k nám do Brodu zahrát, tak samozřejmě jsme za to rádi, že tady přišli potěšit naše občany, protože jezdí k nám zhruba co každé 2 roky, zejména na ty bílokarpatské slavnosti. Teď se letos nemohli zúčastnit, ale protože jsme věděli, že jdou nyní, takže zahráli, jejich hudba je velice temperativní a lidé tady z Uherského Brodu je máme moc rádi.
2: Město Uherský Brod je neodmyslitelně spjato s Janem Amosem Komenským, který je pohřben právě v Naardenu. Spolupráce s tímto nizozemským městem je proto pochopitelná a uherskobrodští zastupitelé se jí snaží poctivě rozvíjet.

0: nedávno, jak byly bělokarpatské slavnosti, tak přijeli představitelé z holandského Nardenu k nám do Uherského Brodu, jak pan starosta, tak místostarosta, a hovořili jsme o další vzájemné spolupráci právě s Holandskem a chtěli bychom rozšířit, a máme obě strany zájem na to, aby se naše školské organizace propojily, a tam už probíhá nějaká základní domluva. Chceme to zkusit na úrovni střední škol, kdy se vzájemně podobné školské zařízení vzájemně kontaktují, a chtěli bychom tam udělat vzájemné výměny vlastně studentů.
1: Pokud ovšem milovníci kultury nezvažují cestu do Holandska, připravilo si pro mě město zajímavý letní program. Příkladem může být Fire Festival nebo experimentální ročník Augustfestu, který po vzoru německého Oktoberfestu nabídne ochutnávku piv, dobré jídlo a hudbu. Chystá se také otevření zrekonstruovaného prostoru přímo v centru Uherského Brodu.
0: Ještě bych takto rád předběžně pozval naše spoluobčany na pátek 18. září, to je datum, kdy bychom slavnostně chtěli otevřít Panskou zahradu, která se rekonstruuje, kde to bude krásné kulturní zázemí anebo volnočasové zázemí, a chtěli bychom to otevřít v rámci Dnu evropského kulturního dědictví, které se každoročně koná nejenom v různých městech, ale také u nás v Uherském Brodě, kdy budeme otvírat různé památky, které město má, a v rámci toho bychom i chtěli otevřít tu Panskou zahradu.
2: Z dnešního týdne v regionech už je to všechno. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Víte, že letos Hurvínek slaví svoje sté narozeniny. Možná i vás tahle loutková postavička s nezaměnitelným hlasem provázela dětstvím. Tak ji nezapomeňte třeba připít na zdraví. No a hned je důvod k oslavě. Další dobré zprávy přidáváme z našich regionů. K létu a dovoleným patří nejen pohoda u vody, ale taky dobré jídlo. Byli jste někdy na soutěži bramborových salátů nebo gulášů? Ty totiž každý dělá trochu jinak a každý je přesvědčen o tom, že ten jeho je nejlepší. Tak pojďte ochutnat.
1: Areál Rychmalského Sokola patřil po roce opět gulášovému klání. Do soutěže se zapojilo 15 týmů a každý věřil, že právě jeho guláš bude lidem chutnat nejvíce.
2: Tradiční akce Rychmalské gulášové klání, kterou pořádáme už po páté, je

0: že děláme vepřový guláš. Náš guláš je výjimečný tím, že ho děláme z čuníka, který byl kojený ohnivou vodou, takže bude lehce pikantní.
1: Soutěžíme s hovězím maďarským gulášem, poctivým, musím podotknout, a vlastně vítězným. Minulý rok jsme se umístili na prvním místě v Boumíně, takže to chceme nějak obhajovat. A ještě chci zmínit jako chválu mojí manželky, karlovarský knedlík, který asi jsme jediní tady, a chci zmínit, že ho pěkně tuní a je čím dál tím lepší. Tady ta akce je výborná, skvělá, můžu doporučit. No.
2: Vítězným týmem se nakonec u veřejnosti stal westernový Richmond City Ranch a porotě nejvíce chutnal guláš od místních myslivců.
3: Už jste někdy jeli na lodi, loďce nebo alespoň na šlapadle? Za mě je to nejkrásnější způsob dopravy i zábavy. A třeba taky netradiční možnost, jak si prohlédnout Prahu. A možností je opravdu hodně.
4: Plavba po Vltavě patří mezi oblíbené letní aktivity metropole. Půjčovna šlapadel na Slovanském ostrově je otevřená za příznivého počasí každý den od 11 hodin a nabízí šlapadla, pramičky i oblíbené labutě.
5: Můžou si u nás půjčit šlapadla pro 1 až 4 osoby, jak vidíte tady. Za vámi jsou vlastně ještě labutě. Ty půjčujeme taky a máme i šlapadla pro 5 osob s tím, že vlastně, kdyby měl někdo chuť si zaveslovat, tak si může půjčit i pramičky tamhle na konci. Lidi přijdou, jenom fungujeme na principu jako na matějské pouti. Takže kdo přijde, ten jede. Úplně nejlepší je to vlastně pod mostem Legií, když si projedete, tak tam vidíte krásně Karlův most, Pražský hrad, je tam Petřín, jsou tam takový ty žlutý tučňáci, tak to mají rádi lidi. Potom vlastně, když projedete okolo Střeleckého ostrova, tak na druhé straně vidíte ještě tančící dům. Standardně půjčujeme na hodinu, s tím, že není problém si to půjčit klidně i na celý den, ale za tu hodinu ten okruh, co jsem popisoval, je úplně bez problému, se dá zvládnout.
4: Za hodinovou plavbu na šlapadle dáte 350 korun, na 5místném šlapadle pak 450 korun a na pramičce 300 korun.
5: Myslím si, že když někdo zvládne jezdit na kole, tak tohle je úplně to samé, s tím, že vlastně půjčujeme šlapadla i rodinám s dětmi, máme tady vesty pro ně, takže to není problém, půjčujeme je zdarma. Když přijdou vlastně, tak na začátku u kasy jim řekneme nějaký pravidla. Důležitý je určitě dávat si pozor být 5 metrů aspoň od břehu a nejezdit za žluté boje, protože tam jsou potom splavy. Také tady máme vlastně parník, který jezdí kolem každou hodinu, takže když potká parník, tak určitě se musí vyhnout, protože velká loď má přednost.
4: Vyplout ale nemusíte jen přes den, půjčovna totiž nabízí i noční plavby, při kterých máte možnost prohlédnout si osvětlené panorama historické Prahy přímo z hladiny řeky.
5: 30 až 45 minut před západem slunce, tak my musíme dávat lampičky, protože každé plavidlo musí být osvětlené. S tím je to vlastně taková romantická plavba, hodně to využívají páry, když přijdou třeba na nějaké rande.
4: K dispozici tady mají plavidla až pro 6 lidí a přímo v půjčovně si také můžete koupit i drobné občerstvení. Natálie Vašková, Televize Praha.
3: Máte na výlet nebo dovolenou namířeno na západ Čech? Pak pro vás mám dobrou zprávu. Ve všech kontrolovaných přírodních koupalištích se můžete bez obav schladit. Kvalita vody je zatím velmi dobrá.
6: Podle posledního měření hygieniků jsou všechna koupací místa v našem regionu na jednotce nebo dvojce. Zhoršená kvalita je pouze na Babylonu na Domažlicku.
7: Koupací vody v rámci celého Plzeňského kraje jsou bezproblémové. Problémem zůstává jenom nižší hladina vod vzhledem k tomu, že je nedostatek dešťových srážek, takže i ty hladiny těch vodních nádrží a vlastně míst, která se využívají ke koupání, bývají snížená. Výhledově nám tam díky tomu narůstá možnost zhoršení kvality vody díky nárůstu sinic.
6: Sinice se už nyní částečně objevují v některých částech Rachlovské přehrady, ale i tady je zatím situace velmi dobrá.
8: Voda čistá, úžasný prostředí, málo lidí, je to tady moc pěkný.
9: Ale dobře se nám to tady líbí a je to tady hezký.
6: Bez obav pak můžeme zamířit i do plzeňských boleveckých rybníků.
10: Všechny rybníky, které sledujeme jako místa pro koupání, což je Šídlovský rybník, Kamen rybník, Senecký rybník a samozřejmě Velký Bolevecký rybník, vykazují pořád vysokou kvalitu vody s minimem sinic.
6: Podrobné informace o kvalitě vody zveřejňují hygienici na webových stránkách koupacivody.cz. Samozřejmě ale nejezdí na kontroly úplně všude. A tak třeba městská koupaliště musíme dohledávat na vlastním webu nebo na stránkách obcí.
7: na stránkách, co nemáme uveřejněno, ale víme, že se odebírá a jsou taky v pořádku. Jsou třeba koupaliště v obci Nezvěstice, které pravidelně zase výsledky jsou na stránkách k dispozici na stránkách obce, a nebo i třeba koupaliště na Tachovsku, popřípadě Klatovi, Sušice a podobně.
6: Horší

0: Zprávu máme bohužel pro vodáky. Berounka z Plzně je jen 3 cm nad limitem. Ohře z Karlových Varů už je pod ním a na hranici sjízdnosti je také Otava za Sušicí. Pro televizi ZAK Jonáš Novotný. Historický úspěch zaznamenali v uplynulých dnech nejen české tenistky na Wimbledonu, ale taky mladí motokrosaři na domácím světovém šampionátu. Mluvil jsem o tom s manažerem reprezentace. Dnes o motokrosu a dnes o motokrosu velmi pozitivně, protože máme velké světové úspěchy. Naším hostem je manažer národní reprezentace Emil Končil. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Juniorské reprezentace, abych to řekl správně, nebo je to tak ten titul oficiálně?
1: Ano, ano.
0: Je to tak. Máme za sebou vlastně velké mistrovství, které se odehrávalo u nás, mistrovství světa, odehrávalo se na jihu Čech. A jak jsme si stáli jako Česká republika?
1: Tak jako pořádající země jsme měli 17 jezdců, který byli pozvaní do reprezentace České republiky. Z toho 3 se probojovali do nedělních finále a největším úspěchem asi 5. místo Milana Rubeše, 40. Benedikt Svoboda a 27. v kategorii 125. David Kadleček. Takže to, na co máme, jsme splnili a překvapení ve formě akorát 65. u Benedikta Svobody, a takže za nás to dopadlo asi tak, jak mělo.
0: Co jsem koukal, tak celkově Česká republika skončila 12., což je asi nejlepší umístění, co jsem tak jako dohledal v nějakých historických tabulkách. Co to vypovídá?
1: Je to v novodobé historii, je to tak, loni po mistrovství světa, na mistrovství světa ve Francii jsme byli 14., takže teď jsme byli 12., zhruba před 2 rokama jsme začali dělat dětský juniorský projekt motokrosovej, kdy vycházíme z poznatků MXGP Academy a je to holandský projekt. A myslíme si, že to prostě má vzestupnou tendenci a je to vidět na výsledkách ostatně, takže jako musíme v tom vydržet a myslíme si, že zase se dostaneme na výsluní s motokrosem.
0: Co jsem koukal, tak tam hodně vysoko se umístili Francouzi, Američani. Opravdu se k nám takhle sletěl úplně celý svět?
1: Je bylo 40 zemí se účastnilo tohohle mistrovství světa a ta úroveň motokrosu i dětského juniorského motokrosu ve světě je neskutečná, takže jako máme se co učit a určitě máme co dohánět.
0: Oni to jsou, ono se řekne junioři, ale oni jsou to fakt děti, protože ta 65 to jsou opravdu malí kluci, ne?
1: Je to do 12 let, je to kategorie do 12 let, 85 do 14, máme 16 letý kluky na těch 125, jo, ale ty děti opravdu, co se týče těch 65, jsou to prostě dneska jezdci i úrovní a stylem a prostě je to jako neskutečný z toho světa, co přijíždí.
0: Já chápu, že u dospělých už potom mají sponzory, někdo jezdí jako tovární jezdec, ale tady jsou sponzoři asi hlavně rodiče.
1: Jako tady pochopitelně patří obrovský dík rodičům, protože díky rodičům, vlastně, který dopřávají ten motokros tím dětem, co se týče času, financí a úplně všeho, nebejt jich, tak ty děti prostě tenhle sport ani dělat nemůžou. Takže v tom jim patří obrovský dík a asi prostě by měla přijít zase doba, kdy ten motokros bude všeobecně podporovaný i partnerama nějakýma a tyhletím, protože si myslím, že to má vzestupnou tendenci a pokud to tak bude fungovat, tak si myslím, že je to otázka času a dostaneme se zase někam, kde jsme bývali.
0: Je to tak i v tomhletom dětským nebo v té juniorské kategorii, abych se někoho nedotkl, když už mu bude 14, asi by nechtěl, abych říkal, že je děti. Je to tak, že třeba si ho vyhlídne nějaký velký sponzor nebo už třeba nějaká továrna a řeknou, ten je talentovaný, ten bude jednou hodně dobrý, ten je náš?
1: Je to tak, teďko třeba po mistrovství světa v kategorii 65 vyhrál francouzský reprezentant a už v pondělí rakouská značka s ním uzavírala smlouvu a stal se jezdcem této továrny. Takže prostě je to vyloženě o tom, jaký má přístup pochopitelně, kdy nejde jenom o ten dílčí výsledek, ale je to přístup rodiny, je to přístup federace, je to přístup úplně všeho. A když se tam sejdou tyhle ty věci, tak pro tyhle kluky prostě je to nějaká budoucnost, která jim zaručuje, že na tom výsluní se budou podovat další dobu a je jim to jenom přáno.
0: Mluvil jsi o tom, že u nás se to mění poslední dobou, že se zlepšuje to zázemí, dá se říct?
1: Je to pořád ještě furt, to vycházíme z toho, že je to závisí na rodičích hlavně. Musíme nějakým způsobem zabezpečit nebo respektive založit různý střediska, aby jsme měli pod kontrolou ty děti svým způsobem výkonnostně. To znamená, že i ty školení těch trenérů, kdy prostě musíme začít rozlišovat náborové věci, rozlišovat hobby motocross, rozlišovat výkonnostní motocross, plus pochopitelně, kde bude vrcholem ta reprezentace. A tyhle ty věci, pokud nezačneme dělat, kdy se nám budou míchat tyhle ty věci dohromady, tak je strašně těžký vybudovat z něčeho něco, co bude mít opravdu nějakou vzestupnou tendenci a nějakou výkonnost, nějaký výkonnostní růst. Ale myslím si, že i tímhletím prostě je to jeden z bodů, který řešíme a daří se to.
0: Říkal jsi, že druhým rokem jedeme v nějakém systému, který jsme koukali od Holanděnů, ano, správně pamatuju. Je to třeba už teď vidět, už se to podepisuje, nebo to je běh na dlouhou trať a bude to vidět za 10 let?
1: Je to vidět už v tom, že ta komunita těch rodičů chápe to, že dokážou přijmout radu. Dokážou přijmout radu v tom, že ty jezdci musí jezdit kvalitní závody a pochopitelně, pokud se nebudeme srovnávat s cizinou, nebudeme jezdit závody, které budou mít smysl výkonnostního charakteru, tak prostě ty děti nebo ty jezdci nemůžou stoupat, nemůžou mít prostě výkonnostně navrh oproti tím, který prostě nějakým způsobem i to berou jinak ten motocross, jo? To neznamená, že všichni budou chtít jezdit mistrovství světa, všichni budou chtít být v reprezentaci, ale pokud ti lidi chtějí nějakým způsobem fungovat na mezinárodní bázi, tak musí jezdit mezinárodní závody a závodit s těma nejlepšíma.
0: Já vím, když jsme přijeli s mojí 6letou dcerou za tebou do Dobřan, tak si rovnou posadil na nějaký takový jako odrážedlo a jeď, elektrická motorčička. Funguje to takhle? Posadíš dítě na motorku a oni ty děti se moc nebojí, tak prostě jedou. A čím lepší má motorku, tím líp jezdí? Nebo prostě už to v těch dětech opravdu někde musí být?
1: V těch dětech pochopitelně, že ten talent je strašně moc důležitý, ale je to strašná dřina.
0: No a v tom následujícím, tedy mistrovství nebo v tom velkém finále, máme želízka v ohni?
1: Tak my teď, když jdeme na semifinále mistrovství Evropy do Estonska, tam jedou tři jezdci, dva v 65, jeden v 85 a podle toho semifinále pochopitelně budeme fungovat v lokti. Věřím klukům, že v tom Estonsku si poradí a podle výsledků, co zajížděli v Evropách už v Central Europe Zone, my spadáme po tuhle zónu, tak si myslím, že by mohli postoupit a že by měli přivést to jisté místo do lokte a nemůžeme jim držet jenom palce, protože ta atmosféra v lokti na MXGP je neskutečná. Celý Čechy to milujou, že jo, tohle, a je to prostě takový svátek českého motokrosu vždycky v tom červenci a přeju jim to.
0: Když se budou lidi chtít přijít podívat, kdy je ideální den, kdy pojedou třeba nějaký nabušený mladý a kdy se pojede hlavní závod?
1: Tak v sobotu se jedou hlavně ty evropské kategorie a tyhle ty závody a kategorie MXGP kvalifikace a v neděli jsou vyloženě závody MXGP, kdy jedou jedničky, dvojky, takže pochopitelně, že ta největší atmosféra je tam v tu neděli, ale takový to srdíčko, to závodění a ty juniory můžou vidět v sobotu.
0: Mm-hmm. Já budu držet palce, ať se nám daří. Budu držet palce hlavně, ať se nikomu nic nestane. A to by držím palce, ať tě to hlavně nadále baví.
1: Děkujeme moc.
0: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě někde u motorek, a nebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se daří i vám.

0: Hezký dobrý den, dnes si budeme povídat o velké hudební události, která čeká plzeňský amfiteátr, ale zároveň má i takový zajímavý a dobročinný přesah. Mými hosty je Michála Gemrotová-Štiková, zakladatelka nadace Aneška, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A Pavel Višňovský, pořadatel zmíněné akce, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Já jsem sice řekl, že to je hudební událost, klidně můžeme říkat hudební událost desetiletí třeba, to se určitě tak jako říká, ale neřekl jsem, co to bude, nechávám to na vás.
2: Tak my jsme se rozhodli udělat v plzeňském amfiteátru unikátní koncert hudební legendy a bude to koncert Diany Ross, který se uskuteční 29. července právě teda v plzeňském amfiteátru, jak už jste zmínil.
0: Mě překvapilo, že tahle zpěvačka, kterou všichni znají, nebo minimálně všichni znají ty její velký hity, ještě nikdy v České republice nekoncertovala. Čím to je?
2: Tak bylo docela složité vůbec teda se domluvit na tom, aby do České republiky přijela. Upřímně ta komunikace s managementem zpěvačky trvala více jak 2 roky. První podmínka byla, že nechce vystupovat v žádné velké aréně a proto vlastně se na to váže taková zajímavá náhoda, že jsme všichni z Plzně, náš tým je z Plzně. A vzpomněli jsme si na to, že jsme odtud vzešli, byly tedy takové naše první krůčky v rámci těch našich aktivit a rozhodli jsme se tedy využít prezentaci toho amfiteátru plzeňského, který se za to desetiletí velmi pozdvihl a myslíme si, že právě ten amfiteátr, což je největší český přírodní amfiteátr na Lachutině v Plzni, taky přesvědčil pro to, aby konečně navštívila Českou republiku.
0: Ten amfiteátr zažil obrovské koncerty, legendární Porta, která tam nalákala 10 000 lidí a byl to vlastně svátek, potom velké koncerty Lucie, zrovna v těchto dnech tam probíhá velký metalfest, takže tradičně je to místo, které je plné a jí se líbilo přímo tohle místo, je to tak, že můžeme říct, že Plzeň přesvědčila, aby přijela do Čech?
2: Přesně tak, nejenom Plzeň, ale právě ten amfiteátr na Lachutině jí přesvědčil pro to, aby se přijela konečně na české publikum podívat, aby ukázala svoji show, která je opravdu bezkonkurenční, je ve výborné kondici, můžeme si to ověřit při jejich vystoupeních, měla turné po Americe, po Japonsku a zpívají to v jejich letech, naprosto perfektně zpívá naživo a zároveň ta show je nádherná.
0: Vás jsem představil jako zakladatelku nadace Aneška, co vy máte společného s tím koncertem?
1: Tak já jsem moc šťastná, že vlastně nadace Aneška byla vždy produkcí nebo firmou Jaro Event podporovaná. Jakýkoliv koncert, kdy dělali, tak vždycky část výtěžku šla na nadace Aneška, na naše dětičky. Nadace Aneška se věnuje dětem s pohybovým handicapem. A jsem moc šťastná, že zrovna tenhle ten koncert je ještě takový speciální, protože máme velmi silný příběh a to je naše Sofinka, která do nadace přišla jako úplně první. A tak nám spadla do klína taková úžasná holčička, která měla opravdu extrémně těžký začátek a nejenom začátek, ale celý její život bude velmi náročný, protože ona se narodila s mnohočetnýma mrtvicema a myslím si, že jedna z největších koulí na noze je to, že vlastně 3 týdny po tom, co se Sofinka narodila, tak jí zemřela maminka. To, že je dítě nemocný, je strašný. Kdo děti má, tak si to nedovede ani představit, aby jeho dítě mělo horečku, natož když má celoživotní postižení, který je náročný. Ale nemít u toho svoji mámu je prostě... Já vím, že Peťa Bogner, její táta, je skvělý chlap. Ten je opravdu tatínek na jedničku. On je skvělej a myslím si, že má fakt skvělýho parťáka a Sofinka udělala neuvěřitelný pokrok za tu dobu, co se my známe. Ale nemít mámu je velká bolest. Zatím to Sofinka třeba tolik nevnímá, ale jednou bude větší a bude stejně muset cvičit tak, jak cvičí doteď. Bude cvičit každý den, aby byla na tom líp a líp a bude jí to čekat celý život. To je její úděl a nemít po boku svoji mámu bude prostě pro ní jednou velmi náročný. A jsem šťastná, že Jaro Event a Diana Ross podpoří právě nadaci Aneška a tím pádem teď konkrétně Sofinku, která si to myslím opravdu zaslouží. A proto říkám, i kdybyste na ten koncert nešli, tak kupte lístky, někomu z vašich blízkých, z vašich přátel, protože já Sofinku znám a opravdu, jestli něco za to stojí, tak Sofinka to je.
0: Hmm. Tak děkuju za tohle představení vlastně té malé slečny, pro kterou ty peníze půjdou. Už to zaznělo, koupí vstupenky, podpoříme, ale vím, že se nějak peníze budou vybírat i přímo během koncertu.
2: Samozřejmě, nadace Anežka tam bude mít i vlastní stánek, bude tam určitě mít své zástupce a bude možnost tedy přispět přímo na Sofinku i během koncertu a samozřejmě i před koncertem, protože vycházejí články, vychází publikace o tom, že podporujeme právě přímo Sofinku a určitě na internetu už teď budou moci i vyhledat například QR kódy nebo údaje pro platbu a můžou přispět ještě před koncertem a samozřejmě i během toho koncertu.
0: Hmm. Abychom se vrátili zpátky k té hudební produkci, jak moc složité je uspořádat koncert takovéhle velké hvězdy, která je zvyklá na světová pódia právě v Plzni v amfiteátru, protože, co si budeme povídat, ono tam to zázemí úplně superluxusní není, tak co všechno tam musíte přivést, udělat, změnit, aby tam Diana Ross mohla přijet?
2: Je toho opravdu hodně. Myslím si, že nikdo si nedokáže, kdo nedělá teda hudební produkce, představit, co to všechno obnáší. Samozřejmě tam budeme muset vystavit pódium, budeme tam muset vystavit stage, budeme tam muset taky vystavit backstage a zázemí teda pro umělce a nejenom pro Dianu Ross, protože to není jenom Diana Ross, ale je to samozřejmě celý její tým, který přijíždí do Plzně a bude součástí toho velkého koncertu. Každopádně amfiteátr na Lochotině má krásnou atmosféru sám o sobě a pro ty diváky to bude krásná zkušenost vidět takovou hudební legendu, slyšet její známé písně, jako je Ain't No Mountain High na I Will Survive, a nebo třeba ikonická Upside Down ze seriálu Stranger Things. A bude to vlastně průřez i pro celou generaci lidí, protože to opravdu není jenom pro vyzrálé rodiče nebo prarodiče, ale ta hudba podle mě nemá limity a poslouchají opravdu i v dnešní době generace dvacátníků a myslím si, že to je krásná příležitost přijet, užít si léto, užít si krásný letní den a užít si ho společně třeba i s celou rodinou, zároveň vědět, že je takový přesah, jaký je, a to teda i ta podpora Sofinky. A přijet se podívat na krásné město, protože Plzeň je krásné město, myslím si, že to třeba plno lidí ani neví.
0: Stíháte vy při své práci a při péči o svoji rodinu zajít třeba právě na podobnou velkou akci?
1: Tak já jakožto zpěvačka říkám i mému manželovi, že ráda vyhledávám i klid. Ale je pravda, že takovouhle legendu, jako je Diana Ross, tak to si rozhodně nenechám ujít, už právě včetně toho, jaký neuvěřitelný přesah to má právě i pro Sofinku a pro nadaci Anežka, takže jsem moc šťastná, že budu u toho.
0: Jak bude celá ta show vypadat? Je to tak, že v 7 hodin začne zpívat Diana Ross a bude zpívat až do půlnoci?
2: Máme tady další překvapení pro všechny posluchače a pro ty, kteří se chystají na ten koncert. Celý koncert otevřel čtyři tenoři, mm-hmm. kteří minulý měsíc vystupovali v Carnegie Hall v Americe a v červenci otevřou celý koncert Diany Ross svým velkolepým vystoupením. Mm-hmm. Zároveň myslím, že je pro všechny, kdo navštíví tento koncert, i atraktivní, že se sem do Plzně, do plzeňského amfiteátru na Lochotině chystá celý český show business, včetně slovenského, takže budou mít i možnost potkat třeba nějaké hvězdy, ke kterým zhlíží, nebo umělce, které celý život chtěli potkat.
0: A potká je normálně v kotli. Nebo třeba ve frontě na pivo, protože já vím, že vy jste ty, kteří mají rádi Plzeň a přihlásí se k tomu, ať už Plzeň jakoukoliv, tak byste pro ně připravili zajímavou akci.
2: Určitě. My jsme si pro všechny plzeňáky a všechny lidi, kteří milují Plzeň, ať už tekutou, nebo právě tu městskou, připravili akci a mohou využít kód Plzeňák s tím, že si budou moci zakoupit 2 vstupenky za cenu 1. Takže Plzeňák, vstupenky můžete zakoupit v sítích Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka.
0: No a 29. července bude ten velký den, kdy se všichni potkáme v Plzni v amfiteátru na Lochotině. Já budu držet palce, aby vyšlo počasí, aby bylo takové správné, ideální koncertové. Každopádně si užijeme parádní léto. Děkuju za návštěvu.
1: My děkujeme za pozvání.
2: Děkujeme za pozvání.
0: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na tomhle velkolepém koncertě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

0: Nejen dechberoucí příroda, ale také místo zatížené nepříliš radostnou minulostí. Pavlův Studenec. Ještě před druhou světovou válkou zde žilo více než 1000 obyvatel. Po válce přišel jejich odsun, obec se ocitla v pohraničním pásmu a v následujících desetiletích prakticky zmizela z mapy. Dnes její příběh připomíná tichý letní festival, který prostřednictvím vzpomínek pamětníků, výstav i společných setkání otevírá prostor k poznání historie tohoto výjimečného místa i k česko-německému porozumění.
1: Pavlův Studenec ožívá je tichý letní festival, je to taková specialita, se kterou si myslím, že jsme přišli jako možná úplně první. Je to vlastně takový sousedský setkání, kde nehraje hlasitá muzika, naopak je tu prostor pro to, aby vlastně lidi mohli rozjímat, dozvědět se něco o společné historii, vlastně setkat se, popovídat si a přespat na louce. Pavlův Studenec vlastně tady pro to setkání slouží jako taková historická kulisa, nějaký společný historie. Není to vlastně o tom hledat třeba proč se tady co jak stalo, ale je to spíš o tom připomenutí těch lidí, kteří tady žili ty svoje běžné životy, co se vlastně dokáže stát, když jako se bohužel jako ty národy proti sobě obrátí. A my chceme, aby to tady byl prostor vlastně pro vznik nových přátelství a podobně.
0: Festival vzniká v úzké spolupráci s Pamětí národa, která pro návštěvníky připravila tematické instalace, výstavy i další doprovodný program, přibližující osudy zdejších obyvatel.
2: Všichni návštěvníci festivalu si můžou nejprve prohlídnout výstavu Vysídlení do sídlení, která vlastně mapuje příběhy lidí, kteří opouštěli místa a na jejich vlastně do jejich domovů se stěhovali lidé zase z jiných míst. Máme tady dále Stánek paměti národa a kinokavárnu, kde si lidé můžou seznámit s dokumenty, které jsme vytvořili. A krom toho jsme tady připravili několik landartových instalací, které vlastně obnovují ten život Pavlově Studenci nebo snaží se o to, vypráví příběhy lidí, kteří tady žili.
0: Přímo z řad pamětníků, kteří zde před odsunem prožili své dětství, vzešel také nápad na obnovení staré tradice šáfaja, která zde proběhla naposledy před 81 lety.
3: Jeden pán se mu podařilo vlastně, nebo jeho rodičům při odsunu tady z Pavlova Studence zachránit Madonu, což vlastně byla takový důležitý artefakt té celé slavnosti. Ty Madony existovaly 4 a jednu z nich právě se podařilo zachránit a díky tomu vlastně se může i dnes znovu účastnit téhle akce. Velkým přáním toho pána bylo, aby se Madona mohla znovu podívat do Pavlova Studence. Takže po 81 letech se tomu tak dneska stane.
1: Ta slavnost vlastně původně spočívala v tom, že měla přinést dobrou úrodu, dobrý počasí. Prošla vlastně nějakou transformací, protože původně to byla staroněmecká slavnost. S příchodem křesťanství se ten rámec trošku změnil, nicméně ta podstata zůstávala stejná. Byl to den, kdy se na Pavlově Studenci slavilo vlastně nejvíc, byl to největší svátek vlastně za celý rok.
0: Letošní festival Pavlův Studenec ožívá je sice u konce, v příštích letech ho ale bude moci opět navštívit každý, kdo má zájem o historii i poznání místní krajiny. Z Pavlova Studence pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
4: Rozfrézovaná vozovka, těžká technika a pracující dělníci. Tak v těchto dnech vypadá ulice v Plzni na Roudné, kde probíhá rozsáhlá rekonstrukce komunikace. Přestože je úsek zcela uzavřený pro běžnou dopravu, někteří řidiči si zákaz vjezdu vykládají po svém.
5: My bychom rádi aktuálně apelovali na všechny řidiče motorových vozidel, aby důsledně respektovali zákazovou značku zákaz vjezdu mimo vozidel stavby, a to na okružní křižovatce, která souvisí s opravou a rekonstrukcí ulice na Roudné, protože v úseku zhruba 1 kilometru se zde provádí stavební práce, pohybuje se zde také stavební technika a vjezd vozidel zde komplikuje právě tyto stavební práce, pohyb vozidel anebo prostředku MHD.
4: Úsek je aktuálně průjezdný Kyvadlově. Dopravu řídí světelná signalizace. Oficiálně je vjezd povolen pouze autobusům veřejné dopravy, vozidlům stavby a případně těm, kteří v okolí bydlí. Realita je však jiná. Řidiči osobních aut zákaz ignorují a jezdí sem buď podle navigace, nebo takzvaně naslepo.
6: Já se potřebuji dostat do fakultky, do práce.
5: Budete muset potom z druhé strany, anebo doporučuji tady, když vás otočím, tak vyjet s horem, potom
6: no to já nevím,
5: nahoru,
6: no, tak
5: nad Horná.
6: Tak takhle.
5: Na minou volbu nemáte.
4: Už v prvních dnech omezení se ukázalo, že půjde o větší problém a o nebezpečné situace nebude nouze. Městská policie proto na místo posílá své hlídky.
5: Od doby, kdy se vlastně začala realizovat ta uzavírka ulice na Roudné, tak jsou zde hlídky v podstatě pravidelně. Nechci zmiňovat časy ani přímo konkrétní časové úseky, kde se zde hlídky vyskytují, ale je to nárazově, je to každý den.
4: Jen za dobu našeho natáčení chtěla místem projet více než desítka vozidel.
7: Já ani nevím, jestli teda tam něco je, nějaké upozornění, že jo, koukáte na ty auta, abyste, že jo, za přednost jízdy a tak, a najednou je tady značka.
8: Vzhledem tomu, že nejsem zpozněná nebo podobně a potřebuji se dostat do nemocnice na schůzku, tak mi je navigace neukázala žádnou jinou možnost, takže jakoby... Bohužel jsem se nechal ovlivnit.
9: Naším zase značky.
4: Že by bylo místo špatně značené, ale plzeňští strážníci odmítají.
5: Máme určitě za to, že úsek je velmi dobře osazen dopravními značkami, kdy zákazová značka je velmi dobře viditelná přímo už z ústí okružní křižovatky, takže zdali je to schválnost nebo pouze nevšímavost řidičů, už můžeme pouze polemizovat.
4: Omezení v Plzni na Roudné je jedním z mnoha, s nímž se musí řidiči v Plzni potýkat.
10: Snažíme se jednak ty uzavírky naplánovat v čase, tak aby jedna neovlivnila druhou, a i ta samotná opatření se vždycky volí takovým způsobem, aby se do plynulosti dopravy projevovala co nejméně.
4: Rekonstrukce silnice na Roudné skončí 7. srpna. Do té doby si řidiči musí dávat velký pozor, kam vyjíždí. Jinak jim může hrozit pokuta až 1500 korun. Z Plzně pro televizi ZAK připravili Marie Osvaldová a Lenka Prokšová.
11: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve 2. červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
12: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
11: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
13: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
14: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
15: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů a furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam úplně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak kopíroval.
11: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
12: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
11: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
16: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
11: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
17: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
11: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaili. Ze Staňkova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
18: Od začátku července slouží ve Varšavské ulici nové veřejné toalety. Nahradili původní sociální zařízení u Alžbětiných lázní, které už bylo v nevyhovujícím technickém stavu.
9: Máme obrovskou radost, že se na Varšavské ulici, což je velmi strategické místo v Karlových Varech, přímo v centru, kousíček od tržnice, budou otevírat nové toalety.
18: Nové sociální zařízení vzniklo z modulového systému. K dispozici jsou toalety pro ženy i muže, bezbariérové zázemí pro imobilní návštěvníky i prostor pro obsluhu. Otevřeno je každý den od 8 do 20 hodin, během Mezinárodního filmového festivalu až do 10. večer.
9: Cena za využití toalet je nastavena stejně jako na tržnici, to znamená 10 korun. Budeme tady mít celodenní službu, takže doufám, že i tato služba, veřejná služba, bude ku prospěchu nejen našich obyvatel, ale také návštěvníků Karlových Varů.
19: Spousta lidí tady hledá toaletu a není jako kde, takže jako, a i lidi jsou rádi, že to je poblíž.
20: Někdy asi jo, pak člověk hledá, kam musí do restaurace někam, takže někdy se to asi hodí.
21: Určitě je to důležitý, protože záchody se tak nenajdou nikde. Takže si myslím, že to je fajn.
18: Vybudování nových toalet stálo přibližně 6 milionů korun bez DPH. 2 miliony pokryla dotace Karlovarského kraje na podporu cestovního ruchu v památce UNESCO. Ve městě je nyní v provozu 6 veřejných sociálních zařízení. Martina Straková, Televize ZAK.
11: Léto, pohyb a trocha soutěžního napětí. Oblíbená prázdninová štafeta vstoupila už do svého 23. ročníku a znovu láká celé rodiny k objevování zajímavých míst regionu. Letos poprvé zavítala kromě Plzeňského i do Karlovarského kraje a nabízí rekordní počet cílů.
22: Princip prázdninové štafety spočívá v tom, že vybereme většinou 5 desítek, letos je to 8 desítek soutěžních cílů, které mají děti a s nimi samozřejmě jejich rodiče, prarodiče, takže celé rodiny, navštívit v průběhu prázdnin, navštěvují je, vyfotí se na nich, letos nově můžou použít i QR kódy, takže to je další novinka a v podstatě ve chvíli, kdy splní 15 soutěžních cílů, tak v tu chvíli jsou zařazení do slosování.
11: Jedním z 8 desítek cílů je také areál Škodalent, kde organizátoři připravili mimo jiné i speciální rodinnou naučnou stezku využívající QR kódy.
23: Na panelech je například, v kterých letech vznikaly první přírodní rezervace v kraji, kolik je národních parků v kraji. Je to spíš ne zaměřený na jednotlivé cíle, jako ta prázdninová štafeta, ale spíš na takové zajímavosti právě v tom tématu, který otevírá ta prázdninová štafeta. A je to formou kvízu, takže návštěvník si přečte otázku, má tam A, B, C a samozřejmě pokud odpoví, tam jsou přesně instrukce, bude vyhodnocený.
11: Dalšími turistickými cíly jsou například hrady, stezky, ale i jiné zajímavosti.
22: Z těch úplně nejnavštěvovanějších je to třeba Arboretum Sofronka v Plzni, a z Karlovarského kraje je to hrad Cheb a třeba jedna věc, která je z těch úplně nejnavštěvovanějších, ve Zbyroze je zapíchnutý ve skále meč, takové krásné místo, takže třeba i to.
11: Po stopách prázdninové štafety se vydala i 9letá Jasmín.
24: Líbí se mi tady prázdninová štafeta, už jsem byla na Radyni, na Homolce a tady ve Škodalendu a plánuju někam ještě sdělat těch 15 cílů.
11: Za skvělý nápad považuje prázdninovou štafetu také starosta centrálního obvodu David Procházka.
25: Náš kraj je úžasný, nicméně, když se jako dítě vzpomenu, tak k tomu obdivování hradů, zámků, těch turistických cílů jsem přece jenom musel trošičku dorost a proto věřím, že pro ty menší děti, tak návštěva tuto hradu u nás ve Škodalandu spolu s těma dalšíma atrakcemi, které tady máme, tak tu turistickou štafetu oživí a jsem moc rád, že tady ten Škodaland jedním z cílů je.
11: Vyhlášení vítězů prázdninové štafety se uskuteční 13. září na hradu Radyně. Těm nejúspěšnějším tam předá ceny Karel IV. Se svojí družinou. Z Plzně pro Televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Obloha nad Staňkovem na Plzeňsku patřila těm nejlepším parašutistům z Česka. Právě tamní letiště hostilo otevřené mistrovství republiky.
1: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve druhém červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
2: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
1: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
3: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
4: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
5: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů. A furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam úplně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak kopíroval.
1: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
2: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
1: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
6: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
1: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
7: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
1: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaily. Ze Staňkova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Pouťové atrakce, staročeský jarmark i mezinárodní folklorní festival. Klatovy opět hostili jednu z největších kulturních akcí v regionu, která každoročně přiláká tisíce návštěvníků z Česka i zahraničí.
8: Historické centrum Klatov se od středy 8. do neděle 12. července proměnilo v místo, kde se střetávají náboženské tradice, lidová kultura i pouťová zábava. Klatovská pouť a 31. ročník Klatovského folklorního festivalu i letos nabídli program, který oslovil návštěvníky všech generací.
9: Klatovská pouť je tradičně největší letní slavnost, která v našem městě se koná. Od pátka do neděle se město zaplní nejen hudbou, tancem, ale třeba také pouťovými atrakcemi, tržištěm a výstavou jak v Klatovském pavilonu skla, tak třeba u karafiátníků. A pokud by toho nebylo dost, popojdou o kousek dál do jezuitské koleje, kde je tábor ostrostřelců, v letním kině jsou heligonkáři, no a samozřejmě, že ty nejmladší tu nevydrží. O kilometr výš je spousta pouťových atrakcí a tam už od včera je mimořádně život.
8: Vedle pouťových atrakcí patří ke koloritu klatovské pouti také staročeský jarmark. Každoročně sem přijíždějí desítky řemeslníků a prodejců nejrůznějších výrobků.
10: No s tím pouťové samozřejmě akce po republice, kde v těchto končinách, v jižních Čechách a pošumaví jsou poutě nesmírně tradiční, kam se vždycky těším. Je tady úžasná atmosféra. Oproti severu, kde jsem od Liberce, z Českého ráje, tak tam, ač poutě jsou, tak nemají takového ducha, jako je tady. Proto se sem rád vracím a snažím se tady tu atmosféru ještě zpestřit svými blinkami, aby zákazník, který se mě po roce, po dvou, po třech vrátí, aby zde nacházel cosi nového.
8: Významnou součástí pouti je ovšem zejména Mezinárodní folklorní festival. Ten letos do Klatov opět přivedl soubory z řady zemí Evropy a nabídl divákům pestrou přehlídku lidových tanců, hudby i tradičních krojů.
11: Přijeli soubory z Řecka, Francie, Lotyšska, Německa, Slovenska, Moravy a Čech. A určitě takovým highlightem toho festivalu bude páteční koncert Hrubé hudby, což je horňácká hudba, která zpracovávané tradičním způsobem s moderními prvky folklorní písničky. Potom v sobotu během odpoledne budou probíhat folklorní pořady během celého odpoledne na Klatovském náměstí a vyvrcholením bude festivalový gala program od 8 hodin a ten bude trvat až do půlnoci.
8: Z původně náboženské pouti se během let stala událost, která daleko přesahuje svůj historický význam. Vedle duchovní tradice dnes připomíná také bohatství lidové kultury a spojuje místní obyvatele i návštěvníky z celé republiky. Z Klatov pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
0: Už 4 roky využívají hasiči v Mostě novou moderní zbrojnici, která poskytuje kvalitní zázemí jak téměř 100 hasičů, tak i specializované technice. Zbrojnice vznikla i díky přispění Evropské unie.
12: Už 4 roky mají hasiči v Mostě novou hasičskou zbrojnici. Díky ní jsou mnohem lépe připraveni na mimořádné události a jejich zázemí zcela odpovídá náročnosti hasičské profese.
13: Jedná se teda o novou centrální hasičskou stanici v Mostě. Nyní se nacházíme v areálu této stanice. Začala se realizovat stavba v roce 2019 a kolaudace proběhla v únoru roku 2022, takže nyní jsme zde 4. rokem. Tato stanice v podstatě je předurčená, máme speciální techniku na stabilizaci budov a vlastně tahání osob z výkopů. Máme zde speciální předurčenou techniku pro celý kraj na tyto typy událostí.
12: Stanice nahradila 40 let starou staticky narušenou budovu. Mostečtí hasiči mají v nové zbrojnici krom jiného také veškeré vybavení potřebné ke své fyzické přípravě.
13: Před touto celá novou hasičskou stanicí zde byla vlastně od roku 1970 zde stála stará hasičská stanice, která v podstatě postupem času byla značně staticky narušená, vyskytovala se v nich plíseň a v podstatě bylo doporučeno i statiky celou tuto stanici zbourat a vystavit novou. Jsme velice spokojeni s výstavbou této stanice a s žitím v této nové stanici. Je to v podstatě nesrovnatelné s tou minulou stanicí. Máme zde celá nové prostory, máme každou místnost máme klimatizovanou, máme zde saunu, posilovnu, tělo většinu pro hasiče, máme zde venkovní sportovní prostory, takže jsme plně maximálně spokojeni.
12: Stanice pro téměř 100 hasičů vznikla i díky podpoře Evropské unie.
13: Celkově hasičský záchranný sbor dostal na toto dotaci v rámci projektu Evropské unie REACT-EU ve výši 96 milionů korun.
12: Centrální hasičská stanice v Mostě realizuje 10 až 12 výjezdů každý den. Stanici musí hasiči opustit do 2 minut od vyhlášení poplachu.
0: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace.
14: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
15: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
14: S rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
15: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
14: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
16: Peče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
17: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
18: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do Lázní, tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
14: Zdejší Lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř, naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
15: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Na další protipovodňové opatření mohou města a obce získat peníze z nového dotačního programu. O podporu chce žádat také Povodí Moravy na pokračování čtvrté etapy ochrany jihu Olomouce. Město zároveň připravuje další projekty, díky kterým může dokončit ochranu před velkou vodou.
19: Od ničivých povodní, které na podzim zasáhly Olomoucký kraj, uplynou téměř 2 roky. Města a obce dále pokračují v budování protipovodňových opatření. Například Olomouc loni dokončila jejich 4. etapu, která ochrání Nový Svět a Nemilany před velkou vodou. S financováním dalších projektů má pomoci nový dotační program, který při návštěvě kraje představil ministr životního prostředí Igor Červený.
20: Jsme zde v předchozím období jako ministerstvo životního prostředí investovali peníze. Je to vlastně proti právě těm protipovodňovým opatřením, cca 180 milionů korun. A ta nová dotace má právě pomoci vlastně pokračovat v dalších etapách.
21: Výzva na protipovodňová opatření má celkovou alokaci z operačního programu životní prostředí ve výši 2 miliardy korun, přičemž jsme připraveni alokaci případně navýšit, pokud projekty budou. Jedná se o projekty na přírodě blízká protipovodňová opatření, to znamená, podporujeme revitalizaci toků tak, aby v případě povodňových stavů se voda mohla volně odtékat do krajiny a postupně zasakovat.
19: Města a obce mohou už nyní o dotaci žádat do prosince letošního roku. O státní podporu má zájem také Povodí Moravy na pokračování 4. B etapy protipovodňových opatření na jižní straně Olomouce,
22: která je zatím v rozpočtově ve výši nějakých 430 milionů korun. Předpokládáme právě využití těch dotačních prostředků z této nové otevřené výzvy.
23: Tak Olomoučané si jistě pamatují a příští rok to bude 30 let od roku 1997, kdy město Olomouc zasáhla ta ničivá povodeň, která zasáhla asi 1/3 města, přímo se dotkla přibližně 30 tisíc obyvatel. Já jsem hrozně rád, že se nám z Povodí Moravy, Ministerstvem životního prostředí a Státním fondem životního prostředí daří za ty poslední dekády budovat protipovodňovou ochranu města, protože ji považuji nejen, ale věřím, že většina Olomoučanů za nejdůležitější.
19: Loni dokončená protipovodňová opatření chrání více než 2000 lidí na jihu města. Hráz odolá průtoku až 650 kubíků za sekundu, což odpovídá zhruba 400leté vodě.
22: Ani především tady část Nemila na pravém břehu řeky Moravy, revitalizaci jak řeky Moravy nebo břehu řeky Moravy, tak napojení slepého ramena, které bude neustále zvodněné. Pak jsou zde nějaké přírodě blízké prvky jako tůňky, náhradní výsadba v počtu třeba stromů. Zde bylo vysazeno nějakých 1800 stromů, 1700 keřů, jak měkkého, tak tvrdého luhu. Čili je to takový komplex opatření, který pomůže nejen při zvládání těch povodňových průtoků, ale i v době sucha pomůže s posílením biodiverzity říční nivy.
23: Neméně důležitá bude celkové dobudování protipovodňové ochrany, to znamená nadcházející 3. etapa, na kterou nyní děláme architektonicko-krajinářskou soutěž. A v neposlední řadě, a je to klíčové, aby město získalo ochranu před, řekněme, 400letou vodou, tak je důležitý i ten sever města, kde se řeka Morava vlévá do Olomouce, to znamená v městské části Chomoutov, udělat taktéž protipovodňová opatření.
19: Městskou část před 2 lety velká voda také zasáhla, zatímco centrum města se díky protipovodňové ochraně podařilo udržet. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Masarykovo náměstí v Uherském Brodě ožilo tóny bubnů a orchestru. Nebylo to ale jen tak nějaké vystoupení. Hudebníci totiž dorazili z nizozemského Nardenu.
2: Slachwerk Group Narden a Jong, to je dvojice nizozemských hudebních skupin, které v sobotu dorazili do Uherského Brodu, aby pořádně rozproudili letní atmosféru na Masarykově náměstí. Mládežnický orchestr spolu s bubenickým uskupením ovšem nepřivezl žádnou nudnou klasiku, právě naopak. Nebojí se experimentovat s popovými a tanečními prvky, zasazenými do typického orchestrálního stylu.
3: Přijeli naši holandští přátelé z našeho partnerského města z Nardenu, kteří jsou o tomto víkendu ve Starých Hrozenkově na kopančářských slavnostech. No a sami nás oslovili, jestli by mohli přijet i k nám do Brodu zahrát, tak samozřejmě jsme za to rádi, že tady přišli potěšit naše občany, protože jezdí k nám zhruba co každé 2 roky, zejména na ty bílokarpatské slavnosti. Teď se letos nemohli zúčastnit, ale protože jsme věděli, že jdou nyní, takže zahráli, jejich hudba je velice temperativní a lidé tady z Uherského Brodu je máme moc rádi.
2: Město Uherský Brod je neodmyslitelně spjato s Janem Amosem Komenským, který je pohřben právě v Nardenu. Spolupráce s tímto nizozemským městem je proto pochopitelná a uherskobrodští zastupitelé se jí snaží poctivě rozvíjet.

0: Havlu, jak byly bělokarpatské slavnosti, tak přijeli představitelé z holandského Nardenu k nám do Uherského Brodu, jak pan starosta, tak místostarosta, a hovořili jsme o další vzájemné spolupráci právě s Holandskem a chtěli bychom rozšířit, a máme obě strany zájem na to, aby se naše školské organizace propojily, a tam už probíhá nějaká základní domluva. Chceme to zkusit na úrovni středních škol, kdy se vzájemně podobné školské zařízení vzájemně kontaktují, a chtěli bychom tam udělat vzájemné výměny vlastně studentů.
1: Pokud ovšem milovníci kultury nezvažují cestu do Holandska, připravilo si pro ně město zajímavý letní program. Příkladem může být Fire Festival nebo experimentální ročník Augustfestu, který po vzoru německého Oktoberfestu nabídne ochutnávku piv, dobré jídlo a hudbu. Chystá se také otevření zrekonstruovaného prostoru přímo v centru Uherského Brodu.
0: Ještě bych takto rád předběžně pozval naše spoluobčany na pátek 18. září, to je datum, kdy bychom slavnostně chtěli otevřít Panskou zahradu, která se rekonstruuje, kde to bude krásné kulturní zázemí anebo volnočasové zázemí, a chtěli bychom to otevřít v rámci Dnu evropského kulturního dědictví, které se každoročně koná nejenom v různých městech, ale také u nás v Uherském Brodě, kdy budeme otvírat různé památky, které město má, a v rámci toho bychom i chtěli otevřít tu Panskou zahradu.
2: Z dnešního Týdne v regionech už je to všechno. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Víte, že letos Hurvínek slaví svoje sté narozeniny. Možná i vás tahle loutková postavička s nezaměnitelným hlasem provázela dětstvím. Tak ji nezapomeňte třeba připít na zdraví. No a hned je důvod k oslavě. Další dobré zprávy přidáváme z našich regionů. K létu a dovoleným patří nejen pohoda u vody, ale taky dobré jídlo. Byli jste někdy na soutěži bramborových salátů nebo gulášů? Ty totiž každý dělá trochu jinak a každý je přesvědčen o tom, že ten jeho je nejlepší. Tak pojďte ochutnat.
1: Areál Rychmalského Sokola patřil po roce opět gulášovému klání. Do soutěže se zapojilo 15 týmů a každý věřil, že právě jeho guláš bude lidem chutnat nejvíce.
2: Tradiční akce Rychmalské gulášové klání, kterou pořádáme už po páté, je to ve spolupráci spolku Naš Rychvald, Sokol Rychvald a město Rychvald. Těšíme se na to, že návštěvníci přijdou, budou hlasovat, budeme mít i odbornou porotu, která bude vyhodnocovat guláše a samozřejmě bude hlasovat i veřejnost. Vstup je zdarma, je bohatý doprovodný program a letos to máme ve stylu westernu, takže budou i program takto laděný.
3: Každý tým musí navařit minimálně 20 litrů guláše. Každý tým musí mít k dispozici degustační porci, která obsahuje 1 deci šťávy a minimálně jeden kousek masa tam musí být. Náš tým vaří dneska 40 litrů guláše, děláme vepřový guláš. Náš guláš je výjimečný tím, že ho děláme z čuníka, který byl kojený ohnivou vodou, takže bude lehce pikantní.

0: až od místních myslivců.
1: Už jste někdy jeli na lodi, loďce nebo alespoň na šlapadle? Za mě je to nejkrásnější způsob dopravy i zábavy. A třeba taky netradiční možnost, jak si prohlédnout Prahu. A možností je opravdu hodně.
2: Plavba po Vltavě patří mezi oblíbené letní aktivity metropole. Půjčovna šlapadel na Slovanském ostrově je otevřená za příznivého počasí každý den od 11 hodin a nabízí šlapadla, pramičky i oblíbené labutě.
3: Můžou si u nás půjčit šlapadla pro 1 až 4 osoby, jak vidíte tady. Za vámi jsou vlastně ještě labutě. Ty půjčujeme taky a máme i šlapadla pro 5 osob s tím, že vlastně, kdyby měl někdo chuť si zaveslovat, tak si může půjčit i pramičky tamhle na konci. Lidi přijdou, jenom fungujeme na principu jako na matějské poutě. Takže kdo přijde, ten jede. Úplně nejlepší je to vlastně pod mostem Legií, když si projedete, tak tam vidíte krásně Karlův most, Pražský hrad, je tam Petřín, jsou tam takový ty žlutý tučňáci, tak to mají rádi lidi. Potom vlastně, když projedete okolo Střeleckého ostrova, tak na druhé straně vidíte ještě Tančící dům. Standardně půjčujeme na hodinu, s tím, že není problém si to půjčit klidně i na celý den, ale za tu hodinu ten okruh, co jsem popisoval, je úplně bez problémů, se dá zvládnout.
2: Za hodinovou plavbu na šlapadle dáte 350 korun, na 5místném šlapadle pak 450 korun a na pramičce 300 korun.
3: Myslím si, že když někdo zvládne jezdit na kole, tak tohle je úplně to samé, s tím, že vlastně půjčujeme šlapadla i rodinám s dětmi, máme tady vesty pro ně, takže to není problém, půjčujeme zdarma. Když přijdou vlastně, tak na začátku u kasy jim řekneme nějaký pravidla. Důležitý je určitě dávat si pozor být 5 metrů aspoň od břehu a nejezdit za žluté boje, protože tam jsou potom splavy. Také tady máme vlastně parník, který jezdí kolem každou hodinu, takže když potká parník, tak určitě se musí vyhnout, protože velká loď má přednost.
2: Vyplout ale nemusíte jen přes den, půjčovna totiž nabízí i noční plavby, při kterých máte možnost prohlédnout si osvětlené panorama historické Prahy přímo z hladiny řeky.
3: 30 až 45 minut před západem slunce, tak my musíme dávat lampičky, protože každé plavidlo musí být osvětlené. S tím je to vlastně taková romantická plavba, hodně to využívají páry, když přijdou třeba na nějaké rande.
2: K dispozici tady mají plavidla až pro 6 lidí a přímo v půjčovně si také můžete koupit i drobné občerstvení. Natálie Vašková, Televize Praha.
1: Máte na výlet nebo dovolenou namířeno na západ Čech? Pak pro vás mám dobrou zprávu. Ve všech kontrolovaných přírodních koupalištích se můžete bez obav schladit. Kvalita vody je zatím velmi dobrá.
4: Podle posledního měření hygieniků jsou všechna koupací místa v našem regionu na jednotce nebo dvojce. Zhoršená kvalita je pouze na Babylonu na Domažlicku.
5: Koupací vody v rámci celého Plzeňského kraje jsou bezproblémové. Problémem zůstává jenom nižší hladina vod, vzhledem k tomu, že je nedostatek dešťových srážek, takže i ty hladiny těch vodních nádrží a vlastně míst, která se využívají ke koupání, bývají snížená. Výhledově nám tam díky tomu narůstá možnost zhoršení kvality vody díky nárůstu sinic.
4: Sinice se už nyní částečně objevují v některých částech Rachluské přehrady, ale i tady je zatím situace velmi dobrá.
6: Voda čistá, úžasný prostředí, málo lidí, je to tady moc pěkný.
7: Ale dobře se nám to tady líbí a je to tady hezký.
4: Bez obav pak můžeme zamířit i do plzeňských Boleveckých rybníků.
8: Všechny rybníky, které sledujeme jako místa pro koupání, což je Šídlovský rybník, Kamen rybník, Senecký rybník a samozřejmě Velký Bolevecký rybník, vykazují pořád vysokou kvalitu vody s minimem sinic.
4: Podrobné informace o kvalitě vody zveřejňují hygienici na webových stránkách koupacivody.cz. Samozřejmě ale nejezdí na kontroly úplně všude. A tak třeba městská koupaliště musíme dohledávat na vlastním webu nebo na stránkách obcí.
5: Na stránkách, co nemáme uveřejněno, ale víme, že se odebírá a jsou taky v pořádku, jsou třeba koupaliště v obci Nezvěstice, které pravidelně zase výsledky jsou na stránkách k dispozici na stránkách obce, a nebo i třeba koupaliště na Tachovsku, popřípadě Klatovi, Sušice a podobně.
4: Horší zprávu máme bohužel pro vodáky. Berounka z Plzně je jen 3 cm nad limitem, Ohře z Karlových Varů už je pod ním a na hranici sjízdnosti je také Otava za Sušicí. Pro Televizi ZAK Jonáš Novotný.
1: Historický úspěch zaznamenali v uplynulých dnech nejen české tenistky na Wimbledonu, ale taky mladí motokrosaři na domácím světovém šampionátu. Mluvil jsem o tom s manažerem reprezentace. Dnes o motokrosu a dnes o motokrosu velmi pozitivně, protože máme velké světové úspěchy. Naším hostem je manažer národní reprezentace Emil Končil. Ahoj.
9: Ahoj.
1: Juniorské reprezentace, abych to řekl správně. Nebo je to tak ten titul oficiálně?
9: Ano, ano.
1: Je to tak. Máme

0: za sebou vlastně velké mistrovství, které se odehrávalo u nás, mistrovství světa, odehrávalo se na jihu Čech. A jak jsme si stáli jako Česká republika?
1: Tak jako pořádající země jsme měli 17 jezdců, kteří byli pozvaní do reprezentace České republiky. Z toho 3 se probojovali do nedělních finále a největším úspěchem asi 5. místo Milana Rubeše, 40. Benedikt Svoboda a 27. v kategorii 125. David Kadleček. Takže to, na co máme, jsme splnili a překvapení ve formě akorát 65. u Benedikta Svobody. A takže za nás to dopadlo asi tak, jak mělo.
0: Co jsem koukal, tak celkově Česká republika skončila 12., což je asi nejlepší umístění, co jsem tak jako dohledal v nějakých historických tabulkách. Co to vypovídá?
1: Je to v novodobé historii, je to tak, loni po mistrovství světa, na mistrovství světa ve Francii jsme byli 14., takže teď jsme byli 12. Zhruba před 2 rokama jsme začali dělat dětský juniorský projekt motocrossovej, kdy vycházíme z poznatků MXGP Akademie a je to holandský projekt. A myslíme si, že to prostě má vzestupnou tendenci a je to vidět na výsledkách ostatně, takže jako musíme v tom vydržet a myslíme si, že zase se dostaneme na výsluní s motokrosem.
0: Co jsem koukal, tak tam hodně vysoko se umístili Francouzi, Američani. Opravdu se k nám takhle sletěl úplně celý svět?
1: Je bylo 40 zemí, 40 zemí se účastnilo tohle mistrovství světa a ta úroveň motokrosu i dětského juniorského motokrosu ve světě je neskutečná, takže jako máme se co učit a určitě máme co dohánět.
0: Oni to jsou, ono se řekne junioři, ale oni jsou to fakt děti, protože ta 65 to jsou opravdu malí kluci, ne?
1: Je to do 12 let, je to kategorie do 12 let, 85 do 14, máme 16 letý kluky na těch 125, jo, ale ty děti opravdu, co se týče těch 65, jsou to prostě dneska jezdci i úrovní a stylem a prostě je to jako neskutečný z toho světa, co přijíždí.
0: Já chápu, že u dospělých už potom mají sponzory, někdo jezdí jako tovární jezdec, ale tady jsou sponzoři asi hlavně rodiče.
1: Jako tady pochopitelně patří obrovský dík rodičům, protože díky rodičům, vlastně, který dopřávají ten motokros tím dětem, co se týče času, financí a úplně všeho, nebýt jich, tak ty děti prostě tenhle sport ani dělat nemůžou. Takže v tom jim patří obrovský dík a asi prostě by měla přijít zase doba, kdy ten motokros bude všeobecně podporovaný i partnerama nějakýma a tyhletím, protože si myslím, že to má vzestupnou tendenci a pokud to tak bude fungovat, tak si myslím, že je to otázka času a dostaneme se zase někam, kde jsme bývali.
0: Je to tak i v tomhletom dětským nebo v té juniorské kategorii, abych se někoho nedotkl, když už mu bude 14, asi by nechtěl, abych říkal, že je děti. Je to tak, že třeba si ho vyhlídne nějaký velký sponzor nebo už třeba nějaká továrna a řeknou, ten je talentovaný, ten bude jednou hodně dobrý, ten je náš?
1: Je to tak, teďko třeba po mistrovství světa v kategorii 65 vyhrál francouzský reprezentant a už v pondělí rakouská značka s ním uzavírala smlouvu a stal se jezdcem této továrny. Takže prostě je to vyloženě o tom, jaký má přístup pochopitelně, kdy nejde jenom o ten dílčí výsledek, ale je to přístup rodiny, je to přístup federace, je to přístup úplně všeho. A když se tam sejdou tyhle ty věci, tak pro tyhle kluky prostě je to nějaká budoucnost, která jim zaručuje, že na tom výsluní se budou podovat delší dobu a jim to jenom přáno.
0: Mluvil jsi o tom, že u nás se to mění poslední dobou, že se zlepšuje to zázemí, dá se říct?
1: Je to pořád ještě furt, to vycházíme z toho, že je to závislý na rodičích hlavně. Musíme nějakým způsobem zabezpečit nebo respektive založit různý střediska, aby jsme měli pod kontrolou ty děti svým způsobem výkonnostně. To znamená, že i ty školení těch trenérů, kdy prostě musíme začít rozlišovat náborové věci, rozlišovat hobby motocross, rozlišovat výkonnostní motocross, plus pochopitelně, kde bude vrcholem ta reprezentace. A tyhle ty věci, pokud nezačneme dělat, kdy se nám budou míchat tyhle ty věci dohromady, tak je strašně těžký vybudovat z něčeho něco, co bude mít opravdu nějakou vzestupnou tendenci a nějakou výkonnost, nějaký výkonnostní růst. Ale myslím si, že i tímhletím prostě je to jeden z bodů, který řešíme a daří se to.
0: Říkal jsi, že druhým rokem jedeme v nějakém systému, který jsme koukali od Holanděnů, ano, správně pamatuju. Je to třeba už teď vidět, už se to podepisuje, nebo to je běh na dlouhou trať a bude to vidět za 10 let?
1: Je to vidět už v tom, že ta komunita těch rodičů chápe to, že Dokážou přijmout radu v tom, že ty jezdci musí jezdit kvalitní závody a pochopitelně, pokud se nebudeme srovnávat s cizinou, nebudeme jezdit závody, které budou mít smysl výkonnostního charakteru, tak prostě ty děti nebo ty jezdci nemůžou vstoupat, nemůžou mít prostě výkonnostně navrh oproti tím, který prostě nějakým způsobem i to berou jinak ten motokros, že jo? To neznamená, že všichni budou chtít jezdit mistrovství světa, všichni budou chtít být v reprezentaci, ale pokud ti lidi chtějí nějakým způsobem fungovat na mezinárodní bázi, tak musí jezdit mezinárodní závody a závodit s těma nejlepšíma.
0: Já vím, když jsme přijeli s mojí 6letou dcerou za tebou do Dobřan, tak si rovnou posadil na nějaký takový jako odrážedlo a jeď, elektrická motorčička. Funguje to takhle? Posadíš dítě na motorku a oni ty děti se moc nebojí, tak prostě jedou. A čím lepší má motorku, tím líp jezdí? Nebo prostě už to v těch dětech opravdu někde musí být?
1: V těch dětech pochopitelně, že ten talent je strašně moc důležitý, ale je to strašná dřina.
0: No a v tom následujícím tedy mistrovství nebo v tom velkém finále máme žlízka v ohni?
1: Tak my teďko odjíždíme na semifinále mistrovství Evropy do Estonska, tam jedou tři jezdci, dva v 65, jeden v 85 a podle toho semifinále pochopitelně budeme fungovat v lokti. Věřím klukům, že v tom Estonsku si poradí a podle výsledků, co zajížděli v Evropách už v Central Europe Zone, my spadáme po tuhle zónu, tak si myslím, že by mohli postoupit a že by měli přivést to jisté místo do lokte a nemůžeme jim držet jenom palce, protože ta atmosféra v lokti na MXGP je neskutečná. Celý Čechy to milujou, že jo, tohle a je to prostě takový svátek českého motokrosu vždycky v tom červenci a přeju jim to.
0: Když se budou lidi chtít přijít podívat, kdy je ideální den, kdy pojedou třeba nějaký nabušený mladý a kdy se pojede hlavní závod?
1: Tak v sobotu se jedou hlavně ty evropské kategorie a tyhle ty závody a kategorie MXGP kvalifikace a v neděli jsou vyloženě závody MXGP, kdy jedou jedničky, dvojky, takže pochopitelně, že ta největší atmosféra je tam v tu neděli, ale takový to srdíčko, to závodění a ty juniory můžou vidět v sobotu.
0: Mhm. Já budu držet palce, ať se nám daří. Budu držet palce hlavně, ať se nikomu nic nestane. A to by držím palce, ať je to hlavně nadále baví.
1: Děkuji moc.
0: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě někde u motorek, a nebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se daří i vám.

0: Hezký dobrý den, dnes si budeme povídat o velké hudební události, která čeká plzeňský amfiteátr, ale zároveň má i takový zajímavý a dobročinný přesah. Mými hosty je Michála Gemrotová-Štiková, zakladatelka nadace Aneška, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A Pavel Višňovský, pořadatel zmíněné akce, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Já jsem sice řekl, že to je hudební událost, klidně můžeme říkat hudební událost desetiletí třeba, to se určitě tak jako říká, ale neřekl jsem, co to bude, nechávám to na vás.
2: Tak my jsme se rozhodli udělat v plzeňském amfiteátru unikátní koncert hudební legendy a bude to koncert Diany Ross, který se uskuteční 29. července právě teda v plzeňském amfiteátru, jak už jste zmínil.
0: Mě překvapilo, že tahle zpěvačka, kterou všichni znají, nebo minimálně všichni znají ty její velký hity, ještě nikdy v České republice nekoncertovala. Čím to je?
2: Tak bylo docela složité vůbec teda se domluvit na tom, aby do České republiky přijela. Upřímně ta komunikace s managementem zpěvačky trvala více jak 2 roky. První podmínka byla, že nechce vystupovat v žádné velké aréně. A proto vlastně se na to váže taková zajímavá náhoda, že jsme všichni z Plzně, náš tým je z Plzně. A vzpomněli jsme si na to, že jsme odtud vzešli, byly tady takové naše první krůčky v rámci těch našich aktivit a rozhodli jsme se tedy využít prezentaci toho amfiteátru plzeňského, který se za to desetiletí velmi pozdvihl a myslíme si, že právě ten amfiteátr, což je největší český přírodní amfiteátr na Lachutině v Plzni, tak ji přesvědčil pro to, aby konečně navštívila Českou republiku.
0: Ten amfiteátr zažil obrovské koncerty, legendární Porta, která tam nalákala 10 000 lidí a byl to vlastně svátek. Potom velké koncerty Lucie, zrovna v těchto dnech tam probíhá velký metalfest, takže tradičně je to místo, které je plné. A jí se líbilo přímo tohle místo? Je to tak, že můžeme říct, že Plzeň přesvědčila, aby přijela do Čech?
2: Přesně tak. Nejenom Plzeň, ale právě ten amfiteátr na Lachutině ji přesvědčil pro to, aby se přijela konečně na české publikum podívat a aby ukázala svoji show, která je opravdu bezkonkurenční, je ve

0: výborné kondici, můžeme si to ověřit při jejich vystoupeních. Měla turné po Americe, po Japonsku a zpívají to v jejich letech naprosto perfektně, zpívá naživo a zároveň ta show je nádherná.
1: Vás jsem představil jako zakladatelku nadace Aneška. Co vy máte společného s tím koncertem?
2: Tak já jsem moc šťastná, že vlastně nadace Aneška byla vždy produkcí nebo firmou Jaro Event podporovaná. Jakýkoliv koncert, kdy dělali, tak vždycky část výtěžku šla na nadaci Aneška, na naše dětičky. Nadace Aneška se věnuje dětem s pohybovým handicapem. A jsem moc šťastná, že zrovna tenhle ten koncert je ještě takový speciální, protože máme velmi silný příběh a to je naše Sofinka, která do nadace přišla jako úplně první. A tak nám spadla do klína taková úžasná holčička, která měla opravdu extrémně těžký začátek a nejenom začátek, ale celý její život bude velmi náročný, protože ona se narodila s mnohočetnýma mrtvicema a myslím si, že jedna z největších koulí na noze je to, že vlastně 3 týdny po tom, co se Sofinka narodila, tak jí zemřela maminka. To, že je dítě nemocný, je strašný. Kdo děti má, tak si to nedovede ani představit, aby jeho dítě mělo horečku, natož když má celoživotní postižení, který je náročný. Ale nemít u toho svoji mámu je prostě... Já vím, že Peťa Bogner, její táta, je skvělý chlap. Ten je opravdu tatínek na jedničku. On je skvělej a myslím si, že má fakt skvělýho parťáka a Sofinka udělala neuvěřitelný pokrok za tu dobu, co se my známe. Ale nemít mámu je velká bolest. Zatím to Sofinka třeba tolik nevnímá, ale jednou bude větší a bude stejně muset cvičit tak, jak cvičí doteď. Bude cvičit každý den, aby byla na tom líp a líp a bude jí to čekat celý život. To je její úděl a nemít po boku svoji mámu bude prostě pro ní jednou velmi náročný. A jsem šťastná, že Jaro Event a Diana Ross podpoří právě nadaci Aneška, tím pádem teď konkrétně Sofinku, která si to myslím opravdu zaslouží. A proto říkám, i kdybyste na ten koncert nešli, tak kupte lístky někomu z vašich blízkých, z vašich přátel, protože já Sofinku znám a opravdu, jestli něco za to stojí, tak Sofinka to je.
1: Tak děkuju za tohle představení vlastně té malé slečny, pro kterou ty peníze půjdou. Už to zaznělo, koupí vstupenky, podpoříme, ale vím, že se nějak peníze budou vybírat i přímo během koncertu.
0: Samozřejmě, nadace Aneška tam bude mít i vlastní stánek, bude tam určitě mít své zástupce a bude možnost tedy přispět přímo na Sofinku i během koncertu a samozřejmě i před koncertem, protože vycházejí články, vychází publikace o tom, že podporujeme právě přímo Sofinku a určitě na internetu už teď budou moci i vyhledat například QR kódy nebo údaje pro platbu a můžou přispět ještě před koncertem a samozřejmě i během toho koncertu.
1: Abychom se vrátili zpátky k té hudební produkci, jak moc složité je uspořádat koncert takovéhle velké hvězdy, která je zvyklá na světová pódia právě v Plzni v amfiteátru, protože, co si budeme povídat, ono tam to zázemí úplně superluxusní není, tak co všechno tam musíte přivést, udělat, změnit, aby tam Diana Ross mohla přijet?
0: Je toho opravdu hodně. Myslím si, že nikdo si nedokáže, kdo nedělá teda hudební produkce, představit, co to všechno obnáší. Samozřejmě tam budeme muset vystavit pódium, budeme tam muset vystavit stage, budeme tam muset taky vystavit backstage a zázemí teda pro umělce a nejenom pro Dianu Ross, protože to není jenom Diana Ross, ale je to samozřejmě celý její tým, který přijíždí do Plzně a bude součástí toho velkého koncertu. Každopádně amfiteátr na Lochotině má krásnou atmosféru sám o sobě a pro ty diváky to bude krásná zkušenost vidět takovou hudební legendu, slyšet jí známé písně, jako je Ain't No Mountain High na I Will Survive a nebo třeba ikonická Upside Down ze seriálu Stranger Things. A bude to vlastně průřez i pro celou generaci lidí, protože to opravdu není jenom pro vyzrálé rodiče nebo prarodiče, ale ta hudba podle mě nemá limity a poslouchají opravdu i v dnešní době generace dvacátníků. A myslím si, že to je krásná příležitost přijet, užít si léto, užít si krásný letní den a užít si ho společně třeba i s celou rodinou. Zároveň vědět, že je takový přesah, jaký je, a to teda i ta podpora Sofinky. A přijet se podívat na krásné město, protože Plzeň je krásné město a myslím si, že to třeba plno lidí ani neví.
1: Stíháte vy při své práci a při péči o svoji rodinu zajít třeba právě na podobnou velkou akci?
2: Tak já jakožto zpěvačka říkám i mému manželovi, že ráda vyhledávám i klid. Ale je pravda, že takovouhle legendu, jako je Diana Ross, tak to si rozhodně nenechám ujít, už právě včetně toho, jaký neuvěřitelný přesah to má právě i pro Sofinku a pro nadaci Aneška. Takže jsem moc šťastná, že budu u toho.
1: Jak bude celá ta show vypadat? Je to tak, že v 7 hodin začne zpívat Diana Ross a bude zpívat až do půlnoci?
0: Máme tady další překvapení pro všechny posluchače a pro ty, kteří se chystají na ten koncert. Celý koncert otevře čtveřice tenorů, 4 tenoři, kteří minulý měsíc vystupovali v Carnegie Hall v Americe a v červenci otevřou celý koncert Diany Ross svým velkolepým vystoupením. Mm-hmm. Zároveň myslím, že je pro všechny, kdo navštíví tento koncert, i atraktivní, že se sem do Plzně, do plzeňského amfiteátru na Lochotíně chystá celý český show business, včetně slovenského, takže budou mít i možnost potkat třeba nějaké hvězdy, ke kterým zhlíží, nebo umělce, které celý život chtěli potkat.
1: A potká je normálně v kotli. Nebo třeba ve frontě na pivo, protože já vím, že vy jste ty, kteří mají rádi Plzeň a přihlásí se k tomu, ať už Plzeň jakoukoliv, tak byste pro ně připravili zajímavou akci.
0: Určitě. My jsme si pro všechny plzeňáky a všechny lidi, kteří milují Plzeň, ať už tekutou, nebo právě tu městskou, připravili akci a mohou využít kód Plzeňák s tím, že si budou moci zakoupit 2 stupenky za cenu 1. Takže Plzeňák, stupenky můžete zakoupit v sítích Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka.
1: No a 29. července bude ten velký den, kdy se všichni potkáme v Plzni v amfiteátru na Lochotině. Já budu držet palce, aby vyšlo počasí, aby bylo takové správné, ideální koncertové. Každopádně si užijeme parádní léto. Děkuju za návštěvu.
2: My děkujeme za pozvání.
0: Děkujeme za pozvání.
1: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na tomhle velkolepém koncertě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

0: Nejen dechberoucí příroda, ale také místo zatížené nepříliš radostnou minulostí. Pavlův Studenec. Ještě před druhou světovou válkou zde žilo více než 1000 obyvatel. Po válce přišel jejich odsun, obec se ocitla v pohraničním pásmu a v následujících desetiletích prakticky zmizela z mapy. Dnes její příběh připomíná tichý letní festival, který prostřednictvím vzpomínek pamětníků, výstav i společných setkání otevírá prostor k poznání historie tohoto výjimečného místa i k česko-německému porozumění.
1: Pavlův Studenec ožívá je tichý letní festival, je to taková specialita, se kterou si myslím, že jsme přišli jako možná úplně první. Je to vlastně takový sousedský setkání, kde nehraje hlasitá muzika, ale naopak je tu prostor pro to, aby vlastně lidi mohli rozjímat, dozvědět se něco o společné historii, vlastně setkat se, popovídat si a přespat na louce. Pavlův Studenec vlastně tady pro to setkání slouží jako taková historická kulisa nějaké společné historie. Není to vlastně o tom hledat třeba proč se tady co jak stalo, ale je to spíš o tom připomenutí těch lidí, kteří tady žili ty svoje běžné životy, co se vlastně dokáže stát, když jako se bohužel jako ty národy proti sobě obrátí. A my chceme, aby to tady byl prostor vlastně pro vznik nových přátelství a podobně.
0: Festival vzniká v úzké spolupráci s Pamětí národa, která pro návštěvníky připravila tematické instalace, výstavy i další doprovodný program, přibližující osudy zdejších obyvatel.
2: Všichni návštěvníci festivalu si můžou nejprve prohlídnout výstavu Vysídlení dosídlení, která vlastně mapuje příběhy lidí, kteří opouštěli místa a na jejich vlastně do jejich domovů se stěhovali lidé zase z jiných míst. Máme tady dále stánek Paměti národa a kinokavárnu, kde si lidé můžou seznámit s dokumenty, které jsme vytvořili. A krom toho jsme tady připravili několik landartových instalací, které vlastně obnovují ten život Pavlově Studenci nebo snaží se o to, vypráví příběhy lidí, kteří tady žili.
0: Přímo z řad pamětníků, kteří zde před odsunem prožili své dětství, vzešel také nápad na obnovení staré tradice šáfaja, která zde proběhla naposledy před 81 lety.
3: Jeden pán se mu podařilo vlastně, nebo jeho rodičům při odsunu tady z Pavlova Studence zachránit Madonu, což vlastně byla takový důležitý artefakt té celé slavnosti. Ty Madony existovaly 4 a jednu z nich právě se podařilo zachránit a díky tomu vlastně se může i dnes znovu účastnit téhle akce. Velkým přáním toho pána bylo, aby se Madona mohla znovu podívat do Pavlova Studence. Takže po 81 letech se tomu tak dneska stane.
1: Ta slavnost vlastně původně spočívala v tom, že měla přinést dobrou úrodu, dobrý počasí, prošla vlastně nějakou transformací, protože původně to byla staroněmecká slavnost. S příchodem křesťanství se ten rámec trošku změnil, nicméně ta podstata zůstávala stejná. Byl to den, kdy se na Pavlově Studenci slavilo vlastně nejvíc, byl to největší svátek vlastně za celý rok.
0: Letošní festival Pavlův Studenec ožívá je sice u konce, v příštích letech ho ale bude moci opět navštívit každý, kdo má zájem o historii i poznání místní krajiny. Z Pavlova Studence pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
4: Rozfrézovaná vozovka, těžká technika a pracující dělníci. Tak v těchto dnech vypadá ulice v Plzni na Roudné, kde probíhá rozsáhlá rekonstrukce komunikace. Přestože je úsek zcela uzavřený pro běžnou dopravu, někteří řidiči si zákaz vjezdu vykládají po svém.
5: My bychom rádi aktuálně apelovali na všechny řidiče motorových vozidel, aby důsledně respektovali zákazovou značku zákaz vjezdu mimo vozidel stavby, a to na okružní křižovatce, která souvisí s opravou a rekonstrukcí ulice na Roudné, protože v úseku zhruba 1 kilometru se zde provádí stavební práce, pohybuje se zde také stavební technika a vjezd vozidel zde komplikuje právě tyto stavební práce, pohyb vozidel anebo prostředku MHD.
4: Úsek je aktuálně průjezdný Kyvadlově. Dopravu řídí světelná signalizace. Oficiálně je vjezd povolen pouze autobusům veřejné dopravy, vozidlům stavby a případně těm, kteří v okolí bydlí. Realita je však jiná. Řidiči osobních aut zákaz ignorují a jezdí sem buď podle navigace, nebo takzvaně naslepo.
6: Já se potřebuji dostat do fakultky, do práce.
5: Budete muset potom z druhé strany, anebo doporučuji tady, když vás otočím, tak vyjet s horem, potom
6: no to já nevím,
5: nahoru,
6: no, tak nad Hornáta. rychle.
5: Na minulou volbu nemáte.
4: Už v prvních dnech omezení se ukázalo, že půjde o větší problém a o nebezpečné situace nebude nouze. Městská policie proto na místo posílá své hlídky.
5: Od doby, kdy se vlastně začala realizovat ta uzavírka ulice na Roudné, tak jsou zde hlídky v podstatě pravidelně. Nechci zmiňovat časy ani přímo konkrétní časové úseky, kde se zde hlídky vyskytují, ale je to nárazově, je to každý den.
4: Jen za dobu našeho natáčení chtěla místem projet více než desítka vozidel.
7: Já ani nevím, jestli teda tam něco je, nějaké upozornění, že jo, koukáte na ty auta, abyste, že jo, za přednost v jízdě a tak, a najednou je tady značka.
6: Vzhledem k tomu, že jsem nejsem zpozněná nebo podobně a potřebuji se dostat do nemocnice na schůzku, tak mi je navigace neukázala žádnou jinou možnost, takže jakoby... Bohužel jsem se nechal ovlivnit.
8: Všim zase značky.
4: Že by bylo místo špatně značené, ale plzeňští strážníci odmítají.
5: Máme určitě za to, že úsek je velmi dobře osazen dopravními značkami, kdy zákazová značka je velmi dobře viditelná přímo už z ústí okružní křižovatky, takže zdali je to schválnost nebo pouze nevšímavost řidičů, už můžeme pouze polemizovat.
4: Omezení v Plzni na Roudné je jedním z mnoha, s nímž se musí řidiči v Plzni potýkat.
9: Snažíme se jednak ty uzavírky naplánovat v čase, tak aby jedna neovlivňovala druhou, a i ta samotná opatření se vždycky volí takovým způsobem, aby se do plynulosti dopravy projevovala co nejméně.
4: Rekonstrukce silnice na Roudné skončí 7. srpna. Do té doby si řidiči musí dávat velký pozor, kam vyjíždí. Jinak jim může hrozit pokuta až 1500 korun. Z Plzně pro televizi ZAK připravili Marie Osvaldová a Lenka Prokšová.
10: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve druhém červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
11: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
10: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
12: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
13: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
14: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů a furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený, se svým asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam plně přistanu, až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak okopíroval.
10: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný, dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
11: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
10: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
15: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
10: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
16: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
10: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaily. Ze Staňkova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
17: Od začátku července slouží ve Varšavské ulici nové veřejné toalety. Nahradili původní sociální zařízení u Alžbětiných lázní, které už bylo v nevyhovujícím technickém stavu.
18: Máme obrovskou radost, že se na Varšavské ulici, což je velmi strategické místo v Karlových Varech, přímo v centru, kousíček od tržnice, budou otevírat nové toalety.
17: Nové sociální zařízení vzniklo z modulového systému. K dispozici jsou toalety pro ženy i muže, bezbariérové zázemí pro imobilní návštěvníky i prostor pro obsluhu. Otevřeno je každý den od 8 do 20 hodin během Mezinárodního filmového festivalu až do 10. večer.
18: Cena za využití toalet je nastavena stejně jako na tržnici, to znamená 10 korun. Budeme tady mít celodenní službu, takže doufám, že i tato služba, veřejná služba, bude ku prospěchu nejen našich obyvatel, ale také návštěvníků Karlových Varů.
8: Spousta lidí tady hledá toaletu a není jako kde, takže jako a i lidi jsou rádi, že to je poblíž.
19: Někdy asi jo, pak člověk hledá, kam musí do restaurace někam, takže někdy se to asi hodí.
20: Určitě je to důležitý, protože záchody se tak nenajdou nikde, takže si myslím, že to je fajn.
17: Vybudování nových toalet stálo přibližně 6 milionů korun bez DPH. 2 miliony pokryla dotace Karlovarského kraje na podporu cestovního ruchu v památce UNESCO. Ve městě je nyní v provozu 6 veřejných sociálních zařízení. Martina Straková, televize ZAK.
10: Léto, pohyb a trocha soutěžního napětí. Oblíbená prázdninová štafeta vstoupila už do svého 23. ročníku a znovu láká celé rodiny k objevování zajímavých míst regionu. Letos poprvé zavítala kromě Plzeňského i do Karlovarského kraje a nabízí rekordní počet cílů.
21: Princip prázdninové štafety spočívá v tom, že vybereme většinou 5 desítek, letos je to 8 desítek soutěžních cílů, které mají děti a s nimi samozřejmě jejich rodiče, prarodiče, takže celé rodiny navštívit v průběhu prázdnin, navštěvují je, vyfotí se na nich, letos nově můžou použít i QR kódy, takže to je další novinka a v podstatě ve chvíli, kdy splní 15 soutěžních cílů, tak v tu chvíli jsou zařazení do slosování.
10: Jedním z 8 desítek cílů je také areál Škodalent, kde organizátoři připravili mimo jiné i speciální rodinnou naučnou stezku využívající QR kódy.
22: Na panelech je například, v kterých letech vznikaly první přírodní rezervace v kraji, kolik je národních parků v kraji. Je to spíš ne zaměřený na jednotlivé cíle, jako ta prázdninová štafeta, ale spíš na takové zajímavosti právě v tom tématu, který otevírá ta prázdninová štafeta. A je to formou kvízu, takže návštěvník si přečte otázku, má tam A, B, C a samozřejmě pokud odpoví, tam jsou přesně instrukce, bude vyhodnocený.
10: Dalšími turistickými cíly jsou například hrady, stezky, ale i jiné zajímavosti.
21: Z těch úplně nejnavštěvovanějších je to třeba Arboretum Sofronka v Plzni, a z Karlovarského kraje je to hrad Cheb a třeba jedna věc, která je z těch úplně nejnavštěvovanějších, ve Zbyroze je zapíchnutý ve skále meč. Takové krásné místo, takže třeba i to.
10: Po stopách prázdninové štafety se vydala i 9letá Jasmín.
23: Líbí se mi tady prázdninová štafeta. Už jsem byla na Radyni, na Homolce a tady ve Škodalendu a plánuju někam ještě sdělat těch 15 cílů.
10: Za skvělý nápad považuje prázdninovou štafetu také starosta centrálního obvodu David Procházka.
24: Náš kraj je úžasný, nicméně, když se jako dítě vzpomenu, tak k tomu obdivování hradů, zámků, těch turistických cílů jsem přece jenom musel trošičku dorost a proto věřím, že pro ty menší děti, tak návštěva tuto hradu u nás ve Škodalandu spolu s těma dalšíma atrakcemi, které tady máme, tak tu turistickou štafetu oživí a jsem moc rád, že tady ten Škodaland jedním z cílů je.
10: Vyhlášení vítězů prázdninové štafety se uskuteční 13. září na hradu Radyně. Těm nejúspěšnějším tam předá ceny Karel IV. Se svojí družinou. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Obloha nad Staňkovem na Plzeňsku patřila těm nejlepším parašutistům z Česka. Právě tamní letiště hostilo otevřené mistrovství republiky.
1: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve druhém červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
2: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků a jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
1: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
3: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
4: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
5: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů. A furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený,

0: Vím asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam plně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak kopíroval.
1: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný, dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
2: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
1: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
3: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
1: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
4: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si to vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
1: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaili. Ze Staňkova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Pouťové atrakce, staročeský jarmark i mezinárodní folklorní festival. Klatovy opět hostili jednu z největších kulturních akcí v regionu, která každoročně přiláká tisíce návštěvníků z Česka i zahraničí.
6: Historické centrum Klatov se od středy 8. do neděle 12. července proměnilo v místo, kde se střetávají náboženské tradice, lidová kultura i pouťová zábava. Klatovská pouť a 31. ročník Klatovského folklorního festivalu i letos nabídli program, který oslovil návštěvníky všech generací.
7: Klatovská pouť je tradičně největší letní slavnost, která v našem městě se koná. Od pátka do neděle se město zaplní nejen hudbou, tancem, ale třeba také pouťovými atrakcemi, tržištěm a výstavou jak v Klatovském pavilonu skla, tak třeba u karafiátníku. A pokud by toho nebylo dost, popojdou o kousek dál do jezuitské koleje, kde je tábor ostrostřelců, v letním kině jsou heligonkáři, no a samozřejmě, že ty nejmladší tu nevydrží. O kilometr výš je spousta pouťových atrakcí a tam už od včera je mimořádně živo.
6: Vedle pouťových atrakcí patří ke koloritu klatovské pouti také staročeský jarmark. Každoročně sem přijíždějí desítky řemeslníků a prodejců nejrůznějších výrobků.
8: No, ctím pouťové samozřejmě akce po republice, kde v těchto končinách, v jižních Čechách a Pošumaví jsou poutě nesmírně tradiční, kam se vždycky těším. Je tady úžasná atmosféra. Oproti severu, kde jsem od Liberce, z Českého ráje, tak tam ač poutě jsou, tak nemají takového ducha, jako je tady. Proto se sem rád vracím a snažím se tady tu atmosféru ještě zpestřit svými blinkami, aby zákazník, který se mě po roce, po dvou, po třech vrátí, aby zde nacházel cosi nového.
6: Významnou součástí pouti je ovšem zejména mezinárodní folklorní festival. Ten letos do Klatov opět přivedl soubory z řady zemí Evropy a nabídl divákům pestrou přehlídku lidových tanců, hudby i tradičních krojů.
9: Přijeli soubory z Řecka, Francie, Lotyšska, Německa, Slovenska, Moravy a Čech. A určitě takovým highlightem toho festivalu bude páteční koncert Hrubé hudby, což je horňácká hudba, která zpracovává netradičním způsobem s moderními prvky folklorní písničky. Potom v sobotu během odpoledne budou probíhat folklorní pořady během celého odpoledne na Klatovském náměstí a vyvrcholením bude festivalový gala program od 8 hodin a ten bude trvat až do půlnoci.
6: Z původně náboženské pouti se během let stala událost, která daleko přesahuje svůj historický význam. Vedle duchovní tradice dnes připomíná také bohatství lidové kultury a spojuje místní obyvatele i návštěvníky z celé republiky. Z Klatov pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
5: Už 4 roky využívají hasiči v Mostě novou moderní zbrojnici, která poskytuje kvalitní zázemí jak téměř stovce hasičů, tak i specializované technice. Zbrojnice vznikla i díky přispění Evropské unie.
10: Už 4 roky mají hasiči v Mostě novou hasičskou zbrojnici. Díky ní jsou mnohem lépe připraveni na mimořádné události a jejich zázemí zcela odpovídá náročnosti hasičské profese.
11: Jedná se teda o novou centrální hasičskou stanici v Mostě. Nyní se nacházíme v areálu této stanice. Začala se realizovat stavba v roce 2019 a kolaudace proběhla v únoru roku 2022. Takže nyní jsme zde 4. rokem. Tato stanice v podstatě je předurčená, máme speciální techniku na stabilizaci budov a vlastně tahání osob z výkopů. Máme zde speciální předurčenou techniku pro celý kraj na tyto typy událostí.
10: Stanice nahradila 40 let starou staticky narušenou budovu. Mostečtí hasiči mají v nové zbrojnici krom jiného také veškeré vybavení potřebné ke své fyzické přípravě.
11: Před touto celá novou hasičskou stanicí zde byla vlastně od roku 1970 zde stála stará hasičská stanice, která v podstatě postupem času byla značně staticky narušená, vyskytovala se v nich plíseň a v podstatě bylo doporučeno i statiky celou tuto stanici zbourat a vystavit novou. Jsme velice spokojeni s výstavbou této stanice a s žitím v této nové stanici. Je to v podstatě nesrovnatelné s tou minulou stanicí. Máme zde celá nové prostory, máme každou místnost máme klimatizovanou, máme zde saunu, posilovnu, tělocvičnu pro hasiče, máme zde venkovní sportovní prostory, takže jsme plně maximálně spokojeni.
10: Stanice pro téměř stovku hasičů vznikla i díky podpoře Evropské unie.
11: Celkově hasičský záchranný sbor dostal na toto dotaci v rámci projektu Evropské unie React-EU ve výši 96 milionů korun.
10: Centrální hasičská stanice v Mostě realizuje 10 až 12 výjezdů každý den. Stanici musí hasiči opustit do 2 minut od vyhlášení poplachu.
5: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace.
12: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
13: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
12: S rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
13: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
12: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
14: Peče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
15: No je to tady úžasný, my zde jsme přišli pěšky ze Smeřic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
16: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní, tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
12: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř, naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
13: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
5: Na další protipovodňové opatření mohou města a obce získat peníze z nového dotačního programu. O podporu chce žádat také Povodí Moravy na pokračování čtvrté etapy ochrany jihu Olomouce. Město zároveň připravuje další projekty, díky kterým může dokončit ochranu před velkou vodou.
17: Od ničivých povodní, které na podzim zasáhly Olomoucký kraj, uplynou téměř 2 roky. Města a obce dále pokračují v budování protipovodňových opatření. Například Olomouc loni dokončila jejich 4. etapu, která ochrání Nový Svět a Nemilany před velkou vodou. S financováním dalších projektů má pomoci nový dotační program, který při návštěvě kraje představil ministr životního prostředí Igor Červený.
18: Jsme zde v předchozím období jako ministerstvo životního prostředí investovali peníze. Je to vlastně proti právě těm protipovodňovým opatřením cca 180 milionů korun a ta nová dotace má právě pomoci vlastně pokračovat v dalších etapách.
19: Výzva na protipovodňová opatření má celkovou alokaci z operačního programu životní prostředí ve výši 2 miliardy korun, přičemž jsme připraveni alokaci případně navýšit, pokud projekty budou. Jedná se o projekty na přírodě blízká protipovodňová opatření, to znamená podporujeme revitalizaci toků tak, aby v případě povodňových stavů se voda mohla volně odtékat do krajiny a postupně zasakovat.
17: Města a obce mohou už nyní o dotaci žádat do prosince letošního roku. O státní podporu má zájem také Povodí Moravy na pokračování 4. B etapy protipovodňových opatření na jižní straně Olomouce,
20: která je zatím rozpočtově ve výši nějakých 430 milionů korun. Předpokládáme právě využití těch dotačních prostředků z této nové otevřené výzvy.
21: Tak Olomoučané si jistě pamatují a příští rok to bude 30 let od roku 1997, kdy město Olomouc zasáhla ta ničivá povodeň, která zasáhla asi třetinu města, přímo se dotkla přibližně 30 tisíc obyvatel. Já jsem hrozně rád, že se nám z Povodí Moravy, ministerstvem životního prostředí a státním fondem životního prostředí daří za ty poslední dekády budovat protipovodňovou ochranu města, protože ji považuji nejen, ale věřím, že většina Olomoučanů za nejdůležitější.
17: Loni dokončená protipovodňová opatření chrání více než 2000 lidí na jihu města. Hráz odolá průtoku až 650 kubíků za sekundu, což odpovídá zhruba 400leté vodě.
20: Ani především tady část Nemila na pravém břehu řeky Moravy, revitalizaci jak řeky Moravy nebo břehu řeky Moravy, tak napojení slepého ramena, které bude neustále zvodněné. Pak jsou zde nějaké přírodě blízké prvky jako tůňky, náhradní výsadba v počtu třeba stromů. Zde bylo vysazeno nějakých 1800 stromů, 1700 keřů, jak měkkého, tak tvrdého luhu. Čili je to takový komplex opatření, který pomůže nejen při zvládání těch povodňových průtoků, ale i v době sucha pomůže s posílením biodiverzity říční nivy.
21: Neméně důležitá bude celkové dobudování protipovodňové ochrany, to znamená nadcházející 3. etapa, na kterou nyní děláme architektonicko-krajinářskou soutěž. A v neposlední řadě, a je to klíčové, aby město získalo ochranu před, řekněme, 400letou vodou, tak je důležitý i ten sever města, kde se řeka Morava vlévá do Olomouce, to znamená v městské části Chomoutov, udělat taktéž protipovodňová opatření.
17: Městskou část před 2 lety velká voda také zasáhla, zatímco centrum města se díky protipovodňové ochraně podařilo udržet. Aneta Lindovská, Televize Morava.
5: Masarykovo náměstí v Uherském Brodě ožilo tóny bubnů a orchestru. Nebylo to ale jen tak nějaké vystoupení. Hudebníci totiž dorazili z nizozemského Nardenu.
22: Schlachwerk Group Naarden a Jong, to je dvojice nizozemských hudebních skupin, které v sobotu dorazili do Uherského Brodu, aby pořádně rozproudili letní atmosféru na Masarykově náměstí. Mládežnický orchestr spolu s bubenickým uskupením ovšem nepřivezl žádnou nudnou klasiku, právě naopak. Nebojí se experimentovat s popovými a tanečními prvky, zasazenými do typického orchestrálního stylu.
23: Přijeli
0: naši holandští přátelé z našeho partnerského města z Nardenu, kteří jsou o tomto víkendu ve Starých Hrozenkově na kopančářských slavnostech. No a sami nás oslovili, jestli by mohli přijet i k nám do Brodu zahrát, tak samozřejmě jsme za to rádi, že tady přišli potěšit naše občany, protože jezdí k nám zhruba co každé dva roky, zejména na ty bílokarpatské slavnosti. Teď se letos nemohli zúčastnit, ale protože jsme věděli, že jdou nyní, takže zahráli. Jejich hudba je velice temperativní a lidé i tady z Uherského Brodu je máme moc rádi.
22: Město Uherský Brod je neodmyslitelně spjato s Janem Amosem Komenským, který je pohřben právě v Nardenu. Spolupráce s tímto nizozemským městem je proto pochopitelná a uherskobrodští zastupitelé se jí snaží poctivě rozvíjet.

0: nedávno, jak byly bělokarpatské slavnosti, tak přijeli představitelé z holandského Nardenu k nám do Uherského Brodu, jak pan starosta, tak místostarosta, a hovořili jsme o další vzájemné spolupráci právě s Holandskem a chtěli bychom rozšířit, a máme obě strany zájem na to, aby se naše školské organizace propojily, a tam už probíhá nějaká základní domluva. Chceme to zkusit na úrovni střední škol, kdy se vzájemně podobné školské zařízení vzájemně kontaktují, a chtěli bychom tam udělat vzájemné výměny vlastně studentů.
1: Pokud ovšem milovníci kultury nezvažují cestu do Holandska, připravilo si pro ně město zajímavý letní program. Příkladem může být Fire Festival nebo experimentální ročník Augustfestu, který po vzoru německého Oktoberfestu nabídne ochutnávku piv, dobré jídlo a hudbu. Chystá se také otevření zrekonstruovaného prostoru přímo v centru Uherského Brodu.
0: Ještě bych takto rád předběžně pozval naše spoluobčany na pátek 18. září, to je datum, kdy bychom slavnostně chtěli otevřít Panskou zahradu, která se rekonstruuje, kde to bude krásné kulturní zázemí anebo volnočasové zázemí, a chtěli bychom to otevřít v rámci Dnu evropského kulturního dědictví, které se každoročně koná nejenom v různých městech, ale také u nás v Uherském Brodě, kdy budeme otvírat různé památky, které město má, a v rámci toho bychom i chtěli otevřít tu Panskou zahradu.
2: Z dnešního týdne v regionech už je to všechno. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Víte, že letos Hurvínek slaví svoje sté narozeniny. Možná i vás tahle loutková postavička s nezaměnitelným hlasem provázela dětstvím. Tak ji nezapomeňte třeba připít na zdraví. No a hned je důvod k oslavě. Další dobré zprávy přidáváme z našich regionů. K létu a dovoleným patří nejen pohoda u vody, ale taky dobré jídlo. Byli jste někdy na soutěži bramborových salátů nebo gulášů? Ty totiž každý dělá trochu jinak a každý je přesvědčen o tom, že ten jeho je nejlepší. Tak pojďte ochutnat.
1: Areál Rychmalského Sokola patřil po roce opět gulášovému klání. Do soutěže se zapojilo 15 týmů a každý věřil, že právě jeho guláš bude lidem chutnat nejvíce.
2: Tradiční akce Rychmalské gulášové klání, kterou pořádáme už po páté, je to ve spolupráci spolku Naš Rychvald, Sokol Rychvald a město Rychvald. Těšíme se na to, že návštěvníci přijdou, budou hlasovat, budeme mít i odbornou porotu, která bude vyhodnocovat guláše a samozřejmě bude hlasovat i veřejnost. Vstup je zdarma, je bohatý doprovodný program a letos to máme ve stylu westernu, takže budou i program takto laděný.
3: Každý tým musí navařit minimálně 20 litrů guláše. Každý tým musí mít k dispozici degustační porci, která obsahuje 1 deci šťávy a minimálně jeden kousek masa tam musí být. Náš tým vaří dneska 40 litrů guláše, děláme vepřový guláš. Náš guláš je výjimečný tím, že ho děláme z čuníka, který byl kojený ohnivou vodou, takže bude lehce pikantní.
4: Soutěžíme s hovězím maďarským gulášem, poctivým, musím podotknout, a vlastně vítězným. Minulý rok jsme se umístili na prvním místě v Boumíně, takže to chceme nějak obhajovat. A ještě chci zmínit jako chválu mojí manželky karlovarský knedlík, který asi jsme jediní tady, a chci zmínit, že ho pěkně tuní a je čím dál tím lepší. Tady ta akce je výborná, skvělá, můžu doporučit. No.
1: Vítězným týmem se nakonec u veřejnosti stal westernový Richmond City Ranch a porotě nejvíce chutnal guláš

0: Lidi přijdou, jenom fungujeme na principu jako na Matějské pouti, takže kdo přijde, ten jede. Úplně nejlepší je to vlastně pod mostem Legií, když si projedete, tak tam vidíte krásně Karlův most, Pražský hrad, je tam Petřín, jsou tam takový ty žlutý tučňáci, tak to mají rádi lidi. Potom vlastně, když projedete okolo Střeleckého ostrova, tak na druhé straně vidíte ještě Tančící dům. Standardně půjčujeme na hodinu, s tím, že není problém si to půjčit klidně i na celý den, ale za tu hodinu ten okruh, co jsem popisoval, je úplně bez problémů, se dá zvládnout.
1: Za hodinovou plavbu na šlapadle dáte 350 korun, na pětimístném šlapadle pak 450 korun a na pramičce 300 korun.
0: Myslím si, že když někdo zvládne jezdit na kole, tak tohle je úplně to samé. S tím, že vlastně půjčujeme šlapadla i rodinám s dětmi, máme tady vesty pro ně, takže to není problém, půjčujeme zdarma. Když přijdou vlastně, tak na začátku u kasy jim řekneme nějaký pravidla. Důležitý je určitě dávat si pozor, být 5 metrů aspoň od břehu a nejezdit za žluté boje, protože tam jsou potom splavy. Také tady máme vlastně parník, který jezdí kolem každou hodinu, takže když potká parník, tak určitě se musí vyhnout, protože velká loď má přednost.
1: Vyplout ale nemusíte jen přes den, půjčovna totiž nabízí i noční plavby, při kterých máte možnost prohlédnout si osvětlené panorama historické Prahy přímo z hladiny řeky.
0: 30 až 45 minut před západem slunce, tak my musíme dávat lampičky, protože každé plavidlo musí být osvětlené. S tím je to vlastně taková romantická plavba, hodně to využívají páry, když přijdou třeba na nějaké rande.
1: K dispozici tady mají plavidla až pro 6 lidí a přímo v půjčovně si také můžete koupit i drobné občerstvení. Natálie Vašková, Televize Praha.
2: Máte na výlet nebo dovolenou namířeno na západ Čech? Pak pro vás mám dobrou zprávu. Ve všech kontrolovaných přírodních koupalištích se můžete bez obav schladit. Kvalita vody je zatím velmi dobrá.
3: Podle posledního měření hygieniků jsou všechna koupací místa v našem regionu na jednotce nebo dvojce. Zhoršená kvalita je pouze na Babylonu na Domažlicku.
4: Koupací vody v rámci celého Plzeňského kraje jsou bezproblémové. Problémem zůstává jenom nižší hladina vod, vzhledem k tomu, že je nedostatek dešťových srážek, takže i ty hladiny těch vodních nádrží a vlastně míst, která se využívají ke koupání, bývají snížená. Výhledově nám tam díky tomu narůstá možnost zhoršení kvality vody díky nárůstu sinic.
3: Sinice se už nyní částečně objevují v některých částech Hrachluské přehrady, ale i tady je zatím situace velmi dobrá.
5: Voda čistá, úžasná, úžasný prostředí, málo lidí. Je to tady moc pěkný.
6: Ale dobře se nám to tady líbí a je to tady hezký.
3: Bez obav pak můžeme zamířit i do plzeňských Boleveckých rybníků.
7: Všechny rybníky, které sledujeme jako místa pro koupání, což je Šídlovský rybník, Kamen rybník, Senecký rybník a samozřejmě Velký Bolevecký rybník, vykazují pořád vysokou kvalitu vody s minimem sinic.
3: Podrobné informace o kvalitě vody zveřejňují hygienici na webových stránkách koupacivody.cz. Samozřejmě ale nejezdí na kontroly úplně všude. A tak třeba městská koupaliště musíme dohledávat na vlastním webu nebo na stránkách obcí.
4: Na stránkách, co nemáme uveřejněno, ale víme, že se odebírá a jsou taky v pořádku, jsou třeba koupaliště v obci Nezvěstice, které pravidelně zase výsledky jsou na stránkách k dispozici na stránkách obce, a nebo i třeba koupaliště na Tachovsku, po případě Klatovy, Sušice a podobně.
3: Horší zprávu máme bohužel pro vodáky. Berounka z Plzně je jen 3 cm nad limitem, Ohře z Karlových Varů už je pod ním a na hranici sýznosti je také Otava za Sušicí. Pro Televizi ZAK Jonáš Novotný.
2: Historický úspěch zaznamenali v uplynulých dnech nejen české tenistky na Wimbledonu, ale taky mladí motokrosaři na domácím světovém šampionátu. Mluvil jsem o tom s manažerem reprezentace.
8: Dnes o motokrosu a dnes o motokrosu velmi pozitivně, protože máme velké světové úspěchy. Naším hostem je manažer národní reprezentace Emil Končil. Ahoj.
9: Ahoj.
8: Juniorské reprezentace, abych to řekl správně, nebo je to tak ten titul oficiálně?
9: Ano, ano.
8: Je to tak. Máme za sebou vlastně velké mistrovství, které se odehrávalo u nás, mistrovství světa, odehrávalo se na jihu Čech. A jak jsme si stáli jako Česká republika?
9: Tak jako pořádající země jsme měli 17 jezdců, kteří byli pozvaní do reprezentace České republiky. Z toho 3 se probojovali do nedělních finále a největším úspěchem asi 5. místo Milana Rubeše, 40. Benedikt Svoboda a 27. v kategorii 125. David Kadleček. Takže to, na co máme, jsme splnili a překvapení ve formě akorát 65. u Benedikta Svobody. Takže za nás to dopadlo asi tak, jak mělo.
8: Co jsem koukal, tak celkově Česká republika skončila 12., což je asi nejlepší umístění, co jsem tak jako dohledal v nějakých historických tabulkách. Co to vypovídá?

0: odpovídá.
1: Je to v novodobé historii, je to tak, loni po mistrovství světa, na mistrovství světa ve Francii jsme byli 14., takže teď jsme byli 12., zhruba před dvouma rokama jsme začali dělat dětský juniorský projekt motocrossovej, kde vycházíme z poznatků MXGP Academy a je to holandský projekt. A myslíme si, že to prostě má vzestupnou tendenci a je to vidět na výsledkách ostatně, takže jako musíme v tom vydržet a myslíme si, že zase se dostaneme na výsluní s motokrosem.
0: Co jsem koukal, tak tam hodně vysoko se umístili Francouzi, Američani. Opravdu se k nám takhle sletěl úplně celý svět?
1: Je bylo 40 zemí se účastnilo tohohle mistrovství světa a ta úroveň motokrosu i dětského juniorského motokrosu ve světě je neskutečná, takže jako máme se co učit a určitě máme co rohánět.
0: Oni to jsou, ono se řekne junioři, ale oni jsou to fakt děti, protože ta 65 to jsou opravdu malí kluci, ne?
1: Je to do 12 let, je to kategorie do 12 let, 85 do 14, máme 16 letý kluky na těch 125, jo, ale ty děti opravdu, co se týče těch 65, jsou to prostě dneska jezdci i úrovní a stylem a prostě je to jako neskutečný z toho světa, co přijíždí.
0: Já chápu, že u dospělých už potom mají sponzory, někdo jezdí jako tovární jezdec, ale tady jsou sponzoři asi hlavně rodiče.
1: Jako tady pochopitelně patří obrovský dík rodičům, protože díky rodičům, vlastně, který dopřávají ten motokros tím dětem, co se týče času, financí a úplně všeho, nebejt jich, tak ty děti prostě tenhle sport ani dělat nemůžou. Takže v tom jim patří obrovský dík a asi prostě by měla přijít zase doba, kdy ten motokros bude všeobecně podporovaný i partnerama nějakýma a tyhletím, protože si myslím, že to má vzestupnou tendenci a pokud to tak bude fungovat, tak si myslím, že je to otázka času a dostaneme se zase někam, kde jsme bývali.
0: Je to tak i v tomhletom dětským nebo v té juniorské kategorii, abych se někoho nedotkl, když už mu bude 14, asi by nechtěl, abych říkal, že je děti. Je to tak, že třeba si ho vyhlídne nějaký velký sponzor nebo už třeba nějaká továrna a řeknou, ten je talentovaný, ten bude jednou hodně dobrý, ten je náš?
1: Je to tak, teďko třeba po mistrovství světa v kategorii 65 vyhrál francouzský reprezentant a už v pondělí rakouská značka s ním uzavírala smlouvu a stal se jezdcem této továrny. Takže prostě je to vyloženě o tom, jaký má přístup pochopitelně, kdy nejde jenom o ten dílčí výsledek, ale je to přístup rodiny, je to přístup federace, je to přístup úplně všeho. A když se tam sejdou tyhle ty věci, tak pro tyhle kluky prostě je to nějaká budoucnost, která jim zaručuje, že na tom výsluní se budou podovat další dobu a jim to jenom přáno.
0: Mluvil jsi o tom, že u nás se to mění poslední dobou, že se zlepšuje to zázemí, dá se říct?
1: Je to pořád ještě furt, to vycházíme z toho, že je to závislí na rodičích hlavně. Musíme nějakým způsobem zabezpečit nebo respektive založit různý střediska, aby jsme měli pod kontrolou ty děti svým způsobem výkonnostně. To znamená, že i ty školení těch trenérů, kdy prostě musíme začít rozlišovat náborové věci, rozlišovat hobby motocross, rozlišovat výkonnostní motocross, plus pochopitelně, kde bude vrcholem ta reprezentace. A tyhle ty věci, pokud nezačneme dělat, kdy se nám budou míchat tyhle ty věci dohromady, tak je strašně těžký vybudovat z něčeho něco, co bude mít opravdu nějakou vzestupnou tendenci a nějakou výkonnost, nějaký výkonnostní růst. Ale myslím si, že i tímhletím prostě je to jeden z bodů, který řešíme a daří se to.
0: Říkal jsi, že druhým rokem jedeme v nějakém systému, který jsme koukali od Holanděnů, ano. Správně pamatuju. Je to třeba už teď vidět, už se to podepisuje, nebo to je běh na dlouhou trať a bude to vidět za 10 let?
1: Je to vidět už v tom, že ta komunita těch rodičů chápe to, že dokážou přijmout radu v tom, že ty jezdci musí jezdit kvalitní závody a pochopitelně, pokud se nebudeme srovnávat s cizinou, nebudeme jezdit závody, které budou mít smysl výkonnostního charakteru, tak prostě ty děti nebo ty jezdci nemůžou vstoupat, nemůžou mít prostě výkonnostně navrh oproti tím, který prostě nějakým způsobem i to berou jinak ten motokros, že jo? To neznamená, že všichni budou chtít jezdit mistrovství světa, všichni budou chtít být v reprezentaci, ale pokud ti lidi chtějí nějakým způsobem fungovat na mezinárodní bázi, tak musí jezdit mezinárodní závody a závodit s těma nejlepšíma.
0: Já vím, když jsme přijeli s mojí šestiletou dcerou za tebou do Dobřan, tak si rovnou posadil na nějaký takový jako odrážedlo a jeď, elektrická motorčička. Funguje to takhle? Posadíš dítě na motorku a oni ty děti se moc nebojí, tak prostě jedou. A čím lepší má motorku, tím líp jezdí? Nebo prostě už to v těch dětech opravdu někde musí být?
1: V těch dětech pochopitelně, že ten talent je strašně moc důležitý, ale je to strašná dřina.
0: No a v tom následujícím tedy mistrovství nebo v tom velkém finále máme žlízka v ohni?
1: Tak my teď odjíždíme na semifinále mistrovství Evropy do Estonska, tam jedou tři jezdci, dva v 65, jeden v 85 a podle toho semifinále pochopitelně budeme fungovat v lokti. Věřím klukům, že v tom Estonsku si poradí a podle výsledků, co zajížděli v Evropách už v Central Europe Zone, my spadáme po tuhle zónu, tak si myslím, že by mohli postoupit a že by měli přivést to jisté místo do lokte a nemůžeme jim držet jenom palce, protože ta atmosféra v lokti na MXGP je neskutečná. Celý Čechy to milujou, že jo, tohle a je to prostě takový svátek českého motokrosu vždycky v tom červenci a přeju jim to.
0: Když se budou lidi chtít přijít podívat, kdy je ideální den, kdy pojedou třeba nějaký nabušený mladý a kdy se pojede hlavní závod?
1: Tak v sobotu se jedou hlavně ty evropské kategorie a tyhle ty závody a kategorie MXGP kvalifikace a v neděli jsou vyloženě závody MXGP, kdy jedou jedničky, dvojky, takže pochopitelně, že ta největší atmosféra je tam v tu neděli, ale takový to srdíčko, to závodění a ty juniory můžou vidět v sobotu.
0: Mhm. Já budu držet palce, ať se nám daří. Budu držet palce hlavně, ať se nikomu nic nestane. A to by držím palce, ať je to hlavně nadále baví.
1: Děkuji moc.
0: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě někde u motorek, a nebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se daří i vám.

0: Hezký dobrý den, dnes si budeme povídat o velké hudební události, která čeká plzeňský amfiteátr, ale zároveň má i takový zajímavý a dobročinný přesah. Mými hosty je Michála Gemrotová-Štiková, zakladatelka nadace Aneška, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A Pavel Višňovský, pořadatel zmíněné akce. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Já jsem sice řekl, že to je hudební událost, klidně můžeme říkat hudební událost desetiletí třeba, to se určitě tak jako říká, ale neřekl jsem, co to bude, nechávám to na vás.
2: Tak my jsme se rozhodli udělat v plzeňském amfiteátru unikátní koncert hudební legendy a bude to koncert Diany Ross, který se uskuteční 29. července právě teda v plzeňském amfiteátru, jak už jste zmínil.
0: Mě překvapilo, že tahle zpěvačka, kterou všichni znají, nebo minimálně všichni znají ty její velký hity, ještě nikdy v České republice nekoncertovala. Čím to je?
2: Tak bylo docela složité vůbec teda se domluvit na tom, aby do České republiky přijela. Upřímně ta komunikace s managementem zpěvačky trvala více jak 2 roky. První podmínka byla, že nechce vystupovat v žádné velké aréně a proto vlastně se na to váže taková zajímavá náhoda, že jsme všichni z Plzně, náš tým je z Plzně. A vzpomněli jsme si na to, že jsme odtud vzešli, byly tedy takové naše první krůčky v rámci těch našich aktivit a rozhodli jsme se tedy využít prezentaci toho amfiteátru plzeňského, který se za to desetiletí velmi pozdvihl a myslíme si, že právě ten amfiteátr, což je největší český přírodní amfiteátr na Lachutině v Plzni, tak ji přesvědčil pro to, aby konečně navštívila Českou republiku.
0: Ten amfiteátr zažil obrovské koncerty, legendární Porta, která tam nalákala 10 000 lidí a byl to vlastně svátek, potom velké koncerty Lucie, zrovna v těchto dnech tam probíhá velký metalfest, takže tradičně je to místo, které je plné a jí se líbilo přímo tohle místo, je to tak, že můžeme říct, že Plzeň přesvědčila, aby přijela do Čech?
2: Přesně tak, nejenom Plzeň, ale právě ten amfiteátr na Lachutině ji přesvědčil pro to, aby se přijela konečně na české publikum podívat, aby ukázala svoji show, která je opravdu bezkonkurenční, je ve výborné kondici, můžeme si to ověřit při jejich vystoupeních, měla turné po Americe, po Japonsku a zpívají to v jejich letech, naprosto perfektně zpívá naživo a zároveň ta show je nádherná.
0: Vás jsem představil jako zakladatelku nadace Aneška, co vy máte společného s tím koncertem?
1: Tak já jsem moc šťastná, že vlastně nadace Aneška byla vždy produkcí nebo firmou Jaro Event podporovaná. Jakýkoliv koncert, kdy dělali, tak vždycky část výtěžku šla na nadace Aneška, na naše dětičky. Nadace Aneška se věnuje dětem s pohybovým handicapem. A jsem moc šťastná, že zrovna tenhle ten koncert je ještě takový speciální, protože máme velmi silný příběh a to je naše Sofinka, která do nadace přišla jako úplně první. A tak nám spadla do klína taková úžasná holčička, která měla opravdu extrémně těžký začátek a nejenom začátek, ale celý její život bude velmi náročný, protože ona se narodila s mnohočetnýma mrtvicema a myslím si, že jedna z největších koulí na noze je to, že vlastně 3 týdny po tom, co se Sofinka narodila, tak jí zemřela maminka. To, že je dítě nemocný, je strašný. Kdo děti má, tak si to nedovede ani představit, aby jeho dítě mělo horečku, natož když má celoživotní postižení, který je náročný. Ale nemít u toho svoji mámu je prostě... Já vím, že Peťa Bogner, její táta, je skvělý chlap. Ten je opravdu tatínek na jedničku. On je skvělej a myslím si, že má fakt skvělýho parťáka a Sofinka udělala neuvěřitelný pokrok za tu dobu, co se my známe. Ale nemít mámu je velká bolest. Zatím to Sofinka třeba tolik nevnímá, ale jednou bude větší a bude stejně muset cvičit tak, jak cvičí doteď. Bude cvičit každý den, aby byla na tom líp a líp a bude jí to čekat celý život. To je její úděl a nemít po boku svoji mámu bude prostě pro ní jednou velmi náročný. A jsem šťastná, že Jaro Event a Diana Ross podpoří právě nadaci Aneška a tím pádem teď konkrétně Sofinku, která si to myslím opravdu zaslouží. A proto říkám, i kdybyste na ten koncert nešli, tak kupte lístky, někomu z vašich blízkých, z vašich přátel, protože já Sofinku znám a opravdu, jestli něco za to stojí, tak Sofinka to je.
0: Hmm. Tak děkuju za tohle představení vlastně té malé slečny, pro kterou ty peníze půjdou. Už to zaznělo, koupí vstupenky, podpoříme, ale vím, že se nějak peníze budou vybírat i přímo během koncertu.
2: Samozřejmě, nadace Anežka tam bude mít i vlastní stánek, bude tam určitě mít své zástupce a bude možnost tedy přispět přímo na Sofinku i během koncertu a samozřejmě i před koncertem, protože vycházejí články, vychází publikace o tom, že podporujeme právě přímo Sofinku a určitě na internetu už teď budou moci i vyhledat například QR kódy nebo údaje pro platbu a můžou přispět ještě před koncertem a samozřejmě i během toho koncertu.
0: Hmm. Abychom se vrátili zpátky k té hudební produkci, jak moc složité je uspořádat koncert takovéhle velké hvězdy, která je zvyklá na světová pódia právě v Plzni v amfiteátru, protože, co si budeme povídat, ono tam to zázemí úplně superluxusní není, tak co všechno tam musíte přivést, udělat, změnit, aby tam Diana Ross mohla přijet?
2: Je toho opravdu hodně. Myslím si, že nikdo si nedokáže, kdo nedělá teda hudební produkce, představit, co to všechno obnáší. Samozřejmě tam budeme muset vystavit pódium, budeme tam muset vystavit stage, budeme tam muset taky vystavit backstage a zázemí teda pro umělce a nejenom pro Dianu Ross, protože to není jenom Diana Ross, ale je to samozřejmě celý její tým, který přijíždí do Plzně a bude součástí toho velkého koncertu. Každopádně amfiteátr na Lochotině má krásnou atmosféru sám o sobě a pro ty diváky to bude krásná zkušenost vidět takovou hudební legendu, slyšet její známé písně, jako je Ain't No Mountain High na I Will Survive, a nebo třeba ikonická Upside Down ze seriálu Stranger Things. A bude to vlastně průřez i pro celou generaci lidí, protože to opravdu není jenom pro vyzrálé rodiče nebo prarodiče, ale ta hudba podle mě nemá limity a poslouchají opravdu i v dnešní době generace dvacátníků a myslím si, že to je krásná příležitost přijet, užít si léto, užít si krásný letní den a užít si ho společně třeba i s celou rodinou, zároveň vědět, že je takový přesah, jaký je, a to teda i ta podpora Sofinky. A přijet se podívat na krásné město, protože Plzeň je krásné město, myslím si, že to třeba plno lidí ani neví.
0: Stíháte vy při své práci a při péči o svoji rodinu zajít třeba právě na podobnou velkou akci?
1: Tak já jakožto zpěvačka říkám i mému manželovi, že ráda vyhledávám i klid. Ale je pravda, že takovouhle legendu, jako je Diana Ross, tak to si rozhodně nenechám ujít, už právě včetně toho, jaký neuvěřitelný přesah to má právě i pro Sofinku a pro nadaci Anežka, takže jsem moc šťastná, že budu u toho.
0: Jak bude celá ta show vypadat? Je to tak, že v 7 hodin začne zpívat Diana Ross a bude zpívat až do půlnoci?
2: Máme tady další překvapení pro všechny posluchače a pro ty, kteří se chystají na ten koncert. Celý koncert otevřel čtyři tenoři, mm-hmm. kteří minulý měsíc vystupovali v Carnegie Hall v Americe a v červenci otevřou celý koncert Diany Ross svým velkolepým vystoupením. Mm-hmm. Zároveň myslím, že je pro všechny, kdo navštíví tento koncert, i atraktivní, že se sem do Plzně, do plzeňského amfiteátru na Lochotině chystá celý český show business, včetně slovenského, takže budou mít i možnost potkat třeba nějaké hvězdy, ke kterým zhlíží, nebo umělce, které celý život chtěli potkat.
0: A potká je normálně v kotli. Nebo třeba ve frontě na pivo, protože já vím, že vy jste ty, kteří mají rádi Plzeň a přihlásí se k tomu, ať už Plzeň jakoukoliv, tak byste pro ně připravili zajímavou akci.
2: Určitě. My jsme si pro všechny plzeňáky a všechny lidi, kteří milují Plzeň, ať už tekutou, nebo právě tu městskou, připravili akci a mohou využít kód Plzeňák s tím, že si budou moci zakoupit 2 vstupenky za cenu 1. Takže Plzeňák, vstupenky můžete zakoupit v sítích Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka.
0: No a 29. července bude ten velký den, kdy se všichni potkáme v Plzni v amfiteátru na Lochotině. Já budu držet palce, aby vyšlo počasí, aby bylo takové správné, ideální koncertové. Každopádně si užijeme parádní léto. Děkuju za návštěvu.
1: My děkujeme za pozvání.
2: Děkujeme za pozvání.
0: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na tomhle velkolepém koncertě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

0: Nejen dechberoucí příroda, ale také místo zatížené nepříliš radostnou minulostí. Pavlův Studenec. Ještě před druhou světovou válkou zde žilo více než 1000 obyvatel. Po válce přišel jejich odsun, obec se ocitla v pohraničním pásmu a v následujících desetiletích prakticky zmizela z mapy. Dnes její příběh připomíná tichý letní festival, který prostřednictvím vzpomínek pamětníků, výstav i společných setkání otevírá prostor k poznání historie tohoto výjimečného místa i k česko-německému porozumění.
1: Pavlův Studenec ožívá je tichý letní festival, je to taková specialita, se kterou si myslím, že jsme přišli jako možná úplně první. Je to vlastně takový sousedský setkání, kde nehraje hlasitá muzika.

0: Říká naopak, je tu prostor pro to, aby vlastně lidi mohli rozjímat, dozvědět se něco o společné historii, vlastně setkat se, popovídat si a přespat na louce. Pavlův Studenec vlastně tady pro to setkání slouží jako taková historická kulisa nějaké společné historie. Není to vlastně o tom hledat třeba proč se tady co jak stalo, ale je to spíš o tom připomenutí těch lidí, kteří tady žili ty svoje běžné životy, co se vlastně dokáže stát, když jako se bohužel jako ty národy proti sobě obrátí. A my chceme, aby to tady byl prostor vlastně pro vznik nových přátelství a podobně.
1: Festival vzniká v úzké spolupráci s Pamětí národa, která pro návštěvníky připravila tematické instalace, výstavy i další doprovodný program, přibližující osudy zdejších obyvatel.
2: Všichni návštěvníci festivalu si můžou nejprve prohlídnout výstavu Vysídlení dosídlení, která vlastně mapuje příběhy lidí, kteří opouštěli místa a na jejich vlastně do jejich domovů se stěhovali lidé zase z jiných míst. Máme tady dále Stánek paměti národa a kinokavárnu, kde si lidé můžou seznámit s dokumenty, které jsme vytvořili. A krom toho jsme tady připravili několik landartových instalací, které vlastně obnovují ten život Pavlově Studenci, nebo snaží se o to, vypráví příběhy lidí, kteří tady žili.
1: Přímo z řad pamětníků, kteří zde před odsunem prožili své dětství, vzešel také nápad na obnovení staré tradice šáfaja, která zde proběhla naposledy před 81 lety.
3: Jeden pán se mu podařilo vlastně, nebo jeho rodičům při odsunu tady z Pavlova Studence zachránit Madonu, což vlastně byla takový důležitý artefakt té celé slavnosti. Ty Madony existovaly 4 a jednu z nich právě se podařilo zachránit a díky tomu vlastně se může i dnes znovu účastnit téhle akce. Velkým přáním toho pána bylo, aby se Madona mohla znovu podívat do Pavlova Studence. Takže po 81 letech se tomu tak dneska stane.
0: Ta slavnost vlastně původně spočívala v tom, že měla přinést dobrou úrodu, dobrý počasí. Prošla vlastně nějakou transformací, protože původně to byla staroněmecká slavnost. S příchodem křesťanství se ten rámec trošku změnil, nicméně ta podstata zůstávala stejná. Byl to den, kdy se na Pavlově Studenci slavilo vlastně nejvíc, byl to největší svátek vlastně za celý rok.
1: Letošní festival Pavlův Studenec ožívá je sice u konce, v příštích letech ho ale bude moci opět navštívit každý, kdo má zájem o historii i poznání místní krajiny. Z Pavlova Studence pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
4: Rozfrézovaná vozovka, těžká technika a pracující dělníci. Tak v těchto dnech vypadá ulice v Plzni na Roudné, kde probíhá rozsáhlá rekonstrukce komunikace. Přestože je úsek zcela uzavřený pro běžnou dopravu, někteří řidiči si zákaz vjezdu vykládají po svém.
5: My bychom rádi aktuálně apelovali na všechny řidiče motorových vozidel, aby důsledně respektovali zákazovou značku zákaz vjezdu mimo vozidel stavby, a to na okružní křižovatce, která souvisí s opravou a rekonstrukcí ulice na Roudné, protože v úseku zhruba 1 kilometru se zde provádí stavební práce, pohybuje se zde také stavební technika a vjezd vozidel zde komplikuje právě tyto stavební práce, pohyb vozidel anebo prostředku MHD.
4: Úsek je aktuálně průjezdný Kyvadlově. Dopravu řídí světelná signalizace. Oficiálně je vjezd povolen pouze autobusům veřejné dopravy, vozidlům stavby a případně těm, kteří v okolí bydlí. Realita je však jiná. Řidiči osobních aut zákaz ignorují a jezdí sem buď podle navigace, nebo takzvaně naslepo.
6: Já se potřebuji dostat do fakultky, do práce.
5: Budete muset potom z druhé strany, anebo doporučuji tady dělat, když vás otočím, tak vyjet z horem, potom
6: no
5: nemáte hůru,
6: tak
5: hornáta,
6: to
5: na minou volbu nemáte.
4: Už v prvních dnech omezení se ukázalo, že půjde o větší problém a o nebezpečné situace nebude nouze. Městská policie proto na místo posílá své hlídky.
5: Od doby, kdy se vlastně začala realizovat ta uzavírka ulice na Roudné, tak jsou zde hlídky v podstatě pravidelně. Nechci zmiňovat časy ani přímo konkrétní časové úseky, kde se zde hlídky vyskytují, ale je to nárazově, je to každý den.
4: Jen za dobu našeho natáčení chtěla místem projet více než 10 vozidel.
7: Já ani nevím, jestli teda tam něco je, nějaké upozornění, že jo, koukáte na ty auta, abyste, že jo, za přednost jízdil a tak, a najednou je tady značka.
8: Vzhledem k tomu, že nejsem z Plzně nebo podobně a potřebuji se dostat do nemocnice na schůzku, tak mi je navigace neukázala žádnou jinou možnost, takže jakoby bohužel jsem se nechal ovlivnit.
9: Naším se značky.
4: Že by bylo místo špatně značené, ale plzeňští strážníci odmítají.
5: Máme určitě za to, že úsek je velmi dobře osazen dopravními značkami, kdy zákazová značka je velmi dobře viditelná přímo už z ústí okružní křižovatky, takže zdali je to schválnost nebo pouze nevšímavost řidičů, už můžeme pouze polemizovat.
4: Omezení v Plzni na Roudné je jedním z mnoha, s nímž se musí řidiči v Plzni potýkat.
10: Snažíme se jednak ty uzavírky naplánovat v čase, tak aby jedna neovlivnila druhou, a i ta samotná opatření se vždycky volí takovým způsobem, aby se do plynulosti dopravy projevovala co nejméně.
4: Rekonstrukce silnice na Roudné skončí 7. srpna. Do té doby si řidiči musí dávat velký pozor, kam vyjíždí. Jinak jim může hrozit pokuta až 1500 korun. Z Plzně pro televizi ZAK připravili Marie Osvaldová a Lenka Prokšová.
11: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve 2. červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
12: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
11: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
13: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
14: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
15: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů a furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam úplně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak okopíroval.
11: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
12: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
11: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
16: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
11: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
17: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
11: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaily. Ze Staňkova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
18: Od začátku července slouží ve Varšavské ulici nové veřejné toalety. Nahradili původní sociální zařízení u Alžbětiných lázní, které už bylo v nevyhovujícím technickém stavu.
19: Máme obrovskou radost, že se na Varšavské ulici, což je velmi strategické místo v Karlových Varech, přímo v centru, kousíček od tržnice, budou otevírat nové toalety.
18: Nové sociální zařízení vzniklo z modulového systému. K dispozici jsou toalety pro ženy i muže, bezbariérové zázemí pro imobilní návštěvníky i prostor pro obsluhu. Otevřeno je každý den od 8 do 20 hodin, během Mezinárodního filmového festivalu až do 10. večer.
19: Cena za využití toalet je nastavena stejně jako na tržnici, to znamená 10 korun. Budeme tady mít celodenní službu, takže doufám, že i tato služba, veřejná služba, bude ku prospěchu nejen našich obyvatel, ale také návštěvníků Karlových Varů.
20: Spousta lidí tady hledá toaletu a není jako kde, takže jako a i lidi jsou rádi, že to je poblíž.
21: Někdy asi jo, pak člověk hledá, kam musí do restaurace, někam, takže někdy se to asi hodí.
22: Určitě je to důležité, protože záchody se tak nenajdou nikde.
2: takže si myslím, že to je fajn.
18: Vybudování nových toalet stálo přibližně 6 milionů korun bez DPH. 2 miliony pokryla dotace Karlovarského kraje na podporu cestovního ruchu v památce UNESCO. Ve městě je nyní v provozu 6 veřejných sociálních zařízení. Martina Straková, Televize ZAK.
11: Léto, pohyb a trocha soutěžního napětí. Oblíbená prázdninová štafeta vstoupila už do svého 23. ročníku a znovu láká celé rodiny k objevování zajímavých míst regionu. Letos poprvé zavítala kromě Plzeňského i do Karlovarského kraje a nabízí rekordní počet cílů.
9: Princip prázdninové štafety spočívá v tom, že vybereme většinou 5 desítek, letos je to 8 desítek soutěžních cílů, které mají děti a s nimi samozřejmě jejich rodiče, prarodiče, takže celé rodiny navštívit v průběhu prázdnin, navštěvují je, vyfotí se na nich, letos nově můžou použít i QR kody, takže to je další novinka a v podstatě ve chvíli, kdy splní 15 soutěžních cílů, tak v tu chvíli jsou zařazeni do slosování.
11: Jedním z 80 cílů je také areál Škodalent, kde organizátoři připravili mimo jiné i speciální rodinnou naučnou stezku využívající QR kódy.
22: Na panelech je například, v kterých letech vznikaly první přírodní rezervace v kraji, kolik je národních parků v kraji. Je to spíš ne zaměřený na jednotlivé cíle, jako ta prázdninová štafeta, ale spíš na takové zajímavosti právě v tom tématu, který otevírá ta prázdninová štafeta. A je to formou kvízu, takže návštěvník si přečte otázku, má tam A, B, C a samozřejmě pokud odpoví, tam jsou přesně instrukce, bude vyhodnocený.
11: Dalšími turistickými cíly jsou například hrady, stezky, ale i jiné zajímavosti.
9: Z těch úplně nejnavštěvovanějších je to třeba Arboretum Sofronka v Plzni, a z Karlovarského kraje je to hrad Cheb a třeba jedna věc, která je z těch úplně nejnavštěvovanějších, ve Zbyroze je zapíchnutý ve skále meč. Takové krásné místo, takže třeba i to.
11: Po stopách prázdninové štafety se vydala i 9letá Jasmín.
23: Líbí se mi tady prázdninová štafeta. Už jsem byla na Radyni, na Homolce a tady ve Škodalendu a plánuju někam ještě sdělat těch 15 cílů.
11: Za skvělý nápad považuje prázdninovou štafetu také starosta centrálního obvodu David Procházka.
24: Náš kraj je úžasný, nicméně, když se jako dítě vzpomenu, tak k tomu obdivování hradů, zámků, těch turistických cílů jsem přece jenom musel trošičku dorost a proto věřím, že pro ty menší děti, tak návštěva tuto hradu u nás ve Škodalandu spolu s těma dalšíma atrakcemi, které tady máme, tak tu turistickou štafetu oživí a jsem moc rád, že tady ten Škodaland jedním z cílů je.
11: Vyhlášení vítězů prázdninové štafety se uskuteční 13. září na hradu Radyně. Těm nejúspěšnějším tam předá ceny Karel IV. Se svojí družinou. Z Plzně pro Televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Obloha nad Staňkovem na Plzeňsku patřila těm nejlepším parašutistům z Česka. Právě tamní letiště hostilo otevřené mistrovství republiky.
1: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve druhém červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
2: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
1: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
3: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
4: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
5: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů. A furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam úplně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak kopíroval.
1: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
2: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
1: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
6: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
1: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
7: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
1: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaili. Ze Staňkova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Pouťové atrakce, staročeský jarmark i mezinárodní folklorní festival. Klatovy opět hostili jednu z největších kulturních akcí v regionu, která každoročně přiláká tisíce návštěvníků z Česka i zahraničí.
8: Historické centrum Klatov se od středy 8. do neděle 12. července proměnilo v místo, kde se střetávají náboženské tradice, lidová kultura i pouťová zábava. Klatovská pouť a 31. ročník Klatovského folklorního festivalu i letos nabídli program, který oslovil návštěvníky všech generací.
9: Klatovská pouť je tradičně největší letní slavnost, která v našem městě se koná. Od pátka do neděle se město zaplní nejen hudbou, tancem, ale třeba také pouťovými atrakcemi, tržištěm a výstavou jak v Klatovském pavilonu skla, tak třeba u karafiátníků. A pokud by toho nebylo dost, popojdou o kousek dál do jezuitské koleje, kde je tábor ostrostřelců, v letním kině jsou heligonkáři, no a samozřejmě, že ty nejmladší tu nevydrží. O kilometr výš je spousta pouťových atrakcí a tam už od včera je mimořádně živo.
8: Vedle pouťových atrakcí patří ke koloritu klatovské pouti také staročeský jarmark. Každoročně sem přijíždějí desítky řemeslníků a prodejců nejrůznějších výrobků.
10: No s tím pouťové samozřejmě akce po republice, kde v těchto končinách, v jižních Čechách a Pošumaví jsou poutě nesmírně tradiční, kam se vždycky těším. Je tady úžasná atmosféra. Oproti severu, kde jsem od Liberce z Českého ráje, tak tam ač poutě jsou, tak nemají takového ducha, jako je tady. Proto se sem rád vracím a snažím se tady tu atmosféru ještě zpestřit svými bylinkami, aby zákazník, který se mě po roce, po dvou, po třech vrátí, aby zde nacházel cosi nového.
8: Významnou součástí pouti je ovšem zejména Mezinárodní folklorní festival. Ten letos do Klatov opět přivedl soubory z řady zemí Evropy a nabídl divákům pestrou přehlídku lidových tanců, hudby i tradičních krojů.
11: Přijeli soubory z Řecka, Francie, Lotyšska, Německa, Slovenska, Moravy a Čech. A určitě takovým highlightem toho festivalu bude páteční koncert Hrubé hudby, což je horňácká hudba, která zpracovává netradičním způsobem s moderními prvky folklorní písničky. Potom v sobotu během odpoledne budou probíhat folklorní pořady během celého odpoledne na Klatovském náměstí a vyvrcholením bude festivalový gala program od 8 hodin a ten bude trvat až do půlnoci.
8: Z původně náboženské pouti se během let stala událost, která daleko přesahuje svůj historický význam. Vedle duchovní tradice dnes připomíná také bohatství lidové kultury a spojuje místní obyvatele i návštěvníky z celé republiky. Z Klatov pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Už 4 roky využívají hasiči v Mostě novou moderní zbrojnici, která poskytuje kvalitní zázemí jak téměř 100 hasičů, tak i specializované technice. Zbrojnice vznikla i díky přispění Evropské unie.
12: Už 4 roky mají hasiči v Mostě novou hasičskou zbrojnici. Díky ní jsou mnohem lépe připraveni na mimořádné události a jejich zázemí zcela odpovídá náročnosti hasičské profese.
13: Jedná se teda o novou centrální hasičskou stanici v Mostě. Nyní se nacházíme v areálu této stanice. Začala se realizovat stavba v roce 2019 a kolaudace proběhla v únoru roku 2022, takže nyní jsme zde 4. rokem. Tato stanice v podstatě je předurčená na, máme speciální techniku na stabilizaci budov a vlastně tahání osob z výkopů. Máme zde speciální předurčenou techniku pro celý kraj na tyto typy události.
12: Stanice nahradila 40 let starou staticky narušenou budovu. Mostečtí hasiči mají v nové zbrojnici krom jiného také veškeré vybavení potřebné ke své fyzické přípravě.
13: Před touto celá novou hasičskou stanicí zde byla vlastně od roku 1970 zde stála stará hasičská stanice, která v podstatě postupem času byla značně staticky narušená, vyskytovala se v nich plíseň a v podstatě bylo doporučeno i statiky celou tuto stanici zbourat a vystavit novou. Jsme velice spokojeni s výstavbou této stanice a s žitím v této nové stanici. Je to v podstatě nesrovnatelné s tou minulou stanicí. Máme zde celá nové prostory, máme každou místnost máme klimatizovanou, máme zde saunu, posilovnu, tělo většinu pro hasiče. Máme zde venkovní sportovní prostory, takže jsme plně maximálně spokojeni.
12: Stanice pro téměř 100 hasičů vznikla i díky podpoře Evropské unie.
13: Celkově hasičský záchranný sbor dostal na toto dotaci v rámci projektu Evropské unie REACT-EU ve výši 96 milionů korun.
12: Centrální hasičská stanice v Mostě realizuje 10 až 12 výjezdů každý den. Stanici musí hasiči opustit do 2 minut od vyhlášení poplachu.
0: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace.
14: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
15: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
14: S rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
15: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
14: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
16: Peče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
17: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
18: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do Lázny, tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
14: Zdejší Lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř, naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
15: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Na další protipovodňové opatření mohou města a obce získat peníze z nového dotačního programu. O podporu chce žádat také Povodí Moravy na pokračování čtvrté etapy ochrany jihu Olomouce. Město zároveň připravuje další projekty, díky kterým může dokončit ochranu před velkou vodou.
19: Od ničivých povodní, které na podzim zasáhly Olomoucký kraj, uplynou téměř 2 roky. Města a obce dále pokračují v budování protipovodňových opatření. Například Olomouc loni dokončila jejich 4. etapu, která ochrání Nový svět a Nemilany před velkou vodou. S financováním dalších projektů má pomoci nový dotační program, který při návštěvě kraje představil ministr životního prostředí Igor Červený.
20: Jsme zde v předchozím období jako ministerstvo životního prostředí investovali peníze. Je to vlastně proti právě těm protipovodňovým opatřením, cca 180 milionů korun. A ta nová dotace má právě pomoci vlastně pokračovat v dalších etapách.
21: Výzva na protipovodňová opatření má celkovou alokaci z operačního programu životní prostředí ve výši 2 miliardy korun, přičemž jsme připraveni alokaci případně na výši, pokud projekty budou. Jedná se o projekty na přírodě blízká protipovodňová opatření, to znamená, podporujeme revitalizaci toků tak, aby v případě povodňových stavů se voda mohla volně odtékat do krajiny a postupně zasakovat.
19: Města a obce mohou už nyní o dotaci žádat do prosince letošního roku. O státní podporu má zájem také Povodí Moravy na pokračování 4. B etapy protipovodňových opatření na jižní straně Olomouce,
22: která je zatím v rozpočtově ve výši nějakých 430 milionů korun, předpokládáme právě využití těch dotačních prostředků z této nové otevřené výzvy.
23: Tak Olomoučané si jistě pamatují a příští rok to bude 30 let od roku 1997, kdy město Olomouc zasáhla ta ničivá povodeň, která zasáhla asi 1/3 města, přímo se dotkla přibližně 30 tisíc obyvatel. Já jsem hrozně rád, že se nám z Povodí Moravy, Ministerstvem životního prostředí a Státním fondem životního prostředí daří za ty poslední dekády budovat protipovodňovou ochranu města, protože ji považuji nejen, ale věřím, že většina Olomoučanů za nejdůležitější.
19: Loni dokončená protipovodňová opatření chrání více než 2000 lidí na jihu města. Hráz odolá průtoku až 650 kubíků za sekundu, což odpovídá zhruba 400leté vodě.
22: Ani především tady část Nemila na pravém břehu řeky Moravy, revitalizaci jak řeky Moravy nebo břehu řeky Moravy, tak napojení slepého ramena, které bude neustále zvodněné. Pak jsou zde nějaké přírodě blízké prvky jako tůňky, náhradní výsadba v počtu třeba stromů. Zde bylo vysazeno nějakých 1800 stromů, 1700 keřů, jak měkkého, tak tvrdého luhu. Čili je to takový komplex opatření, který pomůže nejen při zvládání těch povodňových průtoků, ale i v době sucha pomůže s posílení ty biodiverzity říční nivy.
23: Neméně důležitá bude celkové dobudování protipovodňové ochrany, to znamená nadcházející 3. etapa, na kterou nyní děláme architektonicko-krajinářskou soutěž. A v neposlední řadě, a je to klíčové, aby město získalo ochranu před, řekněme, 400letou vodou, tak je důležitý i ten sever města, kde se řeka Morava vlévá do Olomouce, to znamená v městské části Chomoutov, udělat taktéž protipovodňová opatření.
19: Městskou část před 2 lety velká voda také zasáhla, zatímco centrum města se díky protipovodňové ochraně podařilo udržet. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Masarykovo náměstí v Uherském Brodě ožilo tóny bubnů a orchestru. Nebylo to ale jen tak nějaké vystoupení. Hudebníci totiž dorazili z nizozemského Nardenu.
2: Schlachwerk Group Naarden a Jong. To je dvojice nizozemských hudebních skupin, které v sobotu dorazily do Uherského Brodu, aby pořádně rozproudili letní atmosféru na Masarykově náměstí. Mládežnický orchestr spolu s bubenickým uskupením ovšem nepřivezl žádnou nudnou klasiku, právě naopak. Nebojí se experimentovat s popovými a tanečními prvky, zasazenými do typického orchestrálního stylu.
3: Přijeli naši holandští přátelé z našeho partnerského města z Naardenu, kteří jsou o tomto víkendu ve Starých Hrozenkově na kopančářských slavnostech. No a sami nás oslovili, jestli by mohli přijet i k nám do Brodu zahrát, tak samozřejmě jsme za to rádi, že tady přišli potěšit naše občany, protože jezdí k nám zhruba co každé 2 roky, zejména na ty bílokarpatské slavnosti. Teď se letos nemohli zúčastnit, ale protože jsme věděli, že jdou nyní, takže zahráli, jejich hudba je velice temperativní a lidé tady z Uherského Brodu je máme moc rádi.
2: Město Uherský Brod je neodmyslitelně spjato s Janem Amosem Komenským, který je pohřben právě v Naardenu. Spolupráce s tímto nizozemským městem je proto pochopitelná a uherskobrodští zastupitelé se jí snaží poctivě rozvíjet.

0: červnu, jak byly bělokarpatské slavnosti, tak přijeli představitelé z holandského Nardenu k nám do Uherského Brodu, jak pan starosta, tak místostarosta, a hovořili jsme o další vzájemné spolupráci právě s Holandskem a chtěli bychom rozšířit, a máme obě strany zájem na to, aby se naše školské organizace propojily, a tam už probíhá nějaká základní domluva. Chceme to zkusit na úrovni střední škol, kdy se vzájemně podobné školské zařízení vzájemně kontaktují, a chtěli bychom tam udělat vzájemné výměny vlastně studentů.
1: Pokud ovšem milovníci kultury nezvažují cestu do Holandska, připravilo si pro ně město zajímavý letní program. Příkladem může být Fire Festival nebo experimentální ročník Augustfestu, který po vzoru německého Oktoberfestu nabídne ochutnávku piv, dobré jídlo a hudbu. Chystá se také otevření zrekonstruovaného prostoru přímo v centru Uherského Brodu.
0: Ještě bych takto rád předběžně pozval naše spoluobčany na pátek 18. září, to je datum, kdy bychom slavnostně chtěli otevřít panskou zahradu, která se rekonstruuje, kde to bude krásné kulturní zázemí anebo volnočasové zázemí, a chtěli bychom to otevřít v rámci Dnů evropského kulturního dědictví, které se každoročně koná nejenom v různých městech, ale také u nás v Uherském Brodě, kdy budeme otvírat různé památky, které město má, a v rámci toho bychom i chtěli otevřít tu panskou zahradu.
2: Z dnešního Týdne v regionech už je to všechno. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Víte, že letos Hurvínek slaví svoje sté narozeniny. Možná i vás tahle loutková postavička s nezaměnitelným hlasem provázela dětstvím. Tak ji nezapomeňte třeba připít na zdraví. No a hned je důvod k oslavě. Další dobré zprávy přidáváme z našich regionů. K létu a dovoleným patří nejen pohoda u vody, ale taky dobré jídlo. Byli jste někdy na soutěži bramborových salátů nebo gulášů? Ty totiž každý dělá trochu jinak a každý je přesvědčen o tom, že ten jeho je nejlepší. Tak pojďte ochutnat.
1: Areál Rychmalského Sokola patřil po roce opět gulášovému klání. Do soutěže se zapojilo 15 týmů a každý věřil, že právě jeho guláš bude lidem chutnat nejvíce.
2: Tradiční akce Rychmalské gulášové klání, kterou pořádáme už po páté, je to ve spolupráci spolku Naš Rychvald, Sokol Rychvald a město Rychvald. Těšíme se na to, že návštěvníci přijdou, budou hlasovat, budeme mít i odbornou porotu, která bude vyhodnocovat guláše a samozřejmě bude hlasovat i veřejnost. Vstup je zdarma, je bohatý doprovodný program a letos to máme ve stylu westernu, takže budou i program takto laděný.
3: Každý tým musí navařit minimálně 20 litrů guláše. Každý tým musí mít k dispozici degustační porci, která obsahuje 1 deci šťávy a minimálně jeden kousek masa tam musí být. Náš tým vaří dneska 40 litrů guláše, děláme vepřový guláš. Náš guláš je výjimečný tím, že ho děláme z čuníka, který byl kojený ohnivou vodou, takže bude lehce pikantní.
4: Soutěžíme s hovězím maďarským gulášem, poctivým, musím podotknout, a vlastně vítězným. Minulý rok jsme se umístili na prvním místě v Boumině, takže to chceme nějak obhajovat. A ještě chci zmínit jako chválu mojí manželky karlovarský knedlík, který asi jsme jediní tady, a chci zmínit, že ho pěkně tuní a je čím dál tím lepší. Tady ta akce je výborná, skvělá, můžu doporučit. No.
1: Vítězným týmem se nakonec u veřejnosti stal westernový Richmond City Ranch a porotě nejvíce chutnal guláš od místních myslivců.
0: Už jste někdy jeli na lodi, loďce nebo alespoň na šlapadle? Za mě je to nejkrásnější způsob dopravy i zábavy. A třeba taky netradiční možnost, jak si prohlédnout Prahu. A možností je opravdu hodně.
5: Plavba po Vltavě patří mezi oblíbené letní aktivity metropole. Půjčovna šlapadel na Slovanském ostrově je otevřená za příznivého počasí každý den od 11 hodin a nabízí šlapadla, pramičky i oblíbené labutě.
6: Můžou si u nás půjčit šlapadla pro 1 až 4 osoby, jak vidíte tady. Za vámi jsou vlastně ještě labutě. Ty půjčujeme taky a máme i šlapadla pro 5 osob s tím, že vlastně, kdyby měl někdo chuť si zaveslovat, tak si může půjčit i pramičky tamhle na konci. Lidi přijdou, jenom fungujeme na principu jako na matějské pouti. Takže kdo přijde, ten jede. Úplně nejlepší je to vlastně pod mostem Legií, když si projede.

0: Máme tady vesty pro ně, takže to není problém, půjčujeme zdarma. Když přijdou vlastně, tak na začátku u kasy jim řekneme nějaký pravidla. Důležitý je určitě dávat si pozor být 5 metrů aspoň od břehu a nejezdit za žluté boje, protože tam jsou potom splavy. Také tady máme vlastně parník, který jezdí kolem každou hodinu, takže když potká parník, tak určitě se musí vyhnout, protože velká loď má přednost.
1: Vyplout ale nemusíte jen přes den. Půjčovna totiž nabízí i noční plavby, při kterých máte možnost prohlédnout si osvětlené panorama historické Prahy přímo z hladiny řeky.
0: 30 až 45 minut před západem slunce, tak my musíme dávat lampičky, protože každé plavidlo musí být osvětlené. S tím je to vlastně taková romantická plavba, hodně to využívají páry, když přijdou třeba na nějaké rande.
1: K dispozici tady mají plavidla až pro 6 lidí a přímo v půjčovně si také můžete koupit i drobné občerstvení. Natálie Vašková, Televize Praha.
2: Máte na výlet nebo dovolenou namířeno na západ Čech? Pak pro vás mám dobrou zprávu. Ve všech kontrolovaných přírodních koupalištích se můžete bez obav schladit. Kvalita vody je zatím velmi dobrá.
3: Podle posledního měření hygieniků jsou všechna koupací místa v našem regionu na jednotce nebo dvojce. Zhoršená kvalita je pouze na Babylonu na Domažlicku.
4: Koupací vody v rámci celého Plzeňského kraje jsou bezproblémové. Problémem zůstává jenom nižší hladina vod vzhledem k tomu, že je nedostatek dešťových srážek, takže i ty hladiny těch vodních nádrží a vlastně míst, která se využívají ke koupání, bývají snížená. Výhledově nám tam díky tomu narůstá možnost zhoršení kvality vody díky nárůstu sinic.
3: Sinice se už nyní částečně objevují v některých částech Rachluské přehrady, ale i tady je zatím situace velmi dobrá.
5: Voda čistá, úžasný prostředí, málo lidí, je to tady moc pěkný.
6: Ale dobře se nám to tady líbí a je to tady hezký.
3: Bez obav pak můžeme zamířit i do plzeňských boleveckých rybníků.
7: Všechny rybníky, které sledujeme jako místa pro koupání, což je Šídlovský rybník, Kamen rybník, Senecký rybník a samozřejmě Velký Bolevecký rybník, vykazují pořád vysokou kvalitu vody s minimem sinic.
3: Podrobné informace o kvalitě vody zveřejňují hygienici na webových stránkách koupacivody.cz. Samozřejmě ale nejezdí na kontroly úplně všude. A tak třeba městská koupaliště musíme dohledávat na vlastním webu nebo na stránkách obcí.
4: Na stránkách, co nemáme uveřejněno, ale víme, že se odebírá a jsou taky v pořádku, jsou třeba koupaliště v obci Nezvěstice, které pravidelně zase výsledky jsou na stránkách k dispozici na stránkách obce, a nebo i třeba koupaliště na Tachovsku, popřípadě Klatovi, Sušice a podobně.
3: Horší zprávu máme bohužel pro vodáky. Berounka z Plzně je jen 3 cm nad limitem, Ohře z Karlových Varů už je pod ním a na hranici sýznosti je také Otava za Sušicí. Pro Televizi ZAK Jonáš Novotný.
2: Historický úspěch zaznamenali v uplynulých dnech nejen české tenistky na Wimbledonu, ale taky mladí motokrosaři na domácím světovém šampionátu. Mluvil jsem o tom s manažerem reprezentace.
8: Dnes o motokrosu a dnes o motokrosu velmi pozitivně, protože máme velké světové úspěchy. Naším hostem je manažer národní reprezentace Emil Končil. Ahoj.
9: Ahoj.
8: Juniorské reprezentace, abych to řekl správně, nebo je to tak ten titul oficiálně?
9: Ano, ano.
8: Je to tak. Máme za sebou vlastně velké mistrovství, které se odehrávalo u nás, mistrovství světa, odehrávalo se na jihu Čech. A jak jsme si stáli jako Česká republika?
9: Tak jako pořádající země jsme měli 17 jezdců, kteří byli pozvaní do reprezentace České republiky. Z toho 3 se probojovali do nedělních finále a největším úspěchem asi 5. místo Milana Rubeše, 40. Benedikt Svoboda a 27. v kategorii 125. David Kadleček. Takže to, na co máme, jsme splnili a překvapení ve formě akorát 65. u Benedikta Svobody. Takže za nás to dopadlo asi tak, jak mělo.
8: Co jsem koukal, tak celkově Česká republika skončila 12., což je asi nejlepší umístění, co jsem tak jako dohledal v nějakých historických tabulkách. Co to vypovídá?
9: Je to v novodobé historii, je to tak, loni po mistrovství světa, na mistrovství světa ve Francii jsme byli 14., takže teď jsme byli 12. Zhruba před 2 rokama jsme začali dělat dětský juniorský projekt motokrosovej, kde vycházíme z poznatků MXGP Academy a je to holandský projekt. A myslíme si, že to prostě má vzestupnou tendenci a je to vidět na výsledkách ostatně, takže jako musíme v tom vydržet a myslíme si, že zase se dostaneme na výsluní s motokrosem.
8: Co jsem koukal, tak tam hodně vysoko se umístili Francouzi, Američani. Opravdu se k nám takhle sletěl úplně celý svět.
9: Bylo 40 zemí se účastnilo

0: tohle mistrovství světa a ta úroveň motokrosu i dětského juniorského motokrosu ve světě je neskutečná, takže jako máme se co učit a určitě máme co dohánět.
1: Oni to jsou, ono se řekne junioři, ale oni jsou to fakt děti, protože ta 65, to jsou opravdu malí kluci, ne?
0: Je to do 12 let, je to kategorie do 12 let, 85 do 14, máme 16 letý kluky na těch 125, jo, ale ty děti opravdu, co se týče těch 65, jsou to prostě dneska jezdci i úrovní a stylem a prostě je to jako neskutečný z toho světa, co přijíždí.
1: Já chápu, že u dospělých už potom mají sponzory, někdo jezdí jako tovární jezdec, ale tady jsou sponzoři asi hlavně rodiče.
0: Jako tady pochopitelně patří obrovský dík rodičům, protože díky rodičům vlastně, který dopřávají ten motokros tím dětem, co se týče času, financí a úplně všeho, nebejt jich, tak ty děti prostě tenhle sport ani dělat nemůžou, takže v tom jim patří obrovský dík a asi prostě by měla přijít zase doba, kdy ten motokros bude všeobecně podporovaný i partnerama nějakýma a tyhle tím, protože si myslím, že to má vzestupnou tendenci a pokud to tak bude fungovat, tak si myslím, že je to otázka času a dostaneme se zase někam, kde jsme bývali.
1: Je to tak i v tomhletom dětským nebo v té juniorské kategorii, abych se někoho nedotkl, když už mu bude 14, asi by nechtěl, abych říkal, že je děti. Je to tak, že třeba si ho vyhlídne nějaký velký sponzor nebo už třeba nějaká továrna a řeknou, ten je talentovaný, ten bude jednou hodně dobrý, ten je náš?
0: Je to tak, teďko třeba po mistrovství světa v kategorii 65 vyhrál francouzský reprezentant a už v pondělí rakouská značka s ním uzavírala smlouvu a stal se jezdcem této továrny. Takže prostě je to vyloženě o tom, jaký má přístup pochopitelně, kdy nejde jenom o ten dílčí výsledek, ale je to přístup rodiny, je to přístup federace, je to přístup úplně všeho. A když se tam sejdou tyhle ty věci, tak pro tyhle kluky prostě je to nějaká budoucnost, která jim zaručuje, že na tom výsledku se budou podovat delší dobu a je jim to jenom přáno.
1: Mluvil jsi o tom, že u nás se to mění poslední dobou, že se zlepšuje to zázemí, dá se říct?
0: Je to pořád ještě furt, to vycházíme z toho, že je to závislí na rodičích hlavně. Musíme nějakým způsobem zabezpečit nebo respektive založit různý střediska, aby jsme měli pod kontrolou ty děti svým způsobem výkonnostně. To znamená, že i ty školení těch trenérů, kdy prostě musíme začít rozlišovat náborové věci, rozlišovat hobby motocross, rozlišovat výkonnostní motocross, plus pochopitelně, kde bude vrcholem ta reprezentace. A tyhle ty věci, pokud nezačneme dělat, kdy se nám budou míchat tyhle ty věci dohromady, tak je strašně těžký vybudovat z něčeho něco, co bude mít opravdu nějakou vzestupnou tendenci a nějakou výkonnost, nějaký výkonnostní růst. Ale myslím si, že i tímhletím prostě je to jeden z bodů, který řešíme a daří se to.
1: Říkal jsi, že druhým rokem jedeme v nějakém systému, který jsme koukali od Holanděnů, ano. Správně pamatuju. Je to třeba už teď vidět, už se to podepisuje, nebo to je běh na dlouhou trať a bude to vidět za 10 let?
0: Je to vidět už v tom, že ta komunita těch rodičů chápe to, že dokážou přijmout radu v tom, že ty jezdci musí jezdit kvalitní závody a pochopitelně, pokud se nebudeme srovnávat s cizinou, nebudeme jezdit závody, které budou mít smysl výkonnostního charakteru, tak prostě ty děti nebo ty jezdci nemůžou vstoupat, nemůžou mít prostě výkonnostně navrh oproti tím, který prostě nějakým způsobem i to berou jinak ten motokros, jo, to neznamená, že všichni budou chtít jezdit mistrovství světa, všichni budou chtít být v reprezentaci, ale pokud ti lidi chtějí nějakým způsobem fungovat na mezinárodní bázi, tak musí jezdit mezinárodní závody a závodit s těma nejlepšíma.
1: Já vím, když jsme přijeli s mojí 6letou dcerou za tebou do Dobřan, tak si rovnou posadil na nějaký takový jako odrážedlo a jeď, elektrická motorčička. Funguje to takhle? Posadíš dítě na motorku a oni ty děti se moc nebojí, tak prostě jedou. A čím lepší má motorku, tím líp jezdí? Nebo prostě už to v těch dětech opravdu někde musí být?
0: V těch dětech pochopitelně, že ten talent je strašně moc důležitý, ale je to strašná dřina.
1: No a v tom následujícím, tedy mistrovství nebo v tom velkém finále, máme želízka v ohni?
0: Tak my teď odjíždíme na semifinále mistrovství Evropy do Estonska, tam jedou tři jezdci, dva v 65, jeden v 85 a podle toho semifinále pochopitelně budeme fungovat v lokti. Věřím klukům, že v tom Estonsku si poradí a podle výsledků, co zajížděli v Evropách už v Central Europe zónu, my spadáme po tuhle zónu, tak si myslím, že by mohli postoupit a že by měli přivést to jisté místo do lokte a nemůžeme jim držet jenom palce, protože ta atmosféra v Lokti na MXGP je neskutečná. Celý Čechy to milujou, že jo, tohle, a je to prostě takový svátek českého motokrosu vždycky v tom červenci a přeju jim to.
1: Když se budou lidi chtít přijít podívat, kdy je ideální den, kdy pojedou třeba nějaký nabušený mladý a kdy se pojede hlavní závod?
0: Tak v sobotu se jedou hlavně ty evropské kategorie a tyhle ty závody a kategorie MXGP kvalifikace a v neděli jsou vyloženě závody MXGP, kdy jedou jedničky, dvojky, takže pochopitelně, že ta největší atmosféra je tam v tu neděli, ale takový to srdíčko, to závodění a ty juniory můžou vidět v sobotu.
1: Mm-hmm. Já budu držet palce, ať se nám daří. Budu držet palce hlavně, ať se nikomu nic nestane. A tobě držím palce, ať tě to hlavně nadále baví.
0: Děkuji moc.
1: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě někde u motorek, a nebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se daří i vám.

0: Hezký dobrý den, dnes si budeme povídat o velké hudební události, která čeká plzeňský amfiteátr, ale zároveň má i takový zajímavý a dobročinný přesah. Mými hosty je Michála Gemrotová-Štiková, zakladatelka nadace Aneška, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A Pavel Višňovský, pořadatel zmíněné akce. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Já jsem sice řekl, že to je hudební událost, klidně můžeme říkat hudební událost desetiletí třeba, to se určitě tak jako říká, ale neřekl jsem, co to bude, nechávám to na vás.
2: Tak my jsme se rozhodli udělat v plzeňském amfiteátru unikátní koncert hudební legendy a bude to koncert Diany Ross, který se uskuteční 29. července právě teda v plzeňském amfiteátru, jak už jste zmínil.
0: Mě překvapilo, že tahle zpěvačka, kterou všichni znají, nebo minimálně všichni znají ty její velký hity, ještě nikdy v České republice nekoncertovala. Čím to je?
2: Tak bylo docela složité vůbec teda se domluvit na tom, aby do České republiky přijela. Upřímně ta komunikace s managementem zpěvačky trvala více jak 2 roky. První podmínka byla, že nechce vystupovat v žádné velké aréně a proto vlastně se na to váže taková zajímavá náhoda, že jsme všichni z Plzně, náš tým je z Plzně. A vzpomněli jsme si na to, že jsme odtud vzešli, byly tady takové naše první krůčky v rámci těch našich aktivit a rozhodli jsme se tedy využít prezentaci toho amfiteátru plzeňského, který se za to desetiletí velmi pozdvihl a myslíme si, že právě ten amfiteátr, což je největší český přírodní amfiteátr na Lachutině v Plzni, tak ji přesvědčil pro to, aby konečně navštívila Českou republiku.
0: Ten amfiteátr zažil obrovské koncerty, legendární Porta, která tam nalákala 10 000 lidí a byl to vlastně svátek, potom velké koncerty Lucie, zrovna v těchto dnech tam probíhá velký metalfest, takže tradičně je to místo, které je plné a jí se líbilo přímo tohle místo, je to tak, že můžeme říct, že Plzeň přesvědčila, aby přijela do Čech?
2: Přesně tak, nejenom Plzeň, ale právě ten amfiteátr na Lachutině ji přesvědčil pro to, aby se přijela konečně na české publikum podívat a aby ukázala svoji show, která je opravdu bezkonkurenční, je ve výborné kondici, můžeme si to ověřit při jejich vystoupeních, měla turné po Americe, po Japonsku a zpívají to v jejich letech, naprosto perfektně zpívá naživo a zároveň ta show je nádherná.
0: Vás jsem představil jako zakladatelku nadace Aneška, co vy máte společného s tím koncertem?
1: Tak já jsem moc šťastná, že vlastně nadace Aneška byla vždy produkcí nebo firmou Jaro Event podporovaná. Jakýkoliv koncert, kdy dělali, tak vždycky část výtěžku šla na nadaci Aneška, na naše dětičky. Nadace Aneška se věnuje dětem s pohybovým handicapem. A jsem moc šťastná, že zrovna tenhle ten koncert je ještě takový speciální, protože máme velmi silný příběh a to je naše Sofinka, která do nadace přišla jako úplně první. A tak nám spadla do klína taková úžasná holčička, která měla opravdu extrémně těžký začátek a nejenom začátek, ale celý její život bude velmi náročný, protože ona se narodila s mnohočetnýma mrtvicema a myslím si, že jedna z největších koulí na noze je to, že vlastně 3 týdny po tom, co se Sofinka narodila, tak jí zemřela maminka. To, že je dítě nemocný, je strašný. Kdo děti má, tak si to nedovede ani představit, aby jeho dítě mělo horečku, natož když má celoživotní postižení, který je náročný. Ale nemít u toho svoji mámu je prostě... Já vím, že Peťa Bogner, její táta, je skvělý chlap. Ten je opravdu tatínek na jedničku. On je skvělej a myslím si, že má fakt skvělýho parťáka a Sofinka udělala neuvěřitelný pokrok za tu dobu, co se my známe. Ale nemít mámu je velká bolest. Zatím to Sofinka třeba tolik nevnímá, ale jednou bude větší a bude stejně muset cvičit tak, jak cvičí doteď. Bude cvičit každý den, aby byla na tom líp a líp a bude jí to čekat celý život. To je její úděl a nemít po boku svoji mámu bude prostě pro ní jednou velmi náročný. A jsem šťastná, že Jaro Event a Diana Ross podpoří právě nadaci Aneška a tím pádem teď konkrétně Sofinku, která si to myslím opravdu zaslouží. A proto říkám, i kdybyste na ten koncert nešli, tak kupte lístky, někomu z vašich blízkých, z vašich přátel, protože já Sofinku znám a opravdu, jestli něco za to stojí, tak Sofinka to je.
0: Hmm. Tak děkuju za tohle představení vlastně té malé slečny, pro kterou ty peníze půjdou. Už to zaznělo, koupí vstupenky, podpoříme, ale vím, že se nějak peníze budou vybírat i přímo během koncertu.
2: Samozřejmě, nadace Aneška tam bude mít i vlastní stánek, bude tam určitě mít své zástupce a bude možnost tedy přispět přímo na Sofinku i během koncertu a samozřejmě i před koncertem, protože vycházejí články, vychází publikace o tom, že podporujeme právě přímo Sofinku a určitě na internetu už teď budou moci i vyhledat například QR kódy nebo údaje pro platbu a můžou přispět ještě před koncertem a samozřejmě i během toho koncertu.
0: Hmm. Abychom se vrátili zpátky k té hudební produkci, jak moc složité je uspořádat koncert takovéhle velké hvězdy, která je zvyklá na světová pódia právě v Plzni v amfiteátru, protože, co si budeme povídat, ono tam to zázemí úplně superluxusní není, tak co všechno tam musíte přivést, udělat, změnit, aby tam Diana Ross mohla přijet?
2: Je toho opravdu hodně. Myslím si, že nikdo si nedokáže, kdo nedělá teda hudební produkce, představit, co to všechno obnáší. Samozřejmě tam budeme muset vystavit pódium, budeme tam muset vystavit stage, budeme tam muset taky vystavit backstage a zázemí teda pro umělce a nejenom pro Dianu Ross, protože to není jenom Diana Ross, ale je to samozřejmě celý její tým, který přijíždí do Plzně a bude součástí toho velkého koncertu. Každopádně amfiteátr na Lochotině má krásnou atmosféru sám o sobě a pro ty diváky to bude krásná zkušenost vidět takovou hudební legendu, slyšet její známé písně, jako je Ain't No Mountain High na I Will Survive a nebo třeba ikonická Upside Down ze seriálu Stranger Things. A bude to vlastně průřez i pro celou generaci lidí, protože to opravdu není jenom pro vyzrálé rodiče nebo prarodiče, ale ta hudba podle mě nemá limity a poslouchají opravdu i v dnešní době generace dvacátníků a myslím si, že to je krásná příležitost přijet, užít si léto, užít si krásný letní den a užít si ho společně třeba i s celou rodinou, zároveň vědět, že je takový přesah, jaký je, a to teda i ta podpora Sofinky. A přijet se podívat na krásné město, protože Plzeň je krásné město a myslím si, že to třeba plno lidí ani neví.
0: Stíháte vy při své práci a při péči o svoji rodinu zajít třeba právě na podobnou velkou akci?
1: Tak já jakožto zpěvačka říkám i mému manželovi, že ráda vyhledávám i klid. Ale je pravda, že takovouhle legendu, jako je Diana Ross, tak to si rozhodně nenechám ujít, už právě včetně toho, jaký neuvěřitelný přesah to má právě i pro Sofinku a pro nadaci Aneška, takže jsem moc šťastná, že budu u toho.
0: Jak bude celá ta show vypadat? Je to tak, že v 7 hodin začne zpívat Diana Ross a bude zpívat až do půlnoci?
2: Máme tady další překvapení pro všechny posluchače a pro ty, kteří se chystají na ten koncert. Celý koncert otevře čtyři tenoři, mm-hmm, kteří minulý měsíc vystupovali v Carnegie Hall v Americe a v červenci otevřou celý koncert Diany Ross svým velkolepým vystoupením. Mm-hmm. Zároveň myslím, že je pro všechny, kdo navštíví tento koncert, i atraktivní, že se sem do Plzně, do plzeňského amfiteátru na Lochotině chystá celý český show business, včetně slovenského, takže budou mít i možnost potkat třeba nějaké hvězdy, ke kterým zhlíží, nebo umělce, které celý život chtěli potkat.
0: A potká je normálně v kotli. Nebo třeba ve frontě na pivo, protože já vím, že vy jste ty, kteří mají rádi Plzeň a přihlásí se k tomu, ať už Plzeň jakoukoliv, tak byste pro ně připravili zajímavou akci.
2: Určitě. My jsme si pro všechny plzeňáky a všechny lidi, kteří milují Plzeň, ať už tekutou, nebo právě tu městskou, připravili akci a mohou využít kód Plzeňák s tím, že si budou moci zakoupit 2 vstupenky za cenu 1. Takže Plzeňák, vstupenky můžete zakoupit v sítích Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka.
0: No a 29. července bude ten velký den, kdy se všichni potkáme v Plzni v amfiteátru na Lochotině. Já budu držet palce, aby vyšlo počasí, aby bylo takové správné, ideální koncertové. Každopádně si užijeme parádní léto. Děkuju za návštěvu.
1: My děkujeme za pozvání.
2: Děkujeme za pozvání.
0: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na tomhle velkolepém koncertě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

0: Nejen dechberoucí příroda, ale také místo zatížené nepříliš radostnou minulostí. Pavlův Studenec. Ještě před druhou světovou válkou zde žilo více než 1000 obyvatel. Po válce přišel jejich odsun, obec se ocitla v pohraničním pásmu a v následujících desetiletích prakticky zmizela z mapy. Dnes její příběh připomíná tichý letní festival, který prostřednictvím vzpomínek pamětníků, výstav i společných setkání otevírá prostor k poznání historie tohoto výjimečného místa i k česko-německému porozumění.
1: Pavlův Studenec ožívá je tichý letní festival, je to taková specialita, se kterou si myslím, že jsme přišli jako možná úplně první. Je to vlastně takový sousedský setkání, kde nehraje hlasitá muzika, naopak je tu prostor pro to, aby vlastně lidi mohli rozjímat, dozvědět se něco o společné historii, vlastně setkat se, popovídat si a přespat na louce. Pavlův Studenec vlastně tady pro to setkání slouží jako taková historická kulisa, nějaký společný historie. Není to vlastně o tom hledat třeba proč se tady co jak stalo, ale je to spíš o tom připomenutí těch lidí, kteří tady žili ty svoje běžné životy, co se vlastně dokáže stát, když jako se bohužel jako ty národy proti sobě obrátí. A my chceme, aby to tady byl prostor vlastně pro vznik nových přátelství a podobně.
0: Festival vzniká v úzké spolupráci s Pamětí národa, která pro návštěvníky připravila tematické instalace, výstavy i další doprovody.

0: Doprovodný program přibližující osudy zdejších obyvatel.
1: Všichni návštěvníci festivalu si můžou nejprve prohlídnout výstavu Vysídlení dosídlení, která vlastně mapuje příběhy lidí, kteří opouštěli místa a na jejich vlastně do jejich domovů se stěhovali lidé zase z jiných míst. Máme tady dále Stánek paměti národa a kinokavárnu, kde si lidé můžou seznámit s dokumenty, které jsme vytvořili. A krom toho jsme tady připravili několik landartových instalací, které vlastně obnovují ten život Pavlově studenci, nebo snaží se o to, vypráví příběhy lidí, kteří tady žili.
0: Přímo z řad pamětníků, kteří zde před odsunem prožili své dětství, vzešel také nápad na obnovení staré tradice šáfaja, která zde proběhla naposledy před 81 lety.
2: Jeden pán se mu podařilo vlastně, nebo jeho rodičům při odsunu tady z Pavlova studence zachránit Madonu, což vlastně byla takový důležitý artefakt té celé slavnosti. Ty Madony existovaly 4 a jednu z nich právě se podařilo zachránit a díky tomu vlastně se může i dnes znovu účastnit téhle akce. Velkým přáním toho pána bylo, aby se Madona mohla znovu podívat do Pavlova studence, takže po 81 letech se tomu tak dneska stane.
3: Ta slavnost vlastně původně spočívala v tom, že měla přinést dobrou úrodu, dobrý počasí, prošla vlastně nějakou transformací, protože původně to byla staroněmecká slavnost. S příchodem křesťanství se ten rámec trošku změnil, nicméně ta podstata zůstávala stejná. Byl to den, kdy se na Pavlově studenci slavilo vlastně nejvíc, byl to největší svátek vlastně za celý rok.
0: Letošní festival Pavlův studenec ožívá je sice u konce, v příštích letech ho ale bude moci opět navštívit každý, kdo má zájem o historii i poznání místní krajiny. Z Pavlova studence pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
4: Rozfrézovaná vozovka, těžká technika a pracující dělníci. Tak v těchto dnech vypadá ulice v Plzni na Roudné, kde probíhá rozsáhlá rekonstrukce komunikace. Přestože je úsek zcela uzavřený pro běžnou dopravu, někteří řidiči si zákaz vjezdu vykládají po svém.
5: My bychom rádi aktuálně apelovali na všechny řidiče motorových vozidel, aby důsledně respektovali zákazovou značku zákaz vjezdu mimo vozidel stavby, a to na okružní křižovatce, která souvisí s opravou a rekonstrukcí ulice na Roudné, protože v úseku zhruba 1 kilometru se zde provádí stavební práce, pohybuje se zde také stavební technika a vjezd vozidel zde komplikuje právě tyto stavební práce, pohyb vozidel anebo prostředku MHD.
4: Úsek je aktuálně průjezdný Kyvadlově. Dopravu řídí světelná signalizace. Oficiálně je vjezd povolen pouze autobusům veřejné dopravy, vozidlům stavby a případně těm, kteří v okolí bydlí. Realita je však jiná. Řidiči osobních aut zákaz ignorují a jezdí sem buď podle navigace, nebo takzvaně naslepo.
6: Já se potřebuji dostat do fakultky, do práce.
5: Budete muset potom z druhé strany, anebo doporučuji tady, když vás otočím, tak vyjet s horem, potom
6: no
5: na minou volbu nemáte.
4: Už v prvních dnech omezení se ukázalo, že půjde o větší problém a o nebezpečné situace nebude nouze. Městská policie proto na místo posílá své hlídky.
5: Od doby, kdy se vlastně začala realizovat ta uzavírka ulice na Roudné, tak jsou zde hlídky v podstatě pravidelně. Nechci zmiňovat časy ani přímo konkrétní časové úseky, kde se zde hlídky vyskytují, ale je to nárazově, je to každý den.
4: Jen za dobu našeho natáčení chtěla místem projet více než 10 vozidel.
7: Já ani nevím, jestli teda tam něco je, nějaký upozornění, že jo, koukáte na ty auta, abyste, že jo, za přednost jízdil a tak, a najednou je tady značka.
8: Vzhledem k tomu, že nejsem z Plzně nebo podobně a potřebuji se dostat do nemocnice na schůzku, tak mi je navigace neukázala žádnou jinou možnost, takže jakoby... Bohužel jsem se nechal ovlivnit.
9: Naším zase značky.
4: Že by bylo místo špatně značené, ale plzeňští strážníci odmítají.
5: Máme určitě za to, že úsek je velmi dobře osazen dopravními značkami, kdy zákazová značka je velmi dobře viditelná přímo už z ústí okružní křižovatky, takže zdali je to schválnost nebo pouze nevšímavost řidičů, už můžeme pouze polemizovat.
4: Omezení v Plzni na Roudné je jedním z mnoha, s nímž se musí řidiči v Plzni potýkat.
10: Snažíme se jednak ty uzavírky naplánovat v čase, tak aby je
9: jedna neovlivňovala druhou a i ta samotná opatření se vždycky volí takovým způsobem, aby se do plynulosti dopravy projevovala co nejméně.
4: Rekonstrukce silnice na Roudné skončí 7. srpna. Do té doby si řidiči musí dávat velký pozor, kam vjíždí. Jinak jim může hrozit pokuta až 1500 korun. Z Plzně pro televizi ZAK připravili Marie Osvaldová a Lenka Prokšová.
10: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve 2. červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
11: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
10: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
12: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
13: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
14: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů a furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam úplně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak kopíroval.
10: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobacii, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
11: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
10: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
15: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
10: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
16: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
10: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaili. Ze Staňkova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
17: Od začátku července slouží ve Varšavské ulici nové veřejné toalety. Nahradili původní sociální zařízení u Alžbětiných lázní, které už bylo v nevyhovujícím technickém stavu.
18: Máme obrovskou radost, že se na Varšavské ulici, což je velmi strategické místo v Karlových Varech, přímo v centru, kousíček od tržnice, budou otevírat nové toalety.
17: Nové sociální zařízení vzniklo z modulového systému. K dispozici jsou toalety pro ženy i muže, bezbariérové zázemí pro imobilní návštěvníky i prostor pro obsluhu. Otevřeno je každý den od 8 do 20 hodin, během Mezinárodního filmového festivalu až do 10. večer.
18: Cena za využití toalet je nastavena stejně jako na tržnici, to znamená 10 korun. Budeme tady mít celodenní službu, takže doufám, že i tato služba, veřejná služba, bude ku prospěchu nejen našich obyvatel, ale také návštěvníků Karlových Varů.
19: Spousta lidí tady hledá toaletu a není jako kde, takže jako, a i lidi jsou rádi, že to je poblíž.
20: Někdy asi jo, pak člověk hledá, kam musí do restaurace, někam, takže někdy se to asi hodí.
21: Určitě je to důležitý, protože záchody se tak nenajdou nikde. Takže si myslím, že to je fajn.
17: Vybudování nových toalet stálo přibližně 6 milionů korun bez DPH. 2 miliony pokryla dotace Karlovarského kraje na podporu cestovního ruchu v památce UNESCO. Ve městě je nyní v provozu 6 veřejných sociálních zařízení. Martina Straková, televize ZAK.
10: Léto, pohyb a trocha soutěžního napětí. Oblíbená prázdninová štafeta vstoupila už do svého 23. ročníku a znovu láká celé rodiny k objevování zajímavých míst regionu. Letos poprvé zavítala kromě Plzeňského i do Karlovarského kraje a nabízí rekordní počet cílů.
22: Princip prázdninové štafety spočívá v tom, že vybereme
1: většinou 5 desítek, letos je to 8 desítek soutěžních cílů, které mají děti a s nimi samozřejmě jejich rodiče, prarodiče, takže celé rodiny navštívit v průběhu prázdnin, navštěvují je, vyfotí se na nich, letos nově můžou použít i QR kódy, takže to je další novinka a v podstatě ve chvíli, kdy splní 15 soutěžních cílů, tak v tu chvíli jsou zařazeni do slosování.
10: Jedním z 80 cílů je také areál Škodalent, kde organizátoři připravili mimo jiné i speciální rodinnou naučnou stezku využívající QR kódy.
2: Na panelech je například, v kterých letech vznikaly první přírodní rezervace v kraji, kolik je národních parků v kraji. Je to spíš ne zaměřený na jednotlivé cíle, jako ta prázdninová štafeta, ale spíš na takové zajímavosti právě v tom tématu, který otevírá ta prázdninová štafeta. A je to formou kvízu, takže návštěvník si přečte otázku, má tam A, B, C a samozřejmě pokud odpoví, tam jsou přesně instrukce, bude vyhodnocený.
10: Dalšími turistickými cíly jsou například hrady, stezky, ale i jiné zajímavosti.
1: Z těch úplně nejnavštěvovanějších je to třeba Arboretum Sofronka v Plzni, a z Karlovarského kraje je to hrad Cheb a třeba jedna věc, která je z těch úplně nejnavštěvovanějších, ve Zbyroze je zapíchnutý ve skále meč. To je krásné místo, takže třeba i to.
10: Po stopách prázdninové štafety se vydala i 9letá Jasmín.
22: Líbí se mi tady prázdninová štafeta. Už jsem byla na Radyni, na Homolce a tady ve Škodalendu a plánuju někam ještě sdělat těch 15 cílů.
10: Za skvělý nápad považuje prázdninovou štafetu také starosta centrálního obvodu David Procházka.
23: Náš kraj je úžasný, nicméně, když se jako dítě vzpomenu, tak k tomu obdivování hradů, zámků, těch turistických cílů jsem přece jenom musel trošičku dorost a proto věřím, že pro ty menší děti, tak návštěva tuto hradu u nás ve Škodalandu spolu s těma dalšíma atrakcemi, které tady máme, tak tu turistickou štafetu oživí a jsem moc rád, že tady ten Škodaland jedním z cílů je.
10: Vyhlášení vítězů prázdninové štafety se uskuteční 13. září na hradu Radyně. Těm nejúspěšnějším tam předá ceny Karel IV. Se svojí družinou. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Obloha nad Staňkovem na Plzeňsku patřila těm nejlepším parašutistům z Česka. Právě tamní letiště hostilo otevřené mistrovství republiky.
1: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve druhém červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
2: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
1: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
3: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
4: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
5: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů. A furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený, se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam úplně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak kopíroval.
1: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
2: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
1: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
6: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
1: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
7: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
1: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaili. Ze Staňkova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Pouťové atrakce, staročeský jarmark i mezinárodní folklorní festival. Klatovy opět hostili jednu z největších kulturních akcí v regionu, která každoročně přiláká tisíce návštěvníků z Česka i zahraničí.
8: Historické centrum Klatov se od středy 8. do neděle 12. července proměnilo v místo, kde se střetávají náboženské tradice, lidová kultura i pouťová zábava. Klatovská pouť a 31. ročník Klatovského folklorního festivalu i letos nabídli program, který oslovil návštěvníky všech generací.
9: Klatovská pouť je tradičně největší letní slavnost, která v našem městě se koná. Od pátka do neděle se město zaplní nejen hudbou, tancem, ale třeba také pouťovými atrakcemi, tržištěm a výstavou jak v Klatovském pavilonu skla, tak třeba u karafiátníku. A pokud by toho nebylo dost, popojdou o kousek dál do jezuitské koleje, kde je tábor ostrostřelců, v letním kině jsou heligonkáři, no a samozřejmě, že ty nejmladší tu nevydrží. O kilometr výš je spousta pouťových atrakcí a tam už od včera je mimořádně život.
8: Vedle pouťových atrakcí patří ke koloritu klatovské pouti také staročeský jarmark. Každoročně sem přijíždějí desítky řemeslníků a prodejců nejrůznějších výrobků.
10: No s tím pouťové samozřejmě akce po republice, kde v těchto končinách, v jižních Čechách a Pošumaví jsou poutě nesmírně tradiční, kam se vždycky těším. Je tady úžasná atmosféra. Oproti severu, kde jsem od Liberce z Českého ráje, tak tam ač poutě jsou, tak nemají takového ducha, jako je tady. Proto se sem rád vracím a snažím se tady tu atmosféru ještě zpestřit svými bylinkami, aby zákazník, který se mě po roce, po dvou, po třech vrátí, aby zde nacházel cosi nového.
8: Významnou součástí pouti je ovšem zejména Mezinárodní folklorní festival. Ten letos do Klatov opět přivedl soubory z řady zemí Evropy a nabídl divákům pestrou přehlídku lidových tanců, hudby i tradičních krojů.
11: Přijeli soubory z Řecka, Francie, Lotyšska, Německa, Slovenska, Moravy a Čech. A určitě takovým highlightem toho festivalu bude páteční koncert Hrubé hudby, což je horňácká hudba, která zpracovává netradičním způsobem s moderními prvky folklorní písničky. Potom v sobotu během odpoledne budou probíhat folklorní pořady během celého odpoledne na Klatovském náměstí a vyvrcholením bude festivalový gala program od 8 hodin a ten bude trvat až do půlnoci.
8: Z původně náboženské pouti se během let stala událost, která daleko přesahuje svůj historický význam. Vedle duchovní tradice dnes připomíná také bohatství lidové kultury a spojuje místní obyvatele i návštěvníky z celé republiky. Z Klatov pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Už 4 roky využívají hasiči v Mostě novou moderní zbrojnici, která poskytuje kvalitní zázemí jak téměř 100 hasičů, tak i specializované technice. Zbrojnice vznikla i díky přispění Evropské unie.
12: Už 4 roky mají hasiči v Mostě novou hasičskou zbrojnici. Díky ní jsou mnohem lépe připraveni na mimořádné události a jejich zázemí zcela odpovídá náročnosti hasičské profese.
13: Jedná se teda o novou centrální hasičskou stanici v Mostě. Nyní se nacházíme v areálu této stanice. Začala se realizovat stavba v roce 2019 a kolaudace proběhla v únoru roku 2022, takže nyní jsme zde 4. rokem. Tato stanice v podstatě je předurčená na, máme speciální techniku na stabilizaci budov a vlastně tahání osob z výkopů. Máme zde speciální předurčenou techniku pro celý kraj na tyto typy událostí.
12: Stanice nahradila 40 let starou staticky narušenou budovu. Mostečtí hasiči mají v nové zbrojnici krom jiného také veškeré vybavení potřebné ke své fyzické přípravě.
13: Před touto celou novou hasičskou stanicí zde byla vlastně od roku 1970 zde stála stará hasičská stanice, která v podstatě postupem času byla značně staticky narušená, vyskytovala se v nich plíseň a v podstatě bylo doporučeno i statiky celou tuto stanici zbourat a vystavit novou. Jsme velice spokojeni s výstavbou této stanice a s žitím v této nové stanici. Je to v podstatě nesrovnatelné s tou minulou stanicí. Máme zde celé nové prostory, máme každou místnost máme klimatizovanou, máme zde saunu, posilovnu, tělocvičnu pro hasiče, máme zde venkovní sportovní prostory, takže jsme plně maximálně spokojeni.
12: Stanice pro téměř 100 hasičů vznikla i díky podpoře Evropské unie.
13: Celkově hasičský záchranný sbor dostal na toto dotaci v rámci projektu Evropské unie REACT-EU výši 96 milionů korun.
12: Centrální hasičská stanice v Mostě realizuje 10 až 12 výjezdů každý den. Stanici musí hasiči opustit do 2 minut od vyhlášení poplachu.
0: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace.
14: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
15: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
14: Z rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
15: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
14: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
16: Peče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
17: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
18: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do Lázny, tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
14: Zdejší Lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř, naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
15: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Na další protipovodňové opatření mohou města a obce získat peníze z nového dotačního programu. O podporu chce žádat také Povodí Moravy na pokračování 4. etapy ochrany jihu Olomouce. Město zároveň připravuje další projekty, díky kterým může dokončit ochranu před velkou vodou.
19: Od ničivých povodní, které na podzim zasáhly Olomoucký kraj, uplynou téměř 2 roky. Města a obce dále pokračují v budování protipovodňových opatření. Například Olomouc loni dokončila jejich 4. etapu, která ochrání Nový Svět a Nemilany před velkou vodou. S financováním dalších projektů má pomoci nový dotační program, který při návštěvě kraje představil ministr životního prostředí Igor Červený.
20: Jsme zde v předchozím období jako ministerstvo životního prostředí investovali peníze. Je to vlastně proti právě těm protipovodňovým opatřením, cca 180 milionů korun. A ta nová dotace má právě pomoci vlastně pokračovat v dalších etapách.
21: Výzva na protipovodňová opatření má celkovou alokaci z operačního programu životní prostředí ve výši 2 miliardy korun, přičemž jsme připraveni alokaci případně na výši, pokud projekty budou. Jedná se o projekty na přírodě blízká protipovodňová opatření, to znamená, podporujeme revitalizaci toků tak, aby v případě povodňových stavů se voda mohla volně odtékat do krajiny a postupně zasakovat.
19: Města a obce mohou už nyní o dotaci žádat do prosince letošního roku. O státní podporu má zájem také Povodí Moravy na pokračování 4. B etapy protipovodňových opatření na jižní straně Olomouce,
22: která je zatím v rozpočtově ve výši nějakých 430 milionů korun, předpokládáme právě využití těch dotačních prostředků z této nové otevřené výzvy.
23: Tak Olomoučané si jistě pamatují a příští rok to bude 30 let od roku 1997, kdy město Olomouc zasáhla ta ničivá povodeň, která zasáhla asi třetinu města, přímo se dotkla přibližně 30 tisíc obyvatel. Já jsem hrozně rád, že se nám z Povodí Moravy, Ministerstvem životního prostředí a Státním fondem životního prostředí daří za ty poslední dekády budovat protipovodňovou ochranu města, protože ji považuji nejen, ale věřím, že většina Olomoučanů za nejdůležitější.
19: Loni dokončená protipovodňová opatření chrání více než 2000 lidí na jihu města. Hráz odolá průtoku až 650 kubíků za sekundu, což odpovídá zhruba 400 leté vodě.
22: Ani především tady část Nemila na pravém břehu řeky Moravy, revitalizaci jak řeky Moravy nebo břehu řeky Moravy, tak napojení slepého ramena, které bude neustále zvodněné. Pak jsou zde nějaké přírodě blízké prvky jako tůňky, náhradní výsadba v počtu třeba stromů. Zde bylo vysazeno nějakých 1800 stromů, 1700 keřů, jak měkkého, tak tvrdého luhu. Čili je to takový komplex opatření, který pomůže nejen při zvládání těch povodňových průtoků, ale i v době sucha pomůže s posílením ty biodiverzity říční nivy.
23: Neméně důležitá bude celkové dobudování protipovodňové ochrany, to znamená nadcházející 3. etapa, na kterou nyní děláme architektonicko-krajinářskou soutěž. A v neposlední řadě, a je to klíčové, aby město získalo ochranu před, řekněme, 400letou vodou, tak je důležitý i ten sever města, kde se řeka Morava vlévá do Olomouce, to znamená v městské části Chomoutov, udělat taktéž protipovodňová opatření.
19: Městskou část před 2 lety velká voda také zasáhla, zatímco centrum města se díky protipovodňové ochraně podařilo udržet. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Masarykovo náměstí v Uherském Brodě ožilo tóny bubnů a orchestru. Nebylo to ale jen tak nějaké vystoupení. Hudebníci totiž dorazili z nizozemského Nardenu.
2: Schlachwerk Group Naarden a Jong. To je dvojice nizozemských hudebních skupin, které v sobotu dorazili do Uherského Brodu, aby pořádně rozproudili letní atmosféru na Masarykově náměstí. Mládežnický orchestr spolu s bubenickým uskupením ovšem nepřivezl žádnou nudnou klasiku, právě naopak. Nebojí se experimentovat s popovými a tanečními prvky, zasazenými do typického orchestrálního stylu.
3: Přijeli naši holandští přátelé z našeho partnerského města z Naardenu, kteří jsou o tomto víkendu ve Starých Hrozenkově na kopančářských slavnostech. No a sami nás oslovili, jestli by mohli přijet i k nám do Brodu zahrát, tak samozřejmě jsme za to rádi, že tady přišli potěšit naše občany, protože jezdí k nám zhruba co každé 2 roky, zejména na ty bílokarpatské slavnosti. Teď se letos nemohli zúčastnit, ale protože jsme věděli, že jdou nyní, takže zahráli, jejich hudba je velice temperativní a lidé i tady z Uherského Brodu je máme moc rádi.
2: Město Uherský Brod je neodmyslitelně spjato s Janem Amosem Komenským, který je pohřben právě v Naardenu. Spolupráce s tímto nizozemským městem je proto pochopitelná a uherskobrodští zastupitelé se jí snaží poctivě rozvíjet.

0: Arnu, jak byly bělokarpatské slavnosti, tak přijeli představitelé z holandského Nardenu k nám do Uherského Brodu, jak pan starosta, tak místostarosta, a hovořili jsme o další vzájemné spolupráci právě s Holandskem a chtěli bychom rozšířit, a máme obě strany zájem na to, aby se naše školské organizace propojily, a tam už probíhá nějaká základní domluva. Chceme to zkusit na úrovni středních škol, kdy se vzájemně podobné školské zařízení vzájemně kontaktují, a chtěli bychom tam udělat vzájemné výměny vlastně studentů.
1: Pokud ovšem milovníci kultury nezvažují cestu do Holandska, připravilo si pro ně město zajímavý letní program. Příkladem může být Fire Festival nebo experimentální ročník Augustfestu, který po vzoru německého Oktoberfestu nabídne ochutnávku piv, dobré jídlo a hudbu. Chystá se také otevření zrekonstruovaného prostoru přímo v centru Uherského Brodu.
0: Ještě bych takto rád předběžně pozval naše spoluobčany na pátek 18. září, to je datum, kdy bychom slavnostně chtěli otevřít panskou zahradu, která se rekonstruuje, kde to bude krásné kulturní zázemí anebo volnočasové zázemí, a chtěli bychom to otevřít v rámci Dnů evropského kulturního dědictví, které se každoročně koná nejenom v různých městech, ale také u nás v Uherském Brodě, kdy budeme otvírat různé památky, které město má, a v rámci toho bychom i chtěli otevřít tu panskou zahradu.
2: Z dnešního Týdne v regionech už je to všechno. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Víte, že letos Hurvínek slaví svoje sté narozeniny. Možná i vás tahle loutková postavička s nezaměnitelným hlasem provázela dětstvím. Tak ji nezapomeňte třeba připít na zdraví. No a hned je důvod k oslavě. Další dobré zprávy přidáváme z našich regionů. K létu a dovoleným patří nejen pohoda u vody, ale taky dobré jídlo. Byli jste někdy na soutěži bramborových salátů nebo gulášů? Ty totiž každý dělá trochu jinak a každý je přesvědčen o tom, že ten jeho je nejlepší. Tak pojďte ochutnat.
1: Areál Rychvaldského Sokola patřil po roce opět gulášovému klání. Do soutěže se zapojilo 15 týmů a každý věřil, že právě jeho guláš bude lidem chutnat nejvíce.
2: Tradiční akce Rychvaldské gulášové klání, kterou pořádáme už po páté, je to ve spolupráci spolku Naš Rychvald, Sokol Rychvald a město Rychvald. Těšíme se na to, že návštěvníci přijdou, budou hlasovat, budeme mít i odbornou porotu, která bude vyhodnocovat guláše a samozřejmě bude hlasovat i veřejnost. Vstup je zdarma, je bohatý doprovodný program a letos to máme ve stylu westernu, takže budou i program takto laděný.
3: Každý tým musí navařit minimálně 20 litrů guláše. Každý tým musí mít k dispozici degustační porci, která obsahuje 1 deci šťávy a minimálně jeden kousek masa tam musí být. Náš tým vaří dneska 40 litrů guláše, děláme vepřový guláš. Náš guláš je výjimečný tím, že ho děláme z čuníka, který byl kojený ohnivou vodou, takže bude lehce pikantní.
4: Soutěžíme s hovězím maďarským gulášem, poctivým, musím podotknout, a vlastně vítězným. Minulý rok jsme se umístili na prvním místě v Boumíně, takže to chceme nějak obhajovat. A ještě chci zmínit jako chválu mojí manželky karlovarský knedlík, který asi jsme jediní tady. A chci zmínit, že ho pěkně tuní a je čím dál tím lepší. Tady ta akce výborná, skvělá, můžu doporučit. No.
1: Vítězným týmem se nakonec u veřejnosti stal westernový Richmond City Ranch a porotě nejvíce chutnal guláš od místních myslivců.
0: Už jste někdy jeli na lodi, loďce nebo alespoň na šlapadle? Za mě je to nejkrásnější způsob dopravy i zábavy. A třeba taky netradiční možnost, jak si prohlédnout Prahu. A možností je opravdu hodně.
5: Plavba po Vltavě patří mezi oblíbené letní aktivity metropole. Půjčovna šlapadel na Slovanském ostrově je otevřená za příznivého počasí každý den od 11 hodin a nabízí šlapadla, pramičky i oblíbené labutě.
6: Můžou si nás půjčit šlapadla pro 1 až 4 osoby, jak vidíte tady. Za vámi jsou vlastně ještě labutě. Ty půjčujeme taky a máme i šlapadla pro 5 osob s tím, že vlastně, kdyby měl někdo chuť si zaveslovat, tak si může půjčit i pramičky tamhle na konci. Lidi přijdou, jenom fungujeme na principu jako na matějské pouti. Takže kdo přijde, ten jede. Úplně nejlepší je to vlastně pod mostem Legií, když si projedete, tak tam vidíte krásně Karlův most, Pražský hrad, je tam Petřín, jsou tam takový ty žlutý tučňáci, tak to mají rádi lidi. Potom vlastně, když projedete okolo Střeleckého ostrova, tak na druhé straně vidíte ještě tančící dům. Standardně půjčujeme na hodinu, s tím, že není problém si to půjčit klidně i na celý den, ale za tu hodinu ten okruh, co jsem popisoval, je úplně bez problému, se dá zvládnout.
5: Za hodinovou plavbu na šlapadle dáte 350 korun, na 5 místném šlapadle pak 450 korun a na pramičce 300 korun.
6: Myslím si, že když někdo zvládne jezdit na kole, tak tohle je úplně to samé, s tím, že vlastně půjčujeme šlapadla i rodinám s dětmi, máme tady vesty pro ně, takže to není problém, půjčujeme zdarma. Když přijdou vlastně, tak na začátku u kasy jim řekneme nějaký

0: přímo v půjčovně si také můžete koupit i drobné občerstvení. Natálie Vašková, Televize Praha.
1: Máte na výlet nebo dovolenou namířeno na západ Čech? Pak pro vás mám dobrou zprávu. Ve všech kontrolovaných přírodních koupalištích se můžete bez obav schladit. Kvalita vody je zatím velmi dobrá.
2: Podle posledního měření hygieniků jsou všechna koupací místa v našem regionu na jednotce nebo dvojce. Zhoršená kvalita je pouze na Babylonu na Domažlicku.
3: Koupací vody v rámci celého Plzeňského kraje jsou bezproblémové. Problémem zůstává jenom nižší hladina vod vzhledem k tomu, že je nedostatek dešťových srážek, takže i ty hladiny těch vodních nádrží a vlastně míst, která se využívají ke koupání, bývají snížená. Výhledově nám tam díky tomu narůstá možnost zhoršení kvality vody díky nárůstu sinic.
2: Sinice se už nyní částečně objevují v některých částech Hrachluské přehrady, ale i tady je zatím situace velmi dobrá.
4: Voda čistá, úžasná, úžasný prostředí, málo lidí. Je to tady moc pěkný.
5: Ale dobře se nám to tady líbí a je to tady hezký.
2: Bez obav pak můžeme zamířit i do plzeňských Boleveckých rybníků.
6: Všechny rybníky, které sledujeme jako místa pro koupání, což je Šídlovský rybník, Kamen rybník, Senecký rybník a samozřejmě Velký Bolevecký rybník, vykazují pořád vysokou kvalitu vody s minimem sinic.
2: Podrobné informace o kvalitě vody zveřejňují hygienici na webových stránkách koupacivody.cz. Samozřejmě ale nejezdí na kontroly úplně všude. A tak třeba městská koupaliště musíme dohledávat na vlastním webu nebo na stránkách obcí.
3: Na stránkách, co nemáme uveřejněno, ale víme, že se odebírá a jsou taky v pořádku, jsou třeba koupaliště v obci Nezvěstice, které pravidelně zase výsledky jsou na stránkách k dispozici na stránkách obce, a nebo i třeba koupaliště na Tachovsku, popřípadě Klatovi, Sušice a podobně.
2: Horší zprávu máme bohužel pro vodáky. Berounka z Plzně je jen 3 cm nad limitem, Ohře z Karlových Varů už je pod ním a na hranici sýznosti je také Otava za Sušicí. Pro Televizi ZAK Jonáš Novotný.
1: Historický úspěch zaznamenali v uplynulých dnech nejen české tenistky na Wimbledonu, ale taky mladí motokrosaři na domácím světovém šampionátu. Mluvil jsem o tom s manažerem reprezentace.
7: Dnes o motokrosu a dnes o motokrosu velmi pozitivně, protože máme velké světové úspěchy. Naším hostem je manažer národní reprezentace Emil Končil. Ahoj.
8: Ahoj.
7: Juniorské reprezentace, abych to řekl správně, nebo je to tak ten titul oficiálně?
8: Ano, ano.
7: Je to tak. Máme za sebou vlastně velké mistrovství, které se odehrávalo u nás, mistrovství světa, odehrávalo se na jihu Čech. A jak jsme si stáli jako Česká republika?
8: Tak jako pořádající země jsme měli 17 jezdců, kteří byli pozvaní do reprezentace České republiky. Z toho 3 se probojovali do nedělních finále a největším úspěchem asi 5. místo Milana Rubeše, 40. Benedikt Svoboda a 27. v kategorii 125. David Kadleček. Takže to, na co máme, jsme splnili a překvapení ve formě akorát 65. u Benedikta Svobody. Takže za nás to dopadlo asi tak, jak mělo.
7: Co jsem koukal, tak celkově Česká republika skončila 12., což je asi nejlepší umístění, co jsem tak jako dohledal v nějakých historických tabulkách. Co to vypovídá?
8: Je to v novodobé historii, je to tak, loni po mistrovství světa, na mistrovství světa ve Francii jsme byli 14., takže teď jsme byli 12. Zhruba před 2 rokama jsme začali dělat dětský juniorský projekt motokrosovej, kde vycházíme z poznatků MXGP Akademie a je to holandský projekt. A myslíme si, že to prostě má vzestupnou tendenci a je to vidět na výsledkách ostatně, takže jako musíme v tom vydržet a myslíme si, že zase se dostaneme na výsluní s motokrosem.
7: Co jsem koukal, tak tam hodně vysoko se umístili Francouzi, Američani. Opravdu se k nám takhle sletěl úplně celý svět?
8: Je bylo 40 zemí se účastnilo tohohle mistrovství světa a ta úroveň motokrosu i dětského juniorského motokrosu ve světě je neskutečná, takže jako máme se co učit a určitě máme co dohánět.
7: Oni to jsou, ono se řekne junioři, ale oni jsou to fakt děti, protože ta 65 to jsou opravdu malí kluci, ne?
8: Je to do 12 let, je to kategorie do 12 let, 85 do 14, máme 16 letý kluky na těch 125, jo, ale ty děti opravdu, co se týče těch 65, jsou to prostě dneska jezdci i úrovní a stylem a prostě je to jako neskutečný z toho světa, co přijíždí.
7: Já chápu, že u dospělých už potom mají sponzory, někdo jezdí jako tovární jezdec, ale tady jsou sponzoři asi hlavně rodiče.
8: Jako tady pochopitelně

0: patří obrovský dík rodičům, protože díky rodičům, vlastně, který dopřávají ten motokros tím dětem, co se týče času, financí a úplně všeho, nebejt jich, tak ty děti prostě tenhle sport ani dělat nemůžou. Takže v tom jim patří obrovský dík a asi prostě by měla přijít zase doba, kdy ten motokros bude všeobecně podporovaný i partnerama nějakýma a tyhle tím, protože si myslím, že to má vzestupnou tendenci a pokud to tak bude fungovat, tak si myslím, že je to otázka času a dostaneme se zase někam, kde jsme bývali.
1: Je to tak i v tomhletom dětským nebo v té juniorské kategorii, abych se někoho nedotkl, když už mu bude 14, asi by nechtěl, abych říkal, že je děti. Je to tak, že třeba si ho vyhlídne nějaký velký sponzor nebo už třeba nějaká továrna a řeknou, ten je talentovaný, ten bude jednou hodně dobrý, ten je náš?
0: Je to tak, teďko třeba po mistrovství světa v kategorii 65 vyhrál francouzský reprezentant a už v pondělí rakouská značka s ním uzavírala smlouvu a stal se jezdcem této továrny. Takže prostě je to vyloženě o tom, jaký má přístup pochopitelně, kdy nejde jenom o ten dílčí výsledek, ale je to přístup rodiny, je to přístup federace, je to přístup úplně všeho. A když se tam sejdou tyhle ty věci, tak pro tyhle kluky prostě je to nějaká budoucnost, která jim zaručuje, že na tom výsledku se budou pohodovat delší dobu a je jim to jenom přáno.
1: Mluvil jsi o tom, že u nás se to mění poslední dobou, že se zlepšuje to zázemí, dá se říct?
0: Je to pořád ještě furt, to vycházíme z toho, že je to závislí na rodičích hlavně. Musíme nějakým způsobem zabezpečit nebo respektive založit různý střediska, aby jsme měli pod kontrolou ty děti svým způsobem výkonnostně. To znamená, že i ty školení těch trenérů, kdy prostě musíme začít rozlišovat náborové věci, rozlišovat hobby motocross, rozlišovat výkonnostní motocross, plus pochopitelně, kde bude vrcholem ta reprezentace. A tyhle ty věci, pokud nezačneme dělat, kdy se nám budou míchat tyhle ty věci dohromady, tak je strašně těžký vybudovat z něčeho něco, co bude mít opravdu nějakou vzestupnou tendenci a nějakou výkonnost, nějaký výkonnostní růst. Ale myslím si, že i tímhletím prostě je to jeden z bodů, který řešíme a daří se to.
1: Říkal jsi, že druhým rokem jedeme v nějakém systému, který jsme koukali od Holanděnů, ano. Správně pamatuju. Je to třeba už teď vidět, už se to podepisuje, nebo to je běh na dlouhou trať a bude to vidět za 10 let?
0: Je to vidět už v tom, že ta komunita těch rodičů chápe to, že dokážou přijmout radu v tom, že ty jezdci musí jezdit kvalitní závody a pochopitelně, pokud se nebudeme srovnávat s cizinou, nebudeme jezdit závody, které budou mít smysl výkonnostního charakteru, tak prostě ty děti nebo ty jezdci nemůžou vstoupat, nemůžou mít prostě výkonnostně navrh oproti tím, který prostě nějakým způsobem i to berou jinak ten motokros, jo, to neznamená, že všichni budou chtít jezdit mistrovství světa, všichni budou chtít být v reprezentaci, ale pokud ti lidi chtějí nějakým způsobem fungovat na mezinárodní bázi, tak musí jezdit mezinárodní závody a závody s těma nejlepšíma.
1: Já vím, když jsme přijeli s mojí 6letou dcerou za tebou do Dobřan, tak si rovnou posadil na nějaký takový jako odrážedlo a jeď, elektrická motorčička. Funguje to takhle? Posadíš dítě na motorku a oni ty děti se moc nebojí, tak prostě jedou. A čím lepší má motorku, tím líp jezdí? Nebo prostě už to v těch dětech opravdu někde musí být?
0: V těch dětech pochopitelně, že ten talent je strašně moc důležitý, ale je to strašná dřina.
1: No a v tom následujícím, tedy mistrovství nebo v tom velkém finále, máme želízka v ohni?
0: Tak my teď odjíždíme na semifinále mistrovství Evropy do Estonska, tam jedou tři jezdci, dva v 65, jeden v 85 a podle toho semifinále pochopitelně budeme fungovat v lokti. Věřím klukům, že v tom Estonsku si poradí a podle výsledků, co zajížděli v Evropách už v Central Europe Zone, my spadáme po tuhle zónu, tak si myslím, že by mohli postoupit a že by měli přivést to jisté místo do lokte a nemůžeme jim držet jenom palce, protože ta atmosféra v lokti na MXGP je neskutečná. Celý Čechy to milujou, že jo, tohle a je to prostě takový svátek českého motokrosu vždycky v tom červenci a přeju jim to.
1: Když se budou lidi chtít přijít podívat, kdy je ideální den, kdy pojedou třeba nějaký nabušený mladý a kdy se pojede hlavní závod?
0: Tak v sobotu se jedou hlavně ty evropské kategorie a tyhle ty závody a kategorie MXGP kvalifikace a v neděli jsou vyloženě závody MXGP, kdy jedou jedničky, dvojky, takže pochopitelně, že ta největší atmosféra je tam v tu neděli, ale takový to srdíčko, to závodění a ty juniory můžou vidět v sobotu.
1: Mm-hmm. Já budu držet palce, ať se nám daří. Budu držet palce hlavně, ať se nikomu nic nestane. A to by držím palce, ať tě to hlavně nadále baví.
0: Děkuji moc.
1: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě někde u motorek, a nebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se daří i vám.

0: Hezký dobrý den, dnes si budeme povídat o velké hudební události, která čeká plzeňský amfiteátr, ale zároveň má i takový zajímavý a dobročinný přesah. Mými hosty je Michála Gemrotová-Štiková, zakladatelka nadace Aneška, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A Pavel Višňovský, pořadatel zmíněné akce. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Já jsem sice řekl, že to je hudební událost, klidně můžeme říkat hudební událost desetiletí třeba, to se určitě tak jako říká, ale neřekl jsem, co to bude, nechávám to na vás.
2: Tak my jsme se rozhodli udělat v plzeňském amfiteátru unikátní koncert hudební legendy a bude to koncert Diany Ross, který se uskuteční 29. července právě teda v plzeňském amfiteátru, jak už jste zmínil.
0: Mě překvapilo, že tahle zpěvačka, kterou všichni znají, nebo minimálně všichni znají ty její velký hity, ještě nikdy v České republice nekoncertovala. Čím to je?
2: Tak bylo docela složité vůbec teda se domluvit na tom, aby do České republiky přijela. Upřímně ta komunikace s managementem zpěvačky trvala více jak 2 roky. Hmm. První podmínka byla, že nechce vystupovat v žádné velké aréně a proto vlastně se na to váže taková zajímavá náhoda, že jsme všichni z Plzně, náš tým je z Plzně. A vzpomněli jsme si na to, že jsme odtud vzešli, byly tedy takové naše první krůčky v rámci těch našich aktivit a rozhodli jsme se tedy využít prezentaci toho amfiteátru plzeňského, který se za to desetiletí velmi pozdvihl a myslíme si, že právě ten amfiteátr, což je největší český přírodní amfiteátr na Lachutině v Plzni, tak ji přesvědčil pro to, aby konečně navštívila Českou republiku. Hmm.
0: Ten amfiteátr zažil obrovské koncerty, legendární Porta, která tam nalákala 10 000 lidí a byl to vlastně svátek, potom velké koncerty Lucie, zrovna v těchto dnech tam probíhá velký Metal Fest, takže tradičně je to místo, které je plné a jí se líbilo přímo tohle místo, je to tak, že můžeme říct, že Plzeň přesvědčila, aby přijela do Čech?
2: Přesně tak, nejenom Plzeň, ale právě ten amfiteátr na Lachutině jí přesvědčil pro to, aby se přijela konečně na české publikum podívat, aby ukázala svoji show, která je opravdu bezkonkurenční, je ve výborné kondici, můžeme si to ověřit při jejich vystoupeních, měla turné po Americe, po Japonsku a zpívají to v jejich letech, naprosto perfektně zpívá naživo a zároveň ta show je nádherná.
0: Vás jsem představil jako zakladatelku nadace Aneška, co vy máte společného s tím koncertem?
1: Tak já jsem moc šťastná, že vlastně nadace Aneška byla vždy produkcí nebo firmou Jaro Event podporovaná. Jakýkoliv koncert, kdy dělali, tak vždycky část výtěžku šla na nadaci Aneška, na naše dětičky. Nadace Aneška se věnuje dětem s pohybovým handicapem. A jsem moc šťastná, že zrovna tenhle ten koncert je ještě takový speciální, protože máme velmi silný příběh a to je naše Sofinka, která do nadace přišla jako úplně první. A tak nám spadla do klína taková úžasná holčička, která měla opravdu extrémně těžký začátek a nejenom začátek, ale celý její život bude velmi náročný, protože ona se narodila s mnohočetnýma mrtvicema a myslím si, že jedna z největších koulí na noze je to, že vlastně 3 týdny po tom, co se Sofinka narodila, tak jí zemřela maminka. To, že je dítě nemocný, je strašný. Kdo děti má, tak si to nedovede ani představit, aby jeho dítě mělo horečku, natož když má celoživotní postižení, který je náročný. Ale nemít u toho svoji mámu je prostě... Já vím, že Peťa Bogner, její táta, je skvělý chlap. Ten je opravdu tatínek na jedničku. On je skvělej a myslím si, že má fakt skvělýho parťáka a Sofinka udělala neuvěřitelný pokrok za tu dobu, co se my známe. Ale nemít mámu je velká bolest. Zatím to Sofinka třeba tolik nevnímá, ale jednou bude větší a bude stejně muset cvičit tak, jak cvičí doteď. Bude cvičit každý den, aby byla na tom líp a líp a bude jí to čekat celý život. To je její úděl a nemít po boku svoji mámu bude prostě pro ní jednou velmi náročný. A jsem šťastná, že Jaro Event a Diana Ross podpoří právě nadaci Aneška, tím pádem teď konkrétně Sofinku, která si to myslím opravdu zaslouží. A proto říkám, i kdybyste na ten koncert nešli, tak kupte lístky někomu z vašich blízkých, z vašich přátel, protože já Sofinku znám a opravdu, jestli něco za to stojí, tak Sofinka to je.
0: Hmm. Tak děkuju za tohle představení vlastně té malé slečny, pro kterou ty peníze půjdou. Už to zaznělo, koupí vstupenky, podpoříme, ale vím, že se nějak peníze budou vybírat i přímo během koncertu.
2: Samozřejmě, nadace Aneška tam bude mít i vlastní stánek, bude tam určitě mít své zástupce a bude možnost tedy přispět přímo na Sofinku i během koncertu a samozřejmě i před koncertem, protože vycházejí články, vychází publikace o tom, že podporujeme právě přímo Sofinku a určitě na internetu už teď budou moci i vyhledat například QR kódy nebo údaje pro platbu a můžou přispět ještě před koncertem a samozřejmě i během toho koncertu.
0: Hmm. Abychom se vrátili zpátky k té hudební produkci, jak moc složité je uspořádat koncert takovéhle velké hvězdy, která je zvyklá na světová pódia právě v Plzni v amfiteátru, protože, co si budeme povídat, ono tamto zázemí úplně super luxusní není, tak co všechno tam musíte přivést, udělat, změnit, aby tam Diana Ross mohla přijet?
2: Je toho opravdu hodně. Myslím si, že nikdo si nedokáže, kdo nedělá teda hudební produkce, představit, co to všechno obnáší. Samozřejmě tam budeme muset vystavit pódium, budeme tam muset vystavit stage, budeme tam muset taky vystavit backstage a zázemí teda pro umělce a nejenom pro Dianu Ross, protože to není jenom Diana Ross, ale je to samozřejmě celý její tým, který přijíždí do Plzně a bude součástí toho velkého koncertu. Každopádně amfiteátr na Lochotině má krásnou atmosféru sám o sobě a pro ty diváky to bude krásná zkušenost vidět takovou hudební legendu, slyšet jí známé písně, jako je Ain't No Mountain High na I Will Survive, a nebo třeba ikonická Upside Down ze seriálu Stranger Things. A bude to vlastně průřez i pro celou generaci lidí, protože to opravdu není jenom pro vyzrálé rodiče nebo prarodiče, ale ta hudba podle mě nemá limity a poslouchají opravdu i v dnešní době generace dvacátníků a myslím si, že to je krásná příležitost přijet, užít si léto, užít si krásný letní den a užít si ho společně třeba i s celou rodinou, zároveň vědět, že je takový přesah, jaký je, a to teda i ta podpora Sofinky. A přijet se podívat na krásné město, protože Plzeň je krásné město, myslím si, že to třeba plno lidí ani neví.
0: Stíháte vy při své práci a při péči o svoji rodinu zajít třeba právě na podobnou velkou akci?
1: Tak já jakožto zpěvačka říkám i mému manželovi, že ráda vyhledávám i klid. Ale je pravda, že takovouhle legendu, jako je Diana Ross, tak to si rozhodně nenechám ujít, už právě včetně toho, jaký neuvěřitelný přesah to má právě i pro Sofinku a pro nadaci Aneška, takže jsem moc šťastná, že budu u toho.
0: Jak bude celá ta show vypadat? Je to tak, že v 7 hodin začne zpívat Diana Ross a bude zpívat až do půlnoci?
2: Máme tady další překvapení pro všechny posluchače a pro ty, kteří se chystají na ten koncert. Celý koncert otevře čtyři tenoři, kteří minulý měsíc vystupovali v Carnegie Hall v Americe a v červenci otevřou celý koncert Diany Ross svým velkolepým vystoupením. Mm-hmm. Zároveň myslím, že je pro všechny, kdo navštíví tento koncert, i atraktivní, že se sem do Plzně, do plzeňského amfiteátru na Lochotíně chystá celý český showbiznis, včetně slovenského, takže budou mít i možnost potkat třeba nějaké hvězdy, ke kterým zhlíží, nebo umělce, které celý život chtěli potkat.
0: A potká je normálně v kotli. Nebo třeba ve frontě na pivo, protože já vím, že vy jste ty, kteří mají rádi Plzeň a přihlásí se k tomu, ať už Plzeň jakoukoliv, tak byste pro ně připravili zajímavou akci.
2: Určitě. My jsme si pro všechny plzeňáky a všechny lidi, kteří milují Plzeň, ať už tekutou, nebo právě tu městskou, připravili akci a mohou využít kód Plzeňák s tím, že si budou moci zakoupit 2 vstupenky za cenu 1. Takže Plzeňák, vstupenky můžete zakoupit v sítích Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka.
0: No a 29. července bude ten velký den, kdy se všichni potkáme v Plzni, v amfiteátru na Lochotině. Já budu držet palce, aby vyšlo počasí, aby bylo takové správné, ideální koncertové. Každopádně si užijeme parádní léto. Děkuju za návštěvu.
1: My děkujeme za pozvání.
2: Děkujeme za pozvání.
0: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na tomhle velkolepém koncertě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

0: Nejen dechberoucí příroda, ale také místo zatížené nepříliš radostnou minulostí. Pavlův Studenec. Ještě před druhou světovou válkou zde žilo více než 1000 obyvatel. Po válce přišel jejich odsun, obec se ocitla v pohraničním pásmu a v následujících desetiletích prakticky zmizela z mapy. Dnes její příběh připomíná tichý letní festival, který prostřednictvím vzpomínek pamětníků, výstav i společných setkání otevírá prostor k poznání historie tohoto výjimečného místa i k česko-německému porozumění.
1: Pavlův Studenec ožívá je tichý letní festival, je to taková specialita, se kterou si myslím, že jsme přišli jako možná úplně první. Je to vlastně takový sousedský setkání, kde nehraje hlasitá muzika, naopak je tu prostor pro to, aby vlastně lidi mohli rozjímat, dozvědět se něco o společné historii, vlastně setkat se, popovídat si a přespat na louce. Pavlův Studenec vlastně tady pro to setkání slouží jako taková historická kulisa nějaké společné historie. Není to vlastně o tom hledat třeba proč se tady co jak stalo, ale je to spíš o tom připomenutí těch lidí, kteří tady žili ty svoje běžné životy, co se vlastně dokáže stát, když jako se bohužel jako ty národy proti sobě obrátí. A my chceme, aby to tady byl prostor vlastně pro vznik nových přátelství a podobně.
0: Festival vzniká v úzké spolupráci s Pamětí národa, která pro návštěvníky připravila tematické instalace, výstavy i další doprovodný program, přibližující osudy zdejších obyvatel.
2: Všichni návštěvníci festivalu si můžou nejprve prohlídnout výstavu Vysídlení dosídlení, která vlastně mapuje příběhy lidí, kteří opouštěli místa a na jejich vlastně do jejich domovů se stěhovali lidé zase z jiných míst. Máme tady dále stánek Paměti národa a kinokavárnu, kde si lidé můžou seznámit s dokumenty, které jsme vytvořili. A krom toho jsme tady připravili několik landartových instalací, které vlastně obnovují ten život Pavlově Studenci nebo snaží se o to, vypráví příběhy lidí, kteří tady žili.
0: Přímo z řad pamětníků, kteří zde před odsunem prožili své dětství, vzešel také nápad na obnovení staré tradice šáfaja, která zde proběhla naposledy před 81 lety.
3: Jeden pán se mu podařilo vlastně, nebo jeho rodičům při odsunu tady z Pavlova Studence zachránit Madonu, což vlastně byla takový důležitý artefakt té celé slavnosti. Ty Madony existovaly 4 a jednu z nich právě se podařilo zachránit a díky tomu vlastně se může i dnes znovu účastnit téhle akce. Velkým přáním toho pána bylo, aby se Madona mohla znovu podívat do Pavlova Studence, takže po 81 letech se tomu tak dneska stane.
1: Ta slavnost vlastně původně spočívala v tom, že měla přinést dobrou úrodu, dobrý počasí, prošla vlastně nějakou transformací, protože původně to byla staroněmecká slavnost. S příchodem křesťanství se ten rámec trošku změnil, nicméně ta podstata zůstávala stejná. Byl to den, kdy se na Pavlově Studenci slavilo vlastně nejvíc, byl to největší svátek vlastně za celý rok.
0: Letošní festival Pavlův Studenec ožívá je sice u konce, v příštích letech ho ale bude moci opět navštívit každý, kdo má zájem o historii i poznání místní krajiny. Z Pavlova Studence pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
4: Rozfrézovaná vozovka, těžká technika a pracující dělníci. Tak v těchto dnech vypadá ulice v Plzni na Roudné, kde probíhá rozsáhlá rekonstrukce komunikace. Přestože je úsek zcela uzavřený pro běžnou dopravu, někteří řidiči si zákaz vjezdu vykládají po svém.
5: My bychom rádi aktuálně apelovali na všechny řidiče motorových vozidel, aby důsledně respektovali zákazovou značku zákaz vjezdu mimo vozidel stavby, a to na okružní křižovatce, která souvisí s opravou a rekonstrukcí ulice na Roudné, protože v úseku zhruba 1 kilometru se zde provádí stavební práce, pohybuje se zde také stavební technika a vjezd vozidel zde komplikuje právě tyto stavební práce, pohyb vozidel anebo prostředku MHD.
4: Úsek je aktuálně průjezdný Kyvadlově. Dopravu řídí světelná signalizace. Oficiálně je vjezd povolen pouze autobusům veřejné dopravy, vozidlům stavby a případně těm, kteří v okolí bydlí. Realita je však jiná. Řidiči osobních aut zákaz ignorují a jezdí sem buď podle navigace nebo takzvaně naslepo.
6: krásná značka.
7: Já se potřebuji dostat do fakultky, do práce.
5: Budete muset potom z druhé strany, a nebo doporučuji tady, když vás otočím, tak běhat s horem, potom
7: no
5: nová nahoru,
7: no,
5: nad Horná,
7: no.
5: Tam jinou volbu nemáte.
4: Už v prvních dnech omezení se ukázalo, že půjde o větší problém a o nebezpečné situace nebude nouze. Městská policie proto na místo posílá své hlídky.
5: Od doby, kdy se vlastně začala realizovat ta uzavírka ulice na Roudné, tak jsou zde hlídky v podstatě pravidelně. Nechci zmiňovat časy ani přímo konkrétní časové úseky, kde se zde hlídky vyskytují, ale je to nárazově, je to každý den.
4: Jen za dobu našeho natáčení chtěla místem projet více než desítka vozidel.
8: Já ani nevím, jestli teda tam něco je, nějaké upozornění, že jo, koukáte na ty auta, abyste, že jo, za přednost jízdy a tak, a najednou je tady značka.
9: Vzhledem k tomu, že nejsem zpozněná nebo podobně a potřebuji se dostat do nemocnice na schůzku, tak mi je navigace neukázala žádnou jinou možnost, takže jakoby... Bohužel jsem se nechal ovlivnit.
10: Naším zase značky.
4: Že by bylo místo špatně značené, ale plzeňští strážníci odmítají.
5: Máme určitě za to, že úsek je velmi dobře osazen dopravními značkami, kdy zákazová značka je velmi dobře viditelná přímo už z ústí okružní křižovatky, takže zdali je to schválnost nebo pouze nevšímavost řidičů, už můžeme pouze polemizovat.
4: Omezení v Plzni na Roudné je jedním z mnoha, s nímž se musí řidiči v Plzni potýkat.
11: Snažíme se jednak ty uzavírky naplánovat v čase, tak aby jedna neovlivnila druhou, a i ta samotná opatření se vždycky volí takovým způsobem, aby se do plynulosti dopravy projevovala co nejméně.
4: Rekonstrukce silnice na Roudné skončí 7. srpna. Do té doby si řidiči musí dávat velký pozor, kam vyjíždí. Jinak jim může hrozit pokuta až 1500 korun. Z Plzně pro televizi ZAK připravili Marie Osvaldová a Lenka Prokšová.
12: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve 2. červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
13: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
12: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
14: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
15: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
16: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů a furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam úplně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak kopíroval.
12: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
13: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
12: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
17: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
12: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
18: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok, a já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
12: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaily. Ze Staňkova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
19: Od začátku července slouží ve Varšavské ulici nové veřejné toalety. Nahradili původní sociální zařízení u Alžbětiných lázní, které už bylo v nevyhovujícím technickém stavu.
20: Máme obrovskou radost, že se na Varšavské ulici, což je velmi strategické místo v Karlových Varech, přímo v centru, kousíček od tržnice, budou otevírat nové toalety.
19: Nové sociální zařízení vzniklo z modulového systému. K dispozici jsou toalety pro ženy i muže, bez bezbariérové zázemí pro imobilní návštěvníky i prostor pro obsluhu. Otevřeno je každý den od 8 do 20 hodin během Mezinárodního filmového festivalu až do 10. večer.
20: Cena za využití toalet je nastavena stejně jako na tržnici, to znamená 10 korun. Budeme tady mít celodenní službu, takže doufám, že i tato služba, veřejná služba, bude ku prospěchu nejen našich obyvatel, ale také návštěvníků Karlových Varů.
6: Spousta lidí tady hledá toaletu a není jako kde, takže jako, a i lidi jsou rádi, že to je poblíž.
10: Někdy asi jo, pak člověk hledá, kam musí do restaurace někam, takže někdy se to asi hodí.
21: Určitě je to důležitý, protože záchody se tak nenajdou nikde, takže si myslím, že to je fajn.
19: Vybudování nových toalet stálo přibližně 6 milionů korun bez DPH. 2 miliony pokryla dotace Karlovarského kraje na podporu cestovního ruchu v památce UNESCO. Ve městě je nyní v provozu 6 veřejných sociálních zařízení. Martina Straková, Televize ZAK.
12: Léto, pohyb a trocha soutěžního napětí. Oblíbená prázdninová štafeta vstoupila už do svého 23. ročníku a znovu láká celé rodiny k objevování zajímavých míst regionu. Letos poprvé zavítala kromě Plzeňského i do Karlovarského kraje a nabízí rekordní počet cílů.
22: Princip prázdninové štafety spočívá v tom, že vybereme většinou 5 desítek, letos je to 8 desítek soutěžních cílů, které mají děti a s nimi samozřejmě jejich rodiče, prarodiče, takže celé rodiny navštívit v průběhu prázdnin, navštěvují je, vyfotí se na nich, letos nově můžou použít i QR kódy, takže to je další novinka a v podstatě ve chvíli, kdy splní 15 soutěžních cílů, tak v tu chvíli jsou zařazení do slosování.
12: Jedním z 8 desítek cílů je také areál Škodalent, kde organizátoři připravili mimo jiné i speciální rodinnou naučnou stezku využívající QR kódy.
23: Na panelech je například, v kterých letech vznikaly první přírodní rezervace v kraji, kolik je národních parků v kraji. Je to spíš ne zaměřený na jednotlivé cíle, jako ta prázdninová štafeta, ale spíš na takové zajímavosti právě v tom tématu, který otevírá ta prázdninová štafeta. A je to formou kvízu, takže návštěvník si přečte otázku, má tam A, B, C a samozřejmě pokud odpoví, tam jsou přesně instrukce, bude vyhodnocený.
12: Dalšími turistickými cíly jsou například hrady, stezky, ale i jiné zajímavosti.
22: Z těch úplně nejnavštěvovanějších je to třeba Arboretum Sofronka v Plzni, a z Karlovarského kraje je to hrad Cheb a třeba jedna věc, která je z těch úplně nejnavštěvovanějších, ve Zbyroze je zapíchnutý ve skále meč, takové krásné místo, takže třeba i to.
12: Po stopách prázdninové štafety se vydala i 9letá Jasmín.
24: Líbí se mi tady prázdninová štafeta, už jsem byla na Radyni, na Homolce a tady ve Škodalendu a plánuju někam ještě sdělat těch 15 cílů.
12: Za skvělý nápad považuje prázdninovou štafetu také starosta centrálního obvodu David Procházka.
25: Náš kraj je úžasný, nicméně, když se jako dítě vzpomenu, tak k tomu obdivování hradů, zámků, těch turistických cílů jsem přece jenom musel trošičku dorost a proto věřím, že pro ty menší děti, tak návštěva tuto hradu u nás ve Škodalandu spolu s těma dalšíma atrakcemi, které tady máme, tak tu turistickou štafetu oživí a jsem moc rád, že tady ten Škodaland jedním z cílů je.
12: Vyhlášení vítězů prázdninové štafety se uskuteční 13. září na hradu Radyně. Těm nejúspěšnějším tam předá ceny Karel IV. Se svojí družinou. Z Plzně pro Televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Obloha nad Staňkovem na Plzeňsku patřila těm nejlepším parašutistům z Česka. Právě tamní letiště hostilo otevřené mistrovství republiky.
1: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve druhém červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
2: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
1: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
3: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
4: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
5: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů. A furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam úplně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak okopíroval.
1: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
2: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
1: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
6: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
1: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
7: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok a já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
1: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaily. Ze Staňkova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Pouťové atrakce, staročeský jarmark i mezinárodní folklorní festival. Klatovy opět hostili jednu z největších kulturních akcí v regionu, která každoročně přiláká tisíce návštěvníků z Česka i zahraničí.
8: Historické centrum Klatov se od středy 8. do neděle 12. července proměnilo v místo, kde se střetávají náboženské tradice, lidová kultura i pouťová zábava. Klatovská pouť a 31. ročník Klatovského folklorního festivalu i letos nabídli program, který oslovil návštěvníky všech generací.
9: Klatovská pouť je tradičně největší letní slavnost, která v našem městě se koná. Od pátka do neděle se město zaplní nejen hudbou, tancem, ale třeba také pouťovými atrakcemi, tržištěm a výstavou jak v Klatovském pavilonu skla, tak třeba u karafiátníků. A pokud by toho nebylo dost, popojdou o kousek dál do jezuitské koleje, kde je tábor ostrostřelců, v letním kině jsou heligonkáři, no a samozřejmě, že ty nejmladší tu nevydrží. O kilometr výš je spousta pouťových atrakcí a tam už od včera je mimořádně živo.
8: Vedle pouťových atrakcí patří ke koloritu klatovské pouti také staročeský jarmark. Každoročně sem přijíždějí desítky řemeslníků a prodejců nejrůznějších výrobků.
10: No s tím pouťové samozřejmě akce po republice, kde v těchto končinách v jižních Čechách a Pošumaví jsou poutě nesmírně tradiční, kam se vždycky těším. Je tady úžasná atmosféra. Oproti severu, kde jsem od Liberce, z Českého ráje, tak tam, ač poutě jsou, tak nemají takového ducha, jako je tady. Proto se sem rád vracím a snažím se tady tu atmosféru ještě zpestřit svými bylinkami, aby zákazník, který se mě po roce, po dvou, po třech vrátí, aby zde nacházel cosi nového.
8: Významnou součástí pouti je ovšem zejména Mezinárodní folklorní festival. Ten letos do Klatov opět přivedl soubory z řady zemí Evropy a nabídl divákům pestrou přehlídku lidových tanců, hudby i tradičních krojů.
11: Přijeli soubory z Řecka, Francie, Lotyšska, Německa, Slovenska, Moravy a Čech. A určitě takovým highlightem toho festivalu bude páteční koncert Hrubé hudby, což je horňácká hudba, která zpracovává netradičním způsobem s moderními prvky folklorní písničky. Potom v sobotu během odpoledne budou probíhat folklorní pořady během celého odpoledne na Klatovském náměstí a vyvrcholením bude festivalový gala program od 8 hodin a ten bude trvat až do půlnoci.
8: Z původně náboženské pouti se během let stala událost, která daleko přesahuje svůj historický význam. Vedle duchovní tradice dnes připomíná také bohatství lidové kultury a spojuje místní obyvatele i návštěvníky z celé republiky. Z Klatov pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Už 4 roky využívají hasiči v Mostě novou moderní zbrojnici, která poskytuje kvalitní zázemí jak téměř 100 hasičů, tak i specializované technice. Zbrojnice vznikla i díky přispění Evropské unie.
12: Už 4 roky mají hasiči v Mostě novou hasičskou zbrojnici. Díky ní jsou mnohem lépe připraveni na mimořádné události a jejich zázemí zcela odpovídá náročnosti hasičské profese.
13: Jedná se teda o novou centrální hasičskou stanici v Mostě. Nyní se nacházíme v areálu této stanice. Začala se realizovat stavba v roce 2019 a kolaudace proběhla v únoru roku 2022, takže nyní jsme zde 4. rokem. Tato stanice v podstatě je předurčená na, máme speciální techniku na stabilizaci budov a vlastně tahání osob z výkopů. Máme zde speciální předurčenou techniku pro celý kraj na tyto typy událostí.
12: Stanice nahradila 40 let starou staticky narušenou budovu. Mostečtí hasiči mají v nové zbrojnici krom jiného také veškeré vybavení potřebné ke své fyzické přípravě.
13: Před touto celá novou hasičskou stanicí zde byla vlastně od roku 1970 zde stála stará hasičská stanice, která v podstatě postupem času byla značně staticky narušená, vyskytovala se v nich plíseň a v podstatě bylo doporučeno i statiky celou tuto stanici zbourat a vystavit novou. Jsme velice spokojeni s výstavbou této stanice a s žitím v této nové stanici. Je to v podstatě nesrovnatelné s tou minulou stanicí. Máme zde celá nové prostory, máme každou místnost máme klimatizovanou, máme zde saunu, posilovnu, rozpočinu pro hasiče. Máme zde venkovní sportovní prostory, takže jsme plně maximálně spokojeni.
12: Stanice pro téměř 100 hasičů vznikla i díky podpoře Evropské unie.
13: Celkově hasičský záchranný sbor dostal na toto dotaci v rámci projektu Evropské unie REACT-EU výši 96 milionů korun.
12: Centrální hasičská stanice v Mostě realizuje 10 až 12 výjezdů každý den. Stanici musí hasiči opustit do 2 minut od vyhlášení poplachu.
0: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace.
14: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
15: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
14: S rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
15: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
14: Hlavní devizou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
16: Peče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
17: No je to tady úžasný, my jsme přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
18: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do Lazny, tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
14: Zdejší Lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř, naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
15: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Na další protipovodňové opatření mohou města a obce získat peníze z nového dotačního programu. O podporu chce žádat také Povodí Moravy na pokračování 4. etapy ochrany jihu Olomouce. Město zároveň připravuje další projekty, díky kterým může dokončit ochranu před velkou vodou.
19: Od ničivých povodní, které na podzim zasáhly Olomoucký kraj, uplynou téměř 2 roky. Města a obce dále pokračují v budování protipovodňových opatření. Například Olomouc loni dokončila jejich 4. etapu, která ochrání Nový svět a Nemilany před velkou vodou. S financováním dalších projektů má pomoci nový dotační program, který při návštěvě kraje představil ministr životního prostředí Igor Červený.
20: Jsme zde v předchozím období jako ministerstvo životního prostředí investovali peníze. Je to vlastně proti právě těm protipovodňovým opatřením, cca 180 milionů korun. A ta nová dotace má právě pomoci vlastně pokračovat v dalších etapách.
21: Výzva na protipovodňová opatření má celkovou alokaci z operačního programu životní prostředí ve výši 2 miliardy korun, přičemž jsme připraveni alokaci případně navýšit, pokud projekty budou. Jedná se o projekty na přírodě blízká protipovodňová opatření, to znamená, podporujeme revitalizaci toků tak, aby v případě povodňových stavů se voda mohla volně odtékat do krajiny a postupně zasakovat.
19: Města a obce mohou už nyní o dotaci žádat do prosince letošního roku. O státní podporu má zájem také Povodí Moravy na pokračování 4. B etapy protipovodňových opatření na jižní straně Olomouce,
22: která je zatím rozpočtově ve výši nějakých 430 milionů korun. Předpokládáme právě využití těch dotačních prostředků z této nové otevřené výzvy.
23: Tak Olomoučané si jistě pamatují a příští rok to bude 30 let od roku 1997, kdy město Olomouc zasáhla ta ničivá povodeň, která zasáhla asi třetinu města, přímo se dotkla přibližně 30 tisíc obyvatel. Já jsem hrozně rád, že se nám z Povodí Moravy, ministerstvem životního prostředí a státním fondem životního prostředí daří za ty poslední dekády budovat protipovodňovou ochranu města, protože ji považuji nejen, ale věřím, že většina Olomoučanů za nejdůležitější.
19: Loni dokončená protipovodňová opatření chrání více než 2000 lidí na jihu města. Hráz odolá průtoku až 650 kubíků za sekundu, což odpovídá zhruba 400leté vodě.
22: Ani především tady část Nemila na pravém břehu řeky Moravy, revitalizaci jak řeky Moravy nebo břehu řeky Moravy, tak napojení slepého ramena, které bude neustále zvodněné. Pak jsou zde nějaké přírodě blízké prvky jako tůňky, náhradní výsadba v počtu třeba stromů. Zde bylo vysazeno nějakých 1800 stromů, 1700 keřů, jak měkkého, tak tvrdého luhu. Čili je to takový komplex opatření, který pomůže nejen při zvládání těch povodňových průtoků, ale i v době sucha pomůže s posílením ty biodiverzity říční nivy.
23: Neméně důležitá bude celkové dobudování protipovodňové ochrany, to znamená nadcházející 3. etapa, na kterou nyní děláme architektonicko-krajinářskou soutěž. A v neposlední řadě, a je to klíčové, aby město získalo ochranu před, řekněme, 400letou vodou, tak je důležitý i ten sever města, kde se řeka Morava vlévá do Olomouce, to znamená v městské části Chomoutov, udělat taktéž protipovodňová opatření.
19: Městskou část před 2 lety velká voda také zasáhla, zatímco centrum města se díky protipovodňové ochraně podařilo udržet. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Masarykovo náměstí v Uherském Brodě ožilo tóny bubnů a orchestru. Nebylo to ale jen tak nějaké vystoupení. Hudebníci totiž dorazili z nizozemského Nardenu.
2: Schlachwerk Group Narden a Jong, to je dvojice nizozemských hudebních skupin, které v sobotu dorazili do Uherského Brodu, aby pořádně rozproudili letní atmosféru na Masarykově náměstí. Mládežnický orchestr spolu s bubenickým uskupením ovšem nepřivezl žádnou nudnou klasiku, právě naopak. Nebojí se experimentovat s popovými a tanečními prvky, zasazenými do typického orchestrálního stylu.
3: Přijeli naši holandští přátelé z našeho partnerského města z Nardenu, kteří jsou o tomto víkendu ve Starých Hrozenkově na kopančářských slavnostech. No a sami nás oslovili, jestli by mohli přijet i k nám do Brodu zahrát, tak samozřejmě jsme za to rádi, že tady přišli potěšit naše občany, protože jezdí k nám zhruba co každé 2 roky, zejména na ty bílokarpatské slavnosti. Teď se letos nemohli zúčastnit, ale protože jsme věděli, že jdou nyní, takže zahráli, jejich hudba je velice temperativní a lidé i tady z Uherského Brodu je máme moc rádi.
2: Město Uherský Brod je neodmyslitelně spjato s Janem Amosem Komenským, který je pohřben právě v Nardenu. Spolupráce s tímto nizozemským městem je proto pochopitelná a uherskobrodští zastupitelé se jí snaží poctivě rozvíjet.

0: červnu, jak byly bělokarpatské slavnosti, tak přijeli představitelé z holandského Nardenu k nám do Uherského Brodu, jak pan starosta, tak místostarosta, a hovořili jsme o další vzájemné spolupráci právě s Holandskem a chtěli bychom rozšířit a máme obě strany zájem na to, aby se naše školské organizace propojily a tam už probíhá nějaká základní domluva. Chceme to zkusit na úrovni středních škol, kdy se vzájemně podobné školské zařízení vzájemně kontaktují a chtěli bychom tam udělat vzájemné výměny vlastně studentů.
1: Pokud ovšem milovníci kultury nezvažují cestu do Holandska, připravilo si pro ně město zajímavý letní program. Příkladem může být Fire Festival nebo experimentální ročník Augustfestu, který po vzoru německého Oktoberfestu nabídne ochutnávku piv, dobré jídlo a hudbu. Chystá se také otevření zrekonstruovaného prostoru přímo v centru Uherského Brodu.
0: Ještě bych takto rád předběžně pozval naše spoluobčany na pátek 18. září, to je datum, kdy bychom slavnostně chtěli otevřít Panskou zahradu, která se rekonstruuje, kde to bude krásné kulturní zázemí anebo volnočasové zázemí, a chtěli bychom to otevřít v rámci Dnu evropského kulturního dědictví, které se každoročně koná nejenom v různých městech, ale také u nás v Uherském Brodě, kdy budeme otvírat různé památky, které město má, a v rámci toho bychom i chtěli otevřít tu Panskou zahradu.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Víte, že letos Hurvínek slaví svoje sté narozeniny. Možná i vás tahle loutková postavička s nezaměnitelným hlasem provázela dětstvím. Tak ji nezapomeňte třeba připít na zdraví. No a hned je důvod k oslavě. Další dobré zprávy přidáváme z našich regionů. K létu a dovoleným patří nejen pohoda u vody, ale taky dobré jídlo. Byli jste někdy na soutěži bramborových salátů nebo gulášů? Ty totiž každý dělá trochu jinak a každý je přesvědčen o tom, že ten jeho je nejlepší. Tak pojďte ochutnat.
1: Areál Rychvaldského Sokola patřil po roce opět gulášovému klání. Do soutěže se zapojilo 15 týmů a každý věřil, že právě jeho guláš bude lidem chutnat nejvíce.
2: Tradiční akce Rychvaldské gulášové klání, kterou pořádáme už po páté, je to ve spolupráci spolku Naš Rychvald, Sokol Rychvald a město Rychvald. Těšíme se na to, že návštěvníci přijdou, budou hlasovat, budeme mít i odbornou porotu, která bude vyhodnocovat guláše a samozřejmě bude hlasovat i veřejnost. Vstup je zdarma, je bohatý doprovodný program a letos to máme ve stylu westernu, takže budou i program takto laděný.
3: Každý tým musí navařit minimálně 20 litrů guláše. Každý tým musí mít k dispozici degustační porci, která obsahuje 1 deci šťávy a minimálně jeden kousek masa tam musí být. Náš tým vaří dneska 40 litrů guláše, děláme vepřový guláš. Náš guláš je výjimečný tím, že ho děláme z čuníka, který byl kojený ohnivou vodou, takže bude lehce pikantní.
4: Soutěžíme s hovězím maďarským gulášem, poctivým, musím podotknout, a vlastně vítězným. Minulý rok jsme se umístili na prvním místě v Boumině, takže to chceme nějak obhajovat. A ještě chci zmínit jako chválu mojí manželky karlovarský knedlík, který asi jsme jediní tady. A chci zmínit, že ho pěkně tuní a je čím dál tím lepší. Tady ta akce je výborná, skvělá, můžu doporučit. No.
1: Vítězným týmem se nakonec u veřejnosti stal westernový Richmond City Ranch a porotě nejvíce chutnal guláš od místních myslivců.
0: Už jste někdy jeli na lodi, loďce nebo alespoň na šlapadle? Za mě je to nejkrásnější způsob dopravy i zábavy. A třeba taky netradiční možnost, jak si prohlédnout Prahu. A možností je opravdu hodně.
5: Plavba po Vltavě patří mezi oblíbené letní aktivity metropole. Půjčovna šlapadel na Slovanském ostrově je otevřená za příznivého počasí každý den od 11 hodin a nabízí šlapadla, pramičky i oblíbené labutě.
6: Můžou si nás půjčit šlapadla pro 1 až 4 osoby, jak vidíte tady. Za vámi jsou vlastně ještě labutě. Ty půjčujeme taky a máme i šlapadla pro 5 osob s tím, že vlastně, kdyby měl někdo chuť si zaveslovat, tak si může půjčit i pramičky tamhle na konci. Lidi přijdou, jenom fungujeme na principu jako na matějské pouti. Takže kdo přijde, ten jede. Úplně nejlepší je to vlastně pod mostem Legií, když si projedete, tak tam vidíte krásně Karlův most, Pražský hrad, je tam Petřín, jsou tam takový ty žlutý tučňáci, tak to mají rádi lidi. Potom vlastně, když projedete okolo Střeleckého ostrova, tak na druhé straně vidíte ještě Tančící dům. Standardně půjčujeme na hodinu, s tím, že není problém si to půjčit klidně i na celý den, ale za tu hodinu ten okruh, co jsem popisoval, je úplně bez problému, se dá zvládnout.
5: Za hodinovou plavbu na šlapadle dáte 350 korun, na 5místném šlapadle pak 450 korun a na pramičce 300 korun.
6: Myslím si, že když někdo zvládne jezdit na kole, tak tohle je úplně to samé, s tím, že vlastně půjčujeme šlapadla i rodinám s dětmi, máme tady vesty pro ně, takže to není problém, půjčujeme zdarma. Když přijdou vlastně, tak na začátku u kasy jim řekneme nějaký pravidla. Důležitý je určitě dávat si pozor být 5 metrů aspoň od břehu a nejezdit za žluté boje, protože tam jsou potom splavy. Také tady máme vlastně parník, který jezdí kolem každou hodinu, takže když potká parník, tak určitě se musí vyhnout, protože velká loď má přednost.
5: Vyplout ale nemusíte jen přes den. Půjčovna totiž nabízí i noční plavby, při kterých máte možnost prohlédnout si osvětlené panorama historické Prahy přímo z hladiny řeky.
6: 5 minut před západem slunce, tak my musíme dávat lampičky, protože každé plavidlo musí být osvětlené. S tím je to vlastně taková romantická plavba, hodně to využívají páry, když přijdou třeba na nějaké rande.
5: K dispozici tady mají plavidla až pro 6 lidí a přímo v půjčovně si také můžete koupit i drobné občerstvení. Natália Vašková, Televize Praha.

0: snížená. Výhledově nám tam díky tomu narůstá možnost zhoršení kvality vody díky nárůstu sinic.
1: Sinice se už nyní částečně objevují v některých částech Rachlovské přehrady, ale i tady je zatím situace velmi dobrá.
2: Voda čistá, úžasná, úžasný prostředí, málo lidí. Je to tady moc pěkný.
3: Dobře se nám to tady líbí a je to tady hezký.
1: Bez obav pak můžeme zamířit i do plzeňských boleveckých rybníků.
4: Všechny rybníky, které sledujeme jako místa pro koupání, což je Šídlovský rybník, Kamen rybník, Senecký rybník a samozřejmě Velký Bolevecký rybník, vykazují pořád vysokou kvalitu vody s minimem sinic.
1: Podrobné informace o kvalitě vody zveřejňují hygienici na webových stránkách koupacivody.cz. Samozřejmě ale nejezdí na kontroly úplně všude. A tak třeba městská koupaliště musíme dohledávat na vlastním webu nebo na stránkách obcí.
0: Na stránkách, co nemáme uveřejněno, ale víme, že se odebírá a jsou taky v pořádku, jsou třeba koupaliště v obci Nezvěstice, které pravidelně zase výsledky jsou na stránkách k dispozici na stránkách obce, a nebo i třeba koupaliště na Tachovsku, popřípadě Klatovi, Sušice a podobně.
1: Horší zprávu máme bohužel pro vodáky. Berounka z Plzně je jen 3 cm nad limitem, Ohře z Karlových Varů už je pod ním a na hranici sjízdnosti je také Otava za Sušicí. Pro televizi ZAK Jonáš Novotný. Historický úspěch zaznamenali v uplynulých dnech nejen české tenistky na Wimbledonu, ale taky mladí motokrosaři na domácím světovém šampionátu. Mluvil jsem o tom s manažerem reprezentace. Dnes o motokrosu a dnes o motokrosu velmi pozitivně, protože máme velké světové úspěchy. Naším hostem je manažer národní reprezentace Emil Končil. Ahoj.
5: Ahoj.
1: Juniorské reprezentace, abych to řekl správně, nebo je to tak ten titul oficiálně?
5: Ano, ano.
1: Je to tak. Máme za sebou vlastně velké mistrovství, které se odehrávalo u nás, mistrovství světa, odehrávalo se na jihu Čech. A jak jsme si stáli jako Česká republika?
5: Tak jako pořádající země jsme měli 17 jezdců, který byli pozvaní do reprezentace České republiky. Z toho 3 se probojovali do nedělních finále a největším úspěchem asi 5. místo Milana Rubeše, 40. Benedikt Svoboda a 27. v kategorii 125. David Kadleček. Takže to, na co máme, jsme splnili a překvapení ve formě akorát 65. u Benedikta Svobody. Takže za nás to dopadlo asi tak, jak mělo.
1: Co jsem koukal, tak celkově Česká republika skončila 12., což je asi nejlepší umístění, co jsem tak jako dohledal v nějakých historických tabulkách. Co to vypovídá?
5: Je to v novodobé historii, je to tak, loni po mistrovství světa, na mistrovství světa ve Francii jsme byli 14., takže teď jsme byli 12. Zhruba před 2 rokama jsme začali dělat dětský juniorský projekt motokrosovej, kde vycházíme z poznatků MXGP Academy a je to holandský projekt. A myslíme si, že to prostě má vzestupnou tendenci a je to vidět na výsledkách ostatně, takže jako musíme v tom vydržet a myslíme si, že zase se dostaneme na výsluní s motokrosem.
1: Co jsem koukal, tak tam hodně vysoko se umístili Francouzi, Američani. Opravdu se k nám takhle sletěl úplně celý svět?
5: Bylo 40 zemí se účastnilo tohohle mistrovství světa a ta úroveň motokrosu i dětského juniorského motokrosu ve světě je neskutečná, takže jako máme se co učit a určitě máme co dohánět.
1: Oni to jsou, ono se řekne junioři, ale oni jsou to fakt děti, protože ta 65 to jsou opravdu malí kluci, ne?
5: Je to do 12 let, je to kategorie do 12 let, 85 do 14, máme 16 letý kluky na těch 125, jo, ale ty děti opravdu, co se týče těch 65, jsou to prostě dneska jezdci i úrovní a stylem a prostě je to jako neskutečný z toho světa, co přijíždí.
1: Já chápu, že u dospělých už potom mají sponzory, někdo jezdí jako tovární jezdec, ale tady jsou sponzoři asi hlavně rodiče.
5: Jako tady pochopitelně patří obrovský dík rodičům, protože díky rodičům vlastně, který dopřávají ten motokros tím dětem, co se týče času, financí a úplně všeho, nebejt jich, tak ty děti prostě tenhle sport ani dělat nemůžou, takže v tom jim patří obrovský dík a asi prostě by měla přijít zase doba, kdy ten motokros bude všeobecně podporovaný i partnerama nějakýma a tyhletím, protože si myslím, že to má vzestupnou tendenci a pokud to tak bude fungovat, tak si myslím, že je to otázka času a dostaneme se zase někam, kde jsme bývali.
1: Je to tak i v tomhletom dětským nebo v té juniorské kategorii, abych se někoho nedotkl, když už mu bude 14, asi by nechtěl, abych říkal, že je děti. Je to tak, že třeba si ho vyhlídne nějaký velký sponzor nebo už třeba nějaká továrna a řeknou,

0: ten je talentovaný, ten bude jednou hodně dobrý, ten je náš.
1: Je to tak, teďko třeba po mistrovství světa v kategorii 65 vyhrál francouzský reprezentant a už v pondělí rakouská značka s ním uzavírala smlouvu a stal se jezdcem této továrny. Takže prostě je to vyloženě o tom, jaký má přístup, pochopitelně, kdy nejde jenom o ten dílčí výsledek, ale je to přístup rodiny, je to přístup federace, je to přístup úplně všeho. A když se tam sejdou tyhle ty věci, tak pro tyhle kluky prostě je to nějaká budoucnost, která jim zaručuje, že na tom výsluní se budou půjdovat delší dobu a je jim to jenom přáno.
0: Mluvil jsi o tom, že u nás se to mění poslední dobou, že se zlepšuje to zázemí, dá se říct?
1: Je to pořád ještě furt, to vycházíme z toho, že je to závisí na rodičích hlavně. Musíme nějakým způsobem zabezpečit nebo respektive založit různý střediska, aby jsme měli pod kontrolou ty děti svým způsobem výkonnostně. To znamená, že i ty školení těch trenérů, kdy prostě musíme začít rozlišovat náborové věci, rozlišovat hobby motocross, rozlišovat výkonnostní motocross, plus pochopitelně, kde bude vrcholem ta reprezentace. A tyhle ty věci, pokud nezačneme dělat, kdy se nám budou míchat tyhle ty věci dohromady, tak je strašně těžký vybudovat z něčeho něco, co bude mít opravdu nějakou vzestupnou tendenci a nějaký výkonnostní růst. Ale myslím si, že i tímhletím prostě je to jeden z bodů, který řešíme a daří se to.
0: Říkal jsi, že druhým rokem jedeme v nějakém systému, který jsme koukali od Holanděnů, ano, správně pamatuju. Je to třeba už teď vidět, už se to podepisuje, nebo to je běh na dlouhou trať a bude to vidět za 10 let?
1: Je to vidět už v tom, že ta komunita těch rodičů chápe to, že dokážou přijmout radu v tom, že ty jezdci musí jezdit kvalitní závody a pochopitelně, pokud se nebudeme srovnávat s cizinou, nebudeme jezdit závody, které budou mít smysl výkonnostního charakteru, tak prostě ty děti nebo ty jezdci nemůžou stoupat, nemůžou mít prostě výkonnostně navrh oproti tím, který prostě nějakým způsobem i to berou jinak, ten motocross, jo? To neznamená, že všichni budou chtít jezdit mistrovství světa, všichni budou chtít být v reprezentaci, ale pokud ti lidi chtějí nějakým způsobem fungovat na mezinárodní bázi, tak musí jezdit mezinárodní závody a závodit s těma nejlepšíma.
0: Já vím, když jsme přijeli s mojí 6letou dcerou za tebou do Dobřan, tak si rovnou posadil na nějaký takový jako odrážedlo a jeď, elektrická motorčička. Funguje to takhle? Posadíš dítě na motorku a oni ty děti se moc nebojí, tak prostě jedou. A čím lepší má motorku, tím líp jezdí? Nebo prostě už to v těch dětech opravdu někde musí být?
1: V těch dětech pochopitelně, že ten talent je strašně moc důležitý, ale je to strašná dřina.
0: No a v tom následujícím, tedy mistrovství nebo v tom velkém finále, máme želízka v ohni?
1: Tak my teď odjíždíme na semifinále mistrovství Evropy do Estonska, tam jedou tři jezdci, dva v 65, jeden v 85 a podle toho semifinále pochopitelně budeme fungovat v lokti. Věřím klukům, že v tom Estonsku si poradí a podle výsledků, co zajížděli v Evropách už v Central Europe Zone, my spadáme po tuhle zónu, tak si myslím, že by mohli postoupit a že by měli přivést to jisté místo do lokte a nemůžeme jim držet jenom palce, protože ta atmosféra v lokti na MXGP je neskutečná. Celý Čechy to milujou, že jo, tohle, a je to prostě takový svátek českého motokrosu vždycky v tom červenci a přeju jim to.
0: Když se budou lidi chtít přijít podívat, kdy je ideální den, kdy pojedou třeba nějaký nabušený mladý a kdy se pojede hlavní závod?
1: Tak v sobotu se jedou hlavně ty evropské kategorie a tyhle ty závody a kategorie MXGP kvalifikace a v neděli jsou vyloženě závody MXGP, kdy jedou jedničky, dvojky, takže pochopitelně, že ta největší atmosféra je tam v tu neděli, ale takový to srdíčko, to závodění a ty juniory můžou vidět v sobotu.
0: Já budu držet palce, ať se nám daří. Budu držet palce hlavně, ať se nikomu nic nestane. A to by držím palce, ať tě to hlavně nadále baví.
1: Děkuji moc.
0: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě někde u motorek, a nebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se daří i vám.

0: Hezký dobrý den, dnes si budeme povídat o velké hudební události, která čeká plzeňský amfiteátr, ale zároveň má i takový zajímavý a dobročinný přesah. Mými hosty je Michála Gemrotová-Štiková, zakladatelka nadace Aneška, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A Pavel Višňovský, pořadatel zmíněné akce, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Já jsem sice řekl, že to je hudební událost, klidně můžeme říkat hudební událost desetiletí třeba, to se tak jako říká, ale neřekl jsem, co to bude, nechávám to na vás.
2: Tak my jsme se rozhodli udělat v plzeňském amfiteátru unikátní koncert hudební legendy a bude to koncert Diany Ross, který se uskuteční 29. července právě teda v plzeňském amfiteátru, jak už jste zmínil.
0: Mě překvapilo, že tahle zpěvačka, kterou všichni znají, nebo minimálně všichni znají ty její velký hity, ještě nikdy v České republice nekoncertovala. Čím to je?
2: Tak bylo docela složité vůbec teda se domluvit na tom, aby do České republiky přijela. Upřímně ta komunikace s managementem zpěvačky trvala více jak 2 roky. První podmínka byla, že nechce vystupovat v žádné velké aréně a proto vlastně se na to váže taková zajímavá náhoda, že jsme všichni z Plzně, náš tým je z Plzně. A vzpomněli jsme si na to, že jsme odtud vzešli, byly tedy takové naše první krůčky v rámci těch našich aktivit a rozhodli jsme se tedy využít prezentaci toho amfiteátru plzeňského, který se za to desetiletí velmi pozdvihl a myslíme si, že právě ten amfiteátr, což je největší český přírodní amfiteátr na Lachutině v Plzni, taky přesvědčil pro to, aby konečně navštívila Českou republiku.
0: Ten amfiteátr zažil obrovské koncerty, legendární Porta, která tam nalákala 10 000 lidí a byl to vlastně svátek. Potom velké koncerty Lucie, zrovna v těchto dnech tam probíhá velký Metal Fest, takže tradičně je to místo, které je plné. A jí se líbilo přímo tohle místo? Je to tak, že můžeme říct, že Plzeň přesvědčila, aby přijela do Čech?
2: Přesně tak. Nejenom Plzeň, ale právě ten amfiteátr na Lachutině jí přesvědčil pro to, aby se přijela konečně na české publikum podívat a aby ukázala svoji show, která je opravdu bezkonkurenční, je ve výborné kondici, můžeme si to ověřit při jejich vystoupeních, měla turné po Americe, po Japonsku a zpívají to v jejich letech naprosto perfektně, zpívá naživo a zároveň ta show je nádherná.
0: Vás jsem představil jako zakladatelku nadace Aneška, co vy máte společného s tím koncertem?
1: Tak já jsem moc šťastná, že vlastně nadace Aneška byla vždy produkcí nebo firmou Jaro Event podporovaná. Jakýkoliv koncert, kdy dělali, tak vždycky část výtěžku šla na nadaci Aneška, na naše dětičky. Nadace Aneška se věnuje dětem s pohybovým handicapem. A jsem moc šťastná, že zrovna tenhle ten koncert je ještě takový speciální, protože máme velmi silný příběh a to je naše Sofinka, která do nadace přišla jako úplně první. A tak nám spadla do klína taková úžasná holčička, která měla opravdu extrémně těžký začátek a nejenom začátek, ale celý její život bude velmi náročný, protože ona se narodila s mnohočetnýma mrtvicema a myslím si, že jedna z největších koulí na noze je to, že vlastně 3 týdny po tom, co se Sofinka narodila, tak jí zemřela maminka. To, že je dítě nemocný, je strašný. Kdo děti má, tak si to nedovede ani představit, aby jeho dítě mělo horečku, natož když má celoživotní postižení, který je náročný. Ale nemít u toho svoji mámu je prostě... Já vím, že Peťa Bogner, její táta, je skvělý chlap. Ten je opravdu tatínek na jedničku. On je skvělej a myslím si, že má fakt skvělýho parťáka a Sofinka udělala neuvěřitelný pokrok za tu dobu, co se my známe. Ale nemít mámu je velká bolest. Zatím to Sofinka třeba tolik nevnímá, ale jednou bude větší a bude stejně muset cvičit tak, jak cvičí doteď. Bude cvičit každý den, aby byla na tom líp a líp a bude jí to čekat celý život. To je její úděl a nemít po boku svoji mámu bude prostě pro ní jednou velmi náročný. A jsem šťastná, že Jaro Event a Diana Ross podpoří právě nadaci Aneška a tím pádem teď konkrétně Sofinku, která si to myslím opravdu zaslouží. A proto říkám, i kdybyste na ten koncert nešli, tak kupte lístky někomu z vašich blízkých, z vašich přátel, protože já Sofinku znám a opravdu, jestli něco za to stojí, tak Sofinka to je.
0: Tak děkuju za tohle představení vlastně té malé slečny, pro kterou ty peníze půjdou. Už to zaznělo, koupí vstupenky, podpoříme, ale vím, že se nějak peníze budou vybírat i přímo během koncertu.
2: Samozřejmě, nadace Aneška tam bude mít i vlastní stánek, bude tam určitě mít své zástupce a bude možnost tedy přispět přímo na Sofinku i během koncertu a samozřejmě i před koncertem, protože vycházejí články, vychází publikace o tom, že podporujeme právě přímo Sofinku a určitě na internetu už teď budou moci i vyhledat například QR kódy nebo údaje pro platbu a můžou přispět ještě před koncertem a samozřejmě i během toho koncertu.
0: Abychom se vrátili zpátky k té hudební produkci, jak moc složité je uspořádat koncert takovéhle velké hvězdy, která je zvyklá na světová pódia právě v Plzni v amfiteátru, protože, co si budeme povídat, ono tam to zázemí úplně super luxusní není, tak co všechno tam musíte přivést, udělat, změnit, aby tam Diana Ross mohla přijet?
2: Je toho opravdu hodně. Myslím si, že nikdo si nedokáže, kdo nedělá teda hudební produkce, představit, co to všechno obnáší. Samozřejmě tam budeme muset vystavit pódium, budeme tam muset vystavit stage, budeme tam muset taky vystavit backstage a zázemí teda pro umělce a nejenom pro Dianu Ross, protože to není jenom Diana Ross, ale je to samozřejmě celý její tým, který přijíždí do Plzně a bude součástí toho velkého koncertu. Každopádně amfiteátr na Lochotině má krásnou atmosféru sám o sobě a pro ty diváky to bude krásná zkušenost vidět takovou hudební legendu, slyšet její známé písně, jako je Ain't No Mountain High na I Will Survive a nebo třeba ikonická Upside Down ze seriálu Stranger Things. A bude to vlastně průřez i pro celou generaci lidí, protože to opravdu není jenom pro vyzrálé rodiče nebo prarodiče, ale ta hudba podle mě nemá limity a poslouchají opravdu i v dnešní době generace dvacátníků a myslím si, že to je krásná příležitost přijet, užít si léto, užít si krásný letní den a užít si ho společně třeba i s celou rodinou, zároveň vědět, že je takový přesah, jaký je, a to teda i ta podpora Sofinky. A přijet se podívat na krásné město, protože Plzeň je krásné město a myslím si, že to třeba plno lidí ani neví.
0: Stíháte vy při své práci a při péči o svoji rodinu zajít třeba právě na podobnou velkou akci?
1: Tak já jakožto zpěvačka říkám i mému manželovi, že ráda vyhledávám i klid. Ale je pravda, že takovouhle legendu, jako je Diana Ross, tak to si rozhodně nenechám ujít, už právě včetně toho, jaký neuvěřitelný přesah to má právě i pro Sofinku a pro nadaci Aneška, takže jsem moc šťastná, že budu u toho.
0: Jak bude celá ta show vypadat? Je to tak, že v 7 hodin začne zpívat Diana Ross a bude zpívat až do půlnoci?
2: Máme tady další překvapení pro všechny posluchače a pro ty, kteří se chystají na ten koncert. Celý koncert otevře čtyři tenoři, kteří minulý měsíc vystupovali v Carnegie Hall v Americe a v červenci otevřou celý koncert Diany Ross svým velkolepým vystoupením. Mm-hmm. Zároveň myslím, že je pro všechny, kdo navštíví tento koncert, i atraktivní, že se sem do Plzně, do plzeňského amfiteátru na Lochotině chystá celý český show business, včetně slovenského, takže budou mít i možnost potkat třeba nějaké hvězdy, ke kterým zhlíží, nebo umělce, které celý život chtěli potkat.
0: A potká je normálně v kotli. Nebo třeba ve frontě na pivo, protože já vím, že vy jste ty, kteří mají rádi Plzeň a přihlásí se k tomu, ať už Plzeň jakoukoliv, tak byste pro ně připravili zajímavou akci.
2: Určitě. My jsme si pro všechny plzeňáky a všechny lidi, kteří milují Plzeň, ať už tekutou, nebo právě tu městskou, připravili akci a mohou využít kód Plzeňák s tím, že si budou moci zakoupit 2 vstupenky za cenu 1. Takže Plzeňák, vstupenky můžete zakoupit v sítích Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka.
0: No a 29. července bude ten velký den, kdy se všichni potkáme v Plzni v amfiteátru na Lochotině. Já budu držet palce, aby vyšlo počasí, aby bylo takové správné, ideální koncertové. Každopádně si užijeme parádní léto. Děkuju za návštěvu.
1: My děkujeme za pozvání.
2: Děkujeme za pozvání.
0: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na tomhle velkolepém koncertě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.
3: Thank you.

0: Nejen dechberoucí příroda, ale také místo zatížené nepříliš radostnou minulostí. Pavlův Studenec. Ještě před druhou světovou válkou zde žilo více než 1000 obyvatel. Po válce přišel jejich odsun, obec se ocitla v pohraničním pásmu a v následujících desetiletích prakticky zmizela z mapy. Dnes její příběh připomíná tichý letní festival, který prostřednictvím vzpomínek pamětníků, výstav i společných setkání otevírá prostor k poznání historie tohoto výjimečného místa i k česko-německému porozumění.
1: Pavlu Studenec ožívá je tichý letní festival, je to taková specialita, se kterou si myslím, že jsme přišli jako možná úplně první. Je to vlastně takový sousedský setkání, kde nehraje hlasitá muzika, naopak je tu prostor pro to, aby vlastně lidi mohli rozjímat, dozvědět se něco o společné historii, vlastně setkat se, popovídat si a přespat na louce. Pavlu Studenec vlastně tady pro to setkání slouží jako taková historická kulisa nějaké společné historie. Není to vlastně o tom hledat třeba proč se tady co jak stalo, ale je to spíš o tom připomenutí těch lidí, kteří tady žili ty svoje běžné životy, co se vlastně dokáže stát, když jako se bohužel jako ty národy proti sobě obrátí. A my chceme, aby to tady byl prostor vlastně pro vznik nových přátelství a podobně.
0: Festival vzniká v úzké spolupráci s Pamětí národa, která pro návštěvníky připravila tematické instalace, výstavy i další doprovodný program, přibližující osudy zdejších obyvatel.
2: Všichni návštěvníci festivalu si můžou nejprve prohlídnout výstavu Vysídlení dosídlení, která vlastně mapuje příběhy lidí, kteří opouštěli místa a na jejich vlastně do jejich domovů se stěhovali lidé zase z jiných míst. Máme tady dále stánek Paměti národa a kinokavárnu, kde si lidé můžou seznámit s dokumenty, které jsme vytvořili. A krom toho jsme tady připravili několik landartových instalací, které vlastně obnovují ten život Pavlově Studenci nebo snaží se o to, vypráví příběhy lidí, kteří tady žili.
0: Přímo z řad pamětníků, kteří zde před odsunem prožili své dětství, vzešel také nápad na obnovení staré tradice šáfaja, která zde proběhla naposledy před 81 lety.
3: Jeden pán se mu podařilo vlastně, nebo jeho rodičům při odsunu tady z Pavlova Studence zachránit Madonu, což vlastně byla takový důležitý artefakt té celé slavnosti. Ty Madony existovaly 4 a jednu z nich právě se podařilo zachránit a díky tomu vlastně se může i dnes znovu účastnit téhle akce. Velkým přáním toho pána bylo, aby se Madona mohla znovu podívat do Pavlova Studence. Takže po 81 letech se tomu tak dneska stane.
1: Ta slavnost vlastně původně spočívala v tom, že měla přinést dobrou úrodu, dobrý počasí, prošla.

0: vlastně nějakou transformací, protože původně to byla staroněmecká slavnost. S příchodem křesťanství se ten rámec trošku změnil, nicméně ta podstata zůstávala stejná. Byl to den, kdy se na Pavlově Studenci slavilo vlastně nejvíc, byl to největší svátek vlastně za celý rok.
1: Letošní festival Pavlův Studenec ožívá, je sice u konce, v příštích letech ho ale bude moci opět navštívit každý, kdo má zájem o historii i poznání místní krajiny. Z Pavlova Studence pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
2: Rozfrézovaná vozovka, těžká technika a pracující dělníci. Tak v těchto dnech vypadá ulice v Plzni na Roudné, kde probíhá rozsáhlá rekonstrukce komunikace. Přestože je úsek zcela uzavřený pro běžnou dopravu, někteří řidiči si zákaz vjezdu vykládají po svém.
3: My bychom rádi aktuálně apelovali na všechny řidiče motorových vozidel, aby důsledně respektovali zákazovou značku zákaz vjezdu mimo vozidel stavby, a to na okružní křižovatce, která souvisí s opravou a rekonstrukcí ulice na Roudné, protože v úseku zhruba 1 kilometru se zde provádí stavební práce, pohybuje se zde také stavební technika a vjezd vozidel zde komplikuje právě tyto stavební práce, pohyb vozidel anebo prostředku MHD.
2: Úsek je aktuálně průjezdný Kyvadlově. Dopravu řídí světelná signalizace. Oficiálně je vjezd povolen pouze autobusům veřejné dopravy, vozidlům stavby a případně těm, kteří v okolí bydlí. Realita je však jiná. Řidiči osobních aut zákaz ignorují a jezdí sem buď podle navigace, nebo takzvaně naslepo.
4: Já se potřebuji dostat do fakultky, do práce.
3: Budete muset potom z druhé strany, anebo doporučuji tady, když vás otočím, tak vyjet z horem, potom
4: no
3: nemáte nahoru,
4: no,
3: nad Hornáta.
4: No.
3: Na minou volbu nemáte.
2: Už v prvních dnech omezení se ukázalo, že půjde o větší problém a o nebezpečné situace nebude nouze. Městská policie proto na místo posílá své hlídky.
3: Od doby, kdy se vlastně začala realizovat ta uzavírka ulice na Roudné, tak jsou zde hlídky v podstatě pravidelně. Nechci zmiňovat časy ani přímo konkrétní časové úseky, kde se zde hlídky vyskytují, ale je to nárazově, je to každý den.
2: Jen za dobu našeho natáčení chtěla místem projet více než 10 vozidel.
5: Já ani nevím, jestli teda tam něco je, nějaké upozornění, že jo, koukáte na ty auta, abyste, že jo, za přednost jízdy a tak, a najednou je tady značka.
6: Vzhledem tomu, že nejsem zpozněná nebo podobně a potřebuji se dostat do nemocnice na schůzku, tak mi je navigace neukázala žádnou jinou možnost, takže jakoby... Bohužel jsem se nechal ovlivnit.
7: Všim se značky.
2: Že by bylo místo špatně značené, ale plzeňští strážníci odmítají.
3: Máme určitě za to, že úsek je velmi dobře osazen dopravními značkami, kdy zákazová značka je velmi dobře viditelná přímo už z ústí okružní křižovatky, takže zdali je to schválnost nebo pouze nevšímavost řidičů, už můžeme pouze polemizovat.
2: Omezení v Plzni na Roudné je jedním z mnoha, s nímž se musí řidiči v Plzni potýkat.
8: Snažíme se jednak ty uzavírky naplánovat v čase, tak aby jedna neovlivnila druhou, a i ta samotná opatření se vždycky volí takovým způsobem, aby se do plynulosti dopravy projevovala co nejméně.
2: Rekonstrukce silnice na Roudné skončí 7. srpna. Do té doby si řidiči musí dávat velký pozor, kam vjíždí. Jinak jim může hrozit pokuta až 1500 korun. Z Plzně pro televizi ZAK připravili Marie Osvaldová a Lenka Prokšová.
9: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve 2. červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
10: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
9: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
11: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
12: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
13: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů a furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam plně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak kopíroval.
9: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
10: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
9: Čeští zástupci

0: patří ke světové elitě, čemuž odpovídaly i dosažené výkony.
1: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím, jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
0: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
2: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
0: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaili. Ze Staňkova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
3: Od začátku července slouží ve Varšavské ulici nové veřejné toalety. Nahradili původní sociální zařízení u Alžbětiných lázní, které už bylo v nevyhovujícím technickém stavu.
4: Máme obrovskou radost, že se na Varšavské ulici, což je velmi strategické místo v Karlových Varech, přímo v centru, kousíček od tržnice, budou otevírat nové toalety.
3: Nové sociální zařízení vzniklo z modulového systému. K dispozici jsou toalety pro ženy i muže, bezbariérové zázemí pro imobilní návštěvníky i prostor pro obsluhu. Otevřeno je každý den od 8 do 20 hodin, během Mezinárodního filmového festivalu až do 10. večer.
4: Cena za využití toalet je nastavena stejně jako na tržnici, to znamená 10 korun. Budeme tady mít celodenní službu, takže doufám, že i tato služba, veřejná služba, bude ku prospěchu nejen našich obyvatel, ale také návštěvníků Karlových Varů.
5: Spousta lidí tady hledá toaletu a není jako kde, takže jako a i lidi jsou rádi, že to je poblíž.
6: Někdy asi jo, pak člověk hledá, kam musí do restaurace někam, takže někdy se to asi hodí.
7: Určitě je to důležitý, protože záchody se tak nenajdou nikde. Takže si myslím, že to je fajn.
3: Vybudování nových toalet stálo přibližně 6 milionů korun bez DPH. 2 miliony pokryla dotace Karlovarského kraje na podporu cestovního ruchu v památce UNESCO. Ve městě je nyní v provozu 6 veřejných sociálních zařízení. Martina Straková, televize ZAK.
0: Léto, pohyb a trocha soutěžního napětí. Oblíbená prázdninová štafeta vstoupila už do svého 23. ročníku a znovu láká celé rodiny k objevování zajímavých míst regionu. Letos poprvé zavítala kromě Plzeňského i do Karlovarského kraje a nabízí rekordní počet cílů.
8: Princip prázdninové štafety spočívá v tom, že vybereme většinou 5 desítek, letos je to 8 desítek soutěžních cílů, které mají děti a s nimi samozřejmě jejich rodiče, prarodiče, takže celé rodiny, navštívit v průběhu prázdnin, navštěvují je, vyfotí se na nich, letos nově můžou použít i QR kody, takže to je další novinka a v podstatě ve chvíli, kdy splní 15 soutěžních cílů, tak v tu chvíli jsou zařazeni do slosování.
0: Jedním z 8 desítek cílů je také areál Škodalent, kde organizátoři připravili mimo jiné i speciální rodinnou naučnou stezku využívající QR kódy.
9: Na panelech je například, v kterých letech vznikaly první přírodní rezervace v kraji, kolik je národních parků v kraji. Je to spíš ne zaměřený na jednotlivé cíle, jako ta prázdninová štafeta, ale spíš na takové zajímavosti právě v tom tématu, který otevírá ta prázdninová štafeta. A je to formou kvízu, takže návštěvník si přečte otázku, má tam A, B, C a samozřejmě pokud odpoví, tam jsou přesně instrukce, bude vyhodnocený.
0: Dalšími turistickými cíly jsou například hrady, stezky, ale i jiné zajímavosti.
8: Z těch úplně nejnavštěvovanějších je to třeba Arboretum Sofronka v Plzni, a z Karlovarského kraje je to hrad Cheb a třeba jedna věc, která je z těch úplně nejnavštěvovanějších, ve Zbyroze je zapíchnutý ve skále meč. Takové krásné místo, takže třeba i to.
0: Po stopách prázdninové štafety se vydala i 9letá Jasmín.
10: Líbí se mi tady prázdninová štafeta. Už jsem byla na Radyni, na Homolce a tady ve Škodalendu a plánuju někam ještě sdělat těch 15 cílů.
0: Za skvělý nápad považuje prázdninovou štafetu také starosta centrálního obvodu David Procházka.
11: Náš kraj je úžasný, nicméně, když se jako dítě vzpomenu, tak k tomu obdivování hradů, zámků, těch

0: turistických cílů jsem přece jenom musel trošičku dorost a proto věřím, že kor pro ty menší děti, tak návštěva tuto ohradu u nás ve Škodalandu spolu s těma dalšíma atrakcemi, které tady máme, tak tu turistickou štafetu oživí a jsem moc rád, že tady ten Škodaland jedním z cílů je.
1: Vyhlášení vítězů prázdninové štafety se uskuteční 13. září na hradu Radyně. Těm nejúspěšnějším tam předá ceny Karel IV. Se svojí družinou. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Obloha nad Staňkovem na Plzeňsku patřila těm nejlepším parašutistům z Česka. Právě tamní letiště hostilo otevřené mistrovství republiky.
1: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve druhém červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
2: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
1: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
3: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
4: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
5: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů a furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený, se svým asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam plně přistanu, až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak kopíroval.
1: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný, dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
2: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
1: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
6: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
1: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
7: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok a já říkám, hrozně moc si to vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
1: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaili. Ze Staňkova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Pouťové atrakce, staročeský jarmark i mezinárodní folklorní festival. Klatovy opět hostili jednu z největších kulturních akcí v regionu, která každoročně přiláká tisíce návštěvníků z Česka i zahraničí.
8: Historické centrum Klatov se od středy 8. do neděle 12. července proměnilo v místo, kde se střetávají náboženské tradice, lidová kultura i pouťová zábava. Klatovská pouť a 31. ročník Klatovského folklorního festivalu i letos nabídli program, který oslovil návštěvníky všech generací.
9: Klatovská pouť je tradičně největší letní slavnost, která v našem městě se koná. Od pátka do neděle se město zaplní nejen hudbou, tancem, ale třeba také pouťovými atrakcemi, tržištěm a výstavou jak v Klatovském pavilonu skla, tak třeba u karafiátníků. A pokud by toho nebylo dost, popojdou o kousek dál do jezuitské koleje, kde je tábor ostrostřelců, v letním kině jsou heligonkáři, no a samozřejmě, že ty nejmladší tu nevydrží. O kilometr výše spousta pouťových atrakcí a tam už od včera je mimořádně život.
8: Vedle pouťových atrakcí patří ke koloritu klatovské pouti také staročeský jarmark. Každoročně sem přijíždějí desítky řemeslníků a prodejců nejrůznějších výrobků.
10: No s tím pouťové samozřejmě akce po republice, kde v těchto končinách, v jižních Čechách a Pošumaví jsou poutě nesmírně tradiční, kam se vždycky těším. Je tady úžasná atmosféra. Oproti severu, kde jsem od Liberce z Českého ráje, tak tam ač poutě jsou, tak nemají takového ducha, jako je tady. Proto se sem rád vracím a snažím se tady tu atmosféru ještě zpestřit svými bylinkami, aby zákazník, který se mě po roce, po dvou, po třech vrátí, aby zde nacházel cosi nového.
8: Významnou součástí pouti je ovšem zejména Mezinárodní folklorní festival. Ten letos do Klatov opět přivedl soubory z řady zemí Evropy a nabídl divákům pestrou přehlídku lidových tanců, hudby i tradičních krojů.
11: Přijeli soubory z Řecka, Francie, Lotyšska, Německa, Slovenska, Moravy a Čech. A určitě takovým highlightem toho festivalu bude páteční koncert Hrubé hudby, což je horňácká hudba, která zpracovává netradičním způsobem s moderními prvky folklorní písničky. Potom v sobotu během odpoledne budou probíhat folklorní pořady během celého odpoledne na Klatovském náměstí a vyvrcholením bude festivalový gala program od 8 hodin a ten bude trvat až do půlnoci.
8: Z původně náboženské pouti se během let stala událost, která daleko přesahuje svůj historický význam. Vedle duchovní tradice dnes připomíná také bohatství lidové kultury a spojuje místní obyvatele i návštěvníky z celé republiky. Z Klatov pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Už 4 roky využívají hasiči v Mostě novou moderní zbrojnici, která poskytuje kvalitní zázemí jak téměř 100 hasičů, tak i specializované technice. Zbrojnice vznikla i díky přispění Evropské unie.
12: Už 4 roky mají hasiči v Mostě novou hasičskou zbrojnici. Díky ní jsou mnohem lépe připraveni na mimořádné události a jejich zázemí zcela odpovídá náročnosti hasičské profese.
13: Jedná se teda o novou centrální hasičskou stanici v Mostě. Nyní se nacházíme v areálu této stanice. Začala se realizovat stavba v roce 2019 a kolaudace proběhla v únoru roku 2022, takže nyní jsme zde 4. rokem. Tato stanice v podstatě je předurčená na, máme speciální techniku na stabilizaci budov a vlastně tahání osob z výkopů. Máme zde speciální předurčenou techniku pro celý kraj na tyto typy událostí.
12: Stanice nahradila 40 let starou staticky narušenou budovu. Mostečtí hasiči mají v nové zbrojnici krom jiného také veškeré vybavení potřebné ke své fyzické přípravě.
13: Před touto celá novou hasičskou stanicí zde byla vlastně od roku 1970 zde stála stará hasičská stanice, která v podstatě postupem času byla značně staticky narušená, vyskytovala se v nich plíseň a v podstatě bylo doporučeno i statiky celou tuto stanici zbourat a vystavit novou. Jsme velice spokojeni s výstavbou této stanice a s žitím v této nové stanici. Je to v podstatě nesrovnatelné s tou minulou stanicí. Máme zde celá nové prostory, máme každou místnost máme klimatizovanou, máme zde saunu, posilovnu, tělocvičnu pro hasiče, máme zde venkovní sportovní prostory, takže jsme plně maximálně spokojeni.
12: Stanice pro téměř 100 hasičů vznikla i díky podpoře Evropské unie.
13: Celkově hasičský záchranný sbor dostal na toto dotaci v rámci projektu Evropské unie REACT-EU výši 96 milionů korun.
12: Centrální hasičská stanice v Mostě realizuje 10 až 12 výjezdů každý den. Stanici musí hasiči opustit do 2 minut od vyhlášení poplachu.
0: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace.
14: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
15: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
14: S rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
15: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
14: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
16: Peče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
17: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
18: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do Lázny, tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
14: Zdejší Lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř, naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
15: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Na další protipovodňové opatření mohou města a obce získat peníze z nového dotačního programu. O podporu chce žádat také Povodí Moravy na pokračování čtvrté etapy ochrany jihu Olomouce. Město zároveň připravuje další projekty, díky kterým může dokončit ochranu před velkou vodou.
19: Od ničivých povodní, které na podzim zasáhly Olomoucký kraj, uplynou téměř 2 roky. Města a obce dále pokračují v budování protipovodňových opatření. Například Olomouc loni dokončila jejich 4. etapu, která ochrání Nový Svět a Nemilany před velkou vodou. S financováním dalších projektů má pomoci nový dotační program, který při návštěvě kraje představil ministr životního prostředí Igor Červený.
20: Jsme zde v předchozím období jako ministerstvo životního prostředí investovali peníze. Je to vlastně proti právě těm protipovodňovým opatřením, cca 180 milionů korun. A ta nová dotace má právě pomoci vlastně pokračovat v dalších etapách.
21: Výzva na protipovodňová opatření má celkovou alokaci z operačního programu životní prostředí ve výši 2 miliardy korun, přičemž jsme připraveni alokaci případně navýšit, pokud projekty budou. Jedná se o projekty na přírodě blízká protipovodňová opatření, to znamená, podporujeme revitalizaci toků tak, aby v případě povodňových stavů se voda mohla volně odtékat do krajiny a postupně zasakovat.
19: Města a obce mohou už nyní o dotaci žádat do prosince letošního roku. O státní podporu má zájem také Povodí Moravy na pokračování 4. B etapy protipovodňových opatření na jižní straně Olomouce,
22: která je zatím v rozpočtově ve výši nějakých 430 milionů korun, předpokládáme právě využití těch dotačních prostředků z této nové otevřené výzvy.
23: Tak Olomoučané si jistě pamatují a příští rok to bude 30 let od roku 1997, kdy město Olomouc zasáhla ta ničivá povodeň, která zasáhla asi třetinu města a přímo se dotkla přibližně 30 tisíc obyvatel. Jsem rád, že se nám z Povodí Moravy, ministerstvem životního prostředí a státním fondem životního prostředí daří za ty poslední dekády budovat protipovodňovou ochranu města, protože ji považuji nejen, ale věřím, že většina Olomoučanů za nejdůležitější.
19: Loni dokončená protipovodňová opatření chrání více než 2000 lidí na jihu města. Hráz odolá průtoku až 650 kubíků za sekundu, což odpovídá zhruba 400leté vodě.
22: Ani především tady část Nemila na pravém břehu řeky Moravy, revitalizaci jak řeky Moravy nebo břehu řeky Moravy, tak napojení slepého ramena, které bude neustále zvodněné. Pak jsou zde nějaké přírodě blízké prvky jako tůňky, náhradní výsadba v počtu třeba stromů. Zde bylo vysazeno nějakých 1800 stromů, 1700 keřů, jak měkkého, tak tvrdého luhu. Čili je to takový komplex opatření, který pomůže nejen při zvládání těch povodňových průtoků, ale i v době sucha pomůže s posílením biodiverzity říční nivy.
23: Neméně důležitá bude celkové dobudování protipovodňové ochrany, to znamená nadcházející 3. etapa, na kterou nyní děláme architektonicko-krajinářskou soutěž. A v neposlední řadě, a je to klíčové, aby město získalo ochranu před, řekněme, 400letou vodou, tak je důležitý i ten sever města, kde se řeka Morava vlévá do Olomouce, to znamená v městské části Chomoutov, udělat taktéž protipovodňová opatření.
19: Městskou část před 2 lety velká voda také zasáhla, zatímco centrum města se díky protipovodňové ochraně podařilo udržet. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Masarykovo náměstí v Uherském Brodě ožilo tóny bubnů a orchestru. Nebylo to ale jen tak nějaké vystoupení. Hudebníci totiž dorazili z nizozemského Nardenu.
2: Schlachwerk Group Narden a Jong, to je dvojice nizozemských hudebních skupin, které v sobotu dorazili do Uherského Brodu, aby pořádně rozproudili letní atmosféru na Masarykově náměstí. Mládežnický orchestr spolu s bubenickým uskupením ovšem nepřivezl žádnou nudnou klasiku, právě naopak. Nebojí se experimentovat s popovými a tanečními prvky, zasazenými do typického orchestrálního stylu.
3: Přijeli naši holandští přátelé z našeho partnerského města z Nardenu, kteří jsou o tomto víkendu ve Starých Hrozenkově na kopančářských slavnostech. No a sami nás oslovili, jestli by mohli přijet i k nám do Brodu zahrát, tak samozřejmě jsme za to rádi, že tady přišli potěšit naše občany, protože jezdí k nám zhruba co každé 2 roky, zejména na ty bílokarpatské slavnosti. Teď se letos nemohli zúčastnit, ale protože jsme věděli, že jdou nyní, takže zahráli, jejich hudba je velice temperativní a lidé i tady z Uherského Brodu je máme moc rádi.
2: Město Uherský Brod je neodmyslitelně spjato s Janem Amosem Komenským, který je pohřben právě v Nardenu. Spolupráce s tímto nizozemským městem je proto pochopitelná a uherskobrodští zastupitelé se jí snaží poctivě rozvíjet.

0: nedávno, jak byly bělokarpatské slavnosti, tak přijeli představitelé z holandského Nardenu k nám do Uherského Brodu, jak pan starosta, tak místostarosta, a hovořili jsme o další vzájemné spolupráci právě s Holandskem a chtěli bychom rozšířit, a máme obě strany zájem na to, aby se naše školské organizace propojily, a tam už probíhá nějaká základní domluva. Chceme to zkusit na úrovni středních škol, kdy se vzájemně podobné školské zařízení vzájemně kontaktují, a chtěli bychom tam udělat vzájemné výměny vlastně studentů.
1: Pokud ovšem milovníci kultury nezvažují cestu do Holandska, připravilo si pro ně město zajímavý letní program. Příkladem může být Fire Festival nebo experimentální ročník Augustfestu, který po vzoru německého Oktoberfestu nabídne ochutnávku piv, dobré jídlo a hudbu. Chystá se také otevření zrekonstruovaného prostoru přímo v centru Uherského Brodu.
0: Ještě bych takto rád předběžně pozval naše spoluobčany na pátek 18. září, to je datum, kdy bychom slavnostně chtěli otevřít panskou zahradu, která se rekonstruuje, kde to bude krásné kulturní zázemí anebo volnočasové zázemí, a chtěli bychom to otevřít v rámci Dnů evropského kulturního dědictví, které se každoročně koná nejenom v různých městech, ale také u nás v Uherském Brodě, kdy budeme otvírat různé památky, které město má, a v rámci toho bychom i chtěli otevřít tu panskou zahradu.
2: Z dnešního týdne v regionech už je to všechno. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Víte, že letos Hurvínek slaví svoje sté narozeniny. Možná i vás tahle loutková postavička s nezaměnitelným hlasem provázela dětstvím. Taky nezapomeňte třeba připít na zdraví. No a hned je důvod k oslavě. Další dobré zprávy přidáváme z našich regionů. K létu a dovoleným patří nejen pohoda u vody, ale taky dobré jídlo. Byli jste někdy na soutěži bramborových salátů nebo gulášů? Ty totiž každý dělá trochu jinak a každý je přesvědčen o tom, že ten jeho je nejlepší. Tak pojďte ochutnat.
1: Areál Rychvaldského Sokola patřil po roce opět gulášovému klání. Do soutěže se zapojilo 15 týmů a každý věřil, že právě jeho guláš bude lidem chutnat nejvíce.
2: Tradiční akce Rychvaldské gulášové klání, kterou pořádáme už po páté, je to ve spolupráci spolku Naš Rychvald, Sokol Rychvald a město Rychvald. Těšíme se na to, že návštěvníci přijdou, budou hlasovat, budeme mít i odbornou porotu, která bude vyhodnocovat guláše a samozřejmě bude hlasovat i veřejnost. Vstup je zdarma, je bohatý doprovodný program a letos to máme ve stylu westernu, takže budou i program takto laděný.
3: Každý tým musí navařit minimálně 20 litrů guláše. Každý tým musí mít k dispozici degustační porci, která obsahuje 1 deci šťávy a minimálně jeden kousek masa tam musí být. Náš tým vaří dneska 40 litrů guláše, děláme vepřový guláš. Náš guláš je výjimečný tím, že ho děláme z čuníka, který byl kojený ohnivou vodou, takže bude lehce pikantní.
4: Soutěžíme s hovězím maďarským gulášem, poctivým, musím podotknout, a vlastně vítězným. Minulý rok jsme se umístili na prvním místě v Boumíně, takže to chceme nějak obhajovat. A ještě chci zmínit jako chválu mojí manželky karlovarský knedlík, který asi jsme jediní tady. A chci zmínit, že ho pěkně tuní a je čím dál tím lepší. Tady ta akce je výborná, skvělá, můžu doporučit. No.
1: Vítězným týmem se nakonec u veřejnosti stal westernový Richmond City Ranch a porotě nejvíce chutnal guláš od místních myslivců.
0: Už jste někdy jeli na lodi, loďce nebo alespoň na šlapadle? Za mě je to nejkrásnější způsob dopravy i zábavy. A třeba taky netradiční možnost, jak si prohlédnout Prahu. A možností je opravdu hodně.
5: Plavba po Vltavě patří mezi oblíbené letní aktivity metropole. Půjčovna šlapadel na Slovanském ostrově je otevřená za příznivého počasí každý den od 11 hodin a nabízí šlapadla, pramičky i oblíbené labutě.
6: Můžou si u nás půjčit šlapadla pro 1 až 4 osoby, jak vidíte tady. Za vámi jsou vlastně ještě labutě. Ty půjčujeme taky a máme i šlapadla pro 5 osob s tím, že vlastně, kdyby měl někdo chuť si zaveslovat, tak si může půjčit i pramičky tamhle na konci. Lidi přijdou, jenom fungujeme na principu jako na matějské poutě. Takže kdo přijde, ten jede. Úplně nejlepší je to vlastně pod mostem Legií, když si projedete, tak tam vidíte krásně Karlův most, Pražský hrad, je tam Petřín, jsou tam takový ty žlutý tučňáci, tak to mají rádi lidi. Potom vlastně, když projedete okolo Střeleckého ostrova, tak na druhé straně vidíte ještě tančící dům. Standardně půjčujeme na hodinu, s tím, že není problém si to půjčit klidně i na celý den, ale za tu hodinu ten okruh, co jsem popisoval, je úplně bez problému, se dá zvládnout.
5: Za hodinovou plavbu na šlapadle dáte 350 korun, na 5 místním šlapadle pak 450 korun a na pramičce 300 korun.
6: Myslím si, že když někdo zvládne jezdit na kole, tak tohle je úplně to samé. S tím, že vlastně půjčujeme šlapadla i rodinám s dětmi, máme tady vesty pro ně, takže to není problém, půjčujeme je zdarma. Když přijdou vlastně, tak na začátku u kasy jim řekneme nějaký pravidla. Důležitý je určitě dávat si pozor být 5 metrů aspoň od břehu a nejezdit za žluté boje, protože tam jsou potom splavy. Také tady máme vlastně parník, který jezdí kolem každou hodinu, takže když potká parník, tak určitě se musí vyhnout, protože velká loď má přednost.
5: Vyplout ale nemusíte jen přes den, půjčovna totiž nabízí i noční plavby, při kterých máte možnost prohlédnout si osvětlené panorama historické Prahy přímo z hladiny řeky.
6: 30 až 45 minut před západem slunce, tak my musíme dávat lampičky, protože každé plavidlo musí být osvětlené. S tím je to vlastně taková romantická plavba, hodně to využívají páry, když přijdou třeba na nějaké rande.
5: K dispozici tady mají plavidla až pro 6 lidí a přímo v půjčovně si také můžete koupit i drobné občerstvení. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Máte na výlet nebo dovolenou namířeno na západ Čech? Pak pro vás mám dobrou zprávu. Ve všech kontrolovaných přírodních koupalištích se můžete bez obav schladit. Kvalita vody je zatím velmi dobrá. Podle posledního měření hygieniků jsou všechna koupací místa v našem regionu na jednotce nebo dvojce. Zhoršená kvalita je pouze na Babylonu na Domažlicku.
7: Koupací vody v rámci celého Plzeňského kraje jsou bezproblémové. Problémem zůstává jenom nižší hladina vod vzhledem k tomu, že je nedostatek dešťových srážek, takže i ty hladiny těch vodních nádrží a vlastně míst, která se využívají ke koupání, bývají snížená. Výhledově nám tam díky tomu narůstá možnost zhoršení kvality vody díky nárůstu sinic.

0: hygienici na webových stránkách koupacívody.cz. Samozřejmě ale nejezdí na kontroly úplně všude. A tak třeba městská koupaliště musíme dohledávat na vlastním webu nebo na stránkách obcí.
1: Na stránkách, co nemáme uveřejněno, ale víme, že se odebírá a jsou taky v pořádku, jsou třeba koupaliště v obci Nezvěstice, které pravidelně zase výsledky jsou na stránkách k dispozici na stránkách obce, a nebo i třeba koupaliště na Tachovsku, popřípadě Klatovi, Sušice a podobně.
0: Horší zprávu máme bohužel pro vodáky. Berounka z Plzně je jen 3 cm nad limitem, Ohře z Karlových Varů už je pod ním a na hranici sjízdnosti je také Otava za Sušicí. Pro televizi ZAK Jonáš Novotný. Historický úspěch zaznamenali v uplynulých dnech nejen české tenistky na Wimbledonu, ale taky mladí motokrosaři na domácím světovém šampionátu. Mluvil jsem o tom s manažerem reprezentace. Dnes o motokrosu a dnes o motokrosu velmi pozitivně, protože máme velké světové úspěchy. Naším hostem je manažer národní reprezentace Emil Končil. Ahoj.
2: Ahoj.
0: Juniorské reprezentace, abych to řekl správně. Nebo je to tak ten titul oficiálně?
2: Ano, ano.
0: Je to tak. Máme za sebou vlastně velké mistrovství, které se odehrávalo u nás, mistrovství světa, odehrávalo se na jihu Čech. A jak jsme si stáli jako Česká republika?
2: Tak jako pořádající země jsme měli 17 jezdců, kteří byli pozvaní do reprezentace České republiky. Z toho 3 se probojovali do nedělních finále a největším úspěchem asi 5. místo Milana Rubeše, 40. Benedikt Svoboda a 27. v kategorii 125. David Kadleček. Takže to, na co máme, jsme splnili a překvapení ve formě akorát 65. u Benedikta Svobody. A takže za nás to dopadlo asi tak, jak mělo.
0: Co jsem koukal, tak celkově Česká republika skončila 12., což je asi nejlepší umístění, co jsem tak jako dohledal v nějakých historických tabulkách. Co to vypovídá?
2: Je to v novodobí historii, je to tak, loni po mistrovství světa, na mistrovství světa ve Francii jsme byli 14., takže teď jsme byli 12. Zhruba před 2 rokama jsme začali dělat dětský juniorský projekt motokrosovej, kde vycházíme z poznatků MXGP Akademie a je to holandský projekt. A myslíme si, že to prostě má vzestupnou tendenci a je to vidět na výsledkách ostatně, takže jako musíme v tom vydržet a myslíme si, že zase se dostaneme na výsluní s motokrosem.
0: Co jsem koukal, tak tam hodně vysoko se umístili Francouzi, Američani. Opravdu se k nám takhle sletěl úplně celý svět?
2: Je bylo 40 zemí se účastnilo tohohle mistrovství světa a ta úroveň motokrosu i dětského juniorského motokrosu ve světě je neskutečná, takže jako máme se co učit a určitě máme co dohánět.
0: Oni to jsou, ono se řekne junioři, ale oni jsou to fakt děti, protože ta 65 to jsou opravdu malí kluci, ne?
2: Je to do 12 let, je to kategorie do 12 let, 85 do 14, máme 16 letý kluky na těch 125, jo, ale ty děti opravdu, co se týče těch 65, jsou to prostě dneska jezdci i úrovní a stylem a prostě je to jako neskutečný z toho světa, co přijíždí.
0: Já chápu, že u dospělých už potom mají sponzory, někdo jezdí jako tovární jezdec, ale tady jsou sponzoři asi hlavně rodiče.
2: Jako tady pochopitelně patří obrovský dík rodičům, protože díky rodičům, vlastně, který dopřávají ten motokros tím dětem, co se týče času, financí a úplně všeho, nebejt jich, tak ty děti prostě tenhle sport ani dělat nemůžou. Takže v tom jim patří obrovský dík a asi prostě by měla přijít zase doba, kdy ten motokros bude všeobecně podporovaný i partnerama nějakýma a tyhle tím, protože si myslím, že to má vzestupnou tendenci a pokud to tak bude fungovat, tak si myslím, že je to otázka času a dostaneme se zase někam, kde jsme bývali.
0: Je to tak i v tomhletom dětským nebo v té juniorské kategorii, abych se někoho nedotkl, když už mu bude 14, asi by nechtěl, abych říkal, že je děti. Je to tak, že třeba si ho vyhlídne nějaký velký sponzor nebo už třeba nějaká továrna a řeknou, ten je talentovaný, ten bude jednou hodně dobrý, ten je náš?
2: Je to tak, teďko třeba po mistrovství světa v kategorii 65 vyhrál francouzský reprezentant a už v pondělí rakouská značka s ním uzavírala smlouvu a stal se jezdcem této továrny. Takže prostě je to vyloženě o tom, jaký má přístup pochopitelně, kdy nejde jenom o ten dílčí výsledek, ale je to přístup rodiny, je to přístup federace, je to přístup úplně všeho. A když se tam sejdou tyhle ty věci, tak pro tyhle kluky prostě je to nějaká budoucnost, která jim zaručuje, že na tom výsluní se budou podovat další dobu a jim to jenom přáno.
0: Mluvil jsi o tom, že u nás se to mění poslední dobou, že se zlepšuje to zázemí, dá se říct?
2: Je to pořád ještě furt, to vychází

0: z toho, že je to závislý na rodičích hlavně. Musíme nějakým způsobem zabezpečit nebo respektive založit různý střediska, aby jsme měli pod kontrolou ty děti svým způsobem výkonnostně. To znamená, že i ty školení těch trenérů, kdy prostě musíme začít rozlišovat náborové věci, rozlišovat hobby motocross, rozlišovat výkonnostní motocross, plus pochopitelně, kde bude vrcholem ta reprezentace. A tyhle ty věci, pokud nezačneme dělat, kdy se nám budou míchat tyhle ty věci dohromady, tak je strašně těžký vybudovat z něčeho něco, co bude mít opravdu nějakou vzestupnou tendenci a nějakou výkonnost, nějaký výkonnostní růst. Ale myslím si, že i tímhletím prostě je to jeden z bodů, který řešíme a daří se to.
1: Říká se, že druhým rokem jedeme v nějakém systému, který jsme koukali od Holanďanů, ano. Správně pamatuju. Je to třeba už teď vidět, už se to podepisuje, nebo to je běh na dlouhou trať a bude to vidět za 10 let?
0: Je to vidět už v tom, že ta komunita těch rodičů chápe to, že dokážou přijmout radu. Dokážou přijmout radu v tom, že ty jezdci musí jezdit kvalitní závody a pochopitelně, pokud se nebudeme srovnávat s cizinou, nebudeme jezdit závody, které budou mít smysl výkonnostního charakteru, tak prostě ty děti nebo ty jezdci nemůžou vstoupat, nemůžou mít prostě výkonnostně navrh oproti tím, který prostě nějakým způsobem i to berou jinak ten motocross, jo? To neznamená, že všichni budou chtít jezdit mistrovství světa, všichni budou chtít být v reprezentaci, ale pokud ti lidi chtějí nějakým způsobem fungovat na mezinárodní bázi, tak musí jezdit mezinárodní závody a závodit s těma nejlepšíma.
1: Já vím, když jsme přijeli s mojí 6letou dcerou za tebou do Dobřan, tak si rovnou posadil na nějaký takový jako odrážedlo a jeď, elektrická motorčička. Funguje to takhle? Posadíš dítě na motorku a oni ty děti se moc nebojí, tak prostě jedou. A čím lepší má motorku, tím líp jezdí? Nebo prostě už to v těch dětech opravdu někde musí být?
0: V těch dětech pochopitelně, že ten talent je strašně moc důležitý, ale je to strašná dřina.
1: No a v tom následujícím tedy mistrovství nebo v tom velkém finále máme žlízka v ohni?
0: Tak my teď odjíždíme na semifinále mistrovství Evropy do Estonska. Tam jedou tři jezdci, dva v 65, jeden v 85 a podle toho semifinále pochopitelně budeme fungovat v lokti. Věřím klukům, že v tom Estonsku si poradí a podle výsledků, co zajížděli v Evropách už v Central Europe Zone, my spadáme po tuhle zónu, tak si myslím, že by mohli postoupit a že by měli přivést to jisté místo do lokte a nemůžeme jim držet jenom palce, protože ta atmosféra v lokti na MXGP je neskutečná. Celý Čechy to milujou, že jo, tohle a je to prostě takový svátek českého motokrosu vždycky v tom červenci a přeju jim to.
1: Když se budou lidi chtít přijít podívat, kdy je ideální den, kdy pojedou třeba nějaký nabušený mladý a kdy se pojede hlavní závod?
0: Tak v sobotu se jedou hlavně ty evropské kategorie a tyhle ty závody a kategorie MXGP kvalifikace a v neděli jsou vyloženě závody MXGP, kdy jedou jedničky, dvojky, takže pochopitelně, že ta největší atmosféra je tam v tu neděli, ale takový to srdíčko, to závodění a ty juniory můžou vidět v sobotu.
1: Mhm. Já budu držet palce, ať se nám daří. Budu držet palce hlavně, ať se nikomu nic nestane. A to by držím palce, ať je to hlavně nadále baví.
0: Děkuji moc.
1: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě někde u motorek, a nebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se daří i vám.

0: Hezký dobrý den, dnes si budeme povídat o velké hudební události, která čeká plzeňský amfiteátr, ale zároveň má i takový zajímavý a dobročinný přesah. Mými hosty je Michála Gemrotová-Štiková, zakladatelka nadace Aneška, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A Pavel Višňovský, pořadatel zmíněné akce, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Já jsem sice řekl, že to je hudební událost, klidně můžeme říkat hudební událost desetiletí třeba, to se určitě tak jako říká, ale neřekl jsem, co to bude, nechávám to na vás.
2: Tak my jsme se rozhodli udělat v plzeňském amfiteátru unikátní koncert hudební legendy a bude to koncert Diany Ross, který se uskuteční 29. července právě teda v plzeňském amfiteátru, jak už jste zmínil.
0: Mě překvapilo, že tahle zpěvačka, kterou všichni znají, nebo minimálně všichni znají ty její velký hity, ještě nikdy v České republice nekoncertovala. Čím to je?
2: Tak bylo docela složité vůbec teda se domluvit na tom, aby do České republiky přijela. Upřímně ta komunikace s managementem zpěvačky trvala více jak 2 roky. Hmm. První podmínka byla, že nechce vystupovat v žádné velké aréně a proto vlastně se na to váže taková zajímavá náhoda, že jsme všichni z Plzně, náš tým je z Plzně. A vzpomněli jsme si na to, že jsme odtud vzešli, byly tady takové naše první krůčky v rámci těch našich aktivit a rozhodli jsme se tedy využít prezentaci toho amfiteátru plzeňského, který se za to desetiletí velmi pozdvihl a myslíme si, že právě ten amfiteátr, což je největší český přírodní amfiteátr na Lachutině v Plzni, taky přesvědčil pro to, aby konečně navštívila Českou republiku. Hmm.
0: Ten amfiteátr zažil obrovské koncerty, legendární Porta, která tam nalákala 10 000 lidí a byl to vlastně svátek, potom velké koncerty Lucie, zrovna v těchto dnech tam probíhá velký Metal Fest, takže tradičně je to místo, které je plné a jí se líbilo přímo tohle místo, je to tak, že můžeme říct, že Plzeň přesvědčila, aby přijela do Čech?
2: Přesně tak, nejenom Plzeň, ale právě ten amfiteátr na Lachutině jí přesvědčil pro to, aby se přijela konečně na české publikum podívat a aby ukázala svoji show, která je opravdu bezkonkurenční, je ve výborné kondici, můžeme si to ověřit při jejich vystoupeních, měla turné po Americe, po Japonsku a zpívají to v jejich letech naprosto perfektně, zpívá naživo a zároveň ta show je nádherná.
0: Vás jsem představil jako zakladatelku nadace Aneška, co vy máte společného s tím koncertem?
1: Tak já jsem moc šťastná, že vlastně nadace Aneška byla vždy produkcí nebo firmou Jaro Event podporovaná. Jakýkoliv koncert, kdy dělali, tak vždycky část výtěžku šla na nadaci Aneška, na naše dětičky. Nadace Aneška se věnuje dětem s pohybovým handicapem. A jsem moc šťastná, že zrovna tenhle ten koncert je ještě takový speciální, protože máme velmi silný příběh a to je naše Sofinka, která do nadace přišla jako úplně první. A tak nám spadla do klína taková úžasná holčička, která měla opravdu extrémně těžký začátek a nejenom začátek, ale celý její život bude velmi náročný, protože ona se narodila s mnohočetnýma mrtvicema a myslím si, že jedna z největších koulí na noze je to, že vlastně 3 týdny po tom, co se Sofinka narodila, tak jí zemřela maminka. To, že je dítě nemocný, je strašný. Kdo děti má, tak si to nedovede ani představit, aby jeho dítě mělo horečku, natož když má celoživotní postižení, který je náročný. Ale nemít u toho svoji mámu je prostě... Já vím, že Peťa Bogner, její táta, je skvělý chlap. Ten je opravdu tatínek na jedničku. On je skvělej a myslím si, že má fakt skvělýho parťáka a Sofinka udělala neuvěřitelný pokrok za tu dobu, co se my známe. Ale nemít mámu je velká bolest. Zatím to Sofinka třeba tolik nevnímá, ale jednou bude větší a bude stejně muset cvičit tak, jak cvičí doteď. Bude cvičit každý den, aby byla na tom líp a líp a bude jí to čekat celý život. To je její úděl a nemít po boku svoji mámu bude prostě pro ní jednou velmi náročný. A jsem šťastná, že Jaro Event a Diana Ross podpoří právě nadaci Aneška a tím pádem teď konkrétně Sofinku, která si to, myslím, opravdu zaslouží. A proto říkám, i kdybyste na ten koncert nešli, tak kupte lístky někomu z vašich blízkých, z vašich přátel, protože já Sofinku znám a opravdu, jestli něco za to stojí, tak Sofinka to je.
0: Tak děkuju za tohle představení vlastně té malé slečny, pro kterou ty peníze půjdou. Už to zaznělo, koupí vstupenky, podpoříme, ale vím, že se nějak peníze budou vybírat i přímo během koncertu.
2: Samozřejmě, nadace Aneška tam bude mít i vlastní stánek, bude tam určitě mít své zástupce a bude možnost tedy přispět přímo na Sofinku i během koncertu a samozřejmě i před koncertem, protože vycházejí články, vychází publikace o tom, že podporujeme právě přímo Sofinku a určitě na internetu už teď budou moci i vyhledat například QR kódy nebo údaje pro platbu a můžou přispět ještě před koncertem a samozřejmě i během toho koncertu.
0: Abychom se vrátili zpátky k té hudební produkci, jak moc složité je uspořádat koncert takovéhle velké hvězdy, která je zvyklá na světová pódia právě v Plzni v amfiteátru, protože, co si budeme povídat, ono tam to zázemí úplně superluxusní není, tak co všechno tam musíte přivést, udělat, změnit, aby tam Diana Ross mohla přijet?
2: Je toho opravdu hodně. Myslím si, že nikdo si nedokáže, kdo nedělá teda hudební produkce, představit, co to všechno obnáší. Samozřejmě tam budeme muset vystavit pódium, budeme tam muset vystavit stage, budeme tam muset taky vystavit backstage a zázemí teda pro umělce a nejenom pro Dianu Ross, protože to není jenom Diana Ross, ale je to samozřejmě celý její tým, který přijíždí do Plzně a bude součástí toho velkého koncertu. Každopádně amfiteátr na Lochotině má krásnou atmosféru sám o sobě a pro ty diváky to bude krásná zkušenost vidět takovou hudební legendu, slyšet její známé písně, jako je Ain't No Mountain High Enough, I Will Survive, a nebo třeba ikonická Upside Down ze seriálu Stranger Things. A bude to vlastně průřez i pro celou generaci lidí, protože to opravdu není jenom pro vyzrálé rodiče nebo prarodiče, ale ta hudba podle mě nemá limity a poslouchají opravdu i v dnešní době generace dvacátníků a myslím si, že to je krásná příležitost přijet, užít si léto, užít si krásný letní den a užít si ho společně třeba i s celou rodinou, zároveň vědět, že je takový přesah, jaký je, a to teda i ta podpora Sofinky. A přijet se podívat na krásné město, protože Plzeň je krásné město a myslím si, že to třeba plno lidí ani neví.
0: Stíháte vy při své práci a při péči o svoji rodinu zajít třeba právě na podobnou velkou akci?
1: Tak já jakožto zpěvačka říkám i mému manželovi, že ráda vyhledávám i klid. Ale je pravda, že takovouhle legendu, jako je Diana Ross, tak to si rozhodně nenechám ujít, už právě včetně toho, jaký neuvěřitelný přesah to má právě i pro Sofinku a pro nadaci Aneška, takže jsem moc šťastná, že budu u toho.
0: Jak bude celá ta show vypadat? Je to tak, že v 7 hodin začne zpívat Diana Ross a bude zpívat až do půlnoci?
2: Máme tady další překvapení pro všechny posluchače a pro ty, kteří se chystají na ten koncert. Celý koncert otevře čtyři tenoři, kteří minulý měsíc vystupovali v Carnegie Hall v Americe a v červenci otevřou celý koncert Diany Ross svým velkolepým vystoupením. Mm-hmm. Zároveň myslím, že je pro všechny, kdo navštíví tento koncert, i atraktivní, že se sem do Plzně, do plzeňského amfiteátru na Lochotině chystá celý český show business, včetně slovenského, takže budou mít i možnost potkat třeba nějaké hvězdy, ke kterým zhlíží, nebo umělce, které celý život chtěli potkat.
0: A potká je normálně v kotli. Nebo třeba ve frontě na pivo, protože já vím, že vy jste ty, kteří mají rádi Plzeň a přihlásí se k tomu, ať už Plzeň jakoukoliv, tak byste pro ně připravili zajímavou akci.
2: Určitě. My jsme si pro všechny plzeňáky a všechny lidi, kteří milují Plzeň, ať už tekutou, nebo právě tu městskou, připravili akci a mohou využít kód Plzeňák s tím, že si budou moci zakoupit 2 vstupenky za cenu 1. Takže Plzeňák, vstupenky můžete zakoupit v sítích Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka.
0: No a 29. července bude ten velký den, kdy se všichni potkáme v Plzni v amfiteátru na Lochotině. Já budu držet palce, aby vyšlo počasí, aby bylo takové správné, ideální koncertové. Každopádně si užijeme parádní léto. Děkuju za návštěvu.
1: My děkujeme za pozvání.
2: Děkujeme za pozvání.
0: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na tomhle velkolepém koncertě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

0: Nejen dechberoucí příroda, ale také místo zatížené nepříliš radostnou minulostí. Pavlův Studenec. Ještě před druhou světovou válkou zde žilo více než 1000 obyvatel. Po válce přišel jejich odsun, obec se ocitla v pohraničním pásmu a v následujících desetiletích prakticky zmizela z mapy. Dnes její příběh připomíná tichý letní festival, který prostřednictvím vzpomínek pamětníků, výstav i společných setkání otevírá prostor k poznání historie tohoto výjimečného místa i k česko-německému porozumění.
1: Pavlův Studenec ožívá je tichýletní festival, je to taková specialita, se kterou si myslím, že jsme přišli jako možná úplně první. Je to vlastně takový sousedský setkání, kde nehraje hlasitá muzika, ale naopak je tu prostor pro to, aby vlastně lidi mohli rozjímat, dozvědět se něco o společné historii, vlastně setkat se, popovídat si a přespat na louce. Pavlův Studenec vlastně tady pro to setkání slouží jako taková historická kulisa nějaké společné historie. Není to vlastně o tom hledat třeba proč se tady co jak stalo, ale je to spíš o tom připomenutí těch lidí, kteří tady žili ty svoje běžné životy, co se vlastně dokáže stát, když jako se bohužel jako ty národy proti sobě obrátí. A my chceme, aby to tady byl prostor vlastně pro vznik nových přátelství a podobně.
0: Festival vzniká v úzké spolupráci s Pamětí národa, která pro návštěvníky připravila tematické instalace, výstavy i další doprovodný program, přibližující osudy zdejších obyvatel.
2: Všichni návštěvníci festivalu si můžou nejprve prohlídnout výstavu vysídlení dosídlení, která vlastně mapuje příběhy lidí, kteří opouštěli místa a na jejich vlastně do jejich domovů se stěhovali lidé zase z jiných míst. Máme tady dále stánek Paměti národa a kinokavárnu, kde si lidé můžou seznámit s dokumenty, které jsme vytvořili. A krom toho jsme tady připravili několik landartových instalací, které vlastně obnovují ten život v Pavlově Studenci nebo snaží se o to, vypráví příběhy lidí, kteří tady žili.
0: Přímo z řad pamětníků, kteří zde před odsunem prožili své dětství, vzešel také nápad na obnovení staré tradice šáfaja, která zde proběhla naposledy před 81 lety.
3: Jeden pán se mu podařilo vlastně, nebo jeho rodičům při odsunu tady z Pavlova Studenci zachránit Madonu, což vlastně byla takový důležitý artefakt té celé slavnosti. Ty Madony existovaly 4 a jednu z nich právě se podařilo zachránit a díky tomu vlastně se může i dnes znovu účastnit téhle akce. Velkým přáním toho pána bylo, aby se Madona mohla znovu podívat do Pavlova Studence, takže po 81 letech se tomu tak dneska stane.
1: Ta slavnost vlastně původně spočívala v tom, že měla přinést dobrou úrodu, dobrý počasí, prošla vlastně nějakou transformací, protože původně to byla staroněmecká slavnost. S příchodem křesťanství se ten rámec trošku změnil, nicméně ta podstata zůstávala stejná. Byl to den, kdy se na Pavlově Studenci slavilo vlastně nejvíc, byl to největší svátek vlastně za celý rok.
0: Letošní festival Pavlův Studenec ožívá je sice u konce, v příštích letech ho ale bude moci opět navštívit každý, kdo má zájem o historii i poznání místní krajiny. Z Pavlova Studence pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
4: Rozfrézovaná vozovka, těžká technika a pracující dělníci. Tak v těchto dnech vypadá ulice v Plzni na Roudné, kde probíhá rozsáhlá rekonstrukce komunikace. Přestože je úsek zcela uzavřený pro běžnou dopravu, někteří řidiči si zákaz vjezdu vykládají po svém.
5: My bychom rádi aktuálně apelovali na všechny řidiče motorových vozidel, aby důsledně respektovali zákazovou značku zákaz vjezdu mimo vozidel stavby, a to na okružní křižovatce, která souvisí s opravou a rekonstrukcí ulice na Roudné, protože v úseku zhruba 1 kilometru se zde provádí stavební práce, pohybuje se zde také stavební technika a vjezd vozidel zde komplikuje právě tyto stavební práce, pohyb vozidel anebo prostředku MHD.
4: Úsek je aktuálně průjezdný Kyvadlově. Dopravu řídí světelná signalizace. Oficiálně je vjezd povolen pouze autobusům veřejné dopravy, vozidlům stavby a případně těm, kteří v okolí bydlí. Realita je však jiná. Řidiči osobních aut zákaz ignorují a jezdí sem buď podle navigace, nebo takzvaně naslepo.
6: Já se potřebuji dostat do fakultky, do práce.
5: Budete muset potom z druhé strany, anebo doporučuji tady dělat, když vás otočím, tak vyjet s horem, potom
6: no to já nevím,
5: nahoru,
6: no, tak obvykle.
5: Na minou volbu nemáte.
4: Už v prvních dnech omezení se ukázalo, že půjde o větší problém a o nebezpečné situace nebude nouze. Městská policie proto na místo posílá své hlídky.
5: Od doby, kdy se vlastně začala realizovat ta uzavírka ulice na Roudné, tak jsou zde hlídky v podstatě pravidelně. Nechci zmiňovat časy ani přímo konkrétní časové úseky, kde se zde hlídky vyskytují, ale je to nárazově, je to každý den.
4: Jen za dobu našeho natáčení chtěla místem projet více než desítka vozidel.
7: Já ani nevím, jestli teda tam něco je, nějaký upozornění, že jo, koukáte na ty auta, abyste, že jo, za přednost v jízdě a tak, a najednou je tady značka.
6: Vzhledem k tomu, že jsem nejsem zpozněná nebo podobně a potřebuji se dostat do nemocnice na schůzku, tak mi je navigace neukázala žádnou jinou možnost, takže jakoby... Bohužel jsem se nechal ovlivnit.
8: Naším zase značky.
4: Že by bylo místo špatně značené, ale plzeňští strážníci odmítají.
5: Máme určitě za to, že úsek je velmi dobře osazen dopravními značkami, kdy zákazová značka je velmi dobře viditelná přímo už z ústí okružní křižovatky, takže zdali je to schválnost nebo pouze nevšímavost řidičů, už můžeme pouze polemizovat.
4: Omezení v Plzni na Roudné je jedním z mnoha, s nímž se musí řidiči v Plzni potýkat.
9: Snažíme se jednak ty uzavírky naplánovat v čase, tak aby jedna neovlivňovala druhou, a i ta samotná opatření se vždycky volí takovým způsobem, aby se do plynulosti dopravy projevovala co nejméně.
4: Rekonstrukce silnice na Roudné skončí 7. srpna. Do té doby si řidiči musí dávat velký pozor, kam vyjíždí. Jinak jim může hrozit pokuta až 1500 korun. Z Plzně pro televizi ZAK připravili Marie Osvaldová a Lenka Prokšová.
10: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve druhém červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
11: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. A jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
10: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
12: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
13: No trochu se nám změnil vítr předtěsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
14: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů. A furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam úplně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak kopíroval.
10: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
11: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
10: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
15: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
10: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
16: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
10: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaily. Ze Staňkova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
17: Od začátku července slouží ve Varšavské ulici nové veřejné toalety. Nahradili původní sociální zařízení u Alžbětiných lázní, které už bylo v nevyhovujícím technickém stavu.
18: Máme obrovskou radost, že se na Varšavské ulici, což je velmi strategické místo v Karlových Varech, přímo v centru, kousíček od tržnice, budou otevírat nové toalety.
17: Nové sociální zařízení vzniklo z modulového systému. K dispozici jsou toalety pro ženy i muže, bez bezbariérové zázemí pro imobilní návštěvníky i prostor pro obsluhu. Otevřeno je každý den od 8 do 20 hodin během Mezinárodního filmového festivalu až do 10. večer.
18: Cena za využití toalet je nastavena stejně jako na tržnici, to znamená 10 korun. Budeme tady mít celodenní službu, takže doufám, že i tato služba, veřejná služba, bude ku prospěchu nejen našich obyvatel, ale také návštěvníků Karlových Varů.
8: Spousta lidí tady hledá toaletu a není jako kde, takže jako a i lidi jsou rádi, že to je poblíž.
19: Někdy asi jo, pak člověk hledá, kam musí do restaurace někam, takže někdy se to asi hodí.
20: Určitě je to důležité, protože záchody se tak nenajdou nikde. Takže si myslím, že to je fajn.
17: Vybudování nových toalet stálo přibližně 6 milionů korun bez DPH. 2 miliony pokryla dotace Karlovarského kraje na podporu cestovního ruchu v památce UNESCO. Ve městě je nyní v provozu 6 veřejných sociálních zařízení. Martina Straková, Televize ZAK.
10: Léto, pohyb a trocha soutěžního napětí. Oblíbená prázdninová štafeta vstoupila už do svého 23. ročníku a znovu láká celé rodiny k objevování zajímavých míst regionu. Letos poprvé zavítala kromě Plzeňského i do Karlovarského kraje a nabízí rekordní počet cílů.
21: Princip prázdninové štafety spočívá v tom, že vybereme většinou 5 desítek, letos je to 8 desítek soutěžních cílů, které mají děti a s nimi samozřejmě jejich rodiče, prarodiče, takže celé rodiny navštívit v průběhu prázdnin, navštěvují je, vyfotí se na nich, letos nově můžou použít i QR kody, takže to je další novinka a v podstatě ve chvíli, kdy splní 15 soutěžních cílů, tak v tu chvíli jsou zařazeni do slosování.
10: Jedním z 8 desítek cílů je také areál Škodalent, kde organizátoři připravili mimo jiné i speciální rodinnou naučnou stezku využívající QR kódy.
22: Na panelech je například, v kterých letech vznikaly první přírodní rezervace v kraji, kolik je národních parků v kraji. Je to spíš ne zaměřený na jednotlivé cíle, jako ta prázdninová štafeta, ale spíš na takové zajímavosti právě v tom tématu, který otevírá ta prázdninová štafeta. A je to formou kvízu, takže návštěvník si přečte otázku, má tam A, B, C a samozřejmě pokud odpoví, tam jsou přesně instrukce, bude vyhodnocený.
10: Dalšími turistickými cíly jsou například hrady, stezky, ale i jiné zajímavosti.
21: Z těch úplně nejnavštěvovanějších je to třeba Arboretum Sofronka v Plzni, a z Karlovarského kraje je to hrad Cheb a třeba jedna věc, která je z těch úplně nejnavštěvovanějších, ve Zbyroze je zapíchnutý ve skále meč. To je krásné místo, takže třeba i to.
10: Po stopách prázdninové štafety se vydala i 9letá Jasmín.
23: Líbí se mi tady prázdninová štafeta. Už jsem byla na Radyni, na Homolce a tady ve Škodalendu a plánuju někam ještě sdělat těch 15 cílů.
10: Za skvělý nápad považuje prázdninovou štafetu také starosta centrálního obvodu David Procházka.
24: Náš kraj je úžasný, nicméně, když se jako dítě vzpomenu, tak k tomu obdivování hradů, zámků, těch turistických cílů jsem přece jenom musel trošičku dorost a proto věřím, že pro ty menší děti, tak návštěva tuto hradu u nás ve Škodalandu spolu s těma dalšíma atrakcemi, které tady máme, tak tu turistickou štafetu oživí a jsem moc rád, že tady ten Škodaland jedním z cílů je.
10: Vyhlášení vítězů prázdninové štafety se uskuteční 13. září na hradu Radyně. Těm nejúspěšnějším tam předá ceny Karel IV. Se svojí družinou. Z Plzně pro Televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Obloha nad Staňkovem na Plzeňsku patřila těm nejlepším parašutistům z Česka. Právě tamní letiště hostilo otevřené mistrovství republiky.
1: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve druhém červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
2: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
1: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
3: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
4: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
5: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů a furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený, se svým asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam plně přistanu, až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak kopíroval.
1: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný, dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
2: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
1: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
6: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
1: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
7: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok a já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
1: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaily. Ze Staňkova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Pouťové atrakce, staročeský jarmark i mezinárodní folklorní festival. Klatovy opět hostili jednu z největších kulturních akcí v regionu, která každoročně přiláká tisíce návštěvníků z Česka i zahraničí.
8: Historické centrum Klatov se od středy 8. do neděle 12. července proměnilo v místo, kde se střetávají náboženské tradice, lidová kultura i pouťová zábava. Klatovská pouť a 31. ročník Klatovského folklorního festivalu i letos nabídli program, který oslovil návštěvníky všech generací.
9: Klatovská pouť je tradičně největší letní slavnost, která v našem městě se koná. Od pátka do neděle se město zaplní nejen hudbou, tancem, ale třeba také pouťovými atrakcemi, tržištěm a výstavou jak v Klatovském pavilonu skla, tak třeba u karafiátníků. A pokud by toho nebylo dost, popojdou o kousek dál do jezuitské koleje, kde je tábor ostrostřelců, v letním kině jsou heligonkáři, no a samozřejmě, že ty nejmladší tu nevydrží. O kilometr výše spousta pouťových atrakcí a tam už od včera je mimořádně život.
8: Vedle pouťových atrakcí patří ke koloritu klatovské pouti také staročeský jarmark. Každoročně sem přijíždějí desítky řemeslníků a prodejců nejrůznějších výrobků.
10: No s tím pouťové samozřejmě akce po republice, kde v těchto končinách v jižních Čechách a Pošumaví jsou poutě nesmírně tradiční, kam se vždycky těším. Je tady úžasná atmosféra. Oproti severu, kde jsem od Liberce z Českého ráje, tak tam ač poutě jsou, tak nemají takového ducha, jako je tady. Proto se sem rád vracím a snažím se tady tu atmosféru ještě zpestřit svými bylinkami, aby zákazník, který se mě po roce, po dvou, po třech vrátí, aby zde nacházel cosi nového.
8: Významnou součástí pouti je ovšem zejména Mezinárodní folklorní festival. Ten letos do Klatov opět přivedl soubory z řady zemí Evropy a nabídl divákům pestrou přehlídku lidových tanců, hudby i tradičních krojů.
11: Přijeli soubory z Řecka, Francie, Lotyšska, Německa, Slovenska, Moravy a Čech. A určitě takovým highlightem toho festivalu bude páteční koncert Hrubé hudby, což je horňácká hudba, která zpracovává netradičním způsobem s moderními prvky folklorní písničky. Potom v sobotu během odpoledne budou probíhat folklorní pořady během celého odpoledne na Klatovském náměstí a vyvrcholením bude festivalový gala program od 8 hodin a ten bude trvat až do půlnoci.
8: Z původně náboženské pouti se během let stala událost, která daleko přesahuje svůj historický význam. Vedle duchovní tradice dnes připomíná také bohatství lidové kultury a spojuje místní obyvatele i návštěvníky z celé republiky. Z Klatov pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Už 4 roky využívají hasiči v Mostě novou moderní zbrojnici, která poskytuje kvalitní zázemí jak téměř 100 hasičů, tak i specializované technice. Zbrojnice vznikla i díky přispění Evropské unie.
12: Už 4 roky mají hasiči v Mostě novou hasičskou zbrojnici. Díky ní jsou mnohem lépe připraveni na mimořádné události a jejich zázemí zcela odpovídá náročnosti hasičské profese.
13: Jedná se teda o novou centrální hasičskou stanici v Mostě. Nyní se nacházíme v areálu této stanice. Začala se realizovat stavba v roce 2019 a kolaudace proběhla v únoru roku 2022, takže nyní jsme zde 4. rokem. Tato stanice v podstatě je předurčená na, máme speciální techniku na stabilizaci budov a vlastně tahání osob z výkopů. Máme zde speciální předurčenou techniku pro celý kraj na tyto typy událostí.
12: Stanice nahradila 40 let starou staticky narušenou budovu. Mostečtí hasiči mají v nové zbrojnici krom jiného také veškeré vybavení potřebné ke své fyzické přípravě.
13: Před touto celá novou hasičskou stanicí zde byla vlastně od roku 1970 zde stála stará hasičská stanice, která v podstatě postupem času byla značně staticky narušená, vyskytovala se v nich plíseň a v podstatě bylo doporučeno i statiky celou tuto stanici zbourat a vystavit novou. Jsme velice spokojeni s výstavbou této stanice a s žitím v této nové stanici. Je to v podstatě nesrovnatelné s tou minulou stanicí. Máme zde celá nové prostory, máme každou místnost máme klimatizovanou, máme zde saunu, posilovnu, rozpěšenou pro hasiče. Máme zde venkovní sportovní prostory, takže jsme plně maximálně spokojeni.
12: Stanice pro téměř 100 hasičů vznikla i díky podpoře Evropské unie.
13: Celkově hasičský záchranný sbor dostal na toto dotaci v rámci projektu Evropské unie REACT-EU výši 96 milionů korun.
12: Centrální hasičská stanice v Mostě realizuje 10 až 12 výjezdů každý den. Stanici musí hasiči opustit do 2 minut od vyhlášení poplachu.
0: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace.
14: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
15: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
14: S rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
15: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
14: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
16: Peče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
17: No je to tady úžasný, my jsme přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
18: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do Lázny, tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
14: Zdejší Lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř, naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
15: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Na další protipovodňové opatření mohou města a obce získat peníze z nového dotačního programu. O podporu chce žádat také Povodí Moravy na pokračování čtvrté etapy ochrany jihu Olomouce. Město zároveň připravuje další projekty, díky kterým může dokončit ochranu před velkou vodou.
19: Od ničivých povodní, které na podzim zasáhly Olomoucký kraj, uplynou téměř 2 roky. Města a obce dále pokračují v budování protipovodňových opatření. Například Olomouc loni dokončila jejich 4. etapu, která ochrání Nový Svět a Nemilany před velkou vodou. S financováním dalších projektů má pomoci nový dotační program, který při návštěvě kraje představil ministr životního prostředí Igor Červený.
20: Jsme zde v předchozím období jako ministerstvo životního prostředí investovali peníze. Je to vlastně proti právě těm protipovodňovým opatřením, cca 180 milionů korun. A ta nová dotace má právě pomoci vlastně pokračovat v dalších etapách.
21: Výzva na protipovodňová opatření má celkovou alokaci z operačního programu životní prostředí ve výši 2 miliardy korun, přičemž jsme připraveni alokaci případně navýšit, pokud projekty budou. Jedná se o projekty na přírodě blízká protipovodňová opatření, to znamená, podporujeme revitalizaci toků tak, aby v případě povodňových stavů se voda mohla volně odtékat do krajiny a postupně zasakovat.
19: Města a obce mohou už nyní o dotaci žádat do prosince letošního roku. O státní podporu má zájem také Povodí Moravy na pokračování 4. B etapy protipovodňových opatření na jižní straně Olomouce,
22: která je zatím v rozpočtově ve výši nějakých 430 milionů korun, předpokládáme právě využití těch dotačních prostředků z této nové otevřené výzvy.
23: Tak Olomoučané si jistě pamatují a příští rok to bude 30 let od roku 1997, kdy město Olomouc zasáhla ta ničivá povodeň, která zasáhla asi třetinu města a přímo se dotkla přibližně 30 tisíc obyvatel. Já jsem hrozně rád, že se nám z Povodí Moravy, Ministerstvem životního prostředí a Státním fondem životního prostředí daří za ty poslední dekády budovat protipovodňovou ochranu města, protože ji považuji nejen, ale věřím, že většina Olomoučanů za nejdůležitější.
19: Loni dokončená protipovodňová opatření chrání více než 2000 lidí na jihu města. Hráz odolá průtoku až 650 kubíků za sekundu, což odpovídá zhruba 400leté vodě.
22: Ani především tady část Nemila na pravém břehu řeky Moravy, revitalizaci jak řeky Moravy nebo břehu řeky Moravy, tak napojení slepého ramena, které bude neustále zvodněné. Pak jsou zde nějaké přírodě blízké prvky jako tůňky, náhradní výsadba v počtu třeba stromů. Zde bylo vysazeno nějakých 1800 stromů, 1700 keřů, jak měkkého, tak tvrdého luhu. Čili je to takový komplex opatření, který pomůže nejen při zvládání těch povodňových průtoků, ale i v době sucha pomůže s posílením ty biodiverzity říční nivy.
23: Neméně důležitá bude celkové dobudování protipovodňové ochrany, to znamená nadcházející 3. etapa, na kterou nyní děláme architektonicko-krajinářskou soutěž. A v neposlední řadě, a je to klíčové, aby město získalo ochranu před, řekněme, 400letou vodou, tak je důležitý i ten sever města, kde se řeka Morava vlévá do Olomouce, to znamená v městské části Chomoutov, udělat taktéž protipovodňová opatření.
19: Městskou část před 2 lety velká voda také zasáhla, zatímco centrum města se díky protipovodňové ochraně podařilo udržet. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Masarykovo náměstí v Uherském Brodě ožilo tóny bubnů a orchestru. Nebylo to ale jen tak nějaké vystoupení. Hudebníci totiž dorazili z nizozemského Nardenu.
2: Schlachwerk Group Naarden a Jong. To je dvojice nizozemských hudebních skupin, které v sobotu dorazili do Uherského Brodu, aby pořádně rozproudili letní atmosféru na Masarykově náměstí. Mládežnický orchestr spolu s bubenickým uskupením ovšem nepřivezl žádnou nudnou klasiku, právě naopak. Nebojí se experimentovat s popovými a tanečními prvky, zasazenými do typického orchestrálního stylu.
3: Přijeli naši holandští přátelé z našeho partnerského města z Naardenu, kteří jsou o tomto víkendu ve Starých Hrozenkově na kopančářských slavnostech. No a sami nás oslovili, jestli by mohli přijet i k nám do Brodu zahrát, tak samozřejmě jsme za to rádi, že tady přišli potěšit naše občany, protože jezdí k nám zhruba co každé 2 roky, zejména na ty bílokarpatské slavnosti. Teď se letos nemohli zúčastnit, ale protože jsme věděli, že jdou nyní, takže zahráli, jejich hudba je velice temperativní a lidé tady z Uherského Brodu je máme moc rádi.
2: Město Uherský Brod je neodmyslitelně spjato s Janem Amosem Komenským, který je pohřben právě v Naardenu. Spolupráce s tímto nizozemským městem je proto pochopitelná a uherskobrodští zastupitelé se jí snaží poctivě rozvíjet.

0: lednu, jak byly bělokarpatské slavnosti, tak přijeli představitelé z holandského Nardenu k nám do Uherského Brodu, jak pan starosta, tak místostarosta, a hovořili jsme o další vzájemné spolupráci právě s Holandskem a chtěli bychom rozšířit, a máme obě strany zájem na to, aby se naše školské organizace propojily, a tam už probíhá nějaká základní domluva. Chceme to zkusit na úrovni střední škol, kdy se vzájemně podobné školské zařízení vzájemně kontaktují, a chtěli bychom tam udělat vzájemné výměny vlastně studentů.
1: Pokud ovšem milovníci kultury nezvažují cestu do Holandska, připravilo si pro ně město zajímavý letní program. Příkladem může být Fire Festival nebo experimentální ročník Augustfestu, který po vzoru německého Oktoberfestu nabídne ochutnávku piv, dobré jídlo a hudbu. Chystá se také otevření zrekonstruovaného prostoru přímo v centru Uherského Brodu.
0: Ještě bych takto rád předběžně pozval naše spoluobčany na pátek 18. září, to je datum, kdy bychom slavnostně chtěli otevřít Panskou zahradu, která se rekonstruuje, kde to bude krásné kulturní zázemí anebo volnočasové zázemí, a chtěli bychom to otevřít v rámci Dnů evropského kulturního dědictví, které se každoročně koná nejenom v různých městech, ale také u nás v Uherském Brodě, kdy budeme otvírat různé památky, které město má, a v rámci toho bychom i chtěli otevřít tu Panskou zahradu.
2: Z dnešního týdne v regionech už je to všechno. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Víte, že letos Hurvínek slaví svoje sté narozeniny. Možná i vás tahle loutková postavička s nezaměnitelným hlasem provázela dětstvím. Tak ji nezapomeňte třeba připít na zdraví. No a hned je důvod k oslavě. Další dobré zprávy přidáváme z našich regionů. K létu a dovoleným patří nejen pohoda u vody, ale taky dobré jídlo. Byli jste někdy na soutěži bramborových salátů nebo gulášů? Ty totiž každý dělá trochu jinak a každý je přesvědčen o tom, že ten jeho je nejlepší. Tak pojďte ochutnat.
1: Areál Rychmalského Sokola patřil po roce opět gulášovému klání. Do soutěže se zapojilo 15 týmů a každý věřil, že právě jeho guláš bude lidem chutnat nejvíce.
2: Tradiční akce Rychmalské gulášové klání, kterou pořádáme už po páté, je to ve spolupráci spolku Naš Rychvald, Sokol Rychvald a město Rychvald. Těšíme se na to, že návštěvníci přijdou, budou hlasovat, budeme mít i odbornou porotu, která bude vyhodnocovat guláše a samozřejmě bude hlasovat i veřejnost. Vstup je zdarma, je bohatý doprovodný program a letos to máme ve stylu westernu, takže budou i program takto laděný.
3: Každý tým musí navařit minimálně 20 litrů guláše. Každý tým musí mít k dispozici degustační porci, která obsahuje 1 deci šťávy a minimálně jeden kousek masa tam musí být. Náš tým vaří dneska 40 litrů guláše, děláme vepřový guláš. Náš guláš je výjimečný tím, že ho děláme z čuníka, který byl kojený ohnivou vodou, takže bude lehce pikantní.
4: Soutěžíme s hovězím maďarským gulášem, poctivým, musím podotknout, a vlastně vítězným. Minulý rok jsme se umístili na prvním místě v Boumině, takže to chceme nějak obhajovat. A ještě chci zmínit jako chválu mojí manželky karlovarský knedlík, který asi jsme jediní tady, a chci zmínit, že ho pěkně tuní a je čím dál tím lepší. Tady ta akce je výborná, skvělá, můžu doporučit. No.
1: Vítězným týmem se nakonec u veřejnosti stal westernový Richmond City Ranch a porotě nejvíce chutnal guláš od místních myslivců.
0: Už jste někdy jeli na lodi, loďce nebo alespoň na šlapadle? Za mě je to nejkrásnější způsob dopravy i zábavy. A třeba taky netradiční možnost, jak si prohlédnout Prahu. A možností je opravdu hodně.
5: Plavba po Vltavě patří mezi oblíbené letní aktivity metropole. Půjčovna šlapadel na Slovanském ostrově je otevřená za příznivého počasí každý den od 11 hodin a nabízí šlapadla, pramičky i oblíbené labutě.
6: Můžou si u nás půjčit šlapadla pro 1 až 4 osoby, jak vidíte tady. Za vámi jsou vlastně ještě labutě. Ty půjčujeme taky a máme i šlapadla pro 5 osob s tím, že vlastně, kdyby měl někdo chuť si zaveslovat, tak si může půjčit i pramičky tamhle na konci. Lidi přijdou, jenom fungujeme na principu jako na matějské poutě. Takže kdo přijde, ten jede. Úplně nejlepší je to vlastně pod mostem Legí, když si projedete, tak tam vidíte krásně Karlův most, Pražský hrad, je tam Petřín, jsou tam takový ty žlutý tučňáci, tak to mají rádi lidi. Potom vlastně, když projedete okolo Střeleckého ostrova, tak na druhé straně vidíte ještě Tančící dům. Standardně půjčujeme na hodinu, s tím, že není problém si to půjčit klidně i na celý den, ale za tu hodinu ten okruh, co jsem popisoval, je úplně bez problému, se dá zvládnout.
5: Za hodinovou plavbu na šlapadle dáte 350 korun, na 5místném šlapadle pak 450 korun a na pramičce 300 korun.
6: Myslím si, že když někdo zvládne jezdit na kole, tak tohle je úplně to samé, s tím, že vlastně půjčujeme šlapadla i rodinám s dětmi, máme tady vesty pro ně, takže to není problém, půjčujeme zdarma. Když přijdou vlastně, tak na začátku u kasy jim řekneme nějaký pravidla. Důležitý je určitě dávat si pozor být 5 metrů aspoň od břehu a nejezdit za žluté boje, protože tam jsou potom splavy. Také tady máme vlastně parník, který jezdí kolem každou hodinu, takže když potká parník, tak určitě se musí vyhnout, protože velká loď má přednost.
5: Vyplout ale nemusíte jen přes den. Půjčovna totiž nabízí i noční plavby, při kterých máte možnost prohlédnout si osvětlené panorama historické Prahy přímo z hladiny řeky.
6: 30 až 40 minut před západem slunce, tak my musíme dávat lampičky, protože každé plavidlo musí být osvětlené. S tím je to vlastně taková romantická plavba, hodně to využívají páry, když přijdou třeba na nějaké rande.
5: K dispozici tady mají plavidla až pro 6 lidí a přímo v půjčovně si také můžete koupit i drobné občerstvení. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Máte na výlet nebo dovolenou namířeno na západ Čech? Pak pro vás mám dobrou zprávu. Ve všech kontrolovaných přírodních koupalištích se můžete bez obav schladit. Kvalita vody je zatím velmi dobrá. Podle posledního měření hygieniků jsou všechna koupací místa v našem regionu na jednotce nebo dvojce. Zhoršená kvalita je pouze na Babylonu na Domažlicku.
7: Koupací vody v rámci celého Plzeňského kraje jsou bezproblémové. Problémem zůstává jenom nižší hladina vod, vzhledem k tomu, že je nedostatek dešťových srážek, takže i ty hladiny těch vodních nádrží a vlastně míst, která se využívají ke koupání, bývají snížená. Výhledově nám tam díky tomu narůstá možnost zhoršení kvality vody díky nárůstu sinic.
0: Sinice se už nyní částečně objevují v některých částech Rachlovské přehrady, ale i tady je zatím situace velmi dobrá.
8: Voda čistá, úžasný prostředí, málo lidí. Je to tady moc pěkný.
9: Ale dobře se nám to tady líbí a je to tady hezký.
0: Bez obav pak můžeme zamířit i do plzeňských boleveckých rybníků.
10: Všechny rybníky, které sledujeme jako místa pro koupání, což je Šídlovský rybník, Kamen rybník, Senecký rybník a samozřejmě Velký Bolevecký rybník, vykazují pořád vysokou kvalitu vody s minimem sinic.
0: Podrobné informace o kvalitě vody zveřejňují hygienici na webových stránkách koupacivody.cz. Samozřejmě ale nejezdí na kontroly úplně všude. A tak třeba městská koupaliště

0: Historický úspěch zaznamenali v uplynulých dnech nejen české tenistky na Wimbledonu, ale taky mladí motokrosaři na domácím světovém šampionátu. Mluvil jsem o tom s manažerem reprezentace. Dnes o motokrosu a dnes o motokrosu velmi pozitivně, protože máme velké světové úspěchy. Naším hostem je manažer národní reprezentace Emil Končel. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Juniorské reprezentace, abych to řekl správně, nebo je to tak ten titul oficiální?
1: Ano, ano.
0: Je to tak. Máme za sebou vlastně velké mistrovství, které se odehrávalo u nás, mistrovství světa, odehrávalo se na jihu Čech. A jak jsme si stáli jako Česká republika?
1: Tak jako pořádající země jsme měli 17 jezdců, kteří byli pozvaní do reprezentace České republiky. Z toho 3 se probojovali do nedělních finále a největším úspěchem asi 5. místo Milana Rubeše, 40. Benedikt Svoboda, 27. v kategorii 125. David Kadleček. Takže to, na co máme, jsme splnili a překvapení ve formě akorát 65. u Benedikta Svobody. Takže za nás to dopadlo asi tak, jak mělo.
0: Co jsem koukal, tak celkově Česká republika skončila 12., což je asi nejlepší umístění, co jsem tak jako dohledal v nějakých historických tabulkách. Co to vypovídá?
1: Je to v novodobé historii, je to tak, loni po mistrovství světa, na mistrovství světa ve Francii jsme byli 14., takže teď jsme byli 12. Zhruba před 2 rokama jsme začali dělat dětský juniorský projekt motokrosovej, kdy vycházíme z poznatků MXGP Akademie a je to holandský projekt. A myslíme si, že to prostě má vzestupnou tendenci a je to vidět na výsledkách ostatně, takže jako musíme v tom vydržet a myslíme si, že zase se dostaneme na výsluní s motokrosem.
0: Co jsem koukal, tak tam hodně vysoko se umístili Francouzi, Američani. Opravdu se k nám takhle sletěl úplně celý svět.
1: Je bylo 40 zemí se účastnilo tohohle mistrovství světa a ta úroveň motokrosu i dětského juniorského motokrosu ve světě je neskutečná, takže jako máme se co učit a určitě máme co dohánět.
0: Oni to jsou, ono se řekne junioři, ale oni jsou to fakt děti, protože ta 65 to jsou opravdu malí kluci, ne?
1: Je to do 12 let, je to kategorie do 12 let, 85 do 14, máme 16 letý kluky na těch 125, jo, ale ty děti opravdu, co se týče těch 65, jsou to prostě dneska jezdci i úrovní a stylem a prostě je to jako neskutečný z toho světa, co přijíždí.
0: Já chápu, že u dospělých už potom mají sponzory, někdo jezdí jako tovární jezdec, ale tady jsou sponzoři asi hlavně rodiče.
1: Jako tady pochopitelně patří obrovský dík rodičům, protože díky rodičům, vlastně, který dopřávají ten motokros tím dětem, co se týče času, financí a úplně všeho, nebejt jich, tak ty děti prostě tenhle sport ani dělat nemůžou. Takže v tom jim patří obrovský dík a asi prostě by měla přijít zase doba, kdy ten motokros bude všeobecně podporovaný i partnerama nějakýma a tyhletím, protože si myslím, že to má vzestupnou tendenci a pokud to tak bude fungovat, tak si myslím, že je to otázka času a dostaneme se zase někam, kde jsme bývali.
0: Je to tak i v tomhletom dětským nebo v té juniorské kategorii, abych se někoho nedotkl, když už mu bude 14, asi by nechtěl, abych říkal, že je děti. Je to tak, že třeba si ho vyhlídne nějaký velký sponzor nebo už třeba nějaká továrna a řeknou, ten je talentovaný, ten bude jednou hodně dobrý, ten je náš?
1: Je to tak, teďko třeba po mistrovství světa v kategorii 65 vyhrál francouzský reprezentant a už v pondělí rakouská značka s ním uzavírala smlouvu a stal se jezdcem této továrny. Takže prostě je to vyloženě o tom, jaký má přístup pochopitelně, kdy nejde jenom o ten dílčí výsledek, ale je to přístup rodiny, je to přístup federace, je to přístup úplně všeho. A když se tam sejdou tyhle ty věci, tak pro tyhle kluky prostě je to nějaká budoucnost, která jim zaručuje, že na tom výsluní se budou podovat delší dobu a jim to jenom přáno.
0: Mluvil jsi o tom, že u nás se to mění poslední dobou, že se zlepšuje to zázemí, dá se říct?
1: Je to pořád ještě furt, to vycházíme z toho, že je to závislí na rodičích hlavně. Musíme nějakým způsobem zabezpečit nebo respektive založit různý střediska, aby jsme měli pod kontrolou ty děti svým způsobem výkonnostně. To znamená, že i ty školení těch trenérů, kdy prostě musíme začít rozlišovat náborové věci, rozlišovat hobby motocross, rozlišovat výkonnostní motocross, plus pochopitelně, kde bude vrcholem ta reprezentace. A tyhle ty věci, pokud nezačneme dělat, kdy se nám budou míchat tyhle ty věci dohromady, tak je strašně těžký vybudovat z něčeho něco, co bude mít opravdu nějakou vzestupnou tendenci a nějakou výkonnost, nějaký výkonnostní růst. Ale myslím si, že i tímhletím prostě je to jeden z bodů, který řešíme a daří se to.
0: Říkal jsi,

0: že druhým rokem jedeme v nějakém systému, který jsme koukali od Holanděnů, ano, správně pamatuju. Je to třeba už teď vidět? Už se to podepisuje? Nebo to je běh na dlouhou trať a bude to vidět za 10 let?
1: Je to vidět už v tom, že ta komunita těch rodičů chápe to, že dokážou přijmout radu. Dokážou přijmout radu v tom, že ty jezdci musí jezdit kvalitní závody a pochopitelně, pokud se nebudeme srovnávat s cizinou, nebudeme jezdit závody, které budou mít smysl výkonnostního charakteru, tak prostě ty děti nebo ty jezdci nemůžou vstoupat, nemůžou mít prostě výkonnostně navrh oproti tím, který prostě nějakým způsobem i to berou jinak ten motokros, že jo? To neznamená, že všichni budou chtít jezdit mistrovství světa, všichni budou chtít být v reprezentaci, ale pokud ti lidi chtějí nějakým způsobem fungovat na mezinárodní bázi, tak musí jezdit mezinárodní závody a závodit s těma nejlepšíma.
0: Já vím, když jsme přijeli s mojí 6letou dcerou za tebou do Dobřan, tak si rovnou posadil na nějaký takový jako odrážedlo a jeď, elektrická motorčička. Funguje to takhle? Posadíš dítě na motorku a oni ty děti se moc nebojí, tak prostě jedou. A čím lepší má motorku, tím líp jezdí? Nebo prostě už to v těch dětech opravdu někde musí být?
1: V těch dětech pochopitelně, že ten talent je strašně moc důležitý, ale je to strašná dřina.
0: No a v tom následujícím tedy mistrovství nebo v tom velkém finále máme žlízka v ohni?
1: Tak my teď odjíždíme na semifinále mistrovství Evropy do Estonska, tam jedou tři jezdci, dva v 65, jeden v 85 a podle toho semifinále pochopitelně budeme fungovat v lokti. Věřím klukům, že v tom Estonsku si poradí a podle výsledků, co zajížděli v Evropách už v Central Europe Zone, my spadáme po tuhle zónu, tak si myslím, že by mohli postoupit a že by měli přivést to jisté místo do lokte a nemůžeme jim držet jenom palce, protože ta atmosféra v lokti na MXGP je neskutečná. Celý Čechy to milujou, že jo, tohle, a je to prostě takový svátek českého motokrosu vždycky v tom červenci a přeju jim to.
0: Když se budou lidi chtít přijít podívat, kdy je ideální den, kdy pojedou třeba nějaký nabušený mladý a kdy se pojede hlavní závod?
1: Tak v sobotu se jedou hlavně ty evropské kategorie a tyhle ty závody a kategorie MXGP kvalifikace a v neděli jsou vyloženě závody MXGP, kdy jedou jedničky, dvojky, takže pochopitelně, že ta největší atmosféra je tam v tu neděli, ale takový to srdíčko, to závodění a ty juniory můžou vidět v sobotu.
0: Mm-hmm. Já budu držet palce, ať se nám daří. Budu držet palce hlavně, ať se nikomu nic nestane. A to by držím palce, ať je to hlavně nadále baví.
1: Děkuji moc.
0: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě někde u motorek, a nebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se daří i vám.

0: Hezký dobrý den, dnes si budeme povídat o velké hudební události, která čeká plzeňský amfiteátr, ale zároveň má i takový zajímavý a dobročinný přesah. Mými hosty je Michála Gemrotová-Štiková, zakladatelka nadace Aneška, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A Pavel Višňovský, pořadatel zmíněné akce. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Já jsem sice řekl, že to je hudební událost, klidně můžeme říkat hudební událost desetiletí třeba, to se určitě tak jako říká, ale neřekl jsem, co to bude, nechávám to na vás.
2: Tak my jsme se rozhodli udělat v plzeňském amfiteátru unikátní koncert hudební legendy a bude to koncert Diany Ross, který se uskuteční 29. července právě teda v plzeňském amfiteátru, jak už jste zmínil.
0: Mě překvapilo, že tahle zpěvačka, kterou všichni znají, nebo minimálně všichni znají ty její velký hity, ještě nikdy v České republice nekoncertovala. Čím to je?
2: Tak bylo docela složité vůbec teda se domluvit na tom, aby do České republiky přijela. Upřímně ta komunikace s managementem zpěvačky trvala více jak 2 roky. Hmm. První podmínka byla, že nechce vystupovat v žádné velké aréně a proto vlastně se na to váže taková zajímavá náhoda, že jsme všichni z Plzně, náš tým je z Plzně. A vzpomněli jsme si na to, že jsme odtud vzešli, byly tedy takové naše první krůčky v rámci těch našich aktivit a rozhodli jsme se tedy využít prezentaci toho amfiteátru plzeňského, který se za to desetiletí velmi pozdvihl a myslíme si, že právě ten amfiteátr, což je největší český přírodní amfiteátr na Lachutině v Plzni, taky přesvědčil pro to, aby konečně navštívila Českou republiku. Hmm.
0: Ten amfiteátr zažil obrovské koncerty, legendární Porta, která tam nalákala 10 000 lidí a byl to vlastně svátek, potom velké koncerty Lucie, zrovna v těchto dnech tam probíhá velký Metal Fest, takže tradičně je to místo, které je plné a jí se líbilo přímo tohle místo, je to tak, že můžeme říct, že Plzeň přesvědčila, aby přijela do Čech?
2: Přesně tak, nejenom Plzeň, ale právě ten amfiteátr na Lachutině ji přesvědčil pro to, aby se přijela konečně na české publikum podívat a aby ukázala svoji show, která je opravdu bezkonkurenční, je ve výborné kondici, můžeme si to ověřit při jejich vystoupeních, měla turné po Americe, po Japonsku a zpívají to v jejich letech, naprosto perfektně zpívá naživo a zároveň ta show je nádherná.
0: Vás jsem představil jako zakladatelku nadace Aneška, co vy máte společného s tím koncertem?
1: Tak já jsem moc šťastná, že vlastně nadace Aneška byla vždy produkcí nebo firmou Jaro Event podporovaná. Jakýkoliv koncert, kdy dělali, tak vždycky část výtěžku šla na nadace Aneška, na naše dětičky. Nadace Aneška se věnuje dětem s pohybovým handicapem. A jsem moc šťastná, že zrovna tenhle ten koncert je ještě takový speciální, protože máme velmi silný příběh a to je naše Sofinka, která do nadace přišla jako úplně první. A tak nám spadla do klína taková úžasná holčička, která měla opravdu extrémně těžký začátek a nejenom začátek, ale celý její život bude velmi náročný, protože ona se narodila s mnohočetnýma mrtvicema a myslím si, že jedna z největších koulí na noze je to, že vlastně 3 týdny po tom, co se Sofinka narodila, tak jí zemřela maminka. To, že je dítě nemocný, je strašný. Kdo děti má, tak si to nedovede ani představit, aby jeho dítě mělo horečku, natož když má celoživotní postižení, který je náročný. Ale nemít u toho svoji mámu je prostě... Já vím, že Peťa Bogner, její táta, je skvělý chlap. Ten je opravdu tatínek na jedničku. On je skvělej a myslím si, že má fakt skvělýho parťáka a Sofinka udělala neuvěřitelný pokrok za tu dobu, co se my známe. Ale nemít mámu je velká bolest. Zatím to Sofinka třeba tolik nevnímá, ale jednou bude větší a bude stejně muset cvičit tak, jak cvičí doteď. Bude cvičit každý den, aby byla na tom líp a líp a bude jí to čekat celý život. To je její úděl a nemít po boku svoji mámu bude prostě pro ní jednou velmi náročný. A jsem šťastná, že Jaro Event a Diana Ross podpoří právě nadaci Aneška a tím pádem teď konkrétně Sofinku, která si to myslím opravdu zaslouží. A proto říkám, i kdybyste na ten koncert nešli, tak kupte lístky, někomu z vašich blízkých, z vašich přátel, protože já Sofinku znám a opravdu, jestli něco za to stojí, tak Sofinka to je.
0: Hmm. Tak děkuju za tohle představení vlastně té malé slečny, pro kterou ty peníze půjdou. Už to zaznělo, koupí vstupenky, podpoříme, ale vím, že se nějak peníze budou vybírat i přímo během koncertu.
2: Samozřejmě, nadace Aneška tam bude mít i vlastní stánek, bude tam určitě mít své zástupce a bude možnost tedy přispět přímo na Sofinku i během koncertu a samozřejmě i před koncertem, protože vycházejí články, vychází publikace o tom, že podporujeme právě přímo Sofinku a určitě na internetu už teď budou moci i vyhledat například QR kódy nebo údaje pro platbu a můžou přispět ještě před koncertem a samozřejmě i během toho koncertu.
0: Hmm. Abychom se vrátili zpátky k té hudební produkci, jak moc složité je uspořádat koncert takovéhle velké hvězdy, která je zvyklá na světová pódia právě v Plzni v amfiteátru, protože co si budeme povídat, ono tam to zázemí úplně super luxusní není, tak co všechno tam musíte přivést, udělat, změnit, aby tam Diana Ross mohla přijet?
2: Je toho opravdu hodně. Myslím si, že nikdo si nedokáže, kdo nedělá teda hudební produkce, představit, co to všechno obnáší. Samozřejmě tam budeme muset vystavit pódium, budeme tam muset vystavit stage, budeme tam muset taky vystavit backstage a zázemí teda pro umělce a nejenom pro Dianu Ross, protože to není jenom Diana Ross, ale je to samozřejmě celý její tým, který přijíždí do Plzně a bude součástí toho velkého koncertu. Každopádně amfiteátr na Lochotině má krásnou atmosféru sám o sobě a pro ty diváky to bude krásná zkušenost vidět takovou hudební legendu, slyšet jí známé písně, jako je Ain't No Mountain High na I Will Survive a nebo třeba ikonická Upside Down ze seriálu Stranger Things. A bude to vlastně průřez i pro celou generaci lidí, protože to opravdu není jenom pro vyzrálé rodiče nebo prarodiče, ale ta hudba podle mě nemá limity a poslouchají opravdu i v dnešní době generace dvacátníků a myslím si, že to je krásná příležitost přijet, užít si léto, užít si krásný letní den a užít si ho společně třeba i s celou rodinou, zároveň vědět, že je takový přesah, jaký je, a to teda i ta podpora Sofinky. A přijet se podívat na krásné město, protože Plzeň je krásné město, myslím si, že to třeba plno lidí ani neví.
0: Stíháte vy při své práci a při péči o svoji rodinu zajít třeba právě na podobnou velkou akci?
1: Tak já jakožto zpěvačka říkám i mému manželovi, že ráda vyhledávám i klid. Ale je pravda, že takovouhle legendu, jako je Diana Ross, tak to si rozhodně nenechám ujít, už právě včetně toho, jaký neuvěřitelný přesah to má právě i pro Sofinku a pro nadaci Aneška, takže jsem moc šťastná, že budu u toho.
0: Jak bude celá ta show vypadat? Je to tak, že v 7 hodin začne zpívat Diana Ross a bude zpívat až do půlnoci?
2: Máme tady další překvapení pro všechny posluchače a pro ty, kteří se chystají na ten koncert. Celý koncert otevře čtyři tenoři, kteří minulý měsíc vystupovali v Carnegie Hall v Americe a v červenci otevřou celý koncert Diany Ross svým velkolepým vystoupením. Mm-hmm. Zároveň myslím, že je pro všechny, kdo navštíví tento koncert, i atraktivní, že se sem do Plzně, do plzeňského amfiteátru na Lochotíně chystá celý český showbiznis, včetně slovenského, takže budou mít i možnost potkat třeba nějaké hvězdy, ke kterým zhlíží, nebo umělce, které celý život chtěli potkat.
0: A potká je normálně v kotli. Nebo třeba ve frontě na pivo, protože já vím, že vy jste ty, kteří mají rádi Plzeň a přihlásí se k tomu, ať už Plzeň jakoukoliv, tak byste pro ně připravili zajímavou akci.
2: Určitě. My jsme si pro všechny plzeňáky a všechny lidi, kteří milují Plzeň, ať už tekutou, nebo právě tu městskou, připravili akci a mohou využít kód Plzeňák s tím, že si budou moci zakoupit 2 vstupenky za cenu 1. Takže Plzeňák, vstupenky můžete zakoupit v sítích Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka.
0: No a 29. července bude ten velký den, kdy se všichni potkáme v Plzni, v amfiteátru na Lochotině. Já budu držet palce, aby vyšlo počasí, aby bylo takové správné, ideální koncertové. Každopádně si užijeme parádní léto. Děkuju za návštěvu.
1: My děkujeme za pozvání.
2: Děkujeme za pozvání.
0: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na tomhle velkolepém koncertě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

0: Nejen dechberoucí příroda, ale také místo zatížené nepříliš radostnou minulostí. Pavlův Studenec. Ještě před druhou světovou válkou zde žilo více než 1000 obyvatel. Po válce přišel jejich odsun, obec se ocitla v pohraničním pásmu a v následujících desetiletích prakticky zmizela z mapy. Dnes její příběh připomíná tichý letní festival, který prostřednictvím vzpomínek pamětníků, výstav i společných setkání otevírá prostor k poznání historie tohoto výjimečného místa i k česko-německému porozumění.
1: Pavlův Studenec ožívá je tichý letní festival, je to taková specialita, se kterou si myslím, že jsme přišli jako možná úplně první. Je to vlastně takový sousedský setkání, kde nehraje hlasitá muzika, ale naopak je tu prostor pro to, aby vlastně lidi mohli rozjímat, dozvědět se něco o společné historii, vlastně setkat se, popovídat si a přespat na louce. Pavlův Studenec vlastně tady pro to setkání slouží jako taková historická kulisa nějaké společné historie. Není to vlastně o tom hledat třeba proč se tady co jak stalo, ale je to spíš o tom připomenutí těch lidí, kteří tady žili ty svoje běžné životy, co se vlastně dokáže stát, když jako se bohužel jako ty národy proti sobě obrátí. A my chceme, aby to tady byl prostor vlastně pro vznik nových přátelství a podobně.
0: Festival vzniká v úzké spolupráci s Pamětí národa, která pro návštěvníky připravila tematické instalace, výstavy i další doprovodný program, přibližující osudy zdejších obyvatel.
2: Všichni návštěvníci festivalu si můžou nejprve prohlídnout výstavu vysídlení dosídlení, která vlastně mapuje příběhy lidí, kteří opouštěli místa a na jejich vlastně do jejich domovů se stěhovali lidé zase z jiných míst. Máme tady dále stánek Paměti národa a kinokavárnu, kde si lidé můžou seznámit s dokumenty, které jsme vytvořili. A krom toho jsme tady připravili několik landartových instalací, které vlastně obnovují ten život v Pavlově Studenci, nebo snaží se o to, vypráví příběhy lidí, kteří tady žili.
0: Přímo z řad pamětníků, kteří zde před odsunem prožili své dětství, vzešel také nápad na obnovení staré tradice šáfaja, která zde proběhla naposledy před 81 lety.
3: Jeden pán se mu podařilo vlastně, nebo jeho rodičům při odsunu tady z Pavlova Studenci zachránit Madonu, což vlastně byla takový důležitý artefakt té celé slavnosti. Ty Madony existovaly 4 a jednu z nich právě se podařilo zachránit a díky tomu vlastně se může i dnes znovu účastnit téhle akce. Velkým přáním toho pána bylo, aby se Madona mohla znovu podívat do Pavlova Studence, takže po 81 letech se tomu tak dneska stane.
1: Ta slavnost vlastně původně spočívala v tom, že měla přinést dobrou úrodu, dobrý počasí, prošla vlastně nějakou transformací, protože původně to byla staroněmecká slavnost. S příchodem křesťanství se ten rámec trošku změnil, nicméně ta podstata zůstávala stejná. Byl to den, kdy se na Pavlově Studenci slavilo vlastně nejvíc, byl to největší svátek vlastně za celý rok.
0: Letošní festival Pavlův Studenec ožívá je sice u konce, v příštích letech ho ale bude moci opět navštívit každý, kdo má zájem o historii i poznání místní krajiny. Z Pavlova Studence pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
4: Rozfrézovaná vozovka, těžká technika a pracující dělníci. Tak v těchto dnech vypadá ulice v Plzni na Roudné, kde probíhá rozsáhlá rekonstrukce komunikace. Přestože je úsek zcela uzavřený pro běžnou dopravu, někteří řidiči si zákaz vjezdu vykládají po svém.
5: My bychom rádi aktuálně apelovali na všechny řidiče motorových vozidel, aby důsledně respektovali zákazovou značku zákaz vjezdu mimo vozidel stavby, a to na okružní křižovatce, která souvisí s opravou a rekonstrukcí ulice na Roudné, protože v úseku zhruba 1 kilometru se zde provádí stavební práce, pohybuje se zde také stavební technika a vjezd vozidel zde komplikuje právě tyto stavební práce, pohyb vozidel anebo prostředku MHD.
4: Úsek je aktuálně průjezdný Kyvadlově. Dopravu řídí světelná signalizace. Oficiálně je vjezd povolen pouze autobusům veřejné dopravy, vozidlům stavby a případně těm, kteří v okolí bydlí. Realita je však jiná. Řidiči osobních aut zákaz ignorují a jezdí sem buď podle navigace, nebo takzvaně naslepo.
6: Já se potřebuji dostat do fakultky, do práce.
5: Budete muset potom z druhé strany, anebo doporučuji tady, když vás otočím, tak vyjet s horem, potom
6: no to já nevím,
5: nahoru,
6: no,
5: nad Hornáta.
6: No. takhle.
5: Tam jinou volbu nemáte.
4: Už v prvních dnech omezení se ukázalo, že půjde o větší problém a o nebezpečné situace nebude nouze. Městská policie proto na místo posílá své hlídky.
5: Od doby, kdy se vlastně začala realizovat ta uzavírka ulice na Roudné, tak jsou zde hlídky v podstatě pravidelně. Nechci zmiňovat časy ani přímo konkrétní časové úseky, kde se zde hlídky vyskytují, ale je to nárazově, je to každý den.
4: Jen za dobu našeho natáčení chtěla místem projet více než desítka vozidel.
7: Já ani nevím, jestli teda tam něco je, nějaké upozornění, že jo, koukáte na ty auta, abyste, že jo, za přednost jízdil a tak, a najednou je tady značka.
8: Vzhledem k tomu, že nejsem zpozněná nebo podobně a potřebuji se dostat do nemocnice na schůzku, tak mi je navigace neukázala žádnou jinou možnost, takže jakoby... Bohužel jsem se nechal ovlivnit.
9: Našim zase značky.
4: Že by bylo místo špatně značené, ale plzeňští strážníci odmítají.
5: Máme určitě za to, že úsek je velmi dobře osazen dopravními značkami, kdy zákazová značka je velmi dobře viditelná přímo už z ústí okružní křižovatky, takže zdali je to schválnost nebo pouze nevšímavost řidičů, už můžeme pouze polemizovat.
4: Omezení v Plzni na Roudné je jedním z mnoha, s nímž se musí řidiči v Plzni potýkat.
10: Snažíme se jednak ty uzavírky naplánovat v čase, tak aby jedna neovlivnila druhou, a i ta samotná opatření se vždycky volí takovým způsobem, aby se do plynulosti dopravy projevovala co nejméně.
4: Rekonstrukce silnice na Roudné skončí 7. srpna. Do té doby si řidiči musí dávat velký pozor, kam vyjíždí. Jinak jim může hrozit pokuta až 1500 korun. Z Plzně pro televizi ZAK připravili Marie Osvaldová a Lenka Prokšová.
11: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve 2. červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
12: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
11: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
13: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
14: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
15: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů. A furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam úplně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak kopíroval.
11: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
12: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
11: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
16: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
11: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
17: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
11: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaili. Ze Staňkova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
18: Od začátku července slouží ve Varšavské ulici nové veřejné toalety. Nahradili původní sociální zařízení u Alžbětiných lázní, které už bylo v nevyhovujícím technickém stavu.
19: Máme obrovskou radost, že se na Varšavské ulici, což je velmi strategické místo v Karlových Varech, přímo v centru, kousíček od tržnice, budou otevírat nové toalety.
18: Nové sociální zařízení vzniklo z modulového systému. K dispozici jsou toalety pro ženy i muže, bezbariérové zázemí pro imobilní návštěvníky i prostor pro obsluhu. Otevřeno je každý den od 8 do 20 hodin během Mezinárodního filmového festivalu až do 10. večer.
19: Cena za využití toalet je nastavena stejně jako na tržnici, to znamená 10 korun. Budeme tady mít celodenní službu, takže doufám, že i tato služba, veřejná služba, bude ku prospěchu nejen našich obyvatel, ale také návštěvníků Karlových Varů.
9: Spousta lidí tady hledá toaletu a není jako kde, takže jako a i lidi jsou rádi, že to je poblíž.
20: Někdy asi jo, pak člověk hledá, kam musí do restaurace někam, takže někdy se to asi hodí.
21: Určitě je to důležitý, protože záchody se tak nenajdou nikde, takže si myslím, že to je fajn.
18: Vybudování nových toalet stálo přibližně 6 milionů korun bez DPH. 2 miliony pokryla dotace Karlovarského kraje na podporu cestovního ruchu v památce UNESCO. Ve městě je nyní v provozu 6 veřejných sociálních zařízení. Martina Straková, televize ZAK.
11: Léto, pohyb a trocha soutěžního napětí. Oblíbená prázdninová štafeta vstoupila už do svého 23. ročníku a znovu láká celé rodiny k objevování zajímavých míst regionu. Letos poprvé zavítala kromě Plzeňského i do Karlovarského kraje a nabízí rekordní počet cílů.
22: Princip prázdninové štafety spočívá v tom, že vybereme většinou 5 desítek, letos je to 8 desítek soutěžních cílů, které mají děti a s nimi samozřejmě jejich rodiče, prarodiče, takže celé rodiny navštívit v průběhu prázdnin, navštěvují je, vyfotí se na nich, letos nově můžou použít i QR kódy, takže to je další novinka a v podstatě ve chvíli, kdy splní 15 soutěžních cílů, tak v tu chvíli jsou zařazeni do slosování.
11: Jedním z 8 desítek cílů je také areál Škodalent, kde organizátoři připravili mimo jiné i speciální rodinnou naučnou stezku využívající QR kódy.
23: Na panelech je například, v kterých letech vznikaly první přírodní rezervace v kraji, kolik je národních parků v kraji. Je to spíš ne zaměřený na jednotlivé cíle, jako ta prázdninová štafeta, ale spíš na takové zajímavosti právě v tom tématu, který otevírá ta prázdninová štafeta. A je to formou kvízu, takže návštěvník si přečte otázku, má tam A, B, C a samozřejmě pokud odpoví, tam jsou přesně instrukce, bude vyhodnocený.
11: Dalšími turistickými cíly jsou například hrady, stezky, ale i jiné zajímavosti.
22: Z těch úplně nejnavštěvovanějších je to třeba Arboretum Sofronka v Plzni, a z Karlovarského kraje je to hrad Cheb a třeba jedna věc, která je z těch úplně nejnavštěvovanějších, ve Zbyroze je zapíchnutý ve skále meč, to je krásné místo, takže třeba i to.
11: Po stopách prázdninové štafety se vydala i 9letá Jasmín.
24: Líbí se mi tady prázdninová štafeta, už jsem byla na Radyni, na Homolce a tady ve Škodalendu a plánuju někam ještě sdělat těch 15 cílů.
11: Za skvělý nápad považuje prázdninovou štafetu také starosta centrálního obvodu David Procházka.
25: Náš kraj je úžasný, nicméně, když se jako dítě vzpomenu, tak k tomu obdivování hradů, zámků, těch turistických cílů jsem přece jenom musel trošičku dorost a proto věřím, že pro ty menší děti, tak návštěva tuto hradu u nás ve Škodalandu spolu s těma dalšíma atrakcemi, které tady máme, tak tu turistickou štafetu oživí a jsem moc rád, že tady ten Škodaland jedním z cílů je.
11: Vyhlášení vítězů prázdninové štafety se uskuteční 13. září na hradu Radyně. Těm nejúspěšnějším tam předá ceny Karel IV. Se svojí družinou. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Obloha nad Staňkovem na Plzeňsku patřila těm nejlepším parašutistům z Česka. Právě tamní letiště hostilo otevřené mistrovství republiky.
1: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve druhém červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
2: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
1: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
3: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
4: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
5: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů. A furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam úplně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak kopíroval.
1: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
2: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
1: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
6: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
1: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
7: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
1: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaili. Ze Staňkova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Pouťové atrakce, staročeský jarmark i mezinárodní folklorní festival. Klatovy opět hostili jednu z největších kulturních akcí v regionu, která každoročně přiláká tisíce návštěvníků z Česka i zahraničí.
8: Historické centrum Klatov se od středy 8. do neděle 12. července proměnilo v místo, kde se střetávají náboženské tradice, lidová kultura i pouťová zábava. Klatovská pouť a 31. ročník Klatovského folklorního festivalu i letos nabídli program, který oslovil návštěvníky všech generací.
9: Klatovská pouť je tradičně největší letní slavnost, která v našem městě se koná. Od pátka do neděle se město zaplní nejen hudbou, tancem, ale třeba také pouťovými atrakcemi, tržištěm a výstavou jak v Klatovském pavilonu skla, tak třeba u karafiátníků. A pokud by toho nebylo dost, popojdou o kousek dál do jezuitské koleje, kde je tábor ostrostřelců, v letním kině jsou heligonkáři, no a samozřejmě, že ty nejmladší tu nevydrží. O kilometr výš je spousta pouťových atrakcí a tam už od včera je mimořádně živo.
8: Vedle pouťových atrakcí patří ke koloritu klatovské pouti také staročeský jarmark. Každoročně sem přijíždějí desítky řemeslníků a prodejců nejrůznějších výrobků.
10: No s tím pouťové samozřejmě akce po republice, kde v těchto končinách, v jižních Čechách a Pošumaví jsou poutě nesmírně tradiční, kam se vždycky těším. Je tady úžasná atmosféra. Oproti severu, kde jsem od Liberce z Českého ráje, tak tam ač poutě jsou, tak nemají takového ducha, jako je tady. Proto se sem rád vracím a snažím se tady tu atmosféru ještě zpestřit svými bylinkami, aby zákazník, který se mě po roce, po dvou, po třech vrátí, aby zde nacházel cosi nového.
8: Významnou součástí pouti je ovšem zejména Mezinárodní folklorní festival. Ten letos do Klatov opět přivedl soubory z řady zemí Evropy a nabídl divákům pestrou přehlídku lidových tanců, hudby i tradičních krojů.
11: Přijeli soubory z Řecka, Francie, Lotyšska, Německa, Slovenska, Moravy a Čech. A určitě takovým highlightem toho festivalu bude páteční koncert Hrubé hudby, což je horňácká hudba, která zpracovává netradičním způsobem s moderními prvky folklorní písničky. Potom v sobotu během odpoledne budou probíhat folklorní pořady během celého odpoledne na Klatovském náměstí a vyvrcholením bude festivalový gala program od 8 hodin a ten bude trvat až do půlnoci.
8: Z původně náboženské pouti se během let stala událost, která daleko přesahuje svůj historický význam. Vedle duchovní tradice dnes připomíná také bohatství lidové kultury a spojuje místní obyvatele i návštěvníky z celé republiky. Z Klatov pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Už 4 roky využívají hasiči v Mostě novou moderní zbrojnici, která poskytuje kvalitní zázemí jak téměř 100 hasičů, tak i specializované technice. Zbrojnice vznikla i díky přispění Evropské unie.
12: Už 4 roky mají hasiči v Mostě novou hasičskou zbrojnici. Díky ní jsou mnohem lépe připraveni na mimořádné události a jejich zázemí zcela odpovídá náročnosti hasičské profese.
13: Jedná se teda o novou centrální hasičskou stanici v Mostě. Nyní se nacházíme v areálu této stanice. Začala se realizovat stavba v roce 2019 a kolaudace proběhla v únoru roku 2022, takže nyní jsme zde 4. rokem. Tato stanice v podstatě je předurčená na, máme speciální techniku na stabilizaci budov a vlastně tahání osob z výkopů. Máme zde speciální předurčenou techniku pro celý kraj na tyto typy události.
12: Stanice nahradila 40 let starou staticky narušenou budovu. Mostečtí hasiči mají v nové zbrojnici krom jiného také veškeré vybavení potřebné ke své fyzické přípravě.
13: Před touto celá novou hasičskou stanicí zde byla vlastně od roku 1970 zde stála stará hasičská stanice, která v podstatě postupem času byla značně staticky narušená, vyskytovala se v nich plíseň a v podstatě bylo doporučeno i statiky celou tuto stanici zbourat a vystavit novou. Jsme velice spokojeni s výstavbou této stanice a s žitím v této nové stanici. Je to v podstatě nesrovnatelné s tou minulou stanicí. Máme zde celá nové prostory, máme každou místnost máme klimatizovanou, máme zde saunu, posilovnu, tělo většinu pro hasiče. Máme zde venkovní sportovní prostory, takže jsme plně maximálně spokojeni.
12: Stanice pro téměř 100 hasičů vznikla i díky podpoře Evropské unie.
13: Celkově hasičský záchranný sbor dostal na toto dotaci v rámci projektu Evropské unie REACT-EU ve výši 96 milionů korun.
12: Centrální hasičská stanice v Mostě realizuje 10 až 12 výjezdů každý den. Stanici musí hasiči opustit do 2 minut od vyhlášení poplachu.
0: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace.
14: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
15: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
14: S rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
15: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
14: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
16: Peče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
17: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
18: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do Lázny, tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
14: Zdejší Lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř, naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
15: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Na další protipovodňové opatření mohou města a obce získat peníze z nového dotačního programu. O podporu chce žádat také Povodí Moravy na pokračování čtvrté etapy ochrany jihu Olomouce. Město zároveň připravuje další projekty, díky kterým může dokončit ochranu před velkou vodou.
19: Od ničivých povodní, které na podzim zasáhly Olomoucký kraj, uplynou téměř 2 roky. Města a obce dále pokračují v budování protipovodňových opatření. Například Olomouc loni dokončila jejich 4. etapu, která ochrání Nový Svět a Nemilany před velkou vodou. S financováním dalších projektů má pomoci nový dotační program, který při návštěvě kraje představil ministr životního prostředí Igor Červený.
20: Jsme zde v předchozím období jako ministerstvo životního prostředí investovali peníze. Je to vlastně proti právě těm protipovodňovým opatřením, cca 180 milionů korun. A ta nová dotace má právě pomoci vlastně pokračovat v dalších etapách.
21: Výzva na protipovodňová opatření má celkovou alokaci z operačního programu životní prostředí ve výši 2 miliardy korun, přičemž jsme připraveni alokaci případně navýšit, pokud projekty budou. Jedná se o projekty na přírodě blízká protipovodňová opatření, to znamená, podporujeme revitalizaci toků tak, aby v případě povodňových stavů se voda mohla volně odtékat do krajiny a postupně zasakovat.
19: Města a obce mohou už nyní o dotaci žádat do prosince letošního roku. O státní podporu má zájem také Povodí Moravy na pokračování 4. B etapy protipovodňových opatření na jižní straně Olomouce,
22: která je zatím v rozpočtově ve výši nějakých 430 milionů korun, předpokládáme právě využití těch dotačních prostředků z této nové otevřené výzvy.
23: Tak Olomoučané si jistě pamatují a příští rok to bude 30 let od roku 1997, kdy město Olomouc zasáhla ta ničivá povodeň, která zasáhla asi 1/3 města, přímo se dotkla přibližně 30 tisíc obyvatel. Já jsem hrozně rád, že se nám z Povodí Moravy, Ministerstvem životního prostředí a Státním fondem životního prostředí daří za ty poslední dekády budovat protipovodňovou ochranu města, protože ji považuji nejen, ale věřím, že většina Olomoučanů za nejdůležitější.
19: Loni dokončená protipovodňová opatření chrání více než 2000 lidí na jihu města. Hráz odolá průtoku až 650 kubíků za sekundu, což odpovídá zhruba 400leté vodě.
22: Ani především tady část Nemila na pravém břehu řeky Moravy, revitalizaci jak řeky Moravy nebo břehu řeky Moravy, tak napojení slepého ramena, které bude neustále zvodněné. Pak jsou zde nějaké přírodě blízké prvky jako tůňky, náhradní výsadba v počtu třeba stromů. Zde bylo vysazeno nějakých 1800 stromů, 1700 keřů, jak měkkého, tak tvrdého luhu. Čili je to takový komplex opatření, který pomůže nejen při zvládání těch povodňových průtoků, ale i v době sucha pomůže s posílení ty biodiverzity říční nivy.
23: Neméně důležitá bude celkové dobudování protipovodňové ochrany, to znamená nadcházející 3. etapa, na kterou nyní děláme architektonicko-krajinářskou soutěž. A v neposlední řadě, a je to klíčové, aby město získalo ochranu před, řekněme, 400letou vodou, tak je důležitý i ten sever města, kde se řeka Morava vlévá do Olomouce, to znamená v městské části Chomoutov, udělat taktéž protipovodňová opatření.
19: Městskou část před 2 lety velká voda také zasáhla, zatímco centrum města se díky protipovodňové ochraně podařilo udržet. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Masarykovo náměstí v Uherském Brodě ožilo tóny bubnů a orchestru. Nebylo to ale jen tak nějaké vystoupení. Hudebníci totiž dorazili z nizozemského Nardenu.
2: Schlachwerk Group Narden a Jong, to je dvojice nizozemských hudebních skupin, které v sobotu dorazili do Uherského Brodu, aby pořádně rozproudili letní atmosféru na Masarykově náměstí. Mládežnický orchestr spolu s bubenickým uskupením ovšem nepřivezl žádnou nudnou klasiku, právě naopak. Nebojí se experimentovat s popovými a tanečními prvky, zasazenými do typického orchestrálního stylu.
3: Přijeli naši holandští přátelé z našeho partnerského města z Nardenu, kteří jsou o tomto víkendu ve Starých Hrozenkově na kopančářských slavnostech. No a sami nás oslovili, jestli by mohli přijet i k nám do Brodu zahrát, tak samozřejmě jsme za to rádi, že tady přišli potěšit naše občany, protože jezdí k nám zhruba co každé 2 roky, zejména na ty bílokarpatské slavnosti. Teď se letos nemohli zúčastnit, ale protože jsme věděli, že jdou nyní, takže zahráli, jejich hudba je velice temperativní a lidé tady z Uherského Brodu je máme moc rádi.
2: Město Uherský Brod je neodmyslitelně spjato s Janem Amosem Komenským, který je pohřben právě v Nardenu. Spolupráce s tímto nizozemským městem je proto pochopitelná a uherskobrodští zastupitelé se jí snaží poctivě rozvíjet.

0: červnu, jak byly bělokarpatské slavnosti, tak přijeli představitelé z holandského Nardenu k nám do Uherského Brodu, jak pan starosta, tak místostarosta, a hovořili jsme o další vzájemné spolupráci právě s Holandskem a chtěli bychom rozšířit a máme obě strany zájem na to, aby se naše školské organizace propojily a tam už probíhá nějaká základní domluva. Chceme to zkusit na úrovni střední škol, kdy se vzájemně podobné školské zařízení vzájemně kontaktují a chtěli bychom tam udělat vzájemné výměny vlastně studentů.
1: Pokud ovšem milovníci kultury nezvažují cestu do Holandska, připravilo si pro ně město zajímavý letní program. Příkladem může být Fire Festival nebo experimentální ročník Augustfestu, který po vzoru německého Oktoberfestu nabídne ochutnávku piv, dobré jídlo a hudbu. Chystá se také otevření zrekonstruovaného prostoru přímo v centru Uherského Brodu.
0: Ještě bych takto rád předběžně pozval naše spoluobčany na pátek 18. září, to je datum, kdy bychom slavnostně chtěli otevřít panskou zahradu, která se rekonstruuje, kde to bude krásné kulturní zázemí anebo volnočasové zázemí, a chtěli bychom to otevřít v rámci Dnu evropského kulturního dědictví, které se každoročně koná nejenom v různých městech, ale také u nás v Uherském Brodě, kdy budeme otvírat různé památky, které město má, a v rámci toho bychom i chtěli otevřít tu panskou zahradu.
2: Z dnešního Týdne v regionech už je to všechno. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Víte, že letos Hurvínek slaví svoje sté narozeniny. Možná i vás tahle loutková postavička s nezaměnitelným hlasem provázela dětstvím. Tak ji nezapomeňte třeba připít na zdraví. No a hned je důvod k oslavě. Další dobré zprávy přidáváme z našich regionů. K létu a dovoleným patří nejen pohoda u vody, ale taky dobré jídlo. Byli jste někdy na soutěži bramborových salátů nebo gulášů? Ty totiž každý dělá trochu jinak a každý je přesvědčen o tom, že ten jeho je nejlepší. Tak pojďte ochutnat.
1: Areál Rychvaldského Sokola patřil po roce opět gulášovému klání. Do soutěže se zapojilo 15 týmů a každý věřil, že právě jeho guláš bude lidem chutnat nejvíce.
2: Tradiční akce Rychvaldské gulášové klání, kterou pořádáme už po páté, je to ve spolupráci spolku Naš Rychvald, Sokol Rychvald a město Rychvald. Těšíme se na to, že návštěvníci přijdou, budou hlasovat, budeme mít i odbornou porotu, která bude vyhodnocovat guláše a samozřejmě bude hlasovat i veřejnost. Vstup je zdarma, je bohatý doprovodný program a letos to máme ve stylu westernu, takže budou i program takto laděný.
3: Každý tým musí navařit minimálně 20 litrů guláše. Každý tým musí mít k dispozici degustační porci, která obsahuje 1 deci šťávy a minimálně jeden kousek masa tam musí být. Náš tým vaří dneska 40 litrů guláše, děláme vepřový guláš. Náš guláš je výjimečný tím, že ho děláme z čuníka, který byl kojený ohnivou vodou, takže bude lehce pikantní.
4: Soutěžíme s hovězím maďarským gulášem, poctivým, musím podotknout, a vlastně vítězným. Minulý rok jsme se umístili na prvním místě v Boumíně, takže to chceme nějak obhajovat. A ještě chci zmínit jako chválu mojí manželky karlovarský knedlík, který asi jsme jediní tady, a chci zmínit, že ho pěkně tuní a je čím dál tím lepší. Tady ta akce je výborná, skvělá, můžu doporučit. No.
1: Vítězným týmem se nakonec u veřejnosti stal westernový Richmond City Ranch a porotě nejvíce chutnal guláš od místních myslivců.
0: Už jste někdy jeli na lodi, loďce nebo alespoň na šlapadle? Za mě je to nejkrásnější způsob dopravy i zábavy. A třeba taky netradiční možnost, jak si prohlédnout Prahu. A možností je opravdu hodně.
5: Plavba po Vltavě patří mezi oblíbené letní aktivity metropole. Půjčovna šlapadel na Slovanském ostrově je otevřená za příznivého počasí každý den od 11 hodin a nabízí šlapadla, pramičky i oblíbené labutě.
6: Můžou si u nás půjčit šlapadla pro 1 až 4 osoby, jak vidíte tady. Za vámi jsou vlastně ještě labutě. Ty půjčujeme taky a máme i šlapadla pro 5 osob s tím, že vlastně, kdyby měl někdo chuť si zaveslovat, tak si může půjčit i pramičky tamhle na konci. Lidi přijdou, jenom fungujeme na principu jako na matějské pouti. Takže kdo přijde, ten jede. Úplně nejlepší je to vlastně pod mostem Legií, když si projedete, tak tam vidíte krásně Karlův most, Pražský hrad, je tam Petřín, jsou tam takový ty žlutý tučňáci, tak to mají rádi lidi. Potom vlastně, když projedete okolo Střeleckého ostrova, tak na druhé straně vidíte ještě Tančící dům. Standardně půjčujeme na hodinu, s tím, že není problém si to půjčit klidně i na celý den, ale za tu hodinu ten okruh, co jsem popisoval, je úplně bez problému, se dá zvládnout.
5: Za hodinovou plavbu na šlapadle dáte 350 korun, na 5místném šlapadle pak 450 korun a na pramičce 300 korun.
6: Myslím si, že když někdo zvládne jezdit na kole, tak tohle je úplně to samé, s tím, že vlastně půjčujeme šlapadla i rodinám s dětmi, máme tady vesty pro ně, takže to není problém, půjčujeme zdarma. Když přijdou vlastně, tak na začátku u kasy jim řekneme nějaký pravidla. Důležitý je určitě dávat si pozor být 5 metrů aspoň od břehu a nejezdit za žluté boje, protože tam jsou potom splavy. Také tady máme vlastně parník, který jezdí kolem každou hodinu, takže když potká parník, tak určitě se musí vyhnout, protože velká loď má přednost.
5: Vyplout ale nemusíte jen přes den, půjčovna totiž nabízí i noční plavby, při kterých máte možnost prohlédnout si osvětlené panorama historické Prahy přímo z hladiny řeky.
6: 30 až 45 minut před západem slunce, tak my musíme dávat lampičky, protože každé plavidlo musí být osvětlené. S tím je to vlastně taková romantická plavba, hodně to využívají páry, když přijdou třeba na nějaké rande.
5: K dispozici tady mají plavidla až pro 6 lidí a přímo v půjčovně si také můžete koupit i drobné občerstvení. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Máte na výlet nebo dovolenou namířeno na západ Čech? Pak pro vás mám dobrou zprávu. Ve všech kontrolovaných přírodních koupalištích se můžete bez obav schladit. Kvalita vody je zatím velmi dobrá. Podle posledního měření hygieniků jsou všechna koupací místa v našem regionu na jednotce nebo dvojce. Zhoršená kvalita je pouze na Babylonu, na Domažlicku.
7: Koupací vody v rámci celého Plzeňského kraje jsou bezproblémové. Problémem zůstává jenom nižší hladina vod, vzhledem k tomu, že je nedostatek dešťových srážek, takže i ty hladiny těch vodních nádrží a vlastně míst, která se využívají ke koupání, bývají snížená. Výhledově nám tam díky tomu narůstá možnost zhoršení kvality vody díky nárůstu sinic.
0: Sinice se už nyní částečně objevují v některých částech Hrachluské přehrady, ale i tady je zatím situace velmi dobrá.
8: Voda čistá, úžasná, úžasný prostředí, málo lidí. Je to tady moc pěkný.
9: Ale dobře se nám to tady líbí a je to tady hezký.
0: Bez obav pak můžeme zamířit i do plzeňských boleveckých rybníků.
10: Všechny rybníky, které sledujeme jako místa pro koupání, což je Šídlovský rybník, Kamen rybník, Senecký rybník a samozřejmě Velký Bolevecký rybník, vykazují pořád vysokou kvalitu vody s minimem sinic.
0: Podrobné informace o kvalitě vody zveřejňují hygienici na webových stránkách koupacivody.cz. Samozřejmě ale nejezdí na kontroly úplně všude. A tak třeba městská koupaliště musíme dohledávat na vlastním webu nebo na stránkách obcí.
7: Na stránkách, co nemáme uveřejněno, ale víme, že se odebírá a jsou taky v pořádku, jsou třeba koupaliště v obci Nezvěstice, které pravidelně zase výsledky jsou na stránkách k dispozici na stránkách obce, a nebo i třeba koupaliště na Tachovsku, popřípadě Klatovi, Sušice a podobně.
0: Horší zprávu máme bohužel pro vodáky. Berounka z Plzně je jen 3 cm nad limitem, Ohře z Karlových Varů už je pod ním a na hranici sjízdnosti je také Otava za Sušicí. Pro televizi ZAK Jonáš Novotný. Historický úspěch zaznamenali v uplynulých dnech nejen české tenistky na Wimbledonu, ale taky mladí motokrosaři na

0: Největším úspěchem asi pátý místo Milana Rubeše, 40. Benedikt Svoboda, 27. v kategorii 125. David Kadleček, takže to, na co máme, jsme splnili a překvapení ve formě akorát 65. u Benedikta Svobody, a takže za nás to dopadlo asi tak, jak mělo.
1: Co jsem koukal, tak celkově Česká republika skončila 12., což je asi nejlepší umístění, co jsem tak jako dohledal v nějakých historických tabulkách. Co to vypovídá?
0: Je to v novodobí historii, je to tak, loni po mistrovství světa, na mistrovství světa ve Francii jsme byli 14., takže teď jsme byli 12. Zhruba před dvouma rokama jsme začali dělat dětský juniorský projekt motocrossový, kdy vycházíme z poznatků MXGP Akademie a je to holandský projekt. A myslíme si, že to prostě má vzestupnou tendenci a je to vidět na výsledkách ostatně, takže jako musíme v tom vydržet a myslíme si, že zase se dostaneme na výsluní s motokrosem.
1: Co jsem koukal, tak tam hodně vysoko se umístili Francouzi, Američani. Opravdu se k nám takhle sletěl úplně celý svět?
0: Je bylo 40 zemí, 40 zemí se účastnilo tohohle mistrovství světa a ta úroveň motokrosu i dětského juniorského motokrosu ve světě je neskutečná, takže jako máme se co učit a určitě máme co dohánět.
1: Oni to jsou, ono se řekne junioři, ale oni jsou to fakt děti, protože ta 65 to jsou opravdu malí kluci, ne?
0: Je to do 12 let, je to kategorie do 12 let, 85 do 14, máme 16letý kluky na těch 125, jo, ale ty děti opravdu, co se týče těch 65, jsou to prostě dneska jezdci i úrovní a stylem a prostě je to jako neskutečný z toho světa, co přijíždí.
1: Já chápu, že u dospělých už potom mají sponzory, někdo jezdí jako tovární jezdec, ale tady jsou sponzoři asi hlavně rodiče.
0: Jako tady pochopitelně patří obrovský dík rodičům, protože díky rodičům vlastně, který dopřávají ten motokros tím dětem, co se týče času, financí a úplně všeho, nebejt jich, tak ty děti prostě tenhle sport ani dělat nemůžou, takže v tom jim patří obrovský dík a asi prostě by měla přijít zase doba, kdy ten motokros bude všeobecně podporovaný i partnerama nějakýma a tyhle tím, protože si myslím, že to má vzestupnou tendenci a pokud to tak bude fungovat, tak si myslím, že je to otázka času a dostaneme se zase někam, kde jsme bývali.
1: Je to tak i v tomhletom dětským nebo v té juniorské kategorii, abych se někoho nedotkl, když už mu bude 14, asi by nechtěl, abych říkal, že je děti. Je to tak, že třeba si ho vyhlídne nějaký velký sponzor nebo už třeba nějaká továrna a řeknou, ten je talentovaný, ten bude jednou hodně dobrý, ten je náš?
0: Je to tak, teďko třeba po mistrovství světa v kategorii 65 vyhrál francouzský reprezentant a už v pondělí rakouská značka s ním uzavírala smlouvu a stal se jezdcem této továrny. Takže prostě je to vyloženě o tom, jaký má přístup pochopitelně, kdy nejde jenom o ten dílčí výsledek, ale je to přístup rodiny, je to přístup federace, je to přístup úplně všeho. A když se tam sejdou tyhle ty věci, tak pro tyhle kluky prostě je to nějaká budoucnost, která jim zaručuje, že na tom výsluní se budou pohodovat delší dobu a jim to jenom přáno.
1: Mluvil jsi o tom, že u nás se to mění poslední dobou, že se zlepšuje to zázemí, dá se říct?
0: Je to pořád ještě furt, to vycházíme z toho, že je to závislí na rodičích hlavně. Musíme nějakým způsobem zabezpečit nebo respektive založit různý střediska, aby jsme měli pod kontrolou ty děti svým způsobem výkonnostně. To znamená, že i ty školení těch trenérů, kdy prostě musíme začít rozlišovat náborové věci, rozlišovat hobby motocross, rozlišovat výkonnostní motocross, plus pochopitelně, kde bude vrcholem ta reprezentace. A tyhle ty věci, pokud nezačneme dělat, kdy se nám budou míchat tyhle ty věci dohromady, tak je strašně těžký vybudovat z něčeho něco, co bude mít opravdu nějakou vzestupnou tendenci a nějakou výkonnost, nějaký výkonnostní růst. Ale myslím si, že i tímhletím prostě je to jeden z bodů, který řešíme a daří se to.
1: Říkal jsi, že druhým rokem jedeme v nějakém systému, který jsme koukali od Holanděnů, ano. Správně pamatuju. Je to třeba už teď vidět, už se to podepisuje, nebo to je běh na dlouhou trať a bude to vidět za 10 let?
0: Je to vidět už v tom, že ta komunita těch rodičů chápe to, že Dokážou přijmout radu v tom, že ty jezdci musí jezdit kvalitní závody a pochopitelně, pokud se nebudeme srovnávat s cizinou, nebudeme jezdit závody, které budou mít smysl výkonnostního charakteru, tak prostě ty děti nebo ty jezdci nemůžou vstoupat, nemůžou mít prostě výkonnostně navrh oproti tím, který prostě nějakým způsobem i to berou jinak ten motocross, že jo? To neznamená, že všichni budou chtít jezdit mistrovství světa, všichni budou chtít být v reprezentaci.

0: reprezentaci, ale pokud ti lidi chtějí nějakým způsobem fungovat na mezinárodní bázi, tak musí jezdit mezinárodní závody a závodit s těmi nejlepšíma.
1: Já vím, když jsme přijeli s mojí 6letou dcerou za tebou do Dobřan, tak si rovnou posadil na nějaký takový jako odrážedlo a jeď, elektrická motorčička. Funguje to takhle? Posadíš dítě na motorku a oni ty děti se moc nebojí, tak prostě jedou. A čím lepší má motorku, tím líp jezdí? Nebo prostě už to v těch dětech opravdu někde musí být?
0: V těch dětech pochopitelně, že ten talent je strašně moc důležitý, ale je to strašná dřina.
1: No a v tom následujícím tedy mistrovství nebo v tom velkém finále máme želízka v ohni?
0: Tak my teď odjíždíme na semifinále mistrovství Evropy do Estonska. Tam jedou tři jezdci, dva v 65, jeden v 85 a podle toho semifinále pochopitelně budeme fungovat v lokti. Věřím klukům, že v tom Estonsku si poradí a podle výsledků, co zajížděli v Evropách už v Central Europe Zone, my spadáme po tuhle zónu, tak si myslím, že by mohli postoupit a že by měli přivést to jisté místo do lokte a nemůžeme jim držet jenom palce, protože ta atmosféra v lokti na MXGP je neskutečná. Celý Čechy to milujou, že jo, tohle, a je to prostě takový svátek českého motokrosu vždycky v tom červenci a přeju jim to.
1: Když se budou lidi chtít přijít podívat, kdy je ideální den, kdy pojedou třeba nějaký nabušený mladý a kdy se pojede hlavní závod?
0: Tak v sobotu se jedou hlavně ty evropské kategorie a tyhle ty závody a kategorie MXGP kvalifikace a v neděli jsou vyloženě závody MXGP, kdy jedou jedničky, dvojky, takže pochopitelně, že ta největší atmosféra je tam v tu neděli, ale takový to srdíčko, to závodění a ty juniory můžou vidět v sobotu.
1: Mm-hmm. Já budu držet palce, ať se nám daří. Budu držet palce hlavně, ať se nikomu nic nestane. A to by držím palce, ať tě to hlavně nadále baví.
0: Děkujeme moc.
1: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě někde u motorek, a nebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se daří i vám.

0: Hezký dobrý den, dnes si budeme povídat o velké hudební události, která čeká plzeňský amfiteátr, ale zároveň má i takový zajímavý a dobročinný přesah. Mými hosty je Michála Gemrotová-Štiková, zakladatelka nadace Aneška, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A Pavel Višňovský, pořadatel zmíněné akce. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Já jsem sice řekl, že to je hudební událost, klidně můžeme říkat hudební událost desetiletí třeba, to se určitě tak jako říká, ale neřekl jsem, co to bude, nechávám to na vás.
2: Tak my jsme se rozhodli udělat v plzeňském amfiteátru unikátní koncert hudební legendy a bude to koncert Diany Ross, který se uskuteční 29. července právě teda v plzeňském amfiteátru, jak už jste zmínil.
0: Mě překvapilo, že tahle zpěvačka, kterou všichni znají, nebo minimálně všichni znají ty její velký hity, ještě nikdy v České republice nekoncertovala. Čím to je?
2: Tak bylo docela složité vůbec teda se domluvit na tom, aby do České republiky přijela. Upřímně ta komunikace s managementem zpěvačky trvala více jak 2 roky. Hmm. První podmínka byla, že nechce vystupovat v žádné velké aréně a proto vlastně se na to váže taková zajímavá náhoda, že jsme všichni z Plzně, náš tým je z Plzně. A vzpomněli jsme si na to, že jsme odtud vzešli, byly tedy takové naše první krůčky v rámci těch našich aktivit a rozhodli jsme se tedy využít prezentaci toho amfiteátru plzeňského, který se za to desetiletí velmi pozdvihl a myslíme si, že právě ten amfiteátr, což je největší český přírodní amfiteátr na Lachutině v Plzni, tak ji přesvědčil pro to, aby konečně navštívila Českou republiku. Hmm.
0: Ten amfiteátr zažil obrovské koncerty, legendární Porta, která tam nalákala 10 000 lidí a byl to vlastně svátek, potom velké koncerty Lucie, zrovna v těchto dnech tam probíhá velký Metal Fest, takže tradičně je to místo, které je plné a jí se líbilo přímo tohle místo, je to tak, že můžeme říct, že Plzeň přesvědčila, aby přijela do Čech?
2: Přesně tak, nejenom Plzeň, ale právě ten amfiteátr na Lachutině jí přesvědčil pro to, aby se přijela konečně na české publikum podívat, aby ukázala svoji show, která je opravdu bezkonkurenční, je ve výborné kondici, můžeme si to ověřit při jejich vystoupeních, měla turné po Americe, po Japonsku a zpívají to v jejich letech, naprosto perfektně zpívá naživo a zároveň ta show je nádherná.
0: Vás jsem představil jako zakladatelku nadace Aneška, co vy máte společného s tím koncertem?
1: Tak já jsem moc šťastná, že vlastně nadace Aneška byla vždy produkcí nebo firmou Jaro Event podporovaná. Jakýkoliv koncert, kdy dělali, tak vždycky část výtěžku šla na nadace Aneška, na naše dětičky. Nadace Aneška se věnuje dětem s pohybovým handicapem. A jsem moc šťastná, že zrovna tenhle ten koncert je ještě takový speciální, protože máme velmi silný příběh a to je naše Sofinka, která do nadace přišla jako úplně první. A tak nám spadla do klína taková úžasná holčička, která měla opravdu extrémně těžký začátek a nejenom začátek, ale celý její život bude velmi náročný, protože ona se narodila s mnohočetnýma mrtvicema a myslím si, že jedna z největších koulí na noze je to, že vlastně 3 týdny po tom, co se Sofinka narodila, tak jí zemřela maminka. To, že je dítě nemocný, je strašný. Kdo děti má, tak si to nedovede ani představit, aby jeho dítě mělo horečku, natož když má celoživotní postižení, který je náročný. Ale nemít u toho svoji mámu je prostě... Já vím, že Peťa Bogner, její táta, je skvělý chlap. Ten je opravdu tatínek na jedničku. On je skvělej a myslím si, že má fakt skvělýho parťáka a Sofinka udělala neuvěřitelný pokrok za tu dobu, co se my známe. Ale nemít mámu je velká bolest. Zatím to Sofinka třeba tolik nevnímá, ale jednou bude větší a bude stejně muset cvičit tak, jak cvičí doteď. Bude cvičit každý den, aby byla na tom líp a líp a bude jí to čekat celý život. To je její úděl a nemít po boku svoji mámu bude prostě pro ní jednou velmi náročný. A jsem šťastná, že Jaro Event a Diana Ross podpoří právě nadaci Aneška a tím pádem teď konkrétně Sofinku, která si to myslím opravdu zaslouží. A proto říkám, i kdybyste na ten koncert nešli, tak kupte lístky někomu z vašich blízkých, z vašich přátel, protože já Sofinku znám a opravdu, jestli něco za to stojí, tak Sofinka to je.
0: Hmm. Tak děkuju za tohle představení vlastně té malé slečny, pro kterou ty peníze půjdou. Už to zaznělo, koupí vstupenky, podpoříme, ale vím, že se nějak peníze budou vybírat i přímo během koncertu.
2: Samozřejmě, nadace Aneška tam bude mít i vlastní stánek, bude tam určitě mít své zástupce a bude možnost tedy přispět přímo na Sofinku i během koncertu a samozřejmě i před koncertem, protože vycházejí články, vychází publikace o tom, že podporujeme právě přímo Sofinku a určitě na internetu už teď budou moci i vyhledat například QR kódy nebo údaje pro platbu a můžou přispět ještě před koncertem a samozřejmě i během toho koncertu.
0: Hmm. Abychom se vrátili zpátky k té hudební produkci, jak moc složité je uspořádat koncert takovéhle velké hvězdy, která je zvyklá na světová pódia právě v Plzni v amfiteátru, protože, co si budeme povídat, ono tamto zázemí úplně superluxusní není, tak co všechno tam musíte přivést, udělat, změnit, aby tam Diana Ross mohla přijet?
2: Je toho opravdu hodně. Myslím si, že nikdo si nedokáže, kdo nedělá teda hudební produkce, představit, co to všechno obnáší. Samozřejmě tam budeme muset vystavit pódium, budeme tam muset vystavit stage, budeme tam muset taky vystavit backstage a zázemí teda pro umělce a nejenom pro Dianu Ross, protože to není jenom Diana Ross, ale je to samozřejmě celý její tým, který přijíždí do Plzně a bude součástí toho velkého koncertu. Každopádně amfiteátr na Lochotině má krásnou atmosféru sám o sobě a pro ty diváky to bude krásná zkušenost vidět takovou hudební legendu, slyšet její známé písně, jako je Ain't No Mountain High na I Will Survive, a nebo třeba ikonická Upside Down ze seriálu Stranger Things. A bude to vlastně průřez i pro celou generaci lidí, protože to opravdu není jenom pro vyzrálé rodiče nebo prarodiče, ale ta hudba podle mě nemá limity a poslouchají opravdu i v dnešní době generace dvacátníků a myslím si, že to je krásná příležitost přijet, užít si léto, užít si krásný letní den a užít si ho společně třeba i s celou rodinou, zároveň vědět, že je takový přesah, jaký je, a to teda i ta podpora Sofinky. A přijet se podívat na krásné město, protože Plzeň je krásné město, myslím si, že to třeba plno lidí ani neví.
0: Stíháte vy při své práci a při péči o svoji rodinu zajít třeba právě na podobnou velkou akci?
1: Tak já jakožto zpěvačka říkám i mému manželovi, že ráda vyhledávám i klid. Ale je pravda, že takovouhle legendu, jako je Diana Ross, tak to si rozhodně nenechám ujít, už právě včetně toho, jaký neuvěřitelný přesah to má právě i pro Sofinku a pro nadaci Aneška, takže jsem moc šťastná, že budu u toho.
0: Jak bude celá ta show vypadat? Je to tak, že v 7 hodin začne zpívat Diana Ross a bude zpívat až do půlnoci?
2: Máme tady další překvapení pro všechny posluchače a pro ty, kteří se chystají na ten koncert. Celý koncert otevře čtyři tenoři, kteří minulý měsíc vystupovali v Carnegie Hall v Americe a v červenci otevřou celý koncert Diany Ross svým velkolepým vystoupením. Mm-hmm. Zároveň myslím, že je pro všechny, kdo navštíví tento koncert, i atraktivní, že se sem do Plzně, do plzeňského amfiteátru na Lochotíně chystá celý český showbiznis, včetně slovenského, takže budou mít i možnost potkat třeba nějaké hvězdy, ke kterým zhlíží, nebo umělce, které celý život chtěli potkat.
0: A potká je normálně v kotli. Nebo třeba ve frontě na pivo, protože já vím, že vy jste ty, kteří mají rádi Plzeň a přihlásí se k tomu, ať už Plzeň jakoukoliv, tak byste pro ně připravili zajímavou akci.
2: Určitě. My jsme si pro všechny plzeňáky a všechny lidi, kteří milují Plzeň, ať už tekutou, nebo právě tu městskou, připravili akci a mohou využít kód Plzeňák s tím, že si budou moci zakoupit 2 vstupenky za cenu 1. Takže Plzeňák, vstupenky můžete zakoupit v sítích Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka.
0: No a 29. července bude ten velký den, kdy se všichni potkáme v Plzni, v amfiteátru na Lochotině. Já budu držet palce, aby vyšlo počasí, aby bylo takové správné, ideální koncertové. Každopádně si užijeme parádní léto. Děkuju za návštěvu.
1: My děkujeme za pozvání.
2: Děkujeme za pozvání.
0: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na tomhle velkolepém koncertě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

0: Nejen dechberoucí příroda, ale také místo zatížené nepříliš radostnou minulostí. Pavlův Studenec. Ještě před druhou světovou válkou zde žilo více než 1000 obyvatel. Po válce přišel jejich odsun, obec se ocitla v pohraničním pásmu a v následujících desetiletích prakticky zmizela z mapy. Dnes její příběh připomíná tichý letní festival, který prostřednictvím vzpomínek pamětníků, výstav i společných setkání otevírá prostor k poznání historie tohoto výjimečného místa i k česko-německému porozumění.
1: Pavlův Studenec ožívá je tichý letní festival, je to taková specialita, se kterou si myslím, že jsme přišli jako možná úplně první. Je to vlastně takový sousedský setkání, kde nehraje hlasitá muzika, ale naopak je tu prostor pro to, aby vlastně lidi mohli rozjímat, dozvědět se něco o společné historii, vlastně setkat se, popovídat si a přespat na louce. Pavlův Studenec vlastně tady pro to setkání slouží jako taková historická kulisa nějaké společné historie. Není to vlastně o tom hledat třeba proč se tady co jak stalo, ale je to spíš o tom připomenutí těch lidí, kteří tady žili ty svoje běžné životy, co se vlastně dokáže stát, když jako se bohužel jako ty národy proti sobě obrátí. A my chceme, aby to tady byl prostor vlastně pro vznik nových přátelství a podobně.
0: Festival vzniká v úzké spolupráci s Pamětí národa, která pro návštěvníky připravila tematické instalace, výstavy i další doprovodný program, přibližující osudy zdejších obyvatel.
2: Všichni návštěvníci festivalu si můžou nejprve prohlídnout výstavu vysídlení dosídlení, která vlastně mapuje příběhy lidí, kteří opouštěli místa a na jejich vlastně do jejich domovů se stěhovali lidé zase z jiných míst. Máme tady dále stánek Paměti národa a kinokavárnu, kde si lidé můžou seznámit s dokumenty, které jsme vytvořili. A krom toho jsme tady připravili několik landartových instalací, které vlastně obnovují ten život v Pavlově Studenci, nebo snaží se o to, vypráví příběhy lidí, kteří tady žili.
0: Přímo z řad pamětníků, kteří zde před odsunem prožili své dětství, vzešel také nápad na obnovení staré tradice šáfaja, která zde proběhla naposledy před 81 lety.
3: Jeden pán se mu podařilo vlastně, nebo jeho rodičům při odsunu tady z Pavlova Studenci zachránit Madonu, což vlastně byla takový důležitý artefakt té celé slavnosti. Ty Madony existovaly 4 a jednu z nich právě se podařilo zachránit a díky tomu vlastně se může i dnes znovu účastnit téhle akce. Velkým přáním toho pána bylo, aby se Madona mohla znovu podívat do Pavlova Studence. Takže po 81 letech se tomu tak dneska stane.
1: Ta slavnost vlastně původně spočívala v tom, že měla přinést dobrou úrodu, dobrý počasí. Prošla vlastně nějakou transformací, protože původně to byla staroněmecká slavnost. S příchodem křesťanství se ten rámec trošku změnil, nicméně ta podstata zůstávala stejná. Byl to den, kdy se na Pavlově Studenci slavilo vlastně nejvíc, byl to největší svátek vlastně za celý rok.
0: Letošní festival Pavlův Studenec ožívá je sice u konce, v příštích letech ho ale bude moci opět navštívit každý, kdo má zájem o historii i poznání místní krajiny. Z Pavlova Studence pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
4: Rozfrézovaná vozovka, těžká technika a pracující dělníci. Tak v těchto dnech vypadá ulice v Plzni na Roudné, kde probíhá rozsáhlá rekonstrukce komunikace. Přestože je úsek zcela uzavřený pro běžnou dopravu, někteří řidiči si zákaz vjezdu vykládají po svém.
5: My bychom rádi aktuálně apelovali na všechny řidiče motorových vozidel, aby důsledně respektovali zákazovou značku zákaz vjezdu mimo vozidel stavby, a to na okružní křižovatce, která souvisí s opravou a rekonstrukcí ulice na Roudné, protože v úseku zhruba 1 kilometru se zde provádí stavební práce, pohybuje se zde také stavební technika a vjezd vozidel zde komplikuje právě tyto stavební práce, pohyb vozidel anebo prostředku MHD.
4: Úsek je aktuálně průjezdný Kyvadlově. Dopravu řídí světelná signalizace. Oficiálně je vjezd povolen pouze autobusům veřejné dopravy, vozidlům stavby a případně těm, kteří v okolí bydlí. Realita je však jiná. Řidiči osobních aut zákaz ignorují a jezdí sem buď podle navigace, nebo takzvaně naslepo.
6: vzácná značka.
7: Já se potřebuji dostat do fakultky, do práce.
5: Budete muset potom z druhé strany, a nebo doporučuji tady dodat, když vás otočím, tak běhat s horem, potom
7: no
5: nemáte nahoru,
7: nadhorná,
5: na minou volbu nemáte.
4: Už v prvních dnech omezení se ukázalo, že půjde o větší problém a o nebezpečné situace nebude nouze. Městská policie proto na místo posílá své hlídky.
5: Od doby, kdy se vlastně začala realizovat ta uzavírka ulice na Roudné, tak jsou zde hlídky v podstatě pravidelně. Nechci zmiňovat časy ani přímo konkrétní časové úseky, kde se zde hlídky vyskytují, ale je to nárazově, je to každý den.
4: Jen za dobu našeho natáčení

0: Činí chtěla místem projet více než desítka vozidel.
1: Já ani nevím, jestli teda tam něco je, nějaký upozornění, že jo, koukáte na ty auta, abyste, že jo, za přednost v jízdě a tak, a najednou je tady značka.
2: Vzhledem k tomu, že jsem nejsem zpozněná nebo podobně a potřebuji se dostat do nemocnice na schůzku, tak mi je navigace neukázala žádnou jinou možnost, takže jakoby... Bohužel jsem se nechal ovlivnit.
3: Nevšim se ze značky.
0: Že by bylo místo špatně značené, ale plzeňští strážníci odmítají.
4: Máme určitě za to, že úsek je velmi dobře osazen dopravními značkami, kdy zákazová značka je velmi dobře viditelná přímo už z ústí okružní křižovatky, takže zdali je to schválnost nebo pouze nevšímavost řidičů, už můžeme pouze polemizovat.
0: Omezení v Plzni na Roudné je jedním z mnoha, s nímž se musí řidiči v Plzni potýkat.
5: Snažíme se jednak ty uzavírky naplánovat v čase, tak aby jedna neovlivňovala druhou, a i ta samotná opatření se vždycky volí takovým způsobem, aby se do plynulosti dopravy projevovala co nejméně.
0: Rekonstrukce silnice na Roudné skončí 7. srpna. Do té doby si řidiči musí dávat velký pozor, kam vyjíždí. Jinak jim může hrozit pokuta až 1500 korun. Z Plzně pro televizi ZAK připravili Marie Osvaldová a Lenka Prokšová.
6: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve druhém červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
7: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
6: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
8: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
9: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
2: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů a furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený, se svým asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam plně přistanu, až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak okopíroval.
6: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný, dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
7: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
6: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
10: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
6: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
11: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
6: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaily. Ze Staňkova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
12: Od začátku července slouží ve Varšavské ulici nové veřejné toalety. Nahradili původní sociální zařízení u Alžbětiných lázní, které už bylo v nevyhovujícím technickém stavu.
13: Máme obrovskou radost, že se na Varšavské ulici, což je velmi strategické místo v Karlových Varech, přímo v centru, kousíček od tržnice, budou otevírat nové toalety.
12: Nové sociální zařízení vzniklo z modulového systému. K dispozici jsou toalety pro ženy i muže, bezbariérové zázemí pro imobilní návštěvníky i prostor pro obsluhu. Otevřeno je každý den od 8 do 20 hodin, během Mezinárodního filmového festivalu až do 10. večer.
13: Cena za využití toalet je nastavena stejně jako na tržnici, to znamená 10 korun. Budeme tady mít celodenní službu, takže doufám, že i tato služba, veřejná služba, bude ku prospěchu nejen našich obyvatel, ale také návštěvníků Karlových Varů.
3: Spousta lidí tady hledá toaletu a není jako kde, takže jako a i lidi jsou rádi, že to je poblíž.
14: Někdy asi jo, pak člověk hledá, kam musí do restaurace někam, takže někdy se to asi hodí.
15: Určitě je to důležitý, protože záchody se tak nenajdou nikde. Takže si myslím, že to je fajn.
12: Vybudování nových toalet stálo přibližně 6 milionů korun bez DPH. 2 miliony pokryla dotace Karlovarského kraje na podporu cestovního ruchu v památce UNESCO. Ve městě je nyní v provozu 6 veřejných sociálních zařízení. Martina Straková, televize ZAK.
6: Léto, pohyb a trocha soutěžního napětí. Oblíbená prázdninová štafeta vstoupila už do svého 23. ročníku a znovu láká celé rodiny k objevování zajímavých míst regionu. Letos poprvé zavítala kromě Plzeňského i do Karlovarského kraje a nabízí rekordní počet cílů.
16: Princip prázdninové štafety spočívá v tom, že vybereme většinou 5 desítek, letos je to 8 desítek soutěžních cílů, které mají děti a s nimi samozřejmě jejich rodiče, prarodiče, takže celé rodiny navštívit v průběhu prázdnin, navštěvují je, vyfotí se na nich, letos nově můžou použít i QR kódy, takže to je další novinka a v podstatě ve chvíli, kdy splní 15 soutěžních cílů, tak v tu chvíli jsou zařazení do slosování.
6: Jedním z 8 desítek cílů je také areál Škodalent, kde organizátoři připravili mimo jiné i speciální rodinnou naučnou stezku využívající QR kódy.
17: Na panelech je například, v kterých letech vznikaly první přírodní rezervace v kraji, kolik je národních parků v kraji. Je to spíš ne zaměřený na jednotlivé cíle, jako ta prázdninová štafeta, ale spíš na takové zajímavosti právě v tom tématu, který otevírá ta prázdninová štafeta. A je to formou kvízu, takže návštěvník si přečte otázku, má tam A, B, C a samozřejmě pokud odpoví, tam jsou přesně instrukce, bude vyhodnocený.
6: Dalšími turistickými cíly jsou například hrady, stezky, ale i jiné zajímavosti.
16: Z těch úplně nejnavštěvovanějších je to třeba Arboretum Sofronka v Plzni, a z Karlovarského kraje je to hrad Cheb a třeba jedna věc, která je z těch úplně nejnavštěvovanějších, ve Zbyroze je zapíchnutý ve skále meč, takové krásné místo, takže třeba i to.
6: Po stopách prázdninové štafety se vydala i 9letá Jasmín.
18: Líbí se mi tady prázdninová štafeta, už jsem byla na Radyni, na Homolce a tady ve Škodalendu a plánuju někam ještě sdělat těch 15 cílů.
6: Za skvělý nápad považuje prázdninovou štafetu také starosta centrálního obvodu David Procházka.
19: Náš kraj je úžasný, nicméně, když se jako dítě vzpomenu, tak k tomu obdivování hradů, zámků, těch turistických cílů jsem přece jenom musel trošičku dorost a proto věřím, že pro ty menší děti, tak návštěva tuto hradu u nás ve Škodalandu spolu s těma dalšíma atrakcemi, které tady máme, tak tu turistickou štafetu oživí a jsem moc rád, že tady ten Škodalant jedním z cílů je.
6: Vyhlášení vítězů prázdninové štafety se uskuteční 13. září na hradu Radyně. Těm nejúspěšnějším tam předá ceny Karel IV. Se svojí družinou. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Obloha nad Staňkovem na Plzeňsku patřila těm nejlepším parašutistům z Česka. Právě tamní letiště hostilo otevřené mistrovství republiky.
1: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve druhém červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
2: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
1: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
3: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
4: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
5: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů. A furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený, se svým asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam plně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak kopíroval.
1: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
2: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
1: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
6: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
1: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
7: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
1: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaili. Ze Staňkova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Pouťové atrakce, staročeský jarmark i mezinárodní folklorní festival. Klatovy opět hostili jednu z největších kulturních akcí v regionu, která každoročně přiláká tisíce návštěvníků z Česka i zahraničí.
8: Historické centrum Klatov se od středy 8. do neděle 12. července proměnilo v místo, kde se střetávají náboženské tradice, lidová kultura i pouťová zábava. Klatovská pouť a 31. ročník Klatovského folklorního festivalu i letos nabídli program, který oslovil návštěvníky všech generací.
9: Klatovská pouť je tradičně největší letní slavnost, která v našem městě se koná. Od pátka do neděle se město zaplní nejen hudbou, tancem, ale třeba také pouťovými atrakcemi, tržištěm a výstavou jak v Klatovském pavilonu skla, tak třeba u karafiátníku. A pokud by toho nebylo dost, popojdou o kousek dál do jezuitské koleje, kde je tábor ostrostřelců, v letním kině jsou heligonkáři, no a samozřejmě, že ty nejmladší tu nevydrží. O kilometr výše spousta pouťových atrakcí a tam už od včera je mimořádně život.
8: Vedle pouťových atrakcí patří ke koloritu klatovské pouti také staročeský jarmark. Každoročně sem přijíždějí desítky řemeslníků a prodejců nejrůznějších výrobků.
10: No s tím pouťové samozřejmě akce po republice, kde v těchto končinách v jižních Čechách a Pošumaví jsou poutě nesmírně tradiční, kam se vždycky těším. Je tady úžasná atmosféra. Oproti severu, kde jsem od Liberce z Českého ráje, tak tam ač poutě jsou, tak nemají takového ducha, jako je tady. Proto se sem rád vracím a snažím se tady tu atmosféru ještě zpestřit svými bylinkami, aby zákazník, který se mě po roce, po dvou, po třech vrátí, aby zde nacházel cosi nového.
8: Významnou součástí pouti je ovšem zejména Mezinárodní folklorní festival. Ten letos do Klatov opět přivedl soubory z řady zemí Evropy a nabídl divákům pestrou přehlídku lidových tanců, hudby i tradičních krojů.
11: Přijeli soubory z Řecka, Francie, Lotyšska, Německa, Slovenska, Moravy a Čech. A určitě takovým highlightem toho festivalu bude páteční koncert Hrubé hudby, což je horňácká hudba, která zpracovává netradičním způsobem s moderními prvky folklorní písničky. Potom v sobotu během odpoledne budou probíhat folklorní pořady během celého odpoledne na Klatovském náměstí a vyvrcholením bude festivalový gala program od 8 hodin a ten bude trvat až do půlnoci.
8: Z původně náboženské pouti se během let stala událost, která daleko přesahuje svůj historický význam. Vedle duchovní tradice dnes připomíná také bohatství lidové kultury a spojuje místní obyvatele i návštěvníky z celé republiky. Z Klatov pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Už 4 roky využívají hasiči v Mostě novou moderní zbrojnici, která poskytuje kvalitní zázemí jak téměř 100 hasičů, tak i specializované technice. Zbrojnice vznikla i díky přispění Evropské unie.
12: Už 4 roky mají hasiči v Mostě novou hasičskou zbrojnici. Díky ní jsou mnohem lépe připraveni na mimořádné události a jejich zázemí zcela odpovídá náročnosti hasičské profese.
13: Jedná se teda o novou centrální hasičskou stanici v Mostě. Nyní se nacházíme v areálu této stanice. Začala se realizovat stavba v roce 2019 a kolaudace proběhla v únoru roku 2022, takže nyní jsme zde 4. rokem. Tato stanice v podstatě je předurčená na, máme speciální techniku na stabilizaci budov a vlastně tahání osob z výkopů. Máme zde speciální předurčenou techniku pro celý kraj na tyto typy událostí.
12: Stanice nahradila 40 let starou staticky narušenou budovu. Mostečtí hasiči mají v nové zbrojnici krom jiného také veškeré vybavení potřebné ke své fyzické přípravě.
13: Před touto celou novou hasičskou stanicí zde byla vlastně od roku 1970 zde stála stará hasičská stanice, která v podstatě postupem času byla značně staticky narušená, vyskytovala se v nich plíseň a v podstatě bylo doporučeno i statiky celou tuto stanici zbourat a vystavit novou. Jsme velice spokojeni s výstavbou této stanice a s žitím v této nové stanici. Je to v podstatě nesrovnatelné s tou minulou stanicí. Máme zde celá nové prostory, máme každou místnost máme klimatizovanou, máme zde saunu, posilovnu, tělocvičnu pro hasiče, máme zde venkovní sportovní prostory, takže jsme plně maximálně spokojeni.
12: Stanice pro téměř 100 hasičů vznikla i díky podpoře Evropské unie.
13: Celkově hasičský záchranný sbor dostal na toto dotaci v rámci projektu Evropské unie REACT-EU výši 96 milionů korun.
12: Centrální hasičská stanice v Mostě realizuje 10 až 12 výjezdů každý den. Stanici musí hasiči opustit do 2 minut od vyhlášení poplachu.
0: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace.
14: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
15: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
14: Z rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
15: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
14: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
16: Peče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
17: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
18: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do Lázny, tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
14: Zdejší Lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř, naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
15: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Na další protipovodňové opatření mohou města a obce získat peníze z nového dotačního programu. O podporu chce žádat také Povodí Moravy na pokračování 4. etapy ochrany jihu Olomouce. Město zároveň připravuje další projekty, díky kterým může dokončit ochranu před velkou vodou.
19: Od ničivých povodní, které na podzim zasáhly Olomoucký kraj, uplynou téměř 2 roky. Města a obce dále pokračují v budování protipovodňových opatření. Například Olomouc loni dokončila jejich 4. etapu, která ochrání Nový svět a Nemilany před velkou vodou. S financováním dalších projektů má pomoci nový dotační program, který při návštěvě kraje představil ministr životního prostředí Igor Červený.
20: Jsme zde v předchozím období jako ministerstvo životního prostředí investovali peníze. Je to vlastně proti právě těm protipovodňovým opatřením, cca 180 milionů korun. A ta nová dotace má právě pomoci vlastně pokračovat v dalších etapách.
21: Výzva na protipovodňová opatření má celkovou alokaci z operačního programu životní prostředí ve výši 2 miliardy korun, přičemž jsme připraveni alokaci případně na výši, pokud projekty budou. Jedná se o projekty na přírodě blízká protipovodňová opatření, to znamená, podporujeme revitalizaci toků tak, aby v případě povodňových stavů se voda mohla volně odtékat do krajiny a postupně zasakovat.
19: Města a obce mohou už nyní o dotaci žádat do prosince letošního roku. O státní podporu má zájem také Povodí Moravy na pokračování 4. B etapy protipovodňových opatření na jižní straně Olomouce,
22: která je zatím v rozpočtově ve výši nějakých 430 milionů korun, předpokládáme právě využití těch dotačních prostředků z této nové otevřené výzvy.
23: Tak Olomoučané si jistě pamatují a příští rok to bude 30 let od roku 1997, kdy město Olomouc zasáhla ta ničivá povodeň, která zasáhla asi třetinu města, přímo se dotkla přibližně 30 tisíc obyvatel. Já jsem hrozně rád, že se nám z Povodí Moravy, Ministerstvem životního prostředí a Státním fondem životního prostředí daří za ty poslední dekády budovat protipovodňovou ochranu města, protože ji považuji nejen, ale věřím, že většina Olomoučanů za nejdůležitější.
19: Loni dokončená protipovodňová opatření chrání více než 2000 lidí na jihu města. Hráz odolá průtoku až 650 kubíků za sekundu, což odpovídá zhruba 400 leté vodě.
22: Ani především tady část Nemila na pravém břehu řeky Moravy, revitalizaci jak řeky Moravy nebo břehu řeky Moravy, tak napojení slepého ramena, které bude neustále zvodněné. Pak jsou zde nějaké přírodě blízké prvky jako tůňky, náhradní výsadba v počtu třeba stromů. Zde bylo vysazeno nějakých 1800 stromů, 1700 keřů, jak měkkého, tak tvrdého luhu. Čili je to takový komplex opatření, který pomůže nejen při zvládání těch povodňových průtoků, ale i v době sucha pomůže s posílením ty biodiverzity říční nivy.
23: Neméně důležitá bude celkové dobudování protipovodňové ochrany, to znamená nadcházející třetí etapa, na kterou nyní děláme architektonicko-krajinářskou soutěž. A v neposlední řadě, a je to klíčové, aby město získalo ochranu před, řekněme, 400letou vodou, tak je důležitý i ten sever města, kde se řeka Morava vlévá do Olomouce, to znamená v městské části Chomoutov, udělat taktéž protipovodňová opatření.
19: Městskou část před 2 lety velká voda také zasáhla, zatímco centrum města se díky protipovodňové ochraně podařilo udržet. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Masarykovo náměstí v Uherském Brodě ožilo tóny bubnů a orchestru. Nebylo to ale jen tak nějaké vystoupení. Hudebníci totiž dorazili z nizozemského Nardenu.
2: Slachwerk Group Naarden a Jong. To je dvojice nizozemských hudebních skupin, které v sobotu dorazili do Uherského Brodu, aby pořádně rozproudili letní atmosféru na Masarykově náměstí. Mládežnický orchestr spolu s bubenickým uskupením ovšem nepřivezl žádnou nudnou klasiku, právě naopak. Nebojí se experimentovat s popovými a tanečními prvky, zasazenými do typického orchestrálního stylu.
3: Přijeli naši holandští přátelé z našeho partnerského města z Naardenu, kteří jsou o tomto víkendu ve Starých Hrozenkově na kopančářských slavnostech. No a sami nás oslovili, jestli by mohli přijet i k nám do Brodu zahrát, tak samozřejmě jsme za to rádi, že tady přišli potěšit naše občany, protože jezdí k nám zhruba co každé 2 roky, zejména na ty bílokarpatské slavnosti. Teď se letos nemohli zúčastnit, ale protože jsme věděli, že jdou nyní, takže zahráli, jejich hudba je velice temperativní a lidé tady z Uherského Brodu je máme moc rádi.
2: Město Uherský Brod je neodmyslitelně spjato s Janem Amosem Komenským, který je pohřben právě v Naardenu. Spolupráce s tímto nizozemským městem je proto pochopitelná a uherskobrodští zastupitelé se jí snaží poctivě rozvíjet.

0: červnu, jak byly bělokarpatské slavnosti, tak přijeli představitelé z holandského Nardenu k nám do Uherského Brodu, jak pan starosta, tak místostarosta, a hovořili jsme o další vzájemné spolupráci právě s Holandskem a chtěli bychom rozšířit, a máme obě strany zájem na to, aby se naše školské organizace propojily, a tam už probíhá nějaká základní domluva. Chceme to zkusit na úrovni středních škol, kdy se vzájemně podobné školské zařízení vzájemně kontaktují, a chtěli bychom tam udělat vzájemné výměny vlastně studentů.
1: Pokud ovšem milovníci kultury nezvažují cestu do Holandska, připravilo si pro ně město zajímavý letní program. Příkladem může být Fire Festival nebo experimentální ročník Augustfestu, který po vzoru německého Oktoberfestu nabídne ochutnávku piv, dobré jídlo a hudbu. Chystá se také otevření zrekonstruovaného prostoru přímo v centru Uherského Brodu.
0: Ještě bych takto rád předběžně pozval naše spoluobčany na pátek 18. září, to je datum, kdy bychom slavnostně chtěli otevřít panskou zahradu, která se rekonstruuje, kde to bude krásné kulturní zázemí anebo volnočasové zázemí, a chtěli bychom to otevřít v rámci Dnů evropského kulturního dědictví, které se každoročně koná nejenom v různých městech, ale také u nás v Uherském Brodě, kdy budeme otvírat různé památky, které město má, a v rámci toho bychom i chtěli otevřít tu panskou zahradu.
2: Z dnešního Týdne v regionech už je to všechno. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Víte, že letos Hurvínek slaví svoje sté narozeniny. Možná i vás tahle loutková postavička s nezaměnitelným hlasem provázela dětstvím. Tak ji nezapomeňte třeba připít na zdraví. No a hned je důvod k oslavě. Další dobré zprávy přidáváme z našich regionů. K létu a dovoleným patří nejen pohoda u vody, ale taky dobré jídlo. Byli jste někdy na soutěži bramborových salátů nebo gulášů? Ty totiž každý dělá trochu jinak a každý je přesvědčen o tom, že ten jeho je nejlepší. Tak pojďte ochutnat.
1: Areál Rychmalského Sokola patřil po roce opět gulášovému klání. Do soutěže se zapojilo 15 týmů a každý věřil, že právě jeho guláš bude lidem chutnat nejvíce.
2: Tradiční akce Rychmalské gulášové klání, kterou pořádáme už po páté, je to ve spolupráci spolku Naš Rychvald, Sokol Rychvald a město Rychvald. Těšíme se na to, že návštěvníci přijdou, budou hlasovat, budeme mít i odbornou porotu, která bude vyhodnocovat guláše a samozřejmě bude hlasovat i veřejnost. Vstup je zdarma, je bohatý doprovodný program a letos to máme ve stylu westernu, takže budou i program takto laděný.
3: Každý tým musí navařit minimálně 20 litrů guláše. Každý tým musí mít k dispozici degustační porci, která obsahuje 1 deci šťávy a minimálně jeden kousek masa tam musí být. Náš tým vaří dneska 40 litrů guláše, děláme vepřový guláš. Náš guláš je výjimečný tím, že ho děláme z čuníka, který byl kojený ohnivou vodou, takže bude lehce pikantní.
4: Soutěžíme s hovězím maďarským gulášem, poctivým, musím podotknout, a vlastně vítězným. Minulý rok jsme se umístili na prvním místě v Boumině, takže to chceme nějak obhajovat. A ještě chci zmínit jako chválu mojí manželky karlovarský knedlík, který asi jsme jediní tady, a chci zmínit, že ho pěkně tuní a je čím dál tím lepší. Tady ta akce je výborná, skvělá, můžu doporučit. No.
1: Vítězným týmem se nakonec u veřejnosti stal westernový Richmond City Ranch a porotě nejvíce chutnal guláš od místních myslivců.
0: Už jste někdy jeli na lodi, loďce nebo alespoň na šlapadle? Za mě je to nejkrásnější způsob dopravy i zábavy. A třeba taky netradiční možnost, jak si prohlédnout Prahu. A možností je opravdu hodně.
5: Plavba po Vltavě patří mezi oblíbené letní aktivity metropole. Půjčovna šlapadel na Slovanském ostrově je otevřená za příznivého počasí každý den od 11 hodin a nabízí šlapadla, pramičky i oblíbené labutě.
6: Můžou si u nás půjčit šlapadla pro 1 až 4 osoby, jak vidíte tady. Za vámi jsou vlastně ještě labutě. Ty půjčujeme taky a máme i šlapadla pro 5 osob s tím, že vlastně, kdyby měl někdo chuť si zaveslovat, tak si může půjčit i pramičky tamhle na konci. Lidi přijdou, jenom fungujeme na principu jako na matějské poutě. Takže kdo přijde, ten jede. Úplně nejlepší je to vlastně pod mostem Legií, když si projedete, tak tam vidíte krásně Karlův most, Pražský hrad, je tam Petřín, jsou tam takový ty žlutý tučňáci, tak to mají rádi lidi. Potom vlastně, když projedete okolo Střeleckého ostrova, tak na druhé straně vidíte ještě Tančící dům. Standardně půjčujeme na hodinu, s tím, že není problém si to půjčit klidně i na celý den, ale za tu hodinu ten okruh, co jsem popisoval, je úplně bez problému, se dá zvládnout.
5: Za hodinovou plavbu na šlapadle dáte 350 korun, na 5 místném šlapadle pak 450 korun a na pramičce 300 korun.
6: Myslím si, že když někdo zvládne jezdit na kole, tak tohle je úplně to samé, s tím, že vlastně půjčujeme šlapadla i rodinám s dětmi, máme tady vesty pro ně, takže to není problém, půjčujeme zdarma. Když přijdou vlastně, tak na začátku u kasy jim řekneme nějaký pravidla. Důležitý je určitě dávat si pozor být 5 metrů aspoň od břehu a nejezdit za žluté boje, protože tam jsou potom splavy. Také tady máme vlastně parník, který jezdí kolem každou hodinu, takže když potká parník, tak určitě se musí vyhnout, protože velká loď má přednost.
5: Vyplout ale nemusíte jen přes den. Půjčovna totiž nabízí i noční plavby, při kterých máte možnost prohlédnout si osvětlené panorama historické Prahy přímo z hladiny řeky.
6: 30 až 40 minut před západem slunce, tak my musíme dávat lampičky, protože každé plavidlo musí být osvětlené. S tím je to vlastně taková romantická plavba, hodně to využívají páry, když přijdou třeba na nějaké rande.
5: K dispozici tady mají plavidla až pro 6 lidí a přímo v půjčovně si také můžete koupit i drobné občerstvení. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Máte na výlet nebo dovolenou namířeno na západ Čech? Pak pro vás mám dobrou zprávu. Ve všech kontrolovaných přírodních koupalištích se můžete bez obav schladit. Kvalita vody je zatím velmi dobrá. Podle posledního měření hygieniků jsou všechna koupací místa v našem regionu na jednotce nebo dvojce. Zhoršená kvalita je pouze na Babylonu na Domažlicku.
7: Koupací vody v rámci celého Plzeňského kraje jsou bezproblémové. Problémem zůstává jenom nižší hladina vod, vzhledem k tomu, že je nedostatek dešťových srážek, takže i ty hladiny těch vodních nádrží a vlastně míst, která se využívají ke koupání, bývají snížená. Výhledově nám tam díky tomu narůstá možnost zhoršení kvality vody díky nárůstu sinic.
0: Sinice se už nyní částečně objevují v některých částech Rachlovské přehrady, ale i tady je zatím situace velmi dobrá.
8: Voda čistá, úžasný prostředí, málo lidí. Je to tady moc pěkný.
9: Ale dobře se nám to tady líbí a je to tady hezký.
0: Bez obav pak můžeme zamířit i do plzeňských boleveckých rybníků.
10: Všechny rybníky, které sledujeme jako místa pro koupání, což je Šídlovský rybník, Kamen rybník, Senecký rybník a samozřejmě Velký Bolevecký rybník, vykazují pořád vysokou kvalitu vody s minimem sinic.
0: Podrobné informace o kvalitě vody zveřejňují hygienici na webových stránkách koupacivody.cz. Samozřejmě ale nejezdí na kontroly úplně všude. A tak třeba městská koupaliště musíme dohledávat na vlastním webu nebo na stránkách obcí.
7: Na stránkách, co nemáme uveřejněno, ale víme, že se odebírá a jsou taky v pořádku, jsou třeba koupaliště v obci Nezvěstice, které pravidelně zase výsledky jsou na stránkách k dispozici na stránkách obce, a nebo i třeba koupaliště na Tachovsku, popřípadě Klatovi, Sušice a podobně.
0: Horší zprávu máme bohužel pro vodáky. Berounka z Plzně je jen 3 cm nad limitem, Ohře z Karlových Varů už je pod ním a na hranici sýznosti je také Otava za Sušicí. Pro televizi ZAK Jonáš Novotný. Historický úspěch zaznamenali v uplynulých dnech nejen české tenistky na Wimbledonu, ale taky mladí motokrosaři na domácím světovém šampionátu. Mluvil jsem o tom s manažerem reprezentace. Dnes o motokrosu a dnes o motokrosu velmi pozitivně, protože máme velké světové úspěchy. Naším hostem je manažer národní reprezentace Emil Končil. Ahoj.
11: Ahoj.
0: Juniorské reprezentace, abych to řekl správně, nebo je to tak ten titul oficiálně?
11: Ano,
0: je to tak. Máme za sebou vlastně velké mistrovství, které se odehrávalo u nás, mistrovství světa, odehrávalo se na jihu Čech. A jak jsme si stáli jako Česká republika?
11: Tak jako pořádající země jsme měli 17 jezdců, kteří byli pozvaní do reprezentace České republiky. Z toho 3 se probojovali do nedělních finále a největším úspěchem asi 5. místo Milana Rubeše, 40. Benedikt Svoboda, 27. v kategorii 125. David Kadleček.

0: časovej, kdy vycházíme z poznatků MXGP Academy a je to holandský projekt a měnou tendenci a je to vidět na výsledkách ostatně, takže jako musíme v tom vydržet a myslíme si, že zase se dostaneme na výsluní s motokrosem.
1: Hmm. Co jsem koukal, tak tam hodně vysoko se umístili Francouzi, Američani. Opravdu se k nám takhle sletěl úplně celý svět.
0: Je bylo 40 zemí se účastnilo tohohle mistrovství světa a ta úroveň motokrosu i dětského juniorského motokrosu ve světě je neskutečná, takže jako máme se co učit a určitě máme co dohánět.
1: Oni to jsou, ono se řekne junioři, ale oni jsou to fakt děti, protože ta 65 to jsou opravdu malí kluci, ne?
0: Je to do 12 let, je to kategorie do 12 let, 85 do 14, máme 16 letý kluky na těch 125, jo, ale ty děti opravdu, co se týče těch 65, jsou to prostě dneska jezdci i úrovní a stylem a prostě je to jako neskutečný z toho světa, co přijíždí.
1: Já chápu, že u dospělých už potom mají sponzory, někdo jezdí jako tovární jezdec, ale tady jsou sponzoři asi hlavně rodiče.
0: Jako tady pochopitelně patří obrovský dík rodičům, protože díky rodičům, vlastně, který dopřávají ten motokros tím dětem, co se týče času, financí a úplně všeho, nebejt jich, tak ty děti prostě tenhle sport ani dělat nemůžou. Takže v tom jim patří obrovský dík a asi prostě by měla přijít zase doba, kdy ten motokros bude všeobecně podporovaný i partnerama nějakýma a tyhletím, protože si myslím, že to má vzestupnou tendenci a pokud to tak bude fungovat, tak si myslím, že je to otázka času a dostaneme se zase někam, kde jsme bývali.
1: Je to tak i v tomhletom dětským nebo v té juniorské kategorii, abych se někoho nedotkl, když už mu bude 14, asi by nechtěl, abych říkal, že je děti. Je to tak, že třeba si ho vyhlídne nějaký velký sponzor nebo už třeba nějaká továrna a řeknou, ten je talentovaný, ten bude jednou hodně dobrý, ten je náš?
0: Je to tak, teďko třeba po mistrovství světa v kategorii 65 vyhrál francouzský reprezentant a už v pondělí rakouská značka s ním uzavírala smlouvu a stal se jezdcem této továrny. Takže prostě je to vyloženě o tom, jaký má přístup pochopitelně, kdy nejde jenom o ten dílčí výsledek, ale je to přístup rodiny, je to přístup federace, je to přístup úplně všeho. A když se tam sejdou tyhle ty věci, tak pro tyhle kluky prostě je to nějaká budoucnost, která jim zaručuje, že na tom výsluní se budou podovat delší dobu a jim to jenom přáno.
1: Mluvil jsi o tom, že u nás se to mění poslední dobou, že se zlepšuje to zázemí, dá se říct?
0: Je to pořád ještě furt, to vycházíme z toho, že je to závislí na rodičích hlavně. Musíme nějakým způsobem zabezpečit nebo respektive založit různý střediska, aby jsme měli pod kontrolou ty děti svým způsobem výkonnostně. To znamená, že i ty školení těch trenérů, kdy prostě musíme začít rozlišovat náborové věci, rozlišovat hobby motocross, rozlišovat výkonnostní motocross, plus pochopitelně, kde bude vrcholem ta reprezentace. A tyhle ty věci, pokud nezačneme dělat, kdy se nám budou míchat tyhle ty věci dohromady, tak je strašně těžký vybudovat z něčeho něco, co bude mít opravdu nějakou vzestupnou tendenci a nějakou výkonnost, nějaký výkonnostní růst. Ale myslím si, že i tímhletím prostě je to jeden z bodů, který řešíme a daří se to.
1: Říkal jsi, že druhým rokem jedeme v nějakém systému, který jsme koukali od Holanděnů, ano. Správně pamatuju. Je to třeba už teď vidět, už se to podepisuje, nebo to je běh na dlouhou trať a bude to vidět za 10 let?
0: Je to vidět už v tom, že ta komunita těch rodičů chápe to, že dokážou přijmout radu. Dokážou přijmout radu v tom, že ty jezdci musí jezdit kvalitní závody a pochopitelně, pokud se nebudeme srovnávat s cizinou, nebudeme jezdit závody, které budou mít smysl výkonnostního charakteru, tak prostě ty děti nebo ty jezdci nemůžou vstoupat, nemůžou mít prostě výkonnostně navrch oproti tím, který prostě nějakým způsobem i to berou jinak ten motokros, jo, to neznamená, že všichni budou chtít jezdit mistrovství světa, všichni budou chtít být v reprezentaci, ale pokud ti lidi chtějí nějakým způsobem fungovat na mezinárodní bázi, tak musí jezdit mezinárodní závody a závodit s těma nejlepšíma.
1: Já vím, když jsme přijeli s mojí 6letou dcerou za tebou do Dobřan, tak si rovnou posadil na nějaký takový jako odrážedlo a jeď, elektrická motorčička. Funguje to takhle? Posadíš dítě na motorku a oni ty děti se moc nebojí, tak prostě jedou. A čím lepší má motorku, tím líp jezdí? Nebo prostě už to v těch dětech opravdu někde musí být?
0: V těch dětech pochopitelně, že ten talent je strašně moc důležitý, ale je to strašná dřina.
1: No a v tom následujícím tedy mistrovství nebo v tom velkém finále máme žilízka v ohni?
0: Tak my teď odjíždíme na semifinále mistrovství Evropy do Estonska, tam jedou tři jezdci, dva v 65, jeden v 85.

0: a podle toho semifinále pochopitelně budeme fungovat v lokti. Věřím klukům, že v tom Estonsku si poradí a podle výsledků, co zajížděli v Evropách už v Central Europe Zone, my spadáme po tuhle zónu, tak si myslím, že by mohli postoupit a že by měli přivést to jisté místo do lokte a nemůžeme jim držet jenom palce, protože ta atmosféra v lokti na MXGP je neskutečná. Celý Čechy to milujou, že jo, tohle, a je to prostě takový svátek českého motokrosu vždycky v tom červenci a přeju jim to.
1: Když se budou lidi chtít přijít podívat, kdy je ideální den, kdy pojedou třeba nějaký nabušený mladý a kdy se pojede hlavní závod?
0: Tak v sobotu se jedou hlavně ty evropské kategorie a tyhle ty závody a kategorie MXGP kvalifikace a v neděli jsou vyloženě závody MXGP, kdy jedou jedničky, dvojky, takže pochopitelně, že ta největší atmosféra je tam v tu neděli, ale takový to srdíčko, to závodění a ty juniory můžou vidět v sobotu.
1: Mm-hmm. Já budu držet palce, ať se nám daří. Budu držet palce hlavně, ať se nikomu nic nestane. A to by držím palce, ať je to hlavně nadále baví.
0: Děkuji moc.
1: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě někde u motorek, a nebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se daří i vám.

0: Hezký dobrý den, dnes si budeme povídat o velké hudební události, která čeká plzeňský amfiteátr, ale zároveň má i takový zajímavý a dobročinný přesah. Mými hosty je Michála Gimrotová-Štiková, zakladatelka nadace Aneška, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A Pavel Višňovský, pořadatel zmíněné akce. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Já jsem sice řekl, že to je hudební událost, klidně můžeme říkat hudební událost desetiletí třeba, to se určitě tak jako říká, ale neřekl jsem, co to bude, nechávám to na vás.
2: Tak my jsme se rozhodli udělat v plzeňském amfiteátru unikátní koncert hudební legendy a bude to koncert Diany Ross, který se uskuteční 29. července právě teda v plzeňském amfiteátru, jak už jste zmínil.
0: Mě překvapilo, že tahle zpěvačka, kterou všichni znají, nebo minimálně všichni znají ty její velký hity, ještě nikdy v České republice nekoncertovala. Čím to je?
2: Tak bylo docela složité vůbec teda se domluvit na tom, aby do České republiky přijela. Upřímně ta komunikace s managementem zpěvačky trvala více jak 2 roky. Hmm. První podmínka byla, že nechce vystupovat v žádné velké aréně a proto vlastně se na to váže taková zajímavá náhoda, že jsme všichni z Plzně, náš tým je z Plzně. A vzpomněli jsme si na to, že jsme odtud vzešli, byly tedy takové naše první krůčky v rámci těch našich aktivit a rozhodli jsme se tedy využít prezentaci toho amfiteátru plzeňského, který se za to desetiletí velmi pozdvihl a myslíme si, že právě ten amfiteátr, což je největší český přírodní amfiteátr na Lachutině v Plzni, taky přesvědčil pro to, aby konečně navštívila Českou republiku. Hmm.
0: Ten amfiteátr zažil obrovské koncerty, legendární Porta, která tam nalákala 10 000 lidí a byl to vlastně svátek, potom velké koncerty Lucie, zrovna v těchto dnech tam probíhá velký Metal Fest, takže tradičně je to místo, které je plné a jí se líbilo přímo tohle místo, je to tak, že můžeme říct, že Plzeň přesvědčila, aby přijela do Čech?
2: Přesně tak, nejenom Plzeň, ale právě ten amfiteátr na Lachutině jí přesvědčil pro to, aby se přijela konečně na české publikum podívat, aby ukázala svoji show, která je opravdu bezkonkurenční, je ve výborné kondici, můžeme si to ověřit při jejich vystoupeních, měla turné po Americe, po Japonsku a zpívají to v jejich letech, naprosto perfektně zpívá naživo a zároveň ta show je nádherná.
0: Vás jsem představil jako zakladatelku nadace Aneška, co vy máte společného s tím koncertem?
1: Tak já jsem moc šťastná, že vlastně nadace Aneška byla vždy produkcí nebo firmou Jaro Event podporovaná. Jakýkoliv koncert, kdy dělali, tak vždycky část výtěžku šla na nadaci Aneška, na naše dětičky. Nadace Aneška se věnuje dětem s pohybovým handicapem. A jsem moc šťastná, že zrovna tenhle ten koncert je ještě takový speciální, protože máme velmi silný příběh a to je naše Sofinka, která do nadace přišla jako úplně první. A tak nám spadla do klína taková úžasná holčička, která měla opravdu extrémně těžký začátek a nejenom začátek, ale celý její život bude velmi náročný, protože ona se narodila s mnohočetnýma mrtvicema a myslím si, že jedna z největších koulí na noze je to, že vlastně 3 týdny po tom, co se Sofinka narodila, tak jí zemřela maminka. To, že je dítě nemocný, je strašný. Kdo děti má, tak si to nedovede ani představit, aby jeho dítě mělo horečku, natož když má celoživotní postižení, který je náročný. Ale nemít u toho svoji mámu je prostě... Já vím, že Peťa Bogner, její táta, je skvělý chlap. Ten je opravdu tatínek na jedničku. On je skvělej a myslím si, že má fakt skvělýho parťáka a Sofinka udělala neuvěřitelný pokrok za tu dobu, co se my známe. Ale nemít mámu je velká bolest. Zatím to Sofinka třeba tolik nevnímá, ale jednou bude větší a bude stejně muset cvičit tak, jak cvičí doteď. Bude cvičit každý den, aby byla na tom líp a líp a bude jí to čekat celý život. To je její úděl a nemít po boku svoji mámu bude prostě pro ní jednou velmi náročný. A jsem šťastná, že Jaro Event a Diana Ross podpoří právě nadaci Aneška, tím pádem teď konkrétně Sofinku, která si to, myslím, opravdu zaslouží. A proto říkám, i kdybyste na ten koncert nešli, tak kupte lístky někomu z vašich blízkých, z vašich přátel, protože já Sofinku znám a opravdu, jestli něco za to stojí, tak Sofinka to je.
0: Tak děkuju za tohle představení vlastně té malé slečny, pro kterou ty peníze půjdou. Už to zaznělo, koupí vstupenky, podpoříme, ale vím, že se nějak peníze budou vybírat i přímo během koncertu.
2: Samozřejmě, nadace Aneška tam bude mít i vlastní stánek, bude tam určitě mít své zástupce a bude možnost tedy přispět přímo na Sofinku i během koncertu a samozřejmě i před koncertem, protože vycházejí články, vychází publikace o tom, že podporujeme právě přímo Sofinku a určitě na internetu už teď budou moci i vyhledat například QR kódy nebo údaje pro platbu a můžou přispět ještě před koncertem a samozřejmě i během toho koncertu.
0: Abychom se vrátili zpátky k té hudební produkci, jak moc složité je uspořádat koncert takovéhle velké hvězdy, která je zvyklá na světová pódia právě v Plzni v amfiteátru, protože, co si budeme povídat, ono tamto zázemí úplně superluxusní není, tak co všechno tam musíte přivést, udělat, změnit, aby tam Diana Ross mohla přijet?
2: Je toho opravdu hodně. Myslím si, že nikdo si nedokáže, kdo nedělá teda hudební produkce, představit, co to všechno obnáší. Samozřejmě tam budeme muset vystavit pódium, budeme tam muset vystavit stage, budeme tam muset taky vystavit backstage a zázemí teda pro umělce a nejenom pro Dianu Ross, protože to není jenom Diana Ross, ale je to samozřejmě celý její tým, který přijíždí do Plzně a bude součástí toho velkého koncertu. Každopádně amfiteátr na Lochotině má krásnou atmosféru sám o sobě a pro ty diváky to bude krásná zkušenost vidět takovou hudební legendu, slyšet její známé písně, jako je Ain't No Mountain High na I Will Survive, a nebo třeba ikonická Upside Down ze seriálu Stranger Things. A bude to vlastně průřez i pro celou generaci lidí, protože to opravdu není jenom pro vyzrálé rodiče nebo prarodiče, ale ta hudba podle mě nemá limity a poslouchají opravdu i v dnešní době generace dvacátníků a myslím si, že to je krásná příležitost přijet, užít si léto, užít si krásný letní den a užít si ho společně třeba i s celou rodinou, zároveň vědět, že je takový přesah, jaký je, a to teda i ta podpora Sofinky. A přijet se podívat na krásné město, protože Plzeň je krásné město, myslím si, že to třeba plno lidí ani neví.
0: Stíháte vy při své práci a při péči o svoji rodinu zajít třeba právě na podobnou velkou akci?
1: Tak já jakožto zpěvačka říkám i mému manželovi, že ráda vyhledávám i klid. Ale je pravda, že takovouhle legendu, jako je Diana Ross, tak to si rozhodně nenechám ujít, už právě včetně toho, jaký neuvěřitelný přesah to má právě i pro Sofinku a pro nadaci Aneška, takže jsem moc šťastná, že budu u toho.
0: Jak bude celá ta show vypadat? Je to tak, že v 7 hodin začne zpívat Diana Ross a bude zpívat až do půlnoci?
2: Máme tady další překvapení pro všechny posluchače a pro ty, kteří se chystají na ten koncert. Celý koncert otevře čtyři tenoři, kteří minulý měsíc vystupovali v Carnegie Hall v Americe a v červenci otevřou celý koncert Diany Ross svým velkolepým vystoupením. Mm-hmm. Zároveň myslím, že je pro všechny, kdo navštíví tento koncert, i atraktivní, že se sem do Plzně, do plzeňského amfiteátru na Lochotíně chystá celý český showbiznis, včetně slovenského, takže budou mít i možnost potkat třeba nějaké hvězdy, ke kterým zhlíží, nebo umělce, které celý život chtěli potkat.
0: A potká je normálně v kotli. Nebo třeba ve frontě na pivo, protože já vím, že vy jste ty, kteří mají rádi Plzeň a přihlásí se k tomu, ať už Plzeň jakoukoliv, tak byste pro ně připravili zajímavou akci.
2: Určitě. My jsme si pro všechny plzeňáky a všechny lidi, kteří milují Plzeň, ať už tekutou, nebo právě tu městskou, připravili akci a mohou využít kód Plzeňák s tím, že si budou moci zakoupit 2 vstupenky za cenu 1. Takže Plzeňák, vstupenky můžete zakoupit v sítích Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka.
0: No a 29. července bude ten velký den, kdy se všichni potkáme v Plzni, v amfiteátru na Lochotině. Já budu držet palce, aby vyšlo počasí, aby bylo takové správné, ideální koncertové. Každopádně si užijeme parádní léto. Děkuju za návštěvu.
1: My děkujeme za pozvání.
2: Děkujeme za pozvání.
0: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na tomhle velkolepém koncertě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

0: Nejen dechberoucí příroda, ale také místo zatížené nepříliš radostnou minulostí. Pavlův Studenec. Ještě před druhou světovou válkou zde žilo více než 1000 obyvatel. Po válce přišel jejich odsun, obec se ocitla v pohraničním pásmu a v následujících desetiletích prakticky zmizela z mapy. Dnes její příběh připomíná tichý letní festival, který prostřednictvím vzpomínek pamětníků, výstav i společných setkání otevírá prostor k poznání historie tohoto výjimečného místa i k česko-německému porozumění.
1: Pavlův Studenec ožívá je tichý letní festival, je to taková specialita, se kterou si myslím, že jsme přišli jako možná úplně první. Je to vlastně takový sousedský setkání, kde nehraje hlasitá muzika, naopak je tu prostor pro to, aby vlastně lidi mohli rozjímat, dozvědět se něco o společné historii, vlastně setkat se, popovídat si a přespat na louce. Pavlův Studenec vlastně tady pro to setkání slouží jako taková historická kulisa nějaké společné historie. Není to vlastně o tom hledat třeba proč se tady co jak stalo, ale je to spíš o tom připomenutí těch lidí, kteří tady žili ty svoje běžné životy, co se vlastně dokáže stát, když jako se bohužel jako ty národy proti sobě obrátí. A my chceme, aby to tady byl prostor vlastně pro vznik nových přátelství a podobně.
0: Festival vzniká v úzké spolupráci s Pamětí národa, která pro návštěvníky připravila tematické instalace, výstavy i další doprovodný program, přibližující osudy zdejších obyvatel.
2: Všichni návštěvníci festivalu si můžou nejprve prohlídnout výstavu vysídlení dosídlení, která vlastně mapuje příběhy lidí, kteří opouštěli místa a na jejich vlastně do jejich domovů se stěhovali lidé zase z jiných míst. Máme tady dále stánek Paměti národa a kinokavárnu, kde si lidé můžou seznámit s dokumenty, které jsme vytvořili. A krom toho jsme tady připravili několik landartových instalací, které vlastně obnovují ten život Pavlově Studenci, nebo snaží se o to, vypráví příběhy lidí, kteří tady žili.
0: Přímo z řad pamětníků, kteří zde před odsunem prožili své dětství, vzešel také nápad na obnovení staré tradice šáfaja, která zde proběhla naposledy před 81 lety.
3: Jeden pán se mu podařilo vlastně, nebo jeho rodičům při odsunu tady z Pavlova Studence zachránit Madonu, což vlastně byla takový důležitý artefakt té celé slavnosti. Ty Madony existovaly 4 a jednu z nich právě se podařilo zachránit a díky tomu vlastně se může i dnes znovu účastnit téhle akce. Velkým přáním toho pána bylo, aby se Madona mohla znovu podívat do Pavlova Studence, takže po 81 letech se tomu tak dneska stane.
1: Ta slavnost vlastně původně spočívala v tom, že měla přinést dobrou úrodu, dobrý počasí, prošla vlastně nějakou transformací, protože původně to byla staroněmecká slavnost. S příchodem křesťanství se ten rámec trošku změnil, nicméně ta podstata zůstávala stejná. Byl to den, kdy se na Pavlově Studenci slavilo vlastně nejvíc, byl to největší svátek vlastně za celý rok.
0: Letošní festival Pavlův Studenec ožívá je sice u konce, v příštích letech ho ale bude moci opět navštívit každý, kdo má zájem o historii i poznání místní krajiny. Z Pavlova Studence pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
4: Rozfrézovaná vozovka, těžká technika a pracující dělníci. Tak v těchto dnech vypadá ulice v Plzni na Roudné, kde probíhá rozsáhlá rekonstrukce komunikace. Přestože je úsek zcela uzavřený pro běžnou dopravu, někteří řidiči si zákaz vjezdu vykládají po svém.
5: My bychom rádi aktuálně apelovali na všechny řidiče motorových vozidel, aby důsledně respektovali zákazovou značku zákaz vjezdu mimo vozidel stavby, a to na okružní křižovatce, která souvisí s opravou a rekonstrukcí ulice na Roudné, protože v úseku zhruba 1 kilometru se zde provádí stavební práce, pohybuje se zde také stavební technika a vjezd vozidel zde komplikuje právě tyto stavební práce, pohyb vozidel anebo prostředku MHD.
4: Úsek je aktuálně průjezdný Kyvadlově. Dopravu řídí světelná signalizace. Oficiálně je vjezd povolen pouze autobusům veřejné dopravy, vozidlům stavby a případně těm, kteří v okolí bydlí. Realita je však jiná. Řidiči osobních aut zákaz ignorují a jezdí sem buď podle navigace nebo takzvaně naslepo.
6: krásná značka.
7: Já se potřebuji dostat do fakultky, do práce.
5: Budete muset potom z druhé strany, anebo doporučuji tady, když vás otočím, tak vyjet s horem, potom
7: no to
5: nová
7: nevím,
5: nahoru,
7: no, nad Hornáta, no,
5: tam jinou volbu nemáte.
4: Už v prvních dnech omezení se ukázalo, že půjde o větší problém a o nebezpečné situace nebude nouze. Městská policie proto na místo posílá své hlídky.
5: Od doby, kdy se vlastně začala realizovat ta uzavírka ulice na Roudné, tak jsou zde hlídky v podstatě pravidelně. Nechci zmiňovat časy ani přímo konkrétní časové úseky, kde se zde hlídky vyskytují, ale je to nárazově, je to každý den.
4: Jen za dobu našeho natáčení chtěla místem projet více než desítka vozidel.
8: Já ani nevím, jestli teda tam něco je, nějaké upozornění, že jo, koukáte na ty auta, abyste, že jo, za přednost jízdy a tak, a najednou je tady značka.
9: Vzhledem k tomu, že nejsem zpozněná nebo podobně a potřebuji se dostat do nemocnice na schůzku, tak mi je navigace neukázala žádnou jinou možnost, takže jakoby... Bohužel jsem se nechal ovlivnit.
10: Nevšiml jsem se značky.
4: Že by bylo místo špatně značené, ale plzeňští strážníci odmítají.
5: Máme určitě za to, že úsek je velmi dobře osazen dopravními značkami, kdy zákazová značka je velmi dobře viditelná přímo už z ústí okružní křižovatky, takže zdali je to schválnost nebo pouze nevšímavost řidičů, už můžeme pouze polemizovat.
4: Omezení v Plzni na Roudné je jedním z mnoha, s nímž se musí řidiči v Plzni potýkat.
11: Snažíme se jednak ty uzavírky naplánovat v čase, tak, aby jedna neovlivnila druhou, a i ta samotná opatření se vždycky volí takovým způsobem, aby se do plynulosti dopravy projevovala co nejméně.
4: Rekonstrukce silnice na Roudné skončí 7. srpna. Do té doby si řidiči musí dávat velký pozor, kam vyjíždí. Jinak jim může hrozit pokuta až 1500 korun. Z Plzně pro televizi ZAK připravili Marie Osvaldová a Lenka Prokšová.
12: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve 2. červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
13: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
12: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
14: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
15: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
16: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů. A furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam úplně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak kopíroval.
12: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
13: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
12: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
17: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
12: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
18: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
12: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaily. Ze Staňkova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
19: Od začátku července slouží ve Varšavské ulici nové veřejné toalety. Nahradili původní sociální zařízení u Alžbětiných lázní, které už bylo v nevyhovujícím technickém stavu.
20: Máme obrovskou radost, že se na Varšavské ulici, což je velmi strategické místo v Karlových Varech, přímo v centru, kousíček od tržnice, budou otevírat nové toalety.
19: Nové sociální zařízení vzniklo z modulového systému. K dispozici jsou toalety pro ženy i muže, bez bezbariérové zázemí pro imobilní návštěvníky i prostor pro obsluhu. Otevřeno je každý den od 8 do 20 hodin během Mezinárodního filmového festivalu až do 10. večer.
20: Cena za využití toalet je nastavena stejně jako na tržnici, to znamená 10 korun. Budeme tady mít celodenní službu, takže doufám, že i tato služba, veřejná služba, bude ku prospěchu nejen našich obyvatel, ale také návštěvníků Karlových Varů.
6: Spousta lidí tady hledá toaletu a není jako kde, takže jako a i lidi jsou rádi, že to je poblíž.
10: Někdy asi jo, pak člověk hledá, kam musí do restaurace, někam, takže někdy se to asi hodí.
21: Určitě je to důležitý, protože záchody se tak nenajdou nikde, takže si myslím, že to je fajn.
19: Vybudování nových toalet stálo přibližně 6 milionů korun bez DPH. 2 miliony pokryla dotace Karlovarského kraje na podporu cestovního ruchu v památce UNESCO. Ve městě je nyní v provozu 6 veřejných sociálních zařízení. Martina Straková, televize ZAK.
12: Léto, pohyb a trocha soutěžního napětí. Oblíbená prázdninová štafeta vstoupila už do svého 23. ročníku a znovu láká celé rodiny k objevování zajímavých míst regionu. Letos poprvé zavítala kromě Plzeňského i do Karlovarského kraje a nabízí rekordní počet cílů.
22: Princip prázdninové štafety spočívá v tom, že vybereme většinou 5 desítek, letos je to 8 desítek soutěžních cílů, které mají děti a s nimi samozřejmě jejich rodiče, prarodiče, takže celé rodiny, navštívit v průběhu prázdnin, navštěvují je, vyfotí se na nich, letos nově můžou použít i QR kody, takže to je další novinka a v podstatě ve chvíli, kdy splní 15 soutěžních cílů, tak v tu chvíli jsou zařazeni do slosování.
12: Jedním z 80 cílů je také areál Škodalent, kde organizátoři připravili mimo jiné i speciální rodinnou naučnou stezku využívající QR kódy.
23: Na panelech je například, v kterých letech vznikaly první přírodní rezervace v kraji, kolik je národních parků v kraji. Je to spíš ne zaměřený na jednotlivé cíle, jako ta prázdninová štafeta, ale spíš na takové zajímavosti právě v tom tématu, který otevírá ta prázdninová štafeta. A je to formou kvízu, takže návštěvník si přečte otázku, má tam A, B, C a samozřejmě pokud odpoví, tam jsou přesně instrukce, bude vyhodnocený.
12: Dalšími turistickými cíly jsou například hrady, stezky, ale i jiné zajímavosti.
22: Z těch úplně nejnavštěvovanějších je to třeba Arboretum Sofronka v Plzni, a z Karlovarského kraje je to hrad Cheb a třeba jedna věc, která je z těch úplně nejnavštěvovanějších, ve Zbyroze je zapíchnutý ve skále meč. Takové krásné místo, takže třeba i to.
12: Po stopách prázdninové štafety se vydala i 9letá Jasmín.
24: Líbí se mi tady prázdninová štafeta. Už jsem byla na Radyni, na Homolce a tady ve Škodalendu a plánuju někam ještě sdělat těch 15 cílů.
12: Za skvělý nápad považuje prázdninovou štafetu také starosta centrálního obvodu David Procházka.
25: Náš kraj je úžasný, nicméně, když se jako dítě vzpomenu, tak k tomu obdivování hradů, zámků, těch turistických cílů jsem přece jenom musel trošičku dorost a proto věřím, že pro ty menší děti, tak návštěva tuto hradu u nás ve Škodalandu spolu s těma dalšíma atrakcemi, které tady máme, tak tu turistickou štafetu oživí a jsem moc rád, že tady ten Škodaland jedním z cílů je.
12: Vyhlášení vítězů prázdninové štafety se uskuteční 13. září na hradu Radyně. Těm nejúspěšnějším tam předá ceny Karel IV. Se svojí družinou. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Obloha nad Staňkovem na Plzeňsku patřila těm nejlepším parašutistům z Česka. Právě tamní letiště hostilo otevřené mistrovství republiky.
1: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve druhém červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
2: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
1: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
3: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
4: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
5: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů. A furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam úplně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak okopíroval.
1: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
2: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
1: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
6: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
1: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
7: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
1: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaily. Ze Staňkova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Pouťové atrakce, staročeský jarmark i mezinárodní folklorní festival. Klatovy opět hostili jednu z největších kulturních akcí v regionu, která každoročně přiláká tisíce návštěvníků z Česka i zahraničí.
8: Historické centrum Klatov se od středy 8. do neděle 12. července proměnilo v místo, kde se střetávají náboženské tradice, lidová kultura i pouťová zábava. Klatovská pouť a 31. ročník Klatovského folklorního festivalu i letos nabídli program, který oslovil návštěvníky všech generací.
9: Klatovská pouť je tradičně největší letní slavnost, která v našem městě se koná. Od pátka do neděle se město zaplní nejen hudbou, tancem, ale třeba také pouťovými atrakcemi, tržištěm a výstavou jak v Klatovském pavilonu skla, tak třeba u karafiátníků. A pokud by toho nebylo dost, popojdou o kousek dál do jezuitské koleje, kde je tábor ostrostřelců, v letním kině jsou heligonkáři, no a samozřejmě, že ty nejmladší tu nevydrží. O kilometr výš je spousta pouťových atrakcí a tam už od včera je mimořádně život.
8: Vedle pouťových atrakcí patří ke koloritu klatovské pouti také staročeský jarmark. Každoročně sem přijíždějí desítky řemeslníků a prodejců nejrůznějších výrobků.
10: No s tím pouťové samozřejmě akce po republice, kde v těchto končinách v jižních Čechách a Pošumaví jsou poutě nesmírně tradiční, kam se vždycky těším. Je tady úžasná atmosféra. Oproti severu, kde jsem od Liberce z Českého ráje, tak tam ač poutě jsou, tak nemají takového ducha, jako je tady. Proto se sem rád vracím a snažím se tady tu atmosféru ještě zpestřit svými bylinkami, aby zákazník, který se mě po roce, po dvou, po třech vrátí, aby zde nacházel cosi nového.
8: Významnou součástí pouti je ovšem zejména Mezinárodní folklorní festival. Ten letos do Klatov opět přivedl soubory z řady zemí Evropy a nabídl divákům pestrou přehlídku lidových tanců, hudby i tradičních krojů.
11: Přijeli soubory z Řecka, Francie, Lotyšska, Německa, Slovenska, Moravy a Čech. A určitě takovým highlightem toho festivalu bude páteční koncert Hrubé hudby, což je horňácká hudba, která zpracovává netradičním způsobem s moderními prvky folklorní písničky. Potom v sobotu během odpoledne budou probíhat folklorní pořady během celého odpoledne na Klatovském náměstí a vyvrcholením bude festivalový gala program od 8 hodin a ten bude trvat až do půlnoci.
8: Z původně náboženské pouti se během let stala událost, která daleko přesahuje svůj historický význam. Vedle duchovní tradice dnes připomíná také bohatství lidové kultury a spojuje místní obyvatele i návštěvníky z celé republiky. Z Klatov pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Už 4 roky využívají hasiči v Mostě novou moderní zbrojnici, která poskytuje kvalitní zázemí jak téměř 100 hasičů, tak i specializované technice. Zbrojnice vznikla i díky přispění Evropské unie.
12: Už 4 roky mají hasiči v Mostě novou hasičskou zbrojnici. Díky ní jsou mnohem lépe připraveni na mimořádné události a jejich zázemí zcela odpovídá náročnosti hasičské profese.
13: Jedná se teda o novou centrální hasičskou stanici v Mostě. Nyní se nacházíme v areálu této stanice. Začala se realizovat stavba v roce 2019 a kolaudace proběhla v únoru roku 2022, takže nyní jsme zde 4. rokem. Tato stanice v podstatě je předurčená na, máme speciální techniku na stabilizaci budov a vlastně tahání osob z výkopů. Máme zde speciální předurčenou techniku pro celý kraj na tyto typy událostí.
12: Stanice nahradila 40 let starou staticky narušenou budovu. Mostečtí hasiči mají v nové zbrojnici krom jiného také veškeré vybavení potřebné ke své fyzické přípravě.
13: Před touto celá novou hasičskou stanicí zde byla vlastně od roku 1970 zde stála stará hasičská stanice, která v podstatě postupem času byla značně staticky narušená, vyskytovala se v nich plíseň a v podstatě bylo doporučeno i statiky celou tuto stanici zbourat a vystavit novou. Jsme velice spokojeni s výstavbou této stanice a s žitím v této nové stanici. Je to v podstatě nesrovnatelné s tou minulou stanicí. Máme zde celá nové prostory, máme každou místnost máme klimatizovanou, máme zde saunu, posilovnu, rozpočinu pro hasiče. Máme zde venkovní sportovní prostory, takže jsme plně maximálně spokojeni.
12: Stanice pro téměř 100 hasičů vznikla i díky podpoře Evropské unie.
13: Celkově hasičský záchranný sbor dostal na toto dotaci v rámci projektu Evropské unie REACT-EU výši 96 milionů korun.
12: Centrální hasičská stanice v Mostě realizuje 10 až 12 výjezdů každý den. Stanici musí hasiči opustit do 2 minut od vyhlášení poplachu.
0: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace.
14: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
15: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
14: S rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
15: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
14: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
16: Peče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
17: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
18: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do Lázny, tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
14: Zdejší Lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř, naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
15: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Na další protipovodňové opatření mohou města a obce získat peníze z nového dotačního programu. O podporu chce žádat také Povodí Moravy na pokračování čtvrté etapy ochrany jihu Olomouce. Město zároveň připravuje další projekty, díky kterým může dokončit ochranu před velkou vodou.
19: Od ničivých povodní, které na podzim zasáhly Olomoucký kraj, uplynou téměř 2 roky. Města a obce dále pokračují v budování protipovodňových opatření. Například Olomouc loni dokončila jejich 4. etapu, která ochrání Nový Svět a Nemilany před velkou vodou. S financováním dalších projektů má pomoci nový dotační program, který při návštěvě kraje představil ministr životního prostředí Igor Červený.
20: Jsme zde v předchozím období jako ministerstvo životního prostředí investovali peníze. Je to vlastně proti právě těm protipovodňovým opatřením, cca 180 milionů korun. A ta nová dotace má právě pomoci vlastně pokračovat v dalších etapách.
21: Výzva na protipovodňová opatření má celkovou alokaci z operačního programu životní prostředí ve výši 2 miliardy korun, přičemž jsme připraveni alokaci případně navýšit, pokud projekty budou. Jedná se o projekty na přírodě blízká protipovodňová opatření, to znamená, podporujeme revitalizaci toků tak, aby v případě povodňových stavů se voda mohla volně odtékat do krajiny a postupně zasakovat.
19: Města a obce mohou už nyní o dotaci žádat do prosince letošního roku. O státní podporu má zájem také Povodí Moravy na pokračování 4. B etapy protipovodňových opatření na jižní straně Olomouce,
22: která je zatím rozpočtově ve výši nějakých 430 milionů korun, předpokládáme právě využití těch dotačních prostředků z této nové otevřené výzvy.
23: Tak Olomoučané si jistě pamatují a příští rok to bude 30 let od roku 1997, kdy město Olomouc zasáhla ta ničivá povodeň, která zasáhla asi třetinu města, přímo se dotkla přibližně 30 tisíc obyvatel. Já jsem hrozně rád, že se nám z Povodí Moravy, Ministerstvem životního prostředí a Státním fondem životního prostředí daří za ty poslední dekády budovat protipovodňovou ochranu města, protože ji považuji nejen, ale věřím, že většina Olomoučanů za nejdůležitější.
19: Loni dokončená protipovodňová opatření chrání více než 2000 lidí na jihu města. Hráz odolá průtoku až 650 kubíků za sekundu, což odpovídá zhruba 400leté vodě.
22: Ani především tady část Nemila na pravém břehu řeky Moravy, revitalizaci jak řeky Moravy nebo břehu řeky Moravy, tak napojení slepého ramena, které bude neustále zvodněné. Pak jsou zde nějaké přírodě blízké prvky jako tůňky, náhradní výsadba v počtu třeba stromů. Zde bylo vysazeno nějakých 1800 stromů, 1700 keřů, jak měkkého, tak tvrdého luhu. Čili je to takový komplex opatření, který pomůže nejen při zvládání těch povodňových průtoků, ale i v době sucha pomůže zposílení ty biodiverzity říční nivy.
23: Neméně důležitá bude celkové dobudování protipovodňové ochrany, to znamená nadcházející třetí etapa, na kterou nyní děláme architektonicko-krajinářskou soutěž. A v neposlední řadě, a je to klíčové, aby město získalo ochranu před, řekněme, 400letou vodou, tak je důležitý i ten sever města, kde se řeka Morava vlévá do Olomouce, to znamená v městské části Chomoutov, udělat taktéž protipovodňová opatření.
19: Městskou část před 2 lety velká voda také zasáhla, zatímco centrum města se díky protipovodňové ochraně podařilo udržet. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Masarykovo náměstí v Uherském Brodě ožilo tóny bubnů a orchestru. Nebylo to ale jen tak nějaké vystoupení. Hudebníci totiž dorazili z nizozemského Nardenu.
2: Schlagwerk Group Naarden a Jong, to je dvojice nizozemských hudebních skupin, které v sobotu dorazili do Uherského Brodu, aby pořádně rozproudili letní atmosféru na Masarykově náměstí. Mládežnický orchestr spolu s bubenickým uskupením ovšem nepřivezl žádnou nudnou klasiku, právě naopak. Nebojí se experimentovat s popovými a tanečními prvky, zasazenými do typického orchestrálního stylu.
3: Přijeli naši holandští přátelé z našeho partnerského města z Naardenu, kteří jsou o tomto víkendu ve Starých Hrozenkově na kopančářských slavnostech. No a sami nás oslovili, jestli by mohli přijet i k nám do Brodu zahrát, tak samozřejmě jsme za to rádi, že tady přišli potěšit naše občany, protože jezdí k nám zhruba co každé 2 roky, zejména na ty bílokarpatské slavnosti. Teď se letos nemohli zúčastnit, ale protože jsme věděli, že jdou nyní, takže zahráli, jejich hudba je velice temperativní a lidé tady z Uherského Brodu je máme moc rádi.
2: Město Uherský Brod je neodmyslitelně spjato s Janem Amosem Komenským, který je pohřben právě v Naardenu. Spolupráce s tímto nizozemským městem je proto pochopitelná a uherskobrodští zastupitelé se jí snaží poctivě rozvíjet.

0: červnu, jak byly bělokarpatské slavnosti, tak přijeli představitelé z holandského Nardenu k nám do Uherského Brodu, jak pan starosta, tak místostarosta, a hovořili jsme o další vzájemné spolupráci právě s Holandskem a chtěli bychom rozšířit, a máme obě strany zájem na to, aby se naše školské organizace propojily, a tam už probíhá nějaká základní domluva. Chceme to zkusit na úrovni středních škol, kdy se vzájemně podobné školské zařízení vzájemně kontaktují, a chtěli bychom tam udělat vzájemné výměny vlastně studentů.
1: Pokud ovšem milovníci kultury nezvažují cestu do Holandska, připravilo si pro ně město zajímavý letní program. Příkladem může být Fire Festival nebo experimentální ročník Augustfestu, který po vzoru německého Oktoberfestu nabídne ochutnávku piv, dobré jídlo a hudbu. Chystá se také otevření zrekonstruovaného prostoru přímo v centru Uherského Brodu.
0: Ještě bych takto rád předběžně pozval naše spoluobčany na pátek 18. září, to je datum, kdy bychom slavnostně chtěli otevřít Panskou zahradu, která se rekonstruuje, kde to bude krásné kulturní zázemí anebo volnočasové zázemí, a chtěli bychom to otevřít v rámci Dnů evropského kulturního dědictví, které se každoročně koná nejenom v různých městech, ale také u nás v Uherském Brodě, kdy budeme otvírat různé památky, které město má, a v rámci toho bychom i chtěli otevřít tu Panskou zahradu.
2: Z dnešního týdne v regionech už je to všechno. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Víte, že letos Hurvínek slaví svoje sté narozeniny. Možná i vás tahle loutková postavička s nezaměnitelným hlasem provázela dětstvím. Tak ji nezapomeňte třeba připít na zdraví. No a hned je důvod k oslavě. Další dobré zprávy přidáváme z našich regionů. K létu a dovoleným patří nejen pohoda u vody, ale taky dobré jídlo. Byli jste někdy na soutěži bramborových salátů nebo gulášů? Ty totiž každý dělá trochu jinak a každý je přesvědčen o tom, že ten jeho je nejlepší. Tak pojďte ochutnat.
1: Areál Rychvaldského Sokola patřil po roce opět gulášovému klání. Do soutěže se zapojilo 15 týmů a každý věřil, že právě jeho guláš bude lidem chutnat nejvíce.
2: Tradiční akce Rychvaldské gulášové klání, kterou pořádáme už po páté, je to ve spolupráci spolku Naš Rychvald, Sokol Rychvald a město Rychvald. Těšíme se na to, že návštěvníci přijdou, budou hlasovat, budeme mít i odbornou porotu, která bude vyhodnocovat guláše a samozřejmě bude hlasovat i veřejnost. Vstup je zdarma, je bohatý doprovodný program a letos to máme ve stylu westernu, takže budou i program takto laděný.
3: Každý tým musí navařit minimálně 20 litrů guláše. Každý tým musí mít k dispozici degustační porci, která obsahuje 1 deci šťávy a minimálně jeden kousek masa tam musí být. Náš tým vaří dneska 40 litrů guláše, děláme vepřový guláš. Náš guláš je výjimečný tím, že ho děláme z čuníka, který byl kojený ohnivou vodou, takže bude lehce pikantní.
4: Soutěžíme s hovězím maďarským gulášem, poctivým, musím podotknout, a vlastně vítězným. Minulý rok jsme se umístili na prvním místě v Boumíně, takže to chceme nějak obhajovat. A ještě chci zmínit jako chválu mojí manželky karlovarský knedlík, který asi jsme jediní tady. A chci zmínit, že ho pěkně tuní a je čím dál tím lepší. Tady ta akce je výborná, skvělá, můžu doporučit. No.
1: Vítězným týmem se nakonec u veřejnosti stal westernový Richmond City Ranch a porotě nejvíce chutnal guláš od místních myslivců.
0: Už jste někdy jeli na lodi, loďce nebo alespoň na šlapadle? Za mě je to nejkrásnější způsob dopravy i zábavy. A třeba taky netradiční možnost, jak si prohlédnout Prahu. A možností je opravdu hodně.
5: Plavba po Vltavě patří mezi oblíbené letní aktivity metropole. Půjčovna šlapadel na Slovanském ostrově je otevřená za příznivého počasí každý den od 11 hodin a nabízí šlapadla, pramičky i oblíbené labutě.
6: Můžou si u nás půjčit šlapadla pro 1 až 4 osoby, jak vidíte tady. Za vámi jsou vlastně ještě labutě. Ty půjčujeme taky a máme i šlapadla pro 5 osob s tím, že vlastně, kdyby měl někdo chuť si zaveslovat, tak si může půjčit i pramičky tamhle na konci. Lidi přijdou, jenom fungujeme na principu jako na matějské poutě. Takže kdo přijde, ten jede. Úplně nejlepší je to vlastně pod mostem Legií, když si projedete, tak tam vidíte krásně Karlův most, Pražský hrad, je tam Petřín, jsou tam takový ty žlutý tučňáci, tak to mají rádi lidi. Potom vlastně, když projedete okolo Střeleckého ostrova, tak na druhé straně vidíte ještě tančící dům. Standardně půjčujeme na hodinu, s tím, že není problém si to půjčit klidně i na celý den, ale za tu hodinu ten okruh, co jsem popisoval, je úplně bez problémů, se dá zvládnout.
5: Za hodinovou plavbu na šlapadle dáte 350 korun, na 5 místním šlapadle pak 450 korun a na pramičce 300 korun.
6: Myslím si, že když někdo zvládne jezdit na kole, tak tohle je úplně to samé. S tím, že vlastně půjčujeme šlapadla i rodinám s dětmi, máme tady vesty pro ně, takže to není problém, půjčujeme je zdarma. Když přijdou vlastně, tak na začátku u kasy jim řekneme nějaký pravidla. Důležitý je určitě dávat si pozor být 5 metrů aspoň od břehu a nejezdit za žluté boje, protože tam jsou potom splavy. Také tady máme vlastně parník, který jezdí kolem každou hodinu, takže když potká parník, tak určitě se musí vyhnout, protože velká loď má přednost.
5: Vyplout ale nemusíte jen přes den. Půjčovna totiž nabízí i noční plavby, při kterých máte možnost prohlédnout si osvětlené panorama historické Prahy přímo z hladiny řeky.
6: 35 minut před západem slunce, tak my musíme dávat lampičky, protože každé plavidlo musí být osvětlené. S tím je to vlastně taková romantická plavba, hodně to využívají páry, když přijdou třeba na nějaké rande.
5: K dispozici tady mají plavidla až pro 6 lidí a přímo v půjčovně si také můžete koupit i drobné občerstvení. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Máte na výlet nebo dovolenou namířeno na západ Čech? Pak pro vás mám dobrou zprávu. Ve všech kontrolovaných přírodních koupalištích se můžete bez obav schladit. Kvalita vody je zatím velmi dobrá. Podle posledního měření hygieniků jsou všechna koupací místa v našem regionu na jednotce nebo dvojce. Zhoršená kvalita je pouze na Babylonu na Domažlicku.
7: Koupací vody v rámci celého Plzeňského kraje jsou bezproblémové. Problémem zůstává jenom nižší hladina vod vzhledem k tomu, že je nedostatek dešťových srážek, takže i ty hladiny těch vodních nádrží a vlastně míst, která se využívají ke koupání, bývají snížená. Výhledově nám tam díky tomu narůstá možnost zhoršení kvality vody díky nárůstu sinic.
0: Sinice se už nyní částečně objevují v některých částech Hrachluské přehrady, ale i tady je zatím situace velmi dobrá.
8: Voda čistá, úžasná, úžasný prostředí, málo lidí. Je to tady moc pěkný.
9: Ale dobře se nám to tady líbí a je to tady hezký.
0: Bez obav pak můžeme zamířit i do plzeňských Boleveckých rybníků.
10: Všechny rybníky, které sledujeme jako místa pro koupání, což je Šídlovský rybník, Kamen rybník, Senecký rybník a samozřejmě Velký Bolevecký rybník, vykazují pořád vysokou kvalitu vody s minimem sinic.
0: Podrobné informace o kvalitě vody zveřejňují hygienici na webových stránkách koupacivody.cz. Samozřejmě ale nejezdí na kontroly úplně všude. A tak třeba městská koupaliště musíme dohledávat na vlastním webu nebo na stránkách obcí.
7: Na stránkách, co nemáme uveřejněno, ale víme, že se odebírá a jsou taky v pořádku, jsou třeba koupaliště v obci Nezvěstice, které pravidelně zase výsledky jsou na stránkách k dispozici na stránkách obce, a nebo i třeba koupaliště na Tachovsku, po případě Klatovi, Sušice a podobně.
0: Horší zprávu máme bohužel pro vodáky. Berounka z Plzně je jen 3 cm nad limitem, Ohře z Karlových Varů už je pod ním a na hranici sýznosti je také Otava za Sušicí. Pro televizi ZAK Jonáš Novotný. Historický úspěch zaznamenali v uplynulých dnech nejen české tenistky na Wimbledonu, ale taky mladí motokrosaři na domácím světovém šampionátu. Mluvil jsem o tom s manažerem reprezentace. Dnes o motokrosu a dnes o motokrosu velmi pozitivně, protože máme velké světové úspěchy. Naším hostem je manažer národní reprezentace Emil Končil. Ahoj.
11: Ahoj.
0: Juniorské reprezentace, abych to řekl správně, nebo je to tak ten titul oficiálně?
11: Ano, ano.
0: Je to tak. Máme za sebou vlastně velké mistrovství, které se odehrávalo u nás, mistrovství světa, odehrávalo se na jihu Čech. A jak jsme si stáli jako Česká republika?
11: Tak jako pořádající země jsme měli 17 jezdců, který byli pozvaní do reprezentace České republiky. Z toho 3 se probojovali do nedělních finále a největším úspěchem asi 5. místo Milana Rubeše, 40. Benedikt Svoboda a 27. v kategorii 125. David Kadleček. Takže to, na co máme, jsme splnili a překvapení ve formě akorát 65. u Benedikta Svobody. Takže za nás to dopadlo asi tak, jak mělo.
0: Co jsem koukal, tak celkově Česká republika skončila 12., což je asi nejlepší umístění, co jsem tak jako dohledal v nějakých historických tabulkách. Co to vypovídá?
11: Je to v novodobí historii, je to tak, loni po mistrovství světa, na mistrovství světa ve Francii jsme byli 14., takže teď jsme byli 12., zhruba před 2 rokama jsme začali dělat dětský juniorský projekt motokrosovej, kdy vycházíme z poznatků MXGP Academy a je to holandský projekt a myslíme si, že to prostě má vzestupnou tendenci a

0: Jo, ale ty děti opravdu, co se týče těch 65 a stylem a prostě je to jako neskutečný z toho světa, co přijíždí.
1: Já chápu, že u dospělých už potom mají sponzory, někdo jezdí jako tovární jezdec, ale tady jsou sponzoři asi hlavně rodiče.
0: Jako tady pochopitelně patří obrovský dík rodičům, protože díky rodičům vlastně, který dopřávají ten motokros tím dětem, co se týče času, financí a úplně všeho, nebejt jich, tak ty děti prostě tenhle sport ani dělat nemůžou, takže v tom jim patří obrovský dík a asi prostě by měla přijít zase doba, kdy ten motokros bude všeobecně podporovaný i partnerama nějakýma a tyhle tím, protože si myslím, že to má vzestupnou tendenci a pokud to tak bude fungovat, tak si myslím, že je to otázka času a dostaneme se zase někam, kde jsme bývali.
1: Je to tak i v tomhletom dětským nebo v té juniorské kategorii, abych se někoho nedotkl, když už mu bude 14, asi by nechtěl, abych říkal, že je děti. Je to tak, že třeba si ho vyhlídne nějaký velký sponzor nebo už třeba nějaká továrna a řeknou, ten je talentovaný, ten bude jednou hodně dobrý, ten je náš?
0: Je to tak, teďko třeba po mistrovství světa v kategorii 65 vyhrál francouzský reprezentant a už v pondělí rakouská značka s ním uzavírala smlouvu a stal se jezdcem této továrny. Takže prostě je to vyloženě o tom, jaký má přístup pochopitelně, kdy nejde jenom o ten dílčí výsledek, ale je to přístup rodiny, je to přístup federace, je to přístup úplně všeho. A když se tam sejdou tyhle ty věci, tak pro tyhle kluky prostě je to nějaká budoucnost, která jim zaručuje, že na tom výsluní se budou podovat delší dobu a jim to jenom přáno.
1: Mluvil jsi o tom, že u nás se to mění poslední dobou, že se zlepšuje to zázemí, dá se říct?
0: Je to pořád ještě furt, to vycházíme z toho, že je to závislí na rodičích hlavně. Musíme nějakým způsobem zabezpečit nebo respektive založit různý střediska, aby jsme měli pod kontrolou ty děti svým způsobem výkonnostně. To znamená, že i ty školení těch trenérů, kdy prostě musíme začít rozlišovat náborové věci, rozlišovat hobby motocross, rozlišovat výkonnostní motocross, plus pochopitelně, kde bude vrcholem ta reprezentace. A tyhle ty věci, pokud nezačneme dělat, kdy se nám budou míchat tyhle ty věci dohromady, tak je strašně těžký vybudovat z něčeho něco, co bude mít opravdu nějakou vzestupnou tendenci a nějakou výkonnost, nějaký výkonnostní růst. Ale myslím si, že i tímhletím prostě je to jeden z bodů, který řešíme a daří se to.
1: Říkal jsi, že druhým rokem jedeme v nějakém systému, který jsme koukali od Holanděnů, ano, správně pamatuju. Je to třeba už teď vidět, už se to podepisuje, nebo to je běh na dlouhou trať a bude to vidět za 10 let?
0: Je to vidět už v tom, že ta komunita těch rodičů chápe to, že dokážou přijmout radu. Dokážou přijmout radu v tom, že ty jezdci musí jezdit kvalitní závody a pochopitelně, pokud se nebudeme srovnávat s cizinou, nebudeme jezdit závody, které budou mít smysl výkonnostního charakteru, tak prostě ty děti nebo ty jezdci nemůžou vstoupat, nemůžou mít prostě výkonnostně navrh oproti tím, který prostě nějakým způsobem i to berou jinak ten motokros, že jo? To neznamená, že všichni budou chtít jezdit mistrovství světa, všichni budou chtít být v reprezentaci, ale pokud ti lidi chtějí nějakým způsobem fungovat na mezinárodní bázi, tak musí jezdit mezinárodní závody a závodit s těma nejlepšíma.
1: Já vím, když jsme přijeli s mojí 6letou dcerou za tebou do Dobřan, tak si rovnou posadil na nějaký takový jako odrážedlo a jeď, elektrická motorčička. Funguje to takhle? Posadíš dítě na motorku a oni ty děti se moc nebojí, tak prostě jedou. A čím lepší má motorku, tím líp jezdí? Nebo prostě už to v těch dětech opravdu někde musí být?
0: V těch dětech pochopitelně, že ten talent je strašně moc důležitý, ale je to strašná dřina.
1: No a v tom následujícím tedy mistrovství nebo v tom velkém finále máme žlízka v ohni?
0: Tak my teď odjíždíme na semifinále mistrovství Evropy do Estonska, tam jedou tři jezdci, dva v 65, jeden v 85 a podle toho semifinále pochopitelně budeme fungovat v lokti. Věřím klukům, že v tom Estonsku si poradí a podle výsledků, co zajížděli v Evropách už v Central Europe Zone, my spadáme po tuhle zónu, tak si myslím, že by mohli postoupit a že by měli přivést to jisté místo do lokte a nemůžeme jim držet jenom palce, protože ta atmosféra v lokti na MXGP je neskutečná. Celý Čechy to milujou, že jo, tohle a je to prostě takový svátek českého motokrosu vždycky v tom červenci a přeju jim to.
1: Když se budou lidi chtít přijít podívat, kdy je ideální den, kdy pojedou třeba nějaký nabušený mladý a kdy se pojede hlavní závod?
0: Tak v sobotu se jedou hlavně ty evropské kategorie a tyhle ty závody a kategorie MXGP kvalifikace.

0: a v neděli jsou vyloženě závody MXGP, kde jedou jedničky, dvojky, takže pochopitelně, že ta největší atmosféra je tam v tu neděli, ale takový to srdíčko, to závodění a ty juniory můžou vidět v sobotu.
1: Mm-hmm. Já budu držet palce, ať se nám daří. Budu držet palce hlavně, ať se nikomu nic nestane a to by držím palce, ať je to hlavně nadále baví.
0: Děkuji moc.
1: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě někde u motorek, a nebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se daří i vám.

0: Hezký dobrý den, dnes si budeme povídat o velké hudební události, která čeká plzeňský amfiteátr, ale zároveň má i takový zajímavý a dobročinný přesah. Mými hosty je Michála Gemrotová-Štiková, zakladatelka nadace Aneška, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A Pavel Višňovský, pořadatel zmíněné akce. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Já jsem sice řekl, že to je hudební událost, klidně můžeme říkat hudební událost desetiletí třeba, to se určitě tak jako říká, ale neřekl jsem, co to bude, nechávám to na vás.
2: Tak my jsme se rozhodli udělat v plzeňském amfiteátru unikátní koncert hudební legendy a bude to koncert Diany Ross, který se uskuteční 29. července právě teda v plzeňském amfiteátru, jak už jste zmínil.
0: Mě překvapilo, že tahle zpěvačka, kterou všichni znají, nebo minimálně všichni znají ty její velký hity, ještě nikdy v České republice nekoncertovala. Čím to je?
2: Tak bylo docela složité vůbec teda se domluvit na tom, aby do České republiky přijela. Upřímně ta komunikace s managementem zpěvačky trvala více jak 2 roky. Hmm. První podmínka byla, že nechce vystupovat v žádné velké aréně a proto vlastně se na to váže taková zajímavá náhoda, že jsme všichni z Plzně, náš tým je z Plzně. A vzpomněli jsme si na to, že jsme odtud vzešli, byly tady takové naše první krůčky v rámci těch našich aktivit a rozhodli jsme se tedy využít prezentaci toho amfiteátru plzeňského, který se za to desetiletí velmi pozdvihl a myslíme si, že právě ten amfiteátr, což je největší český přírodní amfiteátr na Lachutině v Plzni, taky přesvědčil pro to, aby konečně navštívila Českou republiku. Hmm.
0: Ten amfiteátr zažil obrovské koncerty, legendární Porta, která tam nalákala 10 000 lidí a byl to vlastně svátek, potom velké koncerty Lucie, zrovna v těchto dnech tam probíhá velký Metal Fest, takže tradičně je to místo, které je plné a jí se líbilo přímo tohle místo? Je to tak, že můžeme říct, že Plzeň přesvědčila, aby přijela do Čech?
2: Přesně tak, nejenom Plzeň, ale právě ten amfiteátr na Lachutině jí přesvědčil pro to, aby se přijela konečně na české publikum podívat a aby ukázala svoji show, která je opravdu bezkonkurenční, je ve výborné kondici, můžeme si to ověřit při jejich vystoupeních, měla turné po Americe, po Japonsku a zpívají to v jejich letech naprosto perfektně, zpívá naživo a zároveň ta show je nádherná.
0: Vás jsem představil jako zakladatelku nadace Aneška, co vy máte společného s tím koncertem?
1: Tak já jsem moc šťastná, že vlastně nadace Aneška byla vždy produkcí nebo firmou Jaro Event podporovaná. Jakýkoliv koncert, kdy dělali, tak vždycky část výtěžku šla na nadaci Aneška, na naše dětičky. Nadace Aneška se věnuje dětem s pohybovým handicapem. A jsem moc šťastná, že zrovna tenhle ten koncert je ještě takový speciální, protože máme velmi silný příběh a to je naše Sofinka, která do nadace přišla jako úplně první. A tak nám spadla do klína taková úžasná holčička, která měla opravdu extrémně těžký začátek a nejenom začátek, ale celý její život bude velmi náročný, protože ona se narodila s mnohočetnýma mrtvicema a myslím si, že jedna z největších koulí na noze je to, že vlastně 3 týdny po tom, co se Sofinka narodila, tak jí zemřela maminka. To, že je dítě nemocný, je strašný. Kdo děti má, tak si to nedovede ani představit, aby jeho dítě mělo horečku, natož když má celoživotní postižení, který je náročný. Ale nemít u toho svoji mámu je prostě... Já vím, že Peťa Bogner, její táta, je skvělý chlap. Ten je opravdu tatínek na jedničku. On je skvělej a myslím si, že má fakt skvělýho parťáka a Sofinka udělala neuvěřitelný pokrok za tu dobu, co se my známe. Ale nemít mámu je velká bolest. Zatím to Sofinka třeba tolik nevnímá, ale jednou bude větší a bude stejně muset cvičit tak, jak cvičí doteď. Bude cvičit každý den, aby byla na tom líp a líp a bude jí to čekat celý život. To je její úděl a nemít po boku svoji mámu bude prostě pro ní jednou velmi náročný. A jsem šťastná, že Jaro Event a Diana Ross podpoří právě nadaci Aneška, tím pádem teď konkrétně Sofinku, která si to, myslím, opravdu zaslouží. A proto říkám, i kdybyste na ten koncert nešli, tak kupte lístky, někomu z vašich blízkých, z vašich přátel, protože já Sofinku znám a opravdu, jestli něco za to stojí, tak Sofinka to je.
0: Tak děkuju za tohle představení vlastně té malé slečny, pro kterou ty peníze půjdou. Už to zaznělo, koupí vstupenky, podpoříme, ale vím, že se nějak peníze budou vybírat i přímo během koncertu.
2: Samozřejmě, nadace Aneška tam bude mít i vlastní stánek, bude tam určitě mít své zástupce a bude možnost tedy přispět přímo na Sofinku i během koncertu a samozřejmě i před koncertem, protože vycházejí články, vychází publikace o tom, že podporujeme právě přímo Sofinku a určitě na internetu už teď budou moci i vyhledat například QR kódy nebo údaje pro platbu a můžou přispět ještě před koncertem a samozřejmě i během toho koncertu.
0: Abychom se vrátili zpátky k té hudební produkci, jak moc složité je uspořádat koncert takovéhle velké hvězdy, která je zvyklá na světová pódia právě v Plzni v amfiteátru, protože, co si budeme povídat, ono tam to zázemí úplně superluxusní není, tak co všechno tam musíte přivést, udělat, změnit, aby tam Diana Ross mohla přijet?
2: Je toho opravdu hodně. Myslím si, že nikdo si nedokáže, kdo nedělá teda hudební produkce, představit, co to všechno obnáší. Samozřejmě tam budeme muset vystavit pódium, budeme tam muset vystavit stage, budeme tam muset taky vystavit backstage a zázemí teda pro umělce a nejenom pro Dianu Ross, protože to není jenom Diana Ross, ale je to samozřejmě celý její tým, který přijíždí do Plzně a bude součástí toho velkého koncertu. Každopádně amfiteátr na Lochotině má krásnou atmosféru sám o sobě a pro ty diváky to bude krásná zkušenost vidět takovou hudební legendu, slyšet jí známé písně, jako je Ain't No Mountain High na I Will Survive, a nebo třeba ikonická Upside Down ze seriálu Stranger Things. A bude to vlastně průřez i pro celou generaci lidí, protože to opravdu není jenom pro vyzrálé rodiče nebo prarodiče, ale ta hudba podle mě nemá limity a poslouchají opravdu i v dnešní době generace dvacátníků a myslím si, že to je krásná příležitost přijet, užít si léto, užít si krásný letní den a užít si ho společně třeba i s celou rodinou, zároveň vědět, že je takový přesah, jaký je, a to teda i ta podpora Sofinky. A přijet se podívat na krásné město, protože Plzeň je krásné město, myslím si, že to třeba plno lidí ani neví.
0: Stíháte vy při své práci a při péči o svoji rodinu zajít třeba právě na podobnou velkou akci?
1: Tak já jakožto zpěvačka říkám i mému manželovi, že ráda vyhledávám i klid. Ale je pravda, že takovouhle legendu, jako je Diana Ross, tak to si rozhodně nenechám ujít, už právě včetně toho, jaký neuvěřitelný přesah to má právě i pro Sofinku a pro nadaci Aneška, takže jsem moc šťastná, že budu u toho.
0: Jak bude celá ta show vypadat? Je to tak, že v 7 hodin začne zpívat Diana Ross a bude zpívat až do půlnoci?
2: Máme tady další překvapení pro všechny posluchače a pro ty, kteří se chystají na ten koncert. Celý koncert otevře čtyři tenoři, kteří minulý měsíc vystupovali v Carnegie Hall v Americe a v červenci otevřou celý koncert Diany Ross svým velkolepým vystoupením. Mm-hmm. Zároveň myslím, že je pro všechny, kdo navštíví tento koncert, i atraktivní, že se sem do Plzně, do plzeňského amfiteátru na Lochotině chystá celý český showbiznis, včetně slovenského, takže budou mít i možnost potkat třeba nějaké hvězdy, ke kterým zhlíží, nebo umělce, které celý život chtěli potkat.
0: A potká je normálně v kotli. Nebo třeba ve frontě na pivo, protože já vím, že vy jste ty, kteří mají rádi Plzeň a přihlásí se k tomu, ať už Plzeň jakoukoliv, tak byste pro ně připravili zajímavou akci.
2: Určitě. My jsme si pro všechny plzeňáky a všechny lidi, kteří milují Plzeň, ať už tekutou, nebo právě tu městskou, připravili akci a mohou využít kód Plzeňák s tím, že si budou moci zakoupit 2 vstupenky za cenu 1. Takže Plzeňák, vstupenky můžete zakoupit v sítích Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka.
0: No a 29. července bude ten velký den, kdy se všichni potkáme v Plzni, v amfiteátru na Lochotině. Já budu držet palce, aby vyšlo počasí, aby bylo takové správné, ideální koncertové. Každopádně si užijeme parádní léto. Děkuju za návštěvu.
1: My děkujeme za pozvání.
2: Děkujeme za pozvání.
0: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na tomhle velkolepém koncertě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

0: Nejen dechberoucí příroda, ale také místo zatížené nepříliš radostnou minulostí. Pavlův Studenec. Ještě před druhou světovou válkou zde žilo více než 1000 obyvatel. Po válce přišel jejich odsun, obec se ocitla v pohraničním pásmu a v následujících desetiletích prakticky zmizela z mapy. Dnes její příběh připomíná tichý letní festival, který prostřednictvím vzpomínek pamětníků, výstav i společných setkání otevírá prostor k poznání historie tohoto výjimečného místa i k česko-německému porozumění.
1: Pavlův Studenec ožívá je tichý letní festival, je to taková specialita, se kterou si myslím, že jsme přišli jako možná úplně první. Je to vlastně takový sousedský setkání, kde nehraje hlasitá muzika, naopak je tu prostor pro to, aby vlastně lidi mohli rozjímat, dozvědět se něco o společné historii, vlastně setkat se, popovídat si a přespat na louce. Pavlův Studenec vlastně tady pro to setkání slouží jako taková historická kulisa nějaké společné historie. Není to vlastně o tom hledat třeba proč se tady co jak stalo, ale je to spíš o tom připomenutí těch lidí, kteří tady žili ty svoje běžné životy, co se vlastně dokáže stát, když jako se bohužel jako ty národy proti sobě obrátí. A my chceme, aby to tady byl prostor vlastně pro vznik nových přátelství a podobně.
0: Festival vzniká v úzké spolupráci s Pamětí národa, která pro návštěvníky připravila tematické instalace, výstavy i další doprovodný program, přibližující osudy zdejších obyvatel.
2: Všichni návštěvníci festivalu si můžou nejprve prohlídnout výstavu Vysídlení dosídlení, která vlastně mapuje příběhy lidí, kteří opouštěli místa a na jejich vlastně do jejich domovů se stěhovali lidé zase z jiných míst. Máme tady dále Stánek paměti národa a kinokavárnu, kde si lidé můžou seznámit s dokumenty, které jsme vytvořili. A krom toho jsme tady připravili několik landartových instalací, které vlastně obnovují ten život Pavlově Studenci nebo snaží se o to, vypráví příběhy lidí, kteří tady žili.
0: Přímo z řad pamětníků, kteří zde před odsunem prožili své dětství, vzešel také nápad na obnovení staré tradice šáfaja, která zde proběhla naposledy před 81 lety.
3: Jeden pán se mu podařilo vlastně, nebo jeho rodičům při odsunu tady z Pavlova Studence zachránit Madonu, což vlastně byla takový důležitý artefakt té celé slavnosti. Ty Madony existovaly 4 a jednu z nich právě se podařilo zachránit a díky tomu vlastně se může i dnes znovu účastnit téhle akce. Velkým přáním toho pána bylo, aby se Madona mohla znovu podívat do Pavlova Studence. Takže po 81 letech se tomu tak dneska stane.
1: Ta slavnost vlastně původně spočívala v tom, že měla přinést dobrou úrodu, dobrý počasí. Prošla vlastně nějakou transformací, protože původně to byla staroněmecká slavnost. S příchodem křesťanství se ten rámec trošku změnil, nicméně ta podstata zůstávala stejná. Byl to den, kdy se na Pavlově Studenci slavilo vlastně nejvíc, byl to největší svátek vlastně za celý rok.
0: Letošní festival Pavlův Studenec ožívá je sice u konce, v příštích letech ho ale bude moci opět navštívit každý, kdo má zájem o historii i poznání místní krajiny. Z Pavlova Studence pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
4: Rozfrézovaná vozovka, těžká technika a pracující dělníci. Tak v těchto dnech vypadá ulice v Plzni na Roudné, kde probíhá rozsáhlá rekonstrukce komunikace. Přestože je úsek zcela uzavřený pro běžnou dopravu, někteří řidiči si zákaz vjezdu vykládají po svém.
5: My bychom rádi aktuálně apelovali na všechny řidiče motorových vozidel, aby důsledně respektovali zákazovou značku zákaz vjezdu mimo vozidel stavby, a to na okružní křižovatce, která souvisí s opravou a rekonstrukcí ulice na Roudné, protože v úseku zhruba 1 kilometru se zde provádí stavební práce, pohybuje se zde také stavební technika a vjezd vozidel zde komplikuje právě tyto stavební práce, pohyb vozidel anebo prostředku MHD.
4: Úsek je aktuálně průjezdný Kyvadlově. Dopravu řídí světelná signalizace. Oficiálně je vjezd povolen pouze autobusům veřejné dopravy, vozidlům stavby a případně těm, kteří v okolí bydlí. Realita je však jiná. Řidiči osobních aut zákaz ignorují a jezdí sem buď podle navigace nebo takzvaně naslepo.
6: krásná značka.
7: Já se potřebuji dostat do fakultky, do práce.
5: Budete muset potom z druhé strany, nebo doporučuji tady, když vás otočím, tak vyjet s horem, potom
7: no
5: nemáte nahoru,
7: no,
5: nad Hornáta.
7: No.
5: Tam jinou volbu nemáte.
4: Už v prvních dnech omezení se ukázalo, že půjde o větší problém a o nebezpečné situace nebude nouze. Městská policie proto na místo posílá své hlídky.
5: Od doby, kdy se vlastně začala realizovat ta uzavírka ulice na Roudné, tak jsou zde hlídky v podstatě pravidelně. Nechci zmiňovat časy ani přímo konkrétní časové úseky, kde se zde hlídky vyskytují, ale je to nárazově, je to každý den.
4: Jen za dobu našeho natáčení chtěla místem projet více než desítka vozidel.
8: Já ani nevím, jestli teda tam něco je, nějaké upozornění, že jo, koukáte na ty auta, abyste, že jo, za přednost jízdil a tak, a najednou je tady značka.
9: Vzhledem k tomu, že nejsem zpozněná nebo podobně a potřebuji se dostat do nemocnice na schůzku, tak mi je navigace neukázala žádnou jinou možnost, takže jakoby... Bohužel jsem se nechal ovlivnit.
10: Naším zase značky.
4: Že by bylo místo špatně značené, ale plzeňští strážníci odmítají.
5: Máme určitě za to, že úsek je velmi dobře osazen dopravními značkami, kdy zákazová značka je velmi dobře viditelná přímo už z ústí okružní křižovatky, takže zdali je to schválnost nebo pouze nevšímavost řidičů, už můžeme pouze polemizovat.
4: Omezení v Plzni na Roudné je jedním z mnoha, s nímž se musí řidiči v Plzni potýkat.
11: Snažíme se jednak ty uzavírky naplánovat v čase, tak aby jedna neovlivnila druhou, a i ta samotná opatření se vždycky volí takovým způsobem, aby se do plynulosti dopravy projevovala co nejméně.
4: Rekonstrukce silnice na Roudné skončí 7. srpna. Do té doby si řidiči musí dávat velký pozor, kam vyjíždí. Jinak jim může hrozit pokuta až 1500 korun. Z Plzně pro televizi ZAK připravili Marie Osvaldová a Lenka Prokšová.
12: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve 2. červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
13: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
12: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
14: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
15: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
16: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů. A furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam úplně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak kopíroval.
12: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
13: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
12: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
17: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
12: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
18: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok, a já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
12: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaili. Ze Staňkova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
19: Od začátku července slouží ve Varšavské ulici nové veřejné toalety. Nahradili původní sociální zařízení u Alžbětiných lázní, které už bylo v nevyhovujícím technickém stavu.
20: Máme obrovskou radost, že se na Varšavské ulici, což je velmi strategické místo v Karlových Varech, přímo v centru, kousíček od tržnice, budou otevírat nové toalety.
19: Nové sociální zařízení vzniklo z modulového systému. K dispozici jsou toalety pro ženy i muže, bez barvy. bezbariérové zázemí pro imobilní návštěvníky i prostor pro obsluhu. Otevřeno je každý den od 8 do 20 hodin během Mezinárodního filmového festivalu až do 10. večer.
20: Cena za využití toalet je nastavena stejně jako na tržnici, to znamená 10 korun. Budeme tady mít celodenní službu, takže doufám, že i tato služba, veřejná služba, bude ku prospěchu nejen našich obyvatel, ale také návštěvníků Karlových Varů.
6: Spousta lidí tady hledá toaletu a není jako kde, takže jako a i lidi jsou rádi, že to je poblíž.
10: Někdy asi jo, pak člověk hledá, kam musí do restaurace někam, takže někdy se to asi hodí.
21: Určitě je to důležitý, protože záchody se tak nenajdou nikde, takže si myslím, že to je fajn.
19: Vybudování nových toalet stálo přibližně 6 milionů korun bez DPH. 2 miliony pokryla dotace Karlovarského kraje na podporu cestovního ruchu v památce UNESCO. Ve městě je nyní v provozu 6 veřejných sociálních zařízení. Martina Straková, televize ZAK.
12: Léto, pohyb a trocha soutěžního napětí. Oblíbená prázdninová štafeta vstoupila už do svého 23. ročníku a znovu láká celé rodiny k objevování zajímavých míst regionu. Letos poprvé zavítala kromě Plzeňského i do Karlovarského kraje a nabízí rekordní počet cílů.
22: Princip prázdninové štafety spočívá v tom, že vybereme většinou 5 desítek, letos je to 8 desítek soutěžních cílů, které mají děti a s nimi samozřejmě jejich rodiče, prarodiče, takže celé rodiny, navštívit v průběhu prázdnin, navštěvují je, vyfotí se na nich, letos nově můžou použít i QR kody, takže to je další novinka a v podstatě ve chvíli, kdy splní 15 soutěžních cílů, tak v tu chvíli jsou zařazeni do slosování.
12: Jedním z 8 desítek cílů je také areál Škodalent, kde organizátoři připravili mimo jiné i speciální rodinnou naučnou stezku využívající QR kódy.
23: Na panelech je například, v kterých letech vznikaly první přírodní rezervace v kraji, kolik je národních parků v kraji. Je to spíš ne zaměřený na jednotlivé cíle, jako ta prázdninová štafeta, ale spíš na takové zajímavosti právě v tom tématu, který otevírá ta prázdninová štafeta. A je to formou kvízu, takže návštěvník si přečte otázku, má tam A, B, C a samozřejmě pokud odpoví, tam jsou přesně instrukce, bude vyhodnocený.
12: Dalšími turistickými cíly jsou například hrady, stezky, ale i jiné zajímavosti.
22: Z těch úplně nejnavštěvovanějších je to třeba Arboretum Sofronka v Plzni, a z Karlovarského kraje je to hrad Cheb a třeba jedna věc, která je z těch úplně nejnavštěvovanějších, ve Zbyroze je zapíchnutý ve skále meč. Takové krásné místo, takže třeba i to.
12: Po stopách prázdninové štafety se vydala i 9letá Jasmín.
24: Líbí se mi tady prázdninová štafeta. Už jsem byla na Radyni, na Homolce a tady ve Škodalendu a plánuju někam ještě sdělat těch 15 cílů.
12: Za skvělý nápad považuje prázdninovou štafetu také starosta centrálního obvodu David Procházka.
25: Náš kraj je úžasný, nicméně, když se jako dítě vzpomenu, tak k tomu obdivování hradů, zámků, těch turistických cílů jsem přece jenom musel trošičku dorost a proto věřím, že pro ty menší děti, tak návštěva tuto hradu u nás ve Škodalandu spolu s těma dalšíma atrakcemi, které tady máme, tak tu turistickou štafetu oživí a jsem moc rád, že tady ten Škodaland jedním z cílů je.
12: Vyhlášení vítězů prázdninové štafety se uskuteční 13. září na hradu Radyně. Těm nejúspěšnějším tam předá ceny Karel IV. Se svojí družinou. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Obloha nad Staňkovem na Plzeňsku patřila těm nejlepším parašutistům z Česka. Právě tamní letiště hostilo otevřené mistrovství republiky.
1: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve druhém červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
2: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
1: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
3: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
4: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
5: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů a furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený, se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam úplně přistanu, až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak kopíroval.
1: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný, dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
2: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
1: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
6: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
1: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
7: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok a já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
1: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaily. Ze Staňkova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Pouťové atrakce, staročeský jarmark i mezinárodní folklorní festival. Klatovy opět hostili jednu z největších kulturních akcí v regionu, která každoročně přiláká tisíce návštěvníků z Česka i zahraničí.
8: Historické centrum Klatov se od středy 8. do neděle 12. července proměnilo v místo, kde se střetávají náboženské tradice, lidová kultura i pouťová zábava. Klatovská pouť a 31. ročník Klatovského folklorního festivalu i letos nabídli program, který oslovil návštěvníky všech generací.
9: Klatovská pouť je tradičně největší letní slavnost, která v našem městě se koná. Od pátka do neděle se město zaplní nejen hudbou, tancem, ale třeba také pouťovými atrakcemi, tržištěm a výstavou jak v Klatovském pavilonu skla, tak třeba u karafiátníků. A pokud by toho nebylo dost, popojdou o kousek dál do jezuitské koleje, kde je tábor ostrostřelců, v letním kině jsou heligonkáři, no a samozřejmě, že ty nejmladší tu nevydrží. O kilometr výš je spousta pouťových atrakcí a tam už od včera je mimořádně život.
8: Vedle pouťových atrakcí patří ke koloritu klatovské pouti také staročeský jarmark. Každoročně sem přijíždějí desítky řemeslníků a prodejců nejrůznějších výrobků.
10: No s tím pouťové samozřejmě akce po republice, kde v těchto končinách, v jižních Čechách a Pošumaví jsou poutě nesmírně tradiční, kam se vždycky těším. Je tady úžasná atmosféra. Oproti severu, kde jsem od Liberce z Českého ráje, tak tam ač poutě jsou, tak nemají takového ducha, jako je tady. Proto se sem rád vracím a snažím se tady tu atmosféru ještě zpestřit svými bylinkami, aby zákazník, který se mě po roce, po dvou, po třech vrátí, aby zde nacházel cosi nového.
8: Významnou součástí pouti je ovšem zejména Mezinárodní folklorní festival. Ten letos do Klatov opět přivedl soubory z řady zemí Evropy a nabídl divákům pestrou přehlídku lidových tanců, hudby i tradičních krojů.
11: Přijeli soubory z Řecka, Francie, Lotyšska, Německa, Slovenska, Moravy a Čech. A určitě takovým highlightem toho festivalu bude páteční koncert hrubé hudby, což je hornácká hudba, která zpracovává netradičním způsobem s moderními prvky folklorní písničky. Potom v sobotu během odpoledne budou probíhat folklorní pořady během celého odpoledne na Klatovském náměstí a vyvrcholením bude festivalový gala program od 8 hodin a ten bude trvat až do půlnoci.
8: Z původně náboženské pouti se během let stala událost, která daleko přesahuje svůj historický význam. Vedle duchovní tradice dnes připomíná také bohatství lidové kultury a spojuje místní obyvatele i návštěvníky z celé republiky. Z Klatov pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Už 4 roky využívají hasiči v Mostě novou moderní zbrojnici, která poskytuje kvalitní zázemí jak téměř 100 hasičů, tak i specializované technice. Zbrojnice vznikla i díky přispění Evropské unie.
12: Už 4 roky mají hasiči v Mostě novou hasičskou zbrojnici. Díky ní jsou mnohem lépe připraveni na mimořádné události a jejich zázemí zcela odpovídá náročnosti hasičské profese.
13: Jedná se teda o novou centrální hasičskou stanici v Mostě. Nyní se nacházíme v areálu této stanice. Začala se realizovat stavba v roce 2019 a kolaudace proběhla v únoru roku 2022, takže nyní jsme zde 4. rokem. Tato stanice v podstatě je předurčená na, máme speciální techniku na stabilizaci budov a vlastně tahání osob z výkopů. Máme zde speciální předurčenou techniku pro celý kraj na tyto typy událostí.
12: Stanice nahradila 40 let starou staticky narušenou budovu. Mostečtí hasiči mají v nové zbrojnici krom jiného také veškeré vybavení potřebné ke své fyzické přípravě.
13: Před touto celou novou hasičskou stanicí zde byla vlastně od roku 1970 zde stála stará hasičská stanice, která v podstatě postupem času byla značně staticky narušená, vyskytovala se v nich plíseň a v podstatě bylo doporučeno i statiky celou tuto stanici zbourat a vystavit novou. Jsme velice spokojeni s výstavbou této stanice a s žitím v této nové stanici. Je to v podstatě nesrovnatelné s tou minulou stanicí. Máme zde celá nové prostory, máme každou místnost máme klimatizovanou, máme zde saunu, posilovnu, tělocvičnu pro hasiče, máme zde venkovní sportovní prostory, takže jsme plně maximálně spokojeni.
12: Stanice pro téměř 100 hasičů vznikla i díky podpoře Evropské unie.
13: Celkově hasičský záchranný sbor dostal na toto dotaci v rámci projektu Evropské unie REACT-EU ve výši 96 milionů korun.
12: Centrální hasičská stanice v Mostě realizuje 10 až 12 výjezdů každý den. Stanici musí hasiči opustit do 2 minut od vyhlášení poplachu.
0: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace.
14: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
15: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
14: Z rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
15: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
14: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
16: Peče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
17: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
18: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do Lázny, tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
14: Zdejší Lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř, naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
15: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Na další protipovodňové opatření mohou města a obce získat peníze z nového dotačního programu. O podporu chce žádat také Povodí Moravy na pokračování čtvrté etapy ochrany jihu Olomouce. Město zároveň připravuje další projekty, díky kterým může dokončit ochranu před velkou vodou.
19: Od ničivých povodní, které na podzim zasáhly Olomoucký kraj, uplynou téměř 2 roky. Města a obce dále pokračují v budování protipovodňových opatření. Například Olomouc loni dokončila jejich 4. etapu, která ochrání Nový Svět a Nemilany před velkou vodou. S financováním dalších projektů má pomoci nový dotační program, který při návštěvě kraje představil ministr životního prostředí Igor Červený.
20: Jsme zde v předchozím období jako ministerstvo životního prostředí investovali peníze. Je to vlastně proti právě těm protipovodňovým opatřením, cca 180 milionů korun. A ta nová dotace má právě pomoci vlastně pokračovat v dalších etapách.
21: Výzva na protipovodňová opatření má celkovou alokaci z operačního programu životní prostředí ve výši 2 miliardy korun, přičemž jsme připraveni alokaci případně navýšit, pokud projekty budou. Jedná se o projekty na přírodě blízká protipovodňová opatření, to znamená, podporujeme revitalizaci toků tak, aby v případě povodňových stavů se voda mohla volně odtékat do krajiny a postupně zasakovat.
19: Města a obce mohou už nyní o dotaci žádat do prosince letošního roku. O státní podporu má zájem také Povodí Moravy na pokračování 4. B etapy protipovodňových opatření na jižní straně Olomouce,
22: která je zatím v rozpočtově ve výši nějakých 430 milionů korun, předpokládáme právě využití těch dotačních prostředků z této nové otevřené výzvy.
23: Tak Olomoučané si jistě pamatují a příští rok to bude 30 let od roku 1997, kdy město Olomouc zasáhla ta ničivá povodeň, která zasáhla asi 1/3 města, přímo se dotkla přibližně 30 tisíc obyvatel. Já jsem hrozně rád, že se nám z Povodí Moravy, Ministerstvem životního prostředí a Státním fondem životního prostředí daří za ty poslední dekády budovat protipovodňovou ochranu města, protože ji považuji nejen, ale věřím, že většina Olomoučanů za nejdůležitější.
19: Loni dokončená protipovodňová opatření chrání více než 2000 lidí na jihu města. Hráz odolá průtoku až 650 kubíků za sekundu, což odpovídá zhruba 400leté vodě.
22: Ani především tady část Nemila na pravém břehu řeky Moravy, revitalizaci jak řeky Moravy nebo břehu řeky Moravy, tak napojení slepého ramena, které bude neustále zvodněné. Pak jsou zde nějaké přírodě blízké prvky jako tůňky, náhradní výsadba v počtu třeba stromů. Zde bylo vysazeno nějakých 1800 stromů, 1700 keřů, jak měkkého, tak tvrdého luhu. Čili je to takový komplex opatření, který pomůže nejen při zvládání těch povodňových průtoků, ale i v době sucha pomůže s posílením ty biodiverzity říční nivy.
23: Neméně důležitá bude celkové dobudování protipovodňové ochrany, to znamená nadcházející 3. etapa, na kterou nyní děláme architektonicko-krajinářskou soutěž. A v neposlední řadě, a je to klíčové, aby město získalo ochranu před, řekněme, 400letou vodou, tak je důležitý i ten sever města, kde se řeka Morava vlévá do Olomouce, to znamená v městské části Chomoutov, udělat taktéž protipovodňová opatření.
19: Městskou část před 2 lety velká voda také zasáhla, zatímco centrum města se díky protipovodňové ochraně podařilo udržet. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Masarykovo náměstí v Uherském Brodě ožilo tóny bubnů a orchestru. Nebylo to ale jen tak nějaké vystoupení. Hudebníci totiž dorazili z nizozemského Nardenu.
2: Schlagwerk Group Naarden a Jong. To je dvojice nizozemských hudebních skupin, které v sobotu dorazili do Uherského Brodu, aby pořádně rozproudili letní atmosféru na Masarykově náměstí. Mládežnický orchestr spolu s bubenickým uskupením ovšem nepřivezl žádnou nudnou klasiku, právě naopak. Nebojí se experimentovat s popovými a tanečními prvky, zasazenými do typického orchestrálního stylu.
3: Přijeli naši holandští přátelé z našeho partnerského města z Naardenu, kteří jsou o tomto víkendu ve Starých Hrozenkově na kopančářských slavnostech. No a sami nás oslovili, jestli by mohli přijet i k nám do Brodu zahrát, tak samozřejmě jsme za to rádi, že tady přišli potěšit naše občany, protože jezdí k nám zhruba co každé 2 roky, zejména na ty bílokarpatské slavnosti. Teď se letos nemohli zúčastnit, ale protože jsme věděli, že jdou nyní, takže zahráli, jejich hudba je velice temperativní a lidé tady z Uherského Brodu je máme moc rádi.
2: Město Uherský Brod je neodmyslitelně spjato s Janem Amosem Komenským, který je pohřben právě v Naardenu. Spolupráce s tímto nizozemským městem je proto pochopitelná a uherskobrodští zastupitelé se jí snaží poctivě rozvíjet.

0: červnu, jak byly bělokarpatské slavnosti, tak přijeli představitelé z holandského Nardenu k nám do Uherského Brodu, jak pan starosta, tak místostarosta, a hovořili jsme o další vzájemné spolupráci právě s Holandskem a chtěli bychom rozšířit, a máme obě strany zájem na to, aby se naše školské organizace propojily, a tam už probíhá nějaká základní domluva. Chceme to zkusit na úrovni střední škol, kdy se vzájemně podobné školské zařízení vzájemně kontaktují, a chtěli bychom tam udělat vzájemné výměny vlastně studentů.
1: Pokud ovšem milovníci kultury nezvažují cestu do Holandska, připravilo si pro ně město zajímavý letní program. Příkladem může být Fire Festival nebo experimentální ročník Augustfestu, který po vzoru německého Oktoberfestu nabídne ochutnávku piv, dobré jídlo a hudbu. Chystá se také otevření zrekonstruovaného prostoru přímo v centru Uherského Brodu.
0: Ještě bych takto rád předběžně pozval naše spoluobčany na pátek 18. září, to je datum, kdy bychom slavnostně chtěli otevřít panskou zahradu, která se rekonstruuje, kde to bude krásné kulturní zázemí anebo volnočasové zázemí, a chtěli bychom to otevřít v rámci Dnů evropského kulturního dědictví, které se každoročně koná nejenom v různých městech, ale také u nás v Uherském Brodě, kdy budeme otvírat různé památky, které město má, a v rámci toho bychom i chtěli otevřít tu panskou zahradu.
2: Z dnešního Týden v regionech už je to všechno. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Víte, že letos Hurvínek slaví svoje 100. narozeniny. Možná i vás tahle loutková postavička s nezaměnitelným hlasem provázela dětstvím. Tak ji nezapomeňte třeba připít na zdraví. No a hned je důvod k oslavě. Další dobré zprávy přidáváme z našich regionů. K létu a dovoleným patří nejen pohoda u vody, ale taky dobré jídlo. Byli jste někdy na soutěži bramborových salátů nebo gulášů? Ty totiž každý dělá trochu jinak a každý je přesvědčen o tom, že ten jeho je nejlepší. Tak pojďte ochutnat.
1: Areál Rychmalckého Sokola patřil po roce opět gulášovému klání. Do soutěže se zapojilo 15 týmů a každý věřil, že právě jeho guláš bude lidem chutnat nejvíce.
2: Tradiční akce Rychmalské gulášové klání, kterou pořádáme už po páté, je to ve spolupráci spolku Náš Rychvald, Sokol Rychvald a město Rychvald. Těšíme se na to, že návštěvníci přijdou, budou hlasovat, budeme mít i odbornou porotu, která bude vyhodnocovat guláše a samozřejmě bude hlasovat i veřejnost. Vstup je zdarma, je bohatý doprovodný program a letos to máme ve stylu westernu, takže budou i program takto laděný.
3: Každý tým musí navařit minimálně 20 litrů guláše. Každý tým musí mít k dispozici degustační porci, která obsahuje 1 deci šťávy a minimálně jeden kousek masa tam musí být. Náš tým vaří dneska 40 litrů guláše, děláme vepřový guláš. Náš guláš je výjimečný tím, že ho děláme z čuníka, který byl kojený ohnivou vodou, takže bude lehce pikantní.
4: Soutěžíme s hovězím maďarským gulášem, poctivým, musím podotknout, a vlastně vítězným. Minulý rok jsme se umístili na prvním místě v Boumině, takže to chceme nějak obhajovat. A ještě chci zmínit jako chválu mojí manželky karlovarský knedlík, který asi jsme jediní tady. A chci zmínit, že ho pěkně tuní a je čím dál tím lepší. Tady ta akce je výborná, skvělá, můžu doporučit. Jo.
1: Vítězným týmem se nakonec u veřejnosti stal westernový Richmond City Ranch a porotě nejvíce chutnal guláš od místních myslivců.
0: Už jste někdy jeli na lodi, loďce nebo alespoň na šlapadle? Za mě je to nejkrásnější způsob dopravy i zábavy. A třeba taky netradiční možnost, jak si prohlédnout Prahu. A možností je opravdu hodně.
5: Plavba po Vltavě patří mezi oblíbené letní aktivity metropole. Půjčovna šlapadel na Slovanském ostrově je otevřená za příznivého počasí každý den od 11 hodin a nabízí šlapadla, pramičky i oblíbené labutě.
6: Můžou si u nás půjčit šlapadla pro 1 až 4 osoby, jak vidíte tady. Za vámi jsou vlastně ještě labutě. Ty půjčujeme taky a máme i šlapadla pro 5 osob s tím, že vlastně, kdyby měl někdo chuť si zaveslovat, tak si může půjčit i pramičky tamhle na konci. Lidi přijdou, jenom fungujeme na principu jako na matějské poutě. Takže kdo přijde, ten jede. Úplně nejlepší je to vlastně pod mostem Legií, když si projedete, tak tam vidíte krásně Karlův most, Pražský hrad, je tam Petřín, jsou tam takový ty žlutý tučňáci, tak to mají rádi lidi. Potom vlastně, když projedete okolo Střeleckého ostrova, tak na druhé straně vidíte ještě Tančící dům. Standardně půjčujeme na hodinu, s tím, že není problém si to půjčit klidně i na celý den, ale za tu hodinu ten okruh, co jsem popisoval, je úplně bez problému, se dá zvládnout.
5: Za hodinovou plavbu na šlapadle dáte 350 korun, na 5místném šlapadle pak 450 korun a na pramičce 300 korun.
6: Myslím si, že když někdo zvládne jezdit na kole, tak tohle je úplně to samé, s tím, že vlastně půjčujeme šlapadla i rodinám s dětmi, máme tady vesty pro ně, takže to není problém, půjčujeme zdarma. Když přijdou vlastně, tak na začátku u kasy jim řekneme nějaký pravidla. Důležitý je určitě dávat si pozor být 5 metrů aspoň od břehu a nejezdit za žluté boje, protože tam jsou potom splavy. Také tady máme vlastně parník, který jezdí kolem každou hodinu, takže když potká parník, tak určitě se musí vyhnout, protože velká loď má přednost.
5: Vyplout ale nemusíte jen přes den. Půjčovna totiž nabízí i noční plavby, při kterých máte možnost prohlédnout si osvětlené panorama historické Prahy přímo z hladiny řeky.
6: 30 až 45 minut před západem slunce, tak my musíme dávat lampičky, protože každé plavidlo musí být osvětlené. S tím je to vlastně taková romantická plavba, hodně to využívají páry, když přijdou třeba na nějaké rande.
5: K dispozici tady mají plavidla až pro 6 lidí a přímo v půjčovně si také můžete koupit i drobné občerstvení. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Máte na výlet nebo dovolenou namířeno na západ Čech? Pak pro vás mám dobrou zprávu. Ve všech kontrolovaných přírodních koupalištích se můžete bez obav schladit. Kvalita vody je zatím velmi dobrá. Podle posledního měření hygieniků jsou všechna koupací místa v našem regionu na jednotce nebo dvojce. Zhoršená kvalita je pouze na Babylonu na Domažlicku.
7: Koupací vody v rámci celého Plzeňského kraje jsou bezproblémové. Problémem zůstává jenom nižší hladina vod vzhledem k tomu, že je nedostatek dešťových srážek, takže i ty hladiny těch vodních nádrží a vlastně míst, která se využívají ke koupání, bývají snížená. Výhledově nám tam díky tomu narůstá možnost zhoršení kvality vody díky nárůstu sinic.
0: Sinice se už nyní částečně objevují v některých částech Hrachluské přehrady, ale i tady je zatím situace velmi dobrá.
8: Voda čistá, úžasná, úžasný prostředí, málo lidí. Je to tady moc pěkný.
9: Ale dobře se nám to tady líbí a je to tady hezký.
0: Bez obav pak můžeme zamířit i do plzeňských Boleveckých rybníků.
10: Všechny rybníky, které sledujeme jako místa pro koupání, což je Šídlovský rybník, Kamen rybník, Senecký rybník a samozřejmě Velký Bolevecký rybník, vykazují pořád vysokou kvalitu vody s minimem sinic.
0: Podrobné informace o kvalitě vody zveřejňují hygienici na webových stránkách koupacivody.cz. Samozřejmě ale nejezdí na kontroly úplně všude. A tak třeba městská koupaliště musíme dohledávat na vlastním webu nebo na stránkách obcí.
7: Na stránkách, co nemáme uveřejněno, ale víme, že se odebírá a jsou taky v pořádku, jsou třeba koupaliště v obci Nezvěstice, které pravidelně zase výsledky jsou na stránkách k dispozici na stránkách obce, a nebo i třeba koupaliště na Tachovsku, popřípadě Klatovi, Sušice a podobně.
0: Horší zprávu máme bohužel pro vodáky. Berounka z Plzně je jen 3 cm nad limitem, Ohře z Karlových Varů už je pod ním a na hranici sýznosti je také Otava za Sušicí. Pro televizi ZAK Jonáš Novotný. Historický úspěch zaznamenali v uplynulých dnech nejen české tenistky na Wimbledonu, ale taky mladí motokrosaři na domácím světovém šampionátu. Mluvil jsem o tom s manažerem reprezentace. Dnes o motokrosu a dnes o motokrosu velmi pozitivně, protože máme velké světové úspěchy. Naším hostem je manažer národní reprezentace Emil Končil. Ahoj.
11: Ahoj.
0: Juniorské reprezentace, abych to řekl správně. Nebo je to tak ten titul oficiálně?
11: Ano, ano.
0: Je to tak. Máme za sebou vlastně velké mistrovství, které se odehrávalo u nás, mistrovství světa, odehrávalo se na jihu Čech. A jak jsme si stáli jako Česká republika?
11: Tak jako pořádající země jsme měli 17 jezdců, kteří byli pozvaní do reprezentace České republiky. Z toho 3 se probojovali do nedělních finále a největším úspěchem asi 5. místo Milana Rubeše, 40. Benedikt Svoboda a 27. v kategorii 125. David Kadleček. Takže to, na co máme, jsme splnili a překvapení ve formě akorát 65. u Benedikta Svobody. Takže za nás to dopadlo asi tak, jak mělo.
0: Co jsem koukal, tak celkově Česká republika skončila 12., což je asi nejlepší umístění, co jsem tak jako dohledal v nějakých historických tabulkách. Co to vypovídá?
11: Je to v novodobí historii, je to tak, loni po mistrovství světa, na mistrovství světa ve Francii jsme byli 14., takže teď jsme byli 12. Zhruba před 2 rokama jsme začali dělat dětský juniorský projekt motokrosovej, kde vycházíme z poznatků MXGP Akademie a je to holandský projekt. A myslíme si, že to prostě má vzestupnou tendenci a je to vidět na výsledkách ostatně, takže jako musíme v tom vydržet a myslíme si, že zase se dostaneme na výsluní s motokrosem.
0: Co jsem koukal, tak tam hodně vysoko se umístili Francouzi, Američani. Opravdu se k nám takhle sletěl úplně celý svět?
11: Je bylo 40 zemí se účastnilo tohohle mistrovství světa a ta úroveň motokrosu i dětského juniorského motokrosu ve světě je neskutečná, takže jako máme se co učit a určitě máme co dohánět.
0: Oni to jsou, ono se řekne junioři, ale oni jsou to fakt děti, protože ta 65 to jsou opravdu malí kluci, ne?
11: Je to do 12 let, je to kategorie do 12 let, 85 do 14, máme 16 letý kluky na těch 125, jo, ale ty děti opravdu, co se týče těch 65, jsou to prostě dneska

0: si a pokud to tak bude fungovat, tak si myslím, že je to otázka času a dostane.
1: Je to tak i v tomhletom dětským nebo v té juniorské kategorii, abych se někoho nedotkl, když už mu bude 14, asi by nechtěl, abych říkal, že je děti. Je to tak, že třeba si ho vyhlídne nějaký velký sponzor nebo už třeba nějaká továrna a řeknou, ten je talentovaný, ten bude jednou hodně dobrý, ten je náš?
0: Je to tak, teďko třeba po mistrovství světa v kategorii 65 vyhrál francouzský reprezentant a už v pondělí rakouská značka s ním uzavírala smlouvu a stal se jezdcem této továrny. Takže prostě je to vyloženě o tom, jaký má přístup pochopitelně, kdy nejde jenom o ten dílčí výsledek, ale je to přístup rodiny, je to přístup federace, je to přístup úplně všeho. A když se tam sejdou tyhle ty věci, tak pro tyhle kluky prostě je to nějaká budoucnost, která jim zaručuje, že na tom výsledku se budou podovat delší dobu a je jim to jenom přáno.
1: Mluvil jsi o tom, že u nás se to mění poslední dobou, že se zlepšuje to zázemí, dá se říct?
0: Je to pořád ještě furt, to vycházíme z toho, že je to závisí na rodičích hlavně. Musíme nějakým způsobem zabezpečit nebo respektive založit různý střediska, aby jsme měli pod kontrolou ty děti svým způsobem výkonnostně. To znamená, že i ty školení těch trenérů, kdy prostě musíme začít rozlišovat náborové věci, rozlišovat hobby motocross, rozlišovat výkonnostní motocross, plus pochopitelně, kde bude vrcholem ta reprezentace. A tyhle ty věci, pokud nezačneme dělat, kdy se nám budou míchat tyhle ty věci dohromady, tak je strašně těžký vybudovat z něčeho něco, co bude mít opravdu nějakou vzestupnou tendenci a nějakou výkonnost, nějaký výkonnostní růst. Ale myslím si, že i tímhletím prostě je to jeden z bodů, který řešíme a daří se to.
1: Říkal jsi, že druhým rokem jedeme v nějakém systému, který jsme koukali od Holanděnů, ano, správně pamatuju. Je to třeba už teď vidět, už se to podepisuje, nebo to je běh na dlouhou trať a bude to vidět za 10 let?
0: Je to vidět už v tom, že ta komunita těch rodičů chápe to, že dokážou přijmout radu. Dokážou přijmout radu v tom, že ty jezdci musí jezdit kvalitní závody a pochopitelně, pokud se nebudeme srovnávat s cizinou, nebudeme jezdit závody, které budou mít smysl výkonnostního charakteru, tak prostě ty děti nebo ty jezdci nemůžou vstoupat, nemůžou mít prostě výkonnostně navrh oproti tím, který prostě nějakým způsobem i to berou jinak ten motokros, že jo? To neznamená, že všichni budou chtít jezdit mistrovství světa, všichni budou chtít být v reprezentaci, ale pokud ti lidi chtějí nějakým způsobem fungovat na mezinárodní bázi, tak musí jezdit mezinárodní závody a závodit s těma nejlepšíma.
1: Já vím, když jsme přijeli s mojí 6letou dcerou za tebou do Dobřan, tak si rovnou posadil na nějaký takový jako odrážedlo a jeď, elektrická motorčička. Funguje to takhle? Posadíš dítě na motorku a oni ty děti se moc nebojí, tak prostě jedou. A čím lepší má motorku, tím líp jezdí? Nebo prostě už to v těch dětech opravdu někde musí být?
0: V těch dětech pochopitelně, že ten talent je strašně moc důležitý, ale je to strašná dřina.
1: No a v tom následujícím tedy mistrovství nebo v tom velkém finále máme žlízka v ohni?
0: Tak my teďko odjíždíme na semifinále mistrovství Evropy do Estonska, tam jedou tři jezdci, dva v 65, jeden v 85 a podle toho semifinále pochopitelně budeme fungovat v lokti. Věřím klukům, že v tom Estonsku si poradí a podle výsledků, co zajížděli v Evropách už v Central Europe Zone, my spadáme po tuhle zónu, tak si myslím, že by mohli postoupit a že by měli přivést to jisté místo do lokte a nemůžeme jim držet jenom palce, protože ta atmosféra v lokti na MXGP je neskutečná. Celý Čechy to milujou, že jo, tohle, a je to prostě takový svátek českého motokrosu vždycky v tom červenci a přeju jim to.
1: Když se budou lidi chtít přijít podívat, kdy je ideální den, kdy pojedou třeba nějaký nabušený mladý a kdy se pojede hlavní závod?
0: Tak v sobotu se jedou hlavně ty evropské kategorie a tyhle ty závody a kategorie MXGP kvalifikace a v neděli jsou vyloženě závody MXGP, kdy jedou jedničky, dvojky, takže pochopitelně, že ta největší atmosféra je tam v tu neděli, ale takový to srdíčko, to závodění a ty juniory můžou vidět v sobotu.
1: Mhm. Já budu držet palce, ať se nám daří. Budu držet palce hlavně, ať se nikomu nic nestane. A to by držím palce, ať je to hlavně nadále baví.
0: Děkuji moc.
1: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě někde u motorek, a nebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se daří i vám.

0: která čeká plzeňský amfiteátr, ale zároveň má i takový zajímavý a dobročinný přesah. Mými hosty je Michála Gemrotová-Štiková, zakladatelka nadace Aneška. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A Pavel Višňovský, pořadatel zmíněné akce. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Já jsem sice řekl, že to je hudební událost, klidně můžeme říkat hudební událost desetiletí třeba, to se tak jako říká, ale neřekl jsem, co to bude, nechávám to na vás.
2: Tak my jsme se rozhodli udělat v plzeňském amfiteátru unikátní koncert hudební legendy a bude to koncert Diany Ross, který se uskuteční 29. července právě teda v plzeňském amfiteátru, jak už jste zmínil.
0: Mě překvapilo, že tahle zpěvačka, kterou všichni znají, nebo minimálně všichni znají ty její velký hity, ještě nikdy v České republice nekoncertovala. Čím to je?
2: Tak bylo docela složité vůbec teda se domluvit na tom, aby do České republiky přijela. Upřímně ta komunikace s managementem zpěvačky trvala více jak 2 roky. První podmínka byla, že nechce vystupovat v žádné velké aréně. A proto vlastně se na to váže taková zajímavá náhoda, že jsme všichni z Plzně, náš tým je z Plzně. A vzpomněli jsme si na to, že jsme odtud vzešli, byly tedy takové naše první krůčky v rámci těch našich aktivit a rozhodli jsme se tedy využít prezentaci toho amfiteátru plzeňského, který se za to desetiletí velmi pozdvihl. A myslíme si, že právě ten amfiteátr, což je největší český přírodní amfiteátr na Lachutině v Plzni, taky přesvědčil pro to, aby konečně navštívila Českou republiku.
0: Ten amfiteátr zažil obrovské koncerty, legendární Porta, která tam nalákala 10 000 lidí a byl to vlastně svátek. Potom velké koncerty Lucie, zrovna v těchto dnech tam probíhá velký metalfest, takže tradičně je to místo, které je plné. A jí se líbilo přímo tohle místo? Je to tak, že můžeme říct, že Plzeň přesvědčila, aby přijela do Čech?
2: Přesně tak. Nejenom Plzeň, ale právě ten amfiteátr na Lachutině ji přesvědčil pro to, aby se přijela konečně na české publikum podívat a aby ukázala svoji show, která je opravdu bezkonkurenční, je ve výborné kondici, můžeme si to ověřit při jejich vystoupeních, měla turné po Americe, po Japonsku a zpívají to v jejich letech, naprosto perfektně zpívá naživo a zároveň ta show je nádherná.
0: Vás jsem představil jako zakladatelku nadace Aneška. Co vy máte společného s tím koncertem?
1: Tak já jsem moc šťastná, že vlastně nadace Aneška byla vždy produkcí nebo firmou Jaro Event podporovaná. Jakýkoliv koncert, kdy dělali, tak vždycky část výtěžku šla na nadaci Aneška, na naše dětičky. Nadace Aneška se věnuje dětem s pohybovým handicapem. A jsem moc šťastná, že zrovna tenhle ten koncert je ještě takový speciální, protože máme velmi silný příběh a to je naše Sofinka, která do nadace přišla jako úplně první. A tak nám spadla do klína taková úžasná holčička, která měla opravdu extrémně těžký začátek a nejenom začátek, ale celý její život bude velmi náročný, protože ona se narodila s mnohočetnýma mrtvicema a myslím si, že jedna z největších koulí na noze je to, že vlastně 3 týdny po tom, co se Sofinka narodila, tak jí zemřela maminka. To, že je dítě nemocný, je strašný. Kdo děti má, tak si to nedovede ani představit, aby jeho dítě mělo horečku, natož když má celoživotní postižení, který je náročný. Ale nemít u toho svoji mámu je prostě... Já vím, že Peťa Bogner, její táta, je skvělý chlap. Ten je opravdu tatínek na jedničku. On je skvělej a myslím si, že má fakt skvělýho parťáka a Sofinka udělala neuvěřitelný pokrok za tu dobu, co se my známe. Ale nemít mámu je velká bolest. Zatím to Sofinka třeba tolik nevnímá, ale jednou bude větší a bude stejně muset cvičit tak, jak cvičí doteď. Bude cvičit každý den, aby byla na tom líp a líp a bude jí to čekat celý život. To je její úděl a nemít po boku svoji mámu bude prostě pro ní jednou velmi náročný. A jsem šťastná, že Jaro Event a Diana Ross podpoří právě nadaci Aneška a tím pádem teď konkrétně Sofinku, která si to myslím opravdu zaslouží. A proto říkám, i kdybyste na ten koncert nešli, tak kupte lístky někomu z vašich blízkých, z vašich přátel, protože Já Sofinku znám a opravdu, jestli něco za to stojí, tak Sofinka to je.
0: Tak děkuju za tohle představení vlastně té malé slečny, pro kterou ty peníze půjdou. Už to zaznělo, koupí vstupenky, podpoříme, ale vím, že se nějak peníze budou vybírat i přímo během koncertu.
2: Samozřejmě, nadace Aneška tam bude mít i vlastní stánek, bude tam určitě mít své zástupce a bude možnost tedy přispět přímo na Sofinku i během koncertu a samozřejmě i před koncertem, protože vycházejí články, vychází publikace o tom, že podporujeme právě přímo Sofinku a určitě na internetu už teď budou moci i vyhledat například QR kódy nebo údaje pro platbu a můžou přispět ještě před koncertem a samozřejmě i během toho koncertu.
0: Abychom se vrátili zpátky k té hudební produkci, jak moc složité je uspořádat koncert takovéhle velké hvězdy, která je zvyklá na světová pódia právě v Plzni v amfiteátru, protože, co si budeme povídat, ono tam to zázemí úplně super luxusní není, tak co všechno tam musíte přivést, udělat, změnit, aby tam Diana Ross mohla přijet?
2: Je toho opravdu hodně. Myslím si, že nikdo si nedokáže, kdo nedělá teda hudební produkce, představit, co to všechno obnáší. Samozřejmě tam budeme muset vystavit pódium, budeme tam muset vystavit stage, budeme tam muset taky vystavit backstage a zázemí teda pro umělce a nejenom pro Dianu Ross, protože to není jenom Diana Ross, ale je to samozřejmě celý její tým, který přijíždí do Plzně a bude součástí toho velkého koncertu. Každopádně amfiteátr na Lochotině má krásnou atmosféru sám o sobě a pro ty diváky to bude krásná zkušenost vidět takovou hudební legendu, slyšet její známé písně, jako je Ain't No Mountain High na I Will Survive, a nebo třeba ikonická Upside Down ze seriálu Stranger Things. A bude to vlastně průřez i pro celou generaci lidí, protože to opravdu není jenom pro vyzrálé rodiče nebo prarodiče, ale ta hudba podle mě nemá limity a poslouchají opravdu i v dnešní době generace dvacátníků a myslím si, že to je krásná příležitost přijet, užít si léto, užít si krásný letní den a užít si ho společně třeba i s celou rodinou, zároveň vědět, že je takový přesah, jaký je, a to teda i ta podpora Sofinky. A přijet se podívat na krásné město, protože Plzeň je krásné město, myslím si, že to třeba plno lidí ani neví.
0: Stíháte vy při své práci a při péči o svoji rodinu zajít třeba právě na podobnou velkou akci?
1: Tak já jakožto zpěvačka říkám i mému manželovi, že ráda vyhledávám i klid. Ale je pravda, že takovouhle legendu, jako je Diana Ross, tak to si rozhodně nenechám ujít, už právě včetně toho, jaký neuvěřitelný přesah to má právě i pro Sofinku a pro nadaci Aneška, takže jsem moc šťastná, že budu u toho.
0: Jak bude celá ta show vypadat? Je to tak, že v 7 hodin začne zpívat Diana Ross a bude zpívat až do půlnoci?
2: Máme tady další překvapení pro všechny posluchače a pro ty, kteří se chystají na ten koncert. Celý koncert otevře čtyři tenoři, kteří minulý měsíc vystupovali v Carnegie Hall v Americe a v červenci otevřou celý koncert Diany Ross svým velkolepým vystoupením. Mm-hmm. Zároveň myslím, že je pro všechny, kdo navštíví tento koncert, i atraktivní, že se sem do Plzně, do plzeňského amfiteátru na Lochotině chystá celý český show business, včetně slovenského, takže budou mít i možnost potkat třeba nějaké hvězdy, ke kterým zhlíží, nebo umělce, které celý život chtěli potkat.
0: A potka je normálně v kotli. Nebo třeba ve frontě na pivo, protože já vím, že vy jste ty, kteří mají rádi Plzeň a přihlásí se k tomu, ať už Plzeň jakoukoliv, tak byste pro ně připravili zajímavou akci.
2: Určitě. My jsme si pro všechny plzeňáky a všechny lidi, kteří milují Plzeň, ať už tekutou, nebo právě tu městskou, připravili akci a mohou využít kód Plzeňák s tím, že si budou moci zakoupit 2 vstupenky za cenu 1. Takže Plzeňák, vstupenky můžete zakoupit v sítích Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka.
0: No a 29. července bude ten velký den, kdy se všichni potkáme v Plzni v amfiteátru na Lochotině. Já budu držet palce, aby vyšlo počasí, aby bylo takové správné, ideální koncertové. Každopádně si užijeme parádní léto. Děkuju za návštěvu.
1: My děkujeme za pozvání.
2: Děkujeme za pozvání.
0: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na tomhle velkolepém koncertě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

0: Nejen dechberoucí příroda, ale také místo zatížené nepříliš radostnou minulostí. Pavlův Studenec. Ještě před druhou světovou válkou zde žilo více než 1000 obyvatel. Po válce přišel jejich odsun, obec se ocitla v pohraničním pásmu a v následujících desetiletích prakticky zmizela z mapy. Dnes její příběh připomíná tichý letní festival, který prostřednictvím vzpomínek pamětníků, výstav i společných setkání otevírá prostor k poznání historie tohoto výjimečného místa i k česko-německému porozumění.
1: Pavlův Studenec ožívá je tichý letní festival, je to taková specialita, se kterou si myslím, že jsme přišli jako možná úplně první. Je to vlastně takový sousedský setkání, kde nehraje hlasitá muzika, ale naopak je tu prostor pro to, aby vlastně lidi mohli rozjímat, dozvědět se něco o společné historii, vlastně setkat se, popovídat si a přespat na louce. Pavlův Studenec vlastně tady pro to setkání slouží jako taková historická kulisa nějaké společné historie. Není to vlastně o tom hledat třeba proč se tady co jak stalo, ale je to spíš o tom připomenutí těch lidí, kteří tady žili ty svoje běžné životy, co se vlastně dokáže stát, když jako se bohužel jako ty národy proti sobě obrátí. A my chceme, aby to tady byl prostor vlastně pro vznik nových přátelství a podobně.
0: Festival vzniká v úzké spolupráci s Pamětí národa, která pro návštěvníky připravila tematické instalace, výstavy i další doprovodný program, přibližující osudy zdejších obyvatel.
2: Všichni návštěvníci festivalu si můžou nejprve prohlídnout výstavu vysídlení dosídlení, která vlastně mapuje příběhy lidí, kteří opouštěli místa a na jejich vlastně do jejich domovů se stěhovali lidé zase z jiných míst. Máme tady dále stánek Paměti národa a kinokavárnu, kde si lidé můžou seznámit s dokumenty, které jsme vytvořili. A krom toho jsme tady připravili několik landartových instalací, které vlastně obnovují ten život v Pavlově Studenci, nebo snaží se o to, vypráví příběhy lidí, kteří tady žili.
0: Přímo z řad pamětníků, kteří zde před odsunem prožili své dětství, vzešel také nápad na obnovení staré tradice šáfaja, která zde proběhla naposledy před 81 lety.
3: Jeden pán se mu podařilo vlastně, nebo jeho rodičům při odsunu tady z Pavlova Studenci zachránit Madonu, což vlastně byla takový důležitý artefakt té celé slavnosti. Ty Madony existovaly 4 a jednu z nich právě se podařilo zachránit a díky tomu vlastně se může i dnes znovu účastnit téhle akce. Velkým přáním toho pána bylo, aby se Madona mohla znovu podívat do Pavlova Studence, takže po 81 letech se tomu tak dneska stane.
1: Ta slavnost vlastně původně spočívala v tom, že měla přinést dobrou úrodu, dobrý počasí, prošla vlastně nějakou transformací, protože původně to byla staroněmecká slavnost. S příchodem křesťanství se ten rámec trošku změnil, nicméně ta podstata zůstávala stejná. Byl to den, kdy se na Pavlově Studenci slavilo vlastně nejvíc, byl to největší svátek vlastně za celý rok.
0: Letošní festival Pavlův Studenec ožívá je sice u konce, v příštích letech ho ale bude moci opět navštívit každý, kdo má zájem o historii i poznání místní krajiny. Z Pavlova Studence pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
4: Rozfrézovaná vozovka, těžká technika a pracující dělníci. Tak v těchto dnech vypadá ulice v Plzni na Roudné, kde probíhá rozsáhlá rekonstrukce komunikace. Přestože je úsek zcela uzavřený pro běžnou dopravu, někteří řidiči si zákaz vjezdu vykládají po svém.
5: My bychom rádi aktuálně apelovali na všechny řidiče motorových vozidel, aby důsledně respektovali zákazovou značku zákaz vjezdu mimo vozidel stavby, a to na okružní křižovatce, která souvisí s opravou a rekonstrukcí ulice na Roudné, protože v úseku zhruba 1 kilometru se zde provádí stavební práce, pohybuje se zde také stavební technika a vjezd vozidel zde komplikuje právě tyto stavební práce, pohyb vozidel anebo prostředku MHD.
4: Úsek je aktuálně průjezdný Kyvadlově. Dopravu řídí světelná signalizace. Oficiálně je vjezd povolen pouze autobusům veřejné dopravy, vozidlům stavby a případně těm, kteří v okolí bydlí. Realita je však jiná. Řidiči osobních aut zákaz ignorují a jezdí sem buď podle navigace, nebo takzvaně naslepo.
6: Já se potřebuji dostat do fakultky, do práce.
5: Budete muset potom z druhé strany, anebo doporučuji tady dodat, když vás otočím, tak vyjet s horem, potom
6: no
5: nová nahoru,
6: no,
5: nad Hornáta.
6: No. takhle.
7: Tam jinou volbu nemáte.
4: Už v prvních dnech omezení se ukázalo, že půjde o větší problém a o nebezpečné situace nebude nouze. Městská policie proto na místo posílá své hlídky.
5: Od doby, kdy se vlastně začala realizovat ta uzavírka ulice na Roudné, tak jsou zde hlídky v podstatě pravidelně. Nechci zmiňovat časy ani přímo konkrétní časové úseky, kde se zde hlídky vyskytují, ale je to nárazově, je to každý den.
4: Jen za dobu našeho natáčení chtěla místem projet více než desítka vozidel.
8: Já ani nevím, jestli teda tam něco je, nějaké upozornění, že jo, koukáte na ty auta, abyste, že jo, za přednost jízdil a tak, a najednou je tady značka.
9: Vzhledem k tomu, že nejsem zpozněná nebo podobně a potřebuji se dostat do nemocnice na schůzku, tak mi je navigace neukázala žádnou jinou možnost, takže jakoby... Bohužel jsem se nechal ovlivnit.
10: Našim zase značky.
4: Že by bylo místo špatně značené, ale plzeňští strážníci odmítají.
5: Máme určitě za to, že úsek je velmi dobře osazen dopravními značkami, kdy zákazová značka je velmi dobře viditelná přímo už z ústí okružní křižovatky, takže zdali je to schválnost nebo pouze nevšímavost řidičů, už můžeme pouze polemizovat.
4: Omezení v Plzni na Roudné je jedním z mnoha, s nímž se musí řidiči v Plzni potýkat.
11: Snažíme se jednak ty uzavírky naplánovat v čase, tak aby jedna neovlivnila druhou, a i ta samotná opatření se vždycky volí takovým způsobem, aby se do plynulosti dopravy projevovala co nejméně.
4: Rekonstrukce silnice na Roudné skončí 7. srpna. Do té doby si řidiči musí dávat velký pozor, kam vyjíždí. Jinak jim může hrozit pokuta až 1500 korun. Z Plzně pro televizi ZAK připravili Marie Osvaldová a Lenka Prokšová.
12: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve 2. červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
13: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
12: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
14: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
15: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
16: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů. A furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený, se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam úplně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak okopíroval.
12: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
13: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
12: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
17: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
12: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
18: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
12: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaily. Ze Staňkova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
19: Od začátku července slouží ve Varšavské ulici nové veřejné toalety. Nahradili původní sociální zařízení u Alžbětiných lázní, které už bylo v nevyhovujícím technickém stavu.
20: Máme obrovskou radost, že se na Varšavské ulici, což je velmi strategické místo v Karlových Varech, přímo v centru, kousíček od tržnice, budou otevírat nové toalety.
19: Nové sociální zařízení vzniklo z modulového systému. K dispozici jsou toalety pro ženy i muže, bez bezbariérové zázemí pro imobilní návštěvníky i prostor pro obsluhu. Otevřeno je každý den od 8 do 20 hodin během Mezinárodního filmového festivalu až do 10. večer.
20: Cena za využití toalet je nastavena stejně jako na tržnici, to znamená 10 korun. Budeme tady mít celodenní službu, takže doufám, že i tato služba, veřejná služba, bude ku prospěchu nejen našich obyvatel, ale také návštěvníků Karlových Varů.
7: Spousta lidí tady hledá toaletu a není jako kde, takže jako a i lidi jsou rádi, že to je poblíž.
10: Někdy asi jo, pak člověk hledá, kam musí do restaurace někam, takže někdy se to asi hodí.
21: Určitě je to důležitý, protože záchody se tak nenajdou nikde. Takže si myslím, že to je fajn.
19: Vybudování nových toalet stálo přibližně 6 milionů korun bez DPH. 2 miliony pokryla dotace Karlovarského kraje na podporu cestovního ruchu v památce UNESCO. Ve městě je nyní v provozu 6 veřejných sociálních zařízení. Martina Straková, Televize ZAK.
12: Léto, pohyb a trocha soutěžního napětí. Oblíbená prázdninová štafeta vstoupila už do svého 23. ročníku a znovu láká celé rodiny k objevování zajímavých míst regionu. Letos poprvé zavítala kromě Plzeňského i do Karlovarského kraje a nabízí rekordní počet cílů.
22: Princip prázdninové štafety spočívá v tom, že vybereme většinou 5 desítek, letos je to 8 desítek soutěžních cílů, které mají děti a s nimi samozřejmě jejich rodiče, prarodiče, takže celé rodiny navštívit v průběhu prázdnin, navštěvují je, vyfotí se na nich, letos nově můžou použít i QR kódy, takže to je další novinka a v podstatě ve chvíli, kdy splní 15 soutěžních cílů, tak v tu chvíli jsou zařazeni do slosování.
12: Jedním z 8 desítek cílů je také areál Škodalent, kde organizátoři připravili mimo jiné i speciální rodinnou naučnou stezku využívající QR kódy.
23: Na panelech je například, v kterých letech vznikaly první přírodní rezervace v kraji, kolik je národních parků v kraji. Je to spíš ne zaměřený na jednotlivé cíle, jako ta prázdninová štafeta, ale spíš na takové zajímavosti právě v tom tématu, který otevírá ta prázdninová štafeta. A je to formou kvízu, takže návštěvník si přečte otázku, má tam A, B, C a samozřejmě pokud odpoví, tam jsou přesně instrukce, bude vyhodnocený.
12: Dalšími turistickými cíly jsou například hrady, stezky, ale i jiné zajímavosti.
22: Z těch úplně nejnavštěvovanějších je to třeba Arboretum Sofronka v Plzni, a z Karlovarského kraje je to hrad Cheb a třeba jedna věc, která je z těch úplně nejnavštěvovanějších, ve Zbyroze je zapíchnutý ve skále meč, takové krásné místo, takže třeba i to.
12: Po stopách prázdninové štafety se vydala i 9letá Jasmín.
24: Líbí se mi tady prázdninová štafeta, už jsem byla na Radyni, na Homolce a tady ve Škodalendu a plánuju někam ještě sdělat těch 15 cílů.
12: Za skvělý nápad považuje prázdninovou štafetu také starosta centrálního obvodu David Procházka.
25: Náš kraj je úžasný, nicméně, když se jako dítě vzpomenu, tak k tomu obdivování hradů, zámků, těch turistických cílů jsem přece jenom musel trošičku dorost a proto věřím, že pro ty menší děti, tak návštěva tuto hradu u nás ve Škodalandu spolu s těma dalšíma atrakcemi, které tady máme, tak tu turistickou štafetu oživí a jsem moc rád, že tady ten Škodaland jedním z cílů je.
12: Vyhlášení vítězů prázdninové štafety se uskuteční 13. září na hradu Radyně. Těm nejúspěšnějším tam předá ceny Karel IV. Se svojí družinou. Z Plzně pro Televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Obloha nad Staňkovem na Plzeňsku patřila těm nejlepším parašutistům z Česka. Právě tamní letiště hostilo otevřené mistrovství republiky.
1: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve druhém červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
2: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
1: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
3: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
4: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
5: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů. A furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam úplně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak kopíroval.
1: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
2: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
1: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
6: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
1: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
7: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
1: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaily. Ze Staňkova pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Pouťové atrakce, staročeský jarmark i mezinárodní folklorní festival. Klatovy opět hostili jednu z největších kulturních akcí v regionu, která každoročně přiláká tisíce návštěvníků z Česka i zahraničí.
8: Historické centrum Klatov se od středy 8. do neděle 12. července proměnilo v místo, kde se střetávají náboženské tradice, lidová kultura i pouťová zábava. Klatovská pouť a 31. ročník Klatovského folklorního festivalu i letos nabídli program, který oslovil návštěvníky všech generací.
9: Klatovská pouť je tradičně největší letní slavnost, která v našem městě se koná. Od pátka do neděle se město zaplní nejen hudbou, tancem, ale třeba také pouťovými atrakcemi, tržištěm a výstavou jak v Klatovském pavilonu skla, tak třeba u karafiátníků. A pokud by toho nebylo dost, popojdou o kousek dál do jezuitské koleje, kde je tábor ostrostřelců, v letním kině jsou heligonkáři, no a samozřejmě, že ty nejmladší tu nevydrží. O kilometr výš je spousta pouťových atrakcí a tam už od včera je mimořádně život.
8: Vedle pouťových atrakcí patří ke koloritu klatovské pouti také staročeský jarmark. Každoročně sem přijíždějí desítky řemeslníků a prodejců nejrůznějších výrobků.
10: No s tím pouťové samozřejmě akce po republice, kde v těchto končinách, v jižních Čechách a pošumaví jsou poutě nesmírně tradiční, kam se vždycky těším. Je tady úžasná atmosféra. Oproti severu, kde jsem od Liberce, z Českého ráje, tak tam, ač poutě jsou, tak nemají takového ducha, jako je tady. Proto se sem rád vracím a snažím se tady tu atmosféru ještě zpestřit svými blinkami, aby zákazník, který se mě po roce, po dvou, po třech vrátí, aby zde nacházel cosi nového.
8: Významnou součástí pouti je ovšem zejména Mezinárodní folklorní festival. Ten letos do Klatov opět přivedl soubory z řady zemí Evropy a nabídl divákům pestrou přehlídku lidových tanců, hudby i tradičních krojů.
11: Přijeli soubory z Řecka, Francie, Lotyšska, Německa, Slovenska, Moravy a Čech. A určitě takovým highlightem toho festivalu bude páteční koncert Hrubé hudby, což je horňácká hudba, která zpracovávané tradičním způsobem s moderními prvky folklorní písničky. Potom v sobotu během odpoledne budou probíhat folklorní pořady během celého odpoledne na Klatovském náměstí a vyvrcholením bude festivalový gala program od 8 hodin a ten bude trvat až do půlnoci.
8: Z původně náboženské pouti se během let stala událost, která daleko přesahuje svůj historický význam. Vedle duchovní tradice dnes připomíná také bohatství lidové kultury a spojuje místní obyvatele i návštěvníky z celé republiky. Z Klatov pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Už 4 roky využívají hasiči v Mostě novou moderní zbrojnici, která poskytuje kvalitní zázemí jak téměř 100 hasičů, tak i specializované technice. Zbrojnice vznikla i díky přispění Evropské unie.
12: Už 4 roky mají hasiči v Mostě novou hasičskou zbrojnici. Díky ní jsou mnohem lépe připraveni na mimořádné události a jejich zázemí zcela odpovídá náročnosti hasičské profese.
13: Jedná se teda o novou centrální hasičskou stanici v Mostě. Nyní se nacházíme v areálu této stanice. Začala se realizovat stavba v roce 2019 a kolaudace proběhla v únoru roku 2022, takže nyní jsme zde 4. rokem. Tato stanice v podstatě je předurčená, máme speciální techniku na stabilizaci budov a vlastně tahání osob z výkopů. Máme zde speciální předurčenou techniku pro celý kraj na tyto typy událostí.
12: Stanice nahradila 40 let starou staticky narušenou budovu. Mostečtí hasiči mají v nové zbrojnici krom jiného také veškeré vybavení potřebné ke své fyzické přípravě.
13: Před touto celá novou hasičskou stanicí zde byla vlastně od roku 1970 zde stála stará hasičská stanice, která v podstatě postupem času byla značně staticky narušená, vyskytovala se v nich plíseň a v podstatě bylo doporučeno i statiky celou tuto stanici zbourat a vystavit novou. Jsme velice spokojeni s výstavbou této stanice a s žitím v této nové stanici. Je to v podstatě nesrovnatelné s tou minulou stanicí. Máme zde celá nové prostory, máme každou místnost máme klimatizovanou, máme zde saunu, posilovnu, tělo většinu pro hasiče, máme zde venkovní sportovní prostory, takže jsme plně maximálně spokojeni.
12: Stanice pro téměř 100 hasičů vznikla i díky podpoře Evropské unie.
13: Celkově hasičský záchranný sbor dostal na toto dotaci v rámci projektu Evropské unie REACT-EU ve výši 96 milionů korun.
12: Centrální hasičská stanice v Mostě realizuje 10 až 12 výjezdů každý den. Stanici musí hasiči opustit do 2 minut od vyhlášení poplachu.
0: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace.
14: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
15: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
14: Z rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
15: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
14: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
16: Peče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
17: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
18: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do Lázny, tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
14: Zdejší Lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř, naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
15: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Na další protipovodňové opatření mohou města a obce získat peníze z nového dotačního programu. O podporu chce žádat také Povodí Moravy na pokračování čtvrté etapy ochrany jihu Olomouce. Město zároveň připravuje další projekty, díky kterým může dokončit ochranu před velkou vodou.
19: Od ničivých povodní, které na podzim zasáhly Olomoucký kraj, uplynou téměř 2 roky. Města a obce dále pokračují v budování protipovodňových opatření. Například Olomouc loni dokončila jejich 4. etapu, která ochrání Nový Svět a Nemilany před velkou vodou. S financováním dalších projektů má pomoci nový dotační program, který při návštěvě kraje představil ministr životního prostředí Igor Červený.
20: Jsme zde v předchozím období jako ministerstvo životního prostředí investovali peníze. Je to vlastně proti právě těm protipovodňovým opatřením, cca 180 milionů korun. A ta nová dotace má právě pomoci vlastně pokračovat v dalších etapách.
21: Výzva na protipovodňová opatření má celkovou alokaci z operačního programu životní prostředí ve výši 2 miliardy korun, přičemž jsme připraveni alokaci případně navýši, pokud projekty budou. Jedná se o projekty na přírodě blízká protipovodňová opatření, to znamená, podporujeme revitalizaci toků tak, aby v případě povodňových stavů se voda mohla volně odtékat do krajiny a postupně zasakovat.
19: Města a obce mohou už nyní o dotaci žádat do prosince letošního roku. O státní podporu má zájem také Povodí Moravy na pokračování 4. B etapy protipovodňových opatření na jižní straně Olomouce,
22: která je zatím v rozpočtově ve výši nějakých 430 milionů korun. Předpokládáme právě využití těch dotačních prostředků z této nové otevřené výzvy.
23: Tak Olomoučané si jistě pamatují a příští rok to bude 30 let od roku 1997, kdy město Olomouc zasáhla ta ničivá povodeň, která zasáhla asi 1/3 města, přímo se dotkla přibližně 30 tisíc obyvatel. Já jsem hrozně rád, že se nám z Povodí Moravy, Ministerstvem životního prostředí a Státním fondem životního prostředí daří za ty poslední dekády budovat protipovodňovou ochranu města, protože ji považuji nejen, ale věřím, že většina Olomoučanů za nejdůležitější.
19: Loni dokončená protipovodňová opatření chrání více než 2000 lidí na jihu města. Hráz odolá průtoku až 650 kubíků za sekundu, což odpovídá zhruba 400leté vodě.
22: Ani především tady část Nemila na pravém břehu řeky Moravy, revitalizaci jak řeky Moravy nebo břehu řeky Moravy, tak napojení slepého ramena, které bude neustále zvodněné. Pak jsou zde nějaké přírodě blízké prvky jako tůňky, náhradní výsadba v počtu třeba stromů. Zde bylo vysazeno nějakých 1800 stromů, 1700 keřů, jak měkkého, tak tvrdého luhu. Čili je to takový komplex opatření, který pomůže nejen při zvládání těch povodňových průtoků, ale i v době sucha pomůže s posílením biodiverzity říční nivy.
23: Neméně důležitá bude celkové dobudování protipovodňové ochrany, to znamená nadcházející 3. etapa, na kterou nyní děláme architektonicko-krajinářskou soutěž. A v neposlední řadě, a je to klíčové, aby město získalo ochranu před, řekněme, 400letou vodou, tak je důležitý i ten sever města, kde se řeka Morava vlévá do Olomouce, to znamená v městské části Chomoutov, udělat taktéž protipovodňová opatření.
19: Městskou část před 2 lety velká voda také zasáhla, zatímco centrum města se díky protipovodňové ochraně podařilo udržet. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Masarykovo náměstí v Uherském Brodě ožilo tóny bubnů a orchestru. Nebylo to ale jen tak nějaké vystoupení. Hudebníci totiž dorazili z nizozemského Nardenu.
2: Slachwerk Group Narden a Jong, to je dvojice nizozemských hudebních skupin, které v sobotu dorazili do Uherského Brodu, aby pořádně rozproudili letní atmosféru na Masarykově náměstí. Mládežnický orchestr spolu s bubenickým uskupením ovšem nepřivezl žádnou nudnou klasiku, právě naopak. Nebojí se experimentovat s popovými a tanečními prvky, zasazenými do typického orchestrálního stylu.
3: Přijeli naši holandští přátelé z našeho partnerského města z Nardenu, kteří jsou o tomto víkendu ve Starých Hrozenkově na kopančářských slavnostech. No a sami nás oslovili, jestli by mohli přijet i k nám do Brodu zahrát, tak samozřejmě jsme za to rádi, že tady přišli potěšit naše občany, protože jezdí k nám zhruba co každé 2 roky, zejména na ty bílokarpatské slavnosti. Teď se letos nemohli zúčastnit, ale protože jsme věděli, že jdou nyní, takže zahráli, jejich hudba je velice temperativní a lidé tady z Uherského Brodu je máme moc rádi.
2: Město Uherský Brod je neodmyslitelně spjato s Janem Amosem Komenským, který je pohřben právě v Nardenu. Spolupráce s tímto nizozemským městem je proto pochopitelná a uherskobrodští zastupitelé se jí snaží poctivě rozvíjet.

0: červnu, jak byly bělokarpatské slavnosti, tak přijeli představitelé z holandského Nardenu k nám do Uherského Brodu, jak pan starosta, tak místostarosta, a hovořili jsme o další vzájemné spolupráci právě s Holandskem a chtěli bychom rozšířit, a máme obě strany zájem na to, aby se naše školské organizace propojily, a tam už probíhá nějaká základní domluva. Chceme to zkusit na úrovni středních škol, kdy se vzájemně podobné školské zařízení vzájemně kontaktují, a chtěli bychom tam udělat vzájemné výměny vlastně studentů.
1: Pokud ovšem milovníci kultury nezvažují cestu do Holandska, připravilo si pro ně město zajímavý letní program. Příkladem může být Fire Festival nebo experimentální ročník Augustfestu, který po vzoru německého Oktoberfestu nabídne ochutnávku piv, dobré jídlo a hudbu. Chystá se také otevření zrekonstruovaného prostoru přímo v centru Uherského Brodu.
0: Ještě bych takto rád předběžně pozval naše spoluobčany na pátek 18. září, to je datum, kdy bychom slavnostně chtěli otevřít panskou zahradu, která se rekonstruuje, kde to bude krásné kulturní zázemí anebo volnočasové zázemí, a chtěli bychom to otevřít v rámci Dnu evropského kulturního dědictví, které se každoročně koná nejenom v různých městech, ale také u nás v Uherském Brodě, kdy budeme otvírat různé památky, které město má, a v rámci toho bychom i chtěli otevřít tu panskou zahradu.
2: Z dnešního Týdne v regionech už je to všechno. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Víte, že letos Hurvínek slaví svoje sté narozeniny. Možná i vás tahle loutková postavička s nezaměnitelným hlasem provázela dětstvím. Tak ji nezapomeňte třeba připít na zdraví. No a hned je důvod k oslavě. Další dobré zprávy přidáváme z našich regionů. K létu a dovoleným patří nejen pohoda u vody, ale taky dobré jídlo. Byli jste někdy na soutěži bramborových salátů nebo gulášů? Ty totiž každý dělá trochu jinak a každý je přesvědčen o tom, že ten jeho je nejlepší. Tak pojďte ochutnat.
1: Areál Rychmalského Sokola patřil po roce opět gulášovému klání. Do soutěže se zapojilo 15 týmů a každý věřil, že právě jeho guláš bude lidem chutnat nejvíce.
2: Tradiční akce Rychmalské gulášové klání, kterou pořádáme už po páté, je to ve spolupráci spolku Naš Rychvald, Sokol Rychvald a město Rychvald. Těšíme se na to, že návštěvníci přijdou, budou hlasovat, budeme mít i odbornou porotu, která bude vyhodnocovat guláše a samozřejmě bude hlasovat i veřejnost. Vstup je zdarma, je bohatý doprovodný program a letos to máme ve stylu westernu, takže budou i program takto laděný.
3: Každý tým musí navařit minimálně 20 litrů guláše. Každý tým musí mít k dispozici degustační porci, která obsahuje 1 deci šťávy a minimálně jeden kousek masa tam musí být. Náš tým vaří dneska 40 litrů guláše, děláme vepřový guláš. Náš guláš je výjimečný tím, že ho děláme z čuníka, který byl kojený ohnivou vodou, takže bude lehce pikantní.
4: Soutěžíme s hovězím maďarským gulášem, poctivým, musím podotknout, a vlastně vítězným. Minulý rok jsme se umístili na prvním místě v Boumině, takže to chceme nějak obhajovat. A ještě chci zmínit jako chválu mojí manželky, karlovarský knedlík, který asi jsme jediní tady, a chci zmínit, že ho pěkně tuní a je čím dál tím lepší. Tady ta akce je výborná, skvělá, můžu doporučit. Jo.
1: Vítězným týmem se nakonec u veřejnosti stal westernový Richmond City Ranch a porotě nejvíce chutnal guláš od místních myslivců.
0: Už jste někdy jeli na lodi, loďce nebo alespoň na šlapadle? Za mě je to nejkrásnější způsob dopravy i zábavy. A třeba taky netradiční možnost, jak si prohlédnout Prahu. A možností je opravdu hodně.
5: Plavba po Vltavě patří mezi oblíbené letní aktivity metropole. Půjčovna šlapadel na Slovanském ostrově je otevřená za příznivého počasí každý den od 11 hodin a nabízí šlapadla, pramičky i oblíbené labutě.
6: Můžou si u nás půjčit šlapadla pro 1 až 4 osoby, jak vidíte tady. Za vámi jsou vlastně ještě labutě. Ty půjčujeme taky a máme i šlapadla pro 5 osob s tím, že vlastně, kdyby měl někdo chuť si zaveslovat, tak si může půjčit i pramičky tamhle na konci. Lidi přijdou, jenom fungujeme na principu jako na matějské poutě. Takže kdo přijde, ten jede. Úplně nejlepší je to vlastně pod mostem Legií, když si projedete, tak tam vidíte krásně Karlův most, Pražský hrad, je tam Petřín, jsou tam takový ty žlutý tučňáci, tak to mají rádi lidi. Potom vlastně, když projedete okolo Střeleckého ostrova, tak na druhé straně vidíte ještě Tančící dům. Standardně půjčujeme na hodinu, s tím, že není problém si to půjčit klidně i na celý den, ale za tu hodinu ten okruh, co jsem popisoval, je úplně bez problému, se dá zvládnout.
5: Za hodinovou plavbu na šlapadle dáte 350 korun, na 5 místném šlapadle pak 450 korun a na pramičce 300 korun.
6: Myslím si, že když někdo zvládne jezdit na kole, tak tohle je úplně to samé, s tím, že vlastně půjčujeme šlapadla i rodinám s dětmi, máme tady vesty pro ně, takže to není problém, půjčujeme zdarma. Když přijdou vlastně, tak na začátku u kasy jim řekneme nějaký pravidla. Důležitý je určitě dávat si pozor být 5 metrů aspoň od břehu a nejezdit za žluté boje, protože tam jsou potom splavy. Také tady máme vlastně parník, který jezdí kolem každou hodinu, takže když potká parník, tak určitě se musí vyhnout, protože velká loď má přednost.
5: Vyplout ale nemusíte jen přes den. Půjčovna totiž nabízí i noční plavby, při kterých máte možnost prohlédnout si osvětlené panorama historické Prahy přímo z hladiny řeky.
6: 30 až 40 minut před západem slunce, tak my musíme dávat lampičky, protože každé plavidlo musí být osvětlené. S tím je to vlastně taková romantická plavba, hodně to využívají páry, když přijdou třeba na nějaké rande.
5: K dispozici tady mají plavidla až pro 6 lidí a přímo v půjčovně si také můžete koupit i drobné občerstvení. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Máte na výlet nebo dovolenou namířeno na západ Čech? Pak pro vás mám dobrou zprávu. Ve všech kontrolovaných přírodních koupalištích se můžete bez obav schladit. Kvalita vody je zatím velmi dobrá. Podle posledního měření hygieniků jsou všechna koupací místa v našem regionu na jednotce nebo dvojce. Zhoršená kvalita je pouze na Babylonu na Domažlicku.
7: Koupací vody v rámci celého Plzeňského kraje jsou bezproblémové. Problémem zůstává jenom nižší hladina vod, vzhledem k tomu, že je nedostatek dešťových srážek, takže i ty hladiny těch vodních nádrží a vlastně míst, která se využívají ke koupání, bývají snížená. Výhledově nám tam díky tomu narůstá možnost zhoršení kvality vody díky nárůstu sinic.
0: Sinice se už nyní částečně objevují v některých částech Rachlovské přehrady, ale i tady je zatím situace velmi dobrá.
8: Voda čistá, úžasný prostředí, málo lidí. Je to tady moc pěkný.
9: Ale dobře se nám to tady líbí a je to tady hezký.
0: Bez obav pak můžeme zamířit i do plzeňských boleveckých rybníků.
10: Všechny rybníky, které sledujeme jako místa pro koupání, což je Šídlovský rybník, Kamen rybník, Senecký rybník a samozřejmě Velký Bolevecký rybník, vykazují pořád vysokou kvalitu vody s minimem sinic.
0: Podrobné informace o kvalitě vody zveřejňují hygienici na webových stránkách koupacivody.cz. Samozřejmě ale nejezdí na kontroly úplně všude. A tak třeba městská koupaliště musíme dohledávat na vlastním webu nebo na stránkách obcí.
7: Na stránkách, co nemáme uveřejněno, ale víme, že se odebírá a jsou taky v pořádku, jsou třeba koupaliště v obci Nezvěstice, které pravidelně zase výsledky jsou na stránkách k dispozici na stránkách obce, a nebo i třeba koupaliště na Tachovsku, popřípadě Klatovi, Sušice a podobně.
0: Horší zprávu máme bohužel pro vodáky. Berounka z Plzně je jen 3 cm nad limitem, Ohře z Karlových Varů už je pod ním a na hranici sýznosti je také Otava za Sušicí. Pro televizi ZAK Jonáš Novotný. Historický úspěch zaznamenali v uplynulých dnech nejen české tenistky na Wimbledonu, ale taky mladí motokrosaři na domácím světovém šampionátu. Mluvil jsem o tom s manažerem reprezentace. Dnes o motokrosu a dnes o motokrosu velmi pozitivně, protože máme velké světové úspěchy. Naším hostem je manažer národní reprezentace Emil Končil. Ahoj.
11: Ahoj.
0: Juniorské reprezentace, abych to řekl správně, nebo je to tak ten titul oficiálně?
11: Ano, ano.
0: Je to tak. Máme za sebou vlastně velké mistrovství, které se odehrávalo u nás, mistrovství světa, odehrávalo se na jihu Čech. A jak jsme si stáli jako Česká republika?
11: Tak jako pořádající země jsme měli 17 jezdců, kteří byli pozvaní do reprezentace České republiky. Z toho 3 se probojovali do nedělních finále a největším úspěchem asi 5. místo Milana Rubeše, 40. Benedikt Svoboda a 27. v kategorii 125. David Kadleček. Takže to, na co máme, jsme splnili a překvapení ve formě akorát 65. u Benedikta Svobody. Takže za nás to dopadlo asi tak, jak mělo.
0: Co jsem koukal, tak celkově Česká republika skončila 12., což je asi nejlepší umístění, co jsem tak jako dohledal v nějakých historických tabulkách. Co to vypovídá?
11: Je to v novodobí historii, je to tak, loni po mistrovství světa, na mistrovství světa ve Francii jsme byli 14., takže teď jsme byli 12., zhruba před 2 rokama jsme začali dělat dětský juniorský projekt motokrosovej, kdy vycházíme z poznatků MXGP Akademie a je to holandský projekt. A myslíme si, že to prostě má vzestupnou tendenci a je to vidět na výsledkách ostatně, takže jako musíme v tom vydržet a myslíme si, že zase se dostaneme na výsluní s motokrosem.
0: Co jsem koukal, tak tam hodně vysoko se umístili Francouzi, Američani. Opravdu se k nám takhle sletěl úplně celý svět?
11: Je bylo 40 zemí, 40 zemí se účastnilo tohohle mistrovství světa a ta úroveň motokrosu i dětského juniorského motokrosu ve světě je neskutečná, takže jako máme se co učit a určitě máme co dohánět.
0: Oni to jsou, ono se řekne junioři, ale oni jsou to fakt děti, protože ta 65 to jsou opravdu malí kluci, ne?
11: Je to do 12 let, je to kategorie do 12 let, 85 do 14, máme 16letý kluky na těch 125, jo, ale ty děti opravdu, co se týče těch 65, jsou to prostě dneska jezdci i úrovní a stylem a prostě je to jako neskutečný z toho světa, co přijíždí.
0: Já chápu, že u dospělých už potom mají sponzory, někdo jezdí jako tovární jezdec, ale tady jsou sponzoři asi hlavně rodiče.
11: Jako tady pochopitelně patří obrovský dík rodičům, protože díky rodičům, vlastně, který dopřávají ten motokros tím dětem, co se týče času, financí a úplně všeho, nebejt jich, tak ty děti prostě tenhle sport ani dělat nemůžou, takže v tom jim patří obrovský dík a asi prostě by měla přijít zase doba, kdy ten motokros bude všeobecně podporovaný i partnerama nějakýma a tyhle tím, protože si myslím, že to má vzestupnou tendenci a pokud to tak bude fungovat, tak si myslím, že je to otázka času a dostaneme se zase někam, kde jsme bývali.
0: Je to tak i v tomhletom dětským nebo v té

0: přístup úplně všeho. A když se tam sejdou tyhle ty věci, tak pro tyhle kluky prostě je to nějaká budoucnost, která jim zaručuje, že na tom výsluní se budou podovat delší dobu a jim to jenom přáno.
1: Mluvil jsi o tom, že u nás se to mění poslední dobou, že se zlepšuje to zázemí, dá se říct?
0: Je to pořád ještě furt, to vycházíme z toho, že je to závislí na rodičích hlavně. Musíme nějakým způsobem zabezpečit nebo respektive založit různý střediska, aby jsme měli pod kontrolou ty děti svým způsobem výkonnostně. To znamená, že i ty školení těch trenérů, kdy prostě musíme začít rozlišovat náborové věci, rozlišovat hobby motocross, rozlišovat výkonnostní motocross, plus pochopitelně, kde bude vrcholem ta reprezentace. A tyhle ty věci, pokud nezačneme dělat, kdy se nám budou míchat tyhle ty věci dohromady, tak je strašně těžký vybudovat z něčeho něco, co bude mít opravdu nějakou vzestupnou tendenci a nějakou výkonnost, nějaký výkonnostní růst. Ale myslím si, že i tímhletím prostě je to jeden z bodů, který řešíme a daří se to.
1: Říkal jsi, že druhým rokem jedeme v nějakém systému, který jsme koukali od Holanděnů, ano, správně pamatuju. Je to třeba už teď vidět, už se to podepisuje, nebo to je běh na dlouhou trať a bude to vidět za 10 let?
0: Je to vidět už v tom, že ta komunita těch rodičů chápe to, že dokážou přijmout radu. Dokážou přijmout radu v tom, že ty jezdci musí jezdit kvalitní závody a pochopitelně, pokud se nebudeme srovnávat s cizinou, nebudeme jezdit závody, které budou mít smysl výkonnostního charakteru, tak prostě ty děti nebo ty jezdci nemůžou vstoupat, nemůžou mít prostě výkonnostně navrh oproti tím, který prostě nějakým způsobem i to berou jinak ten motokros, že jo? To neznamená, že všichni budou chtít jezdit mistrovství světa, všichni budou chtít být v reprezentaci, ale pokud ti lidi chtějí nějakým způsobem fungovat na mezinárodní bázi, tak musí jezdit mezinárodní závody a závodit s těma nejlepšíma.
1: Já vím, když jsme přijeli s mojí 6letou dcerou za tebou do Dobřan, tak si rovnou posadil na nějaký takový jako odrážedlo a jeď, elektrická motorčička. Funguje to takhle? Posadíš dítě na motorku a oni ty děti se moc nebojí, tak prostě jedou. A čím lepší má motorku, tím líp jezdí? Nebo prostě už to v těch dětech opravdu někde musí být?
0: V těch dětech pochopitelně, že ten talent je strašně moc důležitý, ale je to strašná dřina.
1: No a v tom následujícím, tedy mistrovství nebo v tom velkém finále, máme želízka v ohni?
0: Tak my teď odjíždíme na semifinále mistrovství Evropy do Estonska. Tam jedou tři jezdci, dva v 65, jeden v 85 a podle toho semifinále pochopitelně budeme fungovat v lokti. Věřím klukům, že v tom Estonsku si poradí a podle výsledků, co zajížděli v Evropách už v Central Europe Zone, my spadáme po tuhle zónu, tak si myslím, že by mohli postoupit a že by měli přivést to jisté místo do lokte a nemůžeme jim držet jenom palce, protože ta atmosféra v lokti na MXGP je neskutečná. Celý Čechy to milujou, že jo, tohle, a je to prostě takový svátek českého motokrosu vždycky v tom červenci a přeju jim to.
1: Když se budou lidi chtít přijít podívat, kdy je ideální den, kdy pojedou třeba nějaký nabušený mladý a kdy se pojede hlavní závod?
0: Tak v sobotu se jedou hlavně ty evropské kategorie a tyhle ty závody a kategorie MXGP kvalifikace a v neděli jsou vyloženě závody MXGP, kdy jedou jedničky, dvojky, takže pochopitelně, že ta největší atmosféra je tam v tu neděli, ale takový to srdíčko, to závodění a ty juniory můžou vidět v sobotu.
1: Mm-hmm. Já budu držet palce, ať se nám daří. Budu držet palce hlavně, ať se nikomu nic nestane. A to by držím palce, ať tě to hlavně nadále baví.
0: Děkuji moc.
1: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě někde u motorek, a nebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se daří i vám.

0: Hezký dobrý den, dnes si budeme povídat o velké hudební události, která čeká plzeňský amfiteátr, ale zároveň má i takový zajímavý a dobročinný přesah. Mými hosty je Michála Gemrotová-Štiková, zakladatelka nadace Aneška, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A Pavel Višňovský, pořadatel zmíněné akce. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Já jsem sice řekl, že to je hudební událost, klidně můžeme říkat hudební událost desetiletí třeba, to se určitě tak jako říká, ale neřekl jsem, co to bude, nechávám to na vás.
2: Tak my jsme se rozhodli udělat v plzeňském amfiteátru unikátní koncert hudební legendy a bude to koncert Diany Ross, který se uskuteční 29. července právě teda v plzeňském amfiteátru, jak už jste zmínil.
0: Mě překvapilo, že tahle zpěvačka, kterou všichni znají, nebo minimálně všichni znají ty její

0: velký hity, ještě nikdy v České republice nekoncertovala. Čím to je?
1: Tak bylo docela složité vůbec teda se domluvit na tom, aby do České republiky přijela. Upřímně ta komunikace s managementem zpěvačky trvala více jak 2 roky. První podmínka byla, že nechce vystupovat v žádné velké aréně, a proto vlastně se na to váže taková zajímavá náhoda, že jsme všichni z Plzně, náš tým je z Plzně, a vzpomněli jsme si na to, že jsme odtud vzešli, byly tedy takové naše první krůčky v rámci těch našich aktivit, a rozhodli jsme se tedy využít prezentaci toho amfiteátru plzeňského, který se za to desetiletí velmi pozdvihl. A myslíme si, že právě ten amfiteátr, což je největší český přírodní amfiteátr na Lachutině v Plzni, tak ji přesvědčil pro to, aby konečně navštívila Českou republiku.
0: Ten amfiteátr zažil obrovské koncerty, legendární Porta, která tam nalákala 10 000 lidí, a byl to vlastně svátek, potom velké koncerty Lucie, zrovna v těchto dnech tam probíhá velký Metal Fest, takže tradičně je to místo, které je plné, a jí se líbilo přímo tohle místo? Je to tak, že můžeme říct, že Plzeň přesvědčila, aby přijela do Čech?
1: Přesně tak. Nejenom Plzeň, ale právě ten amfiteátr na Lachutině ji přesvědčil pro to, aby se přijela konečně na české publikum podívat a aby ukázala svoji show, která je opravdu bezkonkurenční, je ve výborné kondici, můžeme si to ověřit při jejich vystoupeních. Měla turné po Americe, po Japonsku, a zpívají to v jejich letech naprosto perfektně, zpívá naživo a zároveň ta show je nádherná.
0: Vás jsem představil jako zakladatelku nadace Aneška. Co vy máte společného s tím koncertem?
2: Tak já jsem moc šťastná, že vlastně nadace Aneška byla vždy produkcí nebo firmou Jaro Event podporovaná. Jakýkoliv koncert, kdy dělali, tak vždycky část výtěžku šla na nadaci Aneška, na naše dětičky. Nadace Aneška se věnuje dětem s pohybovým handicapem. A jsem moc šťastná, že zrovna tenhle ten koncert je ještě takový speciální, protože máme velmi silný příběh, a to je naše Sofinka, která do nadace přišla jako úplně první. A tak nám spadla do klína taková úžasná holčička, která měla opravdu extrémně těžký začátek, a nejenom začátek, ale celý její život bude velmi náročný, protože ona se narodila s mnohočetnýma mrtvicema, a myslím si, že jedna z největších koulí na noze je to, že vlastně 3 týdny po tom, co se Sofinka narodila, tak jí zemřela maminka. To, že je dítě nemocný, je strašný, kdo děti má, tak si to nedovede ani představit, aby jeho dítě mělo horečku, natož když má celoživotní postižení, který je náročný. Ale nemít u toho svoji mámu je prostě... Já vím, že Peťa Bogner, její táta, je skvělý chlap. Ten je opravdu tatínek na jedničku. On je skvělej a myslím si, že má fakt skvělýho parťáka, a Sofinka udělala neuvěřitelný pokrok za tu dobu, co se my známe. Ale nemít mámu je velká bolest. Zatím to Sofinka třeba tolik nevnímá, ale jednou bude větší a bude stejně muset cvičit tak, jak cvičí doteď. Bude cvičit každý den, aby byla na tom líp a líp, a bude jí to čekat celý život. To je její úděl, a nemít po boku svoji mámu bude prostě pro ní jednou velmi náročný. A jsem šťastná, že Jaro Event a Diana Ross podpoří právě nadaci Aneška, tím pádem teď konkrétně Sofinku, která si to, myslím, opravdu zaslouží. A proto říkám, i kdybyste na ten koncert nešli, tak kupte lístky někomu z vašich blízkých, z vašich přátel, protože já Sofinku znám, a opravdu, jestli něco za to stojí, tak Sofinka to je.
0: Tak děkuju za tohle představení vlastně té malé slečny, pro kterou ty peníze půjdou. Už to zaznělo, koupí vstupenky, podpoříme, ale vím, že se nějak peníze budou vybírat i přímo během koncertu.
1: Samozřejmě, nadace Aneška tam bude mít i vlastní stánek, bude tam určitě mít své zástupce, a bude možnost tedy přispět přímo na Sofinku i během koncertu, a samozřejmě i před koncertem, protože vycházejí články, vychází publikace o tom, že podporujeme právě přímo Sofinku, a určitě na internetu už teď budou moci i vyhledat například QR kódy nebo údaje pro platbu a můžou přispět ještě před koncertem a samozřejmě i během toho koncertu.
0: Abychom se vrátili zpátky k té hudební produkci, jak moc složité je uspořádat koncert takovéhle velké hvězdy, která je zvyklá na světová pódia právě v Plzni v amfiteátru, protože, co si budeme povídat, ono tam to zázemí úplně super luxusní není, tak co všechno tam musíte přivést, udělat, změnit, aby tam Diana Ross mohla přijet?
1: Je toho opravdu hodně. Myslím si, že nikdo si nedokáže, kdo nedělá teda hudební produkce, představit, co to všechno obnáší. Samozřejmě tam budeme muset vystavit pódium, budeme tam muset vystavit stage, budeme tam muset taky vystavit backstage a zázemí teda pro umělce a nejenom pro Dianu Ross, protože to není jenom Diana Ross, ale je to samozřejmě celý její tým, který přijíždí do Plzně a bude součástí toho velkého koncertu. Každopádně amfiteátr na Lochotině má krásnou atmosféru sám o sobě a pro ty diváky to bude krásná zkušenost vidět takovou hudební legendu, slyšet její známé písně, jako je Ain't No Mountain High na I Will Survive, a nebo třeba ikonická Upside Down ze seriálu Stranger Things. A bude to vlastně průřez i pro celou generaci lidí, protože to opravdu není jenom pro vyzrálé rodiče nebo prarodiče, ale ta hudba podle mě nemá limity a poslouchají opravdu i v dnešní době generace dvacátníků. A myslím si, že to je krásná příležitost přijet, užít si léto, užít si krásný letní den a užít si ho společně třeba i s celou rodinou. Zároveň vědět, že je takový přesah, jaký je, a to teda i ta podpora Sofinky. A přijet se podívat na krásné město, protože Plzeň je krásné město, myslím si, že to třeba plno lidí ani neví.
0: Stíháte vy při své práci a při péči o svoji rodinu zajít třeba právě na podobnou velkou akci?
2: Tak já jakožto zpěvačka říkám i mému manželovi, že ráda vyhledávám i klid. Ale je pravda, že takovouhle legendu, jako je Diana Ross, tak to si rozhodně nenechám ujít, už právě včetně toho, jaký neuvěřitelný přesah to má právě i pro Sofinku a pro nadaci Aneška. Takže jsem moc šťastná, že budu u toho.
0: Jak bude celá ta show vypadat? Je to tak, že v 7 hodin začne zpívat Diana Ross a bude zpívat až do půlnoci?
1: Máme tady další překvapení pro všechny posluchače a pro ty, kteří se chystají na ten koncert. Celý koncert otevře čtyři tenoři, kteří minulý měsíc vystupovali v Carnegie Hall v Americe, a v červenci otevřou celý koncert Diany Ross svým velkolepým vystoupením. Mm-hmm. Zároveň myslím, že je pro všechny, kdo navštíví tento koncert, i atraktivní, že se sem do Plzně, do plzeňského amfiteátru na Lochotině chystá celý český show business, včetně slovenského, takže budou mít i možnost potkat třeba nějaké hvězdy, ke kterým zhlíží, nebo umělce, které celý život chtěli potkat.
0: A potká je normálně v kotli. Nebo třeba ve frontě na pivo, protože já vím, že vy jste ty, kteří mají rádi Plzeň a přihlásí se k tomu, ať už Plzeň jakoukoliv, tak byste pro ně připravili zajímavou akci.
1: Určitě. My jsme si pro všechny plzeňáky a všechny lidi, kteří milují Plzeň, ať už tekutou, nebo právě tu městskou, připravili akci a mohou využít kód Plzeňák s tím, že si budou moci zakoupit 2 stupenky za cenu 1. Takže Plzeňák, stupenky můžete zakoupit v sítích Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka.
0: No a 29. července bude ten velký den, kdy se všichni potkáme v Plzni v amfiteátru na Lochotině. Já budu držet palce, aby vyšlo počasí, aby bylo takové správné, ideální koncertové. Každopádně si užijeme parádní léto. Děkuju za návštěvu.
2: My děkujeme za pozvání.
1: Děkujeme za pozvání.
0: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na tomhle velkolepém koncertě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

0: Nejen dechberoucí příroda, ale také místo zatížené nepříliš radostnou minulostí. Pavlův Studenec. Ještě před druhou světovou válkou zde žilo více než 1000 obyvatel. Po válce přišel jejich odsun, obec se ocitla v pohraničním pásmu a v následujících desetiletích prakticky zmizela z mapy. Dnes její příběh připomíná tichý letní festival, který prostřednictvím vzpomínek pamětníků, výstav i společných setkání otevírá prostor k poznání historie tohoto výjimečného místa i k česko-německému porozumění.
1: Pavlův Studenec ožívá je tichý letní festival, je to taková specialita, se kterou si myslím, že jsme přišli jako možná úplně první. Je to vlastně takový sousedský setkání, kde nehraje hlasitá muzika, ale naopak je tu prostor pro to, aby vlastně lidi mohli rozjímat, dozvědět se něco o společné historii, vlastně setkat se, popovídat si a přespat na louce. Pavlův Studenec vlastně tady pro to setkání slouží jako taková historická kulisa nějaké společné historie. Není to vlastně o tom hledat třeba proč se tady co jak stalo, ale je to spíš o tom připomenutí těch lidí, kteří tady žili ty svoje běžné životy, co se vlastně dokáže stát, když jako se bohužel jako ty národy proti sobě obrátí. A my chceme, aby to tady byl prostor vlastně pro vznik nových přátelství a podobně.
0: Festival vzniká v úzké spolupráci s Pamětí národa, která pro návštěvníky připravila tematické instalace, výstavy i další doprovodný program, přibližující osudy zdejších obyvatel.
2: Všichni návštěvníci festivalu si můžou nejprve prohlídnout výstavu vysídlení dosídlení, která vlastně mapuje příběhy lidí, kteří opouštěli místa a na jejich vlastně do jejich domovů se stěhovali lidé zase z jiných míst. Máme tady dále stánek Paměti národa a kinokavárnu, kde si lidé můžou seznámit s dokumenty, které jsme vytvořili. A krom toho jsme tady připravili několik landartových instalací, které vlastně obnovují ten život v Pavlově Studenci, nebo snaží se o to, vypráví příběhy lidí, kteří tady žili.
0: Přímo z řad pamětníků, kteří zde před odsunem prožili své dětství, vzešel také nápad na obnovení staré tradice šáfaja, která zde proběhla naposledy před 81 lety.
3: Jeden pán se mu podařilo vlastně, nebo jeho rodičům při odsunu tady z Pavlova Studenci zachránit Madonu, což vlastně byla takový důležitý artefakt té celé slavnosti. Ty Madony existovaly 4 a jednu z nich právě se podařilo zachránit a díky tomu vlastně se může i dnes znovu účastnit téhle akce. Velkým přáním toho pána bylo, aby se Madona mohla znovu podívat do Pavlova Studence, takže po 81 letech se tomu tak dneska stane.
1: Ta slavnost vlastně původně spočívala v tom, že měla přinést dobrou úrodu, dobrý počasí, prošla vlastně nějakou transformací, protože původně to byla staroněmecká slavnost. S příchodem křesťanství se ten rámec trošku změnil, nicméně ta podstata zůstávala stejná. Byl to den, kdy se na Pavlově Studenci slavilo vlastně nejvíc, byl to největší svátek vlastně za celý rok.
0: Letošní festival Pavlův Studenec ožívá je sice u konce, v příštích letech ho ale bude moci opět navštívit každý, kdo má zájem o historii i poznání místní krajiny. Z Pavlova Studence pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
4: Rozfrézovaná vozovka, těžká technika a pracující dělníci. Tak v těchto dnech vypadá ulice v Plzni na Roudné, kde probíhá rozsáhlá rekonstrukce komunikace. Přestože je úsek zcela uzavřený pro běžnou dopravu, někteří řidiči si zákaz vjezdu vykládají po svém.
5: My bychom rádi aktuálně apelovali na všechny řidiče motorových vozidel, aby důsledně respektovali zákazovou značku zákaz vjezdu mimo vozidel stavby, a to na okružní křižovatce, která souvisí s opravou a rekonstrukcí ulice na Roudné, protože v úseku zhruba 1 kilometru se zde provádí stavební práce, pohybuje se zde také stavební technika a vjezd vozidel zde komplikuje právě tyto stavební práce, pohyb vozidel anebo prostředku MHD.
4: Úsek je aktuálně průjezdný Kyvadlově. Dopravu řídí světelná signalizace. Oficiálně je vjezd povolen pouze autobusům veřejné dopravy, vozidlům stavby a případně těm, kteří v okolí bydlí. Realita je však jiná. Řidiči osobních aut zákaz ignorují a jezdí sem buď podle navigace, nebo takzvaně naslepo.
6: Já se potřebuji dostat do fakultky, do práce.
5: Budete muset potom z druhé strany, anebo doporučuji tady, když vás otočím, tak vyjet s horem, potom
6: no
5: nová nahoru,
6: nad Hornáta. Tak obvykle.
5: Na minou volbu nemáte.
4: Už v prvních dnech omezení se ukázalo, že půjde o větší problém a o nebezpečné situace nebude nouze. Městská policie proto na místo posílá své hlídky.
5: Od doby, kdy se vlastně začala realizovat ta uzavírka ulice na Roudné, tak jsou zde hlídky v podstatě pravidelně. Nechci zmiňovat časy ani přímo konkrétní časové úseky, kde se zde hlídky vyskytují, ale je to nárazově, je to každý den.
4: Jen za dobu našeho natáčení chtěla místem projet více než desítka vozidel.
7: Já ani nevím, jestli teda tam něco je, nějaký upozornění, že jo, koukáte na ty auta, abyste, že jo, za přednost jízdil a tak, a najednou je tady značka.
6: Vzhledem k tomu, že jsem nejsem zpozněná nebo podobně a potřebuji se dostat do nemocnice na schůzku, tak mi je navigace neukázala žádnou jinou možnost, takže jakoby... Bohužel jsem se nechal ovlivnit.
8: Našim zase značky.
4: Že by bylo místo špatně značené, ale plzeňští strážníci odmítají.
5: Máme určitě za to, že úsek je velmi dobře osazen dopravními značkami, kdy zákazová značka je velmi dobře viditelná přímo už z ústí okružní křižovatky, takže zdali je to schválnost nebo pouze nevšímavost řidičů, už můžeme pouze polemizovat.
4: Omezení v Plzni na Roudné je jedním z mnoha, s nímž se musí řidiči v Plzni potýkat.
9: Snažíme se jednak ty uzavírky naplánovat v čase, tak, aby jedna neovlivnila druhou, a i ta samotná opatření se vždycky volí takovým způsobem, aby se do plynulosti dopravy projevovala co nejméně.
4: Rekonstrukce silnice na Roudné skončí 7. srpna. Do té doby si řidiči musí dávat velký pozor, kam vyjíždí. Jinak jim může hrozit pokuta až 1500 korun. Z Plzně pro televizi ZAK připravili Marie Osvaldová a Lenka Prokšová.
10: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve druhém červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
11: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
10: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
12: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
13: No trochu se nám změnil vítr předtěsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
14: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů a furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam úplně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak kopíroval.
10: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
11: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
10: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
15: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
10: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
16: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok, a já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
10: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaily. Ze Staňkova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
17: Od začátku července slouží ve Varšavské ulici nové veřejné toalety. Nahradili původní sociální zařízení u Alžbětiných lázní, které už bylo v nevyhovujícím technickém stavu.
18: Máme obrovskou radost, že se na Varšavské ulici, což je velmi strategické místo v Karlových Varech, přímo v centru, kousíček od tržnice, budou otevírat nové toalety.
17: Nové sociální zařízení vzniklo z modulového systému. K dispozici jsou toalety pro ženy i muže, bez bezbariérové zázemí pro imobilní návštěvníky i prostor pro obsluhu. Otevřeno je každý den od 8 do 20 hodin během Mezinárodního filmového festivalu až do 10. večer.
18: Cena za využití toalet je nastavena stejně jako na tržnici, to znamená 10 korun. Budeme tady mít celodenní službu, takže doufám, že i tato služba, veřejná služba, bude ku prospěchu nejen našich obyvatel, ale také návštěvníků Karlových Varů.
8: Spousta lidí tady hledá toaletu a není jako kde, takže jako a i lidi jsou rádi, že to je poblíž.
19: Někdy asi jo, pak člověk hledá, kam musí do restaurace někam, takže někdy se to asi hodí.
20: Určitě je to důležitý, protože záchody se tak nenajdou nikde, takže si myslím, že to je fajn.
17: Vybudování nových toalet stálo přibližně 6 milionů korun bez DPH. 2 miliony pokryla dotace Karlovarského kraje na podporu cestovního ruchu v památce UNESCO. Ve městě je nyní v provozu 6 veřejných sociálních zařízení. Martina Straková, Televize ZAK.
10: Léto, pohyb a trocha soutěžního napětí. Oblíbená prázdninová štafeta vstoupila už do svého 23. ročníku a znovu láká celé rodiny k objevování zajímavých míst regionu. Letos poprvé zavítala kromě Plzeňského i do Karlovarského kraje a nabízí rekordní počet cílů.
21: Princip prázdninové štafety spočívá v tom, že vybereme většinou 5 desítek, letos je to 8 desítek soutěžních cílů, které mají děti a s nimi samozřejmě jejich rodiče, prarodiče, takže celé rodiny navštívit v průběhu prázdnin, navštěvují je, vyfotí se na nich, letos nově můžou použít i QR kódy, takže to je další novinka a v podstatě ve chvíli, kdy splní 15 soutěžních cílů, tak v tu chvíli jsou zařazeni do slosování.
10: Jedním z 8 desítek cílů je také areál Škodalent, kde organizátoři připravili mimo jiné i speciální rodinnou naučnou stezku využívající QR kódy.
22: Na Panalech je například, v kterých letech vznikaly první přírodní rezervace v kraji, kolik je národních parků v kraji. Je to spíš ne zaměřený na jednotlivé cíle, jako ta prázdninová štafeta, ale spíš na takové zajímavosti právě v tom tématu, který otevírá ta prázdninová štafeta. A je to formou kvízu, takže návštěvník si přečte otázku, má tam A, B, C a samozřejmě pokud odpoví, tam jsou přesně instrukce, bude vyhodnocený.
10: Dalšími turistickými cíly jsou například hrady, stezky, ale i jiné zajímavosti.
21: Z těch úplně nejnavštěvovanějších je to třeba Arboretum Sofronka v Plzni, a z Karlovarského kraje je to hrad Cheb a třeba jedna věc, která je z těch úplně nejnavštěvovanějších, ve Zbyroze je zapíchnutý ve skále meč. To je krásné místo, takže třeba i to.
10: Po stopách prázdninové štafety se vydala i 9letá Jasmín.
23: Líbí se mi tady prázdninová štafeta. Už jsem byla na Radyni, na Homolce a tady ve Škodalendu a plánuju někam ještě sdělat těch 15 cílů.
10: Za skvělý nápad považuje prázdninovou štafetu také starosta centrálního obvodu David Procházka.
24: Náš kraj je úžasný, nicméně, když se jako dítě vzpomenu, tak k tomu obdivování hradů, zámků, těch turistických cílů jsem přece jenom musel trošičku dorost a proto věřím, že pro ty menší děti, tak návštěva tuto hradu u nás ve Škodalandu spolu s těma dalšíma atrakcemi, které tady máme, tak tu turistickou štafetu oživí a jsem moc rád, že tady ten Škodaland jedním z cílů je.
10: Vyhlášení vítězů prázdninové štafety se uskuteční 13. září na hradu Radyně. Těm nejúspěšnějším

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Obloha nad Staňkovem na Plzeňsku patřila těm nejlepším parašutistům z Česka. Právě tamní letiště hostilo otevřené mistrovství republiky.
1: Adrenalin ve vzduchu a 100% soustředění na zemi. Desítky nejlepších parašutistů nejen z České republiky bojovali ve druhém červencovém týdnu na letišti ve Staňkově o domácí mistrovské tituly.
2: Přivítali jsme tady zhruba 40 závodníků. Jsou to muži i ženy, smíšené týmy, i potom muži samotní. Máme tady taky kluky z Dukly Praha, takže to je profesionální parašutistický tým.
1: Přestože nad staňkovským letištěm svítilo sluníčko a jen lehce pofukoval vítr, podmínky nebyly vůbec jednoduché.
3: Bylo to trošinku jakoby složitější, protože ten vítr se mění, ale nějak člověk musí bojovat a prostě dopadnout.
4: No trochu se nám změnil vítr těsně před přistáním a trošku mě to vykolejilo a bohužel jsem nedopadl tak, jak jsem chtěl. No.
5: Já si myslím, že to bylo super, až teda na trochu tu termiku, někde mě to vytáhlo, někde mě to zase trochu, jak to říct, stáhlo dolů. A furt se to točilo, takže jsem byl z toho takový lehce zmatený se svými asi 240 skoky, že jsem vůbec nevěděl, jak tam úplně přistanu. Až pak vlastně kamarád nalítával, tak jsem to podle něj tak nějak okopíroval.
1: Zatímco první den šampionátu patřil individuální akrobaci, od druhého dne už přišla na řadu atraktivní disciplína přesnost přistání. Cíl všech byl jediný. Dosednout co nejblíže středu elektronicky měřeného terče.
2: Je to pro vaši představu asi velikost 5 koruny, ten cíl, na který buď to patou nebo špičkou doskočí ten parašutista.
1: Čeští zástupci patří ke světové elitě, čemuž odpovídali i dosažené výkony.
6: Máme několikanásobné mistry a mistryně světa, Evropy. A spolu s námi tady skáče vojenský tým ASO Dukla Prostějov, kteří tyhle medaile po světě de facto, dá se říci, sbírají. Už je to, nevím jestli rutina pro ně, ale skutečně ta jejich sportovní příprava je natolik kvalitní, že ostatní týmy občas zůstávají vzadu. Ale samozřejmě i tam je velká konkurence v podobě Německa, Francie a dalších států.
1: Pořádání domácího šampionátu bylo pro Staňkov velkou událostí.
7: Určitě to je pro nás obrovský bonus a hrozně moc si toho vážíme, protože opravdu hostit mistrovství České republiky v parašutismu je věc, která se tady neděje každý rok. A já říkám, hrozně moc si toho vážíme a snažili jsme se vytvořit jak soutěžícím, tak i jejich prostě příbuzným a lidem kolem to nejlepší zázemí, který jsme schopni společně samozřejmě s naším aeroklubem.
1: Zatímco pro většinu lidí je seskok z letadla zážitkem na celý život, pro účastníky republikového šampionátu to je jen každodenní cesta za snem o medaily. Ze Staňkova pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Pouťové atrakce, staročeský jarmark i mezinárodní folklorní festival. Klatovy opět hostili jednu z největších kulturních akcí v regionu, která každoročně přiláká tisíce návštěvníků z Česka i zahraničí.
8: Historické centrum Klatov se od středy 8. do neděle 12. července proměnilo v místo, kde se střetávají náboženské tradice, lidová kultura i pouťová zábava. Klatovská pouť a 31. ročník Klatovského folklorního festivalu i letos nabídli program, který oslovil návštěvníky všech generací.
9: Klatovská pouť je tradičně největší letní slavnost, která v našem městě se koná. Od pátka do neděle se město zaplní nejen hudbou, tancem, ale třeba také pouťovými atrakcemi, tržištěm a výstavou jak v Klatovském pavilonu skla, tak třeba u karafiátníků. A pokud by toho nebylo dost, popojdou o kousek dál do jezuitské koleje, kde je tábor ostrostřelců, v letním kině jsou heligonkáři, no a samozřejmě, že ty nejmladší tu nevydrží. O kilometr výš je spousta pouťových atrakcí a tam už od včera je mimořádně živo.
8: Vedle pouťových atrakcí patří ke koloritu klatovské pouti také staročeský jarmark. Každoročně sem přijíždějí desítky řemeslníků a prodejců nejrůznějších výrobků.
10: No s tím pouťové samozřejmě akce po republice, kde v těchto končinách v jižních Čechách a Pošumaví jsou poutě nesmírně tradiční, kam se vždycky těším. Je tady úžasná atmosféra. Oproti severu, kde jsem od Liberce z Českého ráje, tak tam ač poutě jsou, tak nemají takového ducha, jako je tady. Proto se sem rád vracím a snažím se tady tu atmosféru ještě zpestřit svými bylinkami, aby zákazník, který se mě po roce, po dvou, po třech vrátí, aby zde nacházel cosi nového.
8: Významnou součástí pouti je ovšem zejména Mezinárodní folklorní festival. Ten letos do Klatov opět přivedl soubory z řady zemí Evropy a nabídl divákům pestrou přehlídku lidových tanců, hudby i tradičních krojů.
11: Přijeli soubory z Řecka, Francie, Lotyšska, Německa, Slovenska, Moravy a Čech. A určitě takovým highlightem toho festivalu bude páteční koncert Hrubé hudby, což je horňácká hudba, která zpracovává netradičním způsobem s moderními prvky folklorní písničky. Potom v sobotu během odpoledne budou probíhat folklorní pořady během celého odpoledne na Klatovském náměstí a vyvrcholením bude festivalový gala program od 8 hodin a ten bude trvat až do půlnoci.
8: Z původně náboženské pouti se během let stala událost, která daleko přesahuje svůj historický význam. Vedle duchovní tradice dnes připomíná také bohatství lidové kultury a spojuje místní obyvatele i návštěvníky z celé republiky. Z Klatov pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Už 4 roky využívají hasiči v Mostě novou moderní zbrojnici, která poskytuje kvalitní zázemí jak téměř 100 hasičů, tak i specializované technice. Zbrojnice vznikla i díky přispění Evropské unie.
12: Už 4 roky mají hasiči v Mostě novou hasičskou zbrojnici. Díky ní jsou mnohem lépe připraveni na mimořádné události a jejich zázemí zcela odpovídá náročnosti hasičské profese.
13: Jedná se teda o novou centrální hasičskou stanici v Mostě. Nyní se nacházíme v areálu této stanice. Začala se realizovat stavba v roce 2019 a kolaudace proběhla v únoru roku 2022. Takže nyní jsme zde 4. rokem. Tato stanice v podstatě je předurčená na, máme speciální techniku na stabilizaci budov a vlastně tahání osob z výkopů. Máme zde speciální předurčenou techniku pro celý kraj na tyto typy událostí.
12: Stanice nahradila 40 let starou staticky narušenou budovu. Mostečtí hasiči mají v nové zbrojnici krom jiného také veškeré vybavení potřebné ke své fyzické přípravě.
13: Před touto celá novou hasičskou stanicí zde byla vlastně od roku 1970 zde stála stará hasičská stanice, která v podstatě postupem času byla značně staticky narušená, vyskytovala se v nich plíseň a v podstatě bylo doporučeno i statiky celou tuto stanici zbourat a vystavit novou. Jsme velice spokojeni s výstavbou této stanice a s žitím v této nové stanici. Je to v podstatě nesrovnatelné s tou minulou stanicí. Máme zde celá nové prostory, máme každou místnost máme klimatizovanou, máme zde saunu, posilovnu, tělocvičnu pro hasiče, máme zde venkovní sportovní prostory, takže jsme plně maximálně spokojeni.
12: Stanice pro téměř 100 hasičů vznikla i díky podpoře Evropské unie.
13: Celkově hasičský záchranný sbor dostal na toto dotaci v rámci projektu Evropské unie REACT-EU ve výši 96 milionů korun.
12: Centrální hasičská stanice v Mostě realizuje 10 až 12 výjezdů každý den. Stanici musí hasiči opustit do 2 minut od vyhlášení poplachu.
0: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace.
14: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
15: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
14: Z rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
15: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
14: Hlavní devizou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
16: Peče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
17: No je to tady úžasný, my jsme přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
18: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do Lázny, tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
14: Zdejší Lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř, naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
15: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Na další protipovodňové opatření mohou města a obce získat peníze z nového dotačního programu. O podporu chce žádat také Povodí Moravy na pokračování 4. etapy ochrany jihu Olomouce. Město zároveň připravuje další projekty, díky kterým může dokončit ochranu před velkou vodou.
19: Od ničivých povodní, které na podzim zasáhly Olomoucký kraj, uplynou téměř 2 roky. Města a obce dále pokračují v budování protipovodňových opatření. Například Olomouc loni dokončila jejich 4. etapu, která ochrání Nový Svět a Nemilany před velkou vodou. S financováním dalších projektů má pomoci nový dotační program, který při návštěvě kraje představil ministr životního prostředí Igor Červený.
20: Jsme zde v předchozím období jako ministerstvo životního prostředí investovali peníze. Je to vlastně proti právě těm protipovodňovým opatřením, cca 180 milionů korun. A ta nová dotace má právě pomoci vlastně pokračovat v dalších etapách.
21: Výzva na protipovodňová opatření má celkovou alokaci z operačního programu životní prostředí ve výši 2 miliardy korun, přičemž jsme připraveni alokaci případně navýšit, pokud projekty budou. Jedná se o projekty na přírodě blízká protipovodňová opatření, to znamená, podporujeme revitalizaci toků tak, aby v případě povodňových stavů se voda mohla volně odtékat do krajiny a postupně zasakovat.
19: Města a obce mohou už nyní o dotaci žádat do prosince letošního roku. O státní podporu má zájem také Povodí Moravy na pokračování 4. B etapy protipovodňových opatření na jižní straně Olomouce,
22: která je zatím rozpočtově ve výši nějakých 430 milionů korun. Předpokládáme právě využití těch dotačních prostředků z této nové otevřené výzvy.
23: Tak Olomoučané si jistě pamatují a příští rok to bude 30 let od roku 1997, kdy město Olomouc zasáhla ta ničivá povodeň, která zasáhla asi třetinu města, přímo se dotkla přibližně 30 tisíc obyvatel. Já jsem hrozně rád, že se nám z Povodí Moravy, Ministerstvem životního prostředí a Státním fondem životního prostředí daří za ty poslední dekády budovat protipovodňovou ochranu města, protože ji považuji nejen, ale věřím, že většina Olomoučanů za nejdůležitější.
19: Loni dokončená protipovodňová opatření chrání více než 2000 lidí na jihu města. Hráz odolá průtoku až 650 kubíků za sekundu, což odpovídá zhruba 400leté vodě.
22: Ani především tady část Nemila na pravém břehu řeky Moravy, revitalizaci jak řeky Moravy nebo břehu řeky Moravy, tak napojení slepého ramena, které bude neustále zvodněné. Pak jsou zde nějaké přírodě blízké prvky jako tůňky, náhradní výsadba v počtu třeba stromů. Zde bylo vysazeno nějakých 1800 stromů, 1700 keřů, jak měkkého, tak tvrdého luhu. Čili je to takový komplex opatření, který pomůže nejen při zvládání těch povodňových průtoků, ale i v době sucha pomůže s posílením ty biodiverzity říční nivy.
23: Neméně důležitá bude celkové dobudování protipovodňové ochrany, to znamená nadcházející 3. etapa, na kterou nyní děláme architektonicko-krajinářskou soutěž. A v neposlední řadě, a je to klíčové, aby město získalo ochranu před, řekněme, 400letou vodou, tak je důležitý i ten sever města, kde se řeka Morava vlévá do Olomouce, to znamená v městské části Chomoutov, udělat taktéž protipovodňová opatření.
19: Městskou část před 2 lety velká voda také zasáhla, zatímco centrum města se díky protipovodňové ochraně podařilo udržet. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Masarykovo náměstí v Uherském Brodě ožilo tóny bubnů a orchestru. Nebylo to ale jen tak nějaké vystoupení. Hudebníci totiž dorazili z nizozemského Nardenu.
2: Schlachwerk Group Naarden a Jong, to je dvojice nizozemských hudebních skupin, které v sobotu dorazili do Uherského Brodu, aby pořádně rozproudili letní atmosféru na Masarykově náměstí. Mládežnický orchestr spolu s bubenickým uskupením ovšem nepřivezl žádnou nudnou klasiku, právě naopak. Nebojí se experimentovat s popovými a tanečními prvky, zasazenými do typického orchestrálního stylu.
3: Přijeli naši holandští přátelé z našeho partnerského města z Naardenu, kteří jsou o tomto víkendu ve Starých Hrozenkově na kopančářských slavnostech. No a sami nás oslovili, jestli by mohli přijet i k nám do Brodu zahrát, tak samozřejmě jsme za to rádi, že tady přišli potěšit naše občany, protože jezdí k nám zhruba co každé 2 roky, zejména na ty bílokarpatské slavnosti. Teď se letos nemohli zúčastnit, ale protože jsme věděli, že jdou nyní, takže zahráli, jejich hudba je velice temperativní a lidé i tady z Uherského Brodu je máme moc rádi.
2: Město Uherský Brod je neodmyslitelně spjato s Janem Amosem Komenským, který je pohřben právě v Naardenu. Spolupráce s tímto nizozemským městem je proto pochopitelná a uherskobrodští zastupitelé se jí snaží poctivě rozvíjet.

0: Bernu, jak byly bělokarpatské slavnosti, tak přijeli představitelé z holandského Nardenu k nám do Uherského Brodu, jak pan starosta, tak místostarosta, a hovořili jsme o další vzájemné spolupráci právě s Holandskem a chtěli bychom rozšířit, a máme obě strany zájem na to, aby se naše školské organizace propojily, a tam už probíhá nějaká základní domluva. Chceme to zkusit na úrovni středních škol, kdy se vzájemně podobné školské zařízení vzájemně kontaktují, a chtěli bychom tam udělat vzájemné výměny vlastně studentů.
1: Pokud ovšem milovníci kultury nezvažují cestu do Holandska, připravilo si pro ně město zajímavý letní program. Příkladem může být Fire Festival nebo experimentální ročník Augustfestu, který po vzoru německého Oktoberfestu nabídne ochutnávku piv, dobré jídlo a hudbu. Chystá se také otevření zrekonstruovaného prostoru přímo v centru Uherského Brodu.
0: Ještě bych takto rád předběžně pozval naše spoluobčany na pátek 18. září, to je datum, kdy bychom slavnostně chtěli otevřít Panskou zahradu, která se rekonstruuje, kde to bude krásné kulturní zázemí anebo volnočasové zázemí, a chtěli bychom to otevřít v rámci Dnu evropského kulturního dědictví, které se každoročně koná nejenom v různých městech, ale také u nás v Uherském Brodě, kdy budeme otvírat různé památky, které město má, a v rámci toho bychom i chtěli otevřít tu Panskou zahradu.
2: Z dnešního Týdne v regionech už je to všechno. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Víte, že letos Hurvínek slaví svoje sté narozeniny. Možná i vás tahle loutková postavička s nezaměnitelným hlasem provázela dětstvím. Tak ji nezapomeňte třeba připít na zdraví. No a hned je důvod k oslavě. Další dobré zprávy přidáváme z našich regionů. K létu a dovoleným patří nejen pohoda u vody, ale taky dobré jídlo. Byli jste někdy na soutěži bramborových salátů nebo gulášů? Ty totiž každý dělá trochu jinak a každý je přesvědčen o tom, že ten jeho je nejlepší. Tak pojďte ochutnat.
1: Areál Rychmalského Sokola patřil po roce opět gulášovému klání. Do soutěže se zapojilo 15 týmů a každý věřil, že právě jeho guláš bude lidem chutnat nejvíce.
2: Tradiční akce Rychmalské gulášové klání, kterou pořádáme už po páté, je to ve spolupráci spolku Naš Rychvald, Sokol Rychvald a město Rychvald. Těšíme se na to, že návštěvníci přijdou, budou hlasovat, budeme mít i odbornou porotu, která bude vyhodnocovat guláše a samozřejmě bude hlasovat i veřejnost. Vstup je zdarma, je bohatý doprovodný program a letos to máme ve stylu westernu, takže budou i program takto laděný.
3: Každý tým musí navařit minimálně 20 litrů guláše. Každý tým musí mít k dispozici degustační porci, která obsahuje 1 deci šťávy a minimálně jeden kousek masa tam musí být. Náš tým vaří dneska 40 litrů guláše, děláme vepřový guláš. Náš guláš je výjimečný tím, že ho děláme z čuníka, který byl kojený ohnivou vodou, takže bude lehce pikantní.
4: Soutěžíme s hovězím maďarským gulášem, poctivým, musím podotknout, a vlastně vítězným. Minulý rok jsme se umístili na prvním místě v Boumině, takže to chceme nějak obhajovat. A ještě chci zmínit jako chválu mojí manželky, karlovarský knedlík, který asi jsme jediní tady, a chci zmínit, že ho pěkně tuní a je čím dál tím lepší. Tady ta akce je výborná, skvělá, můžu doporučit. No.
1: Vítězným týmem se nakonec u veřejnosti stal westernový Richmond City Ranch a porotě nejvíce chutnal guláš od místních myslivců.
0: Už jste někdy jeli na lodi, loďce nebo alespoň na šlapadle? Za mě je to nejkrásnější způsob dopravy i zábavy. A třeba taky netradiční možnost, jak si prohlédnout Prahu. A možností je opravdu hodně.
5: Plavba po Vltavě patří mezi oblíbené letní aktivity metropole. Půjčovna šlapadel na Slovanském ostrově je otevřená za příznivého počasí každý den od 11 hodin a nabízí šlapadla, pramičky i oblíbené labutě.
6: Můžou si u nás půjčit šlapadla pro 1 až 4 osoby, jak vidíte tady. Za vámi jsou vlastně ještě labutě. Ty půjčujeme taky a máme i šlapadla pro 5 osob s tím, že vlastně, kdyby měl někdo chuť si zaveslovat, tak si může půjčit i pramičky tamhle na konci. Lidi přijdou, jenom fungujeme na principu jako na matějské poutě. Takže kdo přijde, ten jede. Úplně nejlepší je to vlastně pod mostem Legí, když si projedete, tak tam vidíte krásně Karlův most, Pražský hrad, je tam Petřín, jsou tam takový ty žlutý tučňáci, tak to mají rádi lidi. Potom vlastně, když projedete okolo Střeleckého ostrova, tak na druhé straně vidíte ještě Tančící dům. Standardně půjčujeme na hodinu, s tím, že není problém si to půjčit klidně i na celý den, ale za tu hodinu ten okruh, co jsem popisoval, je úplně bez problému, se dá zvládnout.
5: Za hodinovou plavbu na šlapadle dáte 350 korun, na 5 místném šlapadle pak 450 korun a na pramičce 300 korun.
6: Myslím si, že když někdo zvládne jezdit na kole, tak tohle je úplně to samé, s tím, že vlastně půjčujeme šlapadla i rodinám s dětmi, máme tady vesty pro ně, takže to není problém, půjčujeme zdarma. Když přijdou vlastně, tak na začátku u kasy jim řekneme nějaký pravidla. Důležitý je určitě dávat si pozor být 5 metrů aspoň od břehu a nejezdit za žluté boje, protože tam jsou potom splavy. Také tady máme vlastně parník, který jezdí kolem každou hodinu, takže když potká parník, tak určitě se musí vyhnout, protože velká loď má přednost.
5: Vyplout ale nemusíte jen přes den. Půjčovna totiž nabízí i noční plavby, při kterých máte možnost prohlédnout si osvětlené panorama historické Prahy přímo z hladiny řeky.
6: 30 až 40 minut před západem slunce, tak my musíme dávat lampičky, protože každé plavidlo musí být osvětlené. S tím je to vlastně taková romantická plavba, hodně to využívají páry, když přijdou třeba na nějaké rande.
5: K dispozici tady mají plavidla až pro 6 lidí a přímo v půjčovně si také můžete koupit i drobné občerstvení. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Máte na výlet nebo dovolenou namířeno na západ Čech? Pak pro vás mám dobrou zprávu. Ve všech kontrolovaných přírodních koupalištích se můžete bez obav schladit. Kvalita vody je zatím velmi dobrá. Podle posledního měření hygieniků jsou všechna koupací místa v našem regionu na jednotce nebo dvojce. Zhoršená kvalita je pouze na Babylonu na Domažlicku.
7: Koupací vody v rámci celého Plzeňského kraje jsou bezproblémové. Problémem zůstává jenom nižší hladina vod vzhledem k tomu, že je nedostatek dešťových srážek, takže i ty hladiny těch vodních nádrží a vlastně míst, která se využívají ke koupání, bývají snížená. Výhledově nám tam díky tomu narůstá možnost zhoršení kvality vody díky nárůstu sinic.
0: Sinice se už nyní částečně objevují v některých částech Rachlovské přehrady, ale i tady je zatím situace velmi dobrá.
8: Voda čistá, úžasný prostředí, málo lidí. Je to tady moc pěkný.
9: Ale dobře se nám to tady líbí a je to tady hezký.
0: Bez obav pak můžeme zamířit i do plzeňských boleveckých rybníků.
10: Všechny rybníky, které sledujeme jako místa pro koupání, což je Šídlovský rybník, Kamen rybník, Senecký rybník a samozřejmě Velký Bolevecký rybník, vykazují pořád vysokou kvalitu vody s minimem sinic.
0: Podrobné informace o kvalitě vody zveřejňují hygienici na webových stránkách koupacivody.cz. Samozřejmě ale nejezdí na kontroly úplně všude. A tak třeba městská koupaliště musíme dohledávat na vlastním webu nebo na stránkách obcí.
7: Na stránkách, co nemáme uveřejněno, ale víme, že se odebírá a jsou taky v pořádku, jsou třeba koupaliště v obci Nezvěstice, které pravidelně zase výsledky jsou na stránkách k dispozici na stránkách obce, a nebo i třeba koupaliště na Tachovsku, popřípadě Klatovi, Sušice a podobně.
0: Horší zprávu máme bohužel pro vodáky. Berounka z Plzně je jen 3 cm nad limitem, Ohře z Karlových Varů už je pod ním a na hranici sýznosti je také Otava za Sušicí. Pro televizi ZAK Jonáš Novotný. Historický úspěch zaznamenali v uplynulých dnech nejen české tenistky na Wimbledonu, ale taky mladí motokrosaři na domácím světovém šampionátu. Mluvil jsem o tom s manažerem reprezentace. Dnes o motokrosu a dnes o motokrosu velmi pozitivně, protože máme velké světové úspěchy. Naším hostem je manažer národní reprezentace Emil Končil. Ahoj.
11: Ahoj.
0: Juniorské reprezentace, abych to řekl správně. Nebo je to tak ten titul oficiální?
11: Ano, ano.
0: Je to tak. Máme za sebou vlastně velké mistrovství, které se odehrávalo u nás, mistrovství světa, odehrávalo se na jihu Čech. A jak jsme si stáli jako Česká republika?
11: Tak jako pořádající země jsme měli 17 jezdců, který byli pozvaní do reprezentace České republiky. Z toho 3 se probojovali do nedělních finále a největším úspěchem asi 5. místo Milana Rubeše, 40. Benedikt Svoboda a 27. v kategorii 125. David Kadleček. Takže to, na co máme, jsme splnili a překvapení ve formě akorát 65. u Benedikta Svobody. Takže za nás to dopadlo asi tak, jak mělo.
0: Co jsem koukal, tak celkově Česká republika skončila 12., což je asi nejlepší umístění, co jsem tak jako dohledal v nějakých historických tabulkách. Co to vypovídá?
11: Je to v novodobí historii, je to tak, loni po mistrovství světa, na mistrovství světa ve Francii jsme byli 14., takže teď jsme byli 12., zhruba před 2 rokama jsme začali dělat dětský juniorský projekt motokrosovej, kdy vycházíme z poznatků MXGP Akademie a je to holandský projekt. A myslíme si, že to prostě má vzestupnou tendenci a je to vidět na výsledkách ostatně, takže jako musíme v tom vydržet a myslíme si, že zase se dostaneme na výsluní s motokrosem.
0: Co jsem koukal, tak tam hodně vysoko se umístili Francouzi, Američani. Opravdu se k nám takhle sletěl úplně celý svět?
11: Je bylo 40 zemí, 40 zemí se účastnilo tohohle mistrovství světa a ta úroveň motokrosu i dětského juniorského motokrosu ve světě je neskutečná, takže jako máme se co učit a určitě máme co dohánět.
0: Oni to jsou, ono se řekne junioři, ale oni jsou to fakt děti, protože ta 65 to jsou opravdu malí kluci, ne?
11: Je to do 12 let, je to kategorie do 12 let, 85 do 14, máme 16letý kluky na těch 125, jo, ale ty děti opravdu, co se týče těch 65, jsou to prostě dneska jezdci i úrovní a stylem a prostě je to jako neskutečný z toho světa, co přijíždí.
0: Já chápu, že u dospělých už potom mají sponzory, někdo jezdí jako tovární jezdec, ale tady jsou sponzoři asi hlavně rodiče.
11: jako tady pochopitelně patří obrovský dík rodičům, protože díky rodičům vlastně, který dopřávají ten motokros tím dětem, co se týče času, financí a úplně všeho, nebejt jich, tak ty děti prostě tenhle sport ani dělat nemůžou, takže v tom jim patří obrovský dík a asi prostě by měla přijít zase doba, kdy ten motokros bude všeobecně podporovaný i partnerama nějakýma a tyhle tím, protože si myslím, že to má vzestupnou tendenci a pokud to tak bude fungovat, tak si myslím, že je to otázka času a dostaneme se zase někam, kde jsme bývali.
0: Je to tak i v tomhletom dětským nebo v té juniorské kategorii, abych se někoho nedotkl, když už mu bude 14, asi by nechtěl, abych říkal, že je děti. Je to tak, že třeba si ho vyhlídne nějaký velký sponzor nebo už třeba nějaká továrna a řeknou, ten je talentovaný, ten bude jednou hodně dobrý, ten je náš?
11: Je to tak, teďko třeba po mistrovství světa v kategorii 65 vyhrál francouzský reprezentant a už v pondělí rakouská značka s ním uzavírala smlouvu a stal se jezdcem této továrny. Takže prostě je to vyloženě o tom, jaký má přístup pochopitelně, kdy nejde jenom o ten dílčí výsledek, ale je to přístup rodiny, je to přístup federace, je to přístup úplně všeho. A když se tam sejdou tyhle ty věci, tak pro tyhle kluky prostě je to nějaká budoucnost, která

0: pochopitelně, kde bude vrcholem ta reprezentace a tyhle ty věci, pokud nezačneme dělat, kdy se nám budou míchat tyhle ty věci dohromady, tak je strašně těžký vybudovat z něčeho něco, co bude mít opravdu nějakou vzestupnou tendenci a nějakou výkonnost, nějaký výkonnostní růst, ale myslím si, že i tímhletím prostě je to jeden z bodů, který řešíme a daří se to.
1: Říkal jsi, že druhým rokem jedeme v nějakém systému, který jsme koukali od Holanděnů, ano, správně pamatuju. Je to třeba už teď vidět, už se to podepisuje, nebo to je běh na dlouhou trať a bude to vidět za 10 let?
0: Je to vidět už v tom, že ta komunita těch rodičů chápe to, že dokážou přijmout radu. Dokážou přijmout radu v tom, že ty jezdci musí jezdit kvalitní závody a pochopitelně, pokud se nebudeme srovnávat s cizinou, nebudeme jezdit závody, které budou mít smysl výkonnostního charakteru, tak prostě ty děti nebo ty jezdci nemůžou vstoupat, nemůžou mít prostě výkonnostně navrh oproti tím, který prostě nějakým způsobem i to berou jinak ten motokros, jo, to neznamená, že všichni budou chtít jezdit mistrovství světa, všichni budou chtít být v reprezentaci, ale pokud ti lidi chtějí nějakým způsobem fungovat na mezinárodní bázi, tak musí jezdit mezinárodní závody a závodit s těma nejlepšíma.
1: Já vím, když jsme přijeli s mojí 6letou dcerou za tebou do Dobřan, tak si rovnou posadil na nějaký takový jako odrážedlo a jeď, elektrická motorčička. Funguje to takhle? Posadíš dítě na motorku a oni ty děti se moc nebojí, tak prostě jedou. A čím lepší má motorku, tím líp jezdí? Nebo prostě už to v těch dětech opravdu někde musí být?
0: V těch dětech pochopitelně, že ten talent je strašně moc důležitý, ale je to strašná dřina.
1: No a v tom následujícím, tedy mistrovství nebo v tom velkém finále, máme želízka v ohni?
0: Tak my teď odjíždíme na semifinále mistrovství Evropy do Estonska. Tam jedou tři jezdci, dva v 65, jeden v 85 a podle toho semifinále pochopitelně budeme fungovat v lokti. Věřím klukům, že v tom Estonsku si poradí a podle výsledků, co zajížděli v Evropách už v Central Europe Zone, my spadáme po tuhle zónu, tak si myslím, že by mohli postoupit a že by měli přivést to jisté místo do lokte a nemůžeme jim držet jenom palce, protože ta atmosféra v lokti na MXGP je neskutečná. Celý Čechy to milujou, že jo, tohle, a je to prostě takový svátek českého motokrosu vždycky v tom červenci a přeju jim to.
1: Když se budou lidi chtít přijít podívat, kdy je ideální den, kdy pojedou třeba nějaký nabušený mladý a kdy se pojede hlavní závod?
0: Tak v sobotu se jedou hlavně ty evropské kategorie a tyhle ty závody a kategorie MXGP kvalifikace a v neděli jsou vyloženě závody MXGP, kdy jedou jedničky, dvojky, takže pochopitelně, že ta největší atmosféra je tam v tu neděli, ale takový to srdíčko, to závodění a ty juniory můžou vidět v sobotu.
1: Mm-hmm. Já budu držet palce, ať se nám daří. Budu držet palce hlavně, ať se nikomu nic nestane. A to by držím palce, ať tě to hlavně nadále baví.
0: Děkuji moc.
1: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě někde u motorek, a nebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se daří i vám.

0: Hezký dobrý den, dnes si budeme povídat o velké hudební události, která čeká plzeňský amfiteátr, ale zároveň má i takový zajímavý a dobročinný přesah. Mými hosty je Michála Gemrotová-Štiková, zakladatelka nadace Aneška, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A Pavel Višňovský, pořadatel zmíněné akce. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Já jsem sice řekl, že to je hudební událost, klidně můžeme říkat hudební událost desetiletí třeba, to se určitě tak jako říká, ale neřekl jsem, co to bude, nechávám to na vás.
2: Tak my jsme se rozhodli udělat v plzeňském amfiteátru unikátní koncert hudební legendy a bude to koncert Diany Ross, který se uskuteční 29. července právě teda v plzeňském amfiteátru, jak už jste zmínil.
0: Mě překvapilo, že tahle zpěvačka, kterou všichni znají, nebo minimálně všichni znají ty její velký hity, ještě nikdy v České republice nekoncertovala. Čím to je?
2: Tak bylo docela složité vůbec teda se domluvit na tom, aby do České republiky přijela. Upřímně ta komunikace s managementem zpěvačky trvala více jak 2 roky. První podmínka byla, že nechce vystupovat v žádné velké aréně a proto vlastně se na to váže taková zajímavá náhoda, že jsme všichni z Plzně, náš tým je z Plzně. A vzpomněli jsme si na to, že jsme odtud vzešli, byly tedy takové naše první krůčky v rámci těch našich aktivit a rozhodli jsme se tedy využít prezentaci toho amfiteátru plzeňského, který se za to desetiletí velmi pozdvihl

0: A myslíme si, že právě ten amfiteátr, což je největší český přírodní amfiteátr na Lachutině v Plzni, taky přesvědčil pro to, aby konečně navštívila Českou republiku. Hmm.
1: Ten amfiteátr zažil obrovské koncerty, legendární Porta, která tam nalákala 10 000 lidí a byl to vlastně svátek. Potom velké koncerty Lucie, zrovna v těchto dnech tam probíhá velký metalfest, takže tradičně je to místo, které je plné. A jí se líbilo přímo tohle místo? Je to tak, že můžeme říct, že Plzeň přesvědčila, aby přijela do Čech?
0: Přesně tak. Nejenom Plzeň, ale právě ten amfiteátr na Lachutině ji přesvědčil pro to, aby se přijela konečně na české publikum podívat a aby ukázala svoji show, která je opravdu bezkonkurenční, je ve výborné kondici, můžeme si to ověřit při jejich vystoupeních, měla turné po Americe, po Japonsku a zpívají to v jejich letech naprosto perfektně, zpívá naživo a zároveň ta show je nádherná.
1: Vás jsem představil jako zakladatelku nadace Aneška. Co vy máte společného s tím koncertem?
2: Tak já jsem moc šťastná, že vlastně nadace Aneška byla vždy produkcí nebo firmou Jaro Event podporovaná. Jakýkoliv koncert, kdy dělali, tak vždycky část výtěžku šla na nadaci Aneška, na naše dětičky. Nadace Aneška se věnuje dětem s pohybovým handicapem. A jsem moc šťastná, že zrovna tenhle ten koncert je ještě takový speciální, protože máme velmi silný příběh a to je naše Sofinka, která do nadace přišla jako úplně první a tak nám spadla do klína taková úžasná holčička, která měla opravdu extrémně těžký začátek a nejenom začátek, ale celý její život bude velmi náročný, protože ona se narodila s mnohočetnýma mrtvicema a myslím si, že jedna z největších koulí na noze je to, že vlastně 3 týdny po tom, co se Sofinka narodila, tak jí zemřela maminka. To, že je dítě nemocný, je strašný. Kdo děti má, tak si to nedovede ani představit, aby jeho dítě mělo horečku, natož když má celoživotní postižení, který je náročný. Ale nemít u toho svoji mámu je prostě... Já vím, že Peťa Bogner, její táta, je skvělý chlap. Ten je opravdu tatínek na jedničku. On je skvělej a myslím si, že má fakt skvělýho parťáka a Sofinka udělala neuvěřitelný pokrok za tu dobu, co se my známe. Ale nemít mámu je velká bolest. Zatím to Sofinka třeba tolik nevnímá, ale jednou bude větší a bude stejně muset cvičit tak, jak cvičí doteď. Bude cvičit každý den, aby byla na tom líp a líp a bude jí to čekat celý život. To je její úděl a nemít po boku svoji mámu bude prostě pro ní jednou velmi náročný. A jsem šťastná, že Jaro Event a Diana Ross podpoří právě nadaci Aneška a tím pádem teď konkrétně Sofinku, která si to myslím opravdu zaslouží. A proto říkám, i kdybyste na ten koncert nešli, tak kupte lístky někomu z vašich blízkých, z vašich přátel, protože já Sofinku znám a opravdu, jestli něco za to stojí, tak Sofinka to je. Hmm.
1: Tak děkuju za tohle představení vlastně té malé slečny, pro kterou ty peníze půjdou. Už to zaznělo, koupí vstupenky, podpoříme, ale vím, že se nějak peníze budou vybírat i přímo během koncertu.
0: Samozřejmě, nadace Aneška tam bude mít i vlastní stánek, bude tam určitě mít své zástupce a bude možnost tedy přispět přímo na Sofinku i během koncertu a samozřejmě i před koncertem, protože vycházejí články, vychází publikace o tom, že podporujeme právě přímo Sofinku a určitě na internetu už teď budou moci i vyhledat například QR kódy nebo údaje pro platbu a můžou přispět ještě před koncertem a samozřejmě i během toho koncertu. Hmm.
1: Abychom se vrátili zpátky k té hudební produkci, jak moc složité je uspořádat koncert takovéhle velké hvězdy, která je zvyklá na světová pódia právě v Plzni v amfiteátru, protože, co si budeme povídat, ono tam to zázemí úplně super luxusní není, tak co všechno tam musíte přivést, udělat, změnit, aby tam Diana Ross mohla přijet?
0: Je toho opravdu hodně. Myslím si, že nikdo si nedokáže, kdo nedělá teda hudební produkce, představit, co to všechno obnáší. Samozřejmě tam budeme muset vystavit pódium, budeme tam muset vystavit stage, budeme tam muset taky vystavit backstage a zázemí teda pro umělce a nejenom pro Dianu Ross, protože to není jen Diana Ross, ale je to samozřejmě celý její tým, který přijíždí do Plzně a bude součástí toho velkého koncertu. Každopádně amfiteátr na Lochotině má krásnou atmosféru sám o sobě a pro ty diváky to bude krásná zkušenost vidět takovou hudební legendu, slyšet její známé písně, jako je Ain't No Mountain High na I Will Survive, a nebo třeba ikonická Upside Down ze seriálu Stranger Things. A bude to vlastně průřez i pro celou generaci lidí, protože to opravdu není jenom pro vyzrálé rodiče nebo prarodiče, ale ta hudba podle mě nemá limity a poslouchají opravdu i v dnešní době generace dvacátníků. A myslím si, že to je krásná příležitost přijet, užít si léto, užít si krásný letní den a užít si ho společně třeba i s celou rodinou. Zároveň vědět, že je takový přesah, jaký je, a to teda i ta podpora Sofinky. A přijet se podívat na krásné město, protože Plzeň je krásné město a myslím si, že to třeba plno lidí ani neví.
1: Stíháte vy při své práci a při péči o svoji rodinu zajít třeba právě na podobnou velkou akci?
2: Tak já jakožto zpěvačka říkám i mému manželovi, že ráda vyhledávám i klid. Ale je pravda, že takovouhle legendu, jako je Diana Ross, tak to si rozhodně nenechám ujít, už právě včetně toho, jaký neuvěřitelný přesah to má právě i pro Sofinku a pro nadaci Aneška. Takže jsem moc šťastná, že budu u toho.
1: Jak bude celá ta show vypadat? Je to tak, že v 7 hodin začne zpívat Diana Ross a bude zpívat až do půlnoci?
0: Máme tady další překvapení pro všechny posluchače a pro ty, kteří se chystají na ten koncert. Celý koncert otevřel čtyři tenoři, kteří minulý měsíc vystupovali v Carnegie Hall v Americe a v červenci otevřou celý koncert Diany Ross svým velkolepým vystoupením. Mm-hmm. Zároveň myslím, že je pro všechny, kdo navštíví tento koncert, i atraktivní, že se sem do Plzně, do plzeňského amfiteátru na Lochotině chystá celý český show business, včetně slovenského, takže budou mít i možnost potkat třeba nějaké hvězdy, ke kterým zhlíží, nebo umělce, které celý život chtěli potkat.
1: A potká je normálně v kotli. Nebo třeba ve frontě na pivo, protože já vím, že vy jste ty, kteří mají rádi Plzeň a přihlásí se k tomu, ať už Plzeň jakoukoliv, tak byste pro ně připravili zajímavou akci.
0: Určitě. My jsme si pro všechny plzeňáky a všechny lidi, kteří milují Plzeň, ať už tekutou, nebo právě tu městskou, připravili akci a mohou využít kód Plzeňák s tím, že si budou moci zakoupit 2 vstupenky za cenu 1. Takže Plzeňák, vstupenky můžete zakoupit v sítích Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka.
1: No a 29. července bude ten velký den, kdy se všichni potkáme v Plzni v amfiteátru na Lochotině. Já budu držet palce, aby vyšlo počasí, aby bylo takové správné, ideální koncertové. Každopádně si užijeme parádní léto. Děkuju za návštěvu.
2: My děkujeme za pozvání.
0: Děkujeme za pozvání.
1: S vámi se budu těšit na viděnou třeba právě na tomhle velkolepém koncertě, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

0: Nejen dechberoucí příroda, ale také místo zatížené nepříliš radostnou minulostí. Pavlův Studenec. Ještě před druhou světovou válkou zde žilo více než 1000 obyvatel. Po válce přišel jejich odsun, obec se ocitla v pohraničním pásmu a v následujících desetiletích prakticky zmizela z mapy. Dnes její příběh připomíná tichý letní festival, který prostřednictvím vzpomínek pamětníků, výstav i společných setkání otevírá prostor k poznání historie tohoto výjimečného místa i k česko-německému porozumění.
1: Pavlův Studenec ožívá, je tichý letní festival, je to taková specialita, se kterou si myslím, že jsme přišli jako možná úplně první. Je to vlastně takový sousedský setkání, kde nehraje hlasitá muzika, naopak je tu prostor pro to, aby vlastně lidi mohli rozjímat, dozvědět se něco o společné historii, vlastně setkat se, popovídat si a přespat na louce. Pavlův Studenec vlastně tady pro to setkání slouží jako taková historická kulisa nějaké společné historie. Není to vlastně o tom hledat třeba proč se tady co jak stalo, ale je to spíš o tom připomenutí těch lidí, kteří tady žili ty svoje běžné životy, co se vlastně dokáže stát, když jako se bohužel jako ty národy proti sobě obrátí. A my chceme, aby to tady byl prostor vlastně pro vznik nových přátelství a podobně.
0: Festival vzniká v úzké spolupráci s Pamětí národa, která pro návštěvníky připravila tematické instalace, výstavy i další doprovodný program, přibližující osudy zdejších obyvatel.
2: Všichni návštěvníci festivalu si můžou nejprve prohlídnout výstavu Vysídlení dosídlení, která vlastně mapuje příběhy lidí, kteří opouštěli místa a na jejich vlastně do jejich domovů se stěhovali lidé zase z jiných míst. Máme tady dále stánek Paměti národa a kinokavárnu, kde si lidé můžou seznámit s dokumenty, které jsme vytvořili. A krom toho jsme tady připravili několik landartových instalací, které vlastně obnovují ten život Pavlově Studenci, nebo snaží se o to, vypráví příběhy lidí, kteří tady žili.
0: Přímo z řad pamětníků, kteří zde před odsunem prožili své dětství, vzešel také nápad na obnovení staré tradice šáfaja, která zde proběhla naposledy před 81 lety.
3: Jeden pán se mu podařilo vlastně, nebo jeho rodičům při odsunu tady z Pavlova Studence zachránit Madonu, což vlastně byla takový důležitý artefakt té celé slavnosti. Ty Madony existovaly 4 a jednu z nich právě se podařilo zachránit a díky tomu vlastně se může i dnes znovu účastnit téhle akce. Velkým přáním toho pána bylo, aby se Madona mohla znovu podívat do Pavlova Studence, takže po 81 letech se tomu tak dneska stane.
1: Ta slavnost vlastně původně spočívala v tom, že měla přinést dobrou úrodu, dobrý počasí, prošla vlastně nějakou transformací, protože původně to byla staroněmecká slavnost. S příchodem křesťanství se ten rámec trošku změnil, nicméně ta podstata zůstávala stejná. Byl to den, kdy se na Pavlově Studenci slavilo vlastně nejvíc, byl to největší svátek vlastně za celý rok.
0: Letošní festival Pavlův Studenec ožívá je sice u konce, v příštích letech ho ale bude moci opět navštívit každý, kdo má zájem o historii i poznání místní krajiny. Z Pavlova Studence pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
4: Rozfrézovaná vozovka, těžká technika a pracující dělníci. Tak v těchto dnech vypadá ulice v Plzni na Roudné, kde probíhá rozsáhlá rekonstrukce komunikace. Přestože je úsek zcela uzavřený pro běžnou dopravu, někteří řidiči si zákaz vjezdu vykládají po svém.
5: My bychom rádi aktuálně apelovali na všechny řidiče motorových vozidel, aby důsledně respektovali zákazovou značku zákaz vjezdu mimo vozidel stavby, a to na okružní křižovatce, která souvisí s opravou a rekonstrukcí ulice na Roudné, protože v úseku zhruba 1 km se zde provádí